třeba někdy ani poslanec. A přece byl čas, že voříšek neuměl ani trochu štěkat. Třeba, že už byl výrostek a měl takové zuby, že rozkousal dědečkovi nedělní holinky. Totiž musíte vědět, jak přišel dědeček k voříškovi, či spíš voříšek k dědečkovi. Šel jednou dědeček z hospody pozdě domů. A že byla noc a že mu bylo veselo, snad i proto, aby zahnal zlé duchy, si cestou zpíval. Najednou ztratil potmě dobrou notu a musel se zastavit, aby ji hledal. Ale co ji tak hledá, slyší nějaké vrnění, pištění, kničení na zemi u svých nohou. Pokřižoval se a hmatal po zemi, co to jako je. Nahmatal huňaté, teplé klubíčko, do dlaně by se mu vešlo a bylo to měkké jako samet. A sotva to vzal do ruky, přestalo to vrnět a cucalo mu prst, jako by byl z medu. Na to se musím podívat, pomyslel si dědeček a donesl to sebou domů do mlýna. Babička chudera čekala na dědečka, aby mu mohla dát dobrou noc. Ale dřív, než se mohla jak náleží ozvat, řekl Filuta dědeček. Koukej, Heleno, co ti nesu. Babička si na to posvítila. A Heleme, vždyť to bylo štíně, můj ty tondo, psí miminko, ještě slepé a žluté, jako vyloupnutý oříšek. Koukejme, podivil se dědeček. Ale pejsánku, čí pak vlastně jsi? Pejsánek, to se ví, neřekl nic. Třásl se na stole jako hromádka neštěstí, až mu krysí ocásek poskakoval a pištěl přežalostně a tuhle i prachku Jóne se pod ním udělala loužička a rostla jako špatné svědomí. Karle, Karle, zakývala vážně babička na dědu hlavou, kde pak snechal rozum. Vždyť to štíně musí pojít bez mámy. Toho se dědeček lekl. Honem, Heleno, povídá. Ohřej mlíčko a uchystej houstičku. Babička všechno uchystala, dědeček namočil měkkou střídu do mléka, omotal jí cípem kapesníku a udělal tak dobrý cumel, že se z něho štěně nacucalo, až mělo bříško jako buben. Karle, Karle, zakývala zas babička hlavou. Kde pak snechal rozum? Kdo pak bude to štíně hřát, aby nepošlo zimou? Ale kdeže dědeček? Tomu něco namítat. Sebral štěně a rovnou s ním do stáje. A panečku, tam bylo teplo, co ho Ferda a Žanka nadýchali. Oba koně už spali, ale když přišel hospodář, zvedli hlavu a točili se po něm moudrýma, laskavýma očima. Žanko, Ferdo, řekl dědeček, ať tomu voříškovi neublížíte, víme, já vám ho dávám do ochrany. A s tím položil malého voříška předně do slámy. Žánka si čichl k tomu divnému tvorečkovi a cítil z něho dobré ruce hospodářovi. I pošeptal Ferdovi, je náš. A bylo to. Tak rostl voříšek ve stáji, krmen cumlíkem z kapesníku, až se mu otevřely oči a mohl se napít sám z misky. A teplo mu bylo jako u mámy. A tak se z něho brzo udělal takový malý uličník s hloupou hlavou i nuštěně. Neví ani, kde má zadek, na který si má sednout. Sedne si na vlastní hlavu a diví se, že to tlačí. Neví, co s ocasem, a protože umí počítat jen do dvou, plete si všechny své čtyři nohy. Nakonec sebou údivem plácne a vyplazuje jazejček pěkně růžový jako lísteček šunky. Ale vždyť každé štěně je takové. Zkrátka, jako děti. Víc by vám řekli Žanka a Ferda. Řekli by vám, jaké je to trápení pro starého koně dávat pořád pozor, aby nešlápl na to bláznivé psisko. To víte, lidičky, kopyto není bačkora a musí se stavět pomaloučku,
polehoučku, aby něco na podlaze nezačalo bolestně kvičet a žalovat. Ba je to kříž s dětmi, řekli by vám Žanka a Ferda. A byl už z voříška celý pes. Veselý a zubatý, jako každý jiný. Ale něco na něm nebylo v pořádku. Nikdo ho neslyšel štěkat ani vrčet. Jenom pištěl jaksi a skučel, ale štěkání to nebylo. Řekla si jednou babička, copak, že voříšek neštěká? Přemýšlí, 3 dny chodí jako tělo bez duše a 4. dne povídá dědečkovi. Copak, že voříšek nikdy neštěká? Přemýšlí dědeček, 3 dny chodí a pořád vrtí hlavou. 4. dne povídá Šulitkovi, kočímu. Copak, že náš voříšek nikdy neštěká? Šulitka to vzal důkladně. Šel do hospody a přemýšlel tam 3 dny a 3 noci. 4. dne se mu už chtělo spát. Nějak se mu mátla hlava a zavolal hospodského a tahal z kapsy 4 za outratu. Počítal, počítal, ale sám čert se mu do toho pletl, že se ne a ne dopočítat. Inu Šulitko, povídá hospodský, copak tě maminka nenaučila počítat? V tu chvíli Šulitka nechal outraty, plácl se do čela a běžel k dědečkovi. Hospodáři, křičel ve dveřích, už to mám. Voříšek proto neštěká, že ho tomu jeho máma nenaučila. Na moutě, řekl dědeček, to je pravda. Mámu voříšek nezná. Ferda ani Žanka ho štěkat nenaučili, pes žádný v sousedství není a tak voříšek ani neví, co to štěkání je. Víš, Šulitko, povídá, musíš ho naučit štěkat. Sedl si Šulitka ve stáji k voříškovi a učil ho štěkat. Haf, haf, vykládal mu. Dávej pozor, jak se to dělá. Nejdřív vrrr, tadyhle v krku a pak to najednou pustíš z huby. Haf, haf, vrrr, vrrr, haf, haf, haf. Voříšek stříhal ušima. Tohle byla muzika, která se mu jaksi líbila, ani sám nevěděl proč. A najednou ze samé radosti zaštěkal sám. Bylo to štěknutí trochu divné. Kviklo to, jako když nůž po talíři sjede, ale každý začátek je těžký. Však vy jste také hned na poprvé neuměli abecedu. Ferda i Žanka poslouchali, cože starý Šulitka štěká. Konečně nad ním pokrčili rameny a nikdy si už Šulitky nevážili. Ale voříšek měl k štěkání náramný talent. Učení mu šlo rychle a když poprvé vyjel s vozem, šlo to prásk nalevo, prásk napravo, jako když z pistole střílí. Však do nejdelší smrti se voříšek nenabažil svého štěkání a štěkal celý boží den. Takovou radost mu to dělalo, že se tomu pořádně naučil. Ale jezdit se Šulitkou a kočírovat, to nebylo to jediné, co měl voříšek na starosti. Každý večer obešel mlýn a dvůr, jeli všechno na své místě, usápl se na slepice, aby už nekdákali jako tetky na trhu, a pak se postavil před dědečka, vrtěl ocasem a díval se bystře, jako by chtěl říci. Jen už jdi spát, Karle, já dám na všechno pozor. Dědeček ho tedy pochválil a šel spát v bázni boží. Ve dne však dědeček často obcházel po vesnicích a městečkách, aby kupoval obilí a ledacos jiného, třeba jetelové semínko, čočku nebo mák, a tehdy běžel voříšek s ním. A když šli v noci domů, nic se nebál a trefil i tehdy, když se samotnému dědečkovi zmátla cesta. Jednou tedy kupoval dědeček někde semínko, ale vždy to bylo tuhle ve zličku. Koupil a stavil se na skok v hospodě. Voříšek chvíli čekal před hospodou, tu však mu přišlo do nosu cosi dobrého,
Inu, taková krásná vůnička z kuchyně, že se tam musel podívat. A na mou duši jedli tam domácí lidé jetrnice. I sedl voříšek a čekal, nepadne-li pod stůl nějaké to rozkošné střívko. Zatímco čekal, zastavil se před hospodou vůz dědečkova souseda. Jak pak se honem jmenoval? No, třeba Joudal. Joudal našel dědečka v šenkovně, slovo dalo slovo, a už se oba sousedi hrnuli do vozu, že se jako svezou domů společně. Vyjeli a dědeček zapomněl na voříška jako na smrt. Zatímco voříšek v kuchyni panáčkoval před jitrnicemi. Když domácí lidé dojedli, hodili kůžičky z jitrnic kočce na pec. Voříšek utřel hubu a teprve teď si vzpomněl, kde nechal dědečka. Hledal, čichal po celé hospodě, ale dědeček nikde. Voříšku, řekl hostinský, tvůj pán jel támhle tam a ukazoval rukou. Tohleto voříšek pochopil a pustil se domů sám. Nejdřív šel po silnici, ale pak si řekl, to bych byl blázen, tadyhle přes kopec si nadběhnu. Pustil se tedy přes kopec a lesem. Byl už večer, byla už noc, ale voříšek se pranic nebál. Mně, myslel si, nikdo nic neukradne, ale hlad měl jako pes. Byla už noc a vyšel měsíc úplněk. A když někde se stromy rozestoupily v průseku či na pasece, zjevil se měsíc nad korunami a tu bylo tak krásně, tak stříbrno, že voříškovi úžasem tlouklo srdce. Les šuměl tichounce, jako by na harfy hrál. Teď běžel voříšek lesem jako černočernou chodbou. Ale najednou se před ním dělalo stříbrné světlo. Harfy jakoby hrály hlasitěji a na voříškovi se zježil každý chlup. I přikrčil se k zemi a koukal jako omámený. Byl před ním stříbrný palouk a na něm tančili psí rusalky. Byli to krásní bílí psi, ale načisto bílí, zrovna průhlední a tak lehýncí, že ani rosu z trávy nestřásly. Inu, psí rusalky to byly, to poznal voříšek hned, protože jim scházel ten jistý, zajímavý zápašek, po kterém pes pozná pravého psa. Leží voříšek v mokré trávě a oči si může vyhledět. Rusalky tančí, prohánějí se, zápasí spolu nebo se točí do kolečka za svým ocasem, ale všechno tak lehce, tak vzdušně, že se ani stébelko pod nimi nepohnulo. Voříšek dával dobrý pozor. Začne-li se některá z nich drbat nebo si zakusovat blechu, pak to není rusalka, ale bílý pes. Ale žádná se nedrbala ani blechu nezakusovala. To už je tedy svaté, že to byly rusalky. Když byl měsíc hodně vysoko, zvedly rusalky hlavy a začaly jemně, krásně vít a zpívat. Kdepak, ani orchestr v národním to tak nedovede. Voříšek plakal pohnutím, byl by zpíval sebou, kdyby se nebál, že všechno pokazí. Když dospívali, lehli si kolem jakési vznešené psí stařeny. Byla to asi nějaká mocná víla nebo kouzelnice, celá stříbrná a vetchá. Povídej nám, prosili všechny rusalky. Stará psí víla se zamyslila a povídala pak. Budu vám vypravovat, jak stvořili psi člověka. Když pán Bůh stvořil celý svět a všechna zvířata, postavil jim v čelo psa jako nejlepšího a nejmoudřejšího. Všechna zvířata v ráji žila a umírala a zase se rodila šťastně a spokojeně, jen psi byli čím dál smutnější.
Ptal se tedy pán Bůh psů. Proč jste smutní, když ostatní zvířata se radují? I řekl nejstarší pes. Víš, pane Bože, těm ostatním zvířatům nic neschází. Ale my psi máme kousek rozumu tadyhle v hlavě a s tím rozumem poznáváme, že je něco vyššího než my, že si to ty, o stvořiteli. Ke všemu si můžeme čuchnout, jenom k tobě ne. A to nám psům tu se schází. Pročež, o pane, splň naši touhu a stvoř nám nějakého boha, ke kterému bychom si mohli čuchnout. I usmál se pán Bůh a řekl. Přineste mi nějaké kosti a já vám stvořím boha, ke kterému byste si mohli čuchnout. I rozběhli se psi a každý přinesl nějakou kost. Ten lví, ten koňskou, ten velbloudí, ten kočičí, zkrátka ode všech zvířat, jen žádnou psí kost ne. Neboť žádný pes se nedotkne ani psího masa, ani psí kosti. A byla pak těch kostí velká hromada. A z těch kostí udělal Bůh člověka, aby psi měli svého boha, ke kterému si můžou čuchnout. A protože je člověk udělán ze všech zvířecích kostí, jen ze psích ne, má vlastnosti všech zvířat. Má sílu lva, pracovitost velblouda, lstivost kočky a velkodušnost koně. Jen psí věrnost ne. Jen psí věrnost ne. Povídej ještě něco, prosili psí rusalky znovu. Stará psí víla se zamyslila a pak počala. Povím vám tedy, jak se dostali psi na nebe. Víte, že duše lidí jdou po smrti na hvězdy, ale pro duše psí nezbyla žádná hvězda a duše psí chodily po smrti spát do země. To bylo až po časy Krista Pána. Když Krista Pána lidi bičovali u sloupu, zůstalo tam moc krve, moc krve. A jeden hladový pes bez pána přišel a lízal tu krev Krista Pána. Panenko Maria, vykřikli andělé v nebi, vždyť ten pes přijal krev páně. Když přijal krev páně, řekl Bůh, vezmeme jeho duši na nebe. I udělal novou hvězdu a aby se poznalo, že je pro psí duše, udělal k ní ocas. A sotva ta psí duše přišla na hvězdu, měla z toho takovou ukrutnou radost, že začala běhat v nebeském prostoru jako pes na louce a ne tak pořádně po cestě jako ostatní hvězdy. A takovým psím hvězdám, co rejdí po nebi a mrskají ocasem, se říká komety. Povídej ještě něco, prosili psí rusalky do třetice. Tedy vám povím, začala stará víla, že před dávnými lety měli psi na zemi království a velký psí zámek. Ale lidé záviděli psům jejich království na zemi a čarovali tak dlouho, až se psí království i se zámkem propadlo hluboko do země. Ale kdo by hrabal na pravém místě, dohrabal by se do jeskyně, kde zůstal psí poklad. Jaký je psí poklad? Ptali se rusalky dychtivě. Inu, povídala stará víla, je to takový sál přenáramné krásy. Sloupy jsou z nejkrásnějších kostí, ale ne okousaných, kdepak je na nich tolik masa, jako na husím stehínku. Pak je tam úzený trůn a k němu vedou stupně z nejčistšího špeku. A na těch stupních je koberec ze samých střívek od jitrnic a na těch střívkách je prejtu na prst tlustě. To už nemohl voříšek vydržet. Vyrazil na palouk a volal. Haha, kde je ten poklad? Haha, kde je psí poklad? Ale v tu chvíli
zmizely rázem všechny psí rusalky i stará psí víla. Voříšek si protíral oči, nebylo tu nic než stříbrný palouček. Ani stéblo nebylo zcucháno tancem rusalek, ani rosička neskanula na zem. Jen pokojný měsíc zářil na líbezný palouk a kolem dokola stál les jako černočerná hradba. Tu vzpomněl si voříšek, že doma ho čeká aspoň chleba ve vodě nadrobený, i rozběhl se domů, co mu nohy stačily. Ale od té doby, když někdy šel zase s dědečkem po lukách nebo lesích, vzpomněl si časem na psí poklad propadlý v zemi a začal hrabat, zuřivě hrabat všema čtyřma hlubokou díru do země. A že to nejspíše prozradil také psům ze sousedství, a ti zas jiným a jiní zase dalším, stává se všem psům na světě, že si někde v polích vzpomenou na propadlé psí království a hrabou do země díru a čuchají, není-li z hlouby země cítit uzený trůn bývalé psí říše.

O zlatém ptáčkovi. Jeden podruh měl 6 dětí a neměli co jíst. To jaro byla bída ještě krutější než dříve. A tak se podruh sebral a šel k řece na proutí, že vydělá aspoň na kousek chleba. Nařezal celou otep a najednou vidí sedět na mladém stromku malého ptáčka, který svítil jako zlatý. Kdybych ho chytil, pomyslel si podruh, děti by si s ním hrály a zapomněli by na hlad. A opravdu se mu podařilo toho zlatého ptáčka chytit a přinesl ho domů. Děti měli radost, celý den si hráli a na jídlo ani nepomysleli. Druhého dne ptáček snesl vajíčko a to bylo zlaté. Nejstarší chlapec ho vzal, zašel ke zlatníkovi a prosil, aby ho koupil. Mistr byl poctivec, prohlédl vejce a řekl: synáčku, tolik peněz ani já nemám, abych tohle mohl koupit. Chlapec odpověděl: to nevadí, dejte nám třeba jen chleba, my máme hlad. Zlatník mu dal 2 veliké pecny a plnou kapsu dukátů. Doma se všichni najedli, nakoupili mouku a ještě jim zbylo. Druhého dne zase ptáček snesl zlaté vajíčko a bylo všechno jako včera. Ten zlatník měl syna a on by rád viděl toho ptáčka. Šel s chlapcem, prohlížel ptáčka a najednou kouká, že má pod křídlem napsáno zlatým písmem: kdo sní mé srdce, bude králem. Kdo sní žaludek, bude mít každého rána pod hlavou hrst dukátu. Zlatníkův syn jediný uměl číst, a tak o tom nápisu mlčel, ale pospíchal za svým otcem. Radili se a syn řekl, že kdyby si vzal podruhovu dceru, podruh by mu musel upsat toho ptáčka. Starý zlatník se rozmýšlel, moc se mu to nelíbilo, ale nakonec svolil. Chystali svatbu, ale nedočkavý ženich poručil, aby zatímco bude s nevěstou v kostele, ptáčka zabili a upekli. Říkal si, že on sám sní srdce a nevěsta žaludek a tak jim zůstane království i peníze. Dětem podruha to bylo líto, poplakávali, ale co naplat. 2 z chlapců podruha zůstali doma, protože neměli na svatbu šaty a radili se, jak by kousek toho ptáčka také okusili, aby to nikdo nepoznal. A řekli si, že sní jen kousek vnitřností, aby to nebylo znát. Jeden vzal srdce, druhý žaludek. Pak dostali strach, báli se ženicha a utekli do světa. Svatebčané se vrátili z kostela, zasedli za stůl a ženich se hned pídil po ptáčkovi. Přinesli ho a on ho hned začal prohlížet a tu zůstal jako zařezaný. Srdce a žaludek byly pryč. Zatím ti 2 bloudili lesy, až přišli do jednoho města. Tam je vzal do služby jeden bohatý kupec a řekl jim: beru vás na zkoušku. Budete-li čiperní i poctiví, nechám si vás. Tak tam zůstali a každé ráno našla kupcová v posteli hromádku dukátů, ale nevěděla, který chlapec je má pod hlavou. Kupcová ty dukáty brala a celý rok je schovávala, až jich byla plná bečka. Po roce se chlapci poděkovali ze služby a chtěli zase do světa. Kupec se jich ptal: chcete do světa, ale máte peníze? Kluci koukali, kupec se zasmál a povídá: ale máte, tady jsou a všecky vaše. A ukázal jim bečku. Vezměte, co chcete a pro zbytek se vraťte, až půjdete zpátky. Chlapci poděkovali, rozloučili se
a pak se vydali každý na jinou stranu. Mladší, ten, který snědl žaludek, přišel do hospody, kde byl lakomý hospodský. Měl dvě dcery. Ta starší byla jeho vlastní, ale ošklivá, pyšná a po otci lakomá, no tak jí dělal pomyšlení. Mladší byla nevlastní a jak to bývá, ta byla hodná, ke každému přívětivá a tak odnesla všechnu hrubou práci. Mládenec byl pěkný, ustrojený, platil dost a proto se kolem něj v té hospodě všecko točilo. Jednou hrál se starší dcerou hostinského karty. Ona totiž hrozně ráda hrála a taky uměla podvádět. A mládenec zakrátko prohrál všecko, co měl u sebe. Když to dcera hospodskému řekla, udeřil ten chlap hned na mládence, že je mu dlužen útratu. Chlapec se dopálil, slovo dalo slovo a že byl mladý a neskušený, podřekl se, že každé ráno má pod hlavou hrst dukátů, jen aby ho nechali být. Tak, řekl hostinský, teď konečně vím, odkud bere peníze. Ale jak je dostat? Víš co? Kýval na dceru. Tuhle máš uspávací prášek. Nasyp mu ho do vína a až usne, uvidíš. Dcera se vrátila do světnice, byla jako když másla ukrajuje. Smáli se a žertovali, že prohrál peníze a pak mu přinesla sklenici vína, aby si s ní zavdal. Mládenec víno vypil a za chvíli tvrdě spal. Hostinský přiběhl, svázali mu s dcerou ruce i nohy, zamkli ho do komůrky a klíč si hostinský pečlivě schoval. Ráno se mladík probudil, volal, ale nikdo se neozýval. Až po hezké chvíli přišel hostinský, hrábl mu pod hlavu, sebral dukáty a řekl zostra, zůstaneš tu tak dlouho, dokud budu chtít. Leda by si vzal mou starší dceru za manželku. O tom nechtěl mládenec ani slyšet, vždyť víte, jaká byla. A tak zůstal celý týden ve vězení. Jídlo mu dávali dobré, protože měli strach, aby jim neumřel, ale peníze mu brali. Zlobil se na sebe, že se nechal tak ošidit, ale nemohl se ani hnout. Jednou večer byl hostinský ve sklepě a starší dcera někam odběhla. Tu mladší dcerka tiše vzala klíč, ona totiž věděla, kam ho její otčím schoval, ale dřív se k němu nemohla pro samou práci dostat. Odemkla komůrku, kde ležel mládenec, přeřezala provazy, dala mládenci na cestu jídlo v uzlíčku a povídá, pospěš si a utíkej, než se otec vrátí. Mládenec vyskočil, poděkoval, protáhl stuhlé údy a hned přímo k lesu. Zalezl do houští, tam se posilnil, z potoka se napil vody a šel zas dál. Přespal na stromě a za úsvitu zase už šlapal lesem a tak se dostal až k jednomu stařečku poustevníkovi, který v tom lese žil. Vyprávěl mu, co se mu stalo a poustevník ho utěšoval, nic se netráp, já ti poradím, jak toho hostinského vytrestáš. Vidíš tuhle bylinu? Vypadá jako šťovík, ale není to šťovík. Když jí okusí muž, promění se v kozla. Když žena, bude z ní koza. Mládenec si myslel, že si dědeček jen tak dělá legraci. A tak hned snědl tři lístky té divné byliny. A najednou cítil, jak ho svrbí po celém těle a než se nadál, měl kozlí srst. Hned se poškrábal na hlavě, ale měl tam rohy. Podívá se na své ruce a vidí, že místo prstů má kozlí kopítka. Začal skákat jako kozel a mečel. Stařeček řekl, vidíš,
teď bych se mohl smát já tobě. Ale počkej. Natrhalo lupení zase jiné podivné byliny, podal je kozlovi a poručil. Sněz 3 lupeny a budeš zase člověk. A tak se taky stalo. Kůže i rohy z mládence spadly a chodil zase rovně. Stařeček mu dovolil, aby si natrhal obojího koření a poradil mu. Teď jdi zpátky do hospody a prodej hostinskému tohle vzácné koření do polívky. Pak dal mládenci starou pastýřskou halenu, z černé beránčí vlny mu udělal falešný vous a ukázal mu lesem cestu zpátky. Za soumraku byl mládenec před hospodou a šel rovnou do kuchyně. Hospodský tam seděl sám a počítal peníze. Mládence nepoznal. Přivoněl ke koření, zdálo se mu dobré a koupil celou otýpku toho šťovíku za půl bochníku chleba. Pastýř odešel a hospodský hned volal na starší dceru. Pojď sem a zavař to do polívky, ale jen pro tebe a pro mě. Kdo ví, kdy ten pastýř zase přijde? Dcera koření zavařila, polívčička zavoněla a tak se do ní s chutí pustili. Ale sotva snědli každý po 3 lžících, proměnil se hostinský v bradatého kozla a dcera v kozu. Mečeli, skákali po kuchyni a nevlastní dcera, která dávala ve stáji pít kravám, se přiběhla podívat, co se to děje. Viděla kozla a kozu, nevěděla, jak se tam dostali, tak je zahnala do chlívku, přivázala, dala jim seno a vodu a šla schánět otce a svou nevlastní sestru. Ale to už se vracel mládenec, kterého předtím vysvobodila. Falešný vous už neměl a tak ho hned poznala. Vyprávěl jí, co a jak, ukázal koření a řekl, ty jsi mě zachránila. Kdybys chtěla, vzal bych si tě za ženu. Dívka sklopila oči, usmála se a kývla. Mládenec dodal, tvůj otčím a nevlastní sestra jsou zlí lidé, zasluhují trest. Zapřáhnu je do vozu a pojedu s nimi do města. Tohle dvojí koření dobře opatruj, zamkni je do truhly a klíč měj při sobě. Pak připravil chomouty, postraňky a dívka mu pomáhala zapřehat. Kozel trkal, nechtělo se mu, ale dostal bičem a hned stál tiše. Tak zapřáhli a mládenec jel. Ve městě si zrovna mladý král stavěl nový zámek. Vozilo se dříví, kámen, písek, všude plno řemeslníků, tesařů, zedníků a všichni se smáli, když viděli kozlý potah a ptali se žertem, taky si přišel svážet kamení? No, ty nám budeš něco platný. Ale mládenec povídá, a proč ne? Rád budu vozit, abych si něco vydělal. Kam mám jet pro kámen? Správce mu řekl, co a jak, a voskové se nestačili divit, kolik toho kamení nakládá. Měl nejtěžší fůru, pošvihoval kozla i kozu a ti táhli jako lvy. Jezdil tak až do soumraku a večer měl největší výplatu ze všech, tolik kamen navozil. A tak to trvalo celý týden a kdekdo si o tom kozím potahu vyprávěl. Doslechl se o něm i král a nechal si kočího zavolat. Mládenec před něj předstoupil, ale sotva udělal poklonu a zvedl hlavu. Poznal, že je ten král jeho bratr, ten, který snědl srdce zlatého ptáčka. A taky král ho hned poznal, objal ho a řekl, bratříčku, chvála Bohu, že jsme se zase ve zdraví sešli. Pak si vypravovali o svých osudech a král řekl, poslyš, dobře si udělal, že si hostinského a jeho dceru potrestal, ale vytrpěli už dost.
vrátí jim jejich podobu a pošli je zpátky do hospody. Bratr poslechl, šel do stáje a začal zapřahat. Kozlu se třásly nohy slabostí, koze tekly z očí slzy. Mládenec dojel před hospodu, zavolal svou nevěstu a poručil jí, aby dala kozlu i koze po třech listech onoho druhého lupení. Sotva je rozkousali, stáli hostinský i s dcerou před mládencem v těch šatech, které měli na sobě, když jim prodal koření od stařečka. Padli na kolena a prosili, aby se už nad nimi slitoval, že uznávají svou vinu a vrátí mu všechny jeho dukáty. Mládenec jim odpustil, rozloučili se a on se vydal se svou nevěstou do města. Tam si dali ušít šaty, koupili kočár a koně a jeli na zámek. Král, bratr, jim vystrojil slavnou svatbu a všechno dobře dopadlo. Když si ten král svůj zámek dostavěl, vzal svého bratra i jeho ženu a zajeli do rodné Výsky, aby se podívali na rodinu. Cestou se zastavili u kupce, který jim schraňoval dukáty v Bečce. Už byl stařičký a nestačil se divit, proč k němu jede sám král. Ale když se mu dali poznat, byl radostí celý bez sebe a pak dostal královské dary a bratři jeli zase dál. Dorazili do vesnice. Otec už zemřel a z ostatních sourozenců zbyla jen dcera, která se kdysi provdala za zlatníka. Švagr zlatník se sice nestal králem, jak si to přál, ale žena byla pilná hospodyně a tak se jim dařilo dobře. Bratr, který snědl žaludek zlatého ptáčka, mu přivezl celý sud dukátů a ten, který snědl srdce, ho jmenoval královským zlatníkem. Tak byla celá rodina pohromadě. Lakomý hospodský žil dál ve své hospodě, ale z lakoty byl na dobro vyléčen. Pomáhal pocestným,

0: Konečně slezl sníh a vylezly sněženky a ve škole udělali jarní prázdniny. Káťa začala balit. Jakmile otevřela kufr, Škubánek hned do něj vlezl, aby ho nezapomněla vzít sebou.
1: Promiň, Škubánku, ale tentokrát se mnou nemůžeš. Jedu na 3 dny k babičce a její kočka Micina je na psi těsně alergická.
0: Omlouvala se Káťa.
1: Nebudeš se tu sám bát?
2: No dovol!
0: Dělal Škubánek ramena a neochotně se odloudal na kanape.
1: Tak tu buď hodný a pěkně hlídej, něco dobrého ti přivezu.
0: Rozloučila se Káťa, podala mu pac a zaklapli za ní dveře. V bytě se rozhostilo ticho. Jen kuchyňské hodiny tikaly nezvykle nahlas a naplňovaly dům tísnivým pocitem. Škubánek vylezl na lavici u okna a sledoval, jak se obloha zlověstně zatahuje. Najednou projel nebem blesk a v zápětí se ozvalo zaburácení.
2: Jej, to bylo blízko! Uf!
0: Lekl se pejsek a rovnýma nohama skočil do postele. Vítr skučel v komíně a déšť bubnoval na střechu.
2: V posteli je to nejistější,
0: přemítal.
2: Jenže kdyby sem lezl zloděj, pod peřinou ho neuslyším.
0: A tak Škubánek zase vstal, postavil za dveře stůl a na stůl židli a na židli kbelík.
2: Kdyby přišel nějaký lupič, tak se toho rachotu lekne a napadne ho zmizet dřív, než ho budu muset napadnout já.
0: Utěšoval se. Když ráno otevřel oči, sluníčko venku svítilo a celý svět byl hned přijatelnější. Škubánek zívnul, protáhnul přední nohy a zadní nohy a cítil, že by si měl udělat nějakou radost. Z hliněného prasátka vytřepal 2 koruny a už si to šupajdil naproti do krámu. Za chviličku se vracel s malinovým lízátkem v tlapce. Zkoumavě ho olíznul a labužnicky přivřel oči.
3: Hele, cuc na kládě, ozval se chraplavý hlas. To je pro tebe škoda. Naval!
0: Než se Škubánek vzpamatoval, velký zamračený buldok mu vytrhl lízátko z tlapky a nepěkně zavrčel. Škubánkovi schlíply uši, pelášil domů a ve strachu se ještě ohlížel, jestli se buldog za ním nežene. Ale jak se koukal za sebe a ne před sebe, vrazil do velikánského černého dobrmana, který za rohem očichával kandelábr.
3: Au, ty nemehlo, ty podvraťáku, když neumíš chodit po ulici, tak se přivaž k boudě, zmyš, než ti natrhnu triko.
0: Láteřil dobrman. Škubánek letěl domů, jen se mu uši klepaly. Jak prásknul dveřmi od branky, ozvalo se za plotem výhrůžné. Byl to jen mrňavý pinčlík od sousedů, ale Škubánek rychle skočil za dveře a srdíčko mu tlouklo, div nedostal psotník. Buldok, dobrman a pinčlík se venku chechtali, jaký je Škubánek strašpitel. Pak se strčili čumáky dohromady a dobrman zazvonil na domovní zvonek.
2: Kdo je?
0: Pípnul Škubánek nejistě.
4: Pošta!
0: Hlásil pinčlík, který uměl nejlíp napodobit ženský hlas. Pak se všichni 3 přitiskli k zítce plotu a ani nedutali. Škubánek se osmělil, otevřel a rozhlížel se, kde je pošťačka. Psi využili momentu překvapení a hup, hup, hup. Rozhlížel se, kde je pošťačka. Psi využili momentu překvapení a hup, hup, hup. Už byli vevnitř.

0: na největší svátky. Přehnali se bytem jako tornádo a byli pryč, než se Škubánek zmohl na jediné blafnutí. Smutně zamknul dveře na řetízek a klesl do křesla. Aby zaplašil černé myšlenky, pustil si televizi. Sotva se rozsvítila obrazovka, objevil se na ní tříhlavý drak a vycenil na Škubánka tři páry zubů.
1: Ještě takový horor!
0: Povzdechnul Škubánek a chtěl honem přeladit. Ale v tom vyskočil proti drakovi chlapec v turbanu, v ruce držel starou flašku, vytáhnul zátku a zavelel. Džine, z lahve ven! V láhvi to zašumělo, vysoukal se z ní hustý oblak a z oblaku se udělal chlap jako hora. Sepjal ruce na prsou a uklonil se před chlapcem.
2: Co poroučí pán?
0: Chlapec, říkali mu Mustafa, ukázal na tříhlavou obludu. Džin popadl draka, vyhodil ho do vzduchu a odfoukl jako peříčko. Džine, hop do láhve zpět! Zavelel Mustafa a džin se poslušně nasoukal do hrdla a nechal se zazátkovat.
1: Taková láhev s džinem, to by bylo, mof!
0: Zasnil se Škubánek.
1: Ale kde ji vzít?
0: A v tom dostal nápad. Vytáhnul z kredence Kátinu kuchařku a nalistoval recept. Domácí džin a neb staročeská jalovcová. Následoval seznam přísad, který začínal lihem a končil kostkami cukru a větvičkami v máji trhaného jalovce.
1: To nemám, to taky nemám, to taky ne.
0: Vrčel si Škubánek pod fousky.
1: Ale mohl bych tam dát místo lihu limonádu, místo těch kostek jednu pořádnou kost a přidám trochu šumáku, ať to má říz. Vof, vof.
0: Kost roztloukl v moždíři, smíchal všechno dohromady a nalil do prázdné láhve od oleje. Zazátkoval, trochu to nahřál nad párou a zatřepal.
1: Džine, z láhve ven!
0: Štěknul velitelsky. V láhvi to začalo šumět, pak se z ní ozvalo temné vrčení a nakonec mocné vyštěknutí. A před Škubánkem stál psí džin, který vypadal přesně jako Škubánek, jenže byl třikrát tak velký a bicepsy měl jako kulturista. Co poroučí, páníček? Klaněl se uctivě. Škubánek byl tak překvapený, že ani nevěděl, co by si měl přát, ale hned se vzpamatoval.
1: Půjdeš se mnou koupit lízátko, teď zalez zpátky do flašky, já tě ponesu.
0: Džin poslušně zmizel v láhvi, Škubánek dal láhev do košíku a už se hrnul do krámu. Jen vyšel s lízátkem na chodník, už tu byl starý známý buldok.
3: S dovolením, mladíku.
0: Zašklebil se a vytrhl Škubánkovi lízátko. Škubánek blesku rychle vytáhl zátku a zavlel.
1: Mof, džine, z lahve ven!
0: V tom okamžiku stál před buldukem obrovský psí džin. Vzal mu lízátko, galantně je předal Škubánkovi, pak popadl buldoka, natáhl, že byl dlouhý jako přerostlý jezevčík, udělal na něm uzel a hodil ho přes nejbližší plot.
1: Mof, džine, hop do lahve zpět!
0: Zavelel Škubánek a hrdě kráčel domů. Za rohem už na něj čekal dobrman. Škubánek slušně pozdravil a chtěl ho obejít, ale dobrman mu nastavil nohu a hned se do něj pustil.
3: Co do mě vrážíš, podvraťáku?
0: Ale Škubánek se nelekl, odzátkoval láhev a v tu chvíli stál před úžasným dobrmanem obrovitý psí džin a měřil si ho kosým.

0: pohledem. Dobrmanovi poklesla spodní čelist, rozklepal se jako ratlík a zmizel za rohem. Škubánek došel domů v nejlepší náladě. Sotva za ním zapadly dveře, zazvonil někdo na domovní zvonek. Byl to sousedovic Pinčlík, který ho šmíroval mezi plaňkami plotu.
1: Kdo je?
0: Zeptal se Škubánek. Pošta! Blafoval Pinčlík. Škubánek otevřel a hrdě se postavil do dveří se založenýma rukama. Pinčlíkovi se protočily panenky. Za Škubánkem se tyčil ještě jeden obrovský Škubánek se založenými tlapami na prsou. Pardon, blekotal Pinčlík. Já jsem se splet, já nejsem pošta, já jsem... Buňťa! A rozpačitě zmizel za plotem. Od té chvíle měl Škubánek vyhráno. Když se třetího dne probudil, kouknul na kalendář a vyskočil z postele.
1: Dnes přijede Káťa, musím jí nějak překvapit.
0: Radoval se a vyklepal všechny peníze z hliněného prasátka. Popadl nákupní košík, dal do něj láhev s džinem a utíkal do cukrárny. Jenže v tom spěchu si popletl láhve a vzal místo flašky s džinem slunečnicový olej. V cukrárně koupil oříškový dort se šlehačkou, ten má Káťa nejradši, a kráčel domů, jako by nesl svátost oltářní. Všichni psi z ulice samozřejmě větřili, ale na Škubánka si už nikdo netroufal. Ale co čert nechtěl, objevila se zčista jasna obrovská cizí doga, zřejmě nějaká přespolní, kterou tu Škubánek předtím nikdy neviděl. Zamávala nosem, nasála tu sladkou vůni a už se hrnula na dort. Škubánek s přehledem postavil dort na zítku, odzátkoval láhev, zavelel a aniž by čekal, až se džin vysouká, hned sám zatěl pěstičku a strčil ji Hafanovi pod čenich.
1: Čuchni si, kamaráde, čuchni, na nás si krátkej!
0: Doga znejistěla, zarazila se, pak stáhla ocas mezi nohy a odklusala pryč. Škubánek chtěl zavelet.
1: Hop, do lahve zpět!
0: Ale džin nikde. Jak je to možné? Objevil se vůbec? Škubánek koukal jako husa do flašky, ale uvnitř nic nebylo. Pak se podíval na vinětu.
1: No jasně, vždyť já vzal omylem jinou lahev, ale to jsem měl kliku.
0: Přemítal a v tom mu to došlo. Začal poskakovat po chodníku, div mu dort neupadl.
1: Hurá! To je úžasné, to je skvělé, to je fantastické. Toho cizího Hafana jsem zahnal úplně sám.
0: A těšil se, až o tom bude vyprávět Kátě. Ta už byla zatím doma. Hned jak postavila v předsíni kufr, rozhlédla se po staromládeneckém nepořádku, který tam Škubánek stačil nadělat.
2: No nazdar, tady to vypadá.
0: Posteskla si a hned se pustila do nádobí. Na stole stála flaška od oleje s čímsi podivným. Káťa ji odzátkovala a přičichla.
2: To je nějaký pěkný fujtajbl.
0: A vylila podezřelou tekutinu do dřezu. V potrubí to trochu zvláštně zašumělo, ale Káťa nedbala a vytřela dřez hadrem. V tom se rozlétly dveře a v nich stál Škubánek s dortem.
1: Tady máš na přivítanou!
0: Ale Káťa se mračila.
2: Ach jo, na 3 dny vytáhnu paty a už je to tu jako v psí boudě.
1: Nehubuj!
0: Omlouval se Škubánek.
1: Na uklízení nebyl čas, měl jsem moc práce s hlídáním.
0: Najednou se zarazil.
1: Tady jsem měl na stole lahev s džinem.
2: To mi ani neříkej.
0: Zarazila se Káťa.
1: Já ho měl na kuráž,
0: vysvětloval Škubánek a rozpačitě koukal do prázdné flašky.
1: Ale já ho vlastně ani nepotřebuju, já už se totiž vůbec nikoho nebojím.
2: To ráda slyším,
0: usmála se Káťa, podrbala Škubánka za ušima a pověsila mu na krk věnec špekáčků od babičky.

0: Kája otužuje Zdeňu. Jděte se podívat do Dubčí, něco tam kvete, řekl dětem Zdeňin tatínek, pan lesní. Zdeňa byla malá Kájova kamarádka. A ty, šohaji, dej na tu naší pápěrku pozor, to ti povídám. Paní lesní natáhla Zdeně vlněné punčochy, teplé boty a přesto všechno ještě vysoké kamaše. Přes teplé šaty jí oblékla vlněnou pletenou vestu, přes ní pletený kabátek a navrch navlékla kožíšek. Zdeňa měla už ručičky od těla odtažené, že ani připažit nemohla. Jenom se zamračila, když jí paní lesní natáhla vlněnou čapku přes uši a kolem kožišinového límce ještě zavázala šálu. Děti odběhly do lesa. Když jim zmizela myslivna z očí, Zdeňa se zastavila a zhluboka oddychovala, jak byla celá nabalená. Ty tě zas vymustrovali, vždyť co v tom nemůžeš ani hnout. Kdybych do tebe strčil, svalíš se jako hrouda. A kdyby na nás vyrazil odněkud pan loupežník, ani bys neutekla. Ruce máš už teď natažené, myslel by si, že se vzdáváš a on by tě propích jako housenku. Zdenčina čapka zmizela v Kájově kapse a stejně tak i šála. I kožíšek už měl Kája přes ruku. Co to máš ještě na sobě?
1: Teplou košilku a triko v celku, teplé šaty a tuhle vestu.
0: Tak ještě vestu dolů. A sedni si tuhle na pařez, stáhnu ti ty makaše.
1: Kamaše, Kájo, kamaše.
0: To je jedno, běhat v tom stejně nemůžeš. Hele, Zděno, sem nikdo nepřijde. Já ty tvoje hábky pověsím tuhle na stromy. A už na borovici visí kožíšek, na smrčku kousek dál svetr a na doubku vestička. Vrátíme se pro ně, až se trochu vylítáme, jo?
1: A půjdeme taky k vám.
0: Půjdem. A vezmem to dolů trapem na špagátě. Kája se ovinul špagátem a Zdeně dal opratě. Je! Kája se rozběhl jako hříbě, házel hlavou, vyhazoval nožkama, škubal napravo i nalevo. Zdeňa výskala a volala prrr, ale Kája to hnal, až kamínky vyskakovaly. A tak doběhli do hájovny. Ale hned si nesmíme Zdeňo sednout, když se koníček uběhne a spotí, musí ho provádět. Vezmem to pomalej okolo chalupy, aby se v nás pot najednou nezarazil.
2: Mírným poklusem se uklidňovali, až řekl Kája.
0: To stačí, už si můžeme chvíli sednout. Máš hlad?
1: No, jedla bych něco.
0: Chceš mléko?
1: Kakao nemáte?
0: Kde pak, ale máme moc dobré mléko.
1: No tak mi dej.
0: Máte lepší než my. My máme moc sladké.
1: To ti to doma asi sladí, ale věř tomu, že to není ono.
0: Zdeňo, umíš kotrmelec?
1: Co je to?
0: Je, Zdeňo, než já z tebe udělám kluka, to bude doba.
1: Ty ale dočista nic neumíš. Jestli chceš, abych s tebou chodil, tak to se musíš naučit kotrmelec a potom lézt na stromy taky a takové všelijaké věci. Bajo, Kájo, já se to naučím, tak mi to ukáž.
2: Mezitím se pan lesní, Zdenčin tatínek, šel po dětech podívat. Jak to vzal dlouhými kroky k Dubčí, slyšel z dálky výskání dětí. Už nepospíchal, dětem je jistě dobře. Šel zvolna, až udiveně zdvihl hlavu. Co to? Na borovici visí Zdenin kožíšek a tam hledal svetr a vesta. Můj bože, lekl se. Co se to tu stalo? A zrychlil krok. Aby se tak byl mýlil, když se mu zdálo, že slyší děti výskat, co když to bylo volání o pomoc, aby tak pan lesní doběhl k hájovně skoro bez dechu. Ale jak chtěl vrazit do vrátek, uslyšel docela zřetelně Káju, jak přísně povídá, lidi, co pak se to nenaučíš? Vždyť už půjdeš nedle do školy. No tak, hodně se opři o ruce, vyhoď nohy vzhůru a přeletíš na druhou stranu jako nic. No tak vidíš, já udělám tři za sebou, heleď.
0: A za chvíli slyšel Zdeňu.
1: No jo, ty jsi kluk, ale viď Kájo, ten byl, co se mi prvé poved. No, řekl Kája zdrženlivě, byl, ale ještě ne tak zrovna. Tak hezky znova.
0: Pan lesní obešel hájovnu a s Kulinou se podíval na mlátek a oddechl si zhluboka, jak se na Zdeňu podíval, když se chystala k novému kotrmelci, stěží se ubránil smíchu.
1: Ten už skoro byl, však já tě to všechno naučím, sliboval Zdeně Kája.
0: Pan lesní viděl ještě, jak Zdeňa vytáhla z kapsičky zbylou kůrku černého chleba, zakousla se do ní a řekla, máš tam ještě trochu mléka? Zdeněn tatínek se tiše vrátil postranní cestou. Úsměv mu ležel na dlouhých vousech a šibalství pohrávala v očích. Když otevřel dveře kuchyně, paní lesní se po něm podívala udiveně, co tak brzy, tatínku, snad se něco nestalo.
1: Nic, maminko, nic, ale dobře jsme Zdeňu oblékli, viď? Dobře, tatínku, dobře, teplou košilku, teplé tričko v celku, vlněné šaty, pletenou vestu, svetr a kožíšek a šálu a kamaše a čepici přes ouška, jenom rukavice jsem zapomněla. No, jestli si ji nenastrojila až moc, povídá pan lesní. Na borovici totiž visí kožíšek, na smrčku svetr, na doubku vesta a v dubčí, na posledním smrčku čapka, šála a kamaše. Paní zbledla a sepěla ruce. Tatínku, mluv, Zdeně se něco stalo? Ale nestalo, maminko, nestalo. Dělá v hájovně na mlátku na pytlech kotrmelce a láduje se chlebem, jako by nejedla týden. Bože, vždyť nám nastydne a umře, co jí to napadlo se tak vysvléknout. Jí to nenapadlo, ale Káju. Pořád jsme jí balili a ona byla jako bez života. A teď mě napadlo, že bude nejlepší, když k nám Kája aspoň ve čtvrtek a v neděli bude chodit na oběd. Zdeňa se aspoň naučí jíst bez vybírání a bez vrnění. Tu chvíli Kája vyslovil Zdeně uznání. Tak tohle už byl kotrmelec, že bych se za něj ani já stydět nemusel. Já si tě snad přece jenom vychovám podle svého. Už se mi chtěli kluci smát, že si s tebou hraju, ale já jsem jim pověděl, že z tebe udělám kluka. A myslím, že se mi to povede, když už teď umíš i kotrmelec.
0: A Zdeňa se šťastně culila jako hříbeček v mlází.
3: Vlčí hřeben a poslední krkonožský vlk. Na horním toku říčky Jizerky se jejím korytem hnalo větší množství vody, než je v tuto dobu obvykle. Bylo totiž krátce po bouřce a cedilo kalounem tak, že drobnými potůčky a rýhami spěchalo z kopců takové množství vody, až Jizerka měla co dělat, aby ji všechno vůbec pobrala. Ve mléně u zajíců se jí náhonem valilo tolik, že její hukot byl slyšet pěkně daleko. Dokonce ani podhudský hastrman Rousňák, který v Jizerce přebýval, nemohl díky tomu rámosu spát a špačkoval a spílal krakonošovi za to futeř a daremné povětří.
4: U všech pstruhů a mřenek to bych do tebe krakonoši neřek. Já jsem sice vodnickej, ale nemyslíš, že už je tý vody dost?
3: V tu chvíli, snad jako by ho krakonož vyslyšel, najednou přestalo cedit. Z lesu začala stoupat pára, ptáčci už za sajíce vesele prospěvovali, všechno kolem jiskřilo a na loukách to vypadalo, jako kdyby tam krakonož rozhodil drobounké třpitivé trahokamy. A vzduch byl, no, co vám budu povídat, jako na horách. A je po dešti, povídá děda Pochop, když vyšel před chalupu. Bydlel kousek od Jizerky a tak chodil čas od času mrknout, zda se náhodou nevylila z koryta. Zašel ještě oblehnout úly, jestli jsou včelky v pořádku a jestli je ta průtrž nespláchla. Pod nohama se mu motal obrovský pes Brit a vesele vrtěl ohonem. Byl to starý dobrák. Když ale kolem chaloupy prošel někdo cizí, dokázal štěkat a zastrašovat tak, že v pocestném byla malá dušička a raději by chaloupu obešel pěkně obloukem. Najednou se Brit z ničeho nic naježil, celý se přikrčil, stáhnul uši dozadu, nakrčil čumák a začal výhružně vrčet. Děda pochopu kouká, co se děje, a najednou za ulic patří velkého psa. Byl šedivej a vypadal dost zbědovaně. Sakra, vždyť on vypadá jako vlk. A hlavou mu bleskla myšlenka na adjunktovo vyprávění o posledním krkonošském vlkovi, který prý žije někde na vlčím hřebenu nad Reskem. A skutečně tomu tak bylo. Vlk cenil na dědu pochopů zuby, ale spíš ze strachu, než že by mu chtěl nějak ublížit. Tlapku měl pochrumanou, zřejmě od nějaké pytlácké pasti, a byl celý vychrtlý. Děda pochop se jeho zastrašování ale nezalekl. Zahnal Brita do chalupy a pomalu se s pokorou, ale přesto bez strachu, přibližuje k vlkovi a potichu na něj mluví. Vlk zřejmě poznal, že mu nechce ublížit a přestal vrčet. Dokonce si nechal ovázat lapku šátkem a nepohrdl ani kouskem chleba. Potom ještě sežral Britovi všechno žrádlo z misky před vchodem a odkulhal přes můstek do lesa směrem k Resku a k vlčímu hřebenu. Dny plynuly jeden za druhým a než se jede nadál, byla tu zima. Letošní zima byla pěkně tuhá, sněhu hromada a mrzlo až praštělo. Budu muset do lesa na dřevo, povídá babičce děda pochopů. Do oběda budu zpátky, vezmu jen pár soušek. A už si to vykračuje k lesu a za sebou táhne sánky rohačky. Když kukačky ohlásily 12, babička začala vyhlížet dědu, protože měla oběd na plotně. Kde se ten děda courá, když bude mít oběd jak psí čumák? Hodiny utíkaly a děda stále nikde. Když se začalo smrákat, povídá si babička, to už není samo sebou, to se muselo něco stát. A vyrazila požádat o pomoc Hajného. Tou dobou ležel děda pochopů na dně skalnatého údolí, tam sklouznul po svahu a nemohl vylézt zpět, protože si pochroumal nohu. Kakra, holte, to je ale nadělení, když já tady nakonec umrznu kousek od domu. Volal a křičel o pomoc, ale nikdo jej neslyšel. Hajnej mezi tím zburcoval všechny sousedy a s lucernami a loučemi se vydali hledat dědu pochopu do lesu. Ale bylo to jako hledat jehlu v kupce sena. Lesy jsou zde hluboké a svahy prudké a ještě ke všemu se popás boříte ve sněhu. Hleda, že byste měli na nohách sněžnice, to se jde hned o trochu lépe. No a ještě ke všemu vám mráz zalezá přes rukavice za nechty a cpe se i pod kabát a nos od něj máte červený jako nějaký sněhulák. Hledali celou noc a když začalo svítat, tak Láďa Jounu konečně dědu našel. Seděl na dně skalnaté průrvy a pokuřoval fajfku a vypadal docela spokojeně. Sakra, dědku, vy jste nám dal. My už mysleli, že vás dostal mráz a bílá smrt a vy si tu zatím pokuřujete, jako by se nachumelilo. Však tak jo, Ládíku, vždyť já bych už byl dávno na pravdě boží. Nebudeš tomu věřit. On mě tu totiž celou noc zahřejval svým kožichem, ten vlk, kterýmu jsem v létě pomohl zasejt já. Teprve, když tě slyšel přicházet, tak někam odběhl. Ale, Ládíku, radši to nikomu neříkej. Oni by si mysleli, že jsem se na stará kolena pomátl na rozumu a že mi haraží v Makovici. Láďa vytáhl tě do pochopu na cestu, naložil je na rohačky a už si to s ním sviští z kopce směrem k domovu. Najednou z dálky zcela zřetelně oba zaslechnou táhlé vití. Oba se na sebe kouknou, děda se usměje a povídá: to už asi bude doma, na Vlčím hřebenu. Tak tohle, Láďo, je asi ta nejhezčí věc, kterou jsem ve svým dlouhém životě zažil. Ale babičce to raději říkat nebudem. To bude jen mezi náma chlapama. Inu, ono v horách je už halt takovej zvyk, že si navzájem pomáhají úplně všichni. Mnohdy sice bydlí daleko od sebe, ale přesto k sobě mají tak nějak blíž. A když půjdete přes Vlčí hřeben a budete se chovat tiše, třeba budete mít štěstí a uvidíte posledního krkonošského vlka na vlastní oči.

0: Blížily se Vánoce, což bylo pro prasátko nejoblíbenější období v roce. Jejich jedinou vadou byly příliš krátké dny. A pokud jste malým zvířátkem, které se bojí tmy, neznamená to pro vás nic dobrého. Ale prasátko se snažilo být statečné. A vždy, když se venku stmívalo, zapalovalo spousty svíček. Už od konce listopadu prasátko zdobilo svůj domov vánočními ozdobami a bylo už téměř hotové. Když prasátko skončilo se zdobením stromečku, posadilo se do svého pohodlného křesla. Muselo myslet na dílnu Santa Clause a na všechny ty tvrdě pracující pomocníky a na to, jak Santa každý rok se svými soby oblétne celý svět a všem nadělí dárky. Když v tom dostalo prasátko strach. Co když se Santa letos ke všem nedostane? Co když bude Santa muset někoho vynechat? Nebo co když prostě zapomene? Například na dárek pro prasátko? To už mělo prasátko tak velké obavy, že si muselo s někým promluvit. Teple se obléklo a vyrazilo ze dveří. Když tu si náhle vzpomnělo na něco moc důležitého. Zhasnout svíčky. Pak prasátko pospíchalo do domečku svého kamaráda, medvídka Pů.
1: Ahoj, prasátko, řekl Pů. To je ale milé překvapení.
2: Musím s tebou mluvit, Pů,
0: ohlásilo prasátko.
2: Vím, že se asi chovám hloupě, ale musím se tě na něco zeptat.
0: Když se prasátko posadilo do toho nejlepšího křesla, co Pů měl, povědělo svému kamarádovi, co mu dělá starosti.
2: Co když se Santa zapomene zastavit u mě doma a nedá mi žádný dárek? Co když bude mít příliš mnoho práce s ostatními dárky, které musí doručit?
0: Ptalo se prasátko.
1: Prasátko, teď mě poslouchej,
0: odpověděl Pů tím nejvážnějším hlasem. Nedělej si starosti, Santa na tebe určitě nezapomene.
2: Ale jak to můžeš vědět, Pů?
0: Pokračovalo prasátko.
2: Víš, jak mám rádo Vánoce, ale prostě nedokážu tu hloupou myšlenku dostat z hlavy.
1: Podívej, prasátko, pověděl na to Pů. Přestaň se strachovat a užívej si svého oblíbeného ročního období. Slibuju ti, že Santa se u tebe doma s dárkem určitě zastaví.
0: Prasátko se zase začalo radovat. Když mu to slíbil jeho nejlepší kamarád, nemůže to dopadnout jinak než dobře. Mnohokrát Půovi poděkovalo a odešlo domů dokončit výzdobu.

Nejdříve byl Pů sám se sebou moc spokojený, protože dokázal pomoci příteli v nouzi. Ale po chvíli se zamyslel nad tím, co to vlastně řekl. Slibuju! Jak mohl on, malý medvídek s malým rozumem, někomu slíbit, že se u něj Santa zastaví? On přece nerozhoduje, jestli Santa bude mít čas se u prasátka a jeho domu tyto Vánoce zastavit. Pů však věděl jedno. Slib je slib. Nemohl přece zklamat kamaráda. A pak dostal Pů nápad. Požádá všechny ostatní kamarády o radu.

0: nejprve spěchal Pooh do Králíčkova domu. Dobrý den, Králíčku, a veselé Vánoce, volal Pooh.
1: Dobrý den, Pooh, odpověděl Králíček. A tobě také veselé Vánoce.
0: Pak mu Pooh vypověděl, co slíbil prasátku a že teď neví, co s tím má dělat.
1: Podívej, Pooh, pověděl Králíček. Máš naprostou pravdu. Slib je slib. Proto by si měl nejdříve rozmyslet, než někomu něco slíbíš. Je mi líto, ale s tím ti neumím pomoci.
0: A tak šel Pooh za Ijáčkem.
2: Dobrý den, Ijáčku, řekl Pooh. A veselé Vánoce.
1: No, povídá Ijáček. Nejsem si moc jistý, že to budou veselé Vánoce. Je hrozně zima a pořád hodně sněží.
0: Pak Pooh Ijáčkovi pověděl, co prasátku slíbil, ale ani Ijáček mu neuměl pomoci.
1: Tak to ti můžu říct už předem, Pooh, že pokud někomu něco takového slíbíš, tak to určitě nevyjde. Je mi líto, ale nevím, jak bys ten slib mohl splnit.
0: Když si Pooh vyslechl Ijáčkovu ponurou odpověď, rozhodl se, že zajde do domu Klokanice a vysvětlí svůj problém jí. Zanedlouho seděl uvnitř teplé a útulné kuchyně, kde Klokanice s Klokánkem poslouchali vyprávění svého kamaráda.
3: Je mi líto, povídá Klokanice. Ráda bych pomohla, ale prostě nevím, co dělat. Nevím, jak se spojit se Santou a povědět mu, aby se zastavil u prasátka, stejně jako ty.
4: Ale já Santovi psal,
0: vykřikl Klokánek.
4: Chci kolo, kopací míč, brusle.
0: Půšel sněhem dom. Neměl tušení, co udělá. Jeho malinkatý rozum byl unavený a kručilo mu v bříšku. Ale Pooh si dělal takové starosti, že ani nedokázal pomyslet na soudky s medem, co měl doma. Najednou Pooh ucítil, jak ho někdo zezadu postrčil. A než se nadál, ležel na zemi a na něm seděl tygr. Samozřejmě i tygrovi Pooh pověděl o svém slibu, který dal prasátku. Ale tygr to vůbec nepovažoval za problém.
1: Podívej, Pooh, řekl tygr. Pokud si nejsi jistý, zda někdo něco udělá, udělej to sám. A mimochodem, právě to umí tygři nejlépe. Pokud si chceš být jistý, že prasátko dostane svůj dárek, můžeš udělat jen jednu jedinou věc.
0: Když se Pooh a tygr dohodli na plánu, vrátili se ke Králíčkovi.
3: Ještě jednou dobrý den, Králíčku, pověděl Pooh. Vrátili jsme se, abychom tě požádali o laskavost. Vím, že bylo hloupé, že jsem dal prasátku takový slib, ale tygr mi právě řekl, jak můžu ten slib splnit.
1: A jak to plánuješ udělat, Pooh? Zeptal se Králíček.
3: Když nemůžu zaručit, že přijde Santa, musím to být já, kdo si zahraje na Santu a na Štědrý večer přijede k prasátku domů.
1: Dobře, bránit ti v tom nebudu, Pooh, ale proč mi to povídáš?
3: Protože musíš být jedním ze sobou.
1: Prosím?
0: Zeptal se Králíček.
3: No jsou Vánoce,
0: odpověděl Pooh klidně.
3: Co pak odmítneš kamaráda o Vánocích?
1: No ne, ale...
0: Králíček zkrátka neměl na výběr. Pak šli Pů a Tygr povědět o svém plánu Ijáčkovi.
1: Ještě jednou dobrý den, Ijáčku, řekl Pů.
5: Veselé Vánoce, ozval se Tygr.
6: To se ti lehce řekne, Tygře, opáčil Ijáček. Ty na tom širém světě nemáš žádnou starost.
1: Podívej, povídá Pů. Už vím, jak mohu splnit svůj slib, co jsem dal prasátku.
6: Ale to není možné, odpověděl Ijáček. Vždycky existuje něco, na co člověk nepomyslí.
1: Převléknu se za Santu, prozradil Pů.
6: Aha,
1: začal se zajímat Ijáček.
6: To je dobrý nápad. Myslím, že prasátko se nachytat nenechá, ale rád bych tě viděl v tom převleku.
5: To není problém, odpověděl Tygr. Můžeš se dívat, jak dlouho chceš, protože budeš jedním ze sobů.
0: Konečně se Pů a Tygr vydali svůj plán prozradit Klokanici.
4: Omlouvám se, že už jsem tu zase,
0: ozval se velice zdvořile Pů.
4: Ale myslím, že jsem našel řešení svého problému.
7: Tak to jsem moc ráda,
0: odpověděla Klokanice.
7: Sama jsem hodně přemýšlela, ale nebyla jsem schopná přijít na žádnou odpověď.
4: Odpověď je, že když si nejsi jistá, že někdo něco udělá, udělej to sama,
0: pověděl jí Pů.
4: Co tím myslíš, Pů?
0: Zeptala se Klokanice.
4: Musím zařídit, aby prasátko dostalo na Vánoce svůj dárek. A proto budu muset hrát Santu sám.
7: To je skvělý nápad,
0: nadšeně volala Klokanice.
4: Vrátil ses jen, abys mi to pověděl?
7: Ne, řekl Pů. Chci, abys byla jedním ze sobů.
8: Chci být taky sob,
0: vykřikl Klokánek, který právě maloval krásný tygrův portrét.

0: později téhož dne se kamarádi sešli v Půově domě. Každý z nich přinesl krásně zabalený dárek pro prasátko. Přinesli také větve, které by mohli použít jako paroží. Až na tygra, kterému se podařilo najít pár skutečného jeleního paroží. Vítejte, povídá Pů. Jsem tak rád, že jste tady. No, kdybys nedal ten hloupý slib, ozval se králíček. Ale králíčku, přerušila jej klokanice. Pů možná udělal chybu, ale tohle všechno dělá proto, aby svůj slib dodržel a udělal kamarádovi radost. Pak Pů začal prohledávat svůj dům. Vím, že to tu někde je, mručel si Pů pro sebe. Nechápu, co je to tu za nepořádek. Uklízel jsem před několika, no, nebylo to tak dávno. Tady to mám, kamarádi, Santovi saně, rozzářil se Pů.
1: Nevypadá to ani trochu jako Santovi saně, zakřičel klokánek.
2: Ne, ještě ne, odpověděl tygr. Musíme to proměnit na Santovi saně. Jenom doufám, že medvídka Pů udrží.
0: Ponesou jenom dobráčka medvídka Pů, ozval se Pů. Určitě budou fungovat perfektně.
3: Mám z toho špatný pocit,
2: ozval se i Jáček.
0: A tak kamarádi začali pracovat na starých saních. Museli je přeměnit tak, aby vypadali jako Santovi saně, aby prasátko uvěřilo, že se u něj zastavil Santa. Nejprve vyřezali kusy kartonu a připevnili je ke straně Půových starých saní. Pak saně natřeli. A než bys řekl švec, byly sáňky hotové. Teď už chyběl jen Santa a nějací ti soby.
4: Dobrá práce, kamarádi. Věděl jsem, že to zvládnete.
0: Nadšeně volal Pů.
5: Ale co uděláš, abys vypadal jako Santa?
0: Zeptal se králíček.
1: Nemáš ani vousy?
0: Zavolal klokánek.
4: Mám vousy, odvětil Pů. A mám i kabát a čepici a všechno ostatní, co potřebuji. Jen počkejte a uvidíte.
0: Pak Pů odešel dovnitř a když vyšel, táhnul za sebou velkou tašku. V tašce byly nalepovací vousy, čepice a kožešinový kabát. Pů si to všechno na sebe oblékl.
4: To je divné,
0: divil se Pů.
4: Ten plášť se od minulých Vánoc nějak zmenšil. A teď potřebujeme už jen pár hezkých sobů,
0: řekl spokojeně Pů. A tak si kamarádi nasadili to, co si přinesli na místo paroží. Tygr vzal paroží a posadil si je na čelo a kolem hlavy připevnil provázkem. A králíček, klokanice, klokánek a i Jáček si zase provázkem připevnili větvičky. Nakonec se všichni zařadili za tygra. Santovi saně byly připraveny k odjezdu. Když se kamarádi vydali konečně na cestu k prasátkovu domu, už se stmívalo. Ale nebáli se, protože byli všichni spolu. Sotva by se takto mohli ztratit, když byli všichni k sobě přivázáni provázkem. Pů seděl na saních a držel otěže. Pů byl moc šťastným medvídkem, protože takto mohl splnit svůj slib, co dal prasátku. Možná to nebylo moc moudré, když prasátku sliboval, že Santa na něj nezapomene. A najednou je tu, skoro jako samotný Santa, a chystá se doručit dárky do prasátkova domu.
4: Jo, sovíci, vykřikl šťastně Pů. Nemáme celou noc, ukažte, jak to umíte rozjet.
0: Když kamarádi dorazili do prasátkova domu, snažili se být velmi potichu. Ale Pů byl tak nadšený,
4: že zkusil seskočit ze saní ještě dříve, než zastavili. Chudák Pů se za úpěním upadl na zem, saně se převrhly a dárky se rozkutálily po sněhu.
3: Říkal jsem, že z toho mám špatný pocit,
4: zamumlal i Jáček.
5: Mrzí mě to, řekl Pů. Na chvíli jsem si tady opravdu myslel, že to jsou Santovy saně. Asi jsem zapomněl, že jsou to jen staré dřevěné sáňky. Jste v pořádku, sobíci?
4: Přestaneš už s těmi sobíky, Santo, ozval se rozlobeně Králíček. Tedy vlastně Pů.
0: Dveře od prasátkova domu se kousíček pootevřely.
6: Kdo je to?
0: Ozval se vystrašený hlásek. Když prasátko zjistilo, kdo jsou ta podivná stvoření, tak moc se mu ulevilo, že všechny pozvalo dovnitř na vánoční cukroví a horkou čokoládu. Když se kamarádi usadili kolem prasátkova stolu, Pů mu vysvětlil, proč je prasátko našlo před domem všechny přestrojené.
5: Pů, ty jsi opravdu splnil slib? Santa tady s mými dárky byl těsně před tím, než jste dorazili vy,
0: vykřiklo prasátko.
5: Ale když si představím, že jste se všichni tolik snažili jen kvůli mně, to je ten nejkrásnější vánoční dárek ze všech.
0: A když se kamarádi podívali na šťastnou tvář prasátka, i oni měli pocit, že to jsou ty nejkrásnější Vánoce.

0: I já znám jeden příběh, paní. Trochu směšný, ale i na slzy tam dojde. Dokonce i završovat bych si troufal.
1: A o čem je ten příběh?
0: O tom, co by lidé chtěli a čeho díky hlouposti nedosáhnou.
1: Takové vyprávění může mít hluboký smysl.
0: Což o to hluboký by byl? Je otázka, dojdeme-li na dno.
1: Tak povídej.
0: Společně zasedneme ke kulatému stolu, budem si vyprávět a besedovat spolu. Řeč bude o víle, nicméně ne tak zcela. Nemá plášť řasnatý, co vílu vílou dělá. U nás má podobu vychrtlé, nuzné babky. A přece přináší dar lákavý a sladký. Náš příběh, divte se, má jméno Směšná přání. A vedle moudrosti nese i pousmání. Vidím, že mnohý z vás už zvědavě se třese, tak tedy začněme. V hlubokém černém lese žil jeden drvoštěp a věčně kudlu pískal. Na život dopálen, smrkům si zlostně stýskal.
2: Toho mor na svět, čerta by to vzal. Proč zrovna já musím být na světě tak nešťastný? Jak já k tomu přijdu? Jiní si hoví v teplíčku, vozí se v kočáře, trousí almužny. Já se tady držu a namáhám a lopotím od rána do večera, od jara do zimy, pořád jen s tou sekerou, sákry, ždudy. Nic neužiju, protože nic nemám. Peníze nemám, statky nemám, ani krávu nemám. Mám akorát hlad, chalupu s potrhanou střechou, díru v kalhotech a kámen v botě. Je na světě nějaká spravedlnost?
0: Tak se ptala a hned na to odpovídal.
2: Není. Na mou duši, třeba čertu bych se upsal jen mít kapánek štěstíčka. Sáně borový, co to je?
0: Najednou se zčista jasna před Jakubem vynořilo zjevení. Podle jedněch to byl sám hromovládný pantáta bohu Jupiter. Jenže ten v našich končinách nebývá tak často domovem. Podle jiných by to mohla být dobrotivá víla řásenka. Ale tu by spíš přilákal nějaký dobrý skutek a ne navrčený drvoštěp. Tak to podle všeho byla babka Cmunda, co měla kontrakt s peklem na dopalování lidí. Náramně ráda prý lidi vyváděla aprílem. Vždyť povídám, že to byla Cmunda, co by u nás v lese dělal Jupiter. Cmunda, necmunda, tak jako tak Jakub skoprněl. Babka s ohnivýma očima se vrští, neukazuje každý den.
2: Co? No tohle, která pak vy jste? Kde jste se tu vzala tak najednou?
3: Ty mě neznáš, Jakube? Snad si o mě aspoň slyšel. Vždyť já jsem tady v lese zestárla. Já jsem přece Cmunda, dobrotivá tetička všech nešťastných.
2: Dobrotivá tetička, říkáte? Na to zrovna nevypadáte.
3: Sotva někdo zakleje, sotva zanaříká, už jsem tam. Mám tenké uši, všechno dobře slyším. I tebe jsem slyšela. Tak, co pak ti schází?
2: Kdyby ses ptala, co mi neschází, bylo by to kratší. V ničem nemám štěstí.
3: A zasloužíš si ho.
2: Sakryš, dudy, vždyť ani tolik nechci. Něco na sebe, něco na zub a něco pro mou ženu.
3: Když to dobře spočítám, máš tedy 3 přání.
2: No, asi tak. Možná o něco víc.
3: Máš je mít.
2: Co? Co to povídáš?
3: To, co slyšíš. Můžeš mít 3 přání.
2: A to jen tak, beze všeho?
3: Beze všeho, Jakube. Jen tak. Vlastně docela zadarmo. Bude pro mě nesmírným potěšením, když uvidím, jak s mým darem naložíš. Jinak za to nechci vůbec nic.
2: No, tohle... A to myslíš docela vážně?
3: Docela vážně, Jakube. Dávám ti tady slib. Cokoliv, přátelé.

0: mysli, než přání vyslovíš. Na tobě záleží, jak staří se mé dílo.
1: Sakryž, Dudy, to se mi snad zdálo. Honem domů, než to všecko zapomenu.
2: Jakub zíral na tu vychrtlou babku s ohnivýma očima jako na zjevení. A ono to opravdu zjevení bylo. Když babka Cmunda čarovala, ze země stoupala bílá pára, bublala a pohyhňávala se, jako by v jejich chomáčcích stoupaly do výše tisíce potměšlých skřítků. A když babka dočarovala, rozplynula se mezi stromy jako ta pára a zůstal tu jenom Jakub s dokořán otevřenou pusou. Sotva se vzpamatoval, nechal roští roštím a s vyvalenýma očima utíkal domů.
1: Fany! Fany! Fany, kde jsi? Fany, kde je ta ženská? Fany, ohromná novina. Jestli je to pravda, tak jsme boháči. Budeme mít všecko, co budeme chtít.
3: Co povídáš? No podívej se, jak jsi nadělal. Ani boty jsi neotřel.
1: Nech sákliš, Dudy, boty botama. Já jsem potkal Cmundu.
3: Co to meleš? Jakou Cmundu?
1: Každá bába ti to poví. Čarodějnou Cmundu. Tu, co lidem nosí štěstí. Splní mi 3 přání.
3: Co mi to tu vykládáš? A kdeže jsi ji potkal?
1: V údolí, pod křížovým vrchem.
3: No, to je divné místo. V noci tam prý tančí víry.
1: Vždyť ti to povídám. Nikde jinde bych ji nepotkal. A ta Cmunda...
3: Říkal jsi 3 přání?
1: Sama mi to řekla. Fany, já bych nejradši...
3: Počkej, ona je něco jako bílá?
1: Možná, ale hodně zestárla. Tvář jako pergamen. Tělo jako vyschlá tyčka, ale ty oči. Splním ti 3 přání, řekla. A potom zmizela.
3: Jenom 3 přání. Tak to si musím dobře rozmyslet.
1: Ale Fany, vždyť...
3: Nech to na zítřek.
1: Ale proč? Můžeme mít zámek třeba hned? A k tomu kočár, šaty, plný stůl, pytel zlaťáků, třeba i 2? To všechno najednou. Tak na co čekat?
3: Do zítřka dost času. Ale v takovém zámku by se mi docela líbilo. A cože s tím ta Cmunda přišla zrovna za tebou?
1: Asi ví, že si to zasloužíme.
3: Aha, asi to tak bude. Tak si zatím sedni a jestli se ti to náhodou povede, tak přemýšlej.
1: S tebou je taky pořízení. Tak jsem se těšil, jak tě překvapím a vyčaruju zámek a zatím... S tebou není opravdu žádná řeč.
2: Seděl na rozvyklané lavici, mrzutě popotahoval a škaredil se do kouta.
1: Už teď jsme mohli vejít boháči a mít se dobře. Tomu se říká štěstí. Mohl bych mít všecko, na co pomyslím. A mám hlad jako největší ubožák. Sakryž, Dudy. Kdyby tu tak byl pořádný kus jelita. Co to je? Co to leze spod kamen? Je to dlouhé jako had a tlusté jako vypasený kozel. Co je to za příšeru? Sakryž, Dudy. Jelito veliké jako drak. Nech mě. Dej mi pokoj. Zastavte ho. Stůj. No tohle...
3: Co se to tu, panenko skákava, co jsi to proved, Jakube? Co je to? Kde se to tu vzalo?
1: Já měl děsný hlad, jen mi to tak uklouzlo.
3: Ty trumbero, ty škrholo, no. Ty nešiko, měl jsi 3 přání a jedno je už pryč. A co s tím jelitem? Chceš se zat udávit?
1: Já jsem...
3: A kde máš zámek? Kde pak je tvé království, co jsi mi sliboval? Kde jsou ty nádherné šaty, zlaťáky a diamanty? Kde je kočár a sloužící? Mohl jsi chtít kuchaře, pekaře, pece a on si přeje jelito.
1: Ale vždyť...
3: Nech toho nic neříkej, jsi trumbera a osel.
1: Po druhé budu chytřejší.
3: Po druhé. Na svatého Dindy, ty už nikdy o nic chytřejší nebudeš, ale moulovatý moula na
1: pořád. Nech toho.
3: Ty jelito.
1: Tak dost! Kdyby ti tak to jelito pod nos přirostlo. Sakryš, Dudy. To jsem tomu dal?
2: A hned tu máme truchlohru. Cmunda se však směje. Fanny tu stojí, skoro skamenila. Místo knírku, co zdobí tváře šviháků, má věru nepůvabnou ozdůbku. Je-li to se smrsklo, tak na 20 palců a uhnízdilo se jí pod nosem. Kroutí se tam jako hádě nezbeda. Dokonce bych řekl, no ano, hyňa se. Popadne Jakub za konec, pak za dva, ať tahá, trhá, páčí ze všech sil, je-li to nelze nijak odtrhnout. Pot se z něho řine, Fanny odfukuje, je-li to drží jako přišité.
3: Co ty budu dělat?
1: Nejde to, nejde.
3: Zkus to nějak jít.
1: Utrhnu ti nos.
3: Jak pak teď půjdu mezi lidi?
1: Dělám, co můžu.
3: Ale si děláš málo.
1: No, budeš se muset rozhodnout. Můžeš mít zámek, paláce i kočár, nosítka na zahradu a sluhu s vějířem. Ale to jelito...
3: To jelito...
1: ti nikdo neodpáře. Tak se rozhodni. Královna s jelitem, nebo má Fanny bez jelita. Dvě přání jsou pryč, máme prostě... Nebo má Fanny bez jelita. Dvě přání jsou pryč, máme prostě smůlu.
2: Nejlepší bude.

0: Angelita, je to tvoje přání. Je už poslední.
1: A Jakub vyslovil své přání. Zaklínadlo třetí, poslední.
0: Sláva! Jeli to je pryč. Já koukám, panuško, jaká ty jsi hezká.
2: Já jsem tak šťastná, Jakube.
3: Koukám, že jste šťastnější než dřív. Vy lidé, jste tak podivní.
2: To je ta Cmunda, Jakube.
3: Mm-hmm. Paní Cmunda z Roští a na vývratu. K vašim službám, prosím. Dobře jsem se pobavila. Nechtěli byste ještě tři přání?
0: Za nic na světě. Copak já musím být králem?
2: Já se taky bez diamantu obejdu.
3: Tak vydá. Nakonec jste spokojení.
0: No.
3: Že jsem se tak pobavila. Dám vám tuhle aspoň cenu útěchy.
0: Zlaťák. Celý zlaťák.
2: Díky, babičko.
4: Cože? Co to povídáš? Já ti dám, babičko. Je mi teprve 350.
2: Šiu.
4: Ale teď už musím. Kominík ze sousední vsi, slyším ho až sem. Láteří na celý svět. To si zase smlsnu. Není nic zábavnějšího nad lidskou hloupost. Lidé pořád nechápou, že pro své sny a přání musí taky něco udělat.
2: A je pryč.
0: Jako ta přání. Sákryž, Dury. To jsme tomu dali.
1: Drvoštěp mávl usmolenou paží. Dosáhl poznání. A to je, co mě blaží. Toť stará pravda. Lidé zaslepení a nerozvážní, co své choutky mění, nemají právo cokoliv si přát. Takových mezi námi příliš mnoho není, co darů pohádkových znají užívat.
5: To jsi řekl hezky. Ty šašku.
1: Jinak to přece ani nedovedu.

Byl jeden gazda. Mozol se mu říkalo. A skutečně měl ten svůj život mozolnatý, moc dobrého v něm neužil. Ale nakonec se přece zmohl na stádečko ovcí a tu si musel pořídit pasáka. Vzal do služby Ogara jedné chudobné robky. Baroš se jmenoval. Ogar byl rád, že má u mozolů sjednanou službu, za kterou dostával ročně na penězích 6 rinšťáků a dále 3 metry domácího plátna na košule a 3 metry tlustého sukna na gatě. A mimo to mu gazda na konci roku přidal 60 krejcarů, aby měl od ušití krpců. Co mohl ovčák víc požadovat? Byl spokojený a ovce pásl svědomitě. Jednou pásl Baroš na stráně a že bylo chladno, založil si pod bukem oheň. Nad plameny zavěsil hrnec a vařil žinčicu, v buku měl zapasovaný klínek a na ten pověsil míšek se sýrem.

0: Pes, co žádostivě vzhlížel k hrnci nad ohněm, se najednou začal ježit a kňučet. Baroš se rozhlíží, ale nikde nic. A tu najednou stojí u ohně pán, černě oděný a pravý. Pasáku, dáš-li mi napít žinčice? Jsem ušlý a žízeň mě trápí. Baroš se dosti podivil, ale přesto pravil: dám vám žinčice, pane, co bych nedal, ale je horká, teprve se vaří. Černý pán na to, že mu to nevadí, jestli je horká nebo ne, a hned si též nabral a té vařící žinčice se napil. Když si spokojeně odfoukl, zaril okovanou botou v zemi, ohnul se a schrnul trochu listí i s půdou a podržel to na dlaní. Kdybys věděl, pasáku, po čem tvoje ovce chodí a co roznesou na kopitách, věru bys ovce nepásl. To listí se zemí hodil na oheň, po chvíli rozkutal špičkou boty popel a z ohniště se vykutálela hrudečka zlata. Baroš hleděl na ty divy celý vyjevený. To je tím, pravil mu ještě černý pán, že v podzemí je tady zlato. Jenom najít vchod do jeskyně. Ten vchod je tam. Ukázal černokněžník na důru, co odpradávna bývala pod nedalekou skalou. Tak pravil a zmizel, jako by ho nikdy ani nebylo. Na Baroše přišel hrozný strach. Nechal sýr i žinčicu pod bukem a hnal se, co noha nohu chytne, pasínkem dolů. Když ovce viděli, že se pasák splašil, utíkali za ním, a ovšem, že ani pes nezůstal pozadu. Tak to všecko dorazilo k chalupě. Když ovčák jedním dechem vypověděl, co se stalo na pasínku, optal se ho gazda: kde máš tu hrudečku zlata? Ale pasák nic neměl. Všecko v tom spěchu nechal u ohně. Och, ten šel dvakrát, když rozdávali hloupost, pomyslel si o něm gazda, a ještě, že takový nešika upadne i přes stéblo trávy, a nahlas řekl jen: když ses tak prohnal, tak si teď odpočiň. Já se zajdu na pasínek podívat a ty zatím nadělej sečky, pokliť a potom strouhej světidla. Baroš si pomyslel: k čertu, takto si může gazda odpočívat sám, ale přece jen byl rád, že zůstane v chalupě. Gazda mozol navlékl kabátec a vydal se na pasínek, aby našel zlato bez pasáka. Hrnec žinčice a sýr snadno nalezl. Ale kdeže byla hrudečka zlata? Jenom zem a poschrabané listí, po zlatu ani památky. Prošel celý pasínek, ale mohl si paty utlouct a nohy ubrousit, nic nenašel. Posléze si řekl, že takto vrabec vydělá a hus projí, a než celý den roznositi na patách, to už je lepší se vrátit. Barošovi vyčinil, že ho vodí za nos, ale ovčák přísahal, že mluvil pravdu. A tu teprv doložil, co říkal černokněžník o pokladech pod zemí a o vchodu do jeskyně.
1: Ty víš, kde je ta díra?
0: Ptal se gazda netrpělivě.
2: Pravda, že vím, je u studánky s dobrou vodou, přisvědčil Baroš. Však jednou jsem už do ní vlezl, když jsem hledal ztracenou ovečku, ale jenom z kraje, potom jsem se vrátil.
0: Gazda mozol na pasáka naléhal, že ho musí k té díře zavést. Baroš se bál, ale uposlechnout musel. Vzali křesadlo a svazek loučí a šli. Došli k jeskyni. Gazda zažehl louč a beze strachu vlezl do díry. Baroš čekal venku. Gazda ušel pár kroků a buch, čelem do skály.
1: Musíš mi, Barošu, pomoct, volal. Jsi menší, polezeš první.
0: Pasák tedy převzal gazdovu louč a šel napřed. Ale za chvilku byla chodba tak těsná, že museli lézt po čtyřech. Barošovi začalo být úzko.
2: Gazdo, nevrátíme se,
0: navrhoval.
1: Jenom les,
0: poroučil mozol, kterého popoháněla vidina bohatství.
1: Stejně už se ani nedokážu obrátit, musím lézt dopředu.
0: Byla to pravda. Velký gazda byl tak v té nízké sloji zapasovaný, že nebylo ani pomyšlení, aby se otočil. a Baroš měl cestu naspátek taky uzavřenou. Nezbývalo než lézt hlouběji a hlouběji do země. Už se sotva plazili po břichu, sami nevěděli, jak dlouho. Prsty měli do krve odřené, šaty na nich visely v cárech. Také na gazdu dolehl strach, obzvláště když poslední louč, co měli, dohořela. Hladem a únavou na chvíli usnuli. A potom se zase plazili dál, i když měli těla celá odraná. Tu se Barošovi zdálo, že hlína pod nimi začíná být jakási navlhlá a z dálky, jak by doléhal hukot veliké vody.
2: Gazdo, slyšíte, jako by voda hučela?
0: Šeptal zadrhnutým hlasem Mozolovi.
1: Ech, v hlavě ti hučí,
0: odbil ho gazda. A přece to byla voda. Jak se Baroš sunul po vlhké hlíně vpřed, najednou se těsná chodba počala rozšiřovat a svažovat prudko dolů. Než se nadál, jel pasák po mokré hlíně, ani zadržet se nemohl. Zastavil se až na břehu potoka, který tam zurčel ze skal. Z druhého břehu šlo jakési světlo a v tom světle, jak by se cosi lesklého odráželo.
1: Barošu, vzkřikl gazda Mozol v údivu. Blíští se tam zlato, pojďme dál.
0: To se řekne, pojďme dál. Ale jak, když voda byla hluboká a hučela jak o povodní? Tu zahlédli, že přes potok vede úzká kláda. Jenomže na té kládě stál černý kohout s ohnivýma očima velkýma jak talíře a bránil v příchodu ke zlatu. Gazda pohled upřený jenom na poklad už kladl nohu na kládu, ale kohout na něho hledí divoce a jak se Mozol přiblížil, kľav po něm. A ještě jednou, div, že gazda nespadl do vody. Musel se tedy vrátit.
1: Běž, zkus to ty,
0: nutil pasáka. Baroš šel opatrně po kládě, došel ke kohoutovi. Kohout? Nic. Překročil ho a došel na druhý břeh.
1: Aj, to by anděle dávali radu, jestli to nebyli čerti.
0: Radoval se gazda, svlékl poškubanou halenu a přehodil ji přes vodu.
1: Naber těch zlaťáků, Barošu, co jich pobereš?
0: Pasák udělal, co mu sedlák poručil. Rozestřel halenu na zemi a oběma rukama na ní nasypal z veliké hromady zlaťáky.
1: Ještě ty hrudečky zlata, Barošu, přidej, neostýchej se.
0: Povzbuzoval ho gazda z druhého břehu. Oči mu jenom svítili, jak se ho zmocnila chamtivost. Baroš tedy přidal ještě několik zlatých balvánků, potom svázal rukávy a horko těžko dovlékl nacpanou halenu ke kládě. Cestou mu jeden zlatý balvánek z haleny vypadl, tak se pro něho sehnul a zastrčil si ho za košulu. Ale co teď? Halena byla těžká, kláda úzká a hladká, uprostřed klády kohout.
1: Počkej, Barošu, jdu ti naproti. Přehodíš mi halenu jako nic, uvidíš.
0: A už také stoupil na lávku a kladl nohu za nohu, až došel k načepířenému kohoutovi. Z druhé strany právě tak postupoval Baroš. Ale ten měl nesnadnější úkol, protože vlekl těžkou naditou halenu.
1: Tak, a teď mi halenu podej,
0: poroučil gazda, když oba stáli u koho.
1: Silou mocí Baroš hálenu plnou zlata pozvedl a nad kohoutem jí podal gazdovi.
0: Sotva však se gazda haleny chopil, kohout zařval, skočil po gazdovi, až na hlavu mu vyletěl a chtěl mu vyklovat oči. Gazda uhýbal, bránil se, jak se dal. Kdyby pustil halenu, najisto by kohouta odehnal, ale on držel zlato pevně a nechtěl si ho vzdát. Najednou škup, šlápl vedle a spadl do té hluboké hučící vody. Zlato ho zatížilo a už se neukázalo. Jak to Baroš viděl, měl napilno, aby přešel kládu a dostal se z hory ven. Ale právě, že tak spěchal, také jemu ujela noha a čách, už byl ve vodě. Ponořil se do ní, točilo to s ním na všecky strany
2: a šleknutím omdlel. Jak dlouho byl bez sebe, nevěděl. Když konečně otevřel oči, ležel na břehu potoka, ale co hlavního, sluníčko na nebi svítilo a lístečky vrby se mu ligotaly zrovna nad hlavou. Ta prudká voda ho vyplavila z hlubin země a vyhodila ho na zelený břeh. Nedaleko pásl pastýř dobytek. Baroš šel k němu, že ho poprosí o kousek chleba a optá se, kde vlastně je. Ale když ho pastýř spatřil, ulekl se ho jako nějaké příšery a utekl. Baroš se na sebe podíval a viděl, že má šaty zedrané na cár. Ohmatával se, nemáli kosti dolámané a spoza košule vytáhl balounek zlata. Pastýř přivedl lidi a Baroš jim vypověděl, co se mu přihodilo. Na dvakrát mu nevěřili, nejspíš ho měli za chudáka, který se ze své chudoby pomátl a najíst mu dali a také jakési oblečení se pro něho našlo. Od nich se teprve dověděl, že je v dalekých končinách, až kdesi na jižní Moravě. Byl pod zemí 4 dny a 3 noci. Gazdu Mozola už nikdy nikdo nespatřil. Zahynul, protože se zlakomil na zlato a takové lidi ten kohout, věčný hlídač pokladů, trestá smrtí. Pasáka Baroše propustil, neboť spravedlivým, co nebaží po zlatu, on z lavičky uhne. Za ten balvánek zlata, který si vynesl z podzemí, si Baroš koupil grunt a do smrti na něm spokojeně hospodařil. Říkalo se o něm, že zázračně zbohatl. Mnohokrát od té doby ještě přešel kolem díry u studánky s dobrou vodou, ale dovnitř nikdy nevstoupil a také nikomu o vchodu k pokladům neřekl. Měl na paměti, o čem se na vlastní oči přesvědčil, totiž, že chamtivost lidi zaslepuje. A mohlo by se stát, že je tak zaslepí, že ani vody z potoka jeden druhému nedopřejí, a tehdy se ty podzemní toky z hory provalí a všecko.
3: Pastýř z Musvahy. Vysoko v Černých horách, v Karmantenše, leží jezero známé jako Lin Ivan Váh. Ke břehu tohoto jezera zavedl jednou pastýř z Musvahy svá jehňátka a zatímco se pásla, ulehl do trávy. Náhle uviděl z tmavých vod jezera vystupovat 3 pany. Z vlasů jim padaly zářivé kapky vody pokaždé, když jemně potřásly hlavou. A jen co vystoupili na břeh, začali se procházet mezi ovcemi. Byly nadpozemsky krásné a pastýř vzplanul láskou k té, která k němu přistoupila nejblíže. Nabídl jí chléb, co měl sebou, ona jej vzala a okusila, ale pak mu zaspívala.

0: a se smíchem odběhla zpět do jezera. Na druhý den si pastýř vzal sebou chléb ne tak propečený a vyhlížel Pany. Když vystoupili na břeh, nabídl svůj chléb, stejně jako předtím, téže Paně. Ta jej ochutnala a zaspívala.
1: Nyní dal jsi mi měkký zas, nebudeš můj as.
0: A opět se ztratila ve vlnách. Když se pastýř po třetí pokoušel získat Panu, nabídl jí chléb. S tím byla spokojena a slíbila pastýři, že se stane jeho ženou, jestli jí následující den pozná mezi jejími sestrami. Pastýř pak skutečně poznal svou lásku podle řemínku jejího sandálu. A Pana se zavázala, že mu bude tak dobrou ženou jako kterákoliv jiná pozemská dívka, pokud ji ale třikrát bez příčiny neuhodí. To pastýř samozřejmě považoval za nemožné. Panu i s jejím věnem, třemi kravami, dvěma voly a býkem, které si přivolala z jezera, si pak odvedl domů jako svou nevěstu. Léta šťastně ubíhala a pastýři s Panou z jezera se narodili tři děti. Jednou se ale chystal ke křtu a Paně se to zdálo daleko, tak ji pastýř poslal pro koně.
2: Půjdu, když mi přineseš rukavice, které jsem si zapomněla v domě.
0: Ale jen co se pastýř i s rukavicemi vrátil, viděl, že pro koně ještě nešla. Poklepal jí tedy rukavicemi jemně na rameno.
3: Běž, běž.
2: To bylo poprvé.
0: Jindy zase byli na svatbě, když tu uprostřed vší té radosti a veselí začala Pana plakat a naříkat. Manžel jí poklepal na rameno.
3: Proč pláčeš?
2: Protože je čeká spousta trápení. A tebe taky. Neboť si mě právě podruhé bez příčiny uhodil. Buď opatrný. Po třetí to bude naposledy.
0: Manžel si dával dobrý pozor, aby svou ženu už nikdy neuhodil. Jenže ona dostala jednou na pohřbu záchvat smíchu. Pastýř zapomněl a trochu drsně ji chytil za rameno.
3: Co ti teď může být k smíchu?
2: Směj se, protože ti, co umírají, se zbavují svého trápení, zatímco tvé trápení právě začíná. Tohle byla poslední rána a to znamená konec našeho spolužití. Takže s Bohem.
0: S tím se zvedla a odešla k ním domů. Rozhlédla se po domě a svolala všechen dobytek, který sebou přivedla.
2: Stračeno bíle tečkovaná, flekatá kravičko milovaná, kdo ještě jiný se mnou dnes poběží? Ty, bílý bíku z Králova pobřeží, šedý volečku a černé telátko, pospěšte, pospěšte, doma jsme zakrátko.
0: Černé telátko bylo zrovna poraženo a viselo na háku, ale vyskočilo živé a zdravé a rozběhlo se za ní. A volové, i když právě orali, přitáhli pluh sebou a splnili její příkaz. A tak i s nimi utekla Pana zpět do jezera a vnořila se do jeho tmavých vod. Až dodnes lze vidět brázdu, kterou tu zanechal pluh, jak byl vlečen přes hory k jezeru. Anna se vrátila jen jednou. A to, když její synové vyspěli v muže. Věnovala jim tenkrát léčivé dary, díky kterým si získali jméno Mesigon Musvai. Lékaři z Musvai.

0: Dobrý večer, děti. Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory. Inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou, co krok to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořiškích, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko a krušno. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma pod střechou. Tkalcovali plátna, u sklářského kahanu vyfukovali skleněné perly. Ale našla se v tom kraji i taková řemesla, o kterých jste možná ještě neslyšeli. A o jednom takovém vám dnes budeme vyprávět. Slyšeli jste už pohádku o vyšívačce? Tak poslouchejte.
1: Bylo jaro. Krakonoš otevřel ve svém království zemi zlatým petrklíčem a poručil sněženkám i bledulím, aby zazvonili na své zvonky budíček všem zimním spáčům. Sám pak vykročil na obhlídku, jak všichni živáčci přežili dobu zimního hladu ze zásob v podzemních spižírnách a jestli už jsou přichystána a měkce vystlána hnízda pro ptačí miminka a jestli už se odvíčkovali a vystrčili růžky všichni šneci. Zdravil ho myšky z děr, krtci z kopečků hlíny mu mávali včeliba i čmeláci bzučeli na dobré ráno, a špaček z bydýlka své budky vykřikoval, že už je zase ze zimního vandru doma a že je ve svém domečku zase špačíček pán, špačíček pán. Krakonoš kráčel horami jako spokojený hospodář. Jen to se mu nelíbilo, že se u lidí nedočkal žádné vítací jarní parády. Hej, vy lidé, zaburácel na ně jarním hromem. Louky už jsou vystrojeny jako družice, ptáci vyspěvujou slunci vítací fanfáru a vy nic. Na místo svátečního šatu jste se vystrojili za hastroše a na místo mávátek a zelených ratolestí držíte hrábě a motyky, očima i rukama zavrtání v hlíně. Pradědeček s prababičkou právě vybírali kámen z pole. Pradědeček s motykou a trakařem na větší kusance, prababička s kbelíkem a košíkem na drobnější kamení. Pradědeček postavil trakař a smekl čepici, aby si dali s Krakonošem pozdravení. Ale prababička se zakabonila. Mužky se dají do klábosení, zapálejí si fajfku a práce stojí. Krakonoš neměl rád zachmuřené tváře. Všechno vstává, květy se vytahujou, slunci vstříc, řekl prababičce. Oblékni ku slávě jara sváteční sukni, hospodyně. Nejsem divoženka, abych tancovala polem jako opouti, odsekla prababička a měla pradědečka k práci. Dětku, vykuřuješ daremně a trakař s nákladem kamene stojí v hlíně. Sám od sebe nepojede. Pojede, řekl Krakonoš. Mávl troubelí své fajfky jako černokněžnickou hůlkou a trakař se rozjel až k hromadě kamení mezi poli a tam nálož kamene vysypal. A teď si, hospodyně, vezmi sváteční sukni a zatancujeme si spolu. Je mi ne, a proč pak jemnost, pane, vždyť není pouť ani posvícení, divila se prababička. Jen tak pro radost z jara a pro krásu, smál se Krakonoš. Já vyparádil louky, že krásnější koberce nemají ani v sále na zámku. A co pak jste vy lidé udělali jaru pro krásu? Pro krásu? Prababička s pradědečkem počítali, co dělali. Já jsem vybílila po zimě chalupu vápnem, řekla prababička. Já jsem natřel na chalupě lomenici, pokračoval pradědeček. Já jsem nakrášila vejce v cibulových šlupkách a mladým žitě v kraslice, až přijdou koledníci na pomlásku, řekla prababička a počítali dál, co všechno udělali na svém kopci jaru pro krásu. Učesali jsme louku, vybíráme kámen z pole, protáhli jsme motykou stružky, aby voda našla cestu k vodě, vybílili postelový plachty na sluníčku. Ale vypadáte oba při tom, jak hastroši vzelí a kukuče máte zakaboněný. Udělejte taky sami sobě něco jen tak pro krásu, usmál se na ně Krakonoš. Prababičce se tohleto nelíbilo. Jemnost, pane Krakonoši, není čas, abych se otáčela před zrcadlem. Musím obstarat všechno na louce, na poli, v chlívě i doma v kuchyni. Nakrmit všechny krky a děti máme v ošatku. Pořád abych držela v ruce jehlu a nit, než pošiju a polátám, co ti roztrhlíci roztrhali, aby to nechodilo do školy jako škubani. Jsem ráda, když jeden za námi. A můžu za ním udělat puntík. Krakonoš pošpekuloval a nakonec se znovu jarně usmál. Víš-li co, milá hospodyně, udělej mi za každým dnem ten puntík na plátno a já si pro ten zápis za rok a den přijdu. Když se rok sešel s rokem, přišel si Krakonoš k prababičce pro ten kus plátna. Prababička mu podala bílý pruh, uzlíčky bílou nití na něm byly vyšity a seřazeny jako na maršparádě. Krakonoš ten pruh plátna přeměřil očima a přijal uzlíčky, co zapsané svědectví, jak prožila hospodyně rok. Krása krásoucí, řekl uznale. Matičko milá, pasoval bych tě za rytíře, kdybys byla mužský. Jako ženskou tě korunuju za matičku roku. Koruna patří na královskou hlavu, jemnost pane, upejpala se poctěná prababička. Já jsem jen obyčejná hlava pod čepec. Tu Krakonoš stočil ten vyšívaný kus bílého plátna v čepec. Očepím tě na matičku roku, hospodyně, řekl. Když jsem spočítal všechny uzlíčky, vydalo to dohromady svědectví, že je tvůj život krásný. A to byl první čepec, který zůstává jako svědectví o kráse života na horách. Je splátná a je vyšit uzlíčkovým stehem, splátna bílého jako vápno, jimž z jara krášlí hospodyně stěny své chalupy do jarní čistoty. Proto se těm čepcům říká vápeníky. Dobrou noc.
2: Pohádka doktorská o malém dráčkovi. Slunce se už pomalu chýlilo k obzoru, když venkovský doktor jel ve své bričce přes pole domů. Koník zvolna cupital, doktor držel opratě v ruce jenom tak zlehka a podřimoval. Když projížděli kolem remízku, tam, kde se polní cesta zatáčela, ozvalo se z nedalekého křoví nějaké fňukání a táhlé tiché kňučení. Doktor zastavil a zaposlouchal se. Ale jen obilné klasy šustily, jinak nebylo slyšet nic. Koník zafrkal a doktor mlaskl, aby ho popohnal, že pojedou dál, když tu se to fňukání ozvalo znovu. Doktor slezel z bričky, uvázal oprať k bodláku a šel se podívat, co to tam v tom křoví tak žalostně kňučí. Rozhrne větve a světe div se. On tam v trní sedí drak. Ale co drak, dračí mládě, takové malé dráče. A co ty tady, podivil se doktor. Já se učím lítat, řekl malý drak a packou si utřel slzu na čenichu. To jsem nevěděl, že se draci učí lítat v trní.
3: řekl doktor. Já jsem sem spát, zafňukalo dráče. A teď nemůžu ven a taky mě bolí levá přední tlapka a pravé křídlo.
2: Tak se na to podíváme, řekl doktor, ale musím tě vzít sebou domů. Vytáhl malého dráčka z bodláčí, zabalil ho do koňské houně, kterou vždycky přehazoval přes koníka, a jeli do vsi. Když se kodrceli přes náves, doktor ještě zašeptal. A teď se dobře schovej, ať tě nikdo nevidí. Nevím, co by tomu řekli lidi, že si vezu do chalupy draka. Dráče se zavrtalo do houně ještě víc, jenom jeho malá ouška mu vykukovala. Doktor doma dráčka ošetřil, zavázal mu pochroumané křídlo a přední packu mu zavěsil do takové pásky na krk a dal mu cucavý bonbon, aby ho to tolik nebolelo. A tak tam spolu v chalupě začali hospodařit. Každé ráno zapřáhl doktor koníka a jel kurírovat. Malý drak zatím ležel doma v posteli, brál pilně medicínu a čekal, až se pan doktor z toho uzdravování vrátí. Jednou přijel doktor takhle na večer domů a dráče si stěžuje. Nějak se mi zmenšuje postel. Už se sem sotva vejdu. Doktor kouká. Postel je pořád stejná, ale drak povyrostl. To je ale nadělení, škrábe se doktor za uchem. Na to jsme nějak pozapomněli. Vždyť ty si čím dál větší. Nějakou dobu to ještě šlo. Ale když jednou v noci spadl drak z postele, jak mu byla malá, a zlomil si nohu, usoudil doktor, že takhle to dál nejde a přestěhoval ho do stáje ke koníkovi. Drak se ještě nějakou dobu zvětšoval. A když byl o něco málo větší než kůň, přestal najednou růst. Doktor ho ještě několik dnů potom vždycky večer přeměřil, ale bylo to tak, drak už nerostl. To je ještě štěstí, že to je nějaká malá dračí sorta, liboval si doktor. Kdyby to byl jeden z těch velkých, mohlo by se stát, že by měl jednoho dne moji chalupu na zádech jako šnek u litu. Drak se mezitím už vykurýroval a teď každý večer ve stáji rozpínal křídla a přitom vrčel a dělal, jakože lítá. Doktor se na to jednou koukal a potom povídá, nedá se nic dělat, ty se musíš naučit lítat doopravdy.
3: Ale jak? Vzdychl drak. Už jsem to jednou zkoušel a víš, jak to dopadlo.
2: To jsi byl ale ještě menší, řekl doktor. Nic se neboj, já ti to naučím.
3: Ty umíš lítat?
2: Vykulil drak oči.
3: Lítat neumím, řekl doktor, i když bych to někdy při mém doktorském řemesle potřeboval.
2: Ale když jsem tě vykurýroval, naučím tě i lítat. Hned jak se setmělo, šli za chaloupku na louku. Pěkně za tmy a tajně, aby je nikdo neviděl. Doktor začal pobíhat po louce, mával rukama a předváděl drakovi, co má dělat. Ten mu běžel v patách a hned to všechno napodoboval. A skutečně, vyšlo to hned na poprvé. Drak párkrát mávnul křídly a vznesl se. Sice trochu nejistě, ale letěl, oblétl louku a pak sebou žuchnul do kupky sena. Na ponejprv to bylo dobré, pochválil ho doktor a ten večer dostal drak po večeři ještě navíc kostku cukru za odměnu. Drak slupil cukr a chtěl jít i hned létat ještě jednou, ale doktor řekl, že to pro dnešek stačilo a šli spát. Ale doktor ještě ani nepřimhouřil oko a přišli pro něj, že má jít do vedlejší vsi někoho kurírovat. A prý to velice spěchá. Běžte napřed, já už vás doženu, řekl doktor. Šel do stáje, ale koníka nezapřáhl. Zatáhl spícího draka za ucho. Teď potřebuji zase já tvoji pomoc, povídá. Přeci ještě jednou dneska poletíme, ale tentokrát oba dva. Doneseš mě do sousední vesnice. Drak se zaradoval, protože věděl, že zase dostane cukr. A to on hrozně rád. Doktor se mu usadil na hřbetě mezi křídly a letěli. A tu noc bylo to kurírování obzvlášť rychle vyřízeno. Drak v doktorské chalupě už zůstal.
3: Jen lidé z okolních vesnic začali časem říkat: ten náš doktor, ten lítá po těch chalupách jako drak. A vůbec netušili, že mají vlastně pravdu.

0: že se Krejčí oběsil na pavučině nebo že ho vítr odnesl až do samých oblak, to je ledakde vědomo. Ale co a jak náš drobínek neslyšel posavát nikdo. I chcete-li, poslouchejte. Tak byl jednou v nicojedech Krejčí, jmenoval se Drobínek, Kilián Drobínek. A ten sebou víc jen na stolici šil, než aby taky něco kloudného ušil. K tomu stýskal si ale dost. Lidičky, to je práce svíčko lojová. Inu, toť víme, kdo nic nedělá, má vždycky nejvíc práce. A milý Drobínek už se zaskouká napravo a drbe nalevo. No, jehlu, nůžky, cihličku měl on taky, ale víc nic. Leda až na jedno, a tomu mohl i lesterý boháč závidět, u Drobínku se hemžilo děti jako koukolat. Požehnej pámbu, od rána do večera jiného tam neslyšet. Maminko, já mám hlad, tak si ho hlaď. Co budeme mít k obědu? Hrníček od medu a k tomu mletou lebedu. A kdyby bylo málo píchnutí handru, budeš mít krev. Jednou měli zase u Krejčů rodinnou událost. Matka povila malinké mrňátko. Bylo radosti až. Pojďte se všichni podívat. Jen Drobínek doma přešlapuje, mha se mu dělala v okulích. Budou za chvíli křtiny a my nemáme ani tuhle dost co málo na uctění. Aspoň kapku rosolky, co by si blíz. Vidíš, ženo, nic a nic. Krejčová hodila hlavou, ale Bloudku, jak je pak tento? Zaskoč si do města, víš, jak je na myšině ten šenk. Snad ti ten kmotr něco naleje. A to máš, Dušinko, nebeský nápad. Podívej, alá, bastr a už jdu. A Drobínek něco na sebe hodil, ohlídl se dokola a ten tam. Jakoby se bál, že něco zmešká. Přijde na myšinu a zrovna povídá, ale stříbrný, zlatý tatínku, nalejte mi panáčka rosolky, máme doma křtiny, víme? Tak jen co by bylo na uctění, ale platit dnes nebudu. No, teď vám neuteču, Kilián Drobínek, tuhle z dolejška, však víme. Inu křtiny na sucho se těžko zapíjejí, to je stará vesta. Tak jen pojďte mistře dál. A myšina mu nalil pěknou butelku. Drobínek ji popat jako vykoupení, poklonil se k zemi, a už to upaluje všecek radostný až mnoho. Vida, přece to u nich bude jako u lidí. Růžová hle rosolka. Kilián dychtivě kvapí, ale nedospěl ani kousek tuhle za město, když pojednou zahýkla taková větřice, až se mohl vyjevit svět. A v tom taky rána na ránu nebe se otevřelo a je to cení jako skádě. Inu slovem čina ukrutná. A ke všemu pytlická tma, že by mohl kapsy vybírat a nikdo nezví co. Ale Kilián nedbal, jenom si myslí, jaké strachy pámbu napřed a kozel na trakas a jen tu butelku k sobě tiskne, aby mu ji vítr nevyfouk. Ale aniž se nadal co, pojednou to s ním švihlo, div nelíbal zem. Spírá se po čtyřech a přitom huhle, jenom na mou pravdu. Snad se dál nedostanu. Kdyby byl někde dost malinký koutek, zablízklo, milý Drobínek koukne, i pěkně tě vítám. Byla tam u háje bouda a jako na zavolanou. Krejčí byl v ní jedním hupem, ale jen tam hup. A poznal hned, že se už v ní někdo krčí. A jestli pak se vejdeme, je to čina prach sajraj. Jen dál, však já vás nepokoušu. A tak Drobínek se kapínku přitlačil. A že se taky ptám, kdo pak jsme? Ale jeden, co byl, je a bude, povídá neznámý. A hned navlíkl hovorné přadínko. Abys věděl, náš pan tatík má dnes v půlnoci růžovou svatbu. Taková je jednou za 1000 let, abyste věděl. A tak, co je nás rohaté čelátky, každý hnedlinko, všech 5 dohromady, čím by ho taky jako uctili. I bylo vám hned nevymýšleností na kopy, abyste věděl. Tuhle kurka, že mu dá celou trafiku k nastru a egyptek. Murka, zas takový větrník, každá lopata jiné barvy, aby se pěkně fofroval, víme? A co prej ty, Sirkuši, máš za lubem všichni na mě? Ale oho, oho, já se jim nevyjevil. Bodejť, budu vám, holoubkové, předem něco malovat a než se naděju, bude to jiný mít v pácu. V tom se zablesklo, v boudě to zaohnilo a bohadle. Kilián vidí, vedle něho sedí čert, abyste věděli, čert jako valach. Zdrobínka byla mžikou malá, malinká kulička. Ani tam v koutku nedýchá. Ale už zas dokola tma, pytlická tma, a ten vykládá dál. Tak, abyste, sousede, taky věděl, co já. Rozvažuju všechno, až mě konečně napadlo do hlavy, je, hle, nová móda s těmi fráčky, spínavou kalhotkou. Čarda. To by bylo něco pro našeho pantátu. I honem frr a do města. K prvnímu krejčímu, abyste věděl, no a že tohle a tohle. A že do svítání musí být celé kvádro hotovo. A ten mi vám sisel povídá, ju, u nás to není jen říct kvádro a Pepíku tancuj. Na takovýhle kvap bych musel mít horkou jehlu. Jášku, cože? Horkou jehlu? No, tu vám alavanty přinesu. A abyste, sousede, věděl, tuhle s ní taky letím. Jen co to přestane nahoře kvákat. Já se těch nebeských kanónů tuze bojím. Drobínkovi zasvitly hvězdičky v očích. Na místě se z chundilku vykulil, bodále. Horká jehla. Až se mu hlava zatočila. Ježíšku Táborský, takovou mít. Tohle by byla jednou podara. Ženo, děti, slyšíte? Řekli bychom, adie, paní Nouze, pěkně se ti poroučíme. A Kilián se přitulil bez obavy blíž.
1: No co pak, nechcete venku přestat? Není libent tuhle si kapku pozavdat? Je z prýma sudu. Útroby po ní jenom zavísknou.
0: A Drobínek mu zrovna butelku cpe. Sirkuš něco takového slyšet, uši drží všemi desíti.
1: I človíčku, že jste nepřišel dřív, abyste byl blahoslaven.
0: A lačně se přichytil, málem byl u dna.
1: No, a teď zas vy. No, no, světit to nebudem.
0: A Drobínek jako by si přihnul, už zas podává sousedu.
1: Tak, jen to doraste, zdrův pecko, vypi všecko.
0: I jaké dlouhé komplimenty, Sirkuš se naváh a rosolka byla v něm.
1: No, dobré bylo, nic nezbylo. Pane, tohle je vynález. Vědět, kdo měl takový nápad, hned bych mu postavil leštěný pomníček.
0: Sirkuš ještě chvilku blabonil, když pomalu klapy klap, hlava se mu poroučela a milý čert byl v limbu. V krejčím se rozlila po těle krev. Jen hmatl a pojď, jehličko. Pojď ty k nám. Už vám ji tiskne jako nevím co. A teď bim, nebim, ceť, neceť. Milý Kilián z boudy ven a co měl páry, ten tam. Ani 10 čertů ho nedohoní, natož jediný Sirkuš. Ten by byl po rosolce, málem prospal poslední soud. Když se probudil, už se mu dávno smálo slunce do boudy a den jasný jako karmazín. Vyletěla, hned ani nevěda, co se s ním děje. Aha, aha, ta růžová svatba u nás. A na Sirkuše jakoby padla hora. To jsem to prohloupil. Hledá bych šel vázat písek do otepí. A oči ještě na hřádě, blížil se domů, aby ho nikdo neviděl. A teď si to někdo rozvaž na dva loty, co se nedělo u krejčů. Horká jehla tam dělá své divy. Jen se Kilián otočí a hati, pati, už je tu kabát, vesta, všechno hotovo. Mistři v celém dílu světa se začali o něj rvát. Páne, tohle je jednou pomocník. Toho nám seslalo nebe. A tak netrvalo ani rok a milý Drobínek měl peněz, mohl se v nich utopit. Hned dal všem mistrům vale a začal svůj vlastní závod.
1: Největší dům ve městě byl jeho a výklady samý křišťál, hrabata, knížata. Kdo chtěl mít do rána čistý obleček, všechno se hrne za drobínkem. Žena jenom si jezdí v kočáře, kde kdo jí ruce líbe a děti taky. Jen mrknout a na místě mají kde jakou nevymýšlenost. U drobínku, chcete-li, nechybí ani hvězdička z nebe. No, dlouho to pěkně chodilo, až jednou se taky zastaví někdo před krámem a jako švarný myslivec. Ohlíží si, jaké nové módy, když tuhle slyší dva sousedy vykládat. Ale má ten drobínek z pekla štěstí, jen si považme. Neměl podlaně ani chlup a teď takové závody. Ať to jenom někdo dokáže. A všecko jehlou, usmolenou jehlou. No, ale musel to vzít horkou jehlou. To nic. Myslivec švihl jen za řeči uchem a věděl dost. V tom víl zevrat zlatý kočár a pan drobínek v něm. Inu co jiného, aby mu na oběd dobře chutnalo. Ani nebyl ku za městem a v tom vyskočil k němu už ne jako myslivec, ale opravdový sirkuš. Myslím, že jsi mi ty něco dlužen. Co pak tuhle horká jehla? Ti neuvázla nikdy za nechtem? Drobínek se podíval. Co tu najednou za chlapa? Až ho někde píchlo. Jakáže jehla? Jen se nedělej, však víme, v té boudě. Není mi vědomo, co za boudu. No jaké pak dlouhé jednání tuhle ti čouhá? Sirkuš mu jen sáhl pod kabát. Vidíš, tu je a v celé parádě. Ale počkej, máš doma ty křtiny, na. Tuhle máš svou butelku, co jsem ti vypil. Na drobínka šli až závratě. V tom sirkuš chyt do ruky opratě, švihl po koních a hrc! Milý kočár s ním uletěl a bůh ví kam. Kilián ani nevěděl, jak se tam ocejtil v příkopě. Pomalu se sbírá v té promoklé haleně a jen něco pod kabátem tiskne jako vykoupení. Aha, má butelka. Abych si přichvátl. Máme doma ty křtiny. Za chvíli byl v nicojedech a žena hned na něj. Tak co neseš? Nesu, matko, nesu. A drobínek postavil butelku na stůl, jen to v ní hořelo. A žena jen zaplesala. Sláva na výsostech. Přeci ten den trochu oslavíme.
2: Tři spravedliví. To bylo ještě lesů víc než holé širé země. To ještě troubilo se na věžích, to ještě světem chodilo se pěšky. Jedenkrát takhle, noc už plná, všude tma jak v černý botě, zaklepal v hojnicích v hospodě u zvonu nějaký starý muž a žádal o přespání. Hospodský vrtěl hlavou, že ani štrůzoček, že byl dnes velký trh a dům už vrchovatý k půdě. Vysoký stařec zraženě stál a šenkýři ho z nenadání líto. Jestli se neštítí, může prý na seník. Jeden už prý tam je, jestli se spolu vejdou, a tím tam lehká noc. Vyštěkl hurtem pes a seno začpělo sladěunce jako med. Ten, co v něm křížem spal, se rozkřičel jak bouřka. Au, co to děláš? To jsou moje nohy a pěkně bolaví. Já nerad. Odpusť. Není tu nic vidět. Neznámý šinul se ke střeše z šindele. No jo, já myslel, že jste tuláckýho rodu jako já. Pojďte, zrovna jsem usínal. Podlážka skřípala a ruce kladly se k nohám a po boku. Hlavy i v seně hledaly své místo. Dlouho chodíš? Starý si zdlouha vzdychl do strakaté tmy. Sem tam už můžu skoro poslepu. Stačilo by jen takhle napřáhnout ruce a... Mladý se začal hrkotavě smát. Já sedlačil, řekl stařec. Na svým. Jenomže samotnýho práce tě přeroste a k stáru vysype tě zevrat. Starý muž polknul. A někde blízko ve vsi rozdupal se kůň a zavrzalo unavené dříví. Taky už nemám nikoho, Mýval jsem kamarády, rozprchli se jak brabci. A bylo ticho. Dýchali tiše. Skoro se zdálo, že už spí. Já měl syna, ozval se starý najednou. A co? Nechtělo se mu dělat? Už je to pár let, neschodli jsme se. To bejvá. Hlas mladého byl z ničeho nic vážný. Já měl tátu rád, jenže mi brzo umřel. Chtěl bych ho najít, vzdychl stařec. Je mi po něm smutno. Tak proto se tlučete světem? Máte aspoň síl. Já jako pěší pták. Mladý se začal usínavě smát. Rovnou za zobákem. A zívnul. A obrátil se k šindelům a rukou přikrýval si hlavu. Chodím a ptám se. Nechtěl ho starý nechat spát. Je prej tu někde blízko jedna, co je přes kouzla a přes čáry. Často prej lidem pomůže, nějaká babice. Říkají jí plachetka. Plachetka? Vzdychl ještě mladý. Ale už zdaleka, ale už pošept mu. Odněkud z blizonkého sna. Musím ji najít, vedl si stařec svou. Musím ji najít. Třeba něco poradí. Copak se může člověk jen tak ztratit ze světa? Co? Byl to ještě kluk? Kluk jako topol, pane bože. Kdyby byl tenkrát... Najednou zaraženě zmlkl. A otočil se po tom druhém. Slyšel jeho dech. A jak by bál se, že ho probudí, znova se narovnal na měkkém ustlání a bloudil očima po křehkých patrech sena. Bylo ticho. Na dvoře, v hospodě a v celém božím světě, odkud sem ti dva přišli z různých stran, aby tu na chvilku složili pod mě hlavu. Leželi kousek od sebe, cizí si věkem, blízcí samotou. A jejich hvězdy vandrovní strměly v nebesích vysoko nad nimi a mlčky čekali na první svítání, kdy jeden druhého tam dole na zemi na vlastní oči spatří. Kolik bylo hodin? Ve škvírách seníku tkaničky zlaté záře. A kde si nablízku klovalo do dveří a sem tam mávalo bledýma křídlama loudavé husí hejno. Stařec se otočil došera za sebou. Nějaké skřípání, nějaký tupý hluk hrubě ho budil ze sna. Co to děláš? Mladý stál u trámu schrbený pod střechou a páčil ze stěny široké krajní prkno. Psst, stačí malá díra. Nemám na nocleh. Starý se namáhavě zbíral na nohy. Nech toho. Nějak to vyrovnáme. Co za to můžou chtít? Mladík se pustil dřeva, šťastlivě se rozesmál. To byste byl hodnej. A klopítavě rozešel se ke dveřím. A rozevřel je do kořán, až dunivě to třísklo. Proud světla vtrhl do kůlny a bíle oblil hebké haldy sena. Starý si rukou zastřel tvář. Co kulháš? Něco s nohama? Mladý se ani neotočil. Jo, s jednou. Už asi 7, 8 let. Pajda. Pajda mi říkají, trochu se kolíbám, trochu se houpu jako stará kachna. Začal se pronikavě smát a z dveří hospody vykoukl hostinský a dlouhou metlou smejčil horní schody. Tak co, vyspali? Jako koroptvičky, šklebil se Pajda a starý táh se za ním na hrbatý dvůr a lehce ukloněn sahal si po kapsách. Co budeme dlužni? Každej 2 groše. Skoro zadarmo, ohlíd se šenkýř. A starý člověk šel mu v ústrety. Skoro zadarmo, ohlíd se šenkýř. A starý člověk šel mu v ústrety a prázdnou levičkou smetal si skal.

0: Tomu jak tele, divoký psisko, spíš půl vlk. Starý přešlápl z nohy na nohu a prohlížel si mladého, který se pod schody vysvlékal z kazajky a vytřásal z ní seno. Umí prej různá kouzla. Šenkýř se nahýbal do putny pro vodu.
1: Jo, lecos prej uhodne, lecos prej pomůže. Jenže s ním mluvit,
0: to je jako s tatarem. Veršíčky, písničky, jak by jí odmala strašilo na cimbuří. Praštěná, co? Pajda prásk kazajkou, až husy zakejhali, ale stařec si ho nevšímal. A kde ostává? Šenkýř si otřel tvář mokrýma rukama.
1: To je kus cesty. Támhle tím úvozem k Černému údolí a pořád mezi vršky, až bude širej les, Mirošovický, a na samým konci, skoro u bažin, má to svý stavení obitý prknama. Sotva ji spatříte, je tam jak ve vězení.
0: Děkuju. Snad to najdu. Loučil se starý muž a šenkýř ohlíd se od dveří za nimi a mizel v temné síni.
1: Šťastnou cestu a zas se zastavte.
0: U boudy ve zdi zarachotil řetěz. Psa ale kolkolem viděti nebylo. A stařec vykročil přes dvorek k úvozu, kam ukazoval šenkýř. Takže, mladej, dobrý pořízení. Pajda stál pod schody. Hleděl mu po zádech.
1: Vy na to věříte? Na tyhle čáry máry? Nějaká trhlá ženská, viděl jsem jich dost.
0: Stařec šel ke vratům, ani se neohlíd.
1: Když je ti ousko, věříš na všecko.
0: A já ho musím najít.
1: To jo, řekl Pajda, to asi jo. Mně taky napadlo, třeba by někdo uměl spravit tu tvou zohýbanou mátohu. Tenkrát ten felčar, aby vzal ho čert, jdi prej a rozchoď to. Prej se to samo poddá.
0: Stařec vzal za kliku, zdlouha se otočil.
1: Někam si spadl?
2: Jo,
1: do Zbiňský Rokle.
2: To směl asi vypito.
0: Pajda se křivě zasmál.
1: To taky, ale vesnická rvačka, znáte to. Dvě party po muzice pustili se do sebe, hnali jsme je jak husy.
0: To už se smál, až křičel, však z nenadání, jak by přeběhl ho mrak.
1: Jenže jeden ten neřád strch mě nad propastí za nohy a dostat ho do ruky, tak neodleze živej.
0: Mladík měl zaťaté ruce. Však starý, rozkročen, jen krčil rameny.
1: Co víš, třeba na to něco je. Nějaká zaříkadla, nějaké koření. Za zeptání nic nedáš. Ani nemám co, vykřikl znova rozesmátý mládenec. A stejně je ti jedno, kam se poděješ.
0: Ten mladý ještě chvíli stál a pak se kulhavě rozběhl ke vratům a skrz ně do polí a lezl za starým po stráňce do úvozu.
1: Jo, jako ptáci. Rovnou za zobákem.
0: Potká se řeka s potokem, potká se stezka s pěšinou, potká se starý s mladým. A jak tak spolu chvíli jdou, náhle jim oběma na světě lehčeji a ve dvou kvaltovnější cesta. Jen sem tam přes lávku či v kluském kamení napřahal starý muž pravici k mladému a pomáhal mu srovnat chromou nohu. Zavřel se údol, otevřel se les. A v samém jeho konci, to už popoledni, slunce už skrz stromy na tisíc stříseček, zahlédli mezi kmeny hrubý, strmě napřímený plot a za ním v houštích domek.
1: Počkej, to bude ono, rozhlížel se stařec. Můj ty strejčku, Pajda se vypínal přes chvoji.

0: a přestrní. Teď je to sad. Hrušky a jabka přímo prostřed lesa. To muselo dát rachotu. Hned se však začal mračit.
1: Ale ta bouda, podívejte, sotva pro jednoho. Moc velkou rezidenci nemá, na to, že čaruje a umí velká kouzla.
0: Stařec ho potáhl za rukáv naspátek. A vidíš toho psa?
1: Jo, doufám, že ten řetěz něco vydrží a že ten tlustej kmen má kořen nízko v zemi. Přeskočit ohradu je s námi rychlej ámen.
0: Psst! Starý poklekal na obě kolena. Táh pajdu skrz chrastíčko k sobě. Potichu. Musíme obhlídnout, jestli je vůbec doma. Však mladý se mu cukl, zhoub se z chromé nohy na zdravou. A proč? Co pak jdem se zlou? Jdeme o pomoc a o radu. A s rukou kornoutek nadých se zhluboka a zakřičel, co moh. Ej, je tu někdo? Darmo ho stařec chytal za ruce i za nohy. Strhl se strašný divokánský řev. Pes, z půlky rezavý, jak polit plamenem, škubl se od kmene a vrh se do prázdna. Trhal se, tancoval, až řetěz rachotil a štěkal jako divý. Oba dva u plotu ucouvli naspátek. A kdesi za domkem, ač sotva slyšet hlas, vykřik k dotenounce, však ostře jako nůž. Jasane! A pak zas, Jasane, ticho, jdou k nám hosti, zdaleka, z horní usedlosti. A bylo na to tata ticho. Pes schlíple oněměl, sedal si ke kmeni a kdeco jako hrob. I sad, i polesí. Jenom ten starší s obou, jak by popostrčen úlekem, předešel mladého a přiblížil se k plotu. Pro pána, paní, jak to víte? Jak víte, odkud jsem? Vy jste mě čekala? Ta, již se tázal, stála na prostředku zahrady. Plachetku přes tvář, nějakým dlouhým šálem zahalená po ruce a po paty. Snad byla k hostům obrácena zády, snad se zle usmívala. Pámbu ví, leč co si mírného, co z chudě střídmého bránilo bátce jí. Byla tak bezbraná, až budilo to úzkost. Všecko se ví, i to, co není, takové boží pořízení. Mluvila tiše, ale zřetelně, jak by v tom hlase rozsvícené světlo. Odpusťte, paní, jdeme o radu. Stařec se přitiskl k hrubému hrazení a pajda vykřikl. Prej, že snad umíte dokonce čarovat. Stála jak sivá socha a stromy kolem ní v lehonkém záklonu. Zakroužil sem tam list a pes se v trávě ohnal rusou tlapou. Něco nesmím, něco mohu, poručeno pánu bohu. Hledám syna, řekl stařec. Měl svoji hlavu a já taky svou. Marně ho hledám. Dal bych nevím co, možná mi jediná můžete pomoci. Jakoby v lese něco prázdně polklo a žena pod rouškou jakoby zpívala. Nemůžu, nemůžu, to můžou jinačí. Tu máš tři jablíčka, třeba ti postačí. A na mou duši, ač jabloň o kus dál, tři žlutá jablka ukápla ze stromu a žlutě padala přes plot a přes hloží a zrovna do starcovy hrsti. Stařec je ulekaný, tiskl nevěřícně k hrudi. Děkuju, paní, děkuju, ale já myslel, ač byla bez hnutí, ač stála jako sloup, jako by spěchala, jako by neměla stání. A co tenhle druhý, co pak toho bolí? Měl by spíše chodit o dubové holy. Pajda se leknutím narovnal jako prut.
1: Co? Můj ty strejčku, jak to paní víte? Jsem na tu nohu mrzák kolik let. Kdybyste uměla něco jí namluvit, něčím jí uprosit, aby zas obživla, ukradnu pro vás třeba na zvonici zvon.
0: Pajda div nekřičel a vzadu za sadem zvedl se ptačí houf a letěl kolečkem až nad vrcholek lesa.
1: Neumím, neumím, to svedou jinačí. Tu máš tři hruštičky, třeba ti postačí.
0: A jako prve, ač byla hrušeň o pár kroků dál, tři hrušky ruměné ukáply ze stromu a rudě padaly přes plot a přes hloží rovnou do Pajdovy hrsti. Mladej je chytal jednu po druhé a jad tou starostí skoro se kolíbal.
1: Děkuju, jo, to jo, ale co s nima, paní? Co s jabkama, co s hruškama? My přišli poprosit o nějaký ten zázrak.
0: Smutně to houklo. Starý vzal kulhavého za loket a pes v tu chvíli probudil se z dřímoty. Zdvihl se na nohy a tlamu do kořán, ohlíd se k ohradě a začal vztekle vrčet.
1: Jasané, ticho, sykla plachetka.
0: A jak se pohnula o krůček kupředu, vše kolem les i sad začalo se drobně třást. Listí i jehličí, i tráva v zahradě, vše v jednom titěrném, vysokém souzvuku, až bolelo to v uších.
1: A vy dva poslouchejte. Musíte daleko, přes stroje bažiny, přes stroje roviny, až tam, kde kousek od sebe stojí tři spravedliví.
0: Jakoby špatně slyšel, starý ohlédl se po mladém. Tři spravedliví?
1: Jen oni mají spravedlivou moc rozhodnout navždy. Zda vám souzeno, co každý z vás si žádá.
0: Plachetčin hlas byl studený a přísný, jak by to světlo v něm najednou pohaslo. A Pajda, přikrčen na té své mátoze, opřel se rukou o prkenou hradbu.
1: Ti chlapi, paní, taky čarujou, jak vy?
0: Tři spravedliví jsou tři kopce v běloveských rovinách. Hranatý, holohlavý, habán. Žena se vzpřímila. Najednou sáhla skoro až do korun. A někde pod rouškou hnula se nejdřív ruka a pak štíhlá pěst. Zdlouha se napřála. A přes plot letěly dva hladké, tlusté pruty.
1: Zde máte hole na cestu.
0: Jabloňovou a hrušňovou. Ty s vámi půjdou močálem i plání. Starý a mladý stáli, hole pochytané před sebou. A Pajda oči ve štěrbinách plotu stoupal na špičky.
1: Člověče, podívejte, jak by ji najednou popadlo povětří.
0: A svatá pravda. Za tetkou plachetkou, jak by se zvedl vír a jak by nesl ji doprostřed zahrady pod nejstatnější stromy. Už z ní byl jenom stín, jenom ten cípek roušky a z hlasu na dálku už jenom malý kousky. Všecko se ví, i to, co není, takové boží pořízení.
1: Nějak zvážnili, nějak pomlkli starý s mladým, jak tak den po dni si to potom štrádovali k obzoru. Z hospody k plachetce to byla samá řeč a teď jen mlčeli.
0: předlouze civěli si po nohou a po rukou a hlavu schýlenou potichu sledovali cestu. Neb ty dvě hole, jabloňová a hrušňová, ty tlusté pruty, co jim divná žena přes ohradu hodila, jak by je svrběly, jako by se jim v hrstích sami hnali vpřed. Tu a tam táhli je, tu a tam brzdili. Pajda si věčně cosi rozlobeně bručel pro sebe, jak stěží stačil rovnat křivou nohu. A kdyby jenom to, pár kroků od bažin, kde je ty hole v chůzi sami zastavili, se ty tři hruštičky a ta tři jablíčka z tetčiny zahrady najednou cukly z kapes, kam je vandrovníci schovali, a jedny žluťounce a druhé červeně zvolna se kutálili před nimi, aby jim v sítinách a zrádných propadlech ukazovali cestu. Můj ty strejčku, to už i Pajda přestal šeptem lamentovat na své trápení. Oba jen úžasle hleděli po sobě. A když se prodrali čvachtavou mokřinou, starý se kradí poznamenal křížkem. To už ho ale mladej začal potahovat za rukáv a ruku za hlavou zmateně ukazoval kamsi k obzoru, kde, utržená od země, stoupala k nebi modrosivá mlha. Starý se zlekle pokřižoval po druhé. V daleké planině, sražené při sobě, strmě se tyčily tři potemnělé kopce. Měla pravdu. Rozběh se první do roviny Pajda. Ten první zleva, to je Hranatý. A starý za ním taky čilejší, dělal si rukou nad očima střížku. A holohlavý nemá ani keř. Ten uprostřed, ten nejvyšší, je Habán. Šli oči přimhouřené, jak by je místo holí tahali teď do dálky ty prapodivné kopce. Víte co? Rozhodoval Pajda. Zítra ráno si je rozdělíme, každej na jeden. A budem hledět s někým z těch tří spravedlivých mluvit. Starý kývl. Já zkusím Hranatýho. A mladý klopítal, a že on zkusí holohlavej vršek. Šli zas už hovornější, neb cíl byl rázem na dohled i na dosah. Rovina byla pustá, travička kolkolem vybledlá bez vůně. Však sem tam vrány v houfu vznášely se obloukem a sem tam skřivánek si kdesi vysoko stenounka zkoušel sólo. Bylo už k večeru, když došli k úpatí. Západ byl temně zlatý, tu a tam zamračny přiskříplý červánek a ty tři hůrky stály napřímené nad nimi, jako by je kdo obmaloval září. Ustýlali si v nepatrném křoví a starý naposled ohlíd se po vrších a dlouze zkoumal rozeklané svahy. Když nenajdeme nikde nic, polezem pozítří tam k tomu nejvyššímu spolu. Spali jak kameny, tvrdě a beze sna. Po tom všem toulání, po všech těch čáry márách, bylo jim blaze složit těžkou hlavu. Však ráno bylo světlé a lehonké jak dým. Pajda se první probudil a první zamával na pláně, na mraky, svou jabloňovou holí. Dělejte, ať jsme do večera zpátky. Sejdem se zase tady pod šípkem. A rukou přičís si ve vlasech pěšinku a druhou otřepal z kazajky pejr a prach a vratce vykročil k holohlavému kopci. Starý se za ním díval, zvolna si zapínal na prsou knoflíky a potom hrábl po hrušňovém prutu. Bylo slunečno. Rovina prostřená jak stolik veselce. Pajda se přihrbil a hůl jak berly odrážil se v rávoravě od země a volnou rukou mával na vše strany. Šlo to dobře. Tu a tam kameníčko, tu a tam suchá tráva. Poholi za ním zůstávaly v návrší černavé bodné rány. Vrch nebyl strmý, spíš povlovně se táhl, trochu skrabatilý k nebesům. A nikde na něm strom či keř, jen sem tam drny, sem tam popínavé trníčko, co svazovalo nohy. Klopotně dral se výš a výš. Mlčky, jak pěna. Snad ani nesykl, snad ani nezaklel, když párkrát zvrhl se o klacek do prázdna. Jak by se zatvrdil, jak by si umanul, že v té své šarvátce s potichlou výšinou necekne ani on zbytečné slovíčko. Jak by ta němá hra byla mu odměnou za krušnou chromou cestu. Už se škrábal na sám vrcholek. A tu se najednou podivně zatáhlo. Nějaké temné mraky. Valily se těžkopádně od východu na západ. Slunce v nich uskříplé zvolna se tratilo. A zved se táhlý vítr. Pajda se ohlížel po vrších v sousedství. Habán a Hranatý mizeli v řídké tmě. Snad, že to povětří divě je clonilo. Snad, že jim mračnas překrývala záda.
1: Co se to najednou, jakoby čert měl svatbu, vykřikl mládenec.
0: A níž se přikrčil a tíž se zaklesl do jabloňové hole. Vítr teď zrovna rozběh se mu naproti. Fičel a remploval trním a travičkou, až hvízdalo to v roklích.
1: Mord sakra, div, že mě to nesfoukne. A už jsem skoro na samotném konci.
0: Jak dlouho prve mlčel, mluvil teď nahlas každou chvilinku a hlavu na stranu naslouchal do všech stran, odkud to nejvíc duje. Vichřička sténala, jak by ji bičoval, a občas zdálo se, že cosi v ní jak křik. A chvilku najisto by člověk přísahal, že cosi v ní jak hudba. Pajda se zastavil.
1: Je tu někdo? Jakoby něco...
0: A pak se znova schýbl, napřáh sukovičku do větru a dál se škrábal do hrbaté stráně.
1: Ech, lamentoval, musím po čtyřech.
0: A pak se začal z nenadání smát. Vlastně jen po třech, ta mátoha je sotva k podpírání. V tu chvíli vítr rozhýkal se ještě silněji. A v samém konci toho pomátlého kvílení slyšeti divná slova.
1: Nikdo tě nevolal. Jen les a nefňukej.
0: Znělo to hrubě, staře, jak by se povětří nadýchlo pelinku. A Pajda v mžiku zůstal stát a civěl do zlé dálky.
1: Cože? Je tady někdo?
0: Je. Všude je někdo, nikde nejsi sám. Znělo kde nablízku basovým lamentem a štrhalo to uši. Pajda se schýbl k zemi.
1: Počkej, jenom se postavím. To všechno, tenhle zatracený vítr.
0: A vztáh se naposled zuřivě k vrcholku a z kleku vzpíral se pomalu po štipkách na delší zdravou nohu. A tu se náhle, jakoby ji zakřik, divá metelice stišila. Jen sem tam po špičkách, co s kolem přeběhlo, jen sem tam v kolínkách poklesla kruhem tráva.
1: No vidíš, dokázal jsi to. I s tou svou křivou nohou, kterou máš za trest, kterou jsi si zavinil.
0: Umlklo všecko. Světu zastavil se dech a Pajda bledý, oči vytřeštěné do prázdna, jako by nevěřil, stál na krajíčku kopce. Co? Hekl outle a pak se rozkřičel koktavě do všech stran, neb marně hledal, kdo to k němu mluví. Co? Já?
1: Ty jsi snad ztratil rozum, člověče. Vždyť kvůli tomu se sem vlastně štrachám, že mě ten neřád strhl do rokle. A teď se vleču po světě jak štěně,
0: křiklavě dořekl. A v tom se zblízka ozval ukrutánský hrom. Třísklo to blizoučko, snad přímo před ním do špičaté země.
1: Mlč, hřímlo hrozivě, zde nahoře se nelže.
0: jako by mluvil sám ten hrom. Hlas temně třás se, jíklá, potácivá ozvěna dlouho se tloukla po okolním kraji. Na toho chasníka si čekal z kumpány a přepadlo ho, když to nejmín čekal. Jenže byl silnější a schodil tě z té stráně. Za toho tvoji kamarádi stloukli, div, že se doplazil po břiše k domovu. Hlas už byl rovný, mírný, však každé slovo jakby osekané sekirkou, hranaté, třeskuté, trnulo v čirém vzduchu. Pajda zdvih ruce jako k obraně. Tak co k nám lezl? Co pořád šmejdil v naší vsi, ten bůh ví odkud, nastrojenej? Leč stěží dořekl a koukal po holce, co se ti líbila, viď? Pajda se přihrbil a couvl o poznání na sám tenký kraj a oči v zemi zadrhaně šeptal. Aha, ty jsi ten spravedlivej, takže víš všechno. Co bych lhal, byla jak obrázek, upřímná, veselá a viděla jen jeho, tancovala jen s ním, jen na něm visela dobrýma očima. Když na to pomyslím, já bych ho... Mladík teď mluvil rychle, tvář mu zčervenala zlověstí. Pořád ti ještě leží v hlavě. Hlas teď byl blízko. Nějaký velký dravý pták stál nízko nad vrškem, rozcuchán povětřím. Pajda mu hleděl do vraného peří. Ano, jak balvan, jak zlý nůž. Chvilku vše mlčelo. Jen mávla křídla, vzlít ten pták, a pak se na nebi klikatě zablísklo a hlas se v tichu rozehrměl jak bouře. Tak se mu pomsti. Tak nelez do kopců s kajícím prosíkem a vyřiď s ním svůj účet. Vítr byl do kopců, třás nízkou křovinou, že sotva slyšet slovo. Pajda se narovnal a vystoup na špičky. Lehko se řekne, volal, lehko se řekne, ale jak? A civil mhouřivě po holém hřebeni, zda co si dohlídne, zda co si doslechne v tom pomateném třesku. Hlas kruhem zakroužil až zima po zemi. Pomsti se na otci, vždyť na co máš tu hůl? Na otci? S Pajdou se zhoupla nebesa i vrch a pranic nechápal. Ten, co šel s tebou, ten, co hledá syna, ten, co teď někde támhle na Hranatým, to je jeho otec. Tak na co čekáš? Jdi a pomsti se. Pomsta je sladká, vyzkoušej tu hůl. Pajda stál v pozoru. Hleděl jak přibitý. A z vichru váneček a ze tmy bledý svit ve škvíře mraků usmálo se slunce. Holohlavý čněl do plného světla. Hranatý opodál byl celý pod mrakem. A cesta k němu strmá, žádné prodlevy a okliky. Sráz ostře stoupal křovím, tu a tam i lesíčkem. Nadarmo kopec, neříkal si Hranatý. Vše na něm samý balvan, samé úskalí a klest, vše hole vzpřímeno do nevlídného šera. Stařec šel zvolna, hůl na krok před sebou, tápavě ohmatával kamenitou zem a volnou rukou místy vytáhl se za větev či odhalený kořen. Nohy mu klouzaly a proutí občas šlehlo přes prsa i přes oči, však starý muž se vzpřímen sunul bez ustání výš a výš, jako by pro něj nikde nic, co mohlo mu stát v cestě. Šel dlouho a šera kolem čím dál víc. Pár kroků před vrcholem z nenadání nevěděl, kam ve tmě tmoucí šlápnout. Aby to čert, syk stěžka. Lézt bůh ví kam a poslepu. A pořád nikde nikdo. Mrzutě uhodil palicí do prázdna a pak se narovnán kývavě rozkročil a rozkřičel se na řidionké lesy. Hej, je tu někdo? Jdu od plachetky, slyšíte? Jdu ke třem spravedlivým. Kde co se rozdunilo? Hlas hluše vracel se dlouhatou ozvěnou. Jak by v té černé tmě bůh ví co stěn a koutů. Však za ní ticho. Nikde nic. Jen sem tam haluze, jak drcli o sebe. Jen sem tam skřípl pahýl. Až teprv po chvíli, když zas už napřáh se a hnul se o krok výš, řekl kdo stiše. Jdi, kam chceš. Však co tu tolik křičíš? Co? Škubl sebou stařec a couval nemotorně pospátku a valil oči do tmy. Co tady rámusíš? Zde nejsi na statku, říkal ten nablízku. A už nepotichu, už přísně, hlasitě. Stařec se v bázni ohnal holou pěstí. Co si to? Nech mě! Dávno už nic nemám. Všecko jsem ztratil, nemám nic. V křoví to prasklo. Zachvěla se zem. Jak by kdo hřmotný zdvih se proti němu. Po božím právu. Zalklo se to pýchou, proto si ztratil jediného syna. Muž znova couvl. Zlekle obracil se po hlase. Byl samý vzdor a samé odmlouvání. Večer co večer někde povenku, s čelátkou, s chasníky. Nemám co tajit. Nebýt ta hrozná tma, řeknu to komukoli do očí. V tu chvíli mžikem rozsvítil se les a proti starému na hranách návrší palčivě zlaté stálo plné slunce. Vše, jak by chytlo, rozplakal se zrak. Zde máš, co žádáš, znělo odtamtud. Však pamatuj, zde do očí se mluví jenom pravda. Starý si zakryl tváře strnulýma rukama. Večer co večer popad koně. Darmo jsem zamykal, darmo ho proklínal. Byl mladý, chtěl být s druhými. A tobě všecko málo, ještě lán a ještě louku, ještě les a všecko kolem, pan horní pan táta. Stařec zvedl hlavu, rozkřičil se do světla. Měl to mít všecko po mně, měl se mít dobře jako já. A jak se přihrbil a jak by po něm schýbl se i hlas, pak jednou v létě přišel skoro k ránu, zbytej a zemdlenej, a ty jsi ho vyhnal jako psa. A že mu darmo vraceti se domů. Hurtem se rozkřičel i les, i roštíčko. Znělo to tvrdě, ledově, až strach. Stařec zved hlavu, oči uslzené od slunce. Takže víš všechno? Ty jsi spravedlivej, viď? A celý tichl. Mlčel. Zarytě hleděl přes rozžatý vrch. Kol zlaté záře, fialová kola. Všecko ta cháska, všecko ta sebranka ze vsí a z haluzen. Smeklo se pod ním listí, zachrastila chvoj. A plné slunce, už skutálené přes hřeben, jakoby náhle přivíralo oči. Takže to oni jsou především na vině. Stařec se narovnal, ani se neohlíd, a s rukou pěsti zvolna dlouze kýval. Tak proč je nehledáš? Necháš je bez trestu? Houklo to zdaleka. Už tiše, sotva znát, kde se ta slova berou. Starý se zlostně hnul, jako by nechápal. Jak pak mám vědět, kde teď jsou? Blizoučko, blizoučko. Hlas půl zle křičel, půl se smál, jak by mu v letu vše na lehkou váhu. Jeden teď přišel s tebou, ten, co se s ním prál. Zrovna se loučí támhle s holohlavým. Pajda, hles stařec, synalý a sám. A z hlubin pod srázem, rozbité na kousky, neslo se volání, za kterým utíkal až na sám konec vršku. Tak jdi, co čekáš? Pomsta, ta je sladká, slyšíš? Co stojíš? Vyzkoušej tu hůl. Byl večer toho dne. Soumrak stál v rovinách, modrý a bezhlasý. Vše pusté zdálo se. Vše jako beránek. Hranatý, holohlavý, habán. Tři vrchy pospolu. Tonuli v bledé páře. Jen hvězdy na nebi a sovy v remísku, co všechno vidí i v té nejčernější tmě, tušili pod srázem dvě temné postavy, skrčené v hustém kroví. Přitisklí do trní, starej a mladej, slepě obzírali úpatí. Oba dva nad hlavou zle napřažené hole. Jen pojď, mladej, jen pojď, už tě tu dávno čekám. Ozval se drobný potutelný praskot. Pod těžkou nohou zadunila zem. Bojíš se ukázat? Kus od starého, vtáhlé prohlubině pod kopcem, slyšet, jak sykla tráva. Bojíš se, kdo má proč? Stařec v tom okamžení švihnul sukovicí po hlase. Však já ti povím proč. Mladý se rozesmál pár kroků od něho. Vedle, starej, kousek vedle, máš už hold starý oči. Smíkl se, hvízdnul prut, pak kmen se roztřásl a další rána klackem zasvištěla v trní. Ale nohy mám dobrý, ne jak ty. Zase vedle, staroušku. A co tohle? Starému v zádech ozvalo se třísknutí, až celý skrčil se a cukl do strany, kde bylo vyšší proutí. Dupali dvoje kroky, pokradmé, prchavé, střeštěné, bláznivé a slyšet horký dech a slyšet drsný supot. Tvůj kluk byl rád, že odlez zaživa. Dostal, co zasloužil. Pajda jen funil, klouzal po chrasti a po trávě. To jsi si troufal, chromajzle. Bylo vás na něj jistě aspoň 10.
1: Jo, možná víc. A ty jsi mi za něj ještě dneska dlužen.
0: Byli už těsně jeden vedle druhého a hole zuřivě bušili do prázdna. Zatímco volné ruce chtivě spřahali se do šera, jen aby dosáhli na toho druhého a srazili ho na zem. Palice třaskaly už jedna o druhou. Tady jsi, no tak pojď.
1: Pomalej, starouši, spíš takhle, koukni se.
0: Z rukou už jedna spleť, z hlasů už sten a křik. Oba dva udření skoro už klečeli. A oba naposled chtivě se napřáhli k rozhodující ráně. Hole se srazili v nehnutém povětří. A jedna za druhou, jak by to souzeno, křupli jim nad hlavou a zlomili se v půlce. Zavrávorali oba dva, jenomže Pajda zvrt se na své zmrzačené mátoze a padl na znak do kluského listí. Au!
1: ta má šlapka zpropadená.
0: Vteřinu bylo ticho.
1: A pak se starý začal smát. Chraptivě, stěžka. Div se nezalikal smíchy. No vidíš, chlapečku, teď se ti hezky leží, viď?
2: Dělej, tak uhoď,
0: sýpal přikrčený mladíček. A starý klekal nad ním, kýval hrozivě. Slyšet, jak horce, nedočkavě dýchá.
1: Takyže jo. Tady je dobrý kámen, tohle je dobrý kámen, zrovna do ruky. Rozpřáh se ze všech sil, pojď, já tě.
0: Ale to nedořek. Neboť v tu chvíli nad ním, jak by kdo zběsil, zahvízdal na prsty. Dlouhatý, tenký, pronikavý hvist. A za ním hlas, jakoby rovnou z nebe. Tatínku, strnulo trní, strnul každý list.
1: Co? Kdo to? Můj ty bože, tatínku volal. Pajdo, slyšel jsi to?
0: Starému spadla ruka, kámen skutálil se do trávy. A druhá popadla mladého u krku, div, že ho neškrtila. Co pak si neslyšel ten hlas?
1: Jaký hlas? Pusť mě!
0: Mladej se cukal ze strašného sevření a hleděl ulekle starému do tváře, zděšený, že se zbláznil. Stařec však jako by ho neslyšel.
1: Žije! On žije! Slyšíš? Krista pána, kdo?
0: Mladý si odtáhl zlou ruku od krku.
1: František, ty jsi ho neslyšel?
0: Starý se usmíval a vstával na nohy.
1: Ne, já nic neslyšel. To musel od někud z dálky.
0: Od někud z konce světa, šeptal starý muž. A zpříma vstyčil se, otřel si dlaní tvář a podal chlapci přívětivou ruku.
1: Vstaň a když můžeš, odpusť mi.
0: Vždyť já už nevěřil, že ještě na světě. Proto jsem byl jak... Mladej se šponoval a matal si po krku.
1: Ta hrozná tma nám zatemnila hlavu.
0: Nastalo ticho. Ticho doopravdy, mír, hvězdy a sovy v přítmí, možná usmířené na dobro, pomalu přivíraly oči. Stří vršků opodál, vidět jen sem tam stín.
1: Víš co, starý vzal mladého a vedl ho knížince, kde minulou noc spali. Zítra tam půjdem spolu. Na toho habána a poprosíme znovu. Ulehli pod šípkový keř, znaveni dlouhou chůzí, znaveni zápasem, znaveni krutou zlobou, kterou jen s božím dopuštěním přemohli. Noc byla divná, najednou všude plno hvězd a měsíc veliký jak kolo odvozu. Zem, jak by temným zlatem šrafovaná, nízce se tyčila pod majestátem kopců. Leželi vedle sebe, tiší, mlčenliví. Zdálo se, že je spánek objala laskavýma rukama a ukolébal ke snu. Však z nenadání rozkýval se keř a pajda zved se z trávy.
0: Nemá to cenu, jenom tluču špačky. Starý si sedl, civěl do nebe a do rovin. Já taky nespím. To ten dlouhatánský den, už aby bylo ráno.
1: Mladej ho obcházel úzkýma kruhama.
0: Víte co? Já s vámi zítra na habána nepůjdu.
1: Blázníš? Když už jsme tady,
0: Jestli je poprosíme, mně se tam nechce. Tam se nesmí lhát a já jim neřek všecko. Zahoukla sova, lehonký průvan rozběhl se krajinou. Já tenkrát řekl jsem hospodskýmu z naší vsi, aby všem nalíval třeba až do rána, když toho vašeho provždycky poučí, že už se nesmí vrátit. Bylo ticho. Větve se v křovinách otřely o sebe. Mladý se ohlíd po stojícím starci. Slyšíte? Co nic neříkáte? Starý si vzdychl, kopl do trávy a do trní. Takže ten šenkýř dostal za placíno tuplem. Tuplem? Mladý se pohnul k němu, pravačku na protest vztyčenou před sebe. To ne, já jen ten jeden večer. Já jsem mu poslal vozem 7 sudů vína, řekl starý muž. Ať je dá dokola všem těm tvým kumpánům. Vy? Kvůli tý holce, aby tam za ní kluk už nechodil. Ale dyť... Pajda schýb hlavu. Hleděl po zemi a po světle. Byla jak obrázek. To kvůli ní jsem tenkrát všecko... Byla to holka po Ševcovi. Máma se živila posluhou na panským. František dědil celý horní statek. Pomlkal vítr. Němý trávníček i keř. Oba dva sticha stáli. Nehleděli na sebe. Až náhle Pajda zvedl udiveně hlavu. Pro pána, kmotře, dyť my jsme tenkrát byli jedna ruka. Dyť my jsme ze samýho strachu o ty dva schystali jeden a ten samej skutek. Courkem se rozešel kulhavě k remísku. A s tím vy chcete zítra nahoru? Počkej! Kam běžíš? Starý se narychlo rozběhl za mladým. Proto jsme přece tady. Jestli jsou spravedliví, tak nás spravedlivě rozsoudí. A třeba pomůžou. Pajda se zastavil. Ohlíd se záhlasem. A starý došel ho a vzal ho kolem ramen. Víš co? Pojď. Můžem se vydat vzhůru třeba hned. Třeba to velký světlo kolem zrovna kvůli nám. Vy myslíte, že schválně? Stařec jen kýval a ruku napořád na jeho rameni strkal ho k habánu a už si liboval, jak daleko je vidět. Však tu ho překřikl nějaký cizí hlas. Nadarmo spěcháte. Sem může jenom ten, kdo mluví vždycky pravdu. Zmateně stanuli. Rozhlíželi se po kopcích a po pláni a Pajda šeptal, pro pána, podívejte tam, až nahoře. Starý se ohlédl vysoko k obloze a na habánu, na tom nejstrmnějším z pahorků, spatřil 3 staré muže za stolem. Seděli těsně vedle sebe, zrovna jako ty vršky dole na zemi. Jeden měl holou hlavu, druhý vysoký a třetí samá hrana. Úplně zářil jim štipínek nad hlavou a hvězdy nejbližší, jak by jim spaly rovnou na ramenou. My už si všecko řekli, volal vyjevený mládenec. Já jemu a on mě. Všecko už podle pravdy. Ano, řekl tam na nebesích hranatý. Jeden strach ze druhého, řekli jste nahlas, co jste zač, a přiznali svou vinu. Stařec kus popošel a krčil rameny. Je to už všecko dávno, stih nás za to trest. A tu ten prostřední habán se zlobně vzpřímil, hlavou dotýkal se oblaku. Vás... A co ti chudáci,
2: co ti dva nejbližší, kterým jste ublížili. A holohlavý volal: proklel si svého syna, vyhnal si ho od dveří. A ta, kterou jste skrz něj utrápili, je někde zatoulaná po světě. Už dávno bez domova, žaloval zamračeně Hranatý. Byli tak daleko, však jejich staré hlasy jakby roztínaly vzduch, jako by lomcovali úžlabím. V proutí to drnčelo, v řidunkých stromcích zmítalo se listí. Stařec se sesunul na obě kolena. Chtěl jsem jen jeho dobro. A Pajda po něm padl na hrbatou zem. A já jen kvůli ní. Zde neklekejte, vzkřikl Habán. A ruku napřáh přes vršek do hlubin. Klekněte oba tam, kam vám kdy ona ukáže. Až jednou potkáte ji. Kdo? Špitl Pajda. Svatoňovic dcera? Vždyť ta je bůh ví kde. Byl jsem tam předloni a nikdo o ní neví. Tu staří muži vstali, až se zakymácel stůl. Jděte ji tedy hledat a oslovte ji jménem. Ona je jediná, kdo může pomoci. Zem po těch slovech, jak by zalila se mhou. Vše náhle v oparu, starci i bílý stůl, vidět už jenom popelavé hlavy. A teď už jděte, rychle, ztraťte se. Do slunce východu, ať vás tu ani jeden ze tří spravedlivých nevidí. Zde všeho čistá, urozená země. Ti dva tam dole, v kleče, začali ustupovat po svahu. Skoro se kutáleli, skoro se jeden přes druhého převráli. Stěží vstávajíce na nohy. A Pajda nešťastně ohnal se rukama. Jenže s tou křivou nohou, jak to všecko stihnu? Znělo to smutně jako pláč. Najednou jediný ze všeho pokřiku, neboť vše dokola po trochách zmlkalo. A vše půl za mlhou, tmoucí a nesmírnou, z níž jen jak táhlý namáhavý dech, vyhrklo přísně. Nejsi sám. Tak ať tě vezme starý na ramena, má síly dost. Byl by ti před chvílí kamenem, rozbil hlavu. Ta divná světlá noc jakoby utíkala tryskem. Šli kvapem, chvílemi div, že neběželi, a hlavy skloněné šilhali k obzoru, jestli už někde neprosvítá slunce. A mladej brzy táh se za starým jak stín, čím dál tím bledší, čím dál těžší krok, až častěji stáli, než šli. Tak starci nezbylo, než vzít ho na záda. Zrovna jak si to prve Habán žádal, ohnutý sotva dýchal, ale ho nenapadlo zaklít ani naříkat. U země hlavu myslel na syna, že někde je a že tahle ta cesta skoro pokolenou není nadarmo. Dyť už mě sundejte, nevrle ohlížel se Pajda, sem už nevidí. Ještě tam za ty keře. A toho ohlížení nech. Raději vzpomínej, kde natrefit tu holku. Zda měla příbuzné, či někam chodila. Jestli ji nenajdem, je tohle všecko na nic. K motře, bědoval Pajda, kolik už je to let. Sotva si vzpomínám, jak tenkrát vypadala. Tu a tam bledý mrak. Po zemi místy plavé kalužiny světla. Starý se dobelhal ke křoví v zatáčce a sedl na kámen a zvrhl Pajdu do nizounké trávy. Teď už jdi po svých. Teď jsme jistě z dohledu. Seděl, tváře si utíral dlaní i rukávem a sotva chytal dech a sotva hleděl do mlhavé dálky. Co? šeptal někde za ním Pajda. Co se to krutí, brko, dyť já... A náhle začal křičet, až se starý podmračeně přikrčil. Jo, můj ty strejčku, ale jo! A Pajda přitisk si sepnuté ruce k puse jako trumpetu a troubil na vše strany. Tram tarará, pochodem vchod, ráz dva, ráz dva.
1: Ztratil si rozum? Starý se ani neobrátil.
2: Jo, ztratil, strejčku, volal mládenec. Podívejte, tancuju, hleďte, na mou duši běhám jako vítr.
1: Co?
2: Starý vstal a hleděl nevěřícně na Pajdu. Jak chvíli utíká, jak chvíli rázuje, jak jde jak pana, rovně bez kazu, jak by snad neměl nikdy chromou nohu. Popadli se a začali točit se dokola po zemi. Taneček doleva, taneček doprava. A pak zas maršem marš, v pozoru špacírem, až si zas smíchy sedli. Aby vás, pámbíček, vy jste mě uzdravil.
1: Mladý měl oči jako vykoupaný v jezeře a všecko kolem náhle zprůsvitnělo.
2: Mlha se třepila tu a tam kouskem kudrnatý les. V droboukém hejnu vejskali si ptáci. A starý vrtěl hlavou, to já asi ne. To ti tři za stolem. A možná plachetka, všecky ty čáry máry. Mladej se kurážně rozkročil k pochodu. Tak co ji ještě jednou poprosit? Třeba cos ještě ví. Starý se taky sbíral. Plachetka? A zase vrtěl hlavou. Řekla, co věděla. Nám, hochu, nezbyde, než vypátrat tu holku. Vše bylo z ničeho nic naopak. Mladej se vepředu hnal jako povětří a starý za ním uříceně sípal. Šli vlastně nazdař Bůh. Neb všude kolem pusto. Jen jsem tam někde pastýř. Ovce za zády, jen někde samoty v rokliči na stráni, zavřené na zámek, jak by už vyčkávali zimu. Nebylo koho vyhlížet, nebylo kde se ptát. Jen šťastný Pajda pořád ujišťoval starého, že bude při něm, dokud nenaleznou syna. Co pořád uhýbáte doprava? Chcete k nám do vsi? To je marná pouť. Mladí jsou všichni dávno pryč a staří civí z oken do rybníka. Byla to zdejší holka, bručel zadýchaný muž. Ve světě jak tě živa nebyla. Jak chcete, Pajda šel z lehunka, jak by mu horká zem. Však cestou stejně trefíme ten les. Obejdem bažiny a odtud je to kousek. Když se vám nechce za tou pomatenou, zaskočím tam sám. Jenom se optat. Za to snad nic nedám. Starý jen kýval. Už se nechtěl přijít. Zmožen a pamětliv příkazu těch tří hor, byl v duchu smířený, že projde křížem třeba půlku světa. Ať si jde třeba rok, ať třeba uchodí si obolené nohy. A tak táh bez řeči ve stopách mladého, s kterým ho svedla tahle nekonečná cesta. Obešli bažiny, obešli blízko Mirošovic les. A když pak zahlédli v hustém už šeru vysokánský plot, mladý kus od něj nahmát v ostružinách mech a špitl starému, že by tu mohli přespat. Mladej, dyť chrápeš, vzbudíš toho psa. Pajda se vzepřel na lokte. Ospale zíral do černoty lesa. Vy nespíte? Něco mě vzbudilo. Počkejte. Mladej si sedl, ucho našpicoval k ohradě.
1: Co je? Před chvílí někde odtroubili půlnoc.
2: To ne! Převrh se na kolena Pajda. Spíš, jak by někdo... Slyšíte? Oba dva lezli po kolenou ke plotu. A starý zvedal hlavu, tříštil haluzinku rameny. Nespívá někdo? Zpívá, kýv potěšeně Pajda. Však v tom se vyděšeně zarazil. V plotě jsou otevřená dvířka.

0: za cípek kabátu. Není tu sama. Někoho tu má. Oba dva schýbli se ke škvírám v hrazení.
1: Možná, že to vědí, možná, že povědí, kdy můj nejmilejší na mě zavolá.
0: Znělo to teskně, stýskavě, ale ten útlý hlas, jak by se celý smál, jak by mu lehonko i prostřed temné noci. Támhle, podívej, přitiskl starý muž obličej ke plotu. Vidíš, to je ona. Plachetku nemá, ani ten dlouhý šál po ruce, po paty. Pajda se vstyčil a oči vytřeštěné hleděl uhranutě do sadu. Snad ani neslyšel, že stařec něco říká. Pro pána, kdo to? To se mi jen zdá, ale nezdá. Je ještě mladá, podívej. A já si myslel, k motříčku Kriste, pane. Pajda se rozpřáhl oběma rukama a celý na špičkách popadl kůli ve dřevěné zdi a začal skrz plot křičet jako divý. Rozárko, Rozárko! Co blázníš, pípl ještě stařec. Však to už strh se u krutánský řev. Pes vrch se po hlavě vysoko do šera a rval se z řetězu, až skřípalo tonářkem. Starej a mladej padli do klesti a do trní. A tu, co stupého chruplo, až hekl sad, a co si řinčelo s dunivým rachotem, dvířkami nablízku smíkl se hrozný stín a prchlé nohy přehnaly se kolem. V hrůze se přikryli nahýma rukama. Však dupot dál a dál. Pes slepě řítil se kamsi pryč do prázdna, kamsi pryč ze sadu, kamsi pryč z polesí, co dosud hřmělo štěkotem a vitím. Pro pána, šeptl stařec, ohlédl se po sadu. Vše v něm jak prvé, jen kde nablízku pošept mu slyšet uspěchané kroky. Kdo je to? Kdo to volá? Pajda se napřímil v jediné vteřině. Rozárko volal. Slyšíš, jsi to ty? Štíhlunký dívčí stín rozhrnul korunu. Rozárko? Tak mi nikdo neřekl, kdo ví kolik let? Pajda si přitiskl ke dříví ohrady. To jsem já, Matěj. Matěj z Dlouhé Vsi. Pamatuješ se? Matěj? Hlas měla hebký, vláčný. A jak se po větru pohnulo listíčko, stařec ji z nenadání spatřil. Měla bledobílou tvář, laskavou, sličnou, jak by načrtnutou světlem. Nosil jsi mi ostružiny z lipníku. Ano, volal a smál se přes ohradu Pajda. To je tak dávno. Stanula blízko plotu a jak by hleděla někam až za stromy. Já od té doby, jak bych věčně spala. Jen vždycky takhle pozdě, když ve vsi za lesem zatroubí k půlnoci, na malou chvilku probudím se ze sna. Vzpomínám na maminku, na otce, na celou dlouhou ves. Náhle se zarazila a zblízka hleděla na starce za plotem. Ten s tebou, ten je taky od nás? Ne, já jsem z Nové Stráně, řekl starý muž. Rozárko, špitl Pajda, vy se neznáte. Tohle je Franskův otec. Otočila se po něm, naskok zaraženě hleděla a pak šla pozvolna ke dvířkům v ohradě,

kde bylo nejvíce světla. Františkův otec? Ten mě neměl rád. Byli jsme mu moc chudí. Stařec se pohnul za ní. Zůstal nerozhodně stát. Všecko je to už dávno. Sám už nemám nic. Francek byl moje štěstí, vzdychla si. Francek byl sluníčko, co se mi ztratilo. Pajda šel za nimi ke dvířkům do kořán. Všude ho hledáme a ty prý jediná mohla bys pomoci. Já, můj ty bože, kdybych to věděla, půjdu ho hledat třeba na kraj světa. Smutně se začala smát a pak se ohlídla po stromech za sebou. Ale tam nestůjte. Vítám vás. Pojďte dál. Mně se už vůbec nechce spát. Jak by ten dlouhý sen byl u samého konce? Šli zvolna za ní. Listy se po jednom hrnuly po zemi a tráva kolem huňatá jak srst. Jen pod tím kmenem, v prostředku bělostné holé místo. Utekl ti ten pes, zdvih Pajda z trávy přetržený řetěz. Jasan? Ten přišel kdysi sám, aby mě tady hlídal. To ty z ho přivázela ke kmeni? Vzala mu řetěz z ruky, kruhem ho hodila naspátek k pahýlu. Snad, já už nevím. Bylo to místo, kde jsem tenkrát naponejprv usnula. Zde kolem nikde nic, jenom ten holý kmen. To teprv potom vyrostl ten sad a chatrč na spaní. Že právě v lese, to ses tady nebála? No právě, usmála se. Že jsem se tu nebála. Stoupla jsem takhle k tomu kmeni a spadl ze mě všechen žal i strach. Bylo to moje nejmilejší místo. Sad kolíbal se větrem, pár ptáků bloudilo od stromu ke stromu. Pajda se obrátil po onemělém starci. Krátce se potkali plachýma očima. A jak by znenáhla nemohli ucuknout, neb co si zdaleka táhlo jim hlavama, co si jak nízký šum, co si jak tmoucí hlas, co oba dobře znali. Klekněte oba tam, kam vám kdy ukáže, až jednou potkáte ji. Starej i mladej ohlídli se po hlase a oba strnuli v kamenném pozoru a padli na kolena. Co je vám? Co to děláte? Volala Rozárka. A starý muž, jak klekal, div se nepřekotil na loket a tak se zachytil strmého pahýlu a pohladil ho po odřené kůře. V tu chvíli zaznělo cosi jak táhlý hvist a hrubé statné dřevo, jak by zasáhnul ho blesk, hnulo se v zemi, až se zapotácel les. K motříčku, jíkl Pajda a hleděl zděšeně do země před sebou, kde kmen se rozkročil, až cukla tvrdá zem a pahýl do všech stran vzepjal se v ramenou. A jak by rozžatý tisíci hvězdami nabil v té jediné kratičké vteřině podoby dospělého muže. Františku? Rozárko! Snad ještě dřevo celé ani neobživlo a už ho Rozárka držela v náruči a už se líbali a co si šeptali. Starej a mladej, hlavy uprsou, vstávali s kolenou a němě couvali do korun zahrady, jako by prchali té blaženosti z očí. V tu chvíli František ohlídl se za nimi a ruce před sebou rozhrnul jabloně a rozešel se do bledého šera. Tatínku, řekl. A stáli proti sobě. Mlčky, hleděli si do očí. A les v tu dobu mlčel jako hrob. A stromy v pozoru.
až slyšet tu a tam, jak šponuje se dříví. Neb mezi živými kdekoli na světě předobře vědomo, co je to otcem být. A co je to být synem?

velebné a čarokrásné Krkonoše vábí svými přírodními scenériemi, kouzlem starých roubených chaloupek, jarním hukotem horských bystřin, ševelením rozlehlých luk, pohodou letních dní a barvami podzimních hájů, či třpitivým sněžným hávem stále více a více návštěvníků z kraje. Krajánci ti to by však měli v patrnosti vést, že zvyklosti a prostředí jsou zde zcela jiné než dole v kraji a že vládcem této říše jest Krakonoš, mocný pán Krkonošských hor, který bezpráví a útisku nemá rád a dovede je i náležitě potrestat. Stejně tak ale dovede dobrého člověka i odměnit, zastat se jej či pomoci, pokud se v horách do nesnází dostane. A snad právě proto by se každý z nás v našich nejvyšších horách měl chovat slušně, zbytečně nehláholit a být pokorný k přírodě a horám vůbec. Věřím, že tato sbírka pohádek a zkazek nalezne mezi vámi, milovníky hor, dostatek ctitelů Krakonošových kousků a zanechá ve vás něco málo z kouzla starých Krkonoš a života tamních horáků.

0: No, to s tou sukní vymyslela Verunka, to je pravda. Nakonec ale sama uznala, že je to hloupost. Pořád by se mu někdo smál, řekla mamince. A tak paní profesorová ušila Hugovi slušivý obleček. Padl mu dokonale, ovšem jenom do té doby, než začala Hugovi zase narůstat srst. A to netrvalo dlouho, protože sněžně možná srst dlouho ostříhaná nevydrží. Jak už to bývá, když je někdo dohola, byly ty nové vlasy zpočátku jen kratoučké, ale za to parádně tvrdé. Trčely jak ještší bodliny a byly ovšem o něco silnější. Jaký div, že záhy se prodraly i slušivým oblečkem. Víš, že to vypadá docela zajímavě, řekla Verunka. Pár vlasatých mladíků to rychle odkoukalo a hned začali nosit oděvy z hřebíky navrch. Mělo to tu nevýhodu, že se pak mezi sebou nemohli prát. Budeš muset zase k holiči, řekl Hugovi Dam. Takhle by se mnou nemohl ani do tramvaje.
1: Nikam nepůjde, rozhodl však profesor. Přece s ním nebudu obden chodit k holiči. Jednou má sněžný muž srst, tak ať si chodí zarostlý. S tím se nedá nic dělat.
0: Ale aspoň kalhoty teda musí nosit, vymínil si Daniel. Jinak si s ním na bráchu nehraju. Počkali tedy, až Hugovi doroste srst do původní délky a pak mu obstarali zvlášť odolné kalhoty. Ani krátké, ani dlouhé, zrovna tak těsně nad kolena. Taky kartáček na zuby musel mít docela zvláštní. Ten normální byl samo sebou pro Huga příliš titěrný. Hned při prvním pokusu o ústní hygienu ho spolknu. Takový ten kartáč s násadou, co si jim pan profesor míje záda, ukázal se být pro Hugova ústa tím správným nástrojem. Potom se Hugo učil česat. Vyzkoušel napřed hřeben, ale ten byl samozřejmě malý. Vyzkoušel hrábě, ale ty zase byly příliš veliké. Dobře mu posloužily Verunčiny dětské hrabičky, ty měly tu správnou míru pro Hugovu hlavu. Hugo si před zrcadlem vyzkoušel postupně 15 různých účesů. S tím 16. byl nejvíc spokojen a ponechal si jej. Nápadně připomínal to, co měl Hugo na hlavě už doma v horách. Největší nesnáz byla ovšem smytím. Umyvadlo i vana byly pořád stejně malé. Mám nápad, řekl Dani. Uděláme Hugovi na zahrádce takový menší bazén.
1: Dobrý nápad, řekl otec profesor, až na to, že nemáme zahrádku.
0: Tak ať chodí do veřejných lázní, mají tam větší vany i bazén.
1: Rovněž dobrý nápad, řekl profesor. Budeš tedy každý den ráno a večer chodit s Hugem do veřejných lázní a přesvědčovat tam paní pokladní, že ho tam má vpustit.
0: Takové dobré nápady měli pak ještě tři. Čtvrtý nápad měla maminka a jak už to bývá, byl to nápad použitelný. Každé ráno a každý večer chodil se Hugo umývat do městské fontány. Stoupil si tam jako pod sprchu a s rozkoší se čváchal v chladné tekoucí vodě. Jednou ovšem dopadl sněžného muže při hygieně strážce veřejného pořádku a vyčinil mu. Občane, tohle není žádná veřejná sprcha.
2: Jenže já nebýt žádný občan,
0: ozval se sněžný muž. A tak to je něco jiného, uznal strážník, sklapl pokutový blok a odešel. Hugo už tedy uměl dbát o osobní hygienu, a to je základ pravého lidského chování. K správnému vychování chybělo mu ovšem ještě pár drobností, jako třeba naučit se jíst a vůbec stolovat. Zatím mu to moc nešlo. Hltal jídlo rukama, stříkal kolem sebe polévkou i omáčkou a mlaskal jako kačka v blátě. Ostatně není se co divit. S talířem a příborem se ve velehorách jistě nikdy nesetkal. Vědcům se sice nepodařilo dosud zjistit, čím se sněžný muž živí ve své domovině, je však téměř jisté, že mezi jeho běžné pokrmy tam nepatří ku příkladu vepřové žebírko na žampionech a míchaný kompot. No, museli zkrátka začít s výcvikem od začátku. Polévka se jí lžící, poučovala ho Verunka, a lžíce se drží v pravé ruce.
2: Hugo, nevědět, kde je pravá,
0: smutně řekl Hugo. Jak mu to vysvětlit? Dany to vyřešil tak, že mu připěl na levou ruku svoje hodinky a řekl mu, tak tohle je levá.
2: No jo,
0: zalkal Hugo,
2: ale kde být pravá?
0: Přece ta druhá, ty sněžoure. Potom už taky věděl, kterou rukou má držet nůž a kterou rukou vidličku. Pár nožů a vidliček samozřejmě vzalo za své, než Hugo získal cit pro tu správnou sílu nabodávání a krájení a jednu lžíci se mu podařilo spolknout. No, ale žádné učení se neobejde bez nějakých těch hmotných ztrát. Hlavně, že se to Hugo všechno dobře naučil.
1: Teď už je z tebe opravdu skoro dokonalý člověk,
0: pochválil ho profesor, i když pořád trochu sněžný. Neodpustil si dodat Dany.
1: Už se nemusím bát představit tě učeným kolegům, řekl profesor. Zítra se mnou půjdeš do učené akademie.
0: Druhého dne tedy šli do učené akademie a svištěl s nimi. Tedy šel. On se vlastně nesl. Seděl Hugovi na rameni a před každou křižovatkou pěkně zapískal. Uí, uí. Všechna auta poslušně zastavila a mohli pohodlně přejít.
2: Svišť, já brát porád sebou,
0: liboval si Hugo. V sále už je očekávali nedočkaví učenci.
1: Vážení kolegové,
0: pravil profesor David.
1: Dovolte, abych vám představil sněžného muže Huga.
2: Huga.
1: V mé rodině dostalo se mu slušného vychování a tak vám nyní předvede, jak se správně stoluje.
0: Číšník postavil před Huga pokrm a všichni čekali, že Hugo začne jíst. Hugo však povstal, vstyčil ukazovák a oznámil vědcům.
2: Před jídlem napřed umýt klapy.
0: A za mohutného potlesku se odebral k vodovodu. Teprve potom usedl k jídlu. Místo ubrousku musel si rozprostřít na kolena ubrus, ale jinak jedl opravdu jako dokonalý člověk. Jenom jednou mu vyskočil knedlík trochu výš, než bývá zvykem, Hugo jej však obratně zachytil ještě v letu a všem přítomným se hned omluvil.
2: Pardon.
0: Po jídle si utřel ubrouskem ústa a příbor složil na talíř a opět mu uznale zatleskali.
1: Nyní vám Hugo předvede, jak se správně pije.
0: Číšník postavil před sněžoura velkou sklenici limonády. No, co to budeme zapírat, byl to spíš kýbl. Hugo se k ní naklonil a začal hlučně usrkávat. Ovšem, jen malou chvilku. Pak toho nechal a řekl.
2: Takhle ne.
0: Posadil se zpříma, vzal sklenici. No, prostě vzal do pravé ruky a zcela bezhlučně se napil.
2: Takhle, správně.
0: Opět skliděl potlesk a byl z toho úspěchu najednou tak sfanfrnělý, že sáhl do krabice, co stála na stole, vyndal jeden z doutníků a zapálil si ho. vzápětí však zezelenal, potom zčervenal, chytil se nejdřív za břicho, pak za ústa a najednou se zvedl a pelášel do těch dveří, co je na nich namalovaný panáček. Věci se dali do smíchu a jeden dokonce neslušně vykřikoval.
3: Prý slušné vychování, to se vám povedlo, kolego.
1: Kouření, pánové, nepatří ovšem ke slušnému vychování.
0: Usadil je však profesor David a všichni to museli uznat.

0: Na přelomu července a srpna bylo 4 dny léto. Slunce pálilo naplno a lidé chodili oblečení, jak nejmíň mohli. Chudák Hugo se cítil jako lední medvěd na pánvi. Každou chvíli ho zastihli, jak strká hlavu do otevřené lednice a lačně vdechuje chladivý vzduch. Když s ním šel Dany na plovárnu, vykoupil Hugo cestou kdejaký zmrzlinový stánek. Nakoupil si vždycky zmrzlin, kolik jich jen pobral, a házil je do sebe jednu za druhou jako maliny.
1: Ovšem, to není správné, takhle se spát zmrzlinou, řekl profesor Danymu. Avšak u sněžného muže je to vcelku pochopitelné.
0: Hugovi v skutku nešlo o to, aby se ládoval sladkou zmrzlinou, byl by se rád spokojil i rampouchem, jenže rampouchy nikde ve stáncích neprodávají. Takhle si zkazí žaludek, starala se Verunka. A promlsá spoustu peněz, řekl Dany. Koupili tedy Hugovi malou přenosnou ledničku. Nosil si ji v ruce, jako kluci nosívají makyče a rádia. A když už nemohl vedrem dýchat, otevřel ledničku a zbaštil jeden rampouch. Jenže těch rampouchů se tam vešlo jenom 5 a Hugo se musel každou chvíli vracet domů doplňovat zásobu. Jednou takhle otevřel na cestě ledničku, aby si vzal další rampouch, ale vrhl se na ní příliš nedočkavě a v tom spěchu mu rampouch upad. Rovnou do kanálu. A byl to poslední rampouch. Hugo těžce zalapal po dechu. Jak teď vůbec dojde domů? V tom si ale všiml bílého nákladňáku, na němž byl v kruhu namalován lední medvěd a za ním, považte, jakýsi kus ledovce. Už samotný pohled na ten obrázek osvěžil sněžného muže. Najednou byl Hugo tak čilý, že spěšně vykročil k automobilu. Byl 5 kroků od něj, když řidič nastartoval a auto vyrazilo vpřed. Hugo se dal z posledních sil do běhu za vzdalující se sladkou vidinou ledního medvěda a kusu sněhu. Ta představa mu dodala takové vytrvalosti, že nestratil mrazírenské auto z dohledu a nakonec je šťastně dostihl, když zastavilo před rybým krámem. Počkal si, až řidič vystoupí a otevře vrata pojízdné lednice. Teprve když šofér zmizel s bedinkou mražených ryb v obchodě, vrhl se Hugo do otevřeného ledového ráje. Spěšně zhltl 2 rampouchy, pak se blaženě rozvalil na mrazáku a spokojeně brumlal.
2: Hugo, mít celý vůz mrazu. O, Hugo se mít.
0: Potom ale už jen slastně a tiše vzdychal, takže řidič si ho nepovšiml, zabouchl dveře a odjel na další štaci. Hugo se napřed trochu vylekal, když se auto rozjelo, ale potom nad tím odevzdaně mávl tlapou.
2: A co? Ať si jezdit, jen když mrznout?
0: Vůz zastavil za chvíli u další prodejny a řidič otvíraje dveře bujaře halekal.
3: Vezu vám čerstvé ryby, panstvo.
0: Jenže z otevřeného vozu se vyvalil ojíněný chlupatec a vedoucí zvolal.
4: Oho, tahle ryba je ale nějak moc čerstvá.
0: A prodavačka vykulila oči údivem.
5: Pro pána, od kdy jsou ryby chlupatý?
0: Hugo neříkal nic, protože v krámě spatřil obrovskou otevřenou lednici, připravenou pro nové zboží. Byla tak vysoká, že by se do ní vešel i stojící sněžný muž, a Hugo se k ní také hned rozeběh. Vecpal se do lednice a zabouchl za sebou dveře. Tak, a tady přečkám zbývající 2 dny léta, rozhodl se.
4: Okamžitě otevři, ty podmoro chlupata!
0: Bouchal vedoucí do dveří. Hugo však byl sticha opravdu jako ryba a jen se smál pod fousy, což ovšem vedoucí neviděl. Pokrčil tedy rameny, podal prodavačce list papíru a řekl, pište, oznámení.
3: Komu se ztratila veliká opice, nechce přihlásí zde.
6: Žádná opice, já, Hugo.
3: Zařval Hugo v lednici. Připište tam, řekl vedoucí prodavačce. Opice, čárka, slyšící na jméno Hugo. Prodavačka začala psát, ale pak se zarazila a nesměle se zeptala. A nemám tam připsat mluvící opice? Vedoucí se tukl do čela. No jo, vždyť ono to mluví. Aha, to mohlo utéct jedině z cirkusu. Hned zavoláme do všech cirkusů. Zatímco rybí vedoucí obtelefonovával všechny cirkusy a lunaparky a varieté, profesor David s Danem a Verunkou běhali ustaraně po městě a každého se vyptávali. Neviděli jste, prosím vás, sněžného muže?
0: Meta si jen poklepal na čelo a metl dál. Poštovní doručovatelka jim vyspílala, že při pochůzce nemá čas na hloupé žerty, a tramvajový dispečer se velice rozlítil, aby prý si netropili legraci z veřejného činitele ve službě. Poté pokračoval v četbě.
3: Už to mám, napadlo najednou Daniho. Hugo nemůže být nikde jinde než v nějaké lednici. Nešlo by to tati zařídit, aby se na chvíli vypnul ve městě proud? Dalo to běhání a mluvení, ale nakonec to profesor zařídil. Všude zhasla světla, televizory přestaly chladit a ledničky hrát, totiž obráceně samo sebou, televizory přestaly hrát a chladničky chladit. Netrvalo dlouho a Hugo docela dobrovolně opustil chladničku, která už nechladila. Vylezl ven celý mokrý a splihlý a žadonil.
2: Hugo chtít domů, Hugo se bát.
3: No jo, řekl vedoucí se svíčkou v ruce. Ale kde pak ty bydlíš? To nestačí říct jenom Hugo. Jestli pak víš, čí seš?
2: Hugo, profesor,
3: řekl Hugo, jak uměl. Haló? Telefonoval hned vedoucí na bezpečnost. U mne v prodejně se nalezá profesor Hugo. Je veliký, chlupatý a mizerně mluví. A nutně potřebuje usušit.

0: jednou takhle přišel Hugo ke stolu, způsobně se usadil a zdvořile řekl.
1: Dobré chutnání přeji.
0: Celá rodina udiveně vzhlédla, profesor překvapením spolkl masový knedlíček v celku a pak řekl.
2: Herome, kde ses naučil tak pěkně mluvit, Hugo? Nezbaště si zas nějakou mluvnici?
1: Ano, snědl.
0: Důstojně přisvědčil Hugo.
1: Tu vaši vysokoškolskou, a neříká se prosím nějakou, nýbrž nějakou.
0: A od té doby mluvil Hugo tak velice spisovně, jak to žádný kluk neumí. Nejvíce se tomu divili v trafice, kam chodil Hugo denně profesorovi pro noviny.
1: Dobrý den,
0: pozdravil tentokrát a už to bylo prodavačce divné. Jindy vždycky říkal jenom
1: noviny.
0: Ale Hugo již pokračoval.
1: Prosím jedny noviny, děkuji.
0: Trafikantka z toho byla tak vyvedená z míry, že se optala, přejeli si pán také cigarety.
1: Nikoli,
0: pravil však Hugo.
1: Kouření škodí zdraví. Je to napsáno na krabičce. Naschledanou.
0: Takovej slušný pán, podivil se přítomný zákazník a chodí tak ohavně zarostlej.
3: To není pán, vysvětlila mu trafikantka. To je profesorovi Zůvko. Pak mají ještě Danděla a Verunku, ale ti tak pěkně mluvit neumějí.
0: Doma Hugo odevzdal otci profesorovi sobotní noviny, pohlédl oknem ven a pak řekl.
1: Počasí dnes vyhlíží velice příjemně. Zdá se, že bude přijatelné chladno. Nemohli bychom jet na onu vaši chalupu, o ní jste se ráčil včera zmínit, prosím.
0: Takovou slušnou prosbu nemohl ovšem profesor odmítnout. Celá rodinka nasedla do škodovky a pro Huga už nezbylo místo. No, ale on by se do škodovky stejně nevešel, ani do prázdné. Profesor si tedy vypůjčil obytný přívěs a Hugo celkem pohodlně nastoupil. Po cestě se díval z okénka na ubíhající krajinu a bylo mu dobře. Dopravní hlídka zahledla za oknem přívěsu jakousi tvář a hned se na motocyklu rozjela za škodovkou.

0: Dostihli je, zastavili a přísně se obořili na profesora. Pane řidiči, vy nevíte, že přepravovat v přívěsu osoby za jízdy je zakázáno? Než se stačil profesor vzpamatovat a promluvit, vyvalil se ven Hugo a spustil.
1: Račte prominout, avšak já nejsem osoba. Osobou rozumí se příslušník druhu člověk rozumný, není-liž pravda.
0: S tím museli strážníci souhlasit.
1: Tak vidíte,
0: řekl Hugo.
1: Já ovšem jsem člověk sněžný a nikoli člověk rozumný.
0: Rozumný jste, zdá se dost, namítli.
1: Možná, avšak člověk sněžný, jak zajisté víte, podle mínění vědy neexistuje, takže vlastně nejsem. Nemůžete mě vůbec vidět, leda byste věřili na nevědecké pověry.
0: Strážníci se po sobě rozpačitě podívali.
1: Vy však jste ve službě,
0: pokračoval Hugo.
1: A nemůžete tudíž věřit na pohádkové bytosti. Kdybyste ve službě spatřili, řekněme, vodníka, tak byste jej museli pokládat za přelud a nikoli za osobu.
0: Opět se po sobě podívali, pokrčili rameny, sklapli bloky a zasalutovali. Ono by to bylo opravdu napováženou plést pohádkové bytosti do služebního hlášení.

0: Na chalupě si ovšem Hugo vesele hrál s dětmi, neboť dětem to nevadí, že sněžný člověk není dosud vědecky uznán. Dováděli s míčem, až jim zůstal na vysokém stromě. Hugo, lestám! Posílali svého chlupatého kamaráda, protože si jim zdál k tomu nejspůsobilejší.
1: Hrome,
0: řekl Hugo, jak se tomu naučil od profesora, potom však pokračoval už opět vybraně.
1: Již jsem vám pravil, že jsem sněžný člověk, nikoliv opice. V mé domovině není vysokých stromů. Sněžný člověk umí běhat a klouzat po sněhu a lézt po ledovcích.
0: A žvanit, podotkl Dany.
1: Nikoli,
0: ohradil se Hugo.
1: To jsem se naučil až u vás. Také však,
0: vzpomněl si ještě,
1: dovedu výtečně házet sněhovými koulemi.
0: Kde ovšem vzít v září sněhovou kouli? Nešlo by to tímhle? Přinesl Daniel z lesa píchavku. Byla běloučká a kulatá, zrovna jako sněhová koule. Ovšem, když ji vzal do ruky, Hugo se zaškaredil a zamručil.
1: Je příliš teplá.
0: Dáme ji na chvilku do lednice, navrhla Verunka. Potom byla píchavka od sněhové koule opravdu k nerozeznání. Však také Hugo mistrně jediným přesným hodem zasáhl míč ve větvích. Byl ovšem tou námahou tak vyčerpán, že si musel jít na chvíli vstrčit hlavu do ledničky. Za to profesor se pěkně potil, protože usilovně budoval za chalupou jakýsi přístavek. Taky sauna, tam se přesplot soused.
2: Spíš naopak, usmál se profesor. To bude chladírna, víte, aby měl náš Hugo kde spát.

0: je sněžný člověk se už naprosto zcivilizoval,
1: tvrdil profesor David svým učeným kolegům.
0: Nejenže v krátké době zvládl dokonale lidské chování, ale zvykl si již i na prostředí velkoměsta. Ostatně naše město není nijak nadměrně hlučné. To je celý vývoj.
1: No prosím, to je názor vědce. Hugův názor je poněkud jiný, ale nikdo se ho na něj nezeptal. Ani Daniel, ačkoliv chodil s Hugem dost často po městě, jenže při chození po městě se dost špatně rozmlouvá. Hele, Hugo, řekni mi... Zbíječka. No, ve městě se pořád něco staví a něco bourá. No, teď třeba bourali dva parádní bouráky. To víte, sanitka po městě jezdit musí a bez houkání se to neobejde. No vidíte, tedy slyšíte, Hugo si musí pouštět na hlavu studenou vodu, aby se z toho městského prostředí trochu vzpamatoval.
2: To u nás v Himalaji je to lepší,
1: vzpomínal Hugo.
2: Tam je takový velebný klid a ticho.
1: Ve škole, řekl Dani, musí být taky pořád klid a ticho.
2: Ano, tak to já si tam půjdu trochu odpočinout od toho rámusu.
1: Rozhodl se sněžný muž a šel.

0: No, začalo to slibně. Školní chodba byla opravdu tichá a pustá, skoro jako ve velehorách, když nefouká vítr.
1: Dan nelhal. Skutečně je tu naprosté ticho.
0: Hugo uprchl před tím Rámusem do nejbližších dveří a za nimi byl zrovna přírodopisný kabinet. Byla tam spousta zvířat, ale naprostý klid. Nejspíš proto, že ta zvířata byla vycpaná. Hugo se chtěl natáhnout na žiněnku, ale vadila mu v tom ta lednička na zádech. Sundal tedy ze zdi vycpaného ledňáčka a pověsil místo něj ledničku.
2: No, tohle,
0: podíval se pak školník, když přišel do kabinetu uklízet.
2: Ledňáček se nám proměnil v ledničku. Jak já tohle vysvětlím panu řediteli?
0: To už ale Hugo stál na podstavci vedle vycpané opice a předstíral vycpaninu tak úspěšně, že si jej školník všiml až při oprašování. Brumlal si v rozpacích.
2: Měli jsme přeci jen jednu opici.
0: Jak ale dospěl s tím oprašováním až k nosu, Hugo už to nevydržel a kýchl. Vzkřísil školníka pomocí rampouchu a pak se mu slušně představil.
1: Já, profesoru Hugo.
2: Profesor Hugo?
0: Uctivě zvolal nedoslýchavý školník.
2: My tady máme jen samé obyčejné učitele a teď najednou profesor. Poslyšte, nemohl byste nám trochu pomoci skrotit tu zvanou cházku?
1: Patrně máte na mysli žadstvo?
2: Jo, tu sebranku.
0: Hugo slíbil, že se o to pokusí a hned také neohroženě vstoupil do nejbližší třídy.
1: Vy rádi křičíte?
0: Zeptal se žáků a všichni nadšeně přisvědčili.
1: Dobrá,
0: řekl Hugo.
1: Nyní tady budeme mít hodinu křičení, abyste se trochu zdokonalili. Všechno chce cvik a vytrvalost.
0: Zpočátku radostně a hlasitě křičeli, řvali, hulákali, mečeli a ječeli, ale kdo to má vydržet celou hodinu? Hlučeli čím dál míň a docela jí smechutí a brzy jeden po druhém odpadal.
3: Už mě z toho bolí v krku, řekl jeden. Rozbolela mě z toho Rámusu hlava, řekl druhý.
4: Já z toho dostal strašnou žízeň,
0: řekl třetí. A když už všichni umdleli a ustali, řekl ten poslední, co vydržel nejdéle.
3: Ale vždyť je to přece úplná hloupost, takhle zvát.
0: A ostatní unaveně přikyvovali.
1: Přesvědčili jste mě,
0: řekl Hugo.
1: Musím s vámi souhlasit. Ukončíme tedy výcvik řvaní.
0: A když potom zase zazvonila přestávka, vycházeli z té třídy žáci spořádaně a klidně a docela bez Rámusu došli až na školní zahradu. Školník vydat tu zázračnou proměnu svého žadstva spráskal ruce a řekl:
2: Já žasnu, jak jste to dokázal, člověče, profesore.
0: Úspěšný pedagog Hugo z Hor skromně odvětil.
1: Lze-li zcivilizovat sněžného člověka, dá se zajistě zcivilizovat i mládě člověka rozumného. Až se naučím psát, napíši o tom vědecké pojednání.

0: Sněžný muž. Sedí si takhle jednou sněžný muž ve své díře na vysoké hoře, kdesi na tajném místě země koule. Paří si nohy ve škopíku a čte noviny, které tam zapomněli horolezci, když je vystrašil. I dočetl se v nich, že se nedávno na mezinárodním kongresu vědci jednohlasně usnesli, že žádný sněžný muž není a že je to jen pustý výmysl opilých horolezců. Sněžný muž si odplivl, noviny zmuchlal a potom zatáhl za nějaké páky, od kterých vedly kamsi do tmy dlouhé provazy, a v tu chvíli se z okolních kopců sešouplo s rachotem několik lavin a pěknou chvíli to hrůzo strašně dunělo ve všech údolích. Potom si sebral ranec buchet a šel se těm brejlatým profesorům ukázat, aby viděli na vlastní oči, jaká jsou tlupa hlupáků. Přišel na nádraží, ale tam nastala hned panika. Všechno prchalo pryč, protože sněžný muž byl celý chlupatý, měl tři oči, zuby veliké jako talířky a když se zasmál, sypala se okna. A také byl náramný tlusťoch. Nemohl se totiž nacpat do žádného vagonu. I rozhlédl se po prázdném nádraží, jestli by mu někdo nepomohl, a tu zahlédl drobounkého človíčka, který jediný neutekl. Sněžný muž k němu přistoupil, čmuchl k němu a zahuhňal. Kdo pak si, pidi mužíku? A človíček se mu slušně uklonil a řekl, já jsem s dovolením agent s patentními pilulkami, prosím. Mé jméno je Ventil Šloušek Emil. Sněžný muž řekl potěšeně.
1: No vida, a co pak je to za patentní pilulky?
0: A človíček řekl, o milý pane, to je náramný vynález, jsou to pilulky, po kterých se hubne. Sněžný muž se podivil.
1: Sáfriš, to bych možná mohl potřebovat.
0: Človíček se hned ochotně zahemžil, jsem vám samozřejmě mile rád k službám, velice rád vám své zboží předvedu. Je to zaručeně přeskoušený prvotřídní výrobek, zde takováto malá tubička.
2: Ale sněžný muž mávl netrpělivě tlapou.
1: Jaká pak tubička? Beru celý kufřík.
0: A vzal vyjevenému agentovi s rukou kufr a podal mu z rance jednu svoji buchtu a dodal.
1: Tohle jsou zase moje pilulky. Potěk se roste a sílí.
0: Jenomže ta buchta byla veliká asi jako kočárek a agent s ní div neupadl. Chtěl cosi říct, ale sněžný muž si jej už nevšímal. Ve chvílce měl snězeny všechny pilulky. Plný kufr. A teď pozor. Najednou sněžný muž škytnul a o kousek se připosrazil. A zase to s ním cuklo. A zase byl o kousek menší. Malinko pohubl a cuk. Už byl zase o kousek menší a cuk a zase. Rovnou před očima se zmenšoval. Když agent uviděl, co se děje, nechal buchtu buchtou a utekl pryč. Jenomže to právě neměl dělat. Sněžný muž se stále menšil a menšil, až se načisto ztratil. Kdyby jej agent dal v poslední chvilce do některé prázdné tubičky od pilulek a poslal ji za zátkovanou brýlatým profesorům, mohli si sněžného muže prohlédnout pod zvětšovacím sklem nebo pod mikroskopem. Takhle, kdo ví, který z mravenečků jej potká. Ale aspoň vidíte, jak to vypadá, když to někdo přehání s pilulkami.

0: Jako divá vletěla oknem do chaloupky vosa. Celá byla pěkně pruhovaná, ale žihadlem se ohánila jako kopím. Křemílek jí povídá.
1: Ještě si nepozdravila.
2: Já v tenhle čas nezdravím, protože je vosí rojení. A dejte si na mě pozor, vy dva.
0: A vyletěla oknem.
1: Tak, to ti děkujeme. Aspoň víme, na čem jsme,
0: řekl vochomůrka. A co tak mluvil, přitočil se blízko k peci. Z dvířek vyběhl plamen a zakousl se vochomůrkovi do kalhot.
1: A, hele, Křemílku, podívej se, vzadu, jako by mě něco ošlehlo. Jo, budeme šít nové kalhoty,
0: řekl na to Křemílek. A hned se do toho dali. Přinesli si kus sukna, nůžky, cívku nití a jehlu s velkým ouškem. Nastříhali na kalhoty a že je budou sešívat.
1: Jo, ale jak?
0: Povídá Křemílek. A vochomůrka hned na to, že se nejdřív musí naměřit niť tak dlouhá, aby to vystačilo na celé kalhoty. Odměřil nit a cívka málem nestačila.
1: A co dál?
0: Ptá se Křemílek.
1: O, co dál? Teď navlíknem nit do jehly. Ale jak? Jak? No, takhle.
0: A vochomůrka namířil s nití jehle do ouška. Jenže jehla byla lechtivá, pořád uhybala a chichotala se.
2: No, to ale promiňte.
0: Když navlékli nit, Křemílek zas.
1: Ale jak teď dál? Ty budeš držet a já šít.
0: Křemílek se po krejčovsku posadil na stůl a držel sukno. Vochomůrka rovnou začal první stech. A protože nit byla moc dlouhá, musel s jehlou ven z chaloupky a přes paseku. Kolíbal se od borůvky k jahodě a chvilkama si pospal. Když skončil ten první stech, Křemílek mu povídá.
1: Tak, takhle by ses kalhot nedočkal. Radši se vyměníme.
0: A vyměnili se. Vochomůrka k suknu a Křemílek k jehle.
1: Podívej, s jehlou se musí hbitě,
0: řekl Křemílek a pilně začal druhý stech. S jehlou do sukna, s jehlou ze sukna a pak ven z chaloupky, aby stech pořádně utáhl. Utíká s jehlou přes paseku, nohy se mu kmitají a nic za ním jen běží. Křemílek nese nos pěkně nahoru, že mu to tak jde. Jenže tam stál na pasece starý pařez a už dost strouchnivělý. Křemílek nos nahoru a zakopl o ten pařez. Z pařezu se vyvalily vosy a vpředu ta od rána. Šermuje žihadlem jako kopím a rovnou na Křemílka.
2: Nic se nedá dělat, je vosí rojení.
0: Křemílek to vzal přes paseku zpátky k chaloupce, ale vosa za ním, nikde se jí neschoval. Nit totiž vosu vždycky dovedla. Z toho vosího trápení ztratil Křemílek jehlu. Když vběhl do světnice, vochomůrka mu povídá.
1: Kde máš jehlu?
2: Tuhle,
0: špitla vosa, co tam vletěla hned za Křemílkem a žene se na něj žihadlem a volá.
2: Je vosí rojení.
0: A bylo zle.
1: Tak, tedy teď mi došel rozum,
0: povídá vochomůrka, upustil sukno a sedí. Jenže v tom už Křemílek popadl koneček nítě a navlíkl jí vose do žihadla. a už jen přidržoval sukno a vosa se do toho dala. Šila a obšívala, šila stehem předním i zadním, vrchním i spodním, taky štepovala a obšívala dírky. Nakonec to zapošila, utrhla nit a řekla.
2: To jsem si letos užila rojeníčka.
0: A mírně vyletěla oknem. Když si vochomůrka oblíkl nové kalhoty, byly na všech stranách dobře, jen na jednom místě měli dírku.
1: To je asi prožihadlo.

Princezna na hrášku. Byl jednou jeden král a ten měl jediného syna, který by se rád oženil. A tak poprosil svého otce o nevěstu. A toto přání ti rád splním, synu, řekl král. Ale nehodí se, aby si vzal jinou než opravdickou princeznu. A tady není žádná široko daleko k mání. Proto to nechám rozhlásit a možná se přihlásí nějaká nevěsta zdaleka. A tak vešlo ve známost, že princ hledá nevěstu. A netrvalo to dlouho a na královský zámek se hrnulo princezen, až by jim jeden mohl dláždit. Skoro každý den nějaká dorazila, ale když se jí ptali na původ a urozenost, tak se ukázalo, že to žádná princezna není. A tak jí poslali zase domů. Když to tak půjde dál, řekl princ smutně, tak nakonec žádnou nevěstu nedostanu. Uklidni se, synku, řekla královna. Dříve, než se naděješ, tak je tu. Štěstí stojí často přede dveřmi, jen je člověk musí otevřít. A bylo to opravdu tak, jak královna řekla. Bylo to jednoho větrného a deštivého večera, ve kterém by jeden psa nevyhnal, když někdo zabušil na bránu královského paláce. Sluhové otevřeli a vešla překrásná dívka, která žádala, aby ji hned dovedli ke králi. Král se té pozdní návštěvě podivil a ptal se jí, odkud přichází, kdo je a co si přeje. Přicházím z veliké dálky, odpověděla. A sem pází, kdo je a co si přeje. Přicházím z veliké dálky, odpověděla. A jsem dcera mocného krále.

Inu, to by ale bylo na dlouhé lokte, řekl král. Žádné poselstvo by nedokázalo cestovat tak rychle jako ty. Potřebovali by k tomu čas a přešli by roky, než by se zase vrátili. Neumíš-li dokázat jiným způsobem, že jsi opravdová princezna, tak to ti tu pšenka nepokvete. Uděláš lépe, když se vydáš rovnou cestou domů. Čím dříve, tím lépe. Jen ať to zůstane, řekla královna. Já si ji sama vyzkouším a brzy uvidíme, zda je princezna nebo ne. Královna vystoupila nahoru na věž, kde nechala v nádherné komnatě připravit pro princeznu postel. Když přinesli madraci, položila na ní královna 3 hrášky a poručila, aby na to naskládali dalších 6 měkkých madrací, pak jemné prostěradlo a podušku s kajčím peřím. Když bylo vše hotovo, zavedla dívku nahoru do ložnice. Po tak dlouhé cestě jsi jistě unavená, moje dítě, řekla jí. Vyspi se a ráno si opět promluvíme. Sotva se rozednilo, vystoupala královna opět do věže. Myslela si, že dívku najde v hlubokém spánku, ale princezna byla vzhůru. Vyspala ses dobře, dceruško? Zeptala se jí. Bídně, paní královno, opravdu bídně, odvětila princezna. Celou noc jsem nezamhouřila oči. Proč pak, mé dítě? Nebyla ti ta postel dost dobrá? Takové posteli jsem ještě v životě nespala, paní královno. Byla tvrdá od hlavy až k patám, jako bych ležela celou noc na hrachu. Vidím, řekla královna, že ty jsi opravdová princezna. I hned ti pošlu královské šaty, perly a drahokamy. A ty se vyspíš jako nevěsta. Ještě dnes bude svatba.

0: Tak mě, Krtku. Napadá, že ty už teď za tou myškou tak často nechodíš.
1: Chodím, jenomže ona si radši hraje s holkama. S jinýma myšma, víš? A to mě nebaví.
0: Naštěstí máš spoustu jiných kamarádů. Třeba mě?
1: Nebo třeba Sněhuláka. Ten byl taky bezvadnej. Jak mi loni v zimě obžilo, pamatuješ?
0: Pamatuju. A moc dobře.
1: Tak povídej.

0: Zvířátkům je zima většinou protivná a tak ji radši zaspí. Jen tu a tam vykouknou ze sněhu zaječí ouška nebo myší ocásek a zase honem zpátky do pelíšku. I krtek se chystal k zimnímu spánku. V podzemní světničce měl už připravené zásoby, aby nikam nemusel, tak... Ale nejdřív se chtěl aspoň jednou podívat, jak ta zima vlastně vypadá.
1: Je, to je nádhera.
0: A krtka hned napadlo, jak by se v tom bílém běloučkém sněhu dali válet sudy, jezdit z kopce po břiše a s někým se koulovat. Jenomže s kým, když všichni kolem spí.

0: aby nebyl tak sám, postavil si aspoň sněhuláka. Docela se mu povedl. Místo očí uhlíky, místo nosu mrkev, na místo klobouku plechovou misku. Jenomže sněhulák pořád jen stál jako... jako sněhulák.
1: Nevadí, zatím se aspoň koukej.
0: Krtek sjel po břiše nejbližší zachumelený kopeček a bylo to tak legrační, že se sněhulák rozesmál. A kdo se směje? Ten je živý. A kdo je živý, ten si umí hrát. Nebo se to, co nevidět, naučí. První jízda se sněhulákovi moc nevydařila. Rozbil se na kousky a v závěji ztratil klobouk. Ale krtek si věděl rady. Dal sněhuláka zase dohromady, ze sněhu vyhrabal plechovou misku, nasadil mu ji na hlavu a mohli si hrát dál. A hráli si pořád líp a líp. Další kopce a kopečky sjížděly už bez nehody, rampouchy ze stromů cucaly na místo lízátek a sněhulák na ně dokonce uměl zapískat jako na píšťalku.

0: A což teprve, když začala koulovačka. Ti dva u toho dělali takový rámus, že probudili celou stráňku pod lesem. A nejspíš by s tím hned tak nepřestali, kdyby se nestal zázrak. Našli pod sněhem napůl zasypané maličké sáňky. Zrovna tak pro dva. To se ví, že jezdit po břiše a jezdit na sáňkách, no to je veliký rozdíl. Asi tak jako jezdit s trakařem nebo se vozit v autě.
1: Jupí!
0: Bylo to vážně moc krásné. Probuzená zvířátka i ptáčkové ukrmítka se nestačily divit. Spát zůstala jedině moudrá sova, protože byla z té své doktorské moudrosti už tak uondaná, že spala úplně pořád. Všechno zkrátka klapalo jako na drátkách. Až jednou z ničeho nic na lesní stránku přišla obleva.

mraku se vyklubalo sluníčko a pro zvířátka to byla veliká sláva. Ale co Sněhulák? Má chudák na mále. Ta je zrovna před očima, tiše pobrekává. Za chvilinku z něho zbude jenom loužička.

0: a krtek si honem láme hlavu, co udělat, aby se sněhulák nerozpustil docela. A ťuk už má nápad.
1: Halo. Halo. To je záchranná služba. My tady potřebujeme zachránit. Já. Teda můj kamarád.
2: Co?
1: Jde mu o život.
2: Uveďte adresu, prosím.
0: Ozvalo se ze sluchátka. Krtek uvedl adresu. Stráňka pod lesem u krtčí hromádky číslo 5.
2: Rozumím. Jedeme.
0: Řeklo sluchátko a klaplo.

0: několika minutách dorazil ke krtčí hromádce pes záchranář na sněhovém skútru. Obhlédl situaci a dobrácky zavrčel. Jenom klid, tohle je běžný případ. Dneska od rána už Bůh ví kolikátý. Když si pospíšíme, všecko dobře dopadne. Vzal sáňky s krtkem a tajícím sněhulákem do vleku a ujížděli, jako když hrom bije. Teprve u horské lanovky krtkovi svitlo, kam vlastně jedou.
1: Hurá, kamaráde, máme vyhráno!
0: Sněhulák o tom dost pochyboval.
2: Vždyť už ze mě zbyla jen hlava na plechové mističce.
0: Ale krtek ho ujistil, že hlava je ze všeho nejdůležitější. To ostatní se dá nahoře nějak do pořádku.
1: Víš, kolik je tam sněhu? Aspoň na milion sněhuláků.
0: V lanovce u pokladny šlo všecko jako na drátku.

Tohle jsou moji pacienti, zavolal pes záchranář. Dopravte je prosím přednostně, jde o akutní případ. A tak nasedli Krtek se Sněhulákem a Sáňkami hned do první volné kabinky a už se vznášeli. Nahoru, nahoru, pořád nahoru.

kabině lanovky začalo pěkně přituhovat a sněhu pod nimi valem přibývalo, což si liboval hlavně Sněhulák. Krtkovi mráz lezl proti mě za drápky, ale za toho náramně bavilo koukat na svět zhora. Dole v údolích už se zelenala tráva, pásly se na ní ovečky, zatímco se na horách v závějích pořád vesele proháněli lyžaři a sáňkaři.

0: Vystoupili na konečné, nikam dál už lanovka nejela a Krtek se hned pustil do práce. Uplácal ze sněhu dvě veliké koule a dvě menší kuličky, správně je poskládal a sněhulák byl zase celý. Pak mu ještě v půjčovně lyží vypůjčil malé lyžičky, sám nasedl na sáňky a zavolal přes rameno:
1: tak se tu měj, sněhuláku, a v zimě nasledanou.
0: A Krtek pospíchal zpátky do údolí za jarním sluníčkem.

Najednou byla mezi nimi dálka dálek. Ale kdykoliv si ti dva na sebe vzpomněli, což bylo každou chvíli, vždycky si zamávali. Na jaře, v létě i na podzim. Že se na takovou dálku nemohli vidět? To nevadí. Opravdoví kamarádi se vidět nemusí. Hlavně, když o sobě vědí.

0: Až příště zase usne lesní stráňka v závějích, až bude všude sněhu po kolena, krtek zahaleká k horám.
1: Hola, hej! Už můžeš jet!
0: Sněhulák to zaručeně uslyší, horská ozvěna mu to ještě několikrát zopakuje a sněhulák se odpíchne na lyžích a jede, ujíždí za krtkem, jako když hrom bije. To bude panečku shledání. Letos poprvé se krtek na zimu doopravdy těší.

0: Davida. Krásně mi to vyšlo. Zrovna jsem domaloval.
1: Ale povídat můžeš dál.
0: To teda nemůžu.
1: Proč ne?
0: Protože jsem strašně unavený. Už sotva koukám.
1: Na povídání přece koukat nemusíš.
0: To je sice pravda, jenomže sem by se už stejně nic víc nevešlo. Až zase příště.
1: Tak

0: králi, není krásný náš maličký.
1: Náš prvorozený, královno.
0: Vemte ho do náručí, opatrně.
1: Chytá mě za malík a drží. Takhle pevně budeš jednou náš královský synku držet žezlo. A na téhle čupřince ti bude sedět zlatá koruna, symbol síly a moci.
0: Vždyť tahle hlavička by ještě korunu neunesla.
1: Dnes ne, ale za pár let.
0: Králi, dávejte přece pozor, ještě ho upustíte.
1: Mrská se jako hádek. Nebude snadné ho spoutat? Už teď udatně bojuje.
0: S povíjanem. Jak je sladký.

0: teď před sluncem mhouří oči?
1: Tak to ne, žádné spaní naše urozenosti. Dnes na tebe čeká veliká sláva a první cesta z královských bran.
0: Mluvíte k němu, jako by rozuměl.
1: Však porozumí, až mu dopřejeme poprvé se nadechnout muškátové vůně naší vinice.

0: Zvolejte podané, štolby, podkoní a hlavně všechny vinaře. Jediný dnes nesmí chybět. Očekávám je před západem slunce na Královské vinici. Vítám vás, moji podaní.
1: Jsou zde všichni?
2: Jen královský rádce chybí. Jak se mohl opozdit? On první má vzdát hold budoucímu králi.
3: Odpusťte jasnosti. Neodkladná státní záležitost mě zdržela, abych mezi prvními přivítal následníka.
0: Nebyl s náhodou zase na té své vinici?
3: Přiznám se, že byl, abych přinesl nejkrásnější révový list jako dar jeho urozenosti. Je do něho vypsána princova budoucnost.
2: Věžba je dávný zvyk v našem království.
0: Podej mi ten list. Už se barví časným podzimem.
3: Právě z jeho kresby poznáme osud následníka.
2: Tak pověz, rádče, co je tam psáno?
3: Pohleďte, ta čára uprostřed je čára princova života. A ta zleva, cesta srdce, zprava pak cesta za sluncem.
2: Ach.
3: Stín? Viděli jste všichni?
0: To jen motýl přeletěl mezi sluncem a révovým listem věžby.
2: Motýl? Smrtihlav?
0: Ale královno, smrtihlav přece létá až za noci a do západu slunce je daleko.
2: Byl černý jako noční stín. Ovanul mě strach.
0: Vždyť už je pryč, odletěl.
3: Ale byl tu. Bylo by dobře na to nezapomenout. Výsosti.
2: Černý motýl v slunečním jasu.
3: A možná i sám můj stín. Kdo ví?
2: Mluvíš tajemně, rádče. Proč ses odmlčel?
3: Ten černý stín. A v tuto chvíli znamená, co si...
2: Zlověstného? Co mlčíš? Znáš přece dobré i zlé rady, kouzla. Znáš vykládat i věštby. Tak řekni, co znamenal ten motýlí stín.
0: Pověry. Tuhle vzácnou chvíli si nedám nikým zmařit. Ustup, rádče, tvé pohledy i slova jsou jako šťovík. A stejně kyselá je i ta tvoje vinice. A vy, podaní, se radujte. V království Révy se narodil princ.
3: Dala jste mě zavolat, královno?
2: Abys dopověděl, co s navinici jenom naznačil.
3: Král jednal moudře. Není dobré, aby rodiče znali předem osud dítěte. Král řekl pověry.
2: No dobrá, král teď není na blízku a já chci vědět, co znamená černý stín nad révovým listem.
3: Nemohu porušit příkaz panovníka.
2: Ani za tenhle rubín?
3: Za jediný rubín.
2: Přidám ametyst a snad i diamant, řekneš-li pravdu.
3: Diamant, královno, je stejně tvrdý jako pravda.
2: Tak mluv už konečně.
3: Černý motýl je nebezpečí. Je jako sama smrt. A když jeho stín přeletí révový list osudu...
2: To pověz.
3: Co pak nechápete, královno? Princovým nebezpečím je vinice.
2: Co to říkáš? Vždyť vinice jsou největším bohatstvím království Révy a vinné hrozny plné životadárného slunce. Naši vinaři jsou přece známí po celém světě a ty před nimi prince varuješ?
3: Já ne, to věštba.
2: Co by se mu na vinici mohlo přihodit?
3: Věštba je věštba. Slunce se opírá do jižních svahů dvojnásob.
2: Nerozumím ti, rádče.
3: Poprvé míří slunce svými paprsky přímo do srdce vinice. Podruhé je odráží říční hladina. Přemíra slunce.
2: Přemíra slunce?
3: Omámí hlavu, přivolá vidiny. Vytáhne révové úponky a ty se jako jedovatí hadi vinou až k srdci. Je ta věštba, královno. Dobře vám radím. Nepouštějte prince na vinici. Tam na něj číhá největší nebezpečí. Nebezpečí života.
2: Můj ubohý chlapec. Nešťastný princ.
3: To vy jste chtěla znát věštbu, královno. Král na má slova moc nedá.
2: Tentokrát ho přemluvím. Musí ti uvěřit. A prince budeme chránit před sluncem.
4: Slunce, sluníčko, sviť a hřej. Stoupej po nebeské cestě. Vytáhni úponky mé révy, jen ať se k tobě vinou, jako by tě chtěli obejmout. Sviť a hřej, ať sládne réva na královské vinici. A co ty najednou nezaspíváš, pěnkavko?
3: Asi mě rozinko nerada vidí.
4: Já tě tu taky nerada vidím. Vinice patří králi a já mu ji opatruji. Jdi si na svou vinici, rádče. Královskou nech na pokoji.
3: Výlaz révový. A jakoby jiné révy než královské nebylo. Pojď se mnou. Moje vinice je rozlehlá. Budeš její paní. A já tvým pánem.
4: Slyším i to, co nedopovíš. Velká vinice a celá kyselá. Stejně kyselá jako tvoje slova a tvoje rady. I ten tvůj stín.
3: Snad by ses nebála motýlých křídel, rozinko. Černý motýl je můj sluha. A já jeho pán. Udělá, co poručím. Řekneš? Odeženu ho.
4: Jen si ho nech, ať se za tebou plouží. Za mnou chodívá slunce a to je mocnější.
3: Moje vinice tolik potřebuje tvé slunce.
4: Já vím, hrozný máš kyselé stejně jako ústa.
3: Dám ti všechno, co budeš chtít. Vyplním každé tvé přání, když se přestěhuješ na mou vinici.
4: Ach, pořád mě lákáš a lákáš. Marně, už tolikrát jsem ti řekla, že královskou vinici neopustím.
3: Ale proč?
4: Čekám, že se jednou objeví.
3: Neobjeví.
4: Jak ty víš, koho vlastně čekám?
3: Královský rádce ví všechno.
4: Jdi odtud.
3: Když ty půjdeš se mnou.
4: Plašit stíny tvé vinice? Nepůjdu. Laskavé slunce mi říká, že tady je mé místo. Jen tady se dočkám i svého štěstí.

Zmizela. V slunečním paprsku nebo v rejvovém keři. Ani stín po ní nezůstal. Princ a víla z rejvoví. K smíchu. Marně bude čekat na prince. Stejně marně jako princ na královskou

0: Nechce se mi ani uvěřit. 15 let je to, co se s nám narodil. Takhle malinký si byl a vlásky si měl zlaté jako to slunce.
1: Slunce. Venku je ho všude plno. A v mé komnatě necháváte věčně zatažené závěsy.
0: Usměj se na mě. Co pak nemáš radost? Takových darů. Šachové figurky z pravého zlata, stříbrné přesky s drahokamy.
1: Tolik jsem si přál koně, abych si mohl vyjet vzhůru do kopců a královskou vinicí až tam, kde končí ve svahu.
0: Nechtěj to, dítě. Král i já víme, co je pro tebe dobré.
1: Já jsem princ v království Révy a vinice vídám jen z okna. Co pak se to sluší na budoucího vládce?
0: Tady na zámku si v bezpečí. Můžeš si přát, co chceš. Jen slunci se musíš vyhýbat a vinicím, kde je ho nejvíc.
1: Je mi už 15 a každá hradní brána je přede mnou na 3 západy. Jsem jako vězeň ve vlastním domově. Ale proč? Proč?
0: Bojím se o tebe. Mám strach, aby se nevyplnila věštba.
2: Ať si zatahují závěsy. Sluneční paprsek si stejně ke mně najde cestu. Je zvědavý, jako já. Všude být a nikde nechybět, viď? Ty se máš. Mě pořád jen drží v uzavřených komnatách. Co když půjdu za ním? Já vím, že nesmím. Ale on mě láká. Počkej přece, neutíkej mi. Kmitne a schová se. A už je u královské brány. Za bránou široká cesta vede až na vinici. Taková krása. No vida, sluneční paprsek si uteče a místo jednoho jich na mě pošle 1000. Jak to tu všechno voní.
3: Muškátem, princi, pozor, po téhle vůni se rychle zatočí hlava.
2: Kdo toto mluví? Snad ne sluneční paprsky.
3: Ty tě jen přivedli ke mně.
2: Kdo jsi a kde jsi?
3: Tady. I tady.
2: Ty jsi krásná. Jak ti říkají?
3: Rozinka. Víla z Révoví. Ochutnej hrozen. Je muškátový.
2: Ten voní.
3: Tolik jsem se na tebe načekala, princi.
2: O tom jsem vždycky sníval.
3: Ale já nejsem tvůj sen. Jsem tvá víla. Víla tvé vinice.
2: Máš v očích slunce a celá voníš po muškátu, až se mi hlava zatočila.
3: Pojď. Přiložím ti ke spánku Révový list.
2: Jakže se to jmenuješ? Rozinka?
3: Rozinka.
2: To jméno zrovna slátne na jazyku.
3: Jako láska.
2: Jako láska?
4: Kolikrát jsem ti už říkal, že si nepřejeme být rušeni u královské tabule.
5: Je to naléhavé, můj král.
4: A ke všemu se zase tváříš zakysle jako šťovík. Nemám to rád. A vůbec nech si své rady. Rádče.
5: Tentokrát nehodlám radit, výsosti. Jde o prince.
0: O prince? Mluv tedy.
5: Překročil zákaz.
0: Utekl? Tak... Co se vlastně stalo? Jak to, že jsi ho nehlídal?
5: Už se vrátil, ale jak omámený.
4: Odkud se vrátil?
5: Ani si to netroufám vyslovit.
0: Snad nebyl na vinici?
5: Zmizel mi mezi slunečními paprsky. Byl jsem v tu chvíli jako slepý. Jistě v tom bylo kouzlo.
0: Kouzlo.
5: A když se princ vracel, zdálo se, že ještě sní. Jako by ho víno opojilo.
6: To tak ještě... Přiveďte prince. A všichni ven. Komorné, lokajové, i ty, rádče.
4: A vy, madam, též opusťte hodovní síň?
0: Ne, já zůstanu.
1: Proč mě nenecháte snít?
4: I ten tvrdý spánek tě obvinuje, všechno vím.
1: A královský rádce si pospíšil.
0: Proč jsi porušil zákaz, synku?
1: Nesmyslný zákaz.
4: Cože? My, že dáváme nesmyslné zákazy? Jen se na sebe podívej, vrátil ses jako vyměněný.
1: Slunce mě provázelo celou cestu.
0: Slunce? Potom tě provázely čáry a kouzla. Teď vím, že je to pravda. Jako bys už nebyl náš, jako bys nám nepatřil.
1: Možná, že už ne.
0: Vidíte? Slyšíte, králi? On blouzní.
6: Kudy se zvracel?
1: Nevím.
6: A kdy ses vůbec vrátil?
1: Nevím.
6: Považte, královno, on neví, neví. Můj radce nelhal. Muškátová vůně je tvoje záhuba.
1: Je moje štěstí.
0: Víckrát už ani na krok.
6: A něco na pamětnou.
0: Vždyť je to ještě dítě.
6: 25. A ani o jednu méně.
0: Princi, to jsem já.
1: Nechte mě, jděte všichni pryč.
0: Přišla jsem tě politovat, přišla jsem tě potěšit.
1: Takhle mě potupit, nenávidím celý dvůr.
0: Tiše, nikdo o tom neví.
1: Taková hamba, 25 rákoskou, všem být pro smích.
0: Ne, to ne, to je přece naše královské tajemství.
1: Jo, jo, jo.
0: Všechno se zapomene. Teď pojď, odprosíš tatínka.
1: Nikdy, dokud budu živ. On mi nechá vysázet 25 na...
0: Pst, pamatuj, že jsi následník.
1: Když ono to tak bolí.
0: Ale to spraví obklad z vinného octa, z estragonu.
1: Ocet, ani nápad.
0: Tak zavolám kořenářku, ví si se vším rady.
1: Kořenářku, nikdy, to už by pak nebylo státní tajemství. Já jsem tak nešťastný.
0: No, vyplač se, synku, to pomáhá.
1: Následník nepláče, ani neprosí.
0: Co tedy budeme dělat? Nějak tu historii musíme zprovodit ze světa.
1: Uteču.
0: Oh, to snad ne. Utíkat od přepichu trůnu a radovánek.
1: Ty pro mne skončili.
0: Ale naopak začnou. Jedině tak umlčíme případné klevety.
1: Stejně neodprosím.
0: No tak dobře. Král je prchlivý, ale jeho zlost vždycky rychle vyšumí jako to šampaňské. Neodprošuj, ale ani neprovokuj. A hlavně, ať nemá rádce, co donášet.

0: Pro pána princi. Slunce v nadhlavníku a on si tu usne v révovém keři. Princi, slyšíš mě? No tak vstávej.
1: Rozinko, ty moje vílo z muškátové vůně. Obejmi mě, tak jako posledně, abych na všechno zapomněl.
0: Na co na všechno, princi?
1: Také na to, že už nejsem princ. Na zámek se nevrátím.
0: A co chceš dělat, když ne královat?
1: Zůstanu tady. S tebou. Ty mě budeš ovívat, révové listy chladit, rozpálené čelo.
0: Jenomže proto jsem na tebe tak dlouho nečekala. Proč myslíš, že jsem prosila slunce, aby mi tě přivedlo?
1: Ty jsi pro mě poslala?
0: Poslala. Ale ne proto, abys tady lelkoval a koukal do oblak.
1: A proč tedy?
0: Tahle královská vinice si zaslouží pravého vinaře, princi. Poctivého hospodáře. Sluneční úsměv a jedna jediná víla nestačí k tomu, aby hrozny těžkly a sládly.
1: Co mám tedy dělat?
0: Z jara révu stříhat, prořezávat, vědět, které uponky ponechat a hlavně okopávat. Hubit všechno, co révu oslabuje. Dávat úsměv zrajícím hroznům a ty sladké sklízet.
1: Mluvíš tak líbezně, že se mi nic nezdá těžké.
0: Naučím tě porozumět révě.
2: A teď mi poraď, můj rádče. Po celém království jsem dal rozhlásit, kdo mi přivede zpátky jediného syna, dostane, oč požádá. Přesto jako by se nad ním zavřela země i voda. Co je mi platné, že vinice vzkvétá, když nebude komu bych ji odkázal, a s ní i celé království révy.
3: Veličenstvo, následník se už nevrátí.
2: Jak to víš?
3: Došlo na má slova. Vzpomeňte, králi, když se narodil. Černý motýl nad jeho révovým listem. Věštba se naplnila.
2: Tak tedy rač, co dělat? Ani královna už nedoufá.
3: Možná bych věděl, ale moje rady veličenstvo už neposlouchá a také bych byl nerad, aby si je veličenstvo mylně vykládalo a nevzplálo hned královským hněvem.
2: Mluv a bez okolků.
3: Království révy potřebuje následníka. Stůj, co stůj. Ale moudrého, rozvážného, který dovede včas a dobře poradit.
2: Jako ty. Myslím, že ti rozumím.
3: I tak je možno vyložit si má slova. Ráčili ovšem jeho veličenstvo popřát milostivému sluhu.
2: Ano, poslouchám.
3: Ustanovte mne třeba prozatím správcem na královské vinici.
2: Máš přece vlastní vinici.
3: No, ale teprve jako správce ty vaší královské bych mohl prokázat své skutečné schopnosti. Pokvete-li vinice, může kvést jednou i celé království.
2: A to je příliš vážné rozhodnutí. Co když se princ vrátí?
3: Nevrátí se.
2: Počkám rok a den.

0: první hrozny, Rozinko.
1: Tvoje první hrozny, princi. Sám jsi si je vypěstoval, sám sklízíš.
0: V životě jsem ještě neměl takovou radost. Však to dalo lopoty. Kolikrát mě samou bolestí hořela záda víc než tenkrát po královském výprasku.
1: A já myslela, že už si na něj dávno zapomněl.
0: To ty jsi mě naučila zapomenout na bolest. I na přepich královských komnat. Tak ochutnej přece naše hrozny, ty moje vílo z révoví.
1: Ne, já nechci.
0: Proč jsi najednou smutná? Co je s tebou?
1: Budeme se muset rozloučit.
0: Co to povídáš? Tebe už nikdy neopustím.
1: Velké nebezpečí se blíží ke královské vinici.
0: A snad proto, že se slunce na chvíli schovalo za mrak.
1: To není mrak, princi.
0: Máš pravdu. Jsou to motýly. Podívej, co jich je. I slunce zastínilo.
1: Ten největší není obyčejný motýl.
0: Opravdu. Takového jsem tu ještě neviděl. Je tak podobný smrtihlavu.
1: Je horší než smrtihlav. Když on přilétá, je na blízku i tvůj největší nepřítel.
0: Já nemám nepřátel.
1: Máš. Jednoho a já ho znám. Je vždycky tam, kde létá černý motýl. Stejně černý jako jeho pán a jeho myšlenky. Uteč, princi.
0: Opustit tě? Nikdy.
1: Blíží se k nám smutek, loučení a pláč. Schovej se před ním.
0: Před kým? Kdo je ten nepřítel?
1: Tiše.
0: Tolik jsem dokázal a teď, abych se schovával před nějakým motýlem.
2: Vidím, že je sklizeno, Rozinko. Královská vinice už vydala plody, které patří mně.
1: Uteč, uteč, můj milý.
2: Neschovávej ho přede mnou. Jasnosti stále vás hledají a jen já vím po celý ten čas, kde jste se ukryl. Trháte si tu hrozny. Moje hrozny.
0: Nech mne. Nevrátím se s tebou na zámek.
2: To ani nechci. Vždycky jste mi stál v cestě. Překážíte i teď.
0: Jak se opovažuješ? Jsem ještě pořád následníkem trůnu, rádče.
1: Pozor, princi. To není pouhý rádce. Ovládá i zlé síly. Proto ten temný mrak.
2: Mým poslem je černý motýl. Král mezi motýly. A od této chvíle budeš jeho poddaný.
1: Ne, prosím, ne. Ach, princi, můj milý, kam jsi mi tu zmizel?

0: Cítil se mi mezi třepetavými křídly motýlu.
1: Rozinko, hledej si ho mezi nimi. A ty jsi teď moje, protože já jsem pánem královské vinice. Už tě neprosím, budu jen poroučet.
0: Mým pánem je slunce, ne kouzelník s podivným sluhou, který nevěští nikdy nic dobrého. Vzal si mi štěstí, vzal si mi radost i lásku, ale slunce mi vzít nemůžeš.
1: Že ne, leďte mi poddaní, zastiňte svými křídly sluneční žár.
0: Prosím tě, slunce, sviť a hřej. Víc, víc, spál ty černé stíny, zaženě do temných koutů. Jen toho jediného bíláska mi chrání.
1: To slunce pálí čím dál víc.
0: Je spravedlivé.
1: Kam utíkáš, Rozinko?
0: Ke slunci, ono jediné mě ochrání. Střes se před ním, rádče, ty i tvoji podaní.
1: Jakoby plálo samo nebe a sežehlo vinici královskou i tu moji.
2: Nikdo v kraji nepamatuje tak horký a suchý podzim. Slunce, odvěký přítel království Révy, jako by nás začalo nenávidět.
3: Možná i trestat.
2: Za co?
3: Za to, že jste se zdráhal uvěřit věštbě.
2: Teď jde o celé království.
3: Nezáleží mi na něm. Záleželo mi jenom na našem princi.
2: Třeba se ještě vrátí. Řekni, rádče, vždyť ty víš všecko.
1: Výsosti, nevrátí se. Nikdy. Královna pláče a vinice usíchají jen proto, že nedržíte slovo.
2: Já nedržím slovo, co se toho považuješ?
1: Rok uplynul a já jsem pořád jen obyčejným správcem.
2: Mám ještě den a ten skončí až zítra.
1: Smím tedy doufat.
2: Nemůžeš se dočkat? Dobrá, co se jde na pár hodinách?
3: Ne, počkejte, můj králi. Řekl jste rok a den. Vzpomeňte, když se princ narodil, co všechno se stalo za jediný den.
2: Ano, až zítra, rádče, uslyšíš moje rozhodnutí. Nevrátí-li se princ, staneš se ty následníkem trůnu v království Révy.

0: Člověk nestrácí naději do poslední chvíle. Věřila jsem, že se vrátí.
1: Má drahá, musíme ještě doufat.
0: Ale vrátí-li se jednou, bude bez našich vinic, zámku, bude bez domova. Máme vůbec právo vzít mu domov?
1: Domov ne. Tím je mu celá naše země. Ztratí jen moc a chloubu království. Vinici. Ta bude patřit rádci.
0: Škoda, že nejde šťastná léta vrátit na jejich počátek.
1: Kdybych byl o 20 let mladší, vybral bych si jiného rádce.
0: Proč? On jediný nás varoval.
1: Ano, ale co si divného bylo v tom varování. A královat vedle něj, jako žít se stínem za zády.
0: Ale dal jste mu slib. A královský slib nelze zrušit.
1: Slíbil jsem mu moc. Ale ta není všechno. Máme přece ještě jeden druhého.
0: Být tak tři.
1: Vždyť jsme tři. Motýl nám vlétl do komnaty. Jako by nás chtěl potěšit v naší samotě.
0: Zlétá a vrací se. Víří kolem nás. Láká na cestu.
1: Kam nás vedeš, bělásku?
0: Ven z královských bran?
1: Míří k vinici. Ano, nadešel čas se s ní rozloučit. Pojďme za ním.
0: Ach, tady je krásně. Réva tu splývá se sluncem. A náš bělásek se ztratil mezi ostatními motýly.
1: Usmíváte se. Po dlouhé době. Ani vás nepoznávám.
0: To jenom slunce vyhlazuje vrásky. Jen se podívejte do jeho paprsků. Co se to v nich blízká? Jako bych zahlédla dívčí tvář.
1: Kdo pak jsi? Spadla jsi z nebe? Nebo vyskočila ze slunečního paprsku?
0: Jistě zmizí se sluncem, až zapadne.
2: Ach, pomozte! Prosím, pomozte! Ten stín mě nesmí dostihnout.
1: Stín? Černý motýl.
0: Zase on. Stejně jako tenkrát nad drévovým listem věždby, co přinesl rádce.
1: Rádce!
3: Voláte mě, králi? Ach, ano, držíte slovo. Konečně uslyším vaši odpověď. Uplynul rok a den.
0: Den? Vždyť slunce ještě nezapadlo.
2: Poslední slovo v království Révy řeklo vždycky slunce. A to dobře ví, že jsi nikdy nebyl opravdový rádce, proto se tvé vinici vyhýbalo. A za tu zradu pocítíš jeho sílu.

0: Už se nemusíte ničeho obávat, královno. Černý motýl padá k zemi jako uschlý list. Pohleďte. Rozpadá se v dlani jako zlá věždba.
1: A země poklažárem. Kam se poděl královský rádce?
0: Zmizel v její temné rozsedlině.
1: Slunce zapadá a země se zavřela.
0: Kdo jsi, že poroučíš slunci?
2: Neporoučím mu. Je můj ochránce.
1: A ty jsi dcera slunce. Jistě je šťastné, že má pro koho svítit a koho chránit. My jsme našeho syna neochránili.
2: Moje slunce to udělalo za vás.
1: Nerozumím.
2: Stačí se ohlédnout, královno.
3: Maminko.
1: Je to on.
0: Tatínku, odpust, synku. Nechtěl jsem tě tenkrát vyhnat z domova, ale těch 25. Bylo právě proto, že jsem tě měl rád.
3: Teď už to vím.
0: On nám snad i zmoudřel, královno.
1: Spíš uzrál.
3: Naše vinice mi dala nejen moudrost, ale i nevěstu.
1: Rozinka, tvoje nevěsta?
0: A proč ne? Je spanilá jako slunce a chytrá. Bude dobrá královna.
2: Já a královna jsem víla. Nemůžu být najednou víla i královna.
3: Musíš se rozhodnout, Rozinko. Co chceš ze všeho nejvíc?
2: Tebe, můj milý.
3: Ty moje královno zrévoví.
0: No, vida. Dobře se rozhodla. Vinice nepotřebuje vílu, když má dobrého vinaře.

0: Hned volám všechny podané. Štolby, podkoní, komorné, lokaje a dvorní šmadleny. Ale především všechny kuchtíky a kuchaře. Ať se celé království Révy raduje s námi.
1: Bravo, bravo, bravo!
2: Moc děkujeme, mistře Cvrčku.
1: No to já už slyšel lec jakou hudbu, aby ne, dokonce i flašinet, ale vám se hned tak něco nevyrovná, mistránku.
3: To se ví, my Cvrčci jsme muzikanti.
1: No všem, všem, vy Cvrčci a já.
4: Je, vy umíte taky na housličky.
1: No, rozumím všecko, všemu rozumím.
4: Či všecko znáte?
1: A tudíž dovedu i na všecko hrát.
2: Jenom jestli se náhodou zase nevytahuješ.
1: No, já se někdy vytahuju, haha.
4: Zahrajte nám taky na housličky.
1: Proč na housličky, já jdu zahrát na jinačí nástroje.
4: Tak ukažte.
1: No to je pro mě úplná maličkost. Semhle, tamhle se na něco blinkne, foukne, ťukne, klepne, pískne, tedy tak podobně. A už to hraje. Příkladně pryskyřník. Stačí, abych umělecky zafoukal do jeho dutého stonku a...
4: Bučení.
1: No tak je líbo něco jemnějšího, sličná slečinko, který rádo se stane, stačí rozhoupat zvonky luční. To nám to zvučí, to nám to zní, ale račte prosím bedlivě naslouchat i na docela obyčejné stéblo trávy.

0: To je co? Ale to není ještě všechno. Dokážu zahrát i na kopratiny. Zim, zim. Ale dobro, jsem teď pozor. Když se to dá všechno dohromady, zazní kapela, jaké se žádná jiná nevyrovná. A všecko dokážu já sám.
1: Dost, dost. Bubinky mi v uších praskají, mužitky mi skáčou čepešíma hlavami, puká jen co rozkočit.
0: No prosím, to je tím, že moje hudba má ten správný říz.
1: Takové vrzání a kňourání, třískání, vřískání, břinčení, škvrčení a kňučení. Chlubíš se, že všude byl.
0: No taky, že byl.
2: Že všechno zná, všechno viděl.
0: Taky, že viděl.
1: Opravdickou krásnou muziku si nejspíš jakživ neslyšel.
0: Taky, že slyšel na vlastní oči.
2: Ty očima se přece koukáš.
0: Pardon, na vlastní uši jsem ji viděl.
2: Je, ušima se přece nekoukáš.
0: To mě voda pletete, sedmitečnice, kouká, nekouká, na tom nesejde, ale muziky jsem se něco naposlouchal. Aha, jaké?
2: Jo, někde na pouti, co? Tam je taky plno takového žinčení a ječení, výskání, pískání, houkání a rámusu. Zrovna jako když hrajete vy.
0: Moje hudba, moje umělecká muzika, že jo, rámus, no dovolte.
2: Ale mně se náhodou na pouti moc líbí.
0: Líbí? Tak to jo.
2: Ano, já se ráda houpu a vozím na kolotoči, prosím.
3: Tak víte co? Udělám vám houpačku a kolotoč.
2: Je to, že byste dokázal.
3: Proč ne?
2: A skluzavku?
3: I skluzavku?
2: A lochnesku?
3: Třeba taky.
2: A turecký med, je ten já tu zráda. A žužu, cucavou vatu, tobogán, limonádu, autička, pražené mandle, opékané vosty.
3: Zkrátka udělám celý Luna Park se vším všudy.
2: Jú, to bude prýma.
3: Jenomže, milá Beruško, nemyslete si, že to všechno bude jenom pro vás.
2: A pro koho ještě?
3: Pro všechna hodná broučátka z okolí. Hlavně pro dětičky Ploštice Růměnice, kterých je 694.
4: 699. Dnes ráno se vylíhlo 5 nových.
3: No čím víc, tím líp. Aspoň bude v tom Lunaparku pořád veselo.
2: Ale já se nechci dělit s nějakými ploštičaty. Já chci všecko jenom pro sebe.
3: No co by to bylo za pořádek?
2: Jsou to škvrňata, prťata, mrňata a prckové. Když to já jsem slunečko sedmitečné. Ze všech nejpěknější, nejkrásnější a nejsličnější, abyste věděl. O, řeknu to mamince, že jste na mě ošklivý. A hněvám se, zlobím. Jsem uražená a odcházím.
3: Jen ať si jde, Beruška rozmazlená, sobecká.
4: Tak, tak, Ferdo. Ani nevíš, jak mě těší, že uděláš něco pro potěšení těm 699 malým ploštičátkům. A víš co? Já ti pomohu. Tak šikovný jako ty, že co nejsem, ale snad dokážu sem tam něco přidržet, stuknout, přinést a tak podobně. A až bude všecko hotovo, popadnu housličky a budu na tom Luna Parku vyhrávat nejveselější kousky.
5: Na zítří ráno stálo na kolejích 10 nových mašinek, které dělníci vyrobili z té jedné ohromné mašinky od kouzelníka Zababy. Přišel nejvyšší pan železničář a řekl panu Blahošovi z Výtopny: přišel jsem, abych se s vámi poradil, co která mašinka bude dělat. Každá je jiná a to je velice dobře.

o té mašince s černokněžnickým komínkem řekl, že bude tahat rychlíky ze Smíchova do Plzně. Mašinka, jakmile to uslyšela, zapišnila se a sama od sebe trochu poodjela od ostatních lokomotiv, aby ukázala, že je lepší než všechny ostatní. Ještě odpoledne se mašinky rozjeli, každá za svou prací, a mašinka s černokněžnickým komínkem táhla pyšně veliký rychlík do Plzně. Velice se jí to líbilo, protože mohla jet rychle a předjíždět jiné vlaky, které ve stanici čekaly, až ona okolo nich projede. Její strojvůdce pan Valenta si ji moc chválil, jak krásně a rychle umí jezdit. A mašinka byla na sebe náramně pyšná a dopoledne, když stála na kolejích před výtopnou a čekala, až bude čas, kdy má odjet s rychlíkem, prováděla nezbednosti. Chlubila se, jak je slavná a rychlá, a posmívala se ostatním lokomotivám. Nejvíc měla spadeno na poctivé nákladní lokomotivy. Vysmívala se jim, že se jen pak plazí, že jsou většině udýchané a špinavé. Nákladní lokomotivy to ovšem mrzelo, ale nebránili se, protože neuměli tak dobře a rychle mluvit jako pyšná mašinka. Uplynul ještě nějaký čas a mašinka s černokněžnickým komínkem zlobila víc a víc. Nechtěla jezdit podle jízdního řádu a když jí její strojvůdce pan Valenta domlouval, odsekla mu: co pak jsem nějaká špinavá nákladní mašina, abych poslouchala každou návěst? A vůbec nebudu jezdit pořád jen do Plzně. Chci jezdit jinam. Tady už mě to nebaví. Pan Valenta jí přemlouval a prosil, avšak ona si nedala říct a stále jen odporovala. Když pan Valenta viděl, že nepořídí, šel k nejvyššímu panu železničáři a řekl mu, že jeho mašinka chce jezdit jinam, do Brna a do Ostravy. Nejvyšší pan železničář zavolal pana Blahoše. Pan Blahoš přišel a vážně pokýval hlavou a pak řekl, bude nejlépe, když pyšné mašince vyhovíme, protože jinak se bojím, že by nám ještě něco zlého provedla. Pan Valenta tedy šel ke své pyšné mašince a řekl jí, milá mašinko, nejvyšší pan železničář by tě propustil, avšak já tě velice ještě prosím, abys tu zůstala, protože bych tě nerad ztratil. Avšak mašinka odpověděla, proč bys mě ztrácel? Ty přece půjdeš se mnou a budeš mi sloužit. To nejde, moje drahá mašinko. Mám tady domeček, v něm ženu a děti a králíky a včely. Ty já nemohu opustit. Nyní se pyšná mašinka zakabonila a řekla zvysoka, nechceš-li? Nebudu tě nutit. Však já si mohu vybrat daleko lepšího strojvůdce, než si ty. A křičela a zlobila se a soptila. To rozzlobilo i pana Valentu, ačkoliv byl velice mírný. Vyskočil z boudičky a nechal milou mašinku stát. Druhého dne přišel cizí strojvůdce, vstoupil do boudičky a pyšná mašinka si zapískala a vyjela ze Smíchovského nádraží, ani se s nikým nerozloučila. Na Smíchovské nádraží se už nikdy nevrátila. Jezdila do Brna a do Ostravy a byla stále pyšnější a pyšnější. A jednoho dne neuposlechla návěstí a jela a jela a v tunelu se srazila s nákladní lokomotivou a docela se rozbila. Byla tak rozbitá, že už ji nikdo nemohl opravit a tak ji prodali do starého železa. Tak skončila pyšná mašinka s černokněžnickým komínkem.

0: Linda pána, ale vy asi musíte umět běhat, když máte tolik nohou.
1: Jenže mě to právě moc neběhá. Ono je jich opravdu trošku moc. Já vím, řeknete, jsem stonožka. Ale víte vy, co to je za zoufalou dřinu uvést tohle všechno do pohybu? A jak pak se jmenujete?
0: Já jsem Čelka Mája.
1: Mě říkejte Lízo.
0: Lízo, máte rodinu?
1: Ještě to. My stonožky si vylezeme z vajíčka a stojíme na vlastních nohách. Na stovce nohou.
0: A to nemáte nikoho?
1: Nikoho, však si taky zoufám. Já si pořád zoufám.
0: Vy si zoufáte, Lízo?
1: Jsem úplně zoufala. Já už to mám v rodě, živit se a zoufat.
0: Ale nad čím?
1: Teď třeba zrovna nad tím, jak nešťastné místo k odpočinku jste si vybrala. Co pak vy to nevíte?
0: A co bych měla vědět?
1: No, tam na té veliké vrbě, vidíte jí? Tam stojí hrad sršňů.
0: Pro pána král.
1: Však jsem si to myslela. To je jako u zoufání.
0: Já musím okamžitě pryč.
2: Pozdě, malička. Dost zábavy, nikam se nepoletí.
1: Neříkala jsem to. Už je to tu.
0: Au, pomoc. Pusťte mě. Já jsem jako v kleštích.
1: Tohle nedopadne dobře. Já jsem tak zoufala.
2: Nech toho, včelko, nevsmírej se. Nemá to cenu. Bude to jen chvilka a dost. Konec je stejně vždycky krátký.
0: Jestli mě okamžitě nepustíte, bodnu vás. Do srdce.
2: Ale prosím tě, skrz můj zlatý pancíř? Jsi nejmín třikrát menší než já. Tak měj rozum.
0: Bodnu.
2: No to je tedy odvaha. Ty si troufáš.
0: Tu máš.
2: Poslyš, malička, tak tohle víckrát neskoušej. Vidíš sama, že se tvoje žihadlo po mém brnění jen sveze. Teď bych ti mohl ukousnout hlavu a bylo by po všem. Máš štěstí, že naše královna jí raději živé včely než mrtvé. Tak, hajde se, do vězení!
0: Jú, tady je to hrozné. Zatím mě nesežrali, ale každou chvilku to přijde. A ten zápach a tma, to je horší než cokoliv jiného. Leží tu zbytky mých předchůdců. Tentokrát je to opravdu konec. Že mě muselo potkat zrovna tohle. Nestvůry třpitivé, nestvůry žlutočerné. Ale co je to tam za tou zdí? Aspoň s kulinkou nahlédnout. Jú, tady je dírka. Co si to říká?
3: Sláva královně!
4: Sláva!
3: Rozkaz, který nám byl na této tajné poradě předán, platí bezpodmínečně pro každého. Ukažte, že jste hodní jména sršňů. A ty sviť pořádně, svědlušáku, nebo tě sežeru.
5: Tak naposled. Zítra, hodinu před východem slunce, nástup všech bojovníků. Směr útoku, včelí úl v Lipové aleji. Úkol, vyplenit úl, přivést do zajetí co nejvíce živých včel. A kdo mi přivede živou královnu, bude mu vlastní rukou pasován na rytíře. Myslete na to? Konec rozkazu. A teď spát.
4: Sláva královně!
3: Konec, posvíceno. Vidíš, světušáku, přece na tebe přišla řada. Je čas večeře. Tak pojď.
0: To je strašné. Co budu dělat? Chtějí napadnout náš úl a všichni i Kassandra budou povražděni nebo zajati. Něco se musí stát. Musí se stát zázrak. Tohle nejde, to je nespravedlnost.
2: Ticho tam!
0: Tam jediný strážce a hlídá bránu. Když prokoušu trhlinku bez ní ještě víc, protáhnu se. Musím to zkusit. Tak, pomaličku. Tak, no vida. A jestli se kolem něj ještě proplížím, můžu všechny doma varovat. Jen odvahu, Májo, odvahu a klid. Tak, takhle ve stínu je to dobré. A kam dál?
2: Kam pak?
0: je po všem.
2: Jen pojď blíž, malička. No tak pojď sem přece.
0: Vy jste mě viděl?
2: Pochopitelně, od začátku. Prokousala si z díru ve zdi, pak se splížila stínem až sem. Doufala si, že spím a proklouzneš kolem. Je to tak?
0: Ano, prosím.
2: Zapomněla si, jak dobré smysly mají sršni. A co vlastně chceš?
0: No, víte, chtěla jsem ven. Ale nemyslete si, já se nedám. Já jsem se vás lekla jenom na začátku, že jste takový velký. Teď s vámi budu bojovat. Zemřu čestně.
2: Holedži, bojovat se nebude. Vy jste opravdu mocný národ, ale my sršni jsme daleko silnější. Nic na plat. Myslím, že rovnocené by bylo, kdyby vždycky jeden sršeň bojoval se čtyřmi včelami současně. Ale jestli chceš, zůstaň chvíli u mne. Můžeme si popovídat. Až půjdu budit vojáky, zalezeš si zase do své kopky.
0: Vy jste zvláštní. O sršních jsem se vždycky učila, že jsou zlí, ale vy nejste zlí. Alespoň mi tak nepřipadáte.
2: V každém národě jsou tvorové dobří a zlí, ale nezapomínej, že kromě toho my jsme nepřátelé. Tak to musí být. A tak to zůstane navždycky.
0: Ale nepřítel přece nemusí být zlý. Například vy jste mi připadal spíše takový smutný. Jak jste se tak díval před sebe? Myslím, že kdo je takhle smutný, nedokáže být současně i zlý.
2: No, dejme tomu, ale co z toho?
0: Vy jste mocný. Můžete mě dovést zpátky do mého žaláře a nebo mě taky můžete pustit na svobodu. To vy přece můžete.
2: Můžu, ale tu moc mi malička svěřila moje královna a můj národ. Zákon zní, že žádná včela nesmí opustit hrad živá. Kdybych neuposlechl, zpronevěřil bych se svému národu i sobě. Zradil bych. A já vím, jak chutná zrada.
0: Jak?
2: Trpce, poznal jsem to, když mě opustila Krasava.
0: Krasava? Která?
2: Do toho tobě nic není. Stejně už nikdy.
0: Krasava síťokřídlá? Z rodu vážek? Velice, velice půvabná.
2: Ty ji znáš? Odkud?
0: Prostě ji znám.
2: Okamžitě pověz, kde je.
0: A nepovím.
2: Ukousnu ti hlavu, když mi to neřekneš.
0: To mě čeká stejně. A neprozradím tak líbezné stvoření loupežníkovi, jako jste vy. Abyste ji odvlekl do žaláře jako mě.
2: Jaký žalář, včeličko? Já ji přece nechci ublížit. Já ji miluji jako svůj život.
0: A já taky miluju svůj život. A podívejte, svítá.
2: Jestli mi prozradíš, kde Krasava je, pustím tě.
0: Umíte držet slovo?
2: Čestné slovo. Slovo lupiče.
0: Tak tedy, znáte ty staré lípy před zámkem? Za nimi jsou luka a potom ještě kus parku. A v něm leží zámecké jezero.
2: Dál.
0: V jižním cípu vtéká do jezera potok. Tam v rákosi bydlí vaše Krasava. V poledne, když je slunce nejvýš, vylétne a tančí své tance. Je tam spousta lekninů.
2: Ano, to je pravda. Vzpomínám si. Mluvila o bílých plovoucích květech. Myslel jsem, že ji už nikdy neuvidím. Poslyš, včeličko, tak leď. A děkuji ti. Ale dej si pozor, podruhé už sršňům neujdeš.

0: puste! Musím mluvit s královnou!
1: Ani hnout, kdo
0: to viděl? Je to nutné, musíte mě pustit!
1: K tomu před východem slunce, no to
0: je... Pustíte mě konečně!
1: Hesno!
0: Cože, a tak konvalinky lípy!
1: Jak to víš? Ty jsi od nás?
0: Na tom nezáleží, musím mluvit s královnou!
1: Teta spí, nesmíme jí budit!
0: Jestli ji neprobudíš teď, neprobudí se už nikdy!
1: Tak to je jiná, tak to pospěš, ale tiše, tiše, je královna.
2: Kdo jsi? Jaké zprávy přináší?
0: Královno, sršni!
1: Sršni! Co budeme dělat?
2: Klid. A ty včelo mluv souvisle. Co se vlastně stalo?
0: Královno, odpust, není čas. Později ti všechno vysvětlím. Podařilo se mi utéct ze zajetí sršňů. Na úsvitu dnešního dne máme být přepadeni a vybiti. Ty sama máš být odvlečena živá.
1: Rome, pomocníci, ke mně.
2: Vyhlašuji platnost obraného systému číslo 1. Dávám minutu k provedení rozkazu. Kdo neuposlechne, bude o hlavu kratší. A tobě děkuji, malička. Zachránila si nás.
0: Královno, já chci taky bojovat.
2: Ale to není třeba. Mezi včelami našeho úlu není jediná, která by za ostatní nepoložila život. A je nás tu víc než 1000. Ty si jdi trochu odpočinout. Vždyť se ještě celá třeseš. Kassandro, odveď ji.
3: Májo, jsi to opravdu ty,
0: této Kassandro.
2: A teď z hůru do boje. Budeme se bránit.

0: Královno!
1: Co se děje?
0: Královno, jsem poslední z prvního sledu. Ostatní jsou mrtví.
1: A kde jsou sršni?
0: V Lipové aleji.
1: Kolik?
0: Vy se 40.
1: Ani jeden z těch lupičů se nevrátí. Dejte pozor. Vchod z poloviny zazdít. Pak nechte útočníky pronikat jednoho po druhém. Dokud nezazní můj povel, nikdo se nesmí ani hnout. Pak se vás vždy 100 vrhne na každého sršně, který bude uvnitř úlu. A teď...

0: Jaká je situace?
1: Hlásím veliteli, že je to dobré. Celý úl spí. Ale vchod je napůl zazděn a nejsou tam stráže. Nevíme, co to znamená.
0: Všímat si, to je v pořádku. Připravit k útoku! Vpřed!
2: Braňte úl!

0: Co se to tam u všech všude děje? Proč jsou všichni ještě před úlem?
1: Další do útoku, ale všichni, ne po jednom, hlupáci, před!
2: Veliteli, veliteli, jsme prozrazeni, někdo je varoval. Do úlu mohl proniknout vždycky jen jeden sršeň. Tak jsme to zkusili a...
0: Kde máš ostatní?
2: Mrtvi, nebo zajati.
0: Mrtvi?
1: Zpět k lipám!

0: Včelí národ zvítězil. A teď přiveďte Máju.
1: Tady je naše královno.
2: Královno.
0: Májo, za to, že jsi nezapomněla na svůj domov, na náš včelí národ, a za to, že jsi nám zůstala vždycky v srdci věrná, ti oplatíme stejnou věrností a láskou. Ode dneška budeš pořád po mém boku, budeš mi pomáhat. Všechno, co jsi viděla a zažila, a také tvoje věrnost a statečnost ti k tomu dávají právo.
2: Děkuju ti, královno.
0: A jednou možná budeš také královnou úlu.
3: Ať žije královna!
4: Hurá! Hurá! A ať je Mája!
1: Ale Filiku, nekřič, to se nesluší. Já vím, že máš radost, já taky i ostatní včely. Tady aspoň vidíš, co všechno může včelka dokázat.
5: Když se učí a nepropadává.
4: Ale já už se opravdu učím. Vážně, Májo, například z létání už mám 4 mínus. Tak vidíš, jak se učím.
2: Ale Vilíku, to nestačí. Musíš přidat.
1: Tomu říkám každou hodinu.
5: A zhubnout musí, je moc těžký.
4: Ale já denně cvičím. Podívej. Hop a vajs. Hop a vajs. Hop a vajs. Vidíš to?
2: Je, kdo ti to naučil?
4: No přece, hop.
2: Jú, to je ten milý koník, co dělá?
1: Před chvilkou jsem s ním mluvila před úlem. Sedí tam a ptá se po tobě, Májo.
4: Víš co, poletíme spolu za hopem, Májo. Smíme to, Kassandro?
1: Když s tebou poletí Mája, nemusím mít o tebe strach. Ale za hodinu, ať jste zpátky.
2: Ano, teto, už letíme.
4: Já taky, jo, vajs. Zase ta lavice.
5: A vidíte ho, babulu.
2: Hope, tady jsme.
4: Tady jsme, hope.
2: Hope, už letíme.

Děti, tamhle jsou. Někdo si možná řekne dvě obyčejné včelky. Jenomže chyba lávky, my přece moc dobře víme, že je to Mája a Vilík. Já vám povídám, že o těhle dvou ještě lecos uslyšíme. Jestli se bude Vilík trochu líp učit a jestli Mája bude trošku méně zvědavá, jistě spolu zažijí ještě mnoho zajímavého. A hop! Vždyť u nás v říši hmyzu je lecos k vidění a mnohé je to úplně jinak než u lidí. A hop! Však se z toho taky lidi leckdy mohou i poučit. A hop! Ale já už teď musím za nimi. Hop! Nebo mi Mája s Vilíkem zase uletí kdo ví kam. Tak hop! Naschledanou!

Ben, Bižu, Blackie a Bibi. Když se naplnil čas a ukázala se jistá znamení na nebi i na zemi, ohlásil jsem své fence Iris, že nebudu klásti překážek jejímu štěstí a že jí dám chotě, jaký její hoden. Že ovšem žádám, aby bylo matrimonium rite consumatum, torus conjugalis, pater certus, tedy manželství řádně konzumované, spojené s svazkem, otec jistý, zkrátka všechno v pořádku. Iris se zavrtěla ocáskem, výrazně tím dávajíc najevo, pane, staň se tvá vůle, ale honem. Potom přišel ke mně jeden pán, chovatel cenou poctěného zvířete z dynastie hrubosrstých foxteriérů, jménem Bube von Plesberg, zapsaný pod číslem 193 EDF STB 12233 MFT 371 / římská 2, totiž ten pejsek, ne ten pán, a zeptal se mne přísně, mám-li rodokmen. Přiznal jsem se, že ne, můj dědeček byl sedlák. Přes tento nedostatek rodokmenu uznal Irisku za vhodnou partii pro svého svěřence, chvále její světla, slechy, masku, běhy a jiné stránky její povahy. Na zítří ji přivedl urozeného ženicha a představil jej mé fence. Iris počala nadšeně lítat jako šíp, pokud si lze představit šíp chlupatý, kličkující a točící se do kolečka. Bylo to vyzvání, pojď, dvoř se mi, chytej, hoň, pojď, budeme si hrát na zelené louce, poletíme nekonečným prostorem, až se nám budou uši třepat, ach, jak si krásný, můj princi. Načež on, totiž ten pán, nikoli ten pes, zabručil, že to nejde, že by se mu bubík udýchal. Pak sevřel vzpouzející se fenku mezi koleny a přitáhl k ní mladého manžela za obojek. Myslím, že Iris byla dotčena ve svých nejjemnějších citech. Ale je to loajální pejsek, chovala se vzorně. Vidíš, to jsou takzvaná manželská pouta. Mít hlavu sevřenou mezi koleny. Pak začala ztrácet humor a chlupy, byla zahloubaná do sebe a chvíle mi jí bylo špatně, olezlá s těžkými boky a hřbetem kostnatým. To vypadám, člověče, že jsem o 3 roky starší. Ach, kde je mé mládí, všechno je v tahu. I ten bílý kudrnatý hoch s uchem černým jako uhel. Na to zoufale vzdychla a šla se nažrat. Jednoho dne zalezla do své boudy, je to místo hanby, zalézá do ní jen, když je byta a myslí si, že se jí stala křivda. Tedy zalezla do boudy a nevynořila se z ní, ani když jsme nejsladšími hlasy volali kočku. Po několika hodinách přišly domácí ženské a zvěstovali zářící, ženské při takových okolnostech vždycky září, že máme štěňátka. Odhad jejich počtu kolísal mezi 2 a 14, neboť Iris k ním nikoho nepustila. Bylo jen vidět, že se tam hemží nějaké černé a bílé skvrny. Po 2 dnech se ukázalo, že jsou 4.

Kdybych byl včas měl nápad, abych po vzoru našich předků po denní práci těžkou rukou zapisoval do starého kancionálu důležité rodinné události, vypadala by tato kronika asi takto. Pátý den. Už dovedou nejen pištět, ale také broukat, vrnět, kvičet a mlaskat. To černé přelezlo v boudě z kouta do kouta, hlasitě pištíc nad svou odvahou. Jinak leží na jedné hromádce nebo jsou přisáty k matčinu břichu, jež přitom našlapávají a hnětou předními tlapkami. Z toho je vidět moudrost přírody. Šestý den. To černé vypadlo z boudy. Dalo se to čekat. Bylo příliš podnikavé. Bude to silný a statečný pes, neboť vřískalo přitom pronikavě jako zařezávané sele. Sedmý den. Počínají chápat rodinné vztahy. Jedno odstrkuje druhé od matčiných struků. Devátý den. Zdá se, že se perou. Desátý den. To bílé s černým monoklem otevřelo levé oko. Jedenáctý den. Už jsou otevřeny všechny oči kromě jednoho. Proč mají tak velké hlavy? Dvanáctý den. Mají bříška jako bubny. Ustavičně vypadávají z boudy strašně křičíce. Hlasy mají mohutné. Ten s stříbarevnýma ušima zaštěkal. 14. den. Dnes jim Bubíkův pán kupíroval ocásky. Nemohl jsem se na to dívat. Pak tam zůstaly ležet 4 bílé ocásky, něžnější než dívčí malíček. Chtěl bych je schovat a později dát každému štěněti jeho ocásek na památku, ale bojím se, že by je sežrali. Nechám je zakopat. Ty ocásky. 15. den. Už dělají loužičky. Tím začíná jejich samostatný život. Byl bych takto mohl den po dni zaznamenávat jejich pokroky po stránce intelektuální a mravní, kdy počali štěkat a vrčet, vyskakovat z boudy, hopsat po schodech, honit se s hrozným rykem, do všeho kousat, do všeho strkat nos, vlézat do každé díry, spát na každém klíně a vůbec se chovat tak, jako se chovala štěňata už za časů moudrého krále Jiříka z Poděbrad. Avšak zameškal jsem tento povlovný vývoj událostí a tak se stalo, že jednoho božího dne ve mně vyvstala hrozná představa, že můj dům i zahrada jsou zaplaveny 44 tisíci štěňat. Z každého kouta ryčel řev bratrské rvačky, z každé díry čouhala ježatá hlava, štěkající chlapeckým diskantem nebo prchající ocásek. Na každé nohavici, při každém kroku mě visel hrozen vrčících a kousajících štěňat. Každý člen domácnosti chodil s plnou náručí štěňat. V každém hrnci a koši, na každé utěrce, v každém střevíci a klobouku spala hromádka bílých a černých štěňat. Nebylo kam postavit nohu, buď se tam hemžilo štěně, nebo tam byla loužička, nejčastěji oboje. Nebylo možno se dopočítat. Vzal jsem všechny 4 kusy do pokoje. Když jsem je za půl minuty počítal, byla tam 4 štěňata, ale 5 loužiček. Říkám vám, takové štěně je div přírody. Je to nevyčerpatelný zdroj zábavy a loužiček. Věc by se měla vyzkoumat. Myslím, že u temeniště všech řek, nebo aspoň těch velkých, je hájovna, kde hajný chová čubu. Jmenuje se Dora, Flora, Diana, Silva či Amina z 9 štěňaty. První, kdo ustoupil před touto katastrofální záplavou štěňat, byla sama Iris, vyschlá jako lund, s břichem dokrvava vysátým. Učila je sice veškerým psím předmětům, a to jednak povinným, tedy pronásledovat, útočit, popadnout protivníka za týl, hrabat v záhonech, odnášet všechny předměty, hryzat všechno, co se nehýbe, a jednak nepovinným. Tedy tančit, honit si ocásek, drápat se lidem na klín, prolézat plotem k sousedům a tak dále. Ale když skončila své přednášky, uchýlila se do některého pokoje a zavřela se tam, vybíhajíc jenom, když některé z jejich 44 tisíc dětí zaječelo příliš zoufale.
No, nic se nestalo. To se jenom Ben zakousl do ocásku Bibimu a Bibi se strašným nářkem a spíláním táhne vrčícího Bena po 99 schodech střemhlav dolů, nebo Blacky strčil hlavu mezi tyčky a teď ji nemůže vyndat, nebo Bižu rozžvíkal drát elektrického vedení a dostal ránu. Něco takového se totiž přihází každou 86. vteřinu. V takovém případě Iris přiběhne zvláštním starostlivým poklusem a olízne dotyčné dítě. Dotyčné dítě pak zanaříká a zavrní a horem pádem se přisaje k maminčinu knoflíku, který ještě pro tyto okamžiky útěchy uchoval poslední kapičku mléka. Avšak Blacky nestrpí, aby Bibi pil u maminky. Vrhne se na něho s válečným rykem a vleče ho za tlapku pryč, čehož použije Ben a pověsí se Blackymu na ucho. Tu se Iris honem vytratí a uchýlí se do svých komnat. Zajisté jste si všimli, že všichni ti čtyři chlapíci mají jméno od B. Jsou totiž z druhého vrhu a podle kinologických pravidel dostávají psí generace jména podle abecedního pořádku. Už teď vymýšlím jména pro další vrhy. Například, až budeme u písmene Q, mám připravena jména Kvído, Quasimodo, Quo Vadis, Kvítek, Kventlík, Kvíčala a Kvap. Ale největší starosti mi dělá písmeno Ch a Z. Na jednu osobu nesmím zapomenout. Je to kočka. Okázale ignorovala radostnou událost v rodině. V prvních dnech svého mateřského nadšení a pýchy ji chtěla Iris přinutit, ano, přinutit, aby se šla podívat na její dětičky. Strkala ji čumáčkem do boudy, ale kočka s výrazem ošklivosti zamávala ocasem a vznešeně odcházela jako dáma, kterou by někdo nutil, aby se šla podívat k jeskyním lidem. Irisku to zřejmě zamrzelo. Když nechceš, tak nech tak, řekla. A od té doby zemsty vyžírala kočce její misku. Pokud se nás lidí týče, byli jsme prostě osypáni všemi B. Drápali se nám po nohou, vrhali se z největší rozkoší na naše nosy a zejména uši a učili se na nás přepadat a pronásledovat odpůrce, nebo zakousnout se do šíje suponovaného nepřítele, totiž našich lítek. Cvičili se na našich prstech v hryzání a obírání kostiček, vysílali v noci hromadné deputace, že chtějí mlíčko smáčenou houskou, mrholili se nám po střevících, chtěli se chovat v náručí a na klíně, přičemž všichni na sebe bratrsky žárlili, což se ovšem skončilo obecnou rvačkou a randálem. Kam se vrtli, spáchali nějakou škodu nebo hromádku a když si rozzuřen spravedlivým hněvem popadl takového provinilce za límec a zvedl ho do výše, tu on vykulil oči tak nevinně a svěsil tlusté tlapičky s takovým výrazem, pak ti olízl nos, dostal hubičku a mohl zastěpat za dalším dobrodružstvím. Někdy se stalo, že všech 44 000 B usnulo. Tehdy jsme je z úzkostí chodili počítat, jsou-li všichni. Obyčejně jeden chyběl a našel se teprve po dlouhém a horečném hledání spící v popelu, v koši s prádlem nebo v zahradním hydrantu. Jednoho dne jsem svolal všechny B. Jednoho jsem sevřel mezi koleny, dva jsem třímal v rukou a čtvrtý visel na mé kravatě a ohlásil jsem jim. Holoto mizerná, čerti, bando a neřádi. Takhle to už dál nejde, já vás musím dát z domu. Opatřil jsem vám krásná místa. Namluvil jsem čtyřem lidem, že jste nejmírnější a nejlíbeznější zvířátka pod sluncem. Já už jsem s vámi za těch 8 neděl zkusil dost, teď ať to hledí vydržet jiní. Po těchto a jiných povzbuzujících proslovech jsem je poslal do světa.
První šel černý rváč a násilník Blacky, zároveň s darevou Bižu, co má ten černý monokl. Pak šel poťouchlý Ben, poslední odešel zamračený a bručivý Bibi. Zůstali jsme sami. Bylo nám tak nějak smutno. Už nikdy, vzdychli jsme. Raději už nikdy nechceme mít štěňata. 3 dny byla Fenka Iris smutná. Jednak hledala děti, jednak se styděla, že je tak vyhublá a vypelichaná. Pak na ní vyrazily nové bílé vlásky, tu přišla rozkošně se vrtíc, skočila mi na klín a něco mě šeptala do ucha. Bylo to: člověče, já už nejsem maminka, já jsem zase malá holčička. Hoď mě, kamínek, já si zase budu hrát.

Jak se to loni na podzim stalo, zůstane už asi nevysvětleno. Zkrátka, lidé věci znalými řekli, že Iris nesmí mít dvakrát do roka štěňata, že prý by dostala souchotiny nebo co. Dobrá, když tedy přišel čas, kdy byla na místě opatrnost, byla Iris podrobena přísnému dohledu, oddělena ode všech lákadel dnešního zkaženého světa a všude provázena jako klášterní schovanka. Ani na chvilku nebyla sama, pořád měla kolem sebe člověka, který ji bavil, který ji házel kamínky, který se s ní honil po trávníku, aby ji rozptýlil. Načež po 8 neděl vážněla a tloustla a posledního dne zalezla do boudy, kde přivedla na svět 4 štěňata. Jakživ nepochopím, jak se to mohlo stát? Příroda je mocná. Pokud vůbec mohlo být nějaké podezření, padalo by jen na sousedova vlčáka velikého jako tele nebo na sousedního stájového pinče ctihodného starce, který se už nezajímá o nic jiného než o dobrou kuchyni a své chronické potíže s prostatou. Oba případy jsou krajně nepravděpodobné. V obou případech budou ovšem štěňata ohavní zmetkové a bastardi, které nechám utopit, najdu-li totiž někoho, kdo by byl schopen to udělat. Nuže, opakuji znovu, příroda je mocná a tajemná. Štěňata, zrozená tímto nelegálním způsobem, se zvláštní hříčkou přírody vyvedla v tak dokonalé a čistokrevné foxteriéry, že je po nějakém týdnu zvěrolékař odhadl na neslýchanou cenu, za jakou byste dostali jednoleté hříbě nebo ojetý motocykl. Zůstala nám jen 2 z nich. S ohledu na abecední pořadí dostala jména Celda a Citrónek. Mám už své zkušenosti se štěňaty. Jsou 2 obecné zákony. Odporují-li si trochu, nemohu za to já, nýbrž štěňata. Za prvé, všechna štěňata jsou stejná. Všechna se rodí se stejnými zvyky a rostou podle stejných pravidel hry. Všechna vlezou kam nepatří, dělají 77 loužiček za den, trhají lidem punčochy, žerou co nemají, například židle, provázky, mídlo, koberce a prsty, spí v koši s čistým prádlem, každých 5 minut volají o pomoc, učí se štěkat a jsou tiše jen tehdy, dělají-li nějakou nenapravitelnou škodu. To vše je neodvratný přírodní zákon, platný pro všechna štěňata na světě. Za druhé. Naproti tomu každé štěně je od narození jiné, co do masky, schopností a duševního habitu. Jedno štěně se narodí jako tvor uvážlivý a přemítavý. Druhé je od prvního dne rváč, lehkomyslník a dobyvatel. Třetí je kvílivý a věčně uražený sebemilec. Čtvrté je dobrák a kliďas. Jsou mezi štěňaty letory cholerické, melancholické, sangvinické i flegmatické, charaktery piknické i rozpolcené, hrdiné i rošťácké. Jsou štěňata činu i štěňata sentimentální, nátury achilovské i odysseovské, temperamenty horké i chladné, osobnosti uzavřené i povahy družné. Všechna štěňata dělají totéž, ale každé jinak. Věčná je stejnost a nekonečná rozmanitost všeho, co žije. Je však i zákon, který řídí osudy pěstitelů štěňat. První stádium, dokud jsou štěňata slepá a přisátá k mamince, se omezuje na roztržitou návštěvu a několik blahovolných slov k zářící rodičce. V druhém stádiu rychle stoupá křivka zájmu. Pěstitel hlaholí, že tahle štěňata jakživ nedá z domu, že tak rozkošná štěňata, jako jsou právě tahle, dosud v dějinách lidstva nebyla a že si je nechá pro sebe a basta. Konečně v třetím stádiu píše nebo telefonuje řečený pěstitel lidem, kterým v prvním stádiu svá štěňata přislíbil, aby si honem, ale honem poslali pro své štěně. Víte, abyste nepřišel o tu radost, ono vám je teď tak strašně roztomilé, ale to si je musíte odnést ještě dnes, abyste si toho užil. Skoro vždy jsou štěňata dávána darem,
s nápadným a skoro horečným chvatem a překotným ujišťováním, že je to zázračné, hodné a milé zvířátko, které nemyslí na nic, než jak by svému pánovi udělalo radost. Naproti tomu nový majitel řečeného štěněte, oblažen tím, že mu to milé zvířátko olízlo nos a začalo žvíkat ucho, propuká ve výrazy nadšení a trvalé vděčnosti a nápadně rychle se poroučí, aby si to dárce snad ještě nerozmyslil. Dárce pak za ním dojatě zavře dveře a vydechne: zaplať pán Bůh, už je to pryč. I nový majitel štěněte prodělává určitý vývoj, předem napsaný v knize osudu. První dny je prostě nadšen vším, co to skvělé zvířátko dělá. Máme ho všichni strašně rádi, hlásí pěstiteli. Už si na nás zvyklo, nechce spát jinde než v naší posteli. Dal jsem mu své domácí střevíce na hraní a jak vám dovede kousat a jak mu chutná a jak na těch svých malých nožičkách honí slepice a vůli, jakou má a jak je živé, my jsme vám tak vděční. Po 14 dnech. Poslyšte, to vám je ohromný rošťák. Člověk, aby se s ním celý den zabýval. Považte si, chce spát jen na posteli. Já už ho chtěl z té postele schodit, ale on mě kousl. Já bych mu někdy nařezal, ale on si to nenechá líbit. O, někdy už je čistotný. Já myslím, že si na to zvykne. Nemyslíte? Po dalších 14 dnech nový majitel rozpačitě pokašlává, jako by vám se vší šetrností říkal něco nemilého o vašich dětech. My už nevíme, co s ním máme dělat. Je už takhle veliký a dělá si, co chce. Já bych ho rád naučil chodit na řemínku, ale on by se snad uškrtil. Honí děti. Sežral mě kus koberce. Prosím vás, co s ním máme dělat? Toto je dosavadní historie generace C. C1 u mladé paní. Strašně milý. Kouše do nosu. Sežral hospodyni střevíc. Sežral závoj. Roste jako z vody. Má červičky. Sežral další střevíc a punčochu. Každý jej hlasitě obdivuje. Byl přejet autem. Sežral panin klobouk a nemůže jej strávit. Je strašně živý. Byl dán do psí polepšovny. Za 3 neděle se vrátil vychován. Chodí na řemínku, umí panáčkovat a žere míň střevíců. C2 u lékaře. Strašně milý. Celý den se chová na klíně. Sežral pacientovi v čekárně klobouk. Další klobouk. Ještě jeden klobouk. Dán na zahradu, ale vyhrabuje všechny sazenice. Uhájil dente unquibus quae své výhradní a nezadatelné právo na postel. Honí sousedovi slepice. Chytá pacienty za lítka. Za trest zavřen na plochou střechu domu, sežral ji, nebo aspoň do ní prokousal díru. Nabídnut na výchovu hajnému. Po krátkém seznámení se dal hajný na ústup, chabě namítaje, že teď by neměl na pejsánka pokdy, protože prý musí dohlížet na vysazování lesních kultur. Nyní je C2 naprostým pánem domu i zahrady, přistoupí-li k němu někdo s šetrnými námitkami, vycení zuby a uhájí své stanovisko. Jeho další budoucnost je zatím nepředvídatelná, ale myslím, že se nedá. Je to právě nesmírně čistokrevný pejsek. Pane, to je rasa. Ne, Iris, tentokrát to nejde. Nesmíš jít na krok sama. Víš, my to s tebou myslíme dobře. Nic si z toho nedělej. I my lidé máme svá trápení. Lehni si u mých nohou a buď smutná. Spí. Prospi to zatrápené jaro.

0: To byl jednou jeden kocourek a ten kocourek měl za mámu kočku Jepinku a za bratra kotě Žužlíka a za tetu měl bitevní kočku Pitipačku.
1: Ta bydlela v kočičím městě v prostřední ze tří ulic a bydlelo tam s ní ještě 27 koček. Jednou si Damiánova teta, kočka Pitipačka, vylezla na krajíček střechy a dala se do křiku. Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, mňau, randěau! V lidské řeči to znamená, tuhle na tom krajíčku střechy stojím já, 18 měsíců neporažená bitevní kočka Pitipačka a zítra slezu dolů. Víc neřekla, ale všichni kocouři a kočky se začali třást. V tom se však ozval Damián.
2: Mňau, škoda, že jsem jen kocourek. Kdybych tak byl už kocour, to by nám Pitipačka mlíko nevypila.
1: Hned se k němu zběhli všichni kocouři i kočky a že prý do zítřka je času dost a že prý přes noc ještě může docela dobře vyrůst. A hned všichni volali.
3: Haló, kočko, Pitipačko.
1: Tenhle odvaha ti zítra spere koži.
2: Já vám ukážu.
1: Už je to jistý. Pitipačka se jen zasmála mecheche a jde pryč. Má tak tvrdé tlapky, že to cvaká o tašky jako ořechy. Slyšíte? Kocouři a kočky se taky někam vytratili a Damián tam zůstal sám, protože na konci ocásku mu seděla Bleška. Přeměřila tajně Damiánův ocásek, pak chvíli cvakalo Bleší počítadílko a Bleška si povídá.
3: Tohle jsou lehký počty, ale kam se hrne Damián na bitevní kočku Pitipačku? Ta se nebojí ani strážného Bernardína Havrdy. Dá Damiánovi jednu, až se mu roztřesou chlupy a... No jo? Ale to potom... Já se vysypu Damiánovi z kožichu a skončím Bůh ví kde?
1: Bleška dlouho přemýšlela, jak by pomohla sobě i Damiánovi. Setmělo se a byla noc. A kocourek Damián celou tu noc proseděl
2: mňau,
1: před zrcadlem, do kterého svítila hvězda.
2: Mňau, mňau.
1: Díval se, jestli náhodou nepovyroste.
2: Mňau, mňau, mňau.
1: A to už se po střechách táhli kocouři a kočky a spouštěli se po stromě na dvorek, kde byl uprostřed umetený zápasnický plácek. Pak přicválala bitevní kočka Pitipačka. Každého ucha má jen půl, drápky nabroušené na kamínku, ocasem seká jako šavlí a povídá.
3: Tak nezdržuj, už bych si ráda vypila mléko.
1: Hrne se rovnou na Damiána. Všichni kocouři a kočky se hned začali tvářit, že spí, že vůbec nemůžou za to ani za ono, zkrátka vůbec za nic. Bitevní kočka Pitipačka křísla tlapkami o sebe, až to cvrnklo jako křemeny a míří po Damiánovi. Ale v tom ta Bleška na konci ocásku spustí a začne volat na blechy, které se prohánějí v kožichu kočky Pitipačky.
3: Haló, haló, já jsem tu úplně sama, samotinka. A kolik pak je vás tam?
4: 365.
3: A co tam vlastně děláte vy hromadoble?
4: Oho, držíme se, aby jsme nevypadli z kožichu, až se Pitipačka rozpřáhne.
3: Jo, jo, to se radši pustíte. Víte, kdo stojí proti Pitipačce? Všech kocourů pán, strašnej Damián. Vidíte ho? Radši se pusťte a odpochodujte.
1: Všech 365 blech se pustilo a 365 blech pochoduje. Kočka Pitipačka se na ně dívá a pořád jí to připomíná kočičí slabikář, kde je napsáno. Když opustí kočku blechy, opustí ji i štěstí. A tak kočka Pitipačka spustila v kočičích notách.
3: Orau, orau, orau, mrňou, mrňou, mrují, mňau, mňau.
1: V notách lidských to znamená odtroubeno, konec bitvy i slávy. Pak kočka Pitipačka někam odešla, kocourek Damián vypil všecko mléko, kočky a kocouři dělali, jako by se vůbec nic nestalo, a na konci Damiánova ocásku tiše spala Bleška. A spala a spala.
5: Jak do lesa přišlo jaro.

0: A potom přišlo jaro. Sluníčko šimrlo pupence na mladonkých větvičkách tenonkými zlatými pramínky, to aby se uvnitř vědělo, že už je čas. Hladilo loučky, paseky a stráně, to aby se mladým travičkám víc chtělo na svět. Hřálo tůňky, potůčky i rybníčky, aby první jarní zalití ke kořínkům nebylo tak studené. A prohřívalo i první jarní vánek, aby nezábnul a nezahnal mladé výhonky zpátky do větviček. A straka Kristýna, která je v lese právě pro nové zprávy, roznášela tu novinu už od rána krajem a široko a daleko. Pod lískovým keřem za ostružinovou pasekou u dubového mlází právě počítal Bůbí Ježkovi Cyrilovi jarní bodliny první, když jim nad hlavičkami spustila Kristýna to jarní zvěstování.
1: Je, přišlo jaro do lesa, brundivár, kdo neplesá. Musíme to neprodleně a ihned povědět Teresce.
0: Zavolalo dráče na Cyrila a už peláší přes 20 kořenů k prostřednímu dubu, kde měla veverka Tereska své přebývání.

0: Volalo už mezi tím dráče do koruny prostředního dubu, i když dohromady ani pořádně nevědělo, co to jaro vlastně doopravdy je. Na dubu to nejdřív zachrastilo, potom zašustilo, na to zahořelo zrzavým kožíškem a nakonec vykoukla z pavučiny větví střepatá hlavička veverky Teresky.
1: Já vím, Vůby, volala to straka Kristýna. Chceš si hrát?
0: A už se jí huňatý prachový ocásek kmitá přes borůvkový palouk dolů k potůčku rokyťáku, tak, že měli Bůby s Cyrilem pořádně co dělat, aby s ní nestratili krok. Když doběhli k břízkám, vzpomněla si Tereska, že už hodněkrát sluníčko oběhlo celičké nebe, co tady s Ježkem Cyrilem a zajícem Kryšpínem udělali do krajní břízky větvičkové znamínko, jak je dráče veliké.
1: Pojď, Bůby, podíváme se, jak si vyrostl od země po zimním měření naposledy.
2: Právně, zkontrolujeme, jak nám rosteš.
0: Věděl najednou i Cyril a tvářil se důležitě, jako ostatně vždycky, když ho někdo předešel s nápadem. Tereska se postavila u krajní břízky zprava a hledala znamení v bílé, černě kropenaté březové kůře. Když ho našla, zakývala na dráče a to se pěkně postavilo pod malý březový stromek zpříma, to aby měla veverka Tereska lepší oko.
2: Tak se mi zdá, že nám moc nerosteš. No jo, už je to tak. Znamínko je zrovna tam, co bylo naposledy.
3: A proč nerostu vám? To budu pořád takhle maličký, akorát podbedlý klobouk, jak říkala Liška Denisa?
2: Neroste na jaře, poroste v létě. Ať se pěkně postaví do majových deštíků hnedle a poroste jako z vody. Vlastně úplně jako z vody.
1: Co pak zvířátka rostou z vody, Cyrile? Z vody rostou jenom kytičky, travičky a stromečky. Stromečky! Už to mám. On neroste jenom Bůby, ona roste i malá břízka. A tak se znamínko povytahuje do výšky s ní. Břízka roste stejně rychle jako náš Bůby a tak je znamínko pořád tam, co bylo. Tak je to.
3: Tak já přece jenom rostu do výšky... Vám?
1: To víš, že rosteš. A jak? Břízky rostou ze všech stromků v lese nejrychleji.
0: Veverka Tereska se rozběhla k potoku Rokyťáku, jenomže jak se rozběhla, tak se hned zase zastavila. Od potoka totiž peláší sisel Augustína prská kolem sebe ze strachu. Když uviděl veverku, dal se hned do žalování.
4: Zachraň se, kdo můžeš! Na potoce se usadilo strašlivé strašidlo strašecí.
3: Jaké strašidlo, Augustíne?
4: Jaké strašidlo, Augustíne? Strašlivé strašidlo, nejstrašnější, nejstrašnější.

0: k Cyril nic nesvedla, nepořídil.
1: Půjdeš se mnou, Bůby? Nebojíš se? Musíme se přece podívat, jak to doopravdy je. Víš, jaký je Augustín hrdina z dálky?
0: Na břehu bublavého potůčku Rokyťáku pobíhal sem a tam žabák Kvído, co měl potůček Rokyťáka blízké okolí na starosti, a hudroval jako nazlobený tetřev, až z toho byl celý špatný. A potom to uslyšeli taky.
2: Nepřibližovat se, nestupovat, kvaky kvak.
0: Konal žabák Kvído svou mokrou povinnost dobře. Ale bylo znát, že má pod třemi žabími srdíčky radost, že už u potoka není sám.
1: Že by už přiletěl čáp Viktorín, ale na něho je ještě brzy. Jenomže takhle klapat umí jenom on svým dlouhým zobákem červeným.
3: Jaký Viktorín? Čáp? Teresko?
1: Čáp Viktorín. Na zimu odlétá do teplých krajin pro lepší živobytí a proti umrznutí. Proto ho ještě neznáš.
3: Tak proč ho Kvído nezažene zpátky domů, když hlídá potůček Rokyťák proti rotice?
1: Protože Viktorín je velikánský, vysokánský a má na Kvída dlouhý červený zobák. Klidně by ho zachvátil a spolknul najednou.
3: A tebe nezachvátí, Teresko?
1: Neboj. Viktorín veverkám neubližuje.
0: Potom veverka oběhla kámen Placatec, co sem přece schodil krakonož z hor kvůli modravé tuňce a lepšímu napití, a kouká po vodě nahoru i dolů, kdeže jsou vysoké červené nohy čápa Viktorína a odkud to tedy klape jeho obrovitánský zobec zobatý. A potom, když to uslyšela, tak to také uhlídala a uviděla.
1: Ale vždyť to klape vodní mlýnek. To tady jistě postavili kluci ze vsi. Stavějí vodní mlýnky každičké jaro. Jaro už je ve vsi.
0: Radovala se veverka Tereska do kolečka, div si ocásek nechytila.
4: Tak co je to tady za neplechu, veverčí, dráčecí a ještí? Víte vy tři, že jste mi tím svým potůčkovým klapáním překazili zimní spaní? Právě, když se mi začalo zdát o těch nejsladších jahodách ve světě svěťoucím.
0: Bůby se podíval po tom strašlivém hubování a potom na oči uviděl, jak z nory nad strží k potoku vykukuje nazlobený jezevec Adalbert a prská kolem sebe, až je duha.

0: To je vodní mlýnek, Adalberte. Přišlo jaro. Podívej.
1: Jaro. A kdy do spinci veršíky? Aha. Tady bude ticho jako za největšího mrazu. A basta.
2: Poručil jezevec Adalbert a ušláme větvičky z křoví a hází je na klapací mlýnek pořadě a vytrvale. Potom si jeden kousek borový nakonec přece jenom chytil mezi vidličkami, co drželi mlýnek nad vodou, zaskřípnul se mezi lopatkami a bylo poklapání. U potůčku bylo ticho jako o půlnoci v zimě.
3: Ty jsi tomu dal, Adalberte.

0: Ještě zaženeš Jaro zpátky do pelíšku.
1: Hned to vytáhni.
2: Proučel maličký Bůby a stavěl se kurážně za kamenem, protože se mu to klapání líbilo náramně. A teď se bál, jak řekla Tereska, že Jaro opravdu uteče za les.
3: To tak. Tady bude ticho, tichoučko, paloučkově. Na Jaro ještě brzy. Už jsem řek a jde se spát.
1: A je pryč. Kdo to kolečko teďka spraví, když ne ten, kdo ho pokazil?
4: Tak si budeme muset poradit zase sami, samozřejmě. To je jasná věc.
2: Prohlásil Ježek Cyril, který se po celé jezevčí hubování schovával za kamenem a teď dělal hrdinu příkladně, jak on to jenom dovedl. Na raz, dva, tři, to nešlo. Bůby strkal od potoka, co jenom stačil. Ježek táhnul k potoku obráceně a veverka Tereska pomáhala hned tomu a hned zas tomu druhému, aby byla spravedlnost. Žabák Kvído pobíhal kolem okolo a radil, ukazoval a zase radil. A všichni samou námahou až do úpadu. Už bylo málem po síle, když větvička silně lupla, přelomila se. A mlýnek se roztočil, až voda stříkala na všechny a na všechny strany. Kvído vyskočil na klapací mlýnková křidelka, která se v té vodní duhové záplavě míhala jako koroptví peroutky při letu a skákal do rokyťáku salta, kotrmelce, šipky a přemety, až se Bůby, Tereska i Cyril mohli utleskat. Na chvíli se ještě polekali. To, když se z jezevčí nory vystrčila pruhovaná hlava rozespalého jezevce Adalberta. Ten byl tak naspaný, že vlastně pořád chodil jenom v proužkovaném pyžamu. Jenže potom i jezevec Adalbert chvíli okukoval mlýnek a potom se s Jarem smířil. Protřel si tlapkami oči a skutálel se k ním.
3: Ono se mi stejně tam nahoře v noře začalo zdát, jak mě bolí zuby. A takové sny, bolavé, nemají jezevci rádi ani dost málo.
2: Zvířátka se točila do kolečka kolem, výskala, až se seběhla všechna lesní i luční chasa a radovala se z jara. Na vrbičky se posadili konipáskové, síkorky, střízlíčkové a strnátci, konopky i zvonečkové a přiletěla i straka Kristýna, protože nesměla u ničeho chybět nikdy. A když paní Jezevcová přivedla ukázat párek malých jezevčat, co se jí mezi tím narodila v noře pro potěšení, bylo u potoka jako v pohádkové knižce. Ukázal se i jelen Hubert, ale bylo ho o hodně míň, protože mezi tím stačil zahodit svoje parohy 16 teráky, aby mu letos narostly dokonce 18 teráky, největší na hůrce a kolem. Tak, že bude Hubert nakonec kapitální. To už ale sluníčko natřásalo hebonké červánčí podušky a ukládalo se ke spaní. A když z vesničky pod lesem zaznělo klekání večerní, utíkala do svých pelíšků také všechna zvířátka. Bůby se na chvoji sice ještě převaloval chvíli, ale potom usnul spaním vonavým jako usměvavé kvítečky fialek, kterých bylo dneska kolem potoka rozesmáto.
5: Bob a Bobek bojují.

0: Jednoho rána, když Bob a Bobek vyskočili z klobouku, tak se jim do práce moc nechtělo. No jo, no, jak by ne? Nesehnali si na ten den jinou práci, než zametat a uklízet chodníky. No jo, ale co naplat, jíst se musí. A tak oba myli, drhli, zametali a pak, aby byl pan domácí úplně spokojený, dlaždičky napastovali, vzali si na nohy kartáče a leštili a leštili a jezdili a jezdili a to se jim líbilo ze všeho nejvíc, protože si přitom připadali jako na zimním stadionu.
1: Podívejte, šéfe, to je nádhera, co?
0: Chlubili se, když přišel pan vedoucí. Ten už je chtěl pochválit, ale sotva řekl, dobře to děláte. Ujeli mu na vyleštěném chodníku nohy. Chvilku s nimi kmital ve vzduchu, plácnul sebou rovnou na zadek. Když to Bob s Bobkem viděli, raději na odměnu ani nečekali. Vzali nohy na ramena a utíkali i z kbelíky, kárkou a koštětem a začali uklízet ve vedlejší ulici před bankou. Když byli v nejlepším, zastavilo auto a z něho vystoupili dva maskovaní muži.
1: Hele, Bobe, bude karneval,
0: jásal Bobek. Ale zkušený Bob se zamyslel a řekl, pane Bobku, karneval v bance, to by byla loupost.
1: Tohle budou lupiči.
0: A Bob měl pravdu. Byli to dva výtečníci, tuláci toulaví a nenechaví, Lojza s Frantou, kteří viděli večer v televizi detektivku a teď se rozhodli podle receptu vykrást banku.
1: Co budeme dělat? Polekal se Bobek.
2: Co bychom dělali? Pastuj a nekoukej.
0: A když dopastovali, zase si připnuli na nohy kartáče a udělali před bankou pořádné kluziště. Dali před dveře kbelíky a čekali. Dveře banky se otevřely a Lojza s Frantou ustupovali pospátku s pistolemi v ruce. A jak ustupovali na chodník, vyletěly jim nohy do vzduchu a chviličku to vypadalo, jako když začínají tančit kozáčka a pak najednou prásk, udělali na dlažbě kotrmelec a zapadli až po uši do kbelíku. A už u nich stál Bob s Bobkem.
1: Ruce vzhůru! Ruce vzhůru! Tedy myslíme směrem nahoru! Volali oba dva. Dejte ruce nahoru, nebo střelíme!
0: A dloubli lupiče násadou od košťat dozad. Tak tu lupiči stáli s kbelíky na hlavách a s rukama nad hlavou, dokud nepřijela policie. Bob s Bobkem dostali odměnu nejenom za vyleštěný chodník, ale i za dopadení nebezpečných lupičů. No, to víte, že byli rádi. Jenomže nevěděli, že se s Lojzou a Frantou ještě setkají. Ti totiž místo toho, aby se ve vězení polepšili, jak se to často stává, tak po celou dobu nemysleli na nic jiného než na to, jak až budeme na svobodě, tak jak s těma dvouma králíkama zatočíme. A tak jednoho rána, když bylo úplně stejné ráno jako včera a předevčírem, se zase Bobkovi z vyhřátého klobouku nechtělo. Bob už dávno po snídani a z dlouhé chvíle si začal hrát s talířem. Hodil ho do vzduchu, chytil. Pak hodil druhý talíř a začal si pohazovat s oběma.
1: Vida, jaký jsem žonglér!
0: Pochvaloval si sám sebe a cvičil neúnavně dál. A když se Bobek prospal a vysoukal se z klobouku, tak se nestačil divit. Vzduchem létalo všechno nádobí, co měli doma. Talíře, hrníčky, kastroly, pokličky, hrnce, všechno bylo v luftu. To všechno Bob chytal neúnavně, neúnavně vyhazoval z hůru.
1: Podívej, co umím, chlubil se. Až se to naučíš i ty, tak Bobku, Bobečku, budeme vystupovat ve variete.
0: Ale pro jistotu učil Bobka žonglovat z míčky, abychom měli z čeho jíst, než si vyděláme na jídlo. Než přišlo poledne, mohli se vydat se svým nádobíčkem do města. Ani si nevšimli, že mezi diváky byly dvě známé tváře, Lojza a Franta.
3: Hele, hej se, to jsou ty dva králíci.
0: A Franta dodal,
3: tak teď z nich nepustíme oči. To tě teda ujišťuju, že teď nám neujdou.
0: Bob a Bobek ukončili produkci, vybrali vstupné a vydali se na náměstí.
1: Tam bude ještě víc lidí, uvidíš, řekl Bob. Podívej, Bobe, támhle těm dvěma se naše vystoupení tak líbilo, že jdou za námi, aby nás viděli ještě jednou. To je co? To je úspěch, to je nádhera, radoval se Bobek.
0: Bob se otočil, ale zbledl. Bobku, to jsou ty dva lupiči z banky, kamaráde. Musíme zmizet. A taky ano. Ačkoliv byli králíci, vzali raději do zaječích. Za rohem se schovali pod zaparkované auto. Ale to už u auta stál Lojza s Frantou a oba se rozlíželi po okolí.
3: Nemůžou být daleko. Vemem si auto a za chviličku je doženeme, řekl Lojza.
0: Franta udělal cvak, cvak a auto bylo otevřené. Lupiči nasedli a odjeli. Bob a Bobek tančili a strouhali odjíždějícím lumpům mrkvičku. Tu, kam pak jedou? Ovšem předčasně. Oba zapomněli, že auto má zpětné zrcátko a že je lupiči uvidí. A taky, že ano. Lojza je uviděl, zařadil zpátečku a auto se vracelo ke králíkům. Ti sotva stačili uskočit za roh, kde bylo všelijaké harampádí. Kromě bedena hrnců tu byly i staré roury od kamen.
1: Do nich se vejdem, řekl Bob a hup, a už byli oba dva schovaní a snažili se nepozorovaně zmizet.
0: Lojza s Frantou se bezmocně rozlíželi, když v tom vidí, jak dvě roury od kamen pochodují po chodníku. Hned samozřejmě poznali, kdo se v nich skrývá. A protože schovaní králíci viděli jen pod sebe, stačilo oběma lupičům, aby se opatrně přiblížili, nastavili pytel před králíky a šup, a chudánci si do něj sami vlezli. Oba zloději vzali pytel na záda, nohy na ramena, skočili do ukradeného auta a za chvíli byli i s kořistí ve své horské chatrči. Tam si pěkně sedli, Boba s Bobkem zavřeli do klece a řekli si, že si je ale moc hezky vykrmí. A krmili je pořádně. Bob s Bobkem museli každý den vystrčit z klece packy, aby lupiči zjistili, jak přibývají. Jako jeníček s Mařenkou, znáte tu pohádku, v perníkový chaloupce.
3: Tak teda, kamaráde, ti řeknu, to bude pečínka, řekl jednoho dne Lojza Frantovi.
0: No podívej, podívej se na ně, to nemusím ani převažovat, jak jsou vypasený. Jé, minkote, ty by strhli i decimálku. Bob s Bobkem byli kulaťoučcí, jak dvě buchtičky.
3: Já bych se měl takový nápad. Jednoho si uděláme na smetaně a druhého na česneku, navrhoval Franta.
1: Prosím, na česneku ne, já česnek nerad, žadonil Bob.
3: Neboj, ty budeš na smetaně, utěšoval Boba Franta a brousil si velikánskou kudlu, zatímco Lojza začal topit v kamnech.
0: A pak si oba spokojeně sedli a Franta řekl,
3: já teda nejsem zas tak moc vzdělaný, ale než se pustíme do práce, se snad trošku napijeme, ne?
1: To je nápad, řekl Lojza
0: a vytáhl ze špajzu basu kradeného piva.
3: Prosím, můžeme mít ještě před popravou poslední přání?
0: Zeptal se Bob, který při pohledu na lahve dostal nápad.
3: Co myslíš, Lojzo, můžou mít poslední přání?
0: Zamyslel se Franta.
2: Proč by nemohli? Podle toho teda samozřejmě jaký?
0: Dodal nedůvěřivý Lojza.
3: Prosím, my bychom si chtěli ještě před popravou trošku zažonglovat, řekl Bob.
1: Jo, zažonglovat, ale čím?
0: Zeptal se Lojza.
3: Třeba s těmi lahvemi od piva,
0: navrhl Bobek.
2: No to by šlo, aspoň se před obědem trošku pobavíme,
0: souhlasili oba lupiči.
3: A jak vám jedna láhev ovšem spadne na zem, tak je s vámi konec, dodali ještě.
0: Pak pustili králíky z klece,
3: Dali jim dvě lahve a králíci žonglovali jako o život.
2: S dvouma flaškama to nic není. To není žádný kumšt,
3: namítnul za chvilku Franta.
1: No tak tím to stížíme. Tak se ještě napijeme, ať to zkusej ze čtyřma,
3: navrhnul Lojza. Bob jenom vykřikl. Holá, hop! A házeli se čtyřmi, jako by se nic nestalo. Sakramente těm to jde, pochvaloval si Franta. A vypijeme ještě dvě a uvidíme, jestli to zkazí. A protože byli oba dva zvědaví, co králíci dokážou, tak jim přidávali láhev za láhví, až najednou upadli úplně opilí pod stůl. A pak už se jenom ozvalo jejich nádherné chrápání.
0: Bob s Bobkem nechali žonglování a utíkali, co jim nožky stačily. Zastavili se až u svého klobouku, ale co se nestalo?
2: Kamaráde, my jsme tak stloustli, že se do klobouku vůbec nevejdeme,
0: postěžoval si Bob.
2: Jsme poněkud obézní,
0: souhlasil Bobek a dodal.
2: Nic na plat, musíme něco schodit.
0: A tak si dali packy na prsa a obíhali klobouk tak dlouho, dokud nebyli štíhlí jako předtím.
3: No a potom udělali hup do klobouku a jak byli unavení z toho cvičení, spali dřív, než dopadli dolů.
0: Ale ráno při snídani Bob mudroval.
2: Bobku, přece se celý život nebudeme skovávat před takovými lumpy. My si opatříme posilovač a pak je přepereme.
0: A od té chvíle každé ráno i večer začali trénovat. Netrvalo dlouho a natahovali ocelové pružiny posilovače tak lehonce, jako by hráli na tahací harmoniku.
2: Podívej, jaký jsme svalnaci, radoval se Bobek.
1: Jsme, Bobku, ale chybí nám technika.
2: Co nám ta síla bude platná? My musíme do učení.
0: A oba se šli zapsat do školy sportu. Když přišli před budovu, najednou se rozletěly dveře a z nich vlítnul pán a rozplásnul se před nimi na chodníku. Mezi dveřmi se objevil učitel v boxerských rukavicích.
3: Zase jste se špatně kryl, člověče, peskoval pána. Vy musíte, podívejte se. Proti mé pravačce, z vašeho pohledu levá. Mám to taky vysvětlovat. Nadzvedněte hlavu. Proti mé pravačce je vaše leva... Prostě vy si musíte krýt čelist, rozumíte? Jinak je zle.
2: A co vy dva?
0: Zeptal se učitel králíku.
2: Bob se chce učit boxovat,
0: řekl Bobek. Pro jistotu se rychle za Boba schoval a tiše mu pošeptal.
2: Nic se neboj, já tě budu sbírat.
0: A tak šel Bob do učení. Bobek seděl s ručníkem před dveřmi a vždycky, když Bob vyletěl ze dveří, tak jej ovíval, dokud se zase chudák nepostavil na nohy. Až pak se ozvala rána a na ulici vyletěl místo Boba učitel boxu a ve dveřích poskakoval s packama ve střehu Bob.
1: No už ti to jde, řekl učitel,
0: když si nasadil čelist na své místo.
1: V životě jsem neviděl, že můžou být pravý zuby vlevo a levý zuby vpravo. Jak se ti to povedlo? Ty máš pravačku jak kladivo a levačku jak blesk, pochválil Boba.
2: A co ty?
0: Zeptal se Bobka. Bobek na učitele nedosáhl, ani když si sedl Bobovi na ramena.
1: No, tak ty seš na boxování moc malej.
2: Ty seš malinkatej, tebe naučím karate, panečku. A to bylo něco pro Bobka. Podívej, co umím,
0: pochlubil se Bobovi, když se karate naučil. Rozmáchnul se, strašlivě zařval a daní přerazil cihlu a prkno.
2: Tak, a teď můžeme na ty lumpy, těšil se Bob a spokojeně si mnul ruce.
0: No a nemuseli na tu chvíli čekat dlouho. Když Lojza s Frantou spatřili králíky, radostně zvolali, no a máme je, a tamhle jsou, a vydali se za nima.
3: Bob s Bobkem se ohlédli a zmizeli za ohradou.
1: A tady si to s nima rozdáme, řekl Bob.
3: Za chviličku bylo slyšet rány, hekání a pak se ozvalo pověstné Bobkovo. Za ohradou šla po chodníku malá holčička s tatínkem. Když viděla Lojzu s Frantou, jak se občas vznesou nad ohradu, zatáhla tatínka za rukáv a říkala, tati, tamhle ti pánové umějí létat.
2: Ale depák, řekl tatínek, podívej, už přistáli.
3: A bylo to přistání velice tvrdé. Když vyšli Bob s Bobkem zpátky na ulici, stačilo, aby jen trošičku zadupali a Lojza s Frantou nestačili utíkat.
1: Tak, a máme od nich pokoj, řekl Bob a oběma králíkům se zvlnili svaly na rukou. Teď už mohli běhat po světě a spát ve svém kloboučku naprosto bez obav.

Třetí princ. Král a královna ze země lva neměli mnoho důvodu k veselí. Přesto, anebo spíš právě proto, vystupovali na jejich dvoře co chvíli kejklíři. Při jedné takové kratochvíli si královna povšimla nápadně krásné dívky. Ta jí nabídla hádání budoucnosti z dlaní i z očí. Jako odměnu si vyžádala královnin skvostný prsten. Vzdor protestům svého manžela královna prsten dívce darovala. Za to se od mladičké věštkyně dočkala prazvláštních rad. Rybu, kterou jako jedinou tohoto večera rybáři chytí, musí nechat uvařit. Vodu, v níž se ryba vařila, dá vypít své kobyle, hlavu ryby, ať hodí své psici, a maso sama sní. Kosti pak, ať nechá zakopat v královské zahradě. Učiníš-li, paní, co ti radíme, dodala dívka, budeš za rok šťastná a za 3 roky ještě šťastnější, neboť se ti vrátí ztracený syn. Ano, to byla pravá příčina trápení královských manželů. Jejich jediný syn, princ Jindřich, se před léty vypravil do světa a už se nevrátil. Král věštbě nevěřil, ale královna učinila vše, co jí dívka poradila. Bylo věru zvláštní, co následovalo. Psice, která snědla hlavu ryby, vrhla 2 štěňata. Kobyla přivedla na svět 2 hříbata a téhož dne se královně narodili 2 chlapci, 2 dvojčata. Z rybích kostí, zakopaných na zahradě, vzešly 2 meče. Král s královnou byli konečně zase šťastní. Princové Jaroslav a Jaromír rostli jako z vody. Za jediný rok vyrostli jako jiné děti za 7 let. A také vydali za 7 kluků. Koně, psy i čarovné meče na zahradě, to vše rostlo s nimi. Jednou se neposedná dvojčata proháněla u řeky, když tu Jaromír spadl z koně, málem se v řece utopil. Jaroslav jej však z vody vytáhl a vyprávěl mu, co spatřil. Bylo to zvláštní. Chvíli si nedýchal a tvůj meč začal náhle rezivět. A nyní pohleď. Opět se na slunci třpití, jako by žil s tebou. Jednoho dne se král rozhodl, že přišel čas vyučit své syny všemu, co patří k vladaření. Soutěžili v lukostřelbě, cvičili se v šermu a také v královské jízdě na koních. Čas plynul jako voda a z princů se stali muži. Bylo na čase, aby začali uvažovat o nevěstách. Král s královnou zavedli jednoho dne oba syny do síně, kde byly obrazy princezen na vdávání. Lehkomyslnému Jaroslavovi se líbila každá. Proč si má ale vybírat princezny z dalekých krajů? Děvčata z Podhradí jsou také pěkná a přitom mnohem zábavnější. A Jaromír? Když král zjistil, u kterého obrazu princ stojí v němém úžasu, velmi se rozlobil. Kdo nechal přinést z věže ten obraz? Okamžitě ho vraťte zpět! Nikdo se však nepřiznal. Mnohem většího překvapení se ovšem dočkal královský pár, když se ukázalo, že ze zamčené věže obraz nezmizel. Takže musí být obrazy 2. Na vlas stejné. Že by ta krásná princezna namalovaná na obou plátnech nebyla jediná? Jsou snad 2 princezny podobné si jako vejce vejci? Na takovou otázku nikdo odpověď neznal, ale ani ji nikdo nehledal. Královští rodiče zapřísahali Jaromíra, aby na záhadnou princeznu z obrazu zapomněl. A měli k tomu tuze pádný důvod. Právě za ní se kdysi vydal jejich prvorozený syn Jindřich a už se nevrátil. Všechny domluvy však byly marné. Jaromír se rozhodl, musí ji najít.
Tím spíš, že právě na cestě za princeznou z obrazu se kdysi ztratil jejich bratr, kterého jim rodiče až dosud utajovali. Jaroslav měl pro Jaromíra pochopení. Mám jediné přání, bratříčku. Vyměňme si navzájem své meče, abychom o sobě stále věděli. Jaromír se tedy vydal na cestu. Na svém koni, se svým psem a s mečem svého bratra. Jel zasněženou krajinou, projížděl lesy a přebrodil nejednu řeku, až narazil na tábořící kupce, s nimiž se dal do řeči. Vítej, princi, pozdravil ho nejstarší. Nabízím ti nejvzácnější zboží, vzácné koberce, vzácné zbraně zdobené zlatem, zdobená sedla, anebo nejvzácnější rady. Koupíš? Rad mám od svého otce, že bych sám mohl prodávat, zasmál se Jaromír. Ale sedlo si vezmu. Vidím také, že máš krásné koně. Pro koho pak jsou? Pro princeznu z diamantových skal, odpověděl kupec. A tak se Jaromír dozvěděl, že je u cíle své cesty. Skály, k nimž dorazil, byly nehostinné. Rozléhal se tu jen zlověstný křik dravců kroužících po obloze. Na úpatí jedné skály objevil plápolající oheň, u něhož bylo prostřeno k malé hostině. Sotva stačil něco pojíst, ozval se dusot kopit a princ poznal vězci princeznu z obrazu. Byla zahalena v černém plášti. Hledal jsem tě všude, zvolal Jaromír. Princezna neodpověděla a spěšně zmizela ve skalní soutěsce. Princ vyběhl za ní. Hledal dlouho, předlouho, ale marně. Netušil, že princezny jsou dvě, tak jako byly i dva obrazy. Když se už na pokraji sil dostal do skalního hradu, byl uvítán jediným sluhou. Ten prince dovedl za paní hradu, princeznou, jejíž podobiznu tolik obdivoval. Když jí vyčetl, že mu ve skalní soutěžce beze slova zmizela, odpověděla vyhýbavě. Dobře věděla, že se setkal s její sestrou. Bylo mu to divné, ale už se nevyptával a řekl: jsem princ ze země lva. Mně říkají Milena, odpověděla princezna. Jaromír jí vyprávěl o obrazech, z nichž jeden viděl, a o tom, jak se do jejího portrétu zamiloval. Raději se vrať domů. Kdybys chtěl mou ruku, musel bys splnit tři úkoly. Vykonám, co poručíš, souhlasil Jaromír. Tak pojď, pravila princezna a odvedla ho na rozlehlou louku, kde se páslo veliké stádo ovcí. Jejich tisíc, jestli je všechny uhlídáš, splnil si první úkol. Jenom o jedno tě prosím, nežeň je do skal. Jaromír slíbil a jel se ovečky objíždět na koni, aby se ani jedna nezatoulala. Byl už večer, když se objevila princezna oděna v černý plášť a přehlížela stádo. Mileno, za chvíli zajde slunce za hory a ovce jsou všechny. Můžeš je přepočítat. Spanilá jestkyně však k Jaromírovu překvapení ani neodpověděla, otočila prudce koně a jednu z oveček od stáda odehnala. Princ se za nimi rozběhl. Ovečku záhy našel na výčnělku jedné skalní stěny. Když se k ní vyšplhal a zdálo se, že má vyhráno, zahlédl pojednou oslněvě třpitivý kámen. Byl to diamant. Zvedl jej, ale pak spatřil další. A tak zapomněl na celý svět a sbíral rozházené diamanty. Ani nespozoroval, že ho diamantová cestička zavedla do skalní soutěsky. Najednou se země zatřásla a skály se daly do pohybu. Lavina padajícího kamení Jaromíra málem pohřbila. V jednu chvíli tasil meč a přitiskl se ke skalní stěně. Ta se náhle rozestoupila a princ splynul s chladným,
šedým kamenem. Jen jeho meč zůstal opřen o skálu a z jejího nitra bylo slyšet tlukot lidského srdce. Po princi Jindřichovi pohltili diamantové skály i jeho bratra Jaromíra. Na královském dvoře v zemi lva se splašil Jaroslavův kůň. Princ Jaroslav pohlédl z okna a v zlé předtuše hledal meč svého bratra. Meč začal o dílce pozvolna rezivět. Jaroslav jej popadl a vyběhl na nádvoří uklidnit koně. Přiběhl i král a za ním královna. Jaromírovi se něco přihodilo, zvolal Jaroslav. Řekl mi to jeho meč, jako by zemřel i nezemřel, jako by žil a nežil. Vím, že potřebuje pomoc. Královna ihned poručila služebnictvu. Osedlejte koně a připravte jídlo na dlouhou cestu. Pak smutně pravila synovi. Vrať se mi alespoň ty. A tak se vydal Jaroslav do širého světa hledat své dva bratry. Ani on nepočítal lesy, kterými bloudil, ani řeky, které přebrodil. Projel zemí věčného sněhu i zemí věčného slunce. Až jednou narazil na tábor kupců. Vítej, princi, zvolal nejstarší kupec. Pohleď, vezeme nejvzácnější dary pro princezny i pro prince. A také máme dobré rady na prodej. Koupíš? A jak si tak Jaroslava prohlíží, pojednou praví. My jsme se již jednou potkali. Prodal jsem ti, nemýlím-li se, sedlo a skvostný kabátec. Jaroslav pochopil, že si ho kupec plete s bratrem Jaromírem. Říkal jsi, že máš na prodej dobré rady. Nuže, dnes chci koupit ty rady. Víš, my kupci toho hodně vidíme i slyšíme, rozpovídal se zeširoka stařec. Leckdy se vracíme na místa, kde už jsme jednou prodali. Ale tam je to najednou všechno docela jiné. I ptáme se, proč? Proč zemřel král, který od nás kdysi koupil dva krásné koně pro dvě krásné dcery? Utrápil se snad, když jedna z nich v hloupém rozmaru zahubila prince, který se o ní ucházel? Prý ji tehdy proklel. Nyní musí čekat, dokud někdo nesplní tři úkoly, které si rovněž z rozmaru vymyslela. Její sestra je hodná. Chce jí pomoci, ale prokletí, zdá se, je silnější než sesterská láska. Našli se odvážlivci, kteří se pokoušeli úkoly splnit a tak jí zbavit kletby. Skály se však za nimi jednou provždy zavřely. Vidíš, měl jsem za to, že jsi v nich zmizel i ty. Je to zvláštní. Kupec se zamyslel a pak už jen spíš pro sebe dodal dva stejně krásné koně pro dvě stejně krásné dcery, podobné si jedna druhé jako obrázek. Jednu proklel a zemřel s teskem. Děkuji ti, kupče, tady je tvá odměna. Usmál se princ Jaroslav a hodil starci měšec. Pak pobídl koně a vyrazil směrem k diamantovým skalám. Tak jako Jaromír uviděl dívku na koni. Byla zahalena v černém plášti. Když se jí zeptal, kde má hledat princeznu z diamantových skal, mlčky se otočila a rozjela se do skalní soutěsky. Jaroslav vyrazil za ní, ale dlouho jí nepronásledoval. Na zemi zahlédl krásný diamant. Zvedl ho, chvilinku váhal a pak jim mrštil o skálu. V tu chvíli se objevil kůň a pes, s nimiž Jaromír kdysi vyjel na cesty. Kde máte asi pána? Pomyslel si a rozlížel se kolem. Objevil také meč, který si s Jaromírem doma vyměnil. A pak uslyšel tlukot lidských srdcí z nitra skal.
Vyrušil ho však bekot malé ovečky. Byla na místě, kde ji před časem opustil princ Jaromír. Jaroslav vzal ovečku do náruče a vyšel ze skalní úžlabiny, aby ji na louce vrátil ke stádu. Jen to učinil, objevila se na koni sličná jestkyně. Vrátil ses mi, zvolala radostně, a ovcí je tisíc, ani jedna nechybí. První úkol si splnil. Byla to princezna Milena. Princ pochopil, že si její plete s bratrem Jaromírem. Nedal na sobě nic znát, a přestože se princezna bránila, požádal ji o druhý úkol. Zítra musíš uhlídat stádo koní. Jaroslav se smíchem slíbil. Taková maličkost? Večer nebude chybět ani jeden. Ve skutečnosti mu však lehko nebylo. Věděl, že chceli zachránit oba bratry, uvězněné v diamantových skalách, i prokletou Mileninu sestru, nesmí nikomu prozradit své pravé jméno. Druhý den, hned po ránu, zašel za dcerami místního kováře poptat se na koně, které má hlídat. Dozvěděl se vše, co potřeboval. Večer pak princezně Mileně hrdě hlásil, že splnil i druhý úkol a že chce znát třetí, který ještě zbývá. Ráno osedlej koně, řekla Milena. Budeme závodit, kdo dřív dosáhne nejvyššího skalního vrcholku. Jaroslav přikývl a šel znovu ke kováři. Zítra mě čeká poslední úkol. Nepřipadá mi těžký. Nevíš, kováři, jaká záludnost se v něm skrývá? Naposledy zmizel v diamantových skalách princ ze země lva, rozpovídal se váhavě kovář. Měl snad horšího koně než princezna, nebo byl horší jezdec, vyzvídal Jaroslav. Měl lepšího koně než máš ty. Na rovině ji předjel, ale ve skalách se pojednou objevila před ním. Nikdo nechápal, jak se to mohlo stát. Prý měl zdejší král dvě dcery, dvojčata, namítl princ. Kovář sklonil hlavu. To si řekl ty, princi. Mohu-li ti radit, vzdej ten třetí úkol. Bané, kováři, zítra musím vyhrát. Ukovej mi podkovy, které neuklouznou na sebe hlačím kameni, a zakovej do každé z nich několik diamantů. Já musím přinutit skály, aby vydali, co jim nepatří. Za úsvitu byli připraveni, jak princezna Milena, tak princ Jaroslav, běžet s větrem o závod. Ještě než vyjedeme, Mileno, rád bych vám vyřídil vzkaz. Je od bratra Jaromíra a je to prsten. Navlékněte si ho, prosím, a nestraťte, řekl udivené princezně. Tam nahoře ve skalách bude dobré vědět, která z vás je která. Jak to, která je která? Tvářila se Milena nechápavě. Teď už ti to mohu říci. Nejsem Jaromír, ale Jaroslav, a přijel jsem si pro své bratry. Až je vysvobodím, chtěl bych, abyste byli všichni šťastní. I tvoje sestra, která má jejich osud na svědomí. Milena řekla smutně, stejně nevyhraješ. Otočila koně a vyrazila ke skalám. Jaroslav za ní. Jiskry létaly od diamantových podkov jeho koně, který se pohyboval po skalách jako kamzík. Princ dosáhl vrcholu skály těsně před princeznou. Chvíli na sebe mlčky hleděli, udýchaní a rozechvělí. Třetí úkol byl splněn. Pak Jaroslav tasil Jaromírův meč a vstyčil ho k obloze. V tu chvíli se skály zachvěly, s hlomozem se otevřely a vydali své zajatce. Prince Jaromíra, kterému padla do náruče Milena, i prince Jindřicha, jenž objal princeznu z diamantových skal, zbavenou svého prokletí. Když skončilo všeobecné objímání, vybídl Jaroslav oba zamilované páry k rychlému návratu domů do země lva.
Už se těšil na královské rodiče, ale co ho nejvíc pohánělo, byla děvčata z podhradí, která, jak říkával, jsou často mnohem půvabnější a zábavnější než leckterá princezna. A jeho bratři? Ti šťastně žili se svými princeznami a pokud nezemřeli,

0: tady.
1: Ahoj. Ahoj, Krtku. Ale dneska mi dej pokoj, musím malovat.
0: Pojď si se mnou hrát.
1: Teď to vážně nejde, já nemám čas.
0: Tohle ty říkáš vždycky.
1: Vždycky ne. Jenom když maluju.
0: To je skoro vždycky. Aspoň kdybys pořád nepískal a radši mi něco povídal.
1: Ale co? Mně nic nenapadá.
0: Třeba jak jsem jenom našel poklad. To bys načlo?
1: No tak dobrá. Jenomže, jak ono to vlastně začalo? Aha, už vím.

0: Krtek vyspával zimu a zdály se mu samé pěkné sny. Nejdřív puntíkované o hvězdách na nebi a potom kytičkované o rozkvetlé louce. A ta louka ze sna voněla. Tolik voněla, až se tou vůní krtek probudil. Posadil se, protáhl tlapky a zívl na celé kolo. Ale co to? Vůně nezmizela. Pod zemní světničkou to vonělo dál, krásně a líbezně, jako hlína po dešti a jako vykoupané sluníčko, a taky trochu jako med z pampelišek a první kočičky na vrbě.
1: No ne, teď já bych málem zaspal jaro.

Od té chvíle už neměl Krtek doma stání. Vyšplhal komínovou chodbičkou na stránku u lesa, honem honem, aby si co nejvíc užil jarního radování. Inu, radování. Jak se tak rozhlížel kolem a kolem, všude to spíš vypadá na velký jarní úklid.

0: ptáčkové smyčí hnízda, žáby čistí pramínek a zajíc ušák zametá z pěšinky loňský nepořádek. A sotva zahlédl Krtka, hned na něj volá.
1: Hej, Krtku, máš už doma uklizeno?
0: Krtek se radši běžel přesvědčit. Zmizel zpátky pod zem a leknutím spráskl tlapky. Tady to vypadá. Postýlka neustlaná, podlaha umouněná a v každém koutě hromada harampádí. S tím bude mít až do večera práce na hlavu. Konečně je poklizeno, umyto a vysmejčíno. Teď se může klidně přijít Zajda ušák podívat. Může? Vlastně nemůže. Jak by se sem vešel? Měl bych mít světničku o kousek větší, uvažuje Krtek. Nebo spíš o pořádný kus. A dá se do hrabání, až hlína lítá na všechny strany. Nic Krtka nezastaví, ani balvan jako hrom.
2: Půjdeš po dobrém, nebo mám vzít na tebe krumpáč?
0: Balvan se krumpáče polekal, pustil se a žuchl na zem. Krtek jen tak uskočil. Zasypal ho déšť drobných oblázků a trvalo hodnou chvíli, nežli z té hromady našel cestu ven. Protřel si oči. Tohle je pěkné nadělení. Dírou ve stropě mrkají hvězdičky a mají skrtka legraci. A ten balvan strašpitel je na dvě půlky a uprostřed? Co se to tam blízká? Zelený kamínek. Když ho Krtek oprášil a vyleštil, kamínek svítil jako lucernička a jako svatojánek, jako hodné světýlko v lese. Krtek docela zapomněl na rozbitý strop. Hraje se s kamínkem, pouští na zeď prasátka a je hrozně rád, že našel poklad. Mít poklad sám pro sebe je veliká radost, ale kdyby se tak mohl o ní s někým rozdělit, byla by radost ještě větší. Jenomže s kým? Na stráňce pod lesem už je noc, každý dávno spí a hvězdičky ty Krtkovi neporadí.
2: Umíte demrkat a žena nejste zelená.
0: Sotva to Krtek dořekl, v makovičce se mu rozsvítilo. To je nápad. To by bylo. Kdyby tak jeho zelený kamínek zářil na nebi, bude tam dozajista nejkrásnější hvězdou. Krtek si ji pozná na jediné podívání a přitom se z ní může těšit, kdo bude chtít. I ostatní Krtkové a všichni zajíci, žáby vrákosí a ptáčci zpěváčci. No jo, jak ale dostat zelený kamínek na oblohu?
2: Jak to jenom, hrom se z dudy, jak to udělat?
0: Až ke hvězdám Krtek nedohodí. Kde pak? Leda? Ledaže by postavil na stráňce pod lesem vysokou, vysokánskou věž. Pachtí se a lopotí k oblázku oblázek pěkně jeden na druhý. Vždyť už je z nich, podívejte se, hotová rozhledna. Krtek vynesl zelený kamínek nahoru a... nedosáhne. Dávno ještě k nebi nedosáhne. Ani když si stoupne na špičky. Ke vší smůle mu uklouzla tlapka, Krtek padá a hned za ním s velikým bubnováním spadla i oblásková věž. Celá stránka je v mžiku na nohou.
1: Při takovém rámusu se nedá spát.
2: Nehubujte mě, já nerád.
0: Dát na nebe zelenou hvězdu, to není jen tak. Počkej, Krtku, my ti pomůžeme, povídá dobrácky zajíc Ušák a pískl na žáby v potoční tůni. Přiskákali na to tata. K žabce žabka, pěkně jedna na druhou, a zelený kamínek putuje z ruky do ruky pořád výš a výš. Nejmenší žába je s kamínkem bezmála 10 pídí nad zemí. Ale marná sláva, ke hvězdám zůstává stále daleká dálka dálek. A žabiček už v tůni víc není. Co teď? Nebuď smutný, Krtku, máš přece nás, ozvali se ptáčci z hnízda ve větvích.
2: Vy byste mi zelenou hvězdu odnesli až do nebe.
1: Už tam mohla být,
0: čepíří se ptáčci zpěváčci. Vzali Krtku v poklad opatrně do zobáčků a letí, letí. Za chvíli jsou vidět proti tmě lesa jen jako 4 světlé puntíky.
1: Šetřete si křidílka, nebo vám upadnou.
0: Škodolibě na ně volá od potoka strka na vrbě.
1: O naše křidílka neměj obavy.
0: Než to však ptáčkové dořekli, křidílka jim neupadla, to se ví. Za to jim upadl zelený kamínek. Honem ho našli v kapradí a znovu s ním letí k obloze. Jenomže straka si pokoj nedá a nedá, pokřikovat na ně nepřestane a nepřestane a s takovou potom ptáčci zpěváčci těžko dokážou udržet zavřené zobáčky. Když jim Krtkova zelená hvězda upadla už asi po desáté, ztratili z křidílek poslední sílu a tak, že doletěli domů do hnízda.
1: Nedá se nic dělat, Krtku, necháme to na zítra, řekl Ušák.
0: Žabky zahnal zpátky do tůně a sám šel taky spát. Krtek se samou lítostí div nerozbrečel. A právě tenhle okamžik si vyčíhala straka. Slétla ke Krtkovi do kapradí a hned spustila.
1: Vidíš, Krtku, vidíš, jaké máš kamarády. Klidně si jdou na kutě a pro tebe nikdo ani prstem nehne.
2: Nemluv na mě, bez tak je to tvoje vina. Kdyby se toto nepletla, všechno dopadlo jinak.
0: Straka se zatvářila uraženě.
1: Moje vina? Že tě, Krtku, pusa nebolí. Já, stará dobračka, se sem kvůli tobě trmácím. No, co koukáš? Zrovna teďka letím do nebe a zelený kamínek mohl pohodlně letět se mnou. Inu, když nechceš...
2: Chci, moc a moc si to přeju, ale...
1: Žádné ale, řekla straka. Zavři oči, dej sem kamínek a než napočítáš do tisíce, bude svítit na obloze. A ne, aby si švindloval.
0: Krtek strace nakonec uvěřil. Čeká v kapradí, oči jako klíčkem zamčené a počítá a počítá.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 99. Ne, tak to není. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Dal se mu počty pletou.
2: 10.
0: Musí začínat znovu a znovu.

0: straka doma je. Z hnízda jí čouhá ocásek, ale sedí tiše jako pěna, ani nemuká. Krtek zavolá znovu, zase nic. A to už je mu podezřelé. Aby ho tak straka podfoukla. Aby tak zelenou hvězdu Bůh ví kam zašantročila. Neváhá a honem rychle šplhá po hrbatém kmínku vrby do stračího hnízda. Jemine, tam je věcí. Jako v boudě na jarmarku. Zrcátka. A řetízky. Střípky skla. Perličky na 9 šňůrkách. A z nejtmavšího kouta na krtka zablikalo známé zelené světýlko.
1: Moje hvězda, tu já poznám na jediné podívání.
0: Styď se, strako, co pak to se dělá? Tohle ti lesní stráňka nikdy neodpustí. Však už sem letí s pokřikem hejno ptáčků zpěváčků a ženou straku zlodějku, ženou jí kalupem nejméně za sedmery hory, sedmery doly a sedmery potoky. Ale krtek se dál už o straku nestaral. Byl rád, že má zpátky svůj poklad, a jak celou noc ani oka nezamhouřil, padla na něj veliká únava. Stulil se do stračího hnízda a se zeleným kamínkem v náručí spí a spí a spí. Když se krtek probudil, byla už znovu noc a tma a nad lesem svítily hvězdy. Nikdy mezi nimi nebude ta moje, pomyslel si krtek a na zelený kamínek mu ukápla slza. A právě v onu chvíli tiše vyplul na oblohu stříbrný srpek měsíce.
1: Škoda měsíci, že nejsi blíž. Mohl bys mi vzít můj kamínek sebou do nebe.
0: Měsíc se na své pouti zastavil a zvolna začal klesat dolů, níž a níž, až se cípkem dotkl stračího hnízda. Bylo to jako sen a jako pohádka. Krtek se zeleným kamínkem nasedl do měsíční lodičky, která stříbrně zvoní, a veze je oblohou od hvězdy k hvězdě. Je jich tu plno, tisíckrát tisíc a ještě mnohem víc. Už se sem žádná nevejde. V tom se mihla kolem jedna létavá hvězda uličnice. Zůstal po ní v obloze prázdný důlek pro krtkovu zelenou hvězdu jako stvořený. I měsíc si toho všiml a zamířil právě tam. Počkal, než jí krtek pěkně uvelebí, než si ještě naposledy pohladí, a teprve pak otočil stříbrným kormidlem a pluje s krtkem tmavomodrou nocí zpátky domů. Nad stráňkou pod lesem ho opatrně vyklopil a v zápětí se vrací na svou noční pouť puntíkovanou oblohou.
1: Děkuju měsíci, děkuju ti na 100krát.

A Krtek spěchá. Peláší. Už se nemůže dočkat, jak lesní stráňku probudí ze sna a všechny překvapí. Jenomže, jaké pak buzení? Zajíc ušák, ptáčkové, ba i žáby stůňky pod vrbou jsou dávno vzhůru a s úžasem hledí na novou hvězdu na nebi. Že je to ta Krtková? Je, to se rozumí.

Jediná je zelená. Tak se pozná mezi všemi. Až ji někdy uvidíte svítit na obloze, taky ji hned poznáte.

0: Golfík jako strašák. Pan Honza měl známého lesníka Adama, který mu vždycky daroval krásný vánoční stromeček a v létě vozil do města borůvky a maliny. Pojedeme se příští týden na pana lesníka podívat a vezmeme Helenku a kluky sebou, řekl jednou Honza Golfíkovi, který z toho měl velkou radost, protože u pana Adama ještě nikdy nebyl. Celý týden pršelo a vypadalo to, že z výletu nic nebude. Ale v pátek odpoledne vysvítlo sluníčko a tak v sobotu Honza s Helenkou a třemi kluky z ulice vyjeli na velký výlet. Když odbočili z hlavní silnice na menší asfaltovou cestu lesem, všude bylo ještě plno kaluží a Golfík naříkal: "Ju, to mě to vždycky zastudí pod blatníkama a ještě budu špinavý." No, bylo to přeci jen trochu zhýčkané městské auto. Když ale dojeli k poslední odbočce, dál vedla už jen lesní cesta plná bláta. Ujeli asi kilometr, k myslivně už to bylo jen kousek, když Golfík zapadl do hlubokého bahna. A ať dělal pan Honza, co mohl, kola se bořila stále hlouběji. "Juj, juj, Honzo, vždyť já už se nemůžu vůbec hýbat v tom blátě a trochu mě bolí rychlostní skříň, jak pořád zkoušíš jet dopředu a dozadu." Honzovi nezbývalo nic jiného, než do bahna vystoupit sám a dojít pro pana Hajného, který přijel se svým starým traktorem a pomalu vytáhl Golfíka i s klukama a paní Helenkou z bláta a přitáhl je až k myslivně. "To nám ten výlet pěkně začal. Podívej se, jak vypadám, Honzo. To se mě budou bát i zajíci a srnky, jako nějakého strašáka."
1: "No, nevypadáš zrovna nejlíp, Golfíku," řekl pan Hajný. "Ale třeba se tě lekne i ta liška, co mě chodí do kurníku na slepice a nechce si dát říct."
0: A tak poprosil Hajný pana Honzu, aby postavil Golfíka přes noc za myslivnu ke kurníku v zahradě. Helenka, Honza a kluci si dali u pana Hajného prýma večeři a dlouho povídali o tom, co je nového v lese a co zase ve městě. A pan Hajný slíbil, že se druhý den po snídani půjde na velký výlet, spojený s pozorováním jelenů a srnek. Všichni krásně tvrdě spali, jenom chudák zablácený Golfík venku nebyl zrovna spokojený. Chyběla mu útulná garáž s televizí, a to bláto ho všude ze spodu záblo. Najednou kouká. Před ním stojí liška, která se trochu zarazila, protože takového zabláceného strašáka tady nečekala. A to ještě k tomu Golfík rozsvítil dálková světla a liška na chvíli vůbec nic neviděla. A pak Golfík zavrčel, skoro jako pes.
2: "No hele, liško, já nemám dneska zrovna dobrou náladu, tak vypadni, nebo ti šlápnu pneumatikou na ocas a pustím ti výfuk do nosu."
0: Liška viděla, že s tím novým strašákem není žádná legrace, a tak radši zmizela v lese. Druhý den bylo jasno a cesty vyschly. Výlet se náramně vydařil. A pak už nezbylo, než se rozloučit. Pan Hajný jim dal na cestu ještě nějaké dobroty. Když se vrátili domů, pomohli kluci panu Honzovi Golfíka umýt, a ten se pak krásně protáhl v garáži a řekl:
2: "Jo, panečku, to je jiná než na trávníku před myslivnou."
0: Za pár dní přijel zase pan Hajný do města a přivezl Golfíkovi plnou mísu čerstvých malin se šláčkou. A víte proč? Protože tu lišku tak vystrašil, že už se u pana Hajného na zahradě nikdy neobjevila.

Jednoho krásného dne řekla maminka: Kateřino, nevím, co vařit, skoč pro pár ryzců. Kateřina to ráda slyšela. Honem holínky, šátek na vlasy, kudlu, košík a rovnou k houštině. Houština byla mladá, hustá a muselo se do ní po čtyřech. Rozhrnovala vysokánskou mokrou trávu. To bylo ryzců. Placatili se tam jako koláče. Brala jen ty malé. Skládala je hlavičkami dolů, košík se plnil. Donesla je domů a šla znovu. Když se vrátila po druhé, řekla maminka: dost. Ale Kateřina šla ještě. Jen tak, bez košíku. Líbilo se jí to. Procházela lesem Vysočákem. Tam rostly divné houbičky, růžové, fialové, jiné zase stříbrné. A všechny se snad chystaly hrát kolo mlýnské. Stály seřazeny do pěkných kroužků. Některý kroužek byl malý jako talíř, některý zas tak velký, že udělala hezkých pár kroků, než ho přešla. Dávala náramný pozor, aby na tu krásu nešlápla. Nebylo to jako v začarovaném lese? Ba, bylo to docela tak. Uprostřed jednoho kruhu byla pěkná pavučina mezi dvěma stébly. Kateřina si k ní sedla a dívala se. Na pavučině stála zrnka rosy, duhová barva se v nich měnila. Díváš se zleva, rosa je růžová. Díváš se zprava, rosa je zelená. Díváš se zprostředka a celá pavučina je fialová. Kateřina pohybovala hlavou sem a tam, až se jí copánky po zádech házely. Jak je ta pavučina krásná! Houbičkám se zase líbila Kateřina. Mrkli na sebe a začali tancovat takový docela malý houbí taneček.

Kateřina se na ně vyjeveně ohlédla. Trochu se přece jen lekla. Hlavní věc je zůstat zticha.

0: Kateřině otrnulo. Škoda, že jsou tak malinké. Tancovala bych s nimi, myslela si. Není to nic těžkého. Najednou stop. Všecko se zastavilo. Mezi kmeny se blížilo několik lidí. Spráskly ruce. Ach je, mine, tady sedí děvčátko. Úbožátko, ztrátilo se asi. Či pak si? Kateřina vstala. Byla trochu dopálená. Celou radost jí zkazili.
1: Nestratila jsem se.
0: Vida, ty jsi nějaká kurážná. Sama v lese. Nevíš, kde tady rostou hříbky?
1: Nevím,
0: řekla Kateřina.
1: Kde pak tady hříbky? To byste museli jinam.
0: Jiných houbiček je tu dost, ale na ty se neptali. Stejně by jim neřekla, jak to má její táta zařízeno. Křemenáče pod břízkami, kuřátka ve smrčí, rysce v houštině. No, ten by jí dal, kdyby to prozradila. A tak zase šli a Kateřina byla ráda. Ale houbičkám se už tancovat nechtělo.

0: Můj neboštík pradědeček byl povoláním sekerník a vedle toho obchodoval tu a tam v koních a jetelovém semínku. Při svých 98 letech byl chvála Pánu Bohu ještě veselý a čilý brach, kulatý a červenoučký jako jablíčko, ba tak neobyčejně tlustý, že ho v létě prababička ukládala do sklepa, protože by se nahoře horkem rozplynul. Usadil se tedy pěkně dole ve sklepě, popíjel pivo s cukrem a těšil se na chladnější počasí. V obličeji byl pěkně vyholený, na nose, na tvářích a uších červený skoro do fialova. Kolem krku si vázal strakatý šátek, přes břicho se mu klenula mocná vesta s dvěma řadami kovových knoflíků a v ní měl velikou tabatěrku, do které se vešla libra šňupavého tabáku. Tak tu stál mezi povozníky a sedláky, mezi mlynáři a sekerníky a mluvil a vykládal, nebo seděl v hospodě, když ho bolely nohy, a tam mluvili a vykládali a šprýmovali. Ach, takových starosvětských a důkladných lidí už není. Však se taky mému pradědečkovi přihodily věci zcela neobyčejné, jaké se už dnes nestávají. Tak vám jednou prodal koně a vracel se se psem voříškem a s několika stovkami v kapse domů, když ho na horách překvapila veliká bouře. Protože pradědeček měl raději pivo než vodu, ohlížel se honem po nějaké hospodě, kde by mohl pěkně v suchu přečkat lijavec a hromobití. Daleko široko nebylo stavení, než o samotě mizerná hospoda u oběšeného a láhve. Jak už napovídá jméno, neměla ta hospoda zrovna dobrou pověst. Ale když daleko široko nebylo jiného ukrytu, nezbývalo pradědečkovi, než uchýlit se do přístřeší oběšeného a láhve, i učinil tak nerad, co lijavec máčel ho až na kůži a voříška až na kosti a proklínal bouři, klusaje, co mu stačil dech, k hospodě, jejíž všechna okna svítila. Toho se však dobrý pradědeček i voříšek ani ve snu nenadáli, že tu zapadnou rovnou do loupežnického bálu. Ano, měli tu zrovna nejhorší loupežníci bál a všichni ti chlapi se vám navlékli do nejrůznějších masek. Byl tady náčelník lupičů, proslulý Lotrando, ve fraku v bílé kravatě a rukavicích, jako veliký pán, jeho milenka lstivá a napudrovaná kokotička se oblékla za baletku, pověstný vrah Hrdlořez se přestrojil do bledě modrého a růžového atlasu pážete, byl tu veliký Šibal, krvavý Jíra i Hmaták a Chramostejl, i zlý Kudlich a mezinárodní lupič Dynamit a šejdíř Kujón, zkrátka všelijaká sebranka, která si vzala masky Turků, Číňanů, medvědů, bubeníků, kolovrátkářů, rytířů i kejklířů, jak už to bývá na maškarních bálech. Tu se tedy otáčeli, hodovali a bavili se jako docela slušní a poctiví lidé, ale z jízlivých očí jim nekoukalo nic kalého. A pod parukami měli vlasy ježaté, na tvářích jizvy. Krvavému Jírovi scházely na levé ruce dva prsty, ale za to ty tři zbývající byly plné prstenů. Ruce měly neupracované, ale s velkými zlodějskými klouby a za nehty špínu a někteří měli i špinavé uši, protože stále pomýšleli na lotroviny a pak zapomenou pořádně se umýt mýdlem a teplou vodou. Jen tak si přejedou mokrou prackou přes obličej jako kočka a myslí, že to je tím odbité. Tak si to, kluci, pamatujte a mýjte se pořádně, když vám to maminka ráno poručí. No tak tedy pradědeček se velmi podivil, že zapadl rovnou do bálu, trochu se lekl, ale nepomyslil si hned, že by to mohli být právě loupežníci. Voříšek frkal a otřásal se a ten si, myslím, vůbec nic nemyslil. Tak tedy pradědeček pozdravil.
1: Dobrou zábavu přeji ve spolek.
0: Usedl stranou a poručil si syrečky a pivo. A tu jeden z loupežníků, který tu hodoval na řízkách, k nímž střídavě přikusoval okurky, zmrzlinu a krémové trubičky, povídá:
2: dobré chutnání.
0: A dědeček pěkně odpověděl:
2: též tak i nápodobně.
0: Neboť si potrpěl na slušnost. Ale to se ví, loupežníci, kteří viděli, jaká poctivá kůže jim padla do rukou, to s ním nemysleli dobře a chtěli se na jeho účet nešlechetně pobavit. A tak začali.
2: Pan táto cvalíku, zaštěpitala kokočka, jako kdyby se dědeček nejmenoval Novotný. Pan táto, my bychom se pěkně k sobě hodili do páru. Zadám vám jednu čtverilku škotskou, nebo ještě raději kvapík.
0: Loupežníci se řechtali. Kokočička byla tenká až moc. Kde pak na pradědečka kvapík? Pradědečka zamrzela taková důvěrná řeč a ten smích. Vzpomněl si na prababičku a jak povídám, kokotička byla tenká jako šindel. Na tohle se ta holka nemusela tolik naparovat. I řekl tedy pradědeček na zvedaje svou ohromnou botu s podkůvkami a cvoky:
1: nevzal jsem si na to tancování lakýrky a třeba bych vám, slečinko, mohl šlápnout na nožičku. A vy, koukám, máte nožičky jak hůlky, jako sirky, ba co dím, jako brabec.
0: Kokotičce se ta odpověď zrovna nelíbila i obrátila se zamračeně k svému Lotrandovi, krutému lupiči. Lotrando se zlověstně zatáhl za svůj přetenký knír.
2: Víš, kam jsi se dostal, bídný selský hřbete? Upadl jsi mezi loupežníky.
0: Pradědeček se leknutím až zapotil. Z toho setkání nekoukalo nic dobrého.
2: Já jsem proslulý Lotrando. A tamten zloutnou, to je pověstný vrah Hrdlořez. A tu ten Turek, to je obávaný Kudlich. A ten Číňan, to je krvavý Díra. A medvěd, to je Dynamit. A ten bubeník je Hmaták a kolovrátkář, to je Chramostejl a Kejklíř, to je Veliký Šibal. Rytíř, to je Kujón. Všichni moji krvaví páni tovaryši. A toto je naše loupežnická hymna.

0: bojovníci, vrazy rváči,
1: zabijáci lstiví hráči.
2: Nám je mene, nám je hej, ať si kdo si král se dej.
3: Na to zaspíval veliký Šimal.
4: Řetězy ze zlata, hej,
5: hej,
4: prsten a šperk, drahý kámen, jen pozor, brachu si dej,
5: hej.

0: zpívali loupežníci a přiťukávali si ve sboru naplněnými sklenicemi, co pradědeček trnul, že mohou zpívat tak strašnou píseň a být přitom tak veselí. Honem přemítal, co učinit, a tu ho napadlo, že by měl také pustit nějakou hrůzu. I vykulil ukrutně oči, svraštil čelo a ošklivě se zaškaredil a pokusil se zalhat.
1: Však já vím, proto jsem mezi vás přišel. Též já jsem přestrojený. Oblékl jsem se za starého tlustého sekerníka, ale já jsem vlastně slavný zloděj, lupič a mnohonásobný vrah, velevrah, který jsem sám těmato vlastníma rukama zapíchal, podřezal a zavraždil 60 mužů, 30 žen a 15 dětí a vyloupil jsem všechny zámky a hrady a domy a stavení a chalupy v celém širokém okolí. A toto je můj policejní pes, sveřepý ostrozub.
0: Doložil pradědeček, ohlížeje se po voříškovi. Ale raubířská rota se jenom pustě rozchechtala. Jak by ne? Voříšek pěkně panáčkoval a pokorně prosil hodující lupiče o kostičku. A Lotrando zvedl výsměšně do výše váček s penězi, tabatěrku, ba i strakatý kapesní šátek, vše, co nic netušícímu pradědečkovi za jeho holedbavé řeči vytáhl z kapsy ohebný zlodějček Velký Šibal.
1: I hleďme, ale tohle jsou, myslím, vaše vlastní peníze, i tabatěrka a šňupák, co vám Velký Šibal tak pěkně vyfoukl. Tohlenku musíte jít k nám do učení, chcete-li brát cizí a své podržat.
0: Pradědeček se zadrbal na týle. Z téhle brindy, pomyslel si, se tak lehko nedostanu. A loupežníci se hned rozhlučili. Toť musí k nám jít za učedníka. Jak jsem povídal, nejprve si z něho chtěli tropit blázna a notně ho potrápit, a kdož ví, co s ním potom nejhoršího zamýšleli. I spustil kujon.
1: Pověz, učedníku, kdo je to? Kdo má své v cizí kapse?
0: I rozmýšlí se pradědeček a povídá.
1: To je okradený. Co bylo jeho, je v kapse zlodějově. Ba ne, špatně.
0: Zubil se kujon.
1: Je to zloděj. Ten přece má v cizí kapse svou ruku.
0: Hádanka se pradědečkovi naprosto nelíbila. Viděl, že s takovými šejdíři pranic nepořídí. Kdyby se byl hádal, že je zloděj, vysmáli by se mu zase, že je to okradený a nenechali by ho nikdy uhodnout.
1: A teď mu, Veliký Šibale, řekni, jaké vlastnosti musí mít pravý zloděj.
0: Poručil Lotrando. Veliký Šibal se rozkročil před pradědečkem a počal přednášet.
2: Pravý zloděj, zlodějk i zlodějček je v noci černý, v trávě zelený, ve dne průhledný má být tenký jako drátek a ohebný jako úhoř, aby proklouzl uchem od hrnečku, klíčovou dírkou, dveřní skulinkou, zední puklinkou, dovede se schovat pod stebelkem, ani nedýchá, ani nedutá, nesmí zakýchat a zakašlat, umí lézt pozdě jako moucha a ruce i nožky má tiché jako kočička, aby dveře nevrzaly a podlaha neskřípala. Pes se neroštěkal a hospodář se neprobudil. Smí mít v těle jen libru kostí a na těle jen 3 loty masa, aby do všeho vklouzl, všudy vnikl, všude se schoval, všudy se provinul a proklouzl. Když je těžší nebo tlustší, tak se musí otesat a přitesat sekerou, okrájet a ořezat pořízkem, ohoblovat a připilovat, odřít, oškrabat a přidrbat, ohladit a vypulírovat, vytáhnout a ohnout, změkčit, spružit a vstužit, vytepat cepem a palicí a vyklepat kladívkem, vymočit, zvláčnit a vysušit ve vodě, pod zemí, v ohni i ve vzduchu.
0: Pradědečkovi se hrůzou zježily vlasy na hlavě a již se před něho postavil hmaták a ptá se: a co, učedníku, uděláš, kdyby se zvloupal do stavení a někdo se přece ve vedlejší cvitnici probudil a zvolal by: je tam někdo? Co uděláš?
1: Byl bych tiše, ani bych nemuknul,
0: odpověděl pradědeček. Chyba, vysmál se mu Chramostejl. Odpovíš hodně hlasitě:
1: nikdo.
0: Aby se probuzený uspokojil a řekl: ach tak, já myslel, že tam někdo je. A když bude křičet: loupeš, odpovíš: já nic neloupu. A když bude křičet: vrazi, opáčíš, že dáš pozor, abys do ničeho nevrazil. A když bude křičet: pomoc, odpovíš mu zdvořile: děkuju za pomoc, ale já už si to všechno pěkně odnesu sám. A teď, rozhodl krvavý Jíra, ho naučíme, jak se má pravý zloděj vypravit na krádež. Nejprve si zuj boty, ale rychle, nebo tě hezky popoženeme. Poručil a namířil na pradědečka pistoli, aby mu ukázal, že zloupežníky, kteří si chtějí zažertovat, nejsou žádné žerty. Nebohému pradědečkovi nezbývalo, než poslechnout, i jal se vzdychaje a hekaje zouvat své zablácené holínky. Šlo to tuze stěžka, což o to. Doma mu vždycky pomáhala zouvat se prababička, a když nestačila prababička, tak ještě ostatní ženské zestavení, stará Šulitková a ještě někdy k tomu Šulitková Marie a ještě Anna a ještě třeba Růžena a někdy i Šulitka a Zelinka, a teď si musel zout boty sám. Konečně byly nešťastné boty dole a pradědeček celý udýchaný se tu objevil v červeně a zeleně pruhovaných punčoškách, které mu prababička upletla letos v zimě.
3: To je proto,
0: prál Kujon,
3: aby tě nikdo neslyšel.
0: Pak vzali tabulku, na níž hostinský křídou zapisoval dluhy a napsali na ni nikdo. A pověsili ji pradědečkovi na záda. To je proto, aby tě nikdo neviděl, ušklíbl se dynamit. Pak nabral hrdlořez sazí a načernil pradědečkovi celý obličej a řekl, to je proto, aby tě nikdo nepoznal. Nakonec mu dali do jedné ruky rozžatou zlodějskou svítilnu, zavěšenou na zakrouceném špagátku, takže se ustavičně točila, a pod druhou mu nastrkali zlodějské nářadí, zlodějská kladívka a kleště, sekery, pilníky a dláta, vrtáky, nebozezy a paklíče, aby prý dobře viděl a měl při ruce vše, co potřebuje. Tak si ta ničemná chasa tropila ze starého chudáka šašky, ale to nejhorší mělo teprve přijít.
1: A teď ukážeš, jak by se splížil za loupeží hezky po špičkách. Pozorně, aby se světlo zlodějské svítilny netočilo a neskákalo, tichounce jako myška, jemně jako hádek a lehce jako muška tutlaje dech a zastavuje se při každém kroku, aby ani prkénko v podlaze nevrzlo, ani zrnko neskříplo, ani stebélko nešustlo, ani hlásek nehlesl. A jestliže podlaha vrzne a zrnko skřípne, stebélko šustne a hlásek hlesne, tak tě otesáme a přisekáme sekerou, odlehčíme, ořezáme a okrájíme nožem, ohoblujeme a vytepeme a vyklepeme cepem, palicí a kladívkem, změkčíme, spružíme a vstužíme, vymočíme, zvláčníme a vysušíme pod zemí, v ohni i ve vzduchu.
0: Pradědečkovi proběhl po zádech mráz, když uslyšel, jak těžkou věc na něm žádají. Ale byl v jejich moci a musel poslouchat. Loupežníci už se rozestavili dokola jako v cirkuse a těšili se na podívanou.
1: Alou!
0: Rozkřikl se Lotrando. Pradědeček zatajil dech a pokusil se plížit se po špičkách prstů, ale běda. Byl příliš těžký a kolébavý a nemohl udržet rovnováhu. Snažil se klást své staré nohy lehce a jemně, jako kdyby to byla vajíčka, ale při každém krůčku podlaha strašlivě vrzala a v kolenou mu hlučně loupalo a on se vratce kymácel, jako kdyby šel po provaze. A když zavesloval rukama tu všechny zlodějské pilníky, kladiva, kliště, dláta a vrtáky a paklíče ukrutně rachotili a na čele mu vyvstával pot a on přehlasitě vzdychal. A loupežníci se chechtali, až se za břicha popadali. Vezmi je čert, lotry mizerné. Tak se vysmívali stáří a šedinám. Ha! Tu však je náhle zvenčí slyšet mocný hluk dusot koní, rachocení vozů a hukot automobilů a chrčení aeroplánů. V loupežnících to pruce hrklo a hned se přestali smát. Co si tak tropili z mého pradědečka šašky, zapomněli docela dávat pozor, aby je někdo nepřekvapil. Však se také měli čeho bát, banda ničemná. A teď zrovna se ten všechen veliký hřmot zastavil u samé hospody. Loupežníci zbledli. Zatrápeně. Mohl to být nějaký generál s vojskem nebo zemský maršálek s ozbrojeným průvodem, nebo sám nejvyšší policejní komisař s četníky, strážníky a byřici, vyslaný, aby lupičskou rotu s velikou přesilou obklíčil, zatkl, spoutal a odvedl po čebenici. Loupežníci se strachy zachvěli. Bylo pozdě utéci. A bezradně obrátili své zraky všech k vůdci Lotrandovi. Lotrando tu stál, tahal se za svůj předlouhý knír a přemítal. Pak vstyčil ukazováček pravé ruky, zaťukal si několikrát na čelo a řekl:
1: ha, už to mám! Postavte se všichni nehybně jako sochy a ani sebou nepohněte, pokud vám nic nenaznačím. Já už obstarám to ostatní.
0: Dveře se otevřely a do nich kročil ne nějaký generál s vojskem, ani zemský maršálek, ani sám nejvyšší pan policejní komisař, ale přemocný lord Havelock z Londýna, jenž tuto právě cestoval se svým velikým průvodem, se sluhy a lokaji, kuchtíky, s osobními lékaři a lékárníky, tělesnými detektivy, strážci a policisty. Lord Havelock se ovšem podivil, když tu uzřel stát nehybné maškary, Číňana, baletku a Turka, medvěda, bubeníka, kejklíře, páže a kolovrátkáře. Zastavil se ve dveřích, nasadil si do oka monokl, rozhlédl se kolem a řekl:
1: ach!
0: To je slovo anglické a znamená po česku také ach. Na to pokračoval s anglickým klidem:
1: překvapila nás na cestě bouře. I míním se tu se svým průvodem přečkat do rána. A jste vy snad hostinským? Vaše urozenosti.
0: Ukláněl se prohnaný Lotrando.
1: Nejsem hostinským, ale jsem k vašim službám proslulý mistr Panákáno, majitel světoznámého kočovného divadla, podivuhodného panoptika s pohyblivými loutkami. Zde jsou.
0: Ukázal Lotrando dokola na své strnulé loupežníky.
1: 15 let jsem na nich pracoval, 5 let jsem je zdokonaloval, každá loutka plná koleček, háčku a páček, samá elektrika, žádný švindl, každý jinak oblečený, jinému kousku naučený, od opravdivého člověka skoro k nerozeznání. Bouře mne tu zastavila i s mým malým divadlem na cestě, k nejznamenitějším královským a vévodským dvorům, od nichž mám přečetná pochvalná uznání, řády a vyznamenání.
3: A co dovedou ty vaše pohyblivé loutky?
1: Vaše urozenosti. Mistr Panákáno nemínil zde pořádat představení. Cítím se však nekonečně poctěn vaším vznešeným zájmem a dovolím si vám ve vší poníženosti předvést celé své divadlo.
0: Lord Havelock si nasadil svůj druhý monokl a usedl ve prostřed svého průvodu. Lotrando se znova poklonil až k zemi a provolal:
1: jedno zvláštní představení pro jeho urozenost Lorda Havelocka.
0: Potáhl si fráček a se svou bílou kravatou a bílými rukavicemi přikročil nejprve ke kokotičce, která tu stála ve svých baletčích šatech nehybně, ani brvou nemrkajíc, jako vosková pana za výkladním sklem. Lotrando dělal, jako by jí na zádech stisknul nějaký tajný knoflík, zvolal:
1: baletka!
0: A ejhle, kokotička, ta chytrácká banda se hned v každé širbě vyznala. Škubla tenkou nožkou, pak pozvedla ruku, zatvářila se líbezně, učinila několik tanečních kroků a několikrát se půvabně otočila a když dotančila zase na svoje místo, škubla opět tenkou nožkou, spustila ruku a nehybně se zastavila.
3: Ah,
0: řekl lord.
3: To je velmi pěkné.
0: Na to pokročil Lotrando ke Kudlichovi, oblečenému za Turka, dělal, jako kdyby na něm stisknul tajný knoflík, zamrkal na něho a hle, v Turkovi to nejprve zahrašilo jako ve stroji, pak to Turkem několikrát cuknulo, Turek složil křížem ruce na prsa, třikrát se uklonil a proslovil vždy zřetelně turecký pozdrav salam aleikum.
3: Oh,
0: podivil se lord.
3: Tež to je velmi hezké.
0: Pak spustil Lotrando krvavého jíru, který představoval Číňana. Také v Číňanovi to zahrašilo a zaškubalo, pak zvedl ruce se vstyčenými ukazováčky do výše, třikrát se uklonil a třikrát pozdravil čiču há, čerimiri ho.
3: Ah,
0: vyslovil se lord.
3: Pěkný Číňan.
0: Tak to tedy předvedl Lotrando lordovi celé své divadlo. Hrdloře za sloutnou, který zabrnkal písničku, pak rytíř Kujon poklekl, přísahal a provolal třikrát sláva. Kejklíř veliký Šibal udělal kotrmelec, medvěd dynamit mručel a točil se nemotorně dokola, bubeník Hmaták k tomu bubnoval a kolovrátkář Chramostejl točil klikou kolovrátku.
3: Ah,
0: řekl lord.
3: Krásné pohyblivé loutky. Co za ně chcete, mistře Panákáno?
1: Vaše urozenosti,
0: odpověděl Lotrando.
1: Dám vám je lacino, že jste to vy. Račte si určit cenu sám.
3: Dám 100 000.
0: Rozhodl se lord.
3: Můj pokladník vám je zítra vyplatí. Postavím si ty loutky do ložnice.
0: Tohle bylo něco pro Lotranda, když viděl, jak mu lord sám leze do pasti. Jaká krásná příležitost pro jeho rotu, až by všechno spalo. Lorda zavraždit a učinit ohromný lup.
1: Urozenosti,
0: uklonil se potměšile.
1: Jsem přešťastný, že mým loutkám dostane se veliké cti dlít ve vaší vznešené blízkosti.
0: Lord Havelock, velmi uspokojen, se již chtěl zvednout ze židle, ale tu padl jeho zrak na mého pradědečka, jak tu v koutě stál ve svých pruhovaných punčochách s umazaným obličejem, s tabulkou zavěšenou na zádech.
3: Ah,
0: podivil se lord.
3: A co umí tato loutka, mistře Panákáno?
0: Milý Lotrando zapomněl docela na mého pradědečka a nyní si pro něho nemohl v rychlosti vymyslit žádnou úlohu. I zmátl se docela a počal koktat.
1: To je, prosím, to je nikdo. Totiž, Tato loutka ještě nic neumí. Není... není ještě hotová.
2: Ale můj tlustý pradědeček nebyl dnešní a myslel si, že teď zase on sám loupežníkům pořádně zahraje. Lotrando ještě ani nedokoktal a pradědeček jel se provádět úlohu, kterého před chvílí sami loupežníci učili. Počal se především s čista jasna plížit po špičkách jako zloděj. Lotrando oněměl, lorci s podivem nasadil třetí monokl, zvolal
4: ach
2: a s ním zvolal ach všechen jeho průvod. Tak se pradědeček připlížil zlodějsky nejprve k matákovi, sáhl mu do šatů a vytahoval mu z kapes všechny jeho paklíče, vrtáky, dlátka a nebozezy a všechno zlodějské náčiní a zpíval k tomu první sloku loupežnické hymny.

0: nám je Bene, nám je hej. Ať si kdo si, k nám se dej.
1: A řekl lord Havelock a s ním celá jeho družina. První lordův poboční detektiv Sherlock Holmes zastříhal ušima. Počínal cítit, že o něco jde. A nyní pradědeček začal zpívat druhou sloku loupežnické hymny.
0: Řetězy ze zlata, hej! Prsten a šperk, drahý kámen, jen pozor, šibalen, dej! Chytnou tě, je s tebou, amen!
1: A zamířil k velikému šibalovi a za zpěvu mu vytahoval z kapes ukradené šperky, zlaté věci, náramky, hodinky a prsteny. Byl toho skoro celý zlatnický krám.
0: Ah!
1: Zvolal lord Havelock a s ním jeho družina. Lordův druhý poboční detektiv Stuart Webbs zastříhal ušima, počínal tušit, že o něco jde. A pradědeček zpíval.
0: Nabitá pištole, hej! Ostrý nůž s čepelí třpitnou, jen hrdloře se pozor si dej. Běda ti, když tě chytnou.
1: A vytahoval hrdlořezovi z počatů vražednické zbraně, nože a pistole a dýky.
0: A?
1: Zvolal lord Havelock a s ním jeho průvod. Třetí lordův poboční detektiv Joe Deeps zastříhal ušima, počínal cítit, že o něco jde. Tak probíral můj tlustý pradědeček všechny sloky písně a jednoho loupežníka po druhém a odnímal jim jejich zlodějské nářadí a nakradené věci a vražednické zbraně a všechno to kladl na zem. Lord Havelock zvolal vždy ach a s ním celá jeho družina a postupně zastříhal ještě ušima poboční lordovi detektivové Hicks, Lutz, LeBlanche a Pitt. Lotranda si pradědeček nechal až nakonec. Vytáhl mu z kapsy svůj sáček s penězi, tabatěrku, ze které si hned vydatně šňupnul, a svůj strakatý šátek, do kterého zatroubil hlučně jako na lesní roh, a zpíval k tomu.
0: O trochu krve, hej, jen píchej, bij a zčílej. Lotrando, pozor dej, je-li ti život milej.
1: Ha, Lotrando, zvolal lordův poboční detektiv Clifton, který nyní měl jistotu, že jde o obávaného Lotranda a jeho tovaryše. Lotrando, zvolali všichni poboční lordovi detektivové a vytáhli provazy, pouta a želízka.
0: Lotrando,
1: zvolal lord Havelock a nasadil si do oka čtvrtý monokl. Lotrando, vzkřikla lordova bezpečnostní stráž, hlídači a byřicové namířili na náčelníka a jeho bandu pušky.
2: Toho lenkové, musíte jít ke mně do učení, chcete-li brát cizí a své podržet.
1: Lotranda a loupežníky spoutali a odvedli je i s kokotičkou a odevzdali soudu. Můj tlustý pradědeček se obul a umyl a lord Havelock mu děkoval, že ho uchránil od strašného nebezpečí. Daroval mu vedle jiných věcí také krásnou tabatěrku naplněnou vonavým šňupavým tabákem, ze které pak pradědeček dal okusit všem sekerníkům i obchodníkům v koních a s jetelovým semínkem z celého kraje. Pradědeček zavolal voříška, který se zatím v koutě napásl na zbytcích loupežnických hodů, že se sotva mohl hnout. Prababička je uvítala velmi nepřívětivě, že zase jdou tak pozdě z hospody, ale když jí pradědeček vypravoval, co vše se přihodilo, byla tuze ráda, že to tak dobře dopadlo.

0: Jak se měli na pouti? Žili byli dva kosí bratři. Žádní svatouškové, starší Josef za 18, mladší Václav přesně bez dvou za 20. A zrovna dnes měli neklidné spaní. Proč? Protože se nemohli dočkat zítřejší pouti, ale dočkali se. To bylo slávy, boudy s perníkem, s frkačkami a houkačkami, kolotoč, houpačky, boudy s kokosovými špalky a tureckým medem. A všude tlačenice jako o pouti.
1: Hele, střelnice, na tu se podíváme zblízka.
0: Václav si všiml střelnice a už byl vevnitř. Prohlížel si opatrně jeden terč po druhém. Pak ale přece jen nějak nešikovně zavadil o dva kováře a ti začali bušit do kovadliny jako při zásahu. A samozřejmě, než se chlapík ve střelnici vzpamatoval, Václav byl pryč. Josef zatím dostal chuť na sladkou vatu. Jak se nakláněl nad cukrářovým kotlíkem, najednou se mu z té malinové vůně zatočila hlava a žuch, spadl do kotlíku. A za chvilku byl zamotaný ve vatě na špejli. A Václav měl co dělat, aby ho z té cukrové koule vysvobodil. Když se jako malí kluci vydováděli na houpačkách, potkali Veroniku s balónkem nad hlavou.
2: Nejlepší ze všeho by stejně byl nafukovací balónek.
0: Josef se otáčel za Veronikou a jakoby přitom četl i Václavovi myšlenky.
1: Jasně, s balónkem si užijeme.
0: Fronta před stánkem z balónky nebrala konce.
2: Prosili bychom jeden červený,
0: povídá Josef, když na něj přišla řada. A Václavovi se to nelíbilo.
1: Počkej, jaký pak červený? Já chci žlutý.
2: Proč žlutý? Červený je hezčí.
1: Žlutý je hezčí.
3: Tak už se laskavě dohodněte, pánové, přerušil je prodavač. Nemám tu jenom vás.
0: A Josef s Václavem se dohadovali.
1: Ty si koupíš červený a já si koupím žlutý a hotovo.
2: Chytráku, jeden balónek je za korunu, dva balónky za 2 koruny. A když máme jen 1 korunu, nevíš, kde seženeme druhou?
1: Vyděláme si ji. Budeme třeba nafukovat balónky.
0: Když se svým návrhem přišli za prodavačem, měl z toho chudák lakomý skoro smrt.
3: Vy, vykřikoval na celou pouť. Vy takhle odhánět mouchy nebo šimrat pod nosem.
0: Pak se mu však rozsvítilo.
3: No vlastně, to není tak špatný nápad. Nafouknete mi 100 balónků a potom vám tu korunu slevím.
0: Josef s Václavem se pustili do práce. Jeden balónky nafukoval, druhý zavazoval dlouhým provázkem a prodavač jen prodával a prodával.
3: Já jsem si to, kamarádi, trochu rozmyslel, zachytračil prodavač, když mu kosové podávali poslední balónek. Nafouknete mi ještě 100? A potom se dohodneme.
0: Nafoukli 200 balónků a prodavač měl pořád málo.
3: Ještě 50 a budeme vyrovnání.
0: Jenomže pouť už pomalu končila a balónky z prodavačovy ruky najednou ne a neubývaly.
3: 233, 234, 235.
0: Když mu Josef podával 236, začal se prodavač nadnášet na špičky. Balónky ho vytahovaly vzhůru. Při 237. se vznesl z balónky nad stánek.
3: Pomoc! Pomoc! Kamarádi, zachraňte mě, kamarádi!
0: Ale pomoc žádná. Letěl výš a výš.
1: Docela pěkně letí, vy?
2: Co pak o to letí? Ale přece ho nenecháme uletět úplně.
0: Na to se oba kosové zvedli a namířili si to za pestrým hroznem balónku. A klop, klop. Každý jich svým zobáčkem několik propíchl a prodavač se zase snášel zpátky na zem. Pak žbluňkl doprostřed rybníka, Leknutím pustil z dlaně provázky a balónky se rozletěly k obloze. A zatímco se prodavač brodil rybníkem, Josef s Václavem balónky dohonili a každý z nich si chytil takový, jaký si předtím přál. Josef červený a Václav

jak vyléčila obra a ohniváče. To se staly takové dvě nehody. Jak vyléčila obra a ohniváče. To se staly takové dvě nehody. Víle a Málce o nich pověděli pěni.

0: horko. Usychala od něho tráva a listí na stromech se kroutilo do kornoutku. Nakonec pěničky řekly: popálilo by nám to peroutky. Dál už musíš, Amálko, sama, sama, sama. Amálka si postříkala závoj vodou z potoka a jde dál. Horko je pořád větší, v trávě vyskakují plamínky. V tom se za skálou ozval nešťastný hlas.
1: Amálko, jestli uděláš ještě krůček.
0: Amálka opatrně nakoukne za skálu a on tam na holých křemínkách leží ohniváč. Rozpálený je jako zoun, křemínky kolem něho pukají žárem.
2: Co pak ti je, ohniváči?
0: Zavolala za skálou Amálka.
1: Ale asi mám horečku,
0: povídá ohniváč a míchá slova z plamínky.
1: Rozpálil jsem se a nevím, co s tím.
2: Co kdybych zavolala vítr, aby tě ochladil?
0: Řekla Amálka.
1: A vítr mě neochladí, voda neuhasí, já už si nevím rady.
0: Sténal horce ohniváč. V tom přiletěli za skálu k Amálce pěničky.
2: Amálko, Amálko, už se nám roztonal druhý. A kdo zas?
0: Lekla se Amálka.
2: Obr hrompac,
0: řekly pěničky. Amálka začala pro hrompace schánět nějaké byliny.
2: Kde pak, byliny mu nepomůžou. Je to něco horšího,
0: volali jedna přes druhou, a že tam Amálku dovedou. Čím byli blíž, tím bylo divněji. Země se třásla a kameny se přesýpaly jako hrách. Pěničky řekly:
2: Dál neletíme, už se třese i vzduch a neunese nás.
0: Amálka šla sama. Na konci cesty se přikrčila za horu a dívá se do údolí. V údolí hospodaří obr hrompac. Ale jak hospodaří, bije skálou do skály, až prýskají balvany. S hrompacem nikdy nebylo dobré sousedství, říkalo se o něm, že nemá srdce. Bije skálou o skálu a nezná se zlostí.
2: Nač pak stůněš, hrompaci,
0: musela v tom burácení třikrát zavolat Amálka. Hrompac si otřel z čela vědro potu a vzdychl, až to krajem letělo jako vichřice.
3: Ach, to je tak, Amálko, já mám srdce zarostlé tuhle do skály, tak se pro ně dobývám, jenže mi to nejde.
2: Já něco zkusím,
0: řekla víla Amálka. Zamávala na pěničky a poprosila je, aby třikrát silně zaspívali.
2: Ohniváči.
0: Pěničky zaspívali a za chvíli tam přišel rozpálený ohniváč.
1: Co mi chceš, Amálko?
2: Aby ses přitiskl na tu skálu,
0: řekla Amálka. Ohniváč se přitiskl, plameny od něho jen lítají.
2: Musíš ještě víc, volá Amálka, musíš tu skálu rozpálit jako bílé železo.
0: Ohniváč přidal na žáru a skála pukla. Vykutálelo se z ní hrompacovo srdce. Obr hrompac si ho zasadil do prsou. Srdce uhodilo a hrompac povídá.
3: Zrovna jsem zaslechl zpívat pěničky.
0: Ohniváčovi bylo taky dobře. Vše

0: Jak známo, za Kavčími horami a Sargasovým mořem jsou Dalamánské ostrovy a za nimi je poušť Charivari, porostlá hustým lesem s hlavním cikánským městem Eldorádem. Pak se široko daleko prostírá jeden poledník a jedna rovnoběžka a tam hned za řekou, jak se jde přes tu lávku a pak tou pěšinkou vlevo, za keřem vrbovým a příkopem lopuchovým se rozkládá velké a mocné sultánství Solimánské. V tom sultánství Solimánském, jak už jméno dokazuje, panoval sultán Solimán. Ten sultán měl jedinou dceru, Zubejda se jmenovala. A ta princezna vám z ničeho nic začala marodit a postonávat a pokašlávala, chřadla a hynula a hubla a bledla, truchlila a vzdychala, že bylo žalno se na to podívat. To se rozumí, sultán k ní honem povolal své dvorní čaroděje, zaříkávače, kouzelníky, mágy, astrology, mastičkáře, felčary a driáčníky. Abrakadabra! Nic. Ententíky fíky! Nic. Abrfabr! Nic. Eniky peniky!
1: Nic.
2: Mastičkáři!
3: Je mi moc líto, pane Solimáne.
2: Vyzkoušel jsi všechny masky?
3: Ani na jednu jsem nezapomněl.
2: A pořád bledne, dítě moje.
3: Pořád bledne.
2: Hvězdopravče!
4: Ano, pane.
2: Díval ses na hvězdy?
4: Celé noci nespustím oči z nebe.
2: A?
4: Nic.
2: To je neštěstí, to je neštěstí. Felčare!
5: Kde jaký lektvar všechny princezna okusila?
2: Žádný Zubejdě neudělal ani trochu. Trošičku líp.
5: Hůz.
2: Můj ty Monte Cristo. Tak jsem se těšil, že holka po mně převezme kvetoucí živnost sultánskou a zatím chuděra mě tuhle hasne a skomírá před očima. Aj. Co pak se nenajde nikdo, aby ji zachránil? Nikdo? Nikdo? Nikdo.
5: Pane sultáne Solimáne.
2: No?
5: Já jakožto dvorní rádce bych někoho přivedl. Není to zdejší člověk, ale povídá na tržišti, že princezna a že on, no, že prý by věděl.
2: No jsem s ním, i kdyby to byl černoch jako saze nebo běloch bílý jako sůl.
5: A ani jeden, ani druhý. Obchodní cestující s jabloneckými šperky. Nějaký pan Lustyk.
2: Koupím korále, koupím ozdoby, všechno koupím, jen když si bude vědět rady s nemocí mé Zubejdy. Sluhové! Pana Lustyga!
6: Pan Lustyk!
3: Pan Lusty.
1: Usívá poklona?
2: Pan Lusty?
1: Usivý služebník, služebník, náš sultán, náš pán. Krásné korálečky. Krásné korály, vzácné zboží, prýma zboží, bezkonkurenční zboží. Zde je na reklamní ukázka pro vás, excelence. Račte se sám přesvědčit, skleněné perličky a pravá hedvábná šňůra, všechno v jednom, zvlášť skvělé zboží pro nejnáročnější.
2: Zaplaťte panu Lustigovi. Stačí?
3: No.
2: Stačí?
3: Stačí?
2: No. No, stačí?
1: No, úctivě děkuju, vašnost. Ale vy jste chtěl?
2: To bych právě chtěl. Ty prý víš rady, jak pomoci mé dceři, princezně Zubejdě.
1: Ano, ano. Měl by k ní pan sultán zavolat doktora od nás, jako z Evropy.
2: No, no.
1: Protože u nás je medicína s úctivým dovolením pokročilejší.
2: No.
1: Tady máte jenom zase s úctivým dovolením zaříkávače, kořenáře a kouzelní.
2: No.
1: Ale u nás, holenku, jsou praví a študovaní doktoři.
2: Tak.
1: Tak, vašnost.
2: A pane Lustig, podle čeho se u vás pozná pravý študovaný doktor?
1: Ale to je docela lehké. Pozná se podle toho, že má před svým jménem dr. Například drman, drpelnář a podobně. A když nemá žádné dr, tak to není študovaný doktor, víme.
2: To jsou věci. Aha. Dejte panu Lustigovi na cestu sultánky.
1: O, služebník, pane sultán. Solimánské hrozinky, solimánské sultánky jsou světoznámé.
2: To jsou věci.
1: Tož s panem Bohem, pane sultán, moc dobře se nám obchodovalo, že? No, uctivá poklona, služebníče.
2: Rádcové! Slyšeli jste?
6: Sultán je mocný.
2: To se ví. A co uděláte?
6: Jsme připraveni okamžitě vyrazit. Odebereme se na ostrov zvaný Evropa a vyhledáme tam doktora, kterého přivedeme princezně Zubejdě.
2: Ale to si pamatujte, že pravý a vyučený doktor je jenom ten, který se začíná s labikou drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
7: s hlavou. Takalou!
8: Průvod solimánských poslů, takových romských mameluků s turbany na hlavách a pod nosem s frňousy dlouhými jako koňské ocasy, začal hledat doktora pro princeznu Zubejdu. Kdybych měl povídat, kolik zemí prošly a co všechno ti vyslanci tou dlouhatanánskou cestou po Evropě zkusili a zažili, to by byla moc dlouhá pohádka. A hledali, a hledali, hledali tuhle a nic. A tamhle zase nic. A onde znova nic. A kde nic, tu nic. Až jednou přišli do hlubokého černého lesa. Šli a šli, až potkali strejdu se sekerou a pilou na rameně.
9: A hele má, pámu zdravíčko.
10: Dej to, pámbu, co pak vy strejčku jste?
9: Hele, děkuju za voptání. Já jsem jenom drvoštěp.
10: A jste také drvoštěp?
9: jsem. A taky drvoštěp.
5: Vašnosti, to je jiná. Když vy ráčíte být drvoštěp, tak vás máme prosit, abyste štando pede, šupito a presto šel s námi do země Solimánské. Pan sultán Solimán se nechá pěkně poroučet a uctivě vás zve na svůj dvůr. Ale kdybyste se zdráhal nebo se případně spěčoval, tak vás tam dopravíme násilím a to vám blahorodí říkáme. Nepřejte si nás, sultán je mocný.
9: Ale, ale, a co se mnou pan sultán chce?
5: Má pro vás nějakou práci.
9: A tak to bych šel. Já totiž, páni, zrovna hledám práci. Abyste věděli, já jsem do práce jako drak.
5: Drak?
9: Drak.
5: To se nám vaše slovutnosti právě hodí. Tak jdem.
9: Počkat, počkat. Nejdřív bych chtěl vědět, kolik mě pan sultán za mou práci zaplatí.
5: Strašně moc.
9: Já sice nejsem drahorád, ale snad pan sultán není drždrešle.
5: To nevadí vašnosti, že neradšte být dr a horád. Nám je dr voštěp stejně vítán. Ale co se týče našeho pana sultána Solimána, tam můžete nám věřit, že on není drždrešle. Nýbrž jenom obyčejný panovník a tyran. No, sultán je mocný.
9: Tak je dobře. A co se týče stravy, tak já při práci jím jako dravec a piju jako dromedár.
6: Dromedár.
5: Ujišťujeme vás, že učiníme vše vzácný, pane, abyste i v tomto ohledu byl u nás celá spokojen.
8: Na to dovedli s velkou slávou a úctou drvoštěpa na loď a pluli s ním až do země Solimánské.

0: Když dopluli, vylezl sultán Solimán honem na trůn a kázal je přivést k sobě. Poslové před ním poklekli a ten nejstarší a nejfousatější z nich začal.
1: Náš nejmilostivější pane a vládce, kníže všech věřících, pane sultáne Solimáne.
2: Pěkně vítám.
1: Sultán je mocný.
2: No.
1: Na tvůj znešený rozkaz jsme se odebrali až na ostrov zvaný Evropa, abychom vyhledali toho nejúčenějšího, nejvěhlasnějšího a nejslavnějšího doktora pro princeznu Zubejdu.
2: A hele.
1: Je to slovutný a světoznámý lékař Drvoštěp. A abyste věděl, jaký je to doktor, tedy do práce je jako drák.
2: Tak?
1: Je placen jako drahorák.
2: Ale?
1: Jí jako dravec.
2: No ne.
1: A pije jako omedár.
2: To jsou věci.
1: To jsou totiž, pane sultáne, samí slavní a učení doktoři, z čehož je patrno, že jsme kápli na toho pravého.
2: Aha.
1: Tak to je celkem všecko. Sultán je mocný.
2: Bodeč, tak víte co? Přiveďte ho. Vítám vás, Drvoštěpe. Prosím vás, abyste se šel podívat na mou dceru, princeznu Zubejdu.
3: Na princeznu?
2: Zubejdu.
3: Inu, proč ne?
2: Tak jdeme. Račte, pane Drvoštěpe.
3: Až po vás.
2: Ne. Až po vás.
3: Tak oba najednou. Raz, dva.
4: Sultán, ta vaše holka je nějaká zelinka.
2: To je.
4: Taková nedomrlá, drobet jako na nicovatá, že?
2: Ba právě, nic nám nechce jíst.
4: Hubená jako šindel.
2: Že?
4: Jako věchejtek.
2: No.
4: A žádnou barvu nemá.
2: Tak.
4: Já bych řekl, že to děvče marodí.
2: No baže marodí. Proto jsem vás povolal, abyste ji uzdravil, když jste Drvoštěp.
4: Co? Já? Pro pána, jak jí mám uzdravit?
2: To už je vaše věc, proto jste tady a basta fidlí. Ale to vám říkám, jestli ji nevyléčíte, dám vám useknout hlavu a bude s vámi amen.
4: Ale to přece nejde.
2: A tak žádné výmluvy, já na to nemám pokdy, já musím jít vládnout. Jenom se dejte do práce a ukažte, co umíte.

0: Zatrápená věc. To jsem se dostal do pěkné brindy. Jak já k tomu přijdu, abych uzdravoval nějakou princeznu? Vím já, jak se to dělá. Pro Pětra do pařezu, co si mám počít? Krucifagot, co je to napadlo, že tu mám dělat doktora? Jo, kdyby mě poručili poraz tenhle ten, nebo tamhle ten strom, já bych jim ukázal, co dovedu. To bych se do toho dal, až by třísti lítali. Mají to tam v paláci samej polštář, koberec, ale tmu tam mají. I tady ta zahrada. Ptáček tu nezaspívá, stavení zarostlé jako v pralese, ani sluníčko jim do sednice nesvítí, vždyť se jim v baráku musí držet vlhkota a houba a plíseň a škvoři.
1: Počkat, počkat.
0: Jak to říkal pan Solimán? Jenom se dejte do práce a ukažte, co umíte. Tak já jim teda ukážu, jakou dovedu dělat práci. Kabát dolů, plivnout do dlaní, sekeru sem a pilo chystej zuby. To jsou mi stromy. Kde pak? Takhle, jabloň, nebo hrušeň, nebo ořeší. Tak jedem. Palma, oleandr, kokosovník, racéna, latánie, fikus, palma, oleandr. Já, tak to je prácička, ale vyhládne přitom. Jen jestli v té Solimány tatý zvoní poledne. Tak do toho.

poslední? Hele, hele. Padla. A teď si dáme, co? Chleba s tvarohem. No.

0: jaké je to v mé komnatě nebývalé světlo.
1: Sluníčko sem vpadlo plným proudem. To naplnilo tvou komnatu září nebeskou.
0: Hubo, to světlo mě až osenilo. A co to tu voní? Tak silně a krásně.
1: To cítíš oknem čerstvě naštípané dříví, princezničko. To je zdravá smolná vůně.
0: Chůvo, ještě něco tu voní, co vůbec neznám. Co je to?
1: Sama nevím, děvečko. Ale pro krindáčka, Zubejdo, jak pak to, že vstáváš?
0: Chubo, podívej se z okna, podívej, to je krása. Tátovi palmy a oleandry jsou pryč a místo nich paseka. A jak plane v poledním slunci.
2: Chubo, tam sedí nějaký veliký strejda. A jí něco černého a něco bílého. A to je to, co mě tak dobře zavonilo.
1: Tak to bývá. Vždycky nám nejlákavěji voní to, co má k obědu někdo jiný. Ale Zubejdo, snad nemáš hlad.
0: Já to nemůžu vydržet, Chůvo. Já musím dolů. Já se musím podívat, co to má ten strejda dobrého k snědku.
1: Jendi, princezno Zubejdo, jendi! Naše princezna dostala hlad, lidičky! Naše Zubejda se uzdravuje!
3: Krmili by mě tu jenom sultánkama. Vždyť by z toho člověk znanicovatěl. Aj není nad tu naší českou kuchyní. A princezna, nechtěla byste kousek?
0: Já...
3: No.
0: Je.
3: No co se ostejcháte? Chleba s tvarohem. No tak co? Tak na té tu máte.
0: Děkán. To je dobrota.
1: Lidičky, pane sultáne, kde jste kdo? Naše princezna Zubejda má hlad.
4: Chvíli se podíval sultán Solimán oknem do zahrady. Ani nevěřil svým očím. Místo vlhkého stínu, světlá paseka planoucí v slunci poledním a tam na hromadě dříví sedí princezna s plnou papulou, má od tvarohu vousy od ucha až k uchu a krmí se s takovou chutí jako nikdy dosud.
5: Pámbíček zaplať, tak mi k té holce přece jen přivedli toho pravého a študovaného doktora.

0: Jednou šli Mach a Šebestová ze školy a viděli před domem stěhovací vůz a kolem plno všelijakých krámů, věšák, fíkus, ledničku a kýble a taky postele a obrazy a paní Kadernošková volala z okna. Poslyšte, vy dva, dneska si s Jonatánem běžte hrát kousek dál, spadne na něho skříň a co potom? Ale stěhováci byli moc hodní lidé. Jeden hned drbal Jonatána za uchem a říkal:
1: To je ale milej pejsek,
0: jak pak se jmenuje? A Šebestová řekla: To je prosím Jonatán, náš kamarád. Lepší pes na světě vůbec neexistuje. A druhý stěhovák řekl:
1: No tak, Jonatáne, hezky háčni na tu pohovku, my tě vyneseme do třetího patra, nejlepší pes na světě přece nebude běhat po schodech pěšky.
0: A opravdu ho do toho třetího patra vynesli a Mach řekl: Člověče, Šebestová, to jsou nějací strašně prýma lidi. Mají to tak těžký a ještě se držou s Jonatánem. No řekni. A Šebestová řekla: No tak jim to trochu ulehčíme. Co říkáš? A vytáhla z kapsy sluchátko a v tu ránu byl nábytek jako pírko. Stačilo jen tak servírovat jako při volejbale a skříň letěla do třetího patra sama. Stěhovákům se to samo sebou strašně líbilo a když si potom udělali přestávku na svačinku, tak si jen tak pro legraci pinkali s gaučem, na kterém seděl Jonatán, a celý dům koukal, jak jim to jde, a pan Krupička, který zrovna cvičil na klarinet, se vykláněl z okna a volal: No ne, to tu ještě nebylo, tomu říkám vítězství ducha nad hmotou. Ale najednou přijelo auto a z toho auta vystoupil pán, který se strašně mračil, a paní, která strašně voněla, a ten pán povídá:
2: Počkejte, počkejte, co to s tím nábytkem děláte? To je porušování přírodních zákonů, to vám přijde draho.
0: A ta paní povídá: Nějaký pes si bude hrát s naším gaučem, ještě chytíme blechy. A ten pán povídá:
2: A vůbec, jak to, že si tady hrajete? To si myslíte, že budete brát peníze zadarmo, nebo co?
0: A lidé v oknech se na sebe koukli a mysleli si: No, nazdar, to budou pěkní nájemníci, s těma bude radost žít. A paní Kadernošková řekla nahlas: Poslyšte vy dva nafoukanci, nejste tady ani 5 minut a už kde koho urážíte. Jonatán žádné blechy nemá, ten je možná čistotnější než vy. A zavřela okno, ale pan Krupička jen mávl rukou, že se s takovými lidmi nebude bavit, a cvičil dál. Jenomže ten pán začal křičet:
2: Tak to ne, to břískání na klarinet vám tady trpět nebudeme, v domě bude klid.
0: Ale paní Cibulková, která držela v náručí kočku Micku, řekla: Opatrně, to je pan Krupička, ten vám bude dobrý, až vám prasknou pojistky. A ten pán řekl:
2: Milá paní, my nikoho nepotřebujeme a ta vaše kočka bude rozhodně z domu, smrad ze zvířat nesnáším.
0: A potom se obrátil na tu paní, co tak vonila, a řekl:
2: Matildo, to bude hrůza žít s takovými lidmi pod jednou střechou.
0: A Mach mrkl na Šebestovou a potom řekl: Ale pane, vy přece s námi vůbec nemusíte žít pod jednou střechou, jestli chcete. Můžete žít pěkně na čerstvém vzduchu, aby vám nikdo nesmrděl. To se dá zařídit. A Šebestová řekla cosi do sluchátka a najednou všichni úplně užasli, protože ten pán se vznesl jako vzducholoď a paní jak by smet, a taky všechny jejich židle, postele a kýble. Všichni se tomu museli smát a paní Kadernošková volala:
3: No ne, to tu vážně ještě nebylo.
1: A ten pán volal z té výšky. No počkejte, to vás bude setsakramensky mrzet. To je absolutní porušování přírodních zákonů.
0: Jenže pan Krupička přestal cvičit na klarinet, zasmál se a řekl. No jo, to je fakt. Ale račte si všimnout, že ty zákony porušujete vy a ne my. A potom přišla noc. Na nebi svítily hvězdy a nad městem plula postel s těmi novými nájemníky, jenže ta paní ne a ne usnout. Nemohla ani číst, byla celá nervózní a říkala, pro boha, Huberte, co s námi bude, co kdyby začalo pršet? A ten pán řekl, jen klid, Matildo, zítra podniknu rázná opatření. Ale v tom ho ťukla do nosu papírová vlaštovka, na které bylo cosi napsáno, a ta paní se podivila. Huberte, je to možné, někdo nám píše. A ten pán si nasadil brýle a četl. Tak abyste věděli, dokud se všem pořádně neomluvíte, zůstanete tam, kde jste. Mach a Šebestová 3B. A ráno, když šli Mach s Šebestovou do školy, všichni lidé si zacláněli oči proti slunci a koukali nahoru, jak se těm dvěma vede, a jedna paní povídala. Neměl by se tam poslat aspoň někdo z pekařství, mají třeba hlad? Ale jeden pán řekl, pokud jsem informován, prohlásili, že nikoho nepotřebují. A pan Krupička, který si šel pro noviny, to zaslechl a řekl, tak, tak, slyšel jsem to na vlastní uši. A ve škole řekla paní učitelka dětem. Milí žáci, naše město je svědkem zajímavého úkazu, jak známo. Přírodní zákony nás nutí žít na zemi a hezky pohromadě. Ale vyskytli se jedinci, kteří žijí ve vyšších sférách a tvrdí, že nikoho nepotřebují. Je to pozoruhodné a my s panem ředitelem jsme zvědaví, jak tento experiment skončí. Zavřete prosím okna, dělá se vítr. A opravdu, dělal se vítr a ta paní nahoře nad městem se chytala za hlavu. Proboha, Huberte, podívej se, ta postel s námi pluje někam pryč. A ten pán řekl, to je tím, že se dělá vítr. Měl by se něco podniknout, nechce se mi to líbit, kdo ví, kde skončíme. A ta paní řekla, taky bychom měli snídat, je 9:30 a vůbec, jak to bude s vařením. Ale představte si, měli štěstí. Uviděli komíníka, jak stojí na továrním komíně, ani ne 30 metrů od nich, a ten pán začal křičet. Haló, nemohl byste pro nás něco udělat? A komíník se divil. No ne, to jsem blázen. U vás se říká, že nikoho nepotřebujete. Ale ta paní volala. Pane, moc vás prosím, nenechte nás tak. Buďte tak strašně moc laskav. A tak se ten komíník objevil najednou ve třídě a ptal se, jestli je to 3B a jestli jsou přítomní žáci Mach a Šebestová, že kolem něho pluli ti lidé v posteli a že se prý rozhodli přistoupit na podmínky obsažené v dopise. A odpoledne, když se Mach s Šebestovou vraceli ze školy, viděli před domem plno lidí, kteří sledovali nové nájemníky, jak sedí na posteli a veslují rukama ve vzduchu, aby se dostali blíž, a když se jim to podařilo připlout až úplně blízko, řekl ten pán. My se vám s mojí ženou strašně moc omlouváme, hlavně protože jsme řekli, že nikoho nepotřebujeme. A ta paní řekla, my bychom s manželem hrozně rádi žili s vámi pod jednou střechou i s kočkou Micinkou i s tím roztomilým pejskem Jonatánem, kteří jsou opravdu čistotnější než my, protože jsme se dnes ráno ještě nemili. A všichni lidé zatleskali, jakože tu omluvu přijímají, a Mach mrkl na Šebestovou a Šebestová řekla do sluchátka: prosím, my myslíme, že to stačí. A postel s novými nájemníky přistála na trávníku a židle, věšák, fíkus, lednička a kýble taky, a všichni si s chutí odechli, že přírodní zákony už zase fungují.

Dlouhý, široký a bystrozraký. Jeden bohatý král měl dceru, která byla pověstná svou krásou. Ucházelo se o ní mnoho princů, ale král se zařekl, že ji dá jenom tomu, kdo ji dokáže po tři noci hlídat. Několik vznešených pánů se o to pokusilo, ale všem se ztratila. A král je dal popravit. Také mladý princ ze sousedního království slyšel o téhle princezně a o její kráse a vydal se k tomu královskému dvoru. Dlouho jel, až se dostal na rozcestí, kde byla hospoda. Protože už se smrákalo, zůstal tam princ na noc. S chutí jedl a pil, ale najednou přijde ke stolu otrhaný mládenec a prosí o almužnu. Princ se na něj podíval a povídá: proč žebráš? Takový zdravý, silný mládenec by přece měl pracovat. To bych rád, pane, odpověděl mládenec. Ale mě nikdo nechce. A proč? Divil se princ. Říkají mi dlouhý neboli vysoký a bojí se mě, protože když chci, jsem naráz vysoký, třeba jako strom. To mi musíš ukázat, řekl princ. Pane, tady na to není místo, ale chceš-li, pojď ven, řekl žebrák. Išli před hospodu, mládenec se sebou švihl a najednou byl tak velký, že javor, který stál před hospodou, mu dosahoval sotva po kolena. Princ se trochu zarazil, pak se zasmahal a řekl: ty jsi opravdu vysoký, totiž dlouhý. Beru tě do služby. Posadil se s dlouhým za stůl a dali se do jídla, když tu se otevřely dveře a do hospody vrazil jiný mládenec. A také hned se žebrotou. Prince se zamračil a řekl mu: proč nejdeš sloužit? Je to hanba, když se mladý, silný člověk, nazdař Bůh, potlouká po světě. Pane, řekl žebrák, kdybych měl nějakou službu, nechodil bych po žebrotě, to mi věř. Ale nikdo mě nechce. Mám prý náramné břicho, proto mi říkají široký, čili břichatý. Nemluv do větru, namítl princ. Nejsem slepý a vidím, že máš břicho jako ostatní lidé. Tady v hospodě ano, řekl žebrák, ale pojď ven a uvidíš. Vyšli ven, mládenec zatajil dech a břicho mu rostlo tak rychle, že princ sotva stačil utíkat. Ty jsi opravdu břichatý, vlastně široký, příteli, zasmál se pak. Beru tě do služby. Břichatému chutnalo, ale ještě nebyli z večeři u konce a otevřeli se dveře a do jizby vešel zase mládenec. Byl trochu podobný dlouhému a širokému a taky žebral. Mladý člověk skály by mohl lámat a žebrá, dorodil se princ. Pane, kdybych mohl u někoho sloužit, hned bych nechal žebroty. A proč nemůžeš sloužit? Říkají mi okatý nebo též bystrozraký. A nikdo mě nechce, protože mám prý tuze veliké oči. Princ mu zase řekl, aby nechal žertu, že má oči jako ostatní lidé. Teď ano, řekl mládenec, ale když chci, narostou mi podle libosti. A vyvalil oči a byla jich plná hospoda. Okatý, vlastně bystrozraký, beru tě do služby, řekl princ, a bystrozraký usedl za stůl k dlouhému a širokému. Druhého dne se s princem vydali všichni tři na královský hrad a princ se dal ohlásit, že on princeznu tři dny ohlídá. Ale na jméno, aby se neptali, že ho králi sám poví, až úkol splní. Jeho otec měl totiž svého času právě s tímhle králem nějaký spor, dívže k válce tehdy nedošlo. Král mu to dovolil a ukázal ho princezně a ta se princi hned zalíbila. Ale také on jí padl do oka, protože byl velice krásný. Večer byla hostina a po hostině tanec. Potom sám král zavedl prince do komnaty, kde spávala princezna a řekl mu, aby dobře hlídal. Ztratí-li se ti, princezna, ztratíš život, dodal pak. Princ ho požádal, aby si mohl vzít k sobě své tři služebníky a král mu to dovolil. Princ rozkázal všem třem, aby s ním hlídali. Dlouhý si lehl, jak byl pokoj dlouhý,
Široký zalehl dveře, bystrozraký se postavil k oknu a princ přecházel mezi nimi. Princezna ležela a zdálo se, že spí. K půlnoci přišla na prince dřímota, sedl na židli, zaklimbal a když se probudil, byla princezna pryč. Dlouhý a široký vyskočili, princ naříkal, ale bystrozraký řekl: žádný strach, pane, vím, kde je. Proměnila se v divokou kachnu, vyletěla oknem a teď sedí uprostřed rybníka na 50 mil odsud. Ale co budeme dělat, když ji tu do rána musíme mít, ptal se princ. Tohle se pořídíme, pane, zasmál se dlouhý. Vyšli před zámek, dlouhý vyrostl až do mraků, vzal na záda prince širokého i bystrozrakého, udělal 10 kroků a byli u rybníka. Rybník byl široký a hluboký a princ naříkal, protože kachna rejdila jako šipka sem a tam nad vodou i pod vodou, ale pěkně daleko od břehu. Ale široký si lehl k rybníku a začal srkat a lokat a hltat. Za chvíli byl rybník v něm a kachna se plácala v bahně. Vysoký se natáhl, podali princovi, ona se v jeho rukou hned proměnila v princeznu. Široký zase vypustil vodu do rybníka, dlouhý je pobral na záda, udělal 10 kroků a byli doma. Každý se uložil na své místo a do rána byl klid. Ráno oznámil komorník králi, že princezna se nestratila. Po celý den byly radovánky a večer zase zavedl král prince do princezniny komnaty a napomínal ho, aby dobře hlídal. Zase se uložil jako minule. Princ dělal, co mohl, ale k půlnoci na něj přišla dřímota a když se probral, byla princezna pryč. Co si počnu, bědoval princ. Nestarej se, pane, vím, kde je, řekl bystrozraký. Proměnila se v jablko a je ve studni 100 mil odtud. Jen 100 mil, smál se dlouhý. Neboj se, pane, za chvilku tam budeme. Vzal prince i své kumpány na záda, vyšvihl se, udělal 20 kroků a byli na místě. Teď jsem na řadě já, řekl široký. 5krát srkl a vypil studnu. Vysoký natáhl ruku, podal princi jablko a to se, sotva se ho princ dotkl, změnilo v princeznu. Princ byl rád a také princeznu to těšilo, protože si přála, aby tenhle princ ji vysvobodil. Břichatý vypustil vodu v jednom úvale a hned tam byla hluboká tůň. Dlouhý je vyzdvihl k oknu do pokoje a pak už se až do rána zase nic nedělo. Ráno komorník nevěřil svým očím, když viděl, že princezna je v pořádku a klidně spí. Král se divil, ale zase byly radovánky, večer hostina a tanec a pak už po třetí hlídání. A bylo to na vlas stejně jako předchozí 2 noci. Přes půlnoc princ nevydržel, i když se spánku bránil, jak to šlo. A po půlnoci byla princezna ta tam. Ale já dobře vím, kde je, řekl bystrozraký. Proměnila se v jehlu. Ta jehla letěla 200 mil a zapíchla se do mohutného dubu. Hned budeme na místě, řekl vysoký. Sedl na okno, natáhl nohy, že dosahovali až na hradní dvůr, naložil všechny na záda a pak udělal asi 40 kroků a byli u dubu. Jenomže bystrozraký sice viděl, že jehla vletěla do dubu, ale nevěděl, kam se zapíchla. Tu řekl široký: jaká pomoc, musíme dub sníst a dobře kousat, až nám ta jehla křupne v zubech. Princ se do toho hned ochotně pustil, ale dub byl náramně hořký. Nech to na mě, pane, řekl široký, to je moje práce. Začal olamovat větve, rozkousal je na kaši a pak se pustil do kmene, ale jehla pořád nikde. Konečně se dal do kořenů a teprv, když je žvíkal poslední tenký kořínek, křupla mu jehla v zubech. Vytáhl ji, podal princi a jehla se proměnila v princeznu. Radovala se s princem a už se těšili, jak budou svoji. Ale než je dlouhý pobral na záda, musel široký ze sebe dub vypustit, protože byl tuze těžký.
Do zámku se dostali před svítáním a sotva princezna ulehla, už klepal králův komorník. Potom král zavolal prince a poděkoval mu. Princ mu řekl své jméno. Král na sobě nedal nic znát, ale v duchu zuřil, že je to syn jeho souseda, kterého nenáviděl. A rozhodl se, že svatbu překazí. A tak se jen tak divně usmál a řekl: dostaneš mé požehnání, ale dříve bych tě rád počastoval. Dám pro tebe princeznu a tvé sluhy upéct 24 krmených volů. A za den a noc je sníte. A k tomu vypijete 24 beček vína. Když to nedokážeš, ze svatby nebude nic a ty odtud živ neodejdeš. Jak řekl, tak udělal. Dlouhý začal sám pečení krájet a podával princi a princezně nejlepší sousta. Ale oba dohromady snědli libru masa, vypili máz vína a víc nemohli. Dlouhý snědl celého vola a vypil bečku vína. Bystrozraký si pochutnával na volských jazycích, ale princ viděl, že masa a vína příliš neubývá, a začal mít strach. V tom se přikolébal Široký, zasmál se a řekl: pane, žádný strach, tohle je jen svačinka. A začal nadýmat své břicho, až vyrostlo nad střechy královského paláce. Dlouhý mu podával celé pečené čtvrti, Široký to do sebe soukal jako homolky a zapíjel to plnými bečkami vína. Za chvilku na dvoře zůstaly jen volské rohy a prázdné pečky. Když dojedl a dopil, řekla princezna: nečekejme na otce, seberme se a utíkejme, než si vymyslí ještě něco horšího. Dlouhý je vzal na záda a vykročili. Ale král se strašně rozhořil a poslal za nimi nejlepší vojsko na koních. Vojsko vyrazilo, když naši přátelé odpočívali v lese. Najednou bystrozraky řekl: pane, vidím plno vojska, jsou jen na míli cesty od nás. Princezna plakala, ale Široký je utěšoval: paní, jen ať jde s vámi Dlouhý dál, já už to tady vyřídím. A lehl si na zem v údolí, kudy muselo vojsko projet, a roztáhl hubu. A vojsko se hnalo Širokému rovnou do té huby. Zmizelo v ní jako v jeskyni. Široký zavřel tlamu a polkl. Potom dorazil ještě jeden voják, který se opozdil, a Široký mu řekl: kvůli tobě nebudu zvlášť otevírat pusu, za to mi nestojíš. Seber se a upaluj ke králi a vypravuj, co jsi viděl. Král se poděsil, když se dověděl, že celé vojsko je v prachu, totiž v břiše. Schoval se do věže, zavřel se tam a nikoho k sobě nepustil. V tom se nad věží začernal malý obláček. Rostl, až z něj byl hustý mrak a tma jak o půlnoci. A pak prásk. Zablesklo se, mrak se přehnal a tam, kde stála věž, zbyla hromádka popela. Po zlém králi nebylo ani památky. Zatím Vysoký, totiž Dlouhý, došel s princeznou a oběma kamarády ke břehu jezera. Břichatý, totiž Široký, do toho jezera vyplivl vojsko a když se vojáci vyhrabali z vody, poslala je princezna domů. A Okatý, totiž bystrozraký, zatím pozoroval, co se stalo s králem ve věži, a oznamoval jim to. Pak princezna zdědila království, spojila je s královstvím prince a šťastně panovali až do smrti. A tři naši kumpáni měli u nich dobré zaopatření a jestli nezemřeli, jsou živi pořád.

0: Jednou večer Křemílek povídá.
1: Zítra musíme na pařezi, aby bylo na podzim čím topit.
0: A Vochomůrka honem řekl.
1: Kdo bude dřív v posteli, ten na pařezi nemusí.
0: A skočil do postele. A skočil rovnou na Ježka, co už v té posteli spal. Ježek se vyvalil spod peřiny.
1: Co je? O, co by bylo?
0: Dopálil se Vochomůrka.
1: Spíš mi v posteli,
2: tak se nezlob.
0: Zabručel Ježek a překulil se z Vochomůrkovy postele rovnou do Křemílkovy.
1: A kde teď budu spát já?
0: Staral se Křemílek.
2: Třeba se mnou.
0: Řekl Ježek a udělal pro Křemílka vedle sebe trochu místa. Křemílek si tam vlezl. Bylo mu dost pichlavě, ale neříkal nic. Za to Ježek se za chvilku začal vrtět a převracet.
2: Tohle není žádné pohodlí spát v jedné posteli.
0: Vylezl spod peřiny a zlostně dupal ze světnice. Ve dveřích se zastavil.
2: Budu si to na vás dva pamatovat.
0: Druhý den ráno si Křemílek našel v kůlně železný sochor, Vochomůrka sundal z hřebíku kolo provazu a vypravili se na pařezi. Hned první, který potkali, to byl pařez všech pařezů. Držel se země sedmi kořeny. A bručel. Nepustí.

0: strachu, že ho to lechtá a jen prý tak víc. Nakonec se sochor vyvrátil a z ničeho nebylo nic.
1: To jak jsem, Luku, myslel, že jsi chytřejší,
0: povídá Vochomůrka.
1: Teď něco uvidíš.
0: Začal něco motat s provazem a náramně se do toho zamotal. Když se zas vymotal, řekl.
1: Počkej, to byl jenom začátek. Zavři oči, až je zas otevřeš, bude paře zvenku.
0: Křemílek zavřel oči. Vochomůrka uvázal provaz na pařez, zapřáhl se do toho a táhne. Heká přitom, až se to vrací ozvěnou z lesa a pod patami se mu dělají studánky z potu. Pařez si založil 6 kořenů na prsou, drží se jen jedním a libuje si. Tohle je teprv zábava. Vochomůrka táhne jako parou.
1: Nestůj, Křemílku, a zaber taky.
0: A tak se Křemílek zapřáhl taky. Provaz si vzdychl a přetrhl se. Potom Křemílek s Vochomůrkou už jen počítali kotrmelce. První a druhý a třetí. A v tom vrazili do chaloupky slátané z listí, co tam stála opodál. Chaloupka se rozvalila. A vyběhl z ní ježek a zadupal.
1: Mám vás dost, vy dva.
0: Zadupal, až se třásla tráva a hrne se rovnou na Křemílka s Vochomůrkou. Nejdřív je hnal 3x kolem pařezu, potom od pelinku k pelinku a mezi přesličkami. Když běželi kolem pařezu po čtvrté, Vochomůrka špitl.
1: Já už nemůžu.
0: Když už jim ježek sahal po patách, udělal Křemílek kličku.
1: Mě neošálíš,
0: křikl ježek. A Křemílek znovu kličku.
1: Už toho mám všeho dost,
0: zafunil ježek.
1: A už tě držím.
0: Jenže v tom Křemílek udělal kličku na druhou stranu. Ježek z toho stumpachověl a vrazil nosem rovnou do pařezu. Pařez pro samé koukání na honičku se zrovna nedržel a vyvrátil se. Ježek se kutálel, až se někam zakutálel. A Křemílek a Vochomůrka přijeli s vozem a odvezli si pařez na dvorek u své chaloupky.

Tak to bylo tak. Každý si myslí, že andělé jsou jenom pořád hodní. A že čerti, ti jsou zase pořád jenom zlí. A taky se říká, že čert ten nikdy nespí. Ale ono to tak, milé děti, úplná pravda není. Jen si vzpomeňte, v kolika pohádkách čerti v pekle nebo v čertovských mlýnech chrápali, až se hory otřásaly. Čerti, ti si právě rádi pospí. Kdo naopak doopravdy ani v noci, ani ve dne nespí, tak to jsou andělé. Ti bdí nad lidmi, svými ovečkami pořád a pořád a stále. V tom jsou na tom čerti zase líp. Marná sláva, ale i anděl se musí alespoň jednou za rok prospat. Aspoň jeden jediný den. Teď si myslíte, že jsem se spletl. Že jsem měl říct jednu jedinou noc. Ale ono je to tak, když už anděl jednou usne, tak spí celou noc a celý den. Aby

0: si toho spánku trochu užil. No a tak jednou za rok, vždycky na Velký pátek, si čert s andělem vymění službu. Anděl spí a čert ten zase bdí. A nejen bdí, on ještě musí celou dobu hlídat poklady. A jaké poklady? Já jsem vám to ještě neřekl. Jsem já to ale ťula ťulovitá. Na Velký pátek se totiž otevírají všechny hory a všechny skály, ve kterých jsou ukryty veliké poklady. A aby je nekradli chamtiví lidé, tak na nich sedí právě ten čert a hlídá je.
1: Vstávej, trepi fajksle, vstávej. Hadry, cucky, kozí pšouky, okamžitě vstávej. Budeš na zem hlídat zlatý poklad.
0: Slyšeli jste? Tak tohle byl Lucifer, který budil jednoho z čertů, trepi fajksla. To byl moc starý a dobrácký čert. Představte si, je mu už 1455 let. To je věk, co? Tak tenhle trepi fajksl nafoukl své pekelné tváře. Přitlačil chlupaté lokty k tělu a frrrr, už byl na zemi. Přímo u veliké hory, která se jmenovala Výšice. To podle toho, že byla tuze vysoká. A protože byl právě Velký pátek, byla hora otevřená. Víte, děti, jak se taková hora otevře? Že nevíte? Tak já vám to povím. To se dole na jejím úpatí sám od sebe odvalí takový veliký balvan. Za ním je díra veliká, no asi jenom tak, aby se do ní vešel dospělý člověk, tedy když sehne hlavu. Tak do téhle hory si náš čert vlezl. Šel tmavou chodbou, na jejímž konci zářilo veliké světlo. To světlo vycházelo z ohromného zlatého pokladu. A trepi fajksl měl poklad toho dne hlídat.
1: To je zlata. Jakživ jsem ho tolik najednou neviděl. Tak, a jde se spát.
0: On čert měl být vzhůru a hlídat. Ale vy přece víte, jak to s takovými čerty je. Jak jen mohou, tak někoho škádlí, provokují, zlobí a když nikdo není na blízku, tak se zachumlají do vlastního kožichu a usnou. A náš čert trepi fajksl se zahrabal do zlatých mincí, až mu jen rohy koukaly a za chvílenku už chrápal a chrápal, jako když pilou řeže dřevo. Dole ve vesničce žila chudá stařenka, která se starala o 4 sirotky. Celý den pracovala na poli a na chaloupce, kde bydleli. Ale dobře se jim nevedlo. Stařenka sama na všechno nestačila a tak se k ním do chaloupky nastěhovali bída s nouzí.
2: Dnes je Velký pátek a já svým vnoučátkům, sirotečkům ani koláč nemůžu udělat. Ani grošík na mouku nemáme. Ale co, půjdu na Výšici a poprosím čerta, jestli by mi pro děti nedal aspoň malý zlaťáček. Když mi lidi nepomohou, snad mi pomůže čert.
0: Babička si vzala sváteční šátek a vydala se k hoře Výšici. Když přišla ke vchodu, sebrala ze země kámen a zabušila jím na skálu.
1: Praxakra, himlaudon, kozí pšouky, kdo mě to budí? Já čichám člověčinu.
0: Trepi fajksl se vyhrabal z haldy zlaťáků, ve které se mu tuze dobře spalo. Rozmrzele brblal, ale když viděl chudou babičku, jak se třese strachy, zlost ho přešla. Ale protože to byl čert, tak na babku hukl, až se roztřepala.
1: čeho si žádáš, že mě budíš?
2: Ale jemnost, pane čerte, já vás nechtěla budit. Já jen, jestli byste neměl pro moje děti, sirotečky, aspoň malý zlaťák na koláčky.
1: Hrnec, kredenc, prdky, brdky, brundy, rundy. Chudák babička stará, celý život se dře na stará kolena, aby chodila žebrotou. A to zas ne.
0: A Trepifajksl se otřepal, až mu z chlupů vypadlo na 10 velikých zlaťáků z toho nejryzejšího zlata.
1: Na, vezmi si a kup dětem po kožíšku.
0: Babička pozbírala to bohatství a když šla dolů, do chaloupky, tak přes radostné slzy málem ani neviděla. Čert si spokojně smotal ocas kolem pasu, zavrtal se do vyhřátého zlatého pokladu a zase usnul. Babička napekla koláče, až to vonilo široko daleko. A tu vůni, tu ucítil i tlustý a lakomý statkář. Ale to byl ten děti, který jak mohl, tak každého ošidil, podfoukl a olakotil.
3: Kde jsi vzala peníze na tolik koláčků, ha? Vidím tady i nové dětské kožíšky. No, to muselo stát peněz jako želez.
2: Od čerta jsem dostala, co v hoře Výšici poklady hlídá.
0: Jak to zachtivený statkář uslyšel, rozeběhl se k hoře, až mu mohutný pupek naskakoval až k baňatému nosu. Jak přiběhl ke skále, tak zavolal.
3: Sakryš, to je kopec. Čerte, čerte, vylez. Přišel jsem si pro zlaťáky. Dal si jich babce 10, já jich chci rovnou 100. Ne, 200. Co to povídám? 1000!
0: Čerta to hulákání pochopitelně probudilo a rozčílilo. A jak rozčílilo? Vyhrabal se ven a jakmile viděl tlustého a lakotného statkáře ve zlatém ošívané vestě, tak se rozčílil ještě víc. Naježil chlupy na bradě, vykulil oči a udělal... že se tlusťoch statkář ohromně vyděsil. Otočil se jako na obrtlíku a pelášil z kopce dolů tak rychle, že se ani nestačil zastavit přede dveřmi vlastního domku. Prokutálel se dveřmi dovnitř, oknem ven a zapadl do hnojůvky, kterou měl na dvoře pro prasata. Však ta ho taky s kvikotem pěkně přivítala. U statkáře pracovala jedna chudá děvečka. Aninka se jmenovala. Byla pracovitá, hodná a ještě ke všemu pěkná jak obrázek. A té děvečce se tuze moc líbil mladý tesař z jejich vesnice. Moc ráda by šla večer na tancovačku. Tesař by pro ní jistě přišel a pozval ji k tanci. Ale Aninka se styděla a současně i tuze trápila. Chcete, děti, vědět, proč se trápila? Už několik roků měla totiž jen jednu jedinou sukni. A v té už se při tanci ani zatočit nemohla, tak byla pozašívaná. A jak tak seděla smutná ve své komůrce, tak jí napadlo.
4: Půjdu za čertem na Výšici a poprosím ho, aby přičaroval mému tesaříkovi takovou lásku, pro kterou by mou chudou sukni vůbec neviděl.
0: A jak děvečka řekla, tak udělala. Vyšla až na samotný vrchol hory Výšice k otevřené skále. Vzala do ruky kámen, aby jim zabušila a přivolala čerta. Už napřahovala ruku, když v tom dostala ukrutánský strach. Hrozně se začala bát.
4: Abych tak čerta nepohněvala, ještě by po mně chňapnul svou ohavnou drápatou pařátou a odtáhnul do pekla. Tam to prý smrdí a páchne a čerti jsou chlupatí a škaredí. Ještě by mě třeba chtěli ponořit do nějakého toho jejich pekelného kotle, brr!
0: Milá děvečka zahodila kámen a vrátila se dolů do vesnice. Ostatně byl už podvečer a tancovačka začala před hodnou chvílí. A jeden mladý a hezký tesař se stále koukal po dveřích, jako by někoho čekal. Když Aninka přišla, vyskočil, vzal jí do tance a už jí z kola za celý večer ani na malou chviličku nepustil. A že měla zašívanou sukni, toho si vůbec nevšimnul. Večer pak Aninka seděla se svým tesařem na louce nad vesnicí a měli oči jen jeden pro druhého. A tu Aninku napadlo, jak je dobře, že nepotřebovala čertovské kouzlo proto, aby jí její mládenec měl rád. Tesař a Aninka se tolik zaobírali sami sebou, že si ani nevšimli, že na nebi vysoko nad jejich hlavami prosvištěla ohnivá čára. Víte, kdo to byl, děti? Ano, byl to čert Trepifajksl, který se vracel do pekla. No a to je konec mojí dnešní pohádky.

0: rozsýpací hodiny. Aby ráno nezaspali a večer zas tak dlouho neponocovali, k tomu měli Čmelda s Brumdou luční zvonek. Ten jim každý den zazvonil budíček i večerku. Jenže někdy se rozcinkal třeba jenom proto, aby si popovídal s motýlem, který letěl kolem. To pak byli čmeláci tak popletení, že si jednou vlezli do postýlek už v poledne a dlouho se jim potom posmíval kde který červík. Teď zvoní v poledne kvůli motýlovi a příště může spustit na nějakou můru třeba o půlnoci, zlobil se Čmelda. To je jasné, místo zvonku si musíme pořídit hodiny, rozhodl Brumda.
1: Haló lidi, haló brouci, haló celé rodiny, potřebujem přes něj jdoucí přesýpací hodiny. Tomu, kdo nám odpoví, dáme poklad medový do týdne.

letěl kolem zase ten motýl a povídal. Možná vás bude zajímat, že zrovna nedávno jsem jedny takové hodiny zahlédl. Patřili Pučmeloudovi, ale ten je vyhodil, že prý už nepotřebuje. A jaké jsou? S kukačkou nebo s budíkem? Na péro nebo na baterku? A nebo dokonce přesýpací? Vyptávali se čmeláci. Ale motýl nevěděl. Mávnul křídly a byl pryč.

0: Hodiny vypadaly jako krásný malý domeček. Měli střížku, dvířka a což teprve, když Čmelda s Brundou vešli dovnitř. Takových koleček a válečků tam bylo jako ve starém mlýně. A také tolik prachu. Bráško, to by byl dům pro nás dva, šeptal nadšeně Brunda. Jako na míru, liboval si Čmelda. Až tu trochu uklidíme a roztočíme všechna kolečka, bude ukazovat i kolik je hodin. No, škoda jen, že asi nebudou přesýpací.
1: No, tak si je na přesýpací předěláme, rozhodl Brunda.
2: Haló lidi, haló brouci, haló celé rodiny, potřebujem přesně jdoucí přesýpací hodiny.
3: Tomu, kdo nám odpoví, dáme poklad medový. Do týdne,
2: do týdne,
3: do týdne,
2: do týdne,
3: když nám ty své přesýpačky nabíme.
2: Med je zdravý.

0: Jsem rád, že se vám můj dům líbí, ozval se tichý hlásek. Čmeláci leknutím až nadskočili. Je, kdo jste? To je váš dům? Ano, žiju tady hezkou řádku let.
1: Tady v těch hodinách?
0: Ano, a vás srdečně vítám.
2: Před udivenými čmeláky se objevil malý, usměvavý červík a pokračoval.
0: Víte, pomýšlím na výměnu bytu.
1: Vážně?
2: Zaradovali se čmeláci. A co byste za svoje hodiny chtěl, pane... Červík se usmál.
0: Na jménu nezáleží. Chci odtud. Musím odtud. A zaslechl jsem vás hovořit o nějakém soudku. Máte-li o mé hodiny ještě zájem a nestojíte-li už o svůj soudek, můžeme se dohodnout na výměně.
1: No platí, vykřikl nadšeně Čmelda a Brunda dodal. Ten soudek, pane, je plný nejlepšího medu.
0: Medu? Zarazil se červík. Ach, tak, no to mi nevadí. Dům je váš, soudek je můj, poroučím se. Hodně štěstí.
2: Červík se lehce uklonil a byl pryč. Čmeláci se honem pustili do úklidu všech těch hromad a hromádek prachu a všelijakých pilin, kterých byly jejich nové hodiny plné. Těšili se, že jakmile uklidí, hned potom si je předělají na přesýpací. Ale na to už jim nezbyl čas. Jakmile je totiž ten prach zašimral v nose, oba bráškové naráz kýchli. A to jediné čmeláčí kýchnutí způsobilo, že celý hodinový domeček se změnil v hromádku pilin. Místo hodin přesýpacích měli Čmelda s Brundou hodiny rozsýpací. Ten chytrý červotoč včas své staré hodiny vyměnil za pěkný dřevěný soudek a prý si ještě dlouho své nové bydlení moc pochvaloval. A Čmelda s Brundou se zase vrátili ke svému zvonečku.

0: zatouží.
1: Zvonil jim budíček i večerku a občas si cinknul v poledne nebo o půlnoci. Inu, kdo je na světě bez chyby?

0: Slovo dělá muže. Vše bylo dohodnuto předem.
1: Pan učitel bude dělat Mikuláše, jeho tchán kastelán Štětka Čerta
0: a sličná učitelova manželka Anděla.
1: Pan učitel to slíbil samému řediteli školy Palcovi, který hodlal podarovat 3 vnoučata po starodávném způsobu a nechtěl, aby při obřadu někdo dělal skopičiny a nepřístojnosti.
0: Nadílka měla mít důstojný ráz a to pan učitel s členy své rodiny 100% zaručoval.
1: Ale v zápětí řeklo své slovo počasí.
0: 2 dny lilo jako z konve.
1: A právě v den nadílky začalo znenadání mrznout a silnice a cesty se staly nebezpečnými klouzačkami.
2: Zetí,
0: pravil kastelán Štětka učiteli Pěničkovi.
2: Jsem starý nemocný člověk a nehodlám se kvůli nějakým kratochvílím přizabít. Prožil jsem 2 světové války a další katastrofu nemám zapotřebí. Půjdu za Čerta, ale ne v tomhle počasí.
3: Tatínku, to je naše povinnost. Mikuláš nemůže nadělovat jaksi o Velikonocích, ale pouze a jedině 5. prosince. Kromě toho jsem dal slib svému představenému a dané slovo se má držet. Slovo dělá muže.
4: Mně se taky nechce,
1: zavrčela manželka.
4: Kdybychom bydleli ve městě, prosím.
1: Učitel Pěnička však byl neoblomný a jelikož věděl, že příklady táhnou, začal se soukat do dlouhé noční košile. Pak si na hlavu posadil mitru a přilepil si bousy.
0: Rodině nezbylo nic jiného, než se podvolit.
1: Kastelán se během 20 minut proměnil v strašlivého hůňatého čerta.
0: A z jeho dcery se stal ten nejpůvabnější anděl, jakého si kdo dovede představit.
1: Vyrazili.
0: Ale záhy se ukázalo, že kastelánovi obavy byly na místě.
1: Hned před chalupou se mu zamotal mezi nohy řetěz.
0: Nebožák zašermoval ve vzduchu rukama, vyjekl, ale to už mu ujeli nohy po náledí.
1: Řítil se z kopečka fantastickou rychlostí přímo proti Žižkovu dubu, o němž dovedl vykládat návštěvníkům znamenité historky.
4: Tatínku, kam tak pospícháš?
1: Jenomže v té chvíli i paní učitelová ztratila rovnováhu a sedla si na zledovatělou pěšinu tak prudce, že se dala do pronikavého nářku.
4: Auto bolí, můj zadek. Takhle mě nebolel, ani když jsem přinesla ze školy 2 5 a 2 z mravu.
1: Kastelán si mezi tím narazil o Žižku v dub nos
0: a navíc si zlomil pravý roh.
5: Můj nos!
1: Sténal čert a zlostně koulel očima po bezradném zeti, který se udržoval na nohou pomocí pozlacené berly a smyslu pro povinnost.
5: A jde se domů. Kvůli ředitelovi s dětičkám se přece nezmrzačíme.
4: Správně, souhlasila paní učitelová. Kdo si to vymyslel, ať si jde nadělovat, ale s námi ať nepočítá.
1: Marně pan učitel prosil, přemlouval, zapřísahal.
0: Čert s andělem zamířili zpátky k domku a bylo zřejmé, že s nimi nikdo nehne.
1: Pěnička se zdrceně potácel za nimi a přemítal, co tomu pan ředitel řekne.
0: S mitrou na hlavě si sedl na kanape a rozjímal o úskalích tohoto zlého světa.
1: Nále se však vymrštil, klepl berlou do podlahy a vykřikl.
5: No už to mám! Už to mám! Nadílka se uskuteční! No nikdy! Mě už čerta dělat nepřinutíš.
4: Já už jsem doandělovala. Tady máš křídla a hvězdu.
5: Vyslechněte mě. Tatínku, tak přiznávám, že mé počínání bylo početilé. Cesta je kluská a téměř neschůdná. Ale zapomněl jsem, že do městečka je možno se dostat i jinak. Vzpomínám si, že Kopito a Mňouk se stoupili do podzemí hradu a jednou z chodeb se dostali do samého středu městečka. A pokud si pamatuji, došli do sklepa muzea.
3: Tatínku, vydám se do městečka sám, ano, a vyhledám jednak Kopita a Mňouka, jednak ředitele, vrátného požádám, aby odemkl sklep, ředitele poprosím, aby posečkal s Dadilkou a žáky Kopita a Mňouka přivedu sem. No jistě nám rádi pomohou.
2: Co když si na cestě do městečka zlomíš nohu? Pomoci se nedovoláš a někde bídně zahyneš.
1: Učitel však byl pevně rozhodnut dodržet dané slovo. Odložil mitru a přehodil přes noční košili zdobenou křížem kávově hnědý zimník.
6: Náledí bylo vskutku hrozné a pan učitel nevynikal šikovností. Při prvním pádu si vymkl ruku v zápěstí, při druhém si vyrazil dva zuby a při třetím se klepl do šimpánu. Jelikož cestou do městečka upadl celkem 96krát, nemá smysl líčit jeho další útrapy. Konečně stanul na posypaném chodníku u první chalupy. To už z něho byla téměř troska. Leč vzchopil se a doklopítal k ředitelovům.
1: Byl přivítán svým nadřízeným mile a přívětivě.
7: Ano, plně chápu, pane kolego, chápu, že nemohu na vás a vaší rodině žádat takové oběti. Není třeba riskovat život kvůli nedělce. Národ potřebuje zdravé učitele, kastelány i manželky. Noučata podělí babička a je to.
6: Když uslyšel Pěničkův plán, byl nesmírně dojat.
7: Pane kolego, opravdu byste chtěli trmácet se k nám nějakým sklepením? Ne, to si nevezmu na svědomí. A když si navíc uvědomím, že vás povedou ti uličníci Kopito a Mňouk, mám obavy o váš život. Svěřit se do rukou Kopita a Mňouka, to je jako skočit do řeky plné krokodýlu. Sen bude lépe, když zůstanete pěkně doma.
6: Ale o tom Pěnička nechtěl ani slyšet. Jednou dal své slovo a tudíž je také splní. Od svých žáků požaduje, aby plnili své sliby. A proto jim musí jít příkladem.
7: Nože dobrá. Plně chápu, pane kolego, chápu. Odložíme na dílku o hodinu. Ne, nebo raději o půl druhé hodiny. Děti budou netrpělivé, ale za to budou mít toho nejznamenitějšího Mikuláše, jakého si lze představit.
6: Poté se pan učitel vypravil k vrátnému muzea Čuterkovi. Ale s tím byla řeč jako rozprávka. Měl před sebou láhev rumu a o tom, že by měl otevřít dveře u sklepa, nechtěl ani slyšet.
8: Počkejte, pane učitel, já hlídám ty největší poklady v střední Evropě. Ne, nikomu neotevřu. A ani kdybyste mi dával milion.
3: Tak milion nemám, ale koupil bych vám láhev rumu.
8: Počkejte, říkáte ty láhve, jo? No to o tom by se dalo mluvit.
6: Učitel souhlasil, vysvětlil podnapilému strážci největších pokladů ve střední Evropě, co má zařídit, a vydal se za žáky Kopitem a Mňoukem. Samozřejmě nebyli doma.
3: No, kde je najdu? Zaupěl nešťastný pan učitel.
6: Najdete je v městečku, dělají Mikuláše a čerta, řekla paní Kopitová, ale nic bližšího neříkali.
1: Učitel se chytil za hlavu a vyrazil do městečka.
6: Všude dokola zvonily zvonky a ulice se hemžily Mikuláši.
1: Pěnička se na ně vrhal, snímal jim škrabošky a snažil se poznat, kdo se za nimi skrývá.
6: Dva Mikuláši ho přetáhli berlou, 6 čertů mu nasekalo metlou a jeden ho škrtil řetězem.
1: Když už se zdálo, že je veškerá naděje marná, spatřil Jindru Beneckou, co by anděla. A v Mikuláši s čertem odhalil Kopita a Mňouka.
3: No, vy jste mi dali. Rychle pojďte se mnou, rychle, jde o velké dobrodružství.
6: Několika slovy vylíčil žákům situaci a ti okamžitě souhlasili.
1: Pouze Jindra Benecká poněkud protáhla obličej, ale i pro ní se v zápětí našlo přijatelné řešení.
6: V ulici se právě objevili Mikuláš s čertem, kteří neměli anděla a rádi ji tudíž angažovali.
1: Kopito a Mňouk se vydali s panem učitelem na hrad.
6: Nezdržovali se převlékáním, neboť každá minuta byla dobrá.
1: Pan učitel ovšem začal v zápětí vadnout.
6: Ozývala se jeho četná zranění a sotva vyšli z městečka, přibývala nová.
1: Nebohý pedagog vzdychal a sténal, ohmatával si klouby a zatlačoval boule.
6: Další nemilé překvapení čekalo pana učitele po příchodu domů.
1: Kastelán Štětka ležel v posteli
6: a paní Pěničková se zarputile dívala na televizi.
9: No tcháne, ženo,
3: Říkal jsem vám přece, abyste byli jaksi připraveni. Já mám tu žáky Kopita a Mňouka, kteří nás dovedou do městečka.
2: No, aha, tohle jsou žáci Kopita a Mňouku. Opravdu jim to sluší. Ale zatím, já už jsem se tak nějak pěkně ohřál pod peřinou, že nikam nepůjdu.
6: A já taky ne, pravila paní učitelová.
1: Pan učitel se málem rozplakal. Prosil, přemlouval, ukazoval svá zranění a nadšeně hovořil o pevném charakteru.
6: Jeho slova zapůsobila tak, že kastelán posléze se sakrováním vstal z postele a začal se strojit za čerta. I paní Anděla si s posupným pohledem připevnila na záda křídla a do vlasů si vetkla zlatou hvězdu.
1: A rychle si tedy nasadil mitru, popadl berlu a jako první vykročil z domku.
6: Dva Mikuláši,
1: dva čerti
6: a jeden načuřený anděl se vydali do podzemí hradu.
1: Kastelán Štětka svíral v ruce blikající baterku a hudroval, že určitě zase chytne housera.
3: Tak, a teď, milí žáci, nás veďte tou nejkratší cestou.
6: Měli to v úmyslu, ale jak se ukázalo, nebylo to tak snadné.
1: Od jejich návštěvy v podzemí uplynula řada měsíců.
6: A kastelánova baterka nebyla zdaleka tím nejideálnějším osvětlením.
1: Ze tmy se šklebily obrysy různých chodeb a žáků se zmocňovala nezvyklá nejistota.
6: Tady ukázal konečně Kopito.
1: A Mňouk ho po chvilce váhání následoval.
6: Za ním se vydali do neznáma i ostatní.
1: Průvod postupoval kupředu.
6: A Kopito ztrácel jistotu každým dalším krokem. Nořil se sice do nových a nových zákrutů s neutuchající odvahou, ale bylo zřejmé, že improvizuje.
1: Já nechci nic říkat, Kopito, ale zdá se mi, že v téhle chodbě jsme jak těživy nebyli.
3: Jak to nebyli? Snad nechceš tvrdit, že jste zabloudili? No, to bych se na to podíval. Ve škole, jak si ustavičně vyrušujete probranou látku, neovládáte a v poslední době dokonce laškujete s děvčaty? No a teď se ukazuje, že se nevyzdáte v tajných chodbách. No, to už opravdu nevím, k čemu se hodíte.
6: Ale učitelovi lamentace ošemetnou situaci nespravili. Žáci Kopito a Mňouk byli opravdu v koncích.
2: To jsem si zatím v životě nepomyslel, že zemřu za takových okolností. Vždycky jsem chtěl naposled vydechnout v pruhovaných peřinách a v pyžamu. A zatím zahynu daleko od lidí ve vlhkým sklepě, který se hemží krysama a ke všemu oblečený jako nějaký šašek.
3: Moment, tatínku, tady musí být nějaké rozumné řešení. Hlavní věc je věřit a jaksi nevěšet hlavu.
6: Ale tak jednoduché to nebylo. Po dvou hodinách bezvýsledné chůze bylo jasné jen jedno. Nadílka v ředitelově rodině se konat nebude. Za další hodinu zhasla kastelánova baterka.
3: Jsme v ožehavé situaci. Obávám se, že zde budeme nuceni přenocovat.
6: Dále museli postupovat po hmatu. Jediným zdrojem světla byl fosforeskující ciferník na učitelových hodinkách.
3: Je půlnoc. Žáci Kopito a Mňouk zklamali naši důvěru. I kdybychom nyní došli do sklepa muzea, jak si pochybují, že by tam vrátný čuterka ještě čekal.
2: To by musel být šílený. A to on zase tak není. A kromě toho je vyloučeno, abychom se dostali do muzea, protože jsme ušli alespoň 20 kilometrů. A já bych řekl, že jsme buď v Kutné hoře, nebo v Čáslaví, jestli jsme ovšem nedošli až do Havličkova Brodu.
9: No já tu přenocovat nebudu, vypískla paní učitelová. A žádám vás, abyste pokračovali v chůzi. Ta chodba přece musí někde končit.
2: Anděl, každá legrace má svůj konec. Ale chodba ho mít nemusí. Je docela možný, že chodíme pořád kolem dokola. Já jsem četl o jedné výpravě, která bloudila podzimní tři neděle a zahynula naprostým vyčerpáním pouhých 7 metrů od východu.
5: Tatínku, takové řeči si nechte, až budeme venku. Nyní musíme dbát, abychom jaksi všichni měli vysokou morálku a jeden druhého neobvinovali. Všechno zavinili kopyto s mňoukem a já je vyvolám nejen z českých buditelů, nýbrž, a to si pamatujte, i z Jana Amose Komenského. Tak.
6: Výprava se opět pohnula kupředu.
9: Zdá se mi, že slyším hudbu.
7: Má halucinace. Ale já taky slyším hudbu.
2: Jako by to byly varhany.
5: Oj, klid, ticho. Já slyším hudbu rovněž. Je nemyslitelné, že bychom všichni měli stejné halucinace.
6: Konečně zaslechl hudbu i kastelán Štětka
1: a všichni se počali dohadovat, odkud sem libé tóny zasnívají.
9: Já bych řekla, že je to přímo nad námi.
5: Když je to nad námi, musíme se tam dostat. Všichni do práce.
6: Pan farář právě dokončoval ranní mši, když se přímo před oltářem zvedla dlaždice a z hlubin se vynořil čert.
1: Babky v prvních lavicích se rozječely.
6: Pan farář vstáhl ruce s krucifixem proti čertovi a zvolal:
10: Satane, odstup!
6: Načež po vetřelci počal cákat svěcenou vodou.
8: Důstojnosti!
6: Ozval se ďábel.
8: Já nejsem čert, ale kastelán Štětka, to je takovej zatracený omyl.
6: A počal tahat nahoru dalšího čerta, dva Mikuláše a nakonec plačícího anděla.
5: Pane faráři,
6: pravil Mikuláš Pěnička.
5: Je mi velice líto, že jsme narušili řádný chod bohoslužeb.
6: Načež se obrátil k žákům Kopytovi a Mňoukovi a koule je zlověstně očima zašeptal.
5: Za tohle vás ještě vyvolám z Petra Chelčického.

0: si poslechněte, jak si Trautenberg vyhříval chřipku při Krakonošově dříví.
1: Mordy, dudy, to bylo povětší.
2: Lítalo, kde co nebylo přibitý. Líběj, dovolit, milospane, jako kdyby v pekle fofrovali voves.
1: Holohlavej a bez klobouku jsem chytil tý šiněnici prů a...
2: Pozdrav, pánbu.
1: Za tohle nemůže pánbu. Tu chřipku mi spískalo Krakonošovo povětří. Však mi to taky Krakonoš zaplatí. Lívercák jeden zatrachtivej. Anče!
3: Co ráči ráčit, milost pane?
1: Peřinu natřást, ať vypotím tu zimnici. To mi snad nějaký flamforec vrtí a studený mlhy se omotal okolo krku, že mě posavát studí v tejle.
3: Uvařím lipovité. A nebo hernek teplýho bzinčí. Dělá na vypocení taky dobře.
1: Foj, tajba, foj. Hajnej!
2: Co?
1: Podat flašku placatici potřebuju rum. A Kubo!
4: Služba, milost pane.
3: Už jsem řekla Kubičkoj, ať přinese košek dříví ke kamnům.
1: Rozlicovat pec.
4: Ano, milost pane.
3: Hned bude teplo, milost pane. Kuba s Hajným přichystali forotu dříví na zimu. Máme zaplat pámbu za stodolou srovnaný polínka věšku.
1: Naše dříví nechat za stodolou, ano? Krákonoš nám přivodil zimnici a škloubání v kloubech přím počasí? Tak si zatopíme z Krakonošova. Kuba! Hajnej!
4: Zde! Milospane.
2: Tak, a to jako, milospane, prodříví do Krakonošova? No, snad nám to Krakonoš nebude počítat za pytláctví, když odporazíme nějakou tu součku.
1: Nemarně část a netopit naši pilu a sekeru. Krakonoš má hned z kraje při cestě polena srovnaný v metru. Kubo! K šandu přes rameno a naložit polen, co trakař uveze.
3: No při těch já boží dárek pít nebudu. Nebyl by požehnanej.
1: Povídám přivez polena z Krakonošova. Při těch budeme vyhánět chřipku. Hepčík.
0: A bylo, jak pán přikázal. Roztopili pec Krakonošovým dřívím. Teplo se rozlilo po světnici a Trautenberg si v peřinách medil, ba málem předl spokojeně jako kocour. Však i oheň v peci jakoby načal řeč. Plameny šlehaly čertími jazyky a oheň praskal, jakoby sám Lucifer práskal ohnivým bičem nad černým čtyřstřežím. Prásk! Prásk! Rána jak ohnivým bičem vyrazila dvírka u pece a ušletí hořící poleno ven. Rozráží okno a už je za ním oblohou ohnivá čára až k horám. A za polenem druhé a třetí poleno a všechna okna ven jako ježibabí pometla, ba jedno za druhým, jak hejno ptáků ohniváků, zpátky do Krakonošova. A v tlačenici polen se rozkulila pec.
3: Zapálím svíčku hromníčku. Jenže kde ji najít v tom popeli a mouru? Krindáčka nebeskýho, jemnost pán je taky jako mouřenín. A peřiny, abych bílila do soudního dne.
0: A všichni vedli ve spolek lamento.

0: rok jak kolo točí se. Dny si skládá v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. S velikonočním týdnem přichází jaro a taky vzpomínka na Ježíše Krista.
1: Táto, a proč si musí na škaredou středu vymést komín?
2: Aby po zimě dobře táhl a se sazema se z domu vymetli nemoce a neštěstí.
1: No to se na to musím kouknout.
3: Jú! Honzo, teď aby jsme všechno měli znova.
4: Mařenko, kdo se na škaredou středu škaredí, tomu už to zůstane.
5: Martine, proč mi tu pořinku?
4: A nedám, Apolenko, to mám na pavučiny.
3: Martine, tamhle máš kuřinku.

0: No, to mám ale pomocníky. Zelený čtvrtek za dveřmi a na jídášky nezaděláno. Koukej, radši doběhnout k rybníku pro kočičky. A vem si čepici.
1: Já musím uklízet a Martinek si může jít ven, kdybych tak byla klukem.
2: Já už se těším na jídášky.
3: A jak to peče vaše máma?
2: Že byl jídáš zrádce a had, vypadají jako stočení hadě. Ty, strako, strakatá, dej sem tu čepici. Upleteme si pomlásky, hoď mi nůž.
3: No. Martinku, co bys dělal, kdybys potkal opravdického Jidáše?
2: Řekl bych mu, Jidáši, za to, že z Krista Ježíše zradil, budeš Betlehem!
3: Je, Martinku, co tu máš za čepici?
2: No přece velikonoční.
3: Ještě by to chtělo mašle. Stračinko, děkujeme.
4: No, to jsou pomlásky. A kde pak rostou ty proutky?
2: Tamhle, pane učiteli, u rybníka.
4: Tady máte, na jídáče.
3: Pomlásky si schováme pod dříví.
2: Aby je holky neobjevily. A v pondělí je pořádně vyšleháme.
3: A ještě nám za to dají malovaný vajíčka. Natíku, nemáme čas, teď musíme vyhnat jídáče.
1: Co to tam máš, ňafíku?
2: Kdo ho viděl, ať nám poví o nevěrným Jidášovi. Budeme se zelení a beráme se čení. Budeme jíst Jidáše, medem koupit naště a ty řízky medu vezme proti hledu. My Jidáše hoďme a třeba půjme.
3: Mařenko, už se na mě nezlob. Něco jsem ti přines.
0: Kočičky, zítra je zelený čtvrtek. Donesu je posvětit do kostela od pana faráře. Svěcené přináší štěstí do domu.
5: Dnes je velikonoční neděle. Mařenka umí krásně nabarvit vajíčka. Naučila jí to maminka a tuto naučila zase její maminka.
0: Jo. Honzíku, ňafíku, ještě ty.
3: Oh, já nechtěl. Však já holkám zítra ukážu.
5: Tady to voní. Paní máma Vojtová má už uklizeno i upečeno. A konečně má čas na vajíčka.
6: Ráda, ráda, můj zlatý Janíčku. Ráda, ráda, ráda tě mám.
5: A je tu velikonoční pondělí, na které se kluci tolik těšili.
3: Martinku, někdo nám naše pomlásky ukrát.
2: Ne. No tohle.
3: Co pak, ňafíku? Hele, tady jsou.
0: Psst. Andulko, ale to nejde. Kdyby kluci nás děvčata nevyšlehali, tak by jsme uschli.
2: To já ale nechci uschnout. Ale výprask taky nechci dostat. Kluci se mají vždycky líp.
7: Dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný.
2: Buku, buku, buku, otevřete ruku, paní mámo zlatá, vyjděte se brata, kolegy nám dejte, nic se nám nesmějte.
5: Kohoutek poprhá, slepička kdáče, do komůrky paní máma pro vajíčko skáče.
8: Ty jedna čertice, ani se jim nestihla dát vajíčka.
9: Pomláska se čepejří, má milá mi nevěří, našlehám ji u dveří. A co vajíčko?
8: Václave, ty seš jak malej kluk.
10: Mé srdce jediné, probuď se včas. Loni jsem dýnoval, letos jdu zas.
5: Honzík si snědl svá vykolidovaná vajíčka docela sám. A pan učitel Janek dostal od Mařenky to vajíčko se srdíčkem.

Na kraji mlází, kde se protínaly lesní cesty, rostla mladá jedlička, hezká jako panenka, a všem pro potěšení voněla. Kolem ní se pořád něco dělo. Srnky přeběhly na pastvu, veverka cvičila skoky z větve na větev, přešel hajný a při něm šmejdil jeho pes s nosem jako vysavač a nasával všechny pachy. Někdy taky přejel lesní traktor a ten neměla ráda. Trochu se ho bála. Rachotil jako hromobití, vykuřoval, ačkoliv se to v lese nesmí, a nestydatě páchl. Nikomu neuhnul. A co mu stálo v cestě, na to šlápl. Za to jedlička měla ráda červeného ptáčka Křivku. Křivka si nejraději pochutnávala na semínkách ze šišek. Pořádala jednu za druhou, až se jí z vytahování semínek skřivil zobáček, že vypadal jako pokažené nůžky. Křivka zrovna přilítla s novou šiškou a usadila se s ní na jedličce, když se zpovzdálí ozvalo rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof. Ach, už zase jede rufuflák, vzdychla jedlička. A táhne klády. To zase rozryje celou cestu, řekl červený ptáček. Traktor supěl přes kořeny, přes kameny a čoudil. Za ním šel hajný a volal na něj: na křižovatce si nadjeď, ať při zatáčení neodřeš stromky. Ale kde pak traktor? Do křižovatky vjel jako Formule 1 a řízl jí nejkratším směrem. Dej pozor, vykřikla Křivka a leknutím pustila šišku. Ale bylo pozdě. Klády už dřely jedličku, ozvalo se prasknutí a jedlička zasténala. Její dvě nejdelší větve vláčel traktor za sebou. Nemehlo, takový krásný stromek zmrzačíš, zlobil se hajný, ale sebevětší zlobení neštěstí nenapraví. Moc to bolí? Ptala se jedličky Křivka. Přišly srnky i veverka a všichni ji litovali, dokonce hajného pes, který spíš na každého vrčel, jedličku litoval. Rány jedličku bolely, ale daleko víc jí bolelo, že je z ní mrzáček. Trápilo ji to pořád a snad by se utrápila, kdyby nebylo červeného ptáčka. Neber si to tak, podívej se, jaká já jsem šereda. O nic z toho nedělám, řekla Křivka a pitvořila se a nastavovala jedličce k podívání svůj křivý zobáček zprava zleva. Nejsi žádná šereda. Jsi krásný červený ptáček. A ty jsi pro mne zase moje hezká jedlička. Čas obracel listy kalendáře a jednou ráno bylo všude bílo. Blížily se Vánoce a děti se těšily na stromeček. Vánoční stromečky vybírá hajný a přišel taky k mlází, kde stála jedlička. Tuhle jedličku taky, ukázal na ní, stejně tady jen překáží a pořádný strom z ní už nebude. Já nechci, bránila se jedlička. Prosím vás, já nemohu. Mám tady červeného ptáčka. Málo kdo rozumí řeči stromů a tenký hlas jedličky už vůbec nebylo slyšet. Dřevaři jí podkasali větve, jak se to s vánočními stromky dělá, a naložili ji na nákladní auto. Jedlička tiše plakala a ronila krůpěje pryskyřice. Křivka ji ale slyšela a řekla: nepláč, pojedu s tebou. Mně by tady bez tebe taky bylo smutno. Sedla si na nákladní auto a jeli. V městě čekala jedlička s ostatními stromky. Borovičky, smrčky i jedle rozkládali větve, aby každý viděl, jak jsou pěkně rostlé a košaté. Jedlička z kraje mlází zůstala však podkasaná, aby nikdo nenašel Křivku, schovanou v jejich větvích.
Obě se bály chvíle, kdy se budou muset rozloučit. K jedličce ale přistoupil muž, ani ji nerozbalil a rovnou řekl: krásně voníš, tebe si vezmu. Nesl jedličku domů a křivka ve větvích ani nedutala. Doma postavil stromek do pokoje a zavolal: maminko, vybral jsem dětem jedličku, pojď se podívat. Žena přišla do pokoje, rozhrnula trochu větve a napůl zklamaně, napůl s výčitkou řekla: táto, kam zdal oči, vždyť je to mrzáček. To neříkejte, vykřikla rozlobeně křivka a vylétla z úkrytu. Něco takového jsem ještě nezažil, divil se muž. Maminko, otevři okno, ať může ven. Jen si leď, ptáčku, usmívala se žena a otevřela okno. Ale křivka lítala po pokoji a nakonec zase usedla na jedličku. Když chceš, můžeš zůstat, krčili oba rameny a usmívali se. Muž potom usadil jedličku do stojanu, jako by ji obul do střevíčku, a začal ji strojit. Ověsil ji stříbrnými šiškami a skleněnými ozdobami, které byly červené jako jahody, žluté jako pampelišky a modré jako voda ve studánce. Jedlička byla jako lesní princezna. Jako voda ve studánce. Jedlička byla jako lesní princezna. Moc ti to sluší.

Měli tak velkou radost, že se nevešla do pokoje. A bylo slyšet až na ulici, máme nejhezčí vánoční stromeček a sedí na něm červený ptáček. A skutečně, nikde jinde neměli stromeček krásný jako lesní princezna s červeným ptáčkem.

0: Velectěné shromáždění, začal papoušek. Milí přátelé, srstnatí, pernatí, šupinatí i všichni ostatní, svolal jsem vás, abychom se poradili o nadcházející zimě. Mám ze svých 77 cirkusů zkušenost, že v zimě je nám zvěchy zle.
1: Ano, tak jest, volalo bouřlivě celé shromáždění. My chceme i v zimě slunce a žížaly a čerstvé, zelené, lupeny a živé, tučné, mouchy, tak volali jeden přes druhého. Každý z nás ví, kde ho bota tlačí, řekla užovka. Ale jak si pomoci, to vysypte. Uspořádat dobročinnou loterii, ozval se návrh obecenstva. Uspořádat prozebný průvod Prahou. Uspořádat dobročinné představení na Václavském náměstí.
2: Podívejte se, řekl Míša. My to vlastně zahálíme a ostatním zvířátkám darmo ujídáme. Mě to tady už omrzelo. Venku budeme mít větší probíhačku. A hlavně můžeme tam zvířátkám pomoci.
3: Jak bychom jim mohli pomoci, nechápala Barbora.
2: Budeme pro ně pořádat představení. A je to.
3: No, to by šlo, usoudila Barbora.
1: Dobrá, půjdeme, rozhodl Vasil. Míša si dal pac a pusu se Žofinkou. Barbora se rozloučila se Žofinčinou maminkou. Dali s Bohem všem zvířátkám. Slíbili si naschledanou a šli.
4: Polem hájem šilím kraj.

0: Když Garda poznala, jaké nebezpečí na ní všude venku číhá, zůstávala raději doma a hlídala své město uvnitř hradeb. Kocourkovský život by byl pod její ochranou plynul docela klidně, kdyby jej nebyla porušila příhoda u Vomastilů. U Vomastilů měli nahluchlého dědečka a ten všechno rád nějak spravoval. Vždycky si na to vymyslil něco zvláštního a skoro vždycky to nějak pokazil. Tentokrát jim zase nechtělo pořádně chytnout v kamnech. Dědeček si řekl, že bude nejlépe vylézt na střechu a foukat do komína. Vyškrabal se na střechu a začal ze všech sil foukat do komína. Ale oheň se už zatím jakoby naschvál, sám od sebe rozhořel a z komína se začal valit kouř. Dědeček myslel, že je to jeho zásluhou a zavolal pyšně dolů na syna. Tak co to dělá? Mladý Vomastil spokojeně z okna zavolal. Hoří! Nahluchlý dědeček myslel, že ho pobízí, aby foukal víc a proto foukal, že byla za chvíli světnice plná kouře. A co to dělá teď? Ptal se znovu. Mladý Vomastil si přiložil ruce k ústům a zavolal už rozlobeně. Ale pro Kristopána, dědo, hoří! Zakřičel to tak, až se tabulky v oknech třásly. Pro pána krále, hoří! Polekali se kocourkovští a vybíhali z chalup. Ti nejhorlivější občané dokonce přiběhli z háky a bydlí a s plnými čbery vody. Mladému Vomastilovi hned chrstli plnou putínku vody do obličeje. Vomastilové roztrhali sukni a dědečka stáhli bydly a háky dolů. To si pak všichni oddychli, když poznali, že se nic nestalo, že u Vomastilů hořelo jen v kamnech. Ale starostu to dojalo a hned svolal pány radní k poradě. Sousedé, tak to nemůže zůstat. Co kdyby opravdu někde začalo hořet? A kdyby se oheň přenesl i na naši krásnou radnici? Co bychom si počali? Nejlépe bude, když si koupíme stříkačku. To byla správná řeč pro kocourkovské. Hned vyvolili několik občanů, aby se vypravili do okresního města koupit stříkačku. Pod vedením radního Semtele směle vykročili a šli. Jaké však bylo jejich překvapení, když brzy na své cestě potkali spřežení černých koní, za ním takový podivný vůz s dvěma dlouhými držadly a u vozu poselstvo od knížete pána. Že kníže pán pěkně pozdravuje, ať se kocourkovští nezlobí, že k ním nepřijel, že jim za to posílá stříkačku. Ale to je báječné, zajásali kocourkovští. Sláva našemu knížeti pánu, vždyť my právě pro stříkačku jedeme. A dali si hned na silnici vysvětlit, jak se se stříkačkou zachází. V Kocourkově byla ze stříkačky radost veliká. Každý na náměstí obdivoval a všichni se těšili, až ji budou v neděli zkoušet. Panečku, teď už bude mít Kocourkov opravdu všechno. V neděli nastoupila na náměstí garda v největším lesku a když bylo náměstí plné diváků, zahrála hudba a na ověnčené místo přitáhli stříkačku, kterou kníže pán poslal plnou vody. Radní Semtele všechno řídil, postavil k oběma držadlům občany, ať začnou hned pumpovat, jakmile jim dá znamení. Pak vzal hadici a šel ukázat starostovi, odkud poteče voda. Jak radní ukazoval nakonec hadice, občané mysleli, že už jim dává znamení, opřeli se do držadel a pan starosta dostal do tváře takový vodotrýsk, až mu odešla čepice. Pro Krista pána, lekl se radní Semtele, honem uhnul hadicí a postříkal celou městskou radu. Co to dělám? Zarazil se, obrátil hadici zpět a postříkal sebe, až z něho teklo jako z hastrbada. Dost, křičel a mával, aby se přestalo pumpovat. Ale jak hadicí mával, postříkal také všechny diváky. Štěstí, že se voda brzy vyčerpala, jinak by byla na náměstí nastala potopa světa. Postříkaní kocourkovští zmateně přešlapovali a našinec by se jistě bál, že radní semtele dostane ode všech na pamětnou, ale starosta to všechno tak spravil, že nikdo ani nepíp. Pochválil radního semtele, že každému pořadě skvěle ukázal, jak stříkačka dobře stříká, pronesl dojemnou řeč, že se všichni na vlastní kůži přesvědčili, jak je nyní o bezpečnost postaráno, a poručil uschovat stříkačku do radnice. Od té doby se už v Kocourkově vůbec nikdo ohně nebál a jako z udělání hodně dlouho nikde nehořelo. Když se konečně za dlouhou dobu ozval poplašný hasičský signál, uvítali jej všichni s radostí. Pan starosta s radními vytáhli stříkačku z radnice, sami se do ní zapřáhli a úprkem se hnali k vomastilům, kde tentokrát skutečně hořelo. Stál tam v plamení kozí chlívek, chytil od dýmky hluchého dědečka. Stříkačka přirazila k požářišti, pan starosta sám podržel hadici, aby nikoho nepostříkal, a páni radní se dali nedočkavě do pumpování. Šlo to těžko, ale páni radní se do toho opřeli a najednou bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Z hadice začali na kozí chlívek padat brambory. Pro pána krále, to jsou moje brambory, zaječel obecní strážník Zimbaba. Neměl doma sklep a uložil si brambory do obecní stříkačky. V tom chvatu na ně jako na smrt zapomněl. No nepřejte si vědět, jak se starosta rozlobil. Nejprve chtěl strážníka hodit do nejdivočejších plamenů, ale ty zatím uhasli, protože chlívek dohořel. Proto ho aspoň zbavil strážnické hodnosti a nařídil mu, že nyní bude za trest pást dobytek. Místo Zimbaby se stal strážníkem dosavadní obecní pasák Kozichlup. Tomu přísně nařídili, že musí stříkačku vždycky 3 dny před každým ohněm důkladně prohlédnout.
1: Jděte, hoši, moji milí.
2: Že to budeme, Aneka?
1: Natrhat čarovné bílí pro živnost své mačičky.
2: Jdeme. Zde je, mamko, večernice. Chybdí?
1: Černýš?
2: Komonice. Na kouzelné mastičky.
1: Naučím vás čáry, triky.
2: Jojo.
1: Udělám z vás kouzelníky.
2: Je země.
1: Nevyjdete na prázdno.
2: To my víme, drahá mámo, že tvé řemeslo, jak známo, má doslova zlaté dno.
1: Jo. To jo. To jo.
3: Dobrý den přeji, má poklona. Uctivý služebník, stará paní.
4: Jaká pak stará paní? Je mi teprve 150 let a můj tatínek blahé paměti se dožil rovných 280.
3: V tom případě prosím za prominutí, panínko.
4: A co pak vlastně pohledáváte v tomto hlubokém černém lese?
3: Pátrám to po jisté paní Halabábě a napadlo mne, jestli tahle dřevěná chaloupka není náhodou jejím obydlím.
4: No to jste uhád, že to je má rezidence.
3: V tom případě račte vy osobně být madam Halabába. Koncesovaná kouzelnice.
4: Druhá trefa rovnou do černýho.
3: Sláva, jsem tedy na správné adrese.
4: Momentíček, a vy račte být kdo, fousatý pane?
3: Všetečka Vlastimil, vrchní školní rada.
4: Těší mě, tak prominentního klienta jsem tu ještě neměla.
3: No pardon, madam, nepřicházím jako zákazník, nýbrž co by školní inspektor. Úředně se totiž zjistilo, že ráčíte mít 2 potomky.
4: Chlapce jako maliny, to se musí nechat. Koukejte, zrovna se vracejí z lesa, byli sbírat čarovné bylinky. Ten starší edudant je na svý leta už hezky vyspělý. Věřil byste, že má 120 kilo živý váhy? No mladší Francimor je sice drobinka a hubeňourek jako nitka, ale za to je to inteligent.
3: Ne.
4: Pojďte se ukázat, panu inspektorovi Synáčkové moji, pojďte.
3: Není třeba, vážená. Mne ani tak nezajímá zevnějšek vašich synů, jako spíš. Kam je posíláte do školy?
4: Kam bych je posílala? Za nějakých 50 let po mně převezmou čarodějnickou živnost. Tak je radši pomalu zaučuju do řemesla. Nemám pravdu, hoži, nemám.
5: No jo, mámo. A já mám už zase hlad jako vlk.
4: Vem si v troubě, pekáš sekaný. V kredenci je bochní chleba. Ale nech tuhle Franci Morovi aspoň krajíček. Oh.
6: Děkuji, máť, jako by se stalo. Já nemám zatím na pokrm ani pomyšlení.
4: Vždyť si k obědu sezobl akorát 3 zrnička rýže.
6: Nestřídmost v jídle se mi, jak dobře víš, mama příčí.
4: A co vy, pane inspektor, nedal byste si porci uzenýho bůčku?
3: Nepřišel jsem hodovat, vážená paní Halabábová. Nýbrž jsem zde za účelem dotazu. Proč jste dosud neodpověděla na naši písemnou výzvu, abyste poslala syny do školy?
4: Já jsem to asi založila někam do šupleta. A co si tak jeden má počít s ohřením lejstrem, když si ho neumí přečíst, že jo?
3: Aha, tady to máte. Vyhlášená čarodějnice a ve skutečnosti neumí ani číst, ani psát.
4: No, za mých mladých let, pane inspektor, si na školu moc nepotrpěli.
3: Co bylo před 150 lety, madam, to dneska neplatí. Bývaly časy, že ani císař si nedokázal přeslabikovat kroniku, ale dneska musí mít školní vzdělání s prominutím i největší trouba.
4: Jo.
3: Zkrátka a dobře. Já vám z moci úřední ukládám, abyste své syny Edu Danta a Francimora vybavila penálem, taškou a perem a bez prodlení je poslala k nám do školy.
4: Pro pána Jana, pane inspektor, a nepočkalo by to do zimy? Vždyť hnedle začnou prázdniny.
3: Jest pravdou, že již píšeme 10. červen, ale to pranic nemění na úředním rozhodnutí. Edu Dant a Francimor využijí posledních dnů školního roku k seznámení se spolužáky a navíc se mohou zúčastnit školního výletu, který se koná ode dneška za 3 dny. Sraz je v 8 hodin ráno před školní budovou. A nyní se vám již, vážená paní čarodějnice, ve vší úctě poroučím.
7: Krásný vzhled.
4: Jo, to je nadělení. Chlapečku, ve můj malý. Tvej čert, aby ho vzal, dětka fousatýho. A já vás nedám. Nikam vás nepošlu.
8: Úřadu je nutno vyhovět, jinak bys mohla mít z toho pěknou polízanici, máti.
5: A já, abych pravdu řekl, se na ten školní výlet docela těším. Hlavně napeč pořádně ranec buchet, mámo, připrav uzenou kýtu a knípecen chleba.
6: Nesmíme ovšem, bratříčku, zanedbat ani řádnou cestovní výbavu. Připravit pevnou, avšak pohodlnou obuv, čepici proti úpalu a brýle proti slunci.
4: Všechno vám se ženu, děti moje, to víte, že jo. A co nese ženu, to vyčaruju. Tak nějaký dopravní prostředek, víte? No tak co bychom, no, nejspíš vytáhnu z komory koště.
6: Myslíš, mama, ono prastaré pometlo po prababičce?
5: Ale teď mě neunese.
4: No to se moc pleteš, Edu Dante. Já na něm za mlada děti lítala na Filipo Jakubský noci a pobrala jsem sebou čarodějnice ze všech okolních okresů.
5: Za mlada.
4: No náramnej vehikl to je. Jen ho musím dát do rychtyku. Pojďte, chlapci, pomůžete mi s tou generální opravou. Pojďte, no, pojďte.

0: Milí žáci, seřaďte se nyní na chodníku podle tříd a žádné strkání a povykování. Za několik minut vykročíme na školní výlet za zpěvu písně Krásný vzhled je na ten boží svět.
1: La, la, la, la, la.
0: K žactvu páté a dnes přibyli dva nováčkové. Hejte, právě přicházejí. Přijmete je tedy družně do svého středu. Vítejte, hoši. Zde je vaše třída. Třído, vaši noví kamarádi.
2: Hele, kluci, jak se jmenujete? Já teda jsem Šimandl.
3: Mé jméno jest Francimor.
4: Edudant.
2: Jeden jako sud, druhý jako píšťalka. A co pak to vlečete za pometlo?
4: Na tom ses mohl s náma svíst, kdyby ses neposmíval.
3: To je totiž kouzelné koště, abyste věděli.
2: Kluci, nenechte se od nich houpat, že jsou čarodějníci. Jsou to akorát obyčejní balíci, akorát, že jeden jako almara a druhý jako špagátek.
3: Však ty nám uvěříš, žáku Šimandle, jen co ti předvedeme své kouzelnické umění.
2: Kvíďánko, já mám pro strach uděláno, ty tintítko.
4: A co bys tomu řekl, Šimandl, kdyby ti z ničeho nic narostly takovýhle uši?
3: Elce, pelce na moruši, Šimandl má oslí uši.
1: Jú, hele ho, fakticky, Šimandl jako osel vypadá.
0: Kdo pak to tam dělá nezdobu a výtržnosti? No ovšem, žák Šimandl, okamžitě si sundej ty uši a přestaň se šaškovinami.
2: Kluci, nechte toho, já už se vám nebudu posmívat.
3: Abrkábr, hati, pati.
4: Ať se oslí uši ztratí.
3: Tak co, již nám věříš, chlapečku?
2: Teda, jestli jste doopravdy čarodějníci, tak nás veste na tom koštěti nad městem.
3: Hned se dočkáš, ty si sedí dopředu, Edodante, já budu vzadu u kormidla a vy ostatní se rozsadíte na násadě mezi námi.
4: Ale potichu, ať to nevidí ten inspektor.
0: Milí žáci, na radnici právě odbyla osmá, vezměte se vždy dva a dva za ruce a kupředu na školní výlet. Krásný vzhled je na ten boží svět.
4: Tak co, kluci, sedíte dobře?
2: Všechno v pořádku, tak dělejte.
3: Edudante, můžeš provést start.
4: Straky, fraky, saky, paky, vzhůru koště, nad oblaky.

0: Co se to zase děje? No ovšem, pátá A. Všichni dolů, okamžitě. Kdo neposlechne, má dvojku. Schování, povídám, dolů. Kdo to kdy viděl, aby školní mládež poletovala v pověcí?
1: Tak co, bráško, blídne věštěvej?
2: Stačí, Edudante, radši přidej na rychlosti, ať je to opravdu cesta letem světem. A vy se, hoši, dívejte pozorně dolů. Právě pod námi se nyní rozkládá zřícenina hradu Litice. Tamto malebné městečko se zove Kostelec a na modrá stuha pod námi je ve skutečnosti říčka Orlice, tuším divoká. Má někdo nějaký dopas?
3: Jo, tady.
2: Copak, spolužáku Šimandle?
3: Do čeho to zrovna letíme?
2: Správná otázka. Našemu koštěti se právě valí do cesty mračna, kterým se vědecky říká kupovitá oblačnost. Už jsme v nich.
3: Páni, to má jako v ranci.
4: Bratře Edudante, rychleji, proč naopak brzdíš?
5: Brzdím, člověče, on mi to nějak přestává poslouchat.
4: Snad ne porucha v řízení, poslyš, sourozenče, neklesáme.
5: No jo, brácho, a pěkným fofrem.
3: To jako, že slítneme dolů, jo. Pomoc, havárie, pomoc.
4: A mi tu ten kluk nedělá paseku.
2: Šimandle, nedělej zbytečný povyk. A vy, spolužáci, klid a rozvahu, nic se neděje. Snášíme se do hlubokých lesů a než napočítáte do 10, přistaneme hezky rovnou tamhle na pasece.
4: Žuch.
2: No prosím.
5: Yeah.
2: A stojíme zas na pevné zemi.
3: Jenomže co si počneme sami v takovým hlubokém lese? Co když je tady dravá zvěř?
5: Ale nedělej tu paniku, Šimandl, nebo mě rozčilíš, jo?
2: Milí spolužáci, vytáhněte své přesní dávky. Než posvačíte, dá Edudant létací koště do pořádku. A já se mezi tím pohlédnu po lidském obydlí.
5: Támhle tím směrem jsem zahlíd mezi stromy velikánský dům.
2: Skvělý postřeh. Hned se tam vydám a vám zatím přeji dobré chutnání, spolužáci.
6: Děkujeme za přání.
7: Králové a knížata nemají nás v noci to ne. Jsme jak dravá zvířata. Máme den i v noci.

0: pro dnešek dost obsání.
1: Jo.
0: A rozpustilé noty.
1: Jo.
0: Zůru kaso od rány. Bum. Jde se do roboty.
2: Jen tiše.
3: Tiše.
4: To je ale dosti neslušná písnička. A ti chlapi
5: uvnitř.
4: Nemytí, nečesaní, a dokonce neoholení. Ještě, že je nevidí moji spolužáci, byl by to pro ně špatný příklad. A tohle? Kdo to kdy viděl mezi spořádanými lidmi? Popíjet pálenku z prádelního hrnce. Aby to tak nakonec byli loupežníci.
1: Jen tiše, jen tiše.
0: Rozpívat.
1: Povídám ticho, bando.
4: Jo.
6: Zaslech jsem za dveřma podezřelý šermot.
1: Je.
6: Nejspíš někdo šmejdí okolo našeho příbytku. Aby to tak byl nepřátelský svět. Otevřte opatrně dveře.
1: Jo.
6: Ostatní si připraví bambitky. A díky.
7: Mám tě, zlosine. Honem se přiznej, cizáku. Nebo jsi synem smrti.
8: Okamžik, prosím. Především dovolte, abych vám i vaší družině popřál dobrý den.
9: A veselou zábavu, generále.
7: Já sice nejsem generál, že? Ale komu čest, tomu čest. Abys věděl, před tebou stojí strašný vůdce loupežníků. Celeríni.
4: Těší mě.
7: A kdo jsi ty? Proč pak si přišel, nepřátelský špehu?
4: Dovolte, abych vás opravil. Nepnej jsem ani nepřítel, ani špehoun, nýbrž Francimor, žák páté a naše třída zabloudila a já tudíž pro ní hledám přístřeší.
7: Jestli nehrdloužeš, Francimore, tak my vám ochotně poskytneme nocleh i s večeři.
4: Oh.
7: Kokrnelíni, jdi zaříznout berana.
1: Už běžím.
7: Upečeme ho školákům na rožně.
4: Nevím, generále, zdali si můžeme dovolit takový hodokvas. Moji spolužáci dostali na cestu jen malé kapesné. Na párek a na limonádu.
7: Nevadí, my už se nějak domluvíme, abych nebyl škodný, že jo. Hraje to fotbal?
4: Samozřejmě, generále, bratr Edudant je znamenitý střelec a já jsem velmi obstojný brankář.
7: Tak vidíš, to se mi náramně pasuje. Nás totiž pozejtří čeká zatra těžký fotbalový mač s konkurenční tlupou Šperhácia Vrahomorského.
4: Co pak vy, smím-li se zeptat, na místo loupežnictví soutěžíte ve fotbalu?
7: Ale kdepak, tohle je jenom memoriál Babinského.
4: Aha.
7: A mně zrovna chybí v naší jedenáctce dva nejlepší borci. Jeden sedí v šatlavě a druhý si zvrtnul kotník. Takže místo nich nastoupíte v našich dresech vy dva a budeme vyrovnaný, že jo?
4: To asi nepůjde, pane Celerini. Je mi moc líto. Nám zítra školní výlet končí a pozítří už zase máme počty a mluvnici.
7: Tak to ne, to žádný takový mě se nebude odmlouvat, když jednou řeknu, že pozítří budete kopat za naše mužstvo, tak to je svatý.
1: To jo.
7: Já za toho berana na rožni a za ten nocleh musím dostat svoje.
4: Okamžik, pane náčelníku, za prvé jsme ještě žádnou pečinku neviděli a za druhé, že vám není hamba takhle se handrkovat kvůli trošce noclehu. Je to ostuda, že už ani mezi loupežníky neplatí staročeské pohostinství.
7: Cože?
4: Řekl jsem vám pouze čistou pravdu, prosím.
7: To je rebelie.
1: Jo.
7: Počkej, kam jdeš?
4: Odcházím vyhledat pro své spolužáky jiný útulek.
7: Nikam, stůj. Ostalče povídám dál ani krok. Chaso moje, chopte se ho. Spoutat a vrhnout do žaláře hlubokýho nejmín 5 sáů a 8 coulů. Hurá na něj. Kde máte řetězy?
1: Tady.
10: Bídná stvůro. Tu radosti neudělám, abych kvůli tobě úpěl v okovech.
7: Pozor, ať neveme do zaječích.
10: Stejně uteču. Jsem tenký jako vlásek a mrštný jako ještěrka. Adie, loupežníci.
7: Za ním, kokrhlíni. Okamžitě mi nastartuj motocykl.
11: Pozdě, šéf. Ten kujon titěrnej si vyskočil sám na vaši 500. Našláp ji jako nic a helejte. Veselé ujíždí do černých lesů.
7: Tak se za ním pustíme na bicyklech. Všichni na velocipedy a kopřenu. Hurá!
12: Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálů. Šlapeme, šlapeme, šlapeme. šlapeme do pedálu. Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu.
5: Šimandl, pojď mi podržet kleště, jo? Co je to za rachot?
13: Jako kdyby se měl nějaký motocykl.
5: Kde by se vzal v lese motocykl?
13: Tak se koukni, jak to štípe. Jako na závodech.
5: Ohrome, nesedí na něm Franci Mor. Bráško, kde pak si splašil tu plechárnu?
14: Jo. Není čas na otázky, Edurante. Co? Mám v patách loupežníky. Nastartuj ho na létací košťar.
5: Nemůžu.
14: Proč?
5: Nepodařilo se mi opravit závadu.
12: Pro pána.
13: Kluci, pojďte se podívat. Loupežníci se jedou na kole.
15: A co jich je? Jů 20. Houby nejmíš 50. Je jich jako máku.
5: Co my si teďka počnem, brášku?
14: Nezbývá nám, než jim uprchnout na jejich vlastní motocyklu. Hoši, nasedat. Naše životy visí na vlásku. Edurante, jeď.
5: Jo.
13: Stejně nás doženou. Koukněte se, jsou tím dál tím blíž.
14: Ježi, mandle, ty věčně jenom kritizuješ a děláš rozbroje.
13: Povídám, že je máme hnedle v patách.
5: Tentokrát má ten rošťák bohužel pravdu.
14: Jenomže my teď nepotřebujeme nemilou pravdu, nýbrž roztomilý nápad.
13: Tak udělejte nějaký kouzlo, když jste čarodějnici.
14: Co to povídá? Já špatně slyším.
5: Ten kluk Šimandlovic má pravdu, Franci More, jenomže jaký fígl kouzel vždycky hodnem vykouba. Mám to. Co? Šňupací tabák.
13: Oh. Tak už je začarujte, Hennais, nebo je s náma amen.
5: Franci More, začni, já se přidám, jo?
14: Andon, Dondion, Dordi, Mordi, Hašpion. Ať se nad tím černým lesem tabákový oblak snese.
5: Hurá, bando, do mráčku, našňupej se tabáčku.
15: Pánové, kouskněte. Mrchněte se. To je co?
13: Páni, to je dílo. Kýchají, až se ohýbají. Hepčíkají, až jim kalhoty praskají ve švech.
14: Vypadá to, že budou za chvilku docela vysíleni. Proč ješ? Zavoláme zdejšího myslivce, aby nám je pomohl chytit a potom je slavnostně odvezeme do nejbližšího města.

0: Oj, vy mladí hrdinové vyrekovní školáci. Jako starosta starobylého městečka Kotrlec vám děkuji, že jste osvobodili náš kraj od strašné bandy loupežníka Celeriniho. V tuto chvíli již spoutaní loupežníci úpí v žaláři hlubokém 18 sáhů a 6 soulů, zatímco my se spokojeně můžeme odebrat na slavnostní hostinu, uspořádanou na vaši počest v tomto hostinci, který, jak račte vidět, je celý bezpečně zavěšen na mohutných řetězech v koruně obrovitého dubu. Než vám všem popřeju dobré chutnání, uděluji slovo našemu osvoboditeli Franci Mórovi.
1: Ctihodný pane starosto, velevážení občané kotrlečtí, já vám jménem naší třídy 5. A děkuji za vlídné uznání a přeji vám, aby se tu žilo lépe a radostněji.
0: Bravo, bravo.
1: A prosím bratra Edudanta, aby doprovodil spolužáky na hostinu. Já jsem totiž po té činěnici utáhaný a spal bych, až to hezké není, čímž končím svůj slavnostní projev.
0: Ale to jste měl říct rovnou, mladý pane. Račte prosím vedle do dámského salonku, vidíte, je zrovna prázdný. Můžete si pohovět podle libosti, třeba na kanapíčku.
1: No, díky, pane starosto Brumajzle, ale já bych si raději vybral tu ten košíček z klobíčky vlny.
0: O, prosím, prosím, jak je ctěná libost. Moje choť Adelaida Brumajzlová bude na výsost poctěna. Tento pletací košíček je totiž její, vede kroužek zdejších paní a dívek, které z rovínka v těchto dnech pletou slavnostní závěs pro našeho krále.
1: Tak mi na chvilku popřejte lehký spánek a já vám vinšuju dobré pochutnání. Edudante, dohlédni na třídu, ať spolužáci drží nůž v pravé ruce a vidličku v levé.
0: Hezky si odpočiňte, všechno bude v pořádku. A vy, prosím, prosím, račte za mnou, pane Edudante.
2: O, až po vás, pane starosto. Komu čest, tomu čest.
3: Akorát bych se rád zeptal, proč je tento hostinec zavěšen na řetězech nahoře v koruně dubu.
0: Má to své výhody, mladý příteli. Jakmile jste nahoře, stačí vytáhnout žebřík a nikdo za vámi nemůže. Někdy tu takhle najde celé naše městečko bezpečný útulek.
4: Útulek? Před kým?
0: Před svým vlastním králem.
2: Co?
0: Náš panovník Dildilbum je sice náramně dobrotivý a šlechetný pán, ale protože je velký jedlík, nemám-li říct přímo, nenasyta. Počet obyvatelstva se u nás povážlivě zmenšuje a lidé se schovávají na stromech jako zrovna teď.
3: A vy to tak necháte, aby vám pan král pojídal spoluobčany?
0: Jedno mi to není, to mi věřte. Ale podaný musí být panovníkovi povolí. Usnesli jsme se zahrnovat ho dary, aby byl dobře naložený a začal si vybírat proviant v jiných městech a výskách.
3: Já teda myslím, že by to chtělo nějaký mazanější trik. Můj bráška Franci Mór, ten vám obratem ruky vykloumá třeba tucet fíglů, jeden chytřejší než druhý. Zkuste se ho zeptat, pane Brumajzel.
0: Oh, když mě to je žinantní burcovat, ho sotva usnul.
3: No tak já ho teda vzbudím
2: sám. Franci More. Franci More!
0: No.
2: Kam pak zalez,
3: že ho není vidět?
0: Ale uložil jste ho přece do košíčku s pletení.
3: No, ten košík je prázdný.
0: Ale to není možné, pane Dudante. Byla tam spousta vlny na závěs pro našeho nejmilostivějšího jedlíka. Podívejte se, prosím, ještě jednou.
3: Co pak bych přehlíd vlastního brášku?
0: Aby tak... Je.
2: Co?
0: Pro pána Jana, aby si ho moje choť zmílila s bavlnkou.
2: Je, a zapletla ho do závěsu pro krále Dildilbuma. Tak ho utíkejte vysvobodit.
0: To bohužel není možné.
5: Ne?
0: Ne. Onen závěs tu už není. Hned po jeho dokončení s ním zvláštní poselstvo vyrazilo poklusem do královské rezidence.
2: Ubohý Franci Mór.
0: Ani nevíte, jak mě tahle trapná příhoda mrzí.
2: Trapná příhoda, pane Brumajzl, to je tragédie.
0: Tragédie?
2: Co když ten kanibal Franci Móra v závěsu vyčenichá a slupne a já tím pádem přijdu o brášku a vám už nikdo neporadí, jak vyzrát na nenasytného krále? Musím Franci Mórovi pomoct. Jenže jak?
0: Drahý Edudante, sídlo našeho panovníka se nalézá uprostřed ohromného jezera. Z hlubin se tam tyčí vysoký sloup z křišťálového skla, na němž leží ohromná deska a na té pak stojí královský palác.
3: Říkáte uprostřed jezera?
0: Doslova tak.
3: Na vysokém sloupu?
5: Je v něm vytesáno 3333 schodů.
3: To je jako nějaká pevnost.
6: Ono to taky je náramná pevnost. Dole u sloupu jedna pozuby ozbrojená stráž. Nahoře druhá.
3: Což?
6: Ano, a nejhorší ze všeho je královský hofmistr, dvorní lékař, velitel stráže a porcovací mistr v jedné osobě, králova pravá ruka, jménem Cerda Leofro.
5: Ubohý Francimor, tak z téhle šlabastiky mu nepomůžu.
0: Já vás zapřísahám, Eduda. To myslíte taky na nás. Jde přece o staroslavné město Kotrlec.
3: Jo, ale jak, pane Brumajzel? Sám jste povídal, že královský palác je uprostřed jezera. A já neumím plavat.
0: Nevadí.
6: V našem přístavu kotví loď, její kapitán mrtvý byl je můj dobrý přítel a bezpečně vás dopraví ke královskému sídlu.
3: Ale co moji spolužáci?
6: Dovolte, aby si je zatím vzala na starost městská rada. Budeme je šatit, živit a vychovávat. Uspořádáme pro ně opakovací hodiny z počtu i z mluvnice.
3: Je, to byste mi teda svalil kámen ze srdce, pane Brumajzel. Vemu si na cestu jen spolužáka Šimandla jako pobočníka a pak už běda králi Dildilbumovi.
6: Přeju vám hodně štěstí, pane Edudante. Jen se bojím, jestli to stihnete dřív, než ke králi dorazí naše poselstvo s tím nešťastným závěsem.

0: Vaše královská nádher, ponížená deputace městečka Kotrlce vám přináší vřelé pozdravy od vašich podaných a jako stálou upomínku tento krásný dárek.
1: No ne,
2: ano.
1: To jsem rád. Yeah. Lidičky, pojďte honem k mému trůnu. No pojďte,
2: no.
1: Blíž. A vyklopte mi do klína všechny ty lahůdky a delikatésy, neboť jsem, jak víte, ustavičně při chuti.
0: Vaše královská kolosálnosti, hnedlinko vám ten ranec rozbalím.
2: Ano.
0: Co jste to přinesli, vy mezuláni?
1: Honem s tím na mísu a rovnou mi podej vidličku, cerdo.
0: Vaše královská kapitálnosti. Oni vám ti mameluci nepřinesli pečené selátko, nýbrž jakousi textilie.
1: Přestaňte se třást strachy, lidínky. Já vás neukousnu.
2: Ne?
1: Před chvilkou jsem snídal.
3: Aha.
1: A ty mi ukaž, co to vlastně je, cerda Leofrone.
0: Prosím.
1: No ne. Moc hezká prácička.
0: Jenže není k jídlu.
1: Věčná škoda. Ale my zas, cerdo, nesmíme tak docela kvůli proviantu podceňovat umění.
2: To ne.
1: Notabene, když z něho voní člověčina. Prostřete tu vyšívanou strakatinu přede mne hezky na stůl.
0: Hned to bude, královská šaramantnosti. Tak mrskněte se, moudil pasové.
1: Na mou věru, zavání ten gobelínek člověčinou. Zrovna tady, uprostřed.
0: Má vaše impozantnost na mysli tohle místečko, co je na něm vyšité poupátko?
1: Podívej se na tu červenou nitku, cerdo. Vypadá jako malinkatá uzenka. No podívej se na ně tím svým skřipcem.
0: No ovšem.
1: Teď se dokonce pohnula. Jak dešťovka.
0: Vaše královská velkoleposti, to není uzenka ani dešťovka.
1: Já.
0: Natož vlněná nitka. Nejbrž maličký lidský tvor.
1: Neříkej. To je arci milé překvapení. Tak povídáš človíček. Toho já slupnu jako malinu, jen co mi ho vypleteš z té přikrývečky. No tak dělej. A hezky z čerstva.
0: Když ono to sebou mrská jako pídělka.
4: Au, to je ne, ale pánové, proč mě lechtáte?
1: Podívejme, a dokonce to mluví.
4: Tak už dost, vážení. Nechte mě laskavě na pokoji, já si z té pletenice pomůžu sám.
1: Cerdo, klouček jak malovaný.
4: Trochu mi zdřevěnily nohy a ruce mám jako z perníku, ale to napraví pár dřepů. Předpažit, předklon, záklon. A jsem zase fit. Vážení přítomní, mám čest se vám poroučet. Naschledanou. Arrivederci. Au, wiedersehen.
1: Cerdo. Chyďo.
0: Stůj, pidi mužíku. Dál ani krok.
4: To je nedorozumění vašnosti. Nejsem pidi mužík. Jmenuji se Francimor. A musím se co nejdříve vrátit do městečka Kotrlce.
1: Tady zůstaneš. Zde cerda Leofron, můj kuchař a hofmistr, tě uloží do špižírny a já tě při nejbližší královské hostině slupnu jako jednohubku, víš?
4: To pusťte z hlavy, vaše královská otylosti. Já sice vypadám jako měkké soustíčko, ale ve skutečnosti jsem nestravitelný, jak bych to řekl. Žovanec.
1: Já už strávil jinačí bizarérie. Kloučku, můj žaludek si poradil i se železným kastrolem. Cerdo, svaž ho, aby nemohl utéci.
4: Pánové, já protestuji proti takovému nakládání. Okamžitě mě pusťte, nebo...
1: No ne, ono se to pere. Cerda Leofrone, pro jistotu ho zavřeš semhle pod můj trůn. Tak, hošánku, šoupneme tě tam jako do posady a já si hned zase sednu, abys nám neupláhl.
4: Vaše královská břichatosti, abyste nelitoval, já vás naposled varuju.
0: Jen se nenaparuj. Au, kopnul mě do holeně, to je ale šídlo.
1: Však on změkne, rozsedím ho jako lívaneček.
4: Vy ještě budete koukat, jak vám zatopím.
5: Kde to vůbec jsem? Tma jako v ranci. Ještě, že mám jako správný žák na výletě svíčku a zápalky. Hezky se tu, Francimore, rozsvítíš. Tak. A teď ohníčku hřej, ať se to královské posezení trochu propeče.
1: Ty? Cerda Leofrone?
0: K službám, vaše královská okázalosti.
1: Když tě pálí žáha, cítíš to taky až tuhle? V dole?
0: Proč se vaše královská nádhera ráčí ptát?
1: Protože pod sebou cítím jakousi palčivost. Až tuhle.
0: Tuhle?
1: A ještě kousek níž.
0: Jo, ještě kousek níž.
1: No, až tam, no, tam. Pravou polovičku mám jak v plamenech. Přines mi honem nějakou medicínu. Och, to je žár.
0: No, tak já doběhnu pro nějaké kapky.
1: No, ale pospěš si, utíkej. Je mi, jako bych seděl na rozpálené plotně.
5: A to je teprve začátek královská obéznosti. Tahle svíčka vydrží hořet několik hodin.

0: Mrtvý Bile, dovolíte mi vstoupit za vámi na kapitánský můstek?
1: Co si přejete, sire pedunante?
0: No ne, že bych vám chtěl kibicovat do kapitánského řemesla, ale nemohli bychom plout poněkud rychleji, čili fofrem?
1: Promiňte, sire, ale navigace pokračuje přesně podle plánu.
0: Jo.
1: A za hodinu doplujeme k cíli, který nám určil pan starosta Brumajzl. Ještě nějaký dotaz?
0: Ano, když dovolíte.
1: Poslouchám.
0: Poslouchejte, proč vám říkají kapitán mrtvý byl, když jste docela živý?
2: Protože transportuju v podpaluví smrtonosnou truhlici.
0: A co je v ní tak smrtonosného, že jsem tak zvědavý?
2: To je hluboké tajemství, sire.
0: A kdybych se do ní tajně podíval?
2: Potkal by nás všechny hrozný konec.
0: Ne, nemusíte hnedka na mě koulet očima. Stejně jsem o ní doteďka ani nezavadil.
3: Za to váš pobočník kolem ní všetečně brousí od chvíle, co jsme zvedli kotvy.
0: Zatrápený šimandl. No to kdo víte, zvědaví v školách, taky jste nebyli jiný, co? A čistě mezi námi muži, co by mohlo být smrtonost mnoho na té kysince, lidé k smíchu?
2: Sire Dudante, já vás varoval.
3: Ebenové skřínce se vyhněte na 100 honů. A mě dovolte, abych se věnoval kormidlu. Jak rečte vědět, mluvit s kapitánem za jízdy je proti předpisům. Ahoj.
0: Ahoj, kapitáne mrtvý Bile. Šimandl, co to bylo s tou ebenovou truhličkou, co?
4: Že bys věřil tomu smrťákovi, je to obyčejná bedna.
0: No a proč teda je na ní lepka a skřížené hráty, co?
4: Třeba proto, že si kapitán mrtvý byl do ní schoval pirátský poklad a nechce, aby jsme na něj přišli. Jenže my tomu starému korzárovi nesedneme na lep.
0: Počkej, Šimandl, co máš za lube?
4: Pojď, koukneme se do ní s celá malou skulínkou.
0: Jo, a kapitán nás nechá hodit přes palubu.
4: Nic nepozná. Pojď, jenom se do ní mrknem jedním okem.
0: To nejde, Šimandl, já dal kapitánovi slovo.
4: Tak aspoň zatím postuj u dveří, kdyby náhodou šel někdo kolem.
0: Ale musíš mi přesně popsat všecko, co uvidíš, jo?
4: Teďka ještě nic. Jenom tenkej pramínek páry, co se prodírá ze škvíry.
0: No, kdyby se vzala pára v truhličce.
4: Hernajs, pořád nic nevidím. Zvednu víko kapku vejš.
0: Co to bylo?
4: Člověče, ono mě to ofouklo, jako když se zvedne horký vítr.
0: Honem to víko zaklapni, slyšíš?
4: Nemůžu, nejde to, otvírá se samo a pořád víc a víc.
0: Šimandl, ty jsi, víš co jsi?
4: Hele, buď slušnej.
0: No a buď, teď, co to bylo?
4: Co pak vím, jako by se z truhly vyvalil obláček.
0: A je pryč. Vylít ven. Víš, co si proved? A kapitán to viděl.
5: Všichni muži na palubu! Po plách! Spustit plachty! Blíží se děsná vichřice! SOS!
0: Co se stalo, kapitáne?
3: Tady jsou ti dva prokladci. Styďte se, sire Dudante. A váš pobočník Šimandl půjde před námořní soud.
0: Proč, kapitáne?
3: Za to, že vypustil do povětří vichřici Ziurara, která byla uvězněna v ebenové skřínce.
4: Já to neudělal, to Edudan.
0: Šimandl, ty lháři prolhaná, přiznej barvu, nebo tě kapitán hodí přes palubu.
4: Já myslel, že třeba najdu v té almárce poklad.
3: A zatím si pustil ze řetězu vladařku všech zlých větrů, královnu tornáda, tajfůnu, jakož i hurikánu. Jen se podívejte, sire Edudante, jak řádí, jak pohazuje naši lodici jako s kořápkou. A za chvíli nás rozstříští skaliska.
4: Tak na mě te plachty, já ti ujedem, já se bojím.
3: Teď už nám nepomůže žádná plachta. Hledat nějaký div nebo kouzlo.
4: Sím, tak ať Edudant nějak tu vychřici odčaruje. On to umí, jeho máma je kouzelnice.
3: Je to pravda, sire Edudante?
0: Neříkám, že není, ale nerad bych se chlubil.
3: No teď není skromnost na místě. Musíte okamžitě vychřici přičarovat zpátky do skřínky, nebo za chvilku ztroskotáme. Vidíte ty strašné útesy?
0: Když já s vychřicí nedělal ještě nikdy žádná kouzla, kapitán, nemám zkušenosti.
3: Zbývá nám už jen pár vteřin. 21.
0: Tak dobrá, no nechte mě s ní o samotě.
5: Všichni muži na svá místa!
4: Ale já se smím koukat, že jo?
0: Vyloučeno. Vem si putínku, Šimandl, a dívejvat volu spod palubí. Stejně jsme v téhle šlamasice kvůli tobě. Já tu musím zůstat s vychřicí docela sám. Teďka si to spolu vyříkáme, královno uragánů.
6: Hu a hu, ty bídný červe, nade mnou nezvítězíš. Hu a hu.
7: Podívejte, paní,
0: Uohu, nebudeme na sebe houkat jako dva uličníci. Já vám neberu, že jste slavná královna Ziurara. A vy laskavě vemte na vědomí, že já jsem čaroděj Edudant. Jaký pak další povykování? Změříme své síly a bude to.
6: Rozlomím loď. Roztříštím. Rozbiju ji na maďaru.
0: Nevytahujte se, madám. Takovou paseku svede lec jaký trouba. Dneska má vtipný nápad větší cenu než silácký kousky.
6: Co to máš v ruce?
0: Co to mám? Vy jste už neviděla baterku? Podívejte, jak hezky svítí.
2: Pryč s ní, nebo ti ji zhasnu jedním fouknutím.
0: Milá paní Ziurara, to teda vám věřím, jo, že dokážete převrátit loď nebo vyvrátit strom, jo, případně i strhnout střechu, ale pochybuju, že byste dokázala sfouknout tuhle baterku.
6: Tak se dobře dívej.
0: No co je? Já se dívám a co vidím? Baterka svítí dál.
6: Tak moment, jen co naberu víc dechu? No, a je po světílku.
0: Ale co vás nemá? Chcete se pokusit do třetice?
2: Odfouknu ji až do moře!
0: Omyl, paničko, září jako sluníčko.
6: To jsem blázen.
0: Já mám nápad. Třeba jste na tu moji baterku moc velká. Ale kdybyste se udělala menší a foukala slabším dechem.
6: Myslíš? Já to teda zkusím. Stačí?
0: Ne, kdepak ne. Pořád ještě jste jako hrob do police. Nejlepší by bylo, kdybyste se docela strkla, víte, jako křížalka.
6: Ještě?
0: Ještě. Kdybyste se vešla zpátky do té černé truhličky.
6: Ale musíš mi pomoct.
0: Jo, z největší radostí. Vlezte si dovnitř, já teďka na vás trošku sklopím víko, jo? A vy tím pádem budete mít docela trhučký dech. Potom fouknete, ale velejemně jako vánek. Baterka zhasne a vy budete na celém světě slavná jako sfoukávačka baterek.
6: Tak jo, nastav mi baterku co nejblíž. Cítíš, jak umím vánek? Baterka zhasla.
0: Protože jsem zmáčknul vypínač a teďka ještě sklapnu víko vaší skřínky. Aha.
7: Ty bídáku, zlosivé, pusť mě ven, roztrhám tě na kusy.
0: Tudle, paní Zůrada.
8: Kapitáne, vichřice je zažehnaná.
1: Byl jste skvělý. Sire Edudante, blahopřeju vám.
0: Díky.
1: Lavčíci, všechny plachty vzhůru.
4: Byl jsi fakticky světový Edudante, nenaučil bys mě taky čarovat.
0: To pusť zlavější mandl, není čas na zábavu, musíme spěchat na pomoc Francimorovi.
1: Pánové, náš cíl je na obzoru.
0: Díky. Šimandl, doprovodíš mě do paláce krále Dildilbuma?
4: Já bych radši počkal na lodi. Stejně bych ti jenom překážel, víš.
1: Ty zbabělče.
0: Kapitáne, vy mě čekejte tady.
1: Ano?
0: Kdybych se do půlnoci nevrátil, bude to znamení, že se mi nepodařilo Francimora zachránit a že jsme oba zahynuli.
1: Ne.
0: Ano. V tom případě jste volný a můžete odplout.
1: Já pevně věřím, že se šťastně vrátíte, sire Edudante. A jestli vám to není proti mysli, já i celá naše posádka vám budeme držet palce.
0: Díky. Dneska nám každá pomoc

0: Serda Leofrone, pomoc! Zahoď ty pilulky a vylej na mě škopek vody. Trůn od spodu pálí jako plotna. Jsem tu jak narožní a zvednout se nemůžu, nohy mě neunesou. Snad sami ďáblové rozdělali pode mnou pekelný oheň. Pomoc!
1: Vaše královská okázalosti, hlásím, že po skleněném sloupu stoupá do paláce neznámý člověk.
0: Dej mi teď pokoj s cizejma lidma, já mám pod sebou takovou palčivost, že mě snad připraví rozum.
1: Dále vám oznamuju, že ten cizinec vystoupil nahoru a míří rovnou do paláce.
0: Ale nestarej se teď o cizáka a pojď ulevit svému potentátovi. To jsou mucha.
1: Vaše podivuhodnosti, ten dotyčný právě vstoupil do hlavní brány.
0: Jestli pak má nějaký jiný král takové trápení jako já. A ke všemu ještě můj dvorní doktor cílí Sokra místo, aby mi pomohl.
2: Vaše královská úchvatnost, račte zachovat vladařskou důstojnost, neb do audienční síně přichází nezvaný host. Co mám udělat?
0: Nezvaný hosty nechávám, jak víš, rozhodně vyhodit.
3: Snad by bylo lepší počkat, až jak se vybarví. Třeba se nám bude hodit do špížírny.
0: Ať jde dál. Ty utíkej pro vodu, můj hermelínový plášť mi vzadu začíná doutnat.
1: Podle rozkazu královská impozantnosti. Hej, ty tam, pojď složit poklonu panu králi a přiznej se bez mučení, co máš za lubem.
0: Serda Leofron má pravdu, pojď sem blíž, ať si tě můžu prohlédnout zblízka.
4: Vaše královská otilosti, jsem známý badatel, doktor Edudant.
0: Tak ty jsi opravdický doktor?
4: Mm-hmm.
0: To je náhramná trefa, človíčku. Já se zrovinka scháním po felčarovi.
4: Vaše korupulentnosti, já jsem sice spíš cestovatel než ranhojič, ale rád se ujmu vaší léčby, pokud vaše vypasenost splní moje přání.
0: Nech těch řečí a něco se mnou udělej. Vždyť já tu zkouším hůř než husa na pekáči.
4: Napřed mi povězte, jestli se ve vašem paláci nenalézá můj bratr. Je drobné postavy, jmenuje se Francimor a nešťastnou náhodou je zapletený do támhle té výšivky na vašem stole.
0: Heleme, nemyslíš ty nakonec toho malinkatého človíčka, co jsem dal zavřít tuhle do krmné posady pod svým trůnem?
4: Cože? Vy jste uvrhl Francimora do takového potupného žaláře? Žádám, abyste ho ihned pustil na čerstvé povětří.
0: Ne, já nikoho pouštět nebudu, kam bych přišel. Já počítám s tím drobínkem v jídelním lístku. Pro paníčka, už to zase pode mnou sála. Doktore Edudante, smiluj se nade mnou.
4: Až propustíte Francimora.
0: To ne, ale můžeš si s ním popovídat tady přes tu mřížku.
4: Francimore, Francimorku, slyšíš?
5: Kdo je to?
0: Ju.
4: Přišel jsem tě vysvobodit, ukaž se mi.
5: To zrovna. Abyste mě vytáhli a naservírovali tomu korunovanému tlouštíkovi k obědu.
4: Ale vždyť já jsem tvůj bratr Edudant.
5: Ani nápad. Edudant je někde v městě Kotrlci.
4: Tak povylez a podívej se, co pak mě nepoznáváš.
5: Pojď blíž. Svíčka mi dohořívá.
0: Lidičky. Je-li pak to možné, mě je líp. Co se to stalo?
4: Zdroj vašeho trápení právě vyhasl, vaše královská tučnosti.
0: To je blahoslovutný, doktore Edudante, máš mé srdečné díky.
4: No, tak měl byste spíše poděkovat mému bratrovi.
0: Děkuju vám oběma. Poléz, človíčku z té posady. Já tě nesním.
5: Jen aby. Dejte mi napřed královské slovo, vaše zavalitosti.
0: Ale dám, co bych nedal. Tu je má ruka.
4: No teď už opravdu můžeš ven. Já ti pomůžu.
6: Bratříčku, Francimorku, nech se obejmou.
7: Pozor na má žebra, Edudante.
6: Tak jsme se nakonec. Nech se obejmou.
7: Pozor na má žebra, Edudante.
6: Tak jsme se nakonec šťastně sešli.

0: můžou se rovnou převléknout do svatebního. No, no tak, co je? Neslyšeli jste? Proč tu ještě okouníte?
1: Protože se chceme ve vší zdvořilosti rozloučit s vaší královskou korpulentností.
2: Než totiž práskneme do bod.
1: Neboli vezmem do zaječích. Mějte se tu, jak je vám libo.
2: My vám přejeme na do smrti dobré chutnání.
1: A ještě lepší zažívání. Hluboce se vám se vší úctou klaní zde můj bratr
2: Edudant
1: a Francimor.
0: Tady zůstanete. Stráže, za nimi. Potrestat, oženit. Zbaštit.
3: Francimore, počkej, já ti nestačím.
4: Co pak? Bratříčku.
3: Kolik asi může být hodin?
4: Podle polárky bych soudil, že je 5 minut po půlnoci.
3: Oj, v tom případě je všecko ztraceno. Uložil jsem kapitánovi, aby nás čekal jen do půlnoci. Jeho škuner odplul a my uvázli na ostrově jako v pasti.
1: Jestli mě nešálí zrak, jakési plavidlo se támhle ještě houpá.
3: Sláva.
5: Kapitáne, hej, hola hou.
3: Neumíte si představit, jak rád vás vidím živého.
5: Mrtvý byle.
6: Moje radost není o nic menší, sire Edudante.
3: Bratře, představuji ti nejskvělejšího mořského vlka, jaký kdy brázdil zdejší vodstvo.
1: Velice mě těší, kapitáne.
6: Potěšení je na mé straně, sire Francimore. Jsem šťasten, že jsem poslechl svůj vnitřní hlas, který mi napověděl, že se opozdíte o 10 minut.
7: Všichni muži na svá místa! Napnout plachty! Raz, 2, 3 a vpřed.
8: Kluci, ahoj. To je prima, že jste zase zpátky.
1: A podívejme, Šemandl.
8: To si medíš, Francimorku, jak jsem tě s Edudantem zachránil, co? A balíci z naší třídy budou kulit v oči, až jim povím, jaký jsem zažil dobrodružství.
1: Ale ovšem, naši spolužáci, málem jsem na ně zapomněl. Kde pak se zrovna teď nalézají?
3: Čekají na nás v kotrleckém hostinci.
9: Befele, befele, befele.
10: Ach, ano. Již vidím restauraci zavěšenou řetězy na košaté dubisko. Je to malebné obydlí, avšak poněkud nepohodlné.
11: Měl bys panu starostovi Brumajzlovi poradit, jak vyzrát na krále Dildilbum, aby se před ním nemuseli schovávat na stromech.
1: Ale to je přece docela jednoduché. Nejlepší je pořádně panu královi zatopit pod trůnem.
12: Mladý pane Francimore, já vám jménem celého městečka děkuji za neocenitelnou radu.
3: No a my jsme zase rádi, že jste tu zatím vedli naši třídu k pilnosti a pořádku.
12: Snažil jsem se, seč jsem byl, a tady je máte všechny pohromadě.
13: Ahoj, Francimore, nazdar Edudante.
8: Těpíc, Šimandle.
1: Buďte zdraví, milí spolužáci.
8: Kuci, to vám bylo děsně napínavý, jak jsem tuhle s Edudantem vytáhl Francimora rovnou z chrtánu lidojedu.
13: Jú, nepovídej fakticky, tak honem nedělejte drahoty.
1: Mějte strpení, kamarádi. Na vyprávění bude ještě času dost. Teď se všichni bez otálení směstnejte.
4: Tedy jako, že se máte nacpat.
1: Do přívěsu motocyklu, ty si, Edunate, sedni za mne na tandem.
4: No počkej, a co s tím porouchaným koštětem?
1: Přivázat na záda, opravdu končíme doma.
4: Aha.
1: Horší, podržte si čepice.
4: Pofrčíme proti větru.
13: Yeah. Hip, hip, hurá, hip, hop, hop, ať jsme doma, co by dup.
14: Co jsem povídal? Celá škola se vrátila z výletu spořádaně ve stanovenou dobu, ale páta A musí mít vždycky nějaké extra bořty.
1: Velectěný pane inspektore, jest pravdou, že jsme se poněkud opozdili, ale na druhé straně jsme světem šířili dobré jméno naší školy a nabili jsme cenné životní zkušenosti.
8: Jo.
14: To by bylo chvalitebné, žáku Francimore. Jenom jestli je to pravda.
8: Sím, my jsme přemohli loupežníky a dokonce převezli jednoho lidojeda.
14: Ty buď ticha, Šimandle, a Vička ještě vyvolám. Hlásí se znovu žák Francimore.
1: Pane školní inspektore, na svou čest před tímto fórem pravím, že jsme v každé době byli škole ku ozdobě.
13: Je to tak a nejinak, Francimore je vzorný žák.
14: No, tak dobrá.

0: pro tentokrát přivřu oko, ale v příštím školním roce žádné lítání v povětří, žádné čáry a kouzla, to vám říkám rovnou, jakože se všetečka jmenuju.
1: Díky, pane inspektore.
0: A nyní se všichni rozejděte do svých domovů. Edu Dante, Franci More, na vás dva tady někdo čeká.
2: Maminko, mámo.
3: No, tak se mi ukažte, vy moji tuláci a školáci. Měla bych vám vycinkat za to vaše vandrování, ale všechno mi povíte cestou.
0: Ctěná paní Halabábo, nezapomeňte však své synky poslat po prázdninách do šesté, a?
3: Vy to víte, pane inspektor.
4: A kdyby snad i Matinka pronával jiné práce zapomněla?
1: My to připomeneme.
4: Vštípili jsme si totiž vele důležité ponaučení.
3: Jaké pak, že jsem tak zvědavá?
5: Kdo by bez školy dnes máti pokoušel se čarovati? Do jista bystroskota.
6: Ano,
7: jistě ano.
5: Napřed škola, pak řemeslo. Dneska totiž platí heslo. Škola, základ života. Jo.

0: Vítám vás, ano, vítám vás na místě činu, dámy a pánové. Ano, prosím, právě tady se to všechno stalo, nebo tedy alespoň to tady všechno začalo. Račte se dobře rozhlédnout, tedy vlastně spíš rozposlouchat, že ano, protože vy samozřejmě nic vidět nebudete, vy budete pouze slyšet, ale to je vlastně ještě lepší, protože vy můžete přitom klidně zavřít oči a představovat si to všechno tak, jak se vám to bude líbit, takže vy si tu krásnou krajinu můžete vlastně představovat ještě krásnější, než ve skutečnosti je. Tamhle zrovna před námi je to místo, kde došlo ke klíčovým událostem našeho pozoruhodného příběhu. Všechno to vlastně začalo tím, že... Copak, že jste mi vůbec nerozuměli, neračte se prosím znepokojovat. To je naprosto přirozený jev, že lidskému hlasu není rozumět, když padá sněhová lavina. Ano, velice správně z toho usuzujete, že se nalézáme v horách, ba ve velehorách, protože sněhové laviny opravdu padají obvykle pouze v horách. Dosud nebyl zaznamenán ani jediný případ sněhové laviny, ku příkladu v Polabské rovině. Ale abych se vrátil k našemu příběhu. Všechno to začalo tím, že spadla ta... Ano, no ano, ta lavina. No prosím, to nebyla druhá. To je zatím pořád ta první lavina. Jenom jsme vám ji pro pořádek zopakovali ze záznamu, jako se třeba v televizní kopané opakuje vstřelený gól. A teď si o ní ovšem můžeme povědět podrobněji. Lavina spadla ze zhora dolů, to je naprosto běžné, že ano, a na malé planině zavalila dva ještě menší stany. Z jednoho toho strženého stanu vyběhl vousatý profesor a začal honit listy rozváté knížky. Z toho druhého zavaleného stanu se prohrabal plešatý docent, vytáhl za sebou spací pytel plný sněhu a začal ho usilovně vyklepávat. Při tom pracovním schonu si ani nevšimli obrovské ježaté palice, která vykukovala nahoře za horskou špicí a potěšeně se chechtal. Takže jim ovšem nedošlo, že ta lavina nespadla jen tak sama od sebe. No, a sotva se profesor a docent dali trošku dohromady, schodil na ně ten ježatý obr další lavinu. Takže tohle už byla opravdu druhá lavina. Za takovou malou chvilku.
1: Hrome, tady ty laviny padají nějak často.
0: Podíval se vousatý profesor.
1: Řeknu vám, nepředstavoval jsem si, že studovat život svišťů bude tak obtížné a nebezpečné.
0: Inu, vědecká práce si vyžaduje celých mužů. Srdnatě řekl maličký docent. Ten větší se na něj podíval a poznamenal.
1: Nebo aspoň tříčtvrteční, byťte.
0: Myslím, že je na čase, abych vám oba vědce představil. Ten maličký plešatý je docent Goliáš a větší vousatý je profesor David. Jestli náhodou znáte tu písničku o Davidu a Goliášovi, tak možná budete namítat, že přece David má být malý a Goliáš veliký. No, to je fakt. V písničce to tak je. A až se později ve škole dozvíte o té bitvě Davida a Goliáše, bude to tam taky tak. Goliáš je obr a maličký David ho chrabrostí přemůže. No dobrá, jenže tohle není ani písnička, ani vyprávění o pradávném boji Davida s Goliášem. Tohle je vyprávění o podivuhodných příhodách vědecké výpravy, která v Himaláji studuje život svišťů, a v té výpravě docent Goliáš maličký a profesor David o dost větší. Ještě mnohem větší je ovšem ta chechtající se ježatá potvora, která na ně schodila už dvě laviny. Jenže o té zatím nemají věci ani tušení, a tak oni nedbají a starají se o to, kvůli čemu do Velehor přijeli. Neviděl jste mého sviště? Zeptal se plešatý docent a hledal sviště ve stanu, za stanem, ve spacáku i pod sněhem. Byl to zatím jediný sviště, na kterého přišli, a tak byl velice vzácný. Hrome, někdo mi ukradl sviště, zanaříkal docent po chvíli marného hledání.
1: Třeba sněžný muž?
0: Ušklíbil se vousatý profesor. Nesmysl, žádný sněžný muž není, rozčiloval se docent Goliáš. Nikdy jsem žádného neviděl.
1: Já jsem zase nikdy neviděl žraloka, a přece žralok je,
0: namítl profesor David. Ale sněžný muž není popsán v žádném přírodopise, takže nemůže být. Takovým povídačkám věří jenom blázni a malé děti, horlil maličký docentíček.
1: Tak se nevztekejte,
0: konejšel ho profesor.
1: Vždyť já přece vím, že žádný sněžný muž není, je to zrovna takový lidský výmysl, jako třeba vodník.
0: Ježatá hlava na vrcholku to zaslechla a dala se tomu do smíchu. Smála se tak srdečně, že to znělo jako hřmění hromu. Profesor natáhl uši a vstyčil prst.
1: Ha, bouřka.
0: Sotva hřmění ustalo, ozval se do toho ticha, kde si nedaleko nich sviští hlásek. Uí, uí, můj svišť, zajásal docent a vydal se spěšně za hlasem.
1: Náš svišť,
0: zdůraznil profesor a vydal se za kolegou. Svišť před nimi kličkoval, jako by si chtěl hrát. Skákal ze skály na skálu, schovával se za kameny a potom se dokonce zaryl do sněhu. Jak pod tou bílou pokrývkou běžel, bylo na povrchu vidět jenom vynící se boule, jako když kličkuje tenisák pod kobercem. Docent i profesor se udatně vrhali na zem jako brankáři za balónem, ale dopadli vždycky tak, jako když kluci honí zajíce, to jest do prázdna. Konečně se svišť unavil. Vyskočil na špičatou skálu, zapanáčkoval a řekl uí, no tak, pojď dolů, domlouval mu docent. Nekaž nám vědeckou práci, musíme tě přece studovat. Víš ty vůbec, co je to studovat? Uí, řekl svišť.
1: To znamená,
0: vysvětlil mu profesor David,
1: že ti musíme přesně spočítat všechny nohy, uši, chlupy, blechy a tak vůbec.
0: Ale svišť se jen smál. Vrátili se tedy do tábora a zase byl malér. Hrome, kdo mi sežral půl spacáku? Láteřil docent Goliáš.
1: A kdo mi ukradl dva nejlepší svetry?
0: Zlobil se profesor David. Jo, a někdo nám rošlapal vařič, všiml si docent. Hrome, to přece nemohl udělat svišť. No, to tedy asi nemohl. Svišť není o nic větší než zajíc a žádná zpráva žádné vědecké výpravy ještě nikdy nezaznamenala, že by jim zajíc rošlapal vařič. Chvíli o tom uvažovali a potom si konečně všimli velikých ťápot ve sněhu. Vypadali docela jako lidské, jenomže byly dvakrát tak veliké a dokonce třikrát větší než stopy docentovi. Docent na to vykulil oči. Já snad nakonec přeci jen začnu věřit na sněžného muže.
1: Ale dejte pokoj, smál se profesor. Sněžný muž je pustý výmysl.
0: No jo, jenže to už vedle nich stála velikánská chlupatá noha. A když vzhlédli po té noze vzhůru, spatřili celou tu mohutnou příšeru. Stálo to na dvou jako člověk, Hubu to mělo jako opice a šklebilo se to jako obrovský klaun. Na každé přední tlapě to mělo navlečený jeden profesorův svetr jako rukavici. Docent a profesor se parádně rozklepali.
1: Sněžný muž,
0: vybrepl holohavý docent. Obluda souhlasně přikývla a řekla Profesor se hluboce uklonil, tak hluboce, až si nabral do nosu trochu sněhu a řekl huhňavě.
1: Já jsem profesor David a toto je můj kolega docent Goliáš.
0: Řekl ježatý obr a znělo to jako, že ho těší. Docent tedy také řekl, těší nás a napsáhl ruku k podání, ale hned jí zase pěkně rychle schoval za záda, když viděl, jak se k jeho útlé dlaničce napřahuje ta ohromná tlapa.
1: Je nám velikou ctí, že jsme vás objevili, pane sněžený muži,
0: znovu se uklonil profesor.
1: Budete se nyní nazývat sněžný muž dle docenta Goliáše.
0: Souhlasil sněžný muž. Docent však nesouhlasil, ale pane kolego namítal, vždy to zní jako nějaká specialita šéfkuchaře.
1: No jo,
0: uznal profesor, ale potom mávl rukou.
1: No, nevadí, nějaké jméno už vymyslíme, rozhodně vám musím vydat jméno.
0: A docent řekl, dovolíte, abychom vás studovali, pane sněžný muži? Přikývl obr.
1: Zdá se, že nám rozumí.
0: Usoudil z toho profesor. Mluvit však bohužel neumí, mínil docent.
1: Ne, říká stále jenom hu.
0: Nebo huhu.
1: Ale většinou hu.
0: Což kdybychom mu tedy říkali Hugo?
1: Ano, výborně. Sněžný muž je příliš dlouhé. Můžeme vám říkat Hugo, pane sněžný muži?
0: Hu. A můžeme vám tykat Hugo?
1: Hugo.
0: Řekl Hugo a zase nabízel ruku ke stisku. Oba věci však nesměle zavrtěli hlavami a ruce hezky schovali za záda.
1: No jo, ale studovat ho stejně nemůžeme.
0: Uvědomil si najednou profesor. Proč ne?
1: Nemáme sebou žebřík, jakož ani štafle či zdvižnou plošinu.
0: Docent se škrábal na holé hlavě tak dlouho, dokud mu neuklouzl prst. Potom řekl. Co kdybychom ho vzali sebou domů? Jel by se s námi domů, Hugo? Budeme ti dávat dobře jíst. Hugo zřejmě rozuměl a v očičkách se mu mlsně zablízko.
1: Ale jak ho dopravíme dolů z hor?
0: Staral se profesor a zamyšleně se prohrabával plnovousem, až z něj vylítly i poslední moly. Hugo jen mávl rukou, že jako aby to nechali na něm. Vzal je oba do náruče a vykročil.
1: No jo, ale co náš svišť, kolego?
0: Vzpomněl si profesor.
1: Přijeli jsme sem přece kvůli svišťům. Sněžný muž Hugo je jistě znamenitý objev, avšak jak zdůvodníme, že jsme se neřídili plánem výzkumu?
0: Pravda. Jak to uděláme s tím svištěm? Hugo však zase jen tak ledabile mávl rukou, že to jako není žádný problém, pronikavě zapískal a kamarád svišť hned přihopkal a vyskočil si Hugovi na rameno.
1: A jeden!
0: Nadšeně vykřikl profesor, když si dal Hugo trošku rozběh a mistrně pak sjížděl do údolí. Neříkám na lyžích, prosím, to ne. No, ale zkrátka sjížděl a jak perfektně. Dokonce i obří slalom, který se mu připletl do cesty, prokličkoval přesně mezi praporky. Kdyby tam byli rozhodčí, museli by ho jistě hned prohlásit mistrem světa v obřím slalomu bez lyží. No to víte, na horách se zkrátka sněžný muž vyznal. Horší to bylo pak pod horami. Tam ty trampoty s cestováním neskončily, nýbrž naopak teprve pořádně začali. Jen si to zkuste představit, jak obtížně se cestuje se sněžným mužem v civilizovaných dopravních prostředcích. Tohle například je letadlo. Poznáváte, že? A tohle byly ty schůdky. Co po nich nastupují cestující, jenže pod hůgem samozřejmě praskly. Dopravní letadla prostě nejsou zařízena na dopravu sněžných mužů.
1: Zkusíme ho vysadit do letadla jeřábem,
0: vtipně navrhl profesor. No, zkusili a docela to šlo. Musíme přiznat, že jeřáb sněžného muže unesl a vysadil ho až ke dvířkům, ale stejně to nebylo nic platné. Víte přeci, jak nízké jsou dveře do letadla. I důstojní a vážení pánové se musí trochu sehnout, když chtějí nastoupit i s hlavou. Hugo ovšem nemohl nastoupit, ani když sehnul hlavu až ke kolenům. Profesor z toho logicky vyvodil odvážný vědecký závěr.
1: Letadlem to nepůjde.
0: Zkusíme to autobusem, navrhl docent Goliáš další pokus. Napřed se šli slušně zeptat a řidič je hned odmítl.
1: Vyloučeno, autobus je plně obsazen.
0: Profesor se usmál.
1: Jen se nebojte, za chvíli bude prázdný.
0: A taky, že byl. Sotva se obrovský chlupatec objevil u dveří, všichni cestující velmi spěšně vystupovali i místy k tomu neurčenými, tedy okny a střechou. Vystoupili všichni. Zůstal tam jen jeden, kterého ušlapali. Ale z cestování opět se šlo. Ani autobus totiž nemá dveře stavěné pro nastupování sněžných mužů.
1: Že nás to nenapadlo hned,
0: ťukl se profesor do vědeckého čela.
1: Nejvýhodnější je přece lodní doprava. Tam nemusí Hugo používat žádných dveří. Může cestovat na horní palubě.
0: Ovšem, nadchl se i docent. Může si tam třeba i lehnout do záchranného člunu. To všechno je sice pravda, avšak nejprve by musel Hugo přejít z pevniny na loď. A k tomu účelu, jak známo, se používá lodního můstku. Upřímně řečeno, lodní můstek není o mnoho pevnější než schůdky k letadlu a navíc vede nad vodou. Hugo odmítl na můstek vůbec vstoupit, neboť se velmi bál vody. No, nedivte se, sněžný muž se jak těživ nekoupal, tak mu to nemůžeme mít za zlé.
1: Zbývá jedině železnice,
0: řekl profesor a vydali se na nádraží. Když přijel ten vlak, co jel správným směrem, svišť radostně zapískal a vlak zase hned odjel.
2: Kdo to tady pískal?
0: Zlobil se pan výpravčí.
2: Kdo mi to tady pískal a splašil mi vlak?
1: To jsi nějaký ptáček, pane výpravčí,
0: řekl profesor. Ale sotva výpravčí odešel, zlevičnil svišťovi a přísně mu přikázal, že na nádraží nesmí pískat. Pro jistotu mu ještě zalepil pusu náplastí, což pokládal zřejmě za účinnější než vysvětlování. Po chvíli samozřejmě přijel jiný vlak, protože žádný vlak nikdy není úplně poslední. Už se chystali nastoupit a zase se na ně rozkřikl průvodčí.
3: Stát! To zvíře do vlaku nesmí.
0: Ne, on neukazoval na Sviště, ale na Huga malého Sviště úplně přehlédl.
3: Vlakem, přísně vykládal průvodčí, se smí vozit jenom psi, kočky a husy a žádná jiná zvířata.
1: Ale to není zvíře, pane průvodčí,
0: namítal profesor.
3: Co? Chcete snad říct, že tohle je člověk?
0: Divil se průvodčí.
3: Pak je to všem chuligán, hrubě neupravený a řekl bych i nečistý. A takové osoby lze vyloučit z přepravy.
0: Člověk to taky není, mírně řekl docent Koliáš.
3: Že ne? Tak člověk to není a zvíře taky ne.
0: Ne, to je prosím sněžný muž.
3: Tak to už je tedy úplně vyloučeno, aby nastoupil. Máme předpisy na přepravu osob a zvířat, ale nemáme žádné předpisy na přepravu něčeho jiného. Žádné sněžné muže, vodníky, rusálky a podobné stvůry nevozíme.
0: No, co se dá dělat? Předpis je předpis a je samo sebou důležitější než věda.
1: Co se dá dělat, řekl profesor David. Pošleme ho jako u sobou zásilku.
0: Na hodinku se vzdálili a pak přijeli na nádraží s velkou bednou a řekli.
1: Tohle je prosím vědecký materiál, neklopit.
2: A co v tom je? Chtěl vědět přednosta přesně.
3: Vždy to váží 2 metráky.
1: Ovšem, uvnitř jsou studijní živočichové.
0: Kolik? Chtěl vědět přednosta. 50, řekl docent s jistotou. No a dostali povolení naložit bednu do nákladního vozu. Když už jeli, řekl profesor docentovi.
1: Poslyšte, pane kolego, tohle od vás není hezké, že lžete. Jste přece vědec.
0: Jaké pak lhaní? Divil se docent.
1: No, řekl jste mu, že je v tom 50 živočichů.
0: Ovšem, řekl docent, mám to přesně spočítáno. 1 hugo, 1 svišť a 48 ble.

0: předocentovým domem na Starém Městě bylo pěkné pozdvižení, když stěhováci vyložili na chodník ohromnou bednu s nálepkami a nápisy. Hlíte se, jako si docent koupil velikánskou ledničku. Závistivě si šuškali všímavé dámy. Jenže ta bedna se nevyšla do dveří a tak ji museli otevřít na chodníku. Hugo se vyvalil ven a začal si procvičovat stuhlé údy.
1: Je, fuj, ona je to v opice.
0: Odplivla jedna jedna všímavá dáma. Žádná opice, ohradil se docent. A Hugo řekl. Dámy se zděšeně rozprchly. Hugo se poctivě snažil vejít do domu, ale opravdu to nešlo. Ten staroměstský dům měl tak malé dveře a okýnka, že to bylo sotva tak pro docenta. Nejde to, uznal docent, když si Hugo udělal už třetí bouli. Musíte si ho vzít k sobě, profesore. Ostatně vy máte děti, že aspoň si s ním něco užijou. A tak se Hugo odstěhoval k profesoru Davidovi do paneláku. Obešlo se to celkem bez nesnází až na to, že se s Hugem utrh výtah. Ale on už stejně nejezdil, takže se zas tak moc nestalo. Profesorovi dětičky se nejdřív pořádně vylekaly a malá Verunka se dokonce strachy zavřela do skříně. Větší Dany vyskočil jenom na skříň a tamotud hrdině volal na otce. Říkal si, že přiveze sviště. Copak tohle je svišť? Svišť vykoukl z huňaté Hugovy hřívy a udělal. Uí, tady máš sviště, řekl otec profesor. A co je teda tohle za zvíře? Ukazoval Dany na obra.
2: To není zvíře, to je Hugo.
3: Hugo,
0: radostně přisvědčil Hugo.
2: Sněžný muž, dodal profesor. Bude u nás bydlet, zkusíme, jestli se dá zcivilizovat.
0: A je, otráveně řekl Dan. Bude si muset mít krka uši. Veruno, polez ven, máme novýho bráchu. Mluvit neumí, ale vypadá, že by s ní mohla být nějaká hlína. Dany slezl ze skříně a šel se podívat na bráchu zblízka. Večer ale stejně musel zase na tu skříň vylézt, protože mu tam udělali lože. A Verunka spala v zavěšené síti, protože jinám už se nevešli. Když se Hugo na zemi pořádně natáhl, zabral celý pokoj. Všichni už usnuli, jenom profesor trpělivě čekal za dveřmi s notesem v ruce a naslouchal. Když se konečně ozvalo to, na co čekal, radostně si zapsal důležité vědecké pozorování. Sněžný muž chrápe zrovna jako člověk. Ale sousedi by s takovým tvrzením rozhodně nesouhlasili. Žádný člověk přece nechrápe tak, aby se otřásal celý panelák.

0: Když se ráno Verunka a Dani myli, Hugo je sice se zájmem pozoroval, ale sám se k mytí neměl. No, vždyť už jsme si řekli, že sněžný muž není na mytí a koupání zvyklý, kde by taky vzal ve Velhorách koupelnu. Umýt se ovšem nezbytně potřebuje, shledal profesor, když mu zevrubně prohlédl uši. Má tolik špíny, že mu tam roste pošvorec a čilimník. Marně zkoušeli Huga nacpat do vany. Panelákové vany rozhodně nejsou dělané na velikost sněžných mužů. A pod kohoutek umyvadla se ta ohromná ježatá hlava taky nevešla, pokud nechtěli odmontovat umyvadlo, a to teda nechtěli. Já bych něco věděl, řekl Dani, ale radši to tatínkovi pošeptal, protože se bál, že Hugo porozumí a bude se vzpouzet.
1: Já jsem přečkal, že
0: ale to si klidně mohl říct nahlas, usmál se otec profesor. Hugo přece stejně neví, co je mycí tunel. Hugo to skutečně nevěděl a bez protestu se nechal dovést až do autoservisu. Zvědavě nakukoval do mycího tunelu, vypadalo to tam slibně, tak trošku jako sníh. Hugo se bez pobízení a docela radostně hrnul dovnitř, ale zřízenec ho zarazil. Opět se nemyjeme, ostře křikl na profesora. Dani se toho nem snažil nějak zachránit. To není opice, chlácholil zřízence. To je takový úplně nový dopravní prostředek. Koukněte. Vyskočil Hugovi na záda, zařadil mu uchem rychlost, šlápl mu na packu jako na plyn a Hugo opravdu vyrazil vpřed jako poslušný a dobře seřízený dopravní prostředek. Párkrát obkroužil nádvoří a zabrzdil zase před tunelem.
2: No dobrá, tak ho teda umyjeme,
0: svolil řízenec,
2: ale bez záruky.
0: A potom si ještě pro sebe vrčel.
2: To jsou mi podánovoty, takovéhle model, to jsem teda ještě neviděl.
0: Válce vcucli Huga a Hugo si lačně cucl toho sněhu uvnitř. Hned ale začal zoufale prskat, protože šampon přeci jen chutná o hodně jinak než sníh. Pak popojel mezi ty chlupaté otírací válce a to bylo taky zlé, protože těch chlupů tam bylo najednou trošku moc. Chlupaté válce a ještě chlupatý Hugo. To se pak ovšem špatně leští. Nějak se to všechno do sebe smotalo a stroj se porouchal. Když Huga konečně vyprostili, vypadal jako zmoklá slepice, nebo spíš zmoklá opice. Ze splihlých lupů mu kapala voda a v uších se mu ještě dělaly bobliny. Chtěli ho vstrčit do sušicího boxu, ale tam Hugo nechtěl. Sotva ucítil ten horký dech, odsásil se odporem a vycouval tak rychle, že porazil trabanta. Zkusili to tedy doma s fénem. Sušili ho pěkně kousek po kousíčku a profesor mu přitom stále domlouval.
2: Hezky drž, Hugo. Když budeš hodný, dostaneš potom lép. Lép, rozumíš?
0: Hugo kývl, že rozumí a statečně držel, jenom se přitom trpitelsky šklebil. Teplý vzduch je ovšem pro sněžného muže strašná věc. Za odměnu mu potom profesor otevřel ledničku a Hugo směl sníst všechen led. No, tak moc ho tam zase nebylo a tak Hugo snědl i nanukový dort, dvě polárky a jedno chlazené pivo i slahví. Chudáček, ono mu tady u nás bude pořád horko. Litovala ho Verunka. Netrvalo dlouho a Daniel přiběhl se stížností. Tati, on mi sežral vlastivědu. A Verunka to vysvětlila. Byly tam namalované rampouchy. Otec profesor začal vědecky uvažovat, ale než k něčemu dospěl, přiloudal se z vedlejší místnosti Hugo, hubu plnou listů z jakési knížky a jak je tak žvíkal, najednou z ničehož nic žalostně zamručel.
3: Horko, Hugo, moc horko.
4: Je, on se naučil trochu mluvit.
0: Zaradovala se Verunka. Dany hbitě vyškubl Hugovi jeden napůl rozžvíkaný list, podíval se na ní a řekl, no jo,
4: protože on mi sežral nic.
0: Profesor hned napomenul.
2: Ne, sežer, sně. Neříkaj sežer, že už umím mluvit, tak se nežere. Teď opravdu člověk, člověký.
0: No papa, podotkla Vera. Říkat Hugovi papa, to bylo opravdu velice směšné.
3: Hugo, herka.
0: Kňučel bez přestání sněžný člověk.
3: Zatracená vedro, Hugo chtít sníh.
2: Herome, co s ním uděláme,
0: dumal profesor.
2: Takovou velkou lednici nikde neseženu.
4: Kožich, řekla Verunka.
2: Ale dej pokoj, kožich je proti zimě, ne proti teplu.
4: Ale ne koupit, kožich ostříhat, vysvětlila Verunka.
2: Aha,
0: pochopil vědec.
2: Ostříhat správně, no, to by se ovšem muselo k holiči, že?
0: Holiči. Hugo opatrně usedl do třetího křesla, první i druhé pod ním prasklo a řekl.
3: Holit a stříhat.
0: Kde prosím? Tázal se zmatený holič.
3: Všude, všecko.
0: A tak ho ostříhali a oholili úplně dohola. Holič a tři učedníci, aby to šlo rychleji. Potom už vypadal Hugo méně mohutně a více směšně.
2: No jo,
0: zděsil se profesor.
2: Ale to, abychom teď sehnali kalhoty, nemůže přece chodit takhle dočista nahý.
0: Kalhoty pro něj samo sebou nesehnali ani v prodejně těch nejnadměrnějších velikostí. A tak to nakonec nejlíp vyřešila Verunka. Uděláme mu sukni. To je jednodušší.
2: No, proč ne?
0: Souhlasil otec profesor.
2: Když můžou ženské chodit v kalhotách, proč by nemohl sněžný muž chodit v sukni?
0: Udělali mu parádní sukni ze tří prostěradel.
2: Teď už můžeš mezi lidi.
0: Rozhodl profesor a Dany s Verunkou hned vzali Huga na dětské hřiště.
4: Heč, my máme novýho brášku, my máme novýho brášku, chlubila se Verunka.
0: Ale dva rozívení kluci se dali do huronského smíchu a tropili si posměch z podivného bráchy v sukních, až se Verunka dala do pláče. Hugo se rozlobil. Vzal ty dva posměváčky za zadky, zatřepal jimi ve vzduchu a houkl jim do ucha.
3: Já Hugo.
0: A Dan jim ostře nařídil. Teď říkejte pěkně po mně. Verunka a Dany mají senzačního bráchu. Oba vyděšení kloučkové to poslušně opakovali, jak nejhlasitěji uměli. Ten jeden dokonce ještě z pilnosti dodal. Hugo je nejsilnější kluk z ulice.
3: Jo,
0: řekl Hugo a konečně je oba postavil na zem.
3: A vy už nikdy nikomu neposmívat.
4: Ne, ne, ne,
0: slibovali posměváčci a upalovali s rekem domů.

0: větší hlav.
1: O králi, který nikdy neplakal. Byl jeden král, byl mladičký, však v dravosti a smělé hře stačil mu jenom na nebesích orel. Snad proto nejbližší mu orlík říkali, jiného jména po rodičích neměl. Byl sám, otec a matka umřeli už dávno. Královal v zemi hor a nebetyčných skal, kde hrubé kamení vrůstalo lidem do chalup i koním do stájí a jak si šeptali v sousedních královstvích, i mužům do krve, neb skřížit s nimi meč hrozilo předem zkázou. Orlíka kdekdo ctil. Byl štědrý, rozvážný a ve všem věřil si, jak věří orlové svým popelavým křídlům. Nikdo ho neslyšel jedinkrát povzdychnout. Nikdo ho neslyšel o něco poprosit. Bachůva ze zámku chtěla prý přísahat, že od malička neuronil slzu. Nevím. Žil dlouho sám, jen s přáteli. A s věrnou družinou s níž lovil po lesích a sem tam vytáhl i do hraničních hor, když někdo zapomněl, jak chutná jeho zloba. Jednou však na lovu stala se divná věc. Orlík jel vepředu, snad zváben divokou, a náhle poblíž skal, kde už jen trničko šplhalo do kopce a kde jen dravčí křik zněl z děr a z jeskyněk, zahlédl dívčinu spanilou jako obraz. Až oči bolely, až se v něm na chvíli snad zastavilo srdce. Přitáhl uzdičku, div se kůň neškrtil. A žasl zaskočen, co krásy na světě. Byla jak z křišťálu, jak z havraního stříbra. Lovci ho dojeli. Však dívka nad vodou je asi zaslechla, neboť se najednou zlekaně vztyčila a divě prchala do jedné z temných slují. Stůj, volal mladý král, stůj, volal doprovod. Leč darmo, křehonký plavý stín myhl se vnitru skal a v dálce dozníval jen lehký deštík kroků. Král skočil z koně, nesmí uprchnout, a hnal se přes potok k mohutným skaliskům, jist si, že stihne ji v křovíčku první sluje. Však chodby ve skalách byly snad bez konce. Klesaly, stoupaly, křivě se točily, až skoro mizely v tom bludném skalním městě. Družina v patách králových se smála. Rozsviťte, volali, vždyť je to bludiště. A všichni hnali se a všichni dupali, až ve skalách to hřímalo jak bouře. Jen král byl vážný, bledší než kdy dřív. Obraz té dívčiny, jak by ho uhranul, jak by mu navzdory a naschvál unikal a přesladce ho vábil. Bloudili dlouho. Už zmatení, už znavení, už smíření, že ztratili svou divu krásnou kořist. Tu se však úzká síň ve skalách sevřela a šeroušoucí, jak by se srazilo. Stěží se provlíkly nizonkým průsmykem a v přítmí před nimi se náhle prostřel širý skalní dvůr, hrozivý, temný, jak by na krok pekla. Kolem se tyčilo tesané sloupoví a ze stěn ukápla tu a tam slzička, jak by se kamení potilo tichou hrůzou. V králi se stajil dech a náhle vykřikl. Vzadu, až na konci tajemné dvorany, tiskla se ke sloupu spanilá uprchlice. Tou dlouhou honičkou snad ještě zkrásnila. Vlasy jí hedvábně stékaly po zádech a v očích stálo jí půl plaché zděšení, půl rozlobená slza. Hleděli na sebe, jak hledí do tmy den. Kdo si? Jen vzdychl král. A hleděl do tváře, v níž jakby uhlídal své první velké štěstí. Hromnička, zašeptala. A tu se ve skalách brunátně zablísklo. A tma jak chytla by. A strmě vztyčená náhle se roztrhla od země ke stropu. A v ní, jak ve dveřích, stál muž jak sama hora. Temný a zarostlý. Ruce a ší a tvář jak vytesané z žuly. Orlík a družina zlekaně ucouvli. Co chceš, mé dceři, řekl mírně muž. Však znělo to jak hrom, muži se schrbili, jak by se řítil kámen. Král Orlík předstoupil. Chtěl bych ji za ženu, sem vím, zarazil ho muž. A hlas div netrhal jeskyni na kusy. Pověst tě předchází, jak na krále se sluší. A zdvihl vysoko ke stropu pravici a z prstů z kamene mu šlehlo 1000 jisker. Však dcera pána skal je nevěsta, jichž málo. Orlík, jak zasažen kamenem do prsou, ucouvl ke stěně. Ty jsi, hles úžasle, a jeho družina vydechla leknutím a sem tam kdosi přežehnal se křížkem. Ano, pán skal a kamení a mramorových hor a slují bezedných a jeskyni věčné tmy, usmál se jistotně a pyšně velikán. Však druhům královým se při tom usmání zježily všecky vlasy. Dceru si vezmi, dodal laskavě. A něžně pohladil hromničku po hlavě. Ta ruka olbřímí byla náhle jak pírko. Však nejdřív dokaž, zdali si jí hoden, vzkřikl strašlivě. A z děr a z temných spár se sypal prach a písek. Slyšíš? Hlas mohutněl. A strop se v jeskyni drobil jak z perníku. Darmo král kýval, že mu rozumí. Darmo se družina srazila k útesům. Pán skal se rozkročil a volal po třetí. Slyšíš mě, Orlíku? A strop v ten okamžik trhal se po délce a z výšin sulo se kamení jako pěst, až Orlík přiskočil ke krásné hromničce a přikryl ji svým tělem. Proboha, hromničko, vyhrkl zděšeně. A tu se kolkolem všecko zas stišilo. Kamení vzneslo se naspátek ke stropu a prach se navracel do temných spár a koutů. Srdce máš dobré, řekl vládce skal. A rozhlédl se ke stropu. Teď ještě pověs mi, kde právě stojí slunce. Bylo ticho jak v kostele. Slunce? Opakoval nevěřícně Orlík. Slunce? Šeptali úžasle královi přátelé a němně hleděli do šera nad hlavou, jak by tam hledali jedinou světlou škvírku. Však nikde nesvitla ani jen bílá nit. Hromnička povzdechla. A tu se Orlík král šťastlivě rozesmál. Nevím, kde stojí teď slunce v mém království. Však tady, v říši skal, stojí mé slunce až tak blizoučko, že mi div nehoří hlava. A honem poklekl před panou hromničkou a poklonil se k zemi. Hromnička se jen usmála a kývla na souhlas, když otec objal ji a řekl uznale. Jsi moudrý, mládenče. A celá družina vzdychla jak jeden muž a už jen čekala na třetí pánův úkol. Neb už to bylo tak, že všichni urození, co kdy královali na zemi, ptali se do třetice. Podej mi ruku, Orlíku, ozval se vládce skal, ať spečetíme slibem tuto chvíli. A zdvihl pravici, která jak obří kej se temně tyčila v napjatém, přísném tichu. Družina králova se skoro nehnula. Jen pohled na prsty, tlusté jak provazy, a na dlaň do kořán, v níž jak by všechna krev se v kámen srazila, je přitiskl až ke zdi. Jeden, dva chytili Orlíka za rukáv. Však ten se vysmekl a ruce vladařů se setkaly v půl cesty. Hromnička zesinala. A jako bez duše hleděla na otce, jak by ho hladila, jak by ho prosila, aby byl milosrdný. Pevně se svírali. A pak se na ruce mladého vladaře začala pojednou po kapkách jasnit krev. a prsty modraly. Až pán, už zadýchán tou dlouhou námahou, úžasle křikl: Málo ti snad bolesti? A orlík samý pot odvětil bez dechu: Dost, ale neboj se. Já, co jsem na světě, jsem ještě nezaplakal. Pán svěsil pravici a řekl slavnostně: Jsi silný, dám ti ji, ať láska spoutá vás, jak poutá zemi kámen. A slovem posledním, jak pozvedl by hrom. Ve skalách zahřmělo a vládce skal se celý modře vzňal, až zbyl z něj pouze blesk a dým. Jen ještě zdaleka tichounce zaznělo: S Bohem a střesmi ji. A kdo si zázrakem snad skály zotvíral, neb stáli pojednou na kraji jeskyně a do očí je hřálo nízké slunce. Orlík a hromnička vzali se za ruce a v patách družinu vcházeli do kraje, kde čekali je trpěliví koně. Orlík byl samý spěch, už chtěl nasednout a dát se k domovu, už chtěl oznámit celému království, že našel královnu, krásnou jak padlý květ. Když ze tmy lesíka jim vykročila vstříc šedivá stará žena. Šla těžce, krok co krok. A jak by věděla, s kým cesty svedli ji, poklekla před králem na jedno koleno a zaklonila hlavu. Přeju ti dobrý den a odpust, že tě zdržuju. Už 2 dny hladovím. Nezbylo po kapsách někomu kousek chleba? Král Orlík zdvih ji ze země jak třáseň. Chleba? Ach, babičko, já vás zvu na svatbu, buďte mi družičkou. A stoly hodovní, ať pod vínem a pod pečení prasknou. Průvod se rozesmál. A bílá stařenka jen hlavu svěsila. Měj rozum, panáčku, báby se jenom pletou, taková družička ti nepřinese štěstí. Však Orlík nenechal ji ani domluvit. Zdvihl ji na koně, posadil před sebe a už se nad krajem vzdul prach jak oblaka a výsky v okolí se probouzely ze sna. Houf lidí ve vratech a v sedle rytíři a nejvíc hromnička smáli se, mávali, chudince stařence, až točila se hlava. A byla svatba. Dlouhá, přeslavná. A všichni chválili spanilou nevěstu a všichni objímali družičku bílou jak jitřní sníh. Ač nikdo nevěděl, čí je a odkud je. Jen se jim líbilo, že jejich král je dobrotivé duše. Bůh ví, kdy skončila ta vzácná hostina. Jisto jen, že to bylo v den, kdy se ta stařenka najednou ztratila. Marně ji hledali, marně ji volali. Nezbyl tu po ní nikde ani vlásek. Co platno? Čas šel dál. Královna hromnička pokojně rozkvétala do krásy a Orlík král se smál od rána do noci, neboť ho těšil svět a k smrti cizí byl mu lidský smutek. Protože nepláču. Slzy jsou pro smůlu, rmutlivá vodička. Ten, kdo je spoliká, nemá se čeho lekat. A zval si na zámek venkovskou muziku, aby mu zpívala, aby mu břinkala, a soudek po soudku okoušel nové víno. Až jednou stalo se, co nikdo nečekal. Nějaký monarcha z blízkého sousedství, posedlý závistí, zbubnoval vojáky a z jihu znenáhla přitáhl do země, která už na války dočista zapomněla. Orlík mu vyjel bez obavy vstříc. A když si šiky vojsk byly už na dohled, rozkázal zastavit a vypřahnout ti koně. Jen žádný strach či spěch. Zde kolem toho srubu rozložíme tábor. Houf jezdců se sedal. A král už otvíral pár oken v osiřelém stavení, když stanul ve dveřích královský pobočník. Jejich jak much, chtějí nás obklíčit. Líp by snad bylo couvnout zpátky k lesu. Král Orlík zbrunátněl. Fňukáš? A přede mnou? Strať se mi rychle z očí. a hnal ho ze srubu. Pak pyšně rozkročen stoupl si do okna a hleděl přes pole ke zbrojným zástupům se šikovaným v mlze proti sobě. Já plakat neumím a nebojím se, nikdy, ani smrti. A už vybíhal divoce ze dveří. Když v tom se ve srubu co zbíle rozžalo a jak by vzpřímil se ten bledý štíhlý svit, stanula před králem v bělostném závoji zubatá kostřička, křehonká, mrazivá, a tiskla kosu v hrsti. Že se mě nebojíš, ubohý králíčku? Vykřikla se smíchem a hlas jí křivě zněl, jak mezi dveřmi uskřípnutý vítr. Nemluvím do větru, usmál se mladý král. Chceš se dát do křížku? A už ji popadl za ruce, za nohy. A už ji objímal, až kosti praštěly. Darmo se zubatá snažila vysmeknout. Nadarmo zvedala kosičku nad hlavu. Už ji král vyzvedal, už lítla ze dveří, div nesrazila hlavu. A už se nevracej, volal král ze dveří a smál se, smál a smál. Zvláště když pod stolem zahlédl kosičku, kterou tu zubatá v tom kvapu zapomněla. Tak tím nás strašíš, zakřičel rozpustile a zdvihl smrtí zbraň vysoko nad hlavu a prudce máchl s ní z okýnka do kořán, až ve vzduchu to hvízdlo. V zápětí ustrnul. Tam vzadu

Orlík mlčky stál a hleděl užasle po zemi plné ran a po houfečku vran, který se vznášel nad bojovým polem. Pak z hurta poručil přivalit plný sud a povrch nalít dal na počest vítězství. A bylo zase dobře. Bděli až do noci. A když se vraceli naspátek k domovu, král Orlík, zaskočen tím náhlým vítězstvím, přikázal zastavit v pralesních roklinách, kde bylo medvědů jak nikde v širém kraji. Půjdeme každý sám, poručil vojákům. A kdo se navrátí s největším úlovkem, ten bude jmenován rytířem honitby, ať urozen, či jenom prostý voják. Vojáci kývali. Tajemný, vábný lov byl pro ně úlevou. A kdo pak by si nepřál být nejlepší? Honba a štvanice jsou pýchou pravých mužů. Vyběhli do lesu. A král měl štěstí. Tam, kde řídl les, střetl se v modřínech s obrovským medvědem. Až vzdychl radostí. Nežli se stačil černý kolohnátek obrátit, vbodl mu mladý král meč do chlupaté hrudi. Byla to rána hodná vladaře. Zvíře se skácelo, však smůla nad smůlu, meč se tou prudkostí pod rukojetí zlomil. Král zlobně, marně klel. Když tu mu za zády co stěžka zaprasklo a trojí temný hlas ozval se z temna houští, rychle se otočil a spatřil v porostu tři obří postavy, podlouhlou pasekou se k němu ve stoje pozvolna blížili medvědi jako hory. Utíkal do proutí a tu se mu po boku, co sbíle zablísklo. Co si se rozžalo? A jak by vzpřímil se ten bledý štíhlý svit, stanula před králem v bělostném závoji zubatá kostřička, křehonká, mrazivá, kratonkou svíčku v prstech. Podívej, králíčku, brzy ti dohoří, křičela na lesy a hlasí křivě zněl, jak mezi dveřmi přiskřípnutý vítr. Leč Orlík se jen smál. Myslíš, že zapláču? I kde pak, panenko? Vykřikl srdnatě. A už ji popadl za ruce, za nohy a už ji objímal, až kosti praštěly. Darmo se zubatá trhala, škubala, nadarmo mávala hořící svíčičkou. Už ji král vyzvedal a už s ní uhodil vší silou opařes, div nesrazila hlavu. A už se nevracej, volal, až třáslo se listí i suchozem. A smál se, smál a smál. Zvláště když pod břízkou zahlédl svíčičku, kterou tu zubatá ve spěchu zapomněla. Honem ji pozdvihl a honem mávl s ní na třikrát do větví, za nimiž vyhlédly tři hrůzné šelmí hlavy. V tu chvíli stalo se co z podobného jako v předvečer. Tři velcí medvědi, jakoby oslepli, začali se kymácet a motat sem a tam, až skáceli se s těžkým hřmotem k zemi. Král si k ním přiklekl. Leželi bez hnutí, mrtví a bez zbraní, jen ještě teplá srst chvěla se na hřbetech v lehounkém, táhlém větru. Lesy co šeptali. A král se rozběhl k potoku podstrží a hodil svíčku do největších vln, aby svět zapomněl i tenhle druhý zázrak. Vracel se s úsměvem. Měl čtyři hlavy, nejvíc z družiny. Král země teď byl králem honu. Byl plavý den, den jako vytepaný z mědi. Vítězi vraceli se k domovu. Na hradbách města vlály prapory a bubny duněly a trubky zpívaly, z oken a z balkónů pršely bledé růže. Kde kdo jim děkoval, kde kdo jim běžel vstříc? Ba sama královna, spanilá hromníčka, stanula před branou na prvním nádvoří a čerstvým vavřínkem zdobila hlavu krále. Orlík ji přivítal, jak by byl léta pryč. A už vedli ji špalírem do zámku a už loučil se s vojskem i s přáteli,

0: neb ona jediná mohla ho vyslechnout. Neb ona jediná směla znát tajemství, které ho hnalo z dlouhé cesty domů. O divném vítězství, o smrti, o honu, o všem, co stihlo je, nežli se navrátili. Hromničku objal strach. Celá se zachvěla při zmínce o smrti a honem zoufale prosila manžela, aby se nerouhal, aby ji nechal spát. Ta nezná lítost a není nikoho, kdo by byl mocnější na celém božím světě. Král se jen usmíval. Pojď, teď si odpočiň. Pěkně ti ustelu a můžeš spát 3 noci, prosila hromnička. A už se rozběhla ke dveřím ložnice a už mu rovnala vysoké bílé lože. Neboj se, vždyť mě znáš, těšil ji orlík král. Jen ať zas přijde, jestli nemá strach. Když tu mu za zády co bíle zablísklo, co si se rozžalo a jak by vzpřímil se ten bledý štíhlý svit, stanula před králem v bělostném závoji zubatá kostřička, křehonká, mrazivá, bez svíce, bez kosičky. Troufáš si, výsosti, smála se skrz zuby. A hlas jí křivě zněl, jak mezi dveřmi uskřípnutý vítr. Ano, jsem orlík král, co nikdy neplakal, vykřikl panovník. A jenom divil se, že vedle v komnatě žena nic neslyší. Dveře jsou přeci jen přivřené a slyšet její kroky. Však nebyl na nic čas. Smrt stála na krůček, kostnaté ruce v pěst. Honem ji popadl, za ruce, za nohy, a už ji objímal, až kosti praštěly. Darmo se zubatá trhala, škubala, nadarmo mávala bělostným závojem. Už ji král vyzvedal a už s ní klopítal k otevřenému oknu. A už se nevracej, vykřikl do parku, odkud se po kostech, po kouskách sbírala. A smál se, smál a smál. Zvlášť, když ho napadlo, že psi jsou hladoví a jejich plný příkop. V tu chvíli vcházela do dveří hromnička. A než král stačil jí o tom všem povědět, než stačil svěřit jí, že vyhrál po třetí, přeběhla komnatu a zdvihla z okna sněhobílý závoj. Ach, to je nádhera, volala nadšeně. To si mi přinesl? Smála se do slunce a brala do prstů průsvitné krajkoví, které tu zůstalo, ach, běda, přeběda, po poražené smrti. Král orlík samou hrůzou oněměl. A ona pozvedla kraječku nad hlavu a měkce kladla ji na štíhlá ramena, šťastná jak děvčátko, krásná jak podzimkový sad, však náhle bělejší než stěna. Pro boha, hromničko, vyhrkl orlík král a zděšen běžel k ní, aby ji zachytil, neb se jí náhle podlomily nohy. Hromničko, duše má, volal ji zoufale a hladil po rukou, prosil a přísahal. Však všecko zbůh darma. Ležela bez dechu, jen kdesi daleko, jak by se kdosi smál. Křivě a vysoko, jak mezi dveřmi přiskřípnutý vítr. Darmo ho těšili, darmo ho odváděli pryč. Král orlík neplakal, jen v očích stál mu podmračený žal, jak tma, jak noc již není nikde konce. Byl při ní po 3 dny. A pak dal osedlat a vyjel do světa, pod srdcem naději, že najde živou vodu. Jel sněhem 7 hor, jel brody 7 řek a ptal se čarodějů a ptal se černých bab. Však všichni bez konce krčili rameny a jen mu radili zamířit k severu, kde skryta v oblacích nejvyšší hora světa. Dojel k ní k večeru. Uviděl studánku velkou jak dívčí dlaň, Modré a bezedné třpitilo se v ní vysokánské nebe. Nizonko nad vodou, jak by ji hlídal, seděl na pahýlu pták a mocně tloukl obludnými křídly. Chci živou vodu, žena umřela. Poklekl orlík král a smekl uctivě, jak by se vodě zázračnici klaněl. Havran se naježil, jen přes mou mrtvolu, a zdvihl se v povětří a sekl po něm křídly. Byli se strašlivě. Kůň králův krvácel a napůl osleplý tancoval v kamení, až prášilo se z hory. Peří se sypalo a z meče tekla krev. Už se lekal král, že v boji prohraje. Leč sotva útočník snesl se podruhé a zatěl pazoury vraníku do hřívy, kůň jako zběsilý vzepěl se na zadních a dřív než pod králem naposled poklesl, srazil svým kopytem černého ptáka k zemi. Král navracel se pěšky 7 dlouhých dní. A když zas poklekl u mrtvé královny a čelo pokropil a oči, tvář i rty, nastalo ticho, že bys slyšel sníh, kdybys šel šeptem po královském dvoře. Nic. Nestalo se nic. Ležela bez hnutí, tichounká, bělostná. Král orlík pochopil, že už je všecko marné. Klečel a modlil se. Ach, pane hor a skal, dcera ti umřela, má krásná, dobrá choť. Pomoz, vždyť pukne mi tím strašným žalem srdce. Však bylo ticho. Jenom vítr táh po holých hradbách, temných zahradách a třásl z platanů zelenožluté listí. Nepípl ani pták. Neletěl ani mrak. Jak by vše žití skomíralo žalem. Klečel, už nemluvil. Když tu mu za zády co stiše zaskříplo, kdo z cizí po štipečkách přicházel, jako by vážil cestu. Stařenko, ohlídl se král. O, dobrá družičko, potěšte mě, jsem hrozně sám, má sličná hromnička je mrtva. A padl na lože, kde žena ležela. A jak ho krutá lítost z nenadání roztřásla, trysklo mu najednou z očí pár marných slz, jež zlehka skanuli na královninu líci. Ach, hvězdy na nebi! Ach, chvíle zázraků! Královna hromnička se hebce pohnula a ty dvě slzičky z tváře si utřela, jako by byly její. Pak usmála se na bělostný mrak. Tiše zašeptala cosi k zešílení krásného, snad o štěstí, snad o lásce, co skrze záclonu zaslechl jenom vítr. Hromničko, volal král a tančil radostí a křičel na lesy a pak bral stařenku do šťastné náruče, až se jí tratil dech. Má dobrá stařenko, jakou to máte moc? A venku svítalo a voněl bílý bez a stará žena vymkla se mu z rukou. Já? Teď, můj pane, čaroval si ty. A vzala ho hedvábně pod paží a vedla ho k rozsvícenému oknu. Ty zbýval pyšný a nikdy v životě si nevzal na pomoc jedinou slzičku. Ač slza, odpust mi. Slza je živá voda bět. Stydět se za slzu, to je jak za sestru se stydět. Za sestru? Koktal král. Nám mužům přece pohanou je naříkat. A už se vyvlíkal z křehkého sevření. však postříbřená hlava přimkla se mu k paži. Slza je úleva v největší bolesti a muž vše vydrží, proto tak málo za svůj život pláče. A vedla panovníka k sametovým nebesům, pod nimiž procitala krásná jeho paní. Ti dva se objali jak prvně v životě. A pak se spolu rozeběhli dvoranou a všemi chodbami, co hrdý hrad jich měl, a potřeštěně volali, že mají znova svatbu. Babičko, honem, začíná se hostina. Ohlíželi se v patře do všech světa stran. Leč jejich družičku již za vše vděčili, jak by byl odvál vítr. Jen v okně do kořán letělo nad královstvím holubičí pápěří, třpitné a čistotné, jak kradmá lidská slza.
1: To jsem rád, že ten vrabec našel zase své kamarády, řekl Martínek. Už jsem myslel, že ve vagonu zůstane. Slyšíš, dědečku, co vlak povídá?
2: Co by povídal? Bručí syn do Turnova, do Turnova.
1: To nebručí, řekl Martínek. Vlak volá na vrabce, jděte z cesty, jděte z cesty.
2: Vidíš, to mě nenapadlo. Možná, že opravdu volá na vrabce, aby je nepřejel.
1: Podívej se, ukazuje Martínek. Sotva k vrabcům přijedeme, hned odletí. A tam dědečku, tam utíká nějaký tlustý vrabec po poli.
2: To není vrabec, to je koroptev. Koroptev je velká jako kuře, víš? Dávej pozor, snad uvidíme i zajíce, jak peláší přes pole.
1: Dědečku, povídej mi nějakou pohádku o koroptvi nebo o zajíci, prosil Martínek dědečka.
2: Ale jakou? Jenom honem jakou?
1: To je jedno, říká Martínek, ale kdyby tak byla, o zvířátkách na poli. Žije na poli hodně zvířátek?
2: O je, moc zvířátek žije na poli. Zajíc, koroptev, myši, krtek, lasička, hlemýždi. A to ještě nejsou všechna zvířátka.
1: To je zvířátek, raduje se Martínek. A znáš o nich pohádku?
2: Už jsem si vzpomněl. Je to hamba, řekl jednou zajíc koroptvi. Když si zvířata zvolila za krále lva, vůbec se neptala na radu nás, polních zvířátek. Lev žije v Africe, tam ať si králuje. Ale co my tady, zvířátka na polích kolem Prahy? My bychom také potřebovali nějakého krále. A náš král by měl umět dobře utíkat, aby si mohl doběhnout, kam by chtěl. A měl by mít také dlouhé uši, aby slyšel všechno, co se široko daleko děje. Takhle zajíc vykládal, poněvadž si myslil, že by zvířátka měla zvolit za krále právě jeho. I ne, řekla koroptev. Král polních zvířátek musí mít křídla, aby mohl vyletět nad zem a z výšky dohlížet na zvířátka. Myslila si, že by ona mohla být králem, ačkoliv koroptve příliš vysoko nelétají. Pozveme na mes zvířátka, která potkáme cestou, a zvolíme krále, rozhodl zajíc. A tak šli zajíc s koroptví zvát zvířátka na volbu krále. Koho potkali, toho pozvali, koho pozvali, ten přišel. Na mezi se sešli myši, krtek, lasička a hlemíšť a zajíc a koroptev. Já si myslím, říkala nejstarší myš, že by král měl být docela, ale docela maličký. Maličkého krále si nikdo nevšimne, proto se všude lehko dostane a bude ovšem vědět a spravedlivě královat. Neuškodí, když bude mít dlouhý ocásek. A já si myslím, řekl Krtek, že by náš král měl být černý a žít pod zemí a vyhrabávat si tam chodbičky. Pod zemí není vidět a nehodí se pro krále, aby se pořád ukazoval.
3: Já vám povídám, ozvala se lasička, že král musí mít dobré zuby, aby mohl neposlušné zvíře zakousnout. Bez ostrých zubů nemůže být nikdo dobrým králem.
2: Lemíšť všechno vyslechl a neřekl tak ani tak.
4: Tu zaštěkal na blízku pes. Zajíc se polekal, udělal kotrmelec a pelášil k lesu. Koroptev roztáhla křídla a letěla rychle pryč. Myši zmizely v děrách, Krtek vjel do jedné díry a lasička se schovala v druhé. Když viděl Hlemíšť, jak se všichni poděsili, schoval se do svého domečku. Pes přeběhl a bylo zase ticho. Hlemíšť vystrčil hlavu z domečku a rozhlédl se. Ze zvířátek nebylo na mezi ani jedno. Ale co pak Hlemíšť tak daleko dohlédne?
2: Já budu králem, zavolal, co měl síly. Je někdo proti mně?
4: Nikdo se neozval. Kde už byla zvířátka?
2: Když proti mně nikdo není, tak jsem od téhle chvíle králem, povídá Hlemíšť.
3: A od té doby si Hlemíšť myslí, že je králem všech zvířat na poli.
2: Důstojně se sune po pěšině a vznešeně mlčí. Myslí si, že o tom vědí všechna zvířátka.
3: Ale žádné ho tehdy neslyšelo a žádné v něm nevidí svého krále.

0: Moudrý zlatník. Radošovi bylo 18 let, když mu rodiče umřeli. Nyní mu nezbývalo nic jiného, než jít do služby. I pomyslel si, když už musím sloužit, půjdu do velkého města, vždyčku z práce zastanu. Sebral své věci a šel. Nedaleko města pozdravilo ho moudro s rozumem. Od té chvíle prý byl tak moudrý a rozumný, jako by byl na vysokých školách cvičen a všecko, co do rukou vzal, muselo se mu povést. Chodí Radoš po pěkných ulicích a tu mu padne do oka nádherný a skvostný zlatnický krám, v němž při díle sedí mnoho tovarišů. To se mu velice zalíbilo a pomyslel si, že nepůjde do služby, ale že se bude učit zlatníkem. Bez rozmýšlení vejde do dílny, slušně mistra pozdraví a prosí ho, aby jej přijal za učedníka.
1: Inu, já tě přijmu,
0: namítl mistr.
1: Ale ty jsi už trochu přestárlý na učedníka. Než se vyučíš, bude ti pomalu 26. Nejspíš chceš rok učení a rok práce.
2: Ovšem, pane mistře, já nemám žádné peníze, abych za učení platil. Ale jistě budete se mnou spokojen, ani chvilku neprozahálím,
0: pravil Radoš.
1: Zůstaň tedy,
0: řekl mistr a ukázal mu místo pro jeho věci a kležení. Když si to Radoš urovnal, hned se měl k práci. Zprvu se mu druzí tovaryši smáli, že je nemotorný učedník, ale brzy umlkli. Co vzal Radoš do ruky, to se mu podařilo. A co se jiní učili 2 léta, to on uměl za týden. Za 14 dní již dělal prsteny, náušnice a náramky tak pěkně, že se bylo radost na ně podívat.
1: Nevím,
0: řekl mistr své ženě,
1: co si mám o Radoši pomyslit. Je-li už jinde vyučen a jen zem nerozum táhne, anebo je narozen na šťastné planetě?
0: Ne, tomu nevěř, že by tě byl obelhal. On je věru vtělená pravda. Zastávala se mistrová učedníka, který i jí pomáhal. Za 4 neděle se vyučil a mistr ho měl velmi rád. Jedenkrát šel s mistrem na procházku po městě, které bylo velké a v němž sídlil král. Tu vidí na bráně lebku nastrčenou na špici. I ptá se mistra, co to má znamenat, a mistr mu začal vypravovat.
1: Náš král má jedinou dceru, panu tak krásnou, že kraj světa takovou nenajdeš. Od 20. roku však nemluví, ale jestli řízením božím, anebo její vlastní vůlí, to nemohl dlouho nikdo vyzkoumat. Co tu bylo lékařů a jiných učených mužů, ale žádný jí řeči nenaučil? Ona čte, jezdí, prochází se, umí krásné práce, ale to vše dělá mlčky. Před 3 lety se tu vyskytla moudrá věštkyně, která povídala, že je princezna líběna pod kouzelnou mocí a ta, že bude tak dlouho trvat, dokud by se nenaskytl mládenec, který by ji k řeči přivedl. I vydal král rozkaz, kdo by dceru jeho k řeči přivedl, že mu ji dá za ženu, ať je prostý, anebo vznešený. Tu přišli všelijací lidé, kteří se u krále hlásili a princeznu obtěžovali, ale neuzdravili. Král se nad tím velice mrzel a princezna ještě víc, proto se odebrala do svých pokojů a z nich ani vyjít nechtěla. I poručil zase král, kdo se k němu přihlásí, že chce princeznu uzdravit a neučiní to ve 3 dnech, že přijde o hlavu. Schon přestal, až po nějakém čase přišel mladý pán velmi sličné postavy. Král dovolil, aby se pokusil o princeznino uzdravení. 3 dny prý klečel před Liběnou a neustále prosil, aby k němu jen jediné slovo promluvila, ale ona se ani nepohnula a tak ztratil 3. den hlavu, která je pro výstrahu zde nastrčena. Od té chvíle se žádný nehlásí a 5. rok už táhne, co princezna nepromluvila.
0: Radoš se nad tím velice podivil a bylo mu krásné Liběny líto. Byl už rok u svého mistra, který ho měl rád jako oko v hlavě, a již se se ženou radil, zůstane-li Radoš vždy tak hodný hoch, že ho přijmou za vlastního, neboť neměli svých dětí. Jednoho dne přišel královský dvořan a objednal u mistra pro princeznu klenoty. Měly být tak krásné, jakých posud nikdo neviděl, a z nejdražších kamenů. Mistr to přislíbil, ale když posel odešel, škrabal se za ušima a nevěděl, jak to vyvede a komu tu práci odevzdá.
2: Co pak se vám, pane mistře, přihodilo, že jste tak smutný?
0: Ptal se Radoš. Mistr se mu svěřil.
2: Nermučte se, mistře, tu práci vezmu já sám na sebe a jistě bude král se mnou spokojen.
1: A myslíš, Radoši, že dovedeš práci, kterou si já sám netroufám udělat? Jak bych ti mohl dát tolik zlata a drahých klenotů pro zkázu?
2: Dejte mi tedy něco na zkoušku a bude-li se vám to líbit, potom udělám ty další.
0: Mistr byl spokojen, dal zlato a kámen a Radoš se hned pustil do práce. Ale jak se divil starý zlatník, když mu Radoš přinesl hotový prsten. Tomu nebylo rovno v celém krámu. S radostí mu mistr dovolil, aby zhotovil i ostatní věci. Radoš si dal na všem, co možná záležet. Když byl hotov, udělal i stříbrnou klenotnici, vše do ní uspořádal a pak to odnesl mistrovi. Když se mistr na skvost podíval, popadl Radoše okolo krku a řekl:
1: Hochu, ode dneška si ty mistr. Já ti více poroučet nemohu, neboť si mne daleko předstihl.
0: Byla to taková práce, jakou málo kdo uměl. Člověk nevěděl, čemu se má dříve obdivovat. Zdali královskému diadému či útlému náhrdelníku, anebo skvostným náušnicím, náramkům a jiným drobnostem. Zlaté nitky byly jako od pavouků předené a ty lupeny a kvítka jako ze země vyrostlé.
1: Hochu, co ti mám za tu práci dát?
0: Ptal se mistr celý blažen nad uměním svého tovaryše.
2: Nic jiného, jen mi dovolte, abych to směl králi sám donést.
0: Tomu mistr rád povůli udělal a Radoš šel do královského hradu. Když se ohlásil, že nese králi objednaný skvost, i hned byl vpuštěn. Hluboce se poklonil a podal králi stříbrnou skříňku. Sotva král otevřel víčko, rozjasněla se jeho tvář a s patrným zalíbením se díval na klenoty.
1: Nemůžeš mi povědět, mládenče, kdo tu práci dělal?
0: Ptal se král přívětivě.
2: Já sám, nejmilostivější králi,
0: odpověděl Radoš.
1: Ach, mladíku, jsi tak veliký umělec, jakého jsem posud neznal. Mohu-li ti nějakou milost prokázat, tedy žádej.
0: Nabízel se král Radošovi, který radostí div neplakal.
2: Nejmilostivější králi, slyšel jsem, že je puštěn k princezně každý, kdo se chce pokusit, aby jí řeč navrátil. O to bych se i já chtěl pokusit. A proto bych žádal vaši královskou milost, abych k ní směl jít.
0: Tak prosil Radoš krále a čekal se strachem na odpověď.
1: Ovšem, mladíku, že k ní smíš jít a pokusit se jí uzdravit. Ale bylo by mi líto, kdybys to nedokázal. Víš, co tě potom čeká?
2: Vím, nejmilostivější králi, a rád se podrobím smrti, když to nedokážu.
0: Král zavolal svého dvořenína a poručil, aby dovedl Radoše k princezně do pokoje a nechal ho tam samotného. Dvořan však dostal od krále tajné znamení, aby poslouchal, co se bude dít. Radoš tedy šel s dvořanem skrze množství pokojů až do síně, kde bylo jako v ráji. Květin, stromů, čalounů, zlata, stříbra, koberců, všeho dost. A to vše bylo polito slunečním světlem, jež malovanými okny kladlo pestré stíny na bílou mramorovou podlahu. V čele síně visely od stropu dolů těžké záclony, které dvořan polehonku rozevřel a Radošovi pokynul rukou. Radoš vešel do malého pokojíku, skvostně, ale pohodlně a ladně uspořádaného, že člověku bylo jaksi milo, když do něho vkročil. Ale nejkrásnější byla princezna Liběna. Seděla u okna a zlatem vyšívala. Ani mžikem se její zřítelnice k němu neobrátila. Zdála se být bez života, jako obraz, jež visel v zlatém rámu na zdi a představoval princeznu jako malé dítě. Jasným okem na ní Radoš hleděl, poklonil se, postavil před její obraz a řekl:
2: Rozhodně ty, obraze krásný, krutý boj, již se v hradě vede. Řezbář udělal panu, krejčí na ní ušil šaty, ale mluvec jí dal řeč: Komu nyní ta pana náleží?
3: Komu by náležela, než mluvci, který jí dal řeč?
0: Promluvila princezna a opět tiše šila dál. Radoš vyšel s poklonou z pokoje, ale závistivý dvořan oznámil králi, že mu princezna ani slova neodpověděla. Radoš musel zůstat v hradu, kde se mu ovšem jinak vedlo dobře. Mistr nevěděl, co si má pomyslit, když mu přinesl služebník za skvost peníze a vyřizoval, že se tovaryš vrátí teprve třetí den. Druhý den byl Radoš opět uveden do princezny na pokoje a jako předešlý den se postavil před obraz a ptal se:
2: Rozhodně ty, obraze krásný, krutý boj, který se v hradě vede. Řezbář udělal panu, krejčí jí ušil šaty, ale mluvec jí dal řeč. Nyní ji chce mít každý. Komu náleží?
3: Včera jsem ti řekla, že patří mluvci,
0: odpověděla opět princezna. Dvořan, jež poslouchal, nepřál Radošovi, že by mohl být králem, a zase řekl králi, že princezna nepromluvila. Radoš byl opět podržen v hradě. Třetí den šel však poslouchat sám král. Radoš vešel do pokoje a zase se ptal obrazu:
2: Rozhodně ty, obraze krásný, krutý boj, který se o panu v tomto hradě vede. Řezbář ji udělal, krejčí ji ušil šaty, ale mluvec jí dal řeč. Komu nyní patří?
3: Po dvakrát jsem ti řekla, že mluvci, proč se s tím nespokojíš?
0: Řekla Liběna a vstala od stolku. Tu skočil král do pokoje a s pláčem dceru líbal. Na to vzal Radoše za ruku a pravil:
1: Mládenče, ty jsi mne učinil šťastným otcem a všechnu radost si mě navrátil. Staň se tedy mým synem a králem, neboť uznávám, že jsi moudřejší nad jiné.
2: Můj nejmilostivější pane,
0: odpověděl Radoš,
2: jak mohu být králem, vždyť jsem jen z nízkého rodu, nevím, jak se u dvora chovat a krásná princezna mne sotva bude chtít za svého manžela.
3: Ty jsi mne svou moudrostí z kouzelných pout vysvobodil a já žádného jiného za manžela nechci než tebe.
0: Pravila Liběna a podala Radošovi ruku, kterou on vroucně políbil. Hned se ve městě rozhlásilo, že je princezna uzdravena a její vysvoboditel, že je prostý zlatnický tovaryš. Tu pospíchal starý mistr do hradu, aby se přesvědčil, zdali tomu tak je. Když ho Radoš s radostí představoval králi jako svého dobrého mistra, děkoval stařec v duchu Bohu, že mu takového učedníka poslal. Za nějaký čas byla svatba a královská nevěsta se skvěla v klenotech, které jí ženich udělal vlastní rukou. Radoš panoval moudře, jako před ním žádný král, a lid se za něho vstávaje lehaje modlil. Měl několik synů a každý se musel v mládí něčemu naučit a žádný nedostal titul bez zásluhy. Jestli je také moudro s rozumem pozdravilo, to se neví.

0: Pohádka pro Dianku, napsala Jana Voříšková. Každý člověk, ať je malý či dospělý, má svého skřítka, který hlídá jeho spánek. To proto, aby se všem něco hezkého v noci zdálo. Když se narodí miminko, i mezi skřítky se objeví nový malinký skřítek. Dostane jméno a každou noc pak sedává u svého člověčího svěřence a kouzlí mu ty nejbáječnější sny o největší zmrzlině na světě, o šatech pro princeznu nebo o dobrodružné plavbě na velikánské lodi. Nikdy se ale nesmí vzdálit z polštáře, na kterém jeho chráněnec spí, protože by se hned objevilo strašidlo nespavec a začalo by človíčka tahat za uši, šimrat v nose nebo mu dělat uzlíky na řasách. A to je hrůza. Raději na to nemyslet. I Dianka má svého skřítka. Zatím vždycky nesměle seděl na kraji polštáře a pozoroval, jak se holčička ve spánku usmívá. Je to pro něj znamení, že pro ně kouzlí sny, které se jí líbí. Ani nevíte, jakou to dá práci vykouzlit takový sen. Musíte počkat, až je úplná tma a do pokoje svítí jen studené měsíční paprsky. Těch si pár uloupnete, rozemelete je na světelný prášek a podle chuti smícháte s vůní lesa, moře nebo vanilky. Tímhle práškem posypete oční víčka z páče a potom už jen čekáte, co on na to. Dnes je štědrý den, proto má i skřítek snílek pro Dianku připravený dárek. Už aby byl večer a Dianka šla spát. Snílek se pečlivě chystá už od pozdního odpoledne a náramně se těší. Diance se ale dnes do postýlky moc nechce. Dostala pod stromeček spoustu dárků a chtěla by si s nimi hrát. Ale je to ještě malé děvčátko a tak hračky musí počkat do zítra. Dobrou noc a pěkné sny. Pohladí maminka Dianku po vlasech a zavře dveře pokojíčku. V tu chvíli je všude kolem černočerná tma. A to je ten správný okamžik pro skřítka snílka. Už sedí na polštáři a míchá prášek z měsíčního světla s kouzelnou vůní. Hotovo, pomyslí si skřítek a natahuje se k Diance, aby se mohla ponořit do jeho nejnovějšího snu. Hepčík, ozve se najednou. Celý polštář se zatřese a snílek se skutálí po růžovém proužku na polštáři až ke spodnímu cípu. Ještě že měl kyblíček s pohádkovým práškem pevně přivázaný žlutou mašličkou. K čemu všemu může být dobrý takový vzor na látce? Ještě že maminka včera převlekla peřiny. Nevím, jak by to dopadlo, kdyby polštář zdobily zvonečky a kytičky. Dianko, Dianko, vzdychá snílek. Jak já se teď dostanu nahoru? Růžové proužky jsou tuze kluzké, než abych po nich mohl vylézt zpátky. Snílek sedí na dolním cípu polštáře a přemýšlí, co dál. A jak si tak prohlíží Diančiny rozpuštěné dlouhé vlasy, napadne ho, že by se po nich dalo vyšplhat jako po laně. Zatváří se jako hrdina, který se chystá na vrchol nejvyšší hory a začne ručkovat nahoru. Je to ale štreka, co vám budu povídat. Ještě, že si může na chvíli sednout na novou stříbrnou náušnici a odpočinout si. Je to opravdu krásná náušnice. Připomíná srpeček měsíce. Je pěkně kulaťoučká s malým kamínkem. Zkrátka taková správná houpačka pro skřítky. Kdyby byla trochu širší, dalo by se v ní i pohodlně spát. Snílek se párkrát zhoupne, aby mu cesta ubíhala radostněji, a vydá se dál. Stojí před ním veliký úkol. Musí překonat cestu po okraji ucha. Je to cestička úzká a vede kolem černé díry. Bůh ví, kam by zmizel, kdyby do ní spadl. Už by ho jistě nikdy nikdo nenašel. Snílek jde pomalučku a opatrně. Přeci jen je to ještě malý skřítek. A má taky strach, zrovna jako malé děti. Tak, a je to. Teď trošku do kopce a potom to už bude hračka. Vždycky se chtěl podívat na místečko, kterému lidé říkají spánek. Dospělí jsou někdy legrační. Oni si myslí, že mají na obličeji místo, odkud k ním v noci přichází klidný spánek. Snílek nikdy nerozuměl, proč si to dospěláci myslí. Co pak to jde, aby spánek někde bydlel sám a jen tak si rozhodoval, kdy člověk usne a co se mu bude zdát? Kdyby tak ti dospělí věděli, co to dá práce, uspat je a přimět je k odpočinku. Na to jen tak někdo nestačí. Snílek se prochází po tom zázračném místečku a rozhlíží se kolem. Dívá se na Diančino hladoučké čelo a představuje si, jaká by to byla prima klouzačka. Možná stejně dobrá jako růžové proužky na polštáři. V tom si ale všimne, jak se Diance chvějí víčka. Krinda pána, já si tu jen tak lelkuji a Dianka čeká na svůj sen. Proto má tak neklidné spaní, lamentuje skřítek a rozběhne se rovnou přes pramínky vlasů ke hraně polštáře. Pak už zbývá pár kroků a je u svého cíle. Rychle rozváže žlutou mašličku, vezme do ruky stříbrný kyblíček po okraj naplněný pohádkovým práškem a vrací se, aby Diance přičaroval dnešní sen. Dnes je opravdu zvláštní noc. Jen jednou, jedinkrát se mohou děti podívat se svým skřítkem do království snů. Jsou akorát tak velké, aby si s pohádkovými postavičkami užili báječnou noc. A jsou ještě dost malé, než aby chtěli v království vládnout. Hodně dospělých, když vyrostou, se nechce kamarádit s malými skřítky a vyhánějí je ze svého polštáře. Myslí si, že jsou pro ně moc malincí a že jejich pohádky nepotřebují. Ti se pak musí vrátit do království snů a tam se z nich stanou pestrobarevní motýlci. Ke svému spáči se mohou vrátit, jen kdyby si to někdo moc a moc přál. Ale Dianka je ještě malá a proto jí dnes Snílek provede kouzelnou zahradou, ukáže jí palác paní Fantazie a kdo ví, co ještě. Vítej v kouzelné zahradě, Dianko, usmívá se na holčičku skřítek. Já jsem Snílek, tvůj ochránce, představuje se malý panáček v modrém kabátě. Na hlavě má posazenou roztomilou čapku se strakatou bambulí. Dianka se překvapeně rozhlíží kolem sebe a ptá se, ty jsi můj ochránce? A před kým mě ochraňuješ? Nikoho tu nevidím. Já chráním tvoje sny před nespavcem, víš? To je takový zlomyslníček, který lidem nedá spát, vysvětluje důležitě skřítek. Vrtí hlavou Dianka a kulí oči. O nikom takovém dřív neslyšela. Kam se to vlastně dostala? Tak už pojďme, ať si tu dnešní noc pořádně užijeme, Tady se ti splní všechno, na co pomyslíš. Zazubí se skřítek a udělá několik kotrmelců. V ten okamžik má kolem sebe další skřítky a honí se spolu po louce. Splní se mi všechno, na co pomyslím, opakuje si Dianka a rozběhne se za skřítky. Najednou má pocit, že se snad ani nedotýká země. Snílku, co to je? Já neběžím po zemi. Nediv se. Chtěla si být jako víla. A víla Tanína ti přání splnila. Sotva to snílek dořekl, objevily se nádherné tanečnice v květinových závojích. Pohybují se lehonce, že ani stéblo trávy se pod jejich nohama neohne. Všude se rozléhá koncert tiché lesní hudby. Slavík zpívá svým zlatým křehkým hláskem, všichni poslouchají. Nikdo nemůže ani povzdechnout nad tou nevýslovnou krásou. Pak se přidá pan Cvrček, vážený houslista. Hraje svůj mistrovský kousek uprostřed sboru žab z nedalekého rybníka. Datel vyťukává takt do kmene stromu. V tomto skřípne zndrnk a je po struně. Pan Cvrček se jen dívá na své housličky a smutně kroutí hlavou. Co si jen počnu, povzdechne si. Zrovna dneska, když mám před svítáním hrát na plese paní Fantazie, kde teď vezmu sluneční paprsek, když sluníčko ještě spí? Přicházejí zvířátka a přinášejí různá stébla trávy, nejtenčí kořínky vzácných bylinek, ale nic nezní jako tenký sluníčkový paprsek. Nikoho už nenapadá, kde by našli novou strunu do malých housliček. I Dianka by Cvrčkovi ráda pomohla a tak přemýšlí a přemýšlí. Tu jí něco napadne a rozběhne se k červenému ráčkovi, který si poklapává svými klepety na břehu potoka. Ráčku, raku, pojď sem na chvíli, volá Dianka. Sklání se k němu a vysvětluje. Opatrně ustřihni jeden můj vlas. Je stejně žlutý jako sluneční paprsek. Třeba to housličky ani nepoznají. A opravdu. Pan Cvrček přejede smyčcem párkrát po strunách. Housličky zní, jako by nikdy žádná struna nechyběla. To je nádhera, libuje si mistr. Jak se ti odměním, Dianko, obrací se na holčičku. Já bych, říká rozpačitě Dianka. No co, pobízí Cvrček. Chtěla bych na ples do paláce paní Fantazie, červená se děvčátko. Ale ovšem, to je to nejmenší, odpovídá vesele Cvrček a pobídne Snílka a Dianku. Tak tedy pojďme, ať nezmeškáme začátek. A jak tak všichni vykračují, rozhlíží se Dianka po království snů. Oči má vykulené. Nikdy neviděla tolik krásných věcí pohromadě. Snílku, co je tamhle to za divný kopec? Z jedné strany žlutý, z jedné strany růžový. A co je ta bílá hora vedle? To je sen jednoho malého kluka. Měl velikou chuť na zmrzlinu, ale měl bolení v krku a tak mu jí maminka nedovolila jíst. Skřítek Kulíšek mu tedy přičaroval sen o zmrzlinovém kopci a hoře Šlehačky, aby mu to nebylo tak líto. Je, Snílku, podívej se, tady pobíhá štěňátko, o kterém se zdálo mojí kamarádce Katce. A představ si, že úplně stejné pak dostala k narozeninám. Ani nevíš, co práce dalo skřítkovi Celestínovi přesvědčit Katčina tatínka, že to štěně, o kterém se mu zdálo, je ten nejbáječnější dárek. Jen musí dojít do toho obchodu za rohem jeho kanceláře a koupit ho. Ale povedlo se, usmívá se Snílek. Kačka byla moc ráda, přitakává Dianka. Ale to už jsou před branami paláce. Je to ten nejúžasnější zámek, jaký si kdo umí představit. Na věži vlaje vlajka s vyobrazenou korunkou, to aby nebylo pochyb, že stojíte před královským dvorem. Dlouhé schody jsou lemovány hořícími svíčkami. U vchodu vysoký pán v livreji vítá příchozí. Račte dál, panstvo, jste očekáváni. Ukloní se a pokyne rukou, aby vešli. Dianka nevychází z údivu. Na konci chodby postává hlouček dam v drahých krinolínách, zdobených stříbrem a perličkami. V rukou drží veliké péřové vějíře a vesele si povídají. Tu ale Dianka zašeptá Snílku, počkej. Snílek i cvrček se zastaví. Co se děje, Dianko? Otočí se Skřítek. Já tam nemůžu, vrtí hlavou Dianka. Proč? Vždyť si to chtěla, nechápe cvrček. Nemám šaty, mám jen noční košilku. Nevěděla jsem, že půjdu na ples. Smutně se chystá k odchodu holčička. No, to je toho, směje se Skřítek. Tak si přej šaty a budeš je mít. Dianka zavře oči. Přeju si zlaté šaty s vlečkou a do vlasů čelenku z fialek a zlaté střevíčky, dodá ještě. Ó, tobě to sluší, jsi úplně jako princezna, kulí oči Snílek. Ale to už je nejvyšší čas, aby šli do sálu. I ostatní hosté se už scházejí, hudba tiše hraje, všichni očekávají příchod paní Fantazie. Dianka se rozhlíží kolem a prohlíží si drahokami zdobený strop, křišťálovou podlahu, každou dámu zvlášť a galantní pány, kteří je doprovázejí. Co ale nevidí? V rohu sálu postává princ a zdá se, že je tuze smutný. Dianka tedy na chvíli opustí svoje kamarády. Vezme prince za loket, otočí ho jemně k sobě a říká: smutný princi, co se ti stalo? Ztratil jsi svého Skřítka? Ne, ne, princezno Dianko, vzdychne smutný princ. Tak co? Snaží se zjistit Dianka příčinu jeho zármutku. Nemám kamarády. Jsem tu jako ty jen na jedinou noc a myslel jsem, že mi můj Skřítek Cymbulín bude moci přičarovat nějaké kamarády. Ale nejde to. Je to to jediné, co Skřítkové neumí. To je ale trápení, tváří se zasmušile Dianka. Ale uvidíš, že něco vymyslíme. Víc hlav, víc ví. Bere smutného prince za ruku a vede ho za Snílkem. Snílku, cvrčku, potřebovala bych radu, žadoní Dianka. Předem vše splněno, princezno Dianko, hyhňá se cvrček. Než všichni dojdou k mramorovému stolku s malinovým koktejlem, aby se trochu osvěžili, Dianka důkladně převypráví, jak poznala smutného prince a proč je vlastně smutný. To je tedy zapeklitá situace, pokyvuje hlavou Snílek. Tak princ Jonáš nemá kamarády. A jak je to možné, ptá se cvrček, s kým si tedy hraješ? Moji rodiče hodně pracují a tak nemají čas na hraní. Když jsou doma, maminka vaří a uklízí a tatínek připravuje důležité papíry na druhý den, a já si musím hrát s kostkami nebo s autem sám. A ráno, když odejdou, přijde stará paní Žofie a ta mě hlídá. Někde mi čte pohádku nebo si nějakou vymyslí. Ale neumí si hrát s míčem ani skákat panáka. A tak je to každý den. Ty nechodíš do školky? Diví se Dianka. Ne, ale chtěl bych, usměje se smutný princ. A to je nápad, ťukne se do čela Snílek.
1: Najdeme skřítky, kteří hlídají spánek tvých rodičů a necháme jim přečarovat sen o školce, vyskočí radostí cvrček. A pak už to jde ráz na ráz. Celým královstvím od úst k ústům běží zpráva, že smutný princ hledá skřítky, kteří hlídají sny jeho rodičů. Během chvíle do paláce vlétnou dva pestrobarevní motýlci, sednou si Jonášovi každý na jedno rameno a hedvábným hlasem říkají: rádi bychom se vrátili, rádi bychom se vrátili, ale nemůžeme, ale nemůžeme. Najednou ale všechno utichá. Do sálu vchází paní Fantazie. Její šaty se podobají letnímu dni. Jsou lehké, jakoby provoněné růžovými květy. Všichni se uklánějí. Dobrý večer všem. Ať se vám dnešní ples líbí, pokyne rukou paní Fantazie a hudba začne hrát k tanci. Ustaraní kamarádi se ale rychle vrátí k svému hovoru a snílek navrhne.
2: Poprosme paní Fantazii, aby nám pomohla. Když si to všichni budeme moct přát, jistě to pro nás udělá a vrátí motýlkům jejich podobu.
0: Všichni jako na povel vykročili k trůnu. Paní Fantazie zde seděla, dívala se na tančící páry a popíjela ledovou tříšť s jahodami.
3: Vaše jasnosti, dívá se nesměle smutný princ na královnu. Mohla byste...
0: Jeho přání z něj leze jak z chlupaté deky. Vím, proč přicházíš ty, Jonáši, i tví kamarádi, usmívá se vlídně paní Fantazie. Opravdu si z celého srdce přeješ, aby se motýlci vrátili jako skřítkové k tvým rodičům? Budeš potom muset vstávat brzy ráno a budeš muset poslouchat paní učitelku. Budeš potom muset vstávat brzy ráno a budeš muset poslouchat paní učitelku. Možná se ti

pouze foukne do jejich křídel. Ale co to? Zvedá se najednou vítr, silnější a silnější. Halo, snílku, cvrčku, co se to děje, volá Dianka. Snílku, ne, ještě chvíli, žadoní. Ale všechno mizí. Jen na polštáři zůstala malá rozvázaná mašlička. Toho si však může všimnout jen Dianka, až se probudí. Dianko, vstávej, budí holčičku maminka a pootevře okno. Vstávej přeci, za chvíli přijde návštěva a nemůžeš tu pak běhat v noční košili. Přijde tatínku v kamarád s malým klukem a představ si, že po Vánocích bude Jonáš chodit k vám do školky.

do světa. Jednou v létě sluníčko tak krásně svítilo, až se z toho jednomu malému čmeláčkovi zamotala hlava. Povídá, kdybychom to slunce na oblohu přibili, nemohlo by už nikdy se nikam schovat a bylo by hezky pořád. Něco na tom je, přidal se jeho nejlepší kamarád. Nahoře by to chtělo dva hřebíčky a dole by stačila lepenka. Slovo dalo slovo. Brzy na to se oba kamarádi vydali z rodného Brušounova na dlouhou cestu za sluníčkem. Ten, co s tím nápadem přišel, se jmenoval Bzuk, ten druhý to byl Ťuk. Ťuk byl o hlavu menší, Bzuk o hlavu moudřejší. Oběma teď vykukovala z kapsy hlavička hřebíku. Kladívko nesl Bzuk a Ťuk zase před sebou kutálel kolo lepenky. Šli a šli, až došli k rozcestníku. Jedna jeho šipka ukazovala doleva, druhá doprava. Na jedné byl nápis na kopec, na druhé na paseku. Sluníčko je nahoře, tak musíme jít na kopec, rozhodl Bzuk. To teda ne, prohlásil Ťuk. Musíme jít na paseku, protože tam sluníčko bydlí. Co pak nevidíš, tamhle na stromě má svoje hnízdo. Ukazoval přitom na vysokou rozložitou borovici. Mezi větvemi skutečně vykukovalo sluníčko. Přesto se Bzukovi to, co Ťuk tvrdil, moc nezdálo. Podle něho nemělo sluníčko domov na žádném stromě, ale na obláčku. Začali se hádat, jak to opravdu je. Bzuk při té hádce strčil do Ťuka, Ťuk na oplátku do Bzuka, ten si to nenechal líbit a jak se tak strkali, jeden z nich, neví se který, strčil i do rozcestníku. V tom se jim cosi začalo sypat na hlavu. Pak jim něco zasvištělo kolem uší a najednou, kde se vzal, tu se vzal. U nohou jim ležel převrácený košík. Kdo mi ho schodil? Ozval se nad nimi rozlobený hlásek pilné včelky Alky. Jen na chvíličku si košík položila na sloupek rozcestníku a takhle to dopadlo. Byl plný pil.

mnoho zvonavých kytiček a teď je prázdný, naříkala. Zahambení čmenáčci začali rozsypaný pilhonem sbírat. Tuk však ani při práci pusu nezavřel. A tak za chvíli i včelka Alka věděla, že čmeláčci chtějí přibít sluníčko na oblohu. Kroutila nad tím hlavou. Kdyby stálo sluníčko, stály by i sluneční hodiny, povídá. Jak by pak vychytráci broučci poznali, kdy je půlnoc a kdy poledne? V tom Alka zahlédla, jak je za kamenem pozoruje velký, tlustý sršeň. Honem se letěla schovat do květu nejbližší pampelišky. Marně však odtud dávala čmeláčkům znamení, aby taky rychle utekli. Proč bychom to dělali? Pomyslel si Bzuk. Vždyť ten strýček, co k nám právě přichází, je zřejmě hodný pán. Sršeň se mile usmíval a hned se dal s čmeláčky přátelsky do řeči. Nejvíc je potěšil, když je začal vychvalovat. Slyšel jsem, že chcete přibít sluníčko na oblohu. To je ale vynikající nápad. A hned se nabídl, že čmeláčky ke sluníčku dovede. Prý ho často navštěvuje a je u něho jako doma. Vede k němu ale moc dlouhá cesta, upozorňoval a nejdřív pozval čmeláčky k sobě do chaloupky, aby se na tu pouť dobře posilnili. Bzuk se chtěl za sluníčkem vypravit rovnou, nebyl pro žádné zdržování, ale Ťuk prohlásil, že mu začíná hlady kručet v říšku a tak pozvání přijali. Sršeň usadil čmeláčky v tmavé světnici. Počkejte tu na mě, kamarádičkové, uvařím vám v kuchyni čaj a připravím svačinu, sliboval. Čmeláčci čekali a začali mít dlouhou chvíli, rozhlíželi se kolem a vůbec se jim tu nelíbilo. Všude byl nepořádek a špína. Copak strýček nikdy neuklízí, divil se Ťuk. Třeba neměl čas, hájil Bzuk hostitele. A pak dostal nápad. Za to, že je na nás tak hodný, mohli bychom mu tady uklidit sami. Začal zametat a Ťuka donutil, aby se dal do utírání prachu. A při tom uklízení přišel Bzuk na to, že za pecí jsou ještě jedny dveře. Byl zvědavý, kam vedou, a tak se podíval klíčovou dírkou. Uviděl strejdu. Ten však ani nevařil čaj, ani nepřipravoval svačinu, ale brousil si žihadlo. Pak na chvíli přestal, vyzkoušel, jak je ostré, a začal brousit znovu. Bzuk ještě nikdy takové dlouhé a špičaté žihadlo neviděl. Dostal strach. Ťuku, je zle, povídá. Musíme i hned pryč. Chtěli utéct, ale dveře nešli otevřít. Sršeň je zavřel zvenčí na závoru. Co teď? Čmeláčci si mysleli, že jim není pomoci. V tom ale závora zavrzala, dveře povolili a v nich se objevila udýchaná včelka Alka. Přišla čmeláky vysvobodit, tušila, že jsou v nebezpečí, protože dobře věděla, že sršeň není žádný hudný strýček. Musíme honem zmizet, špitla. Vzali nohy na ramena. Sršeň ale brzy přišel na to, že je světnice prázdná. Hned se za uprchlíky rozběhl, a protože měl dlouhé nohy,
Čmeláčci záhy uslyšeli za svými zády jeho dupot. Přidejte, vybízela čmeláčky včelka Alka. V tom se ale vedle v mechu ozvalo: pozor, dál už ani krok, jinak zapadnete, před vámi je tůň. Ten tenký hlásek patřil bílému hříbku. Neměl rád, když někdo někomu ubližuje, a tak jakmile se dověděl, proč ti tři tolik uhánějí, povídá: honem se schovejte pod můj klobouk. Stačili to naštěstí dřív, než se tu objevil sršeň. Ten nic netušil a tak utíkal dál. Těšil se: ještě krok, ještě krůček a už je budu mít. Jenže sotva ten krok udělal, ztratil pevnou půdu pod nohama. Studená voda mu v mžiku sahla až po pás. Nohy se mu čím dál víc bořily do bahnitého dna. Jen tak se z té tůně vyškrabal. Vracel se pak domů celý mokrý a zablácený, třásl se zimou i vztekem. Za to čmeláčkům bylo hej. Vyvázli z toho nebezpečného dobrodružství se zdravou a suchou kůží. Pod pěknou bílou střechou s houbovou vůní jim nic neskázelo. Ani jim v tu chvíli nevadilo, že sluníčko je už zase za horami. Bylo toho všeho ten den na ně hodně. Usnuli ještě dřív, než jim včelka Alka a hříbek stačili popřát dobrou noc.

0: Mé jméno je Izmael a budu vám vyprávět svůj příběh. Příběh o pomstě, která uvrhla tolik lidí do skázy. Příběh o bílé velrybě, o kapitánovi Achabovi, příběh o opravdovém přátelství a příběh, jehož hrdinou jsem já sám. Stalo se to všechno, když jsem byl vlastně ještě kluk. A bylo mi 16 let a tolik jsem toužil vydat se na moře, na velryby. Už jsem měl dost té každodenní dřiny u nás doma. Sotva ráno otevřu oči, už na mě máma volá. Izmaeli, kde pak jsi? Musíš doběhnout nakoupit do přístavu čerstvé ryby. A taky vydrhnout podlahu na zápraží. A nanosit vodu ze studny. Tak kde se zase schováváš? To je přesně ono. Já přece nebudu celý život běhat nakupovat na trh, když mě volá jiná práce. Mám v srdci jedinou touhu. Vydat se na moře a plout. Poznat daleké kraje a zažít dobrodružství. A naučit se rozumět velrybám. Mají svou řeč? A taky mají svoje písně. A já s nimi budu mluvit. Jenže kde pak máma? Ta by tomuhle nemohla rozumět. Izmaeli, tak kde vězíš? Že tě vytahám za uši. Musíš na trh. Kolikrát ti to mám říkat? A tak jsem se vzkopil. Mami, poslouchej. Já půjdu do přístavu, ale už se nevrátím. Já musím na moře. Tohle políbení, to je na rozloučenou. Mám tě rád, maminko, mám tě moc rád, ale musím jít. Za dobrodružstvím. Takhle nějak jsem to mámě tenkrát řekl. Děsila se a lamentovala, že jsem ještě dítě, že mě nepustí, že musím zůstat pěkně doma, jenže já jsem už byl rozhodnutý. A máma to na mě poznala. Tak si běž, řekla nakonec. Já to stejně věděla. Seš po tátovi. Musíš na moře lovit ryby, musíš za dobrodružstvím. Izmaeli, slyšíš mě, synku? Dej na sebe pozor a vrať se mi. A tak jsme se rozloučili. Utíkal jsem do přístavu, co mi nohy stačily, a srdce mi bušilo jako zvon. Já pojedu na moře, já pojedu za dobrodružstvím. Sotva jsem dorazil do přístavu, začal jsem se vyptávat. Halo, námořníci, rád bych se dostal na velrybářskou loď. Nevíte, neschání nějaký kapitán plavčíky? Zpočátku všichni kroutili hlavou, jako že o nikom nevědí. Až nakonec jeden námořník povídá. Jo, mladej, o jednom bych věděl. Kapitán Achab přece schání chlapy, jede na velryby. Na velryby? Srdce mi poskočilo radostí. To musím jet s ním. Jenže námořníci se rozchechtali. Ale ty jsi pískle, ty bys nám nebyl k ničemu. Já a pískle, rozuřil jsem se. Dejte si na mě pozor, já se budu prát. A hned jsem zatěl pěst. Chlapi mě obestoupili a začali do mě šťouchat. Tak se ukáž ty pískle, no ukáž svaly, ty tvoje pěstičky. Prát? Tak tomu se musíme jenom smát. Než bys řekl švec, ležel jsem na zemi a jeden tlustý námořník mi seděl na zádech. Nemohl jsem se ani hnout. Konečně se jim mě zželelo. Jeden z nich se nade mnou naklonil a povídá. Přijď zítra za svítání. Kapitán Achab bude na lodi. Třeba tě vezme. A můžeš drhnout palubu. Vyskočil jsem na nohy a řekl bojovně. Přijdu. Kde pak palubu? Budu šplhat po plachtový a vyhlížet velryby. Uvidíme. Zavrčeli ti mořští vlci a odpotáceli se do nedaleké hospody. Zítra, už zítra. Nemohl jsem se dočkat. Chtělo se mi zpívat. Teď jen kde přenocuju. Chvíli jsem se rozhlížel a naštěstí hostinec nebyl daleko. Zaklepal jsem tam. Pane Hostinský, mohl bych tu přenocovat? Musím být zítra časně ráno v přístavu. Nemám volný pokoje, houkl na mě. Ptej se jinde, ty pískle. Už zase. Já nejsem žádný pískle. A můžu zaplatit. Mám peníze. Bránil jsem se. Jak slyšel o penězích, hned otočil. Peníze? Ukáž. Tak víš co? Pustím tě do pokoje číslo 13. Bydlí tam sice už jeden chlap, ale chodívá domů až po půlnoci. Ty usneš dřív a vejdete se tam oba. Pánečku, to byl hezký pokojík. A ta postýlka. Hned jsem začal zívat a šlo na mě spaní. A tak jsem zasunul kufr pod postel, zalezl jsem pod peřinu a zavřel oči, abych byl zítra čerstvý na toho kapitána. Ze spánku mě probudilo příšerné zaječení. Uja umba kukosum! Přede mnou stál chlap jako hora, celý potetovaný, a příšerně se na mě šklebil. Vyrazil jsem ze sebe. Pomoc, pomoc! Co je to za strašidlo? Ten chlapík zamrkal a rozchechtal se. Ty jsi jen kluk, ty žambaba! Vlasy měl rozcuchané a chechtal se teď od ucha k uchu. Co tady děláš, kvíkvéko? Hospodský říkal, že tu můžu přenocovat, vysvětloval jsem. Zaplatil jsem. Domorodec nesouhlasně vrtěl hlavou ze strany na stranu. Oj, karamba, pokoj můj! Vůbec se mi nechtělo o ničem dohadovat. Rychle jsem vyskočil a začal jsem hledat pod postelí kufr. Tak já odtud zmizím, mumlal jsem. Trochu se tě totiž bojím. K mému překvapení se na mě domorodec vlídně usmál. Kvikvek, nic nedělat. Ty dobrý? Já dobrý? Usmál jsem se taky. A ty? Můžeme být kamarádi? Opakoval to slovo po mně. Kamarádi? To neznat. Pak z ničeho nic zaječel. Kukujumba! A to mě rozchechtalo. Kukujumba? Kukujumba? Kukujumba? Kukujumba? Opakoval domorodec pořád dokola a já se k němu přidal. Kukujumba! Kukujumba! Kukujumba! Chvíli jsme skákali po posteli a házeli po sobě polštářema. Pak jsem úplně vyčerpaný zůstal ležet na zádech. Dobrou noc, kamaráde, řekl jsem unaveně. Hašaša, usmál se a znělo to trochu jako hajaja. Ty, a jak se vlastně jmenuješ? Zeptal jsem se ještě. Kvíkvek, zněla odpověď. Docela legrační jméno, pomyslel jsem si a prozradil Kvíkvekovi, že já se jmenuju Izmael. Tak budem kamarádi. Zubil se na mě a pokyvoval hlavou. Kukujumba. Tak krásný sny, Kvíkvéku. Popřál jsem mu ještě a pak jsme oba usnuli tvrdým spánkem. Musím říct, že takhle dobře jsem se ještě nikdy nevyspal. Sotva ráno kohout zakokrhal, potichoučku jsem se vysunul z postele, abych Kvíkvéka neprobudil. Těšil jsem se do přístavu. A jak najdu kapitána Achaba, tak jen potichu, abych neprobudil Kvíkvéka. Jenže Kvíkvék byl okamžitě na nohou. Kukujumba! Řekl trochu vyčítavě. Probudil jsem tě, kamaráde. To jsem nechtěl, omlouval jsem se. Kukujumba, bajakuda ramba! Mračil se Kvíkvék a já mu rozuměl. Takhle se přece kamarádi nerozcházejí. Tak pojď se mnou. Třeba tě na lodi budou potřebovat taky, navrhl jsem. A tak jsme šli. Kvíkvék celou cestu radostně poskakoval a něco si broukal. V přístavu jsme byli hned. Byla tam spousta námořníků a hlasitě pokřikovali. Tak co, najde se nějaký mořský vlk, který chce jet s námi, s kapitánem Achabem na velryby? Já chci jet, volal jsem z plných plic. A Kvíkvék se hned přidal. I já chci jet. Námořníci si ho prohlíželi a kouleli očima. Moc se jim nelíbil, naháněl jim strach. Toho kluka berem, ale toho divného domorodce, toho ne. Kdo ví, co je zač? Ještě by nám to přineslo neštěstí. Rozhodli se. Začalo to vypadat, že Kvíkvéka na loď prostě nechtějí. Kvíkvék všechno chvíli pozoroval, pak z ničeho nic vytáhl luk a šípy. Pomalu napnul tětivu, vykřikl, umalu mači! A vystřelil šíp, který se trefil přímo do prostřed terče, který visel na přídi. Mezi námořníkama to obdivně zašumělo. Chlapi, koukejte, jak umí střílet. To je frajer, panečku. Jo. Umíš to i s harpunou? Ty, jak se jmenuješ? Kvíkvék, odpověděl. Námořníci se rozchechtali. Srandovní jméno. Ty, Kvíkvéku, udělej to ještě jednou. Jestli to nebyla jenom náhoda. Já vyhodím do vzduchu plechovku a schválně. Jestli se trefíš. Kvíkvék se jen už klíbl a vyskl zase. Umalu mači. No a trefil letící plechovku. Námořníci z toho byli úplně vedle a hned se překřikovali.
1: Chlapi, toho berem.
0: Ten střelí každou velrybu.
1: A toho kluka taky bude drhnout polubu.
2: Joho, to je plavba naše. Plujem mořem, plujem časem. Řídíme se kompasem a kudlu máme za pasem. Joho, to jsou věci. Joho, to jsou věci. Joho, cesta zlá a kdo se to vyzná.
0: V tu chvíli se ozvaly rány, jako by někdo bušil dřevěnou palicí do podlahy. A na palubě se objevil kapitán Achab. Na hlavě měl černý klobouk naražený do těla. takže mu nebylo moc vidět do tváře. Na sobě měl černý plášť, spod kterého vykukovala bílá dřevěná noha. To ta vydávala ten zvuk. Loupl po nás okem a zařval.
1: Co je to tu za randál? Přestaňte! Což nevíte, že máme vznešený cíl? Jedeme strestat netvora za to, co si dovolil. Jedeme zničit Moby Dicka, bílou velrybu. A přísahám, že nepřestanu, dokud ji nedostanem. A přísahám, že každého, kdo se bude vzpouzet, hodím vlastnoručně přes palubu. A teď už všichni spát. A hned.
0: Námořníci se rozutekli do svých kajut, jako když do nich střelí. Já byl taky v cukuletu v posteli. Lehl jsem si ke Kvíkvékovi a zavřel oči. I když spát jsem moc nemohl. Celou noc mě budily kroky kapitánovi dřevěné nohy, jak se procházel za svitu měsíce po palubě. Bum, bum, bum. A k tomu Kvíkvék kvílel ze spaní. Na druhý den mě námořníci budili.
3: Tak kde je to pískle?
1: Co bude s tou palubou?
3: No tak, vladej.
1: Opadni ryžák.
3: A šup, a šup, a šup.
0: Drhnul jsem palubu, co jsem mohl. No a musím říct, že by máma koukala.
3: A teď druhou palubu.
0: Chechtali se chlapy a hned mě pozbuzovali.
3: A šup, a šup, a šup.
0: Byl jsem spocený jako myš. Otíral jsem si čelo, ale chlapy mi nedali odpočinout.
1: Ještě horní palubu. A kvitej, kvitej, chlapečku. A šup, šup, šup, šup, šup.
0: Drhnul jsem palubu celý den a večer jsem padl do postele jako špalek. Ku podivu, tentokrát jsem spal tak tvrdě, že jsem kapitána chodit po palubě v noci neslyšel. Na druhý den jsme spatřili v dálce první velrybu. Chlapi! Volali námořníci. Gejzír! Viděli jste? A tamhle druhý, třetí, velryby jsou tady, jde se lovit. A lov začal. Hotová jatka. Kvíkvék střílel harpunou jak o závod. Všichni žasli, že se po každé trefil. Námořníci velryby vytahovali na palubu a porcovali je. Všichni se radovali a jenom mně jich bylo tak líto.
1: Napněte plachty.
3: Připravte lana.
1: Velryba na obzoru. Chlapi, ještě je tam druhá.
3: Tak sem s ní.
1: Kvíkvéku, střílej.
3: Tak.
1: Máme
3: a teď na palubu.
1: A šup, a šup, a šup.
3: To byl dneska dobrý lov, co?
1: A tak se na to napijem.
2: Jo, to je plavba naše. Plujem mořem, plujem časem. Řídíme se kompasem a kudlu máme za pasem.
1: Jo, to jsou věci, jo. To jsou věci, jo. Cesta zlá, a kdo se v tom vyzná?
0: A tak to šlo den za dnem. Týden za týdnem, měsíc za měsícem. Často jsem večer stával na přídi a bylo mi smutno. Ach, velryby, moje milé, já vás nechci zabíjet. Já vás mám rád. Chtělo se mi domů za mámou. I ostatní námořníci už byli unavení a nadávali na kapitána, že nás pořád žene dál a dál.
1: Chlapi, já už mám toho všeho dost.
0: Chci domů.
1: Já taky.
0: Za ženou a za dětmi. Tak dlouho jsem je neviděl. A já za mojí milou maminkou a za dědou a za babičkou. V tu chvíli zahrmělo. A Kvíkvék začal kvílet, jako by tušil, že se něco stane.
1: Wow, wow, wow, wow, wow, wow.
0: To se nám, chlapi, asi těžko podaří dostat se domů. Slyšíte Kvíkvéka? Všiml si jeden z námořníků. Tahle bouře bude zlá, jste jen tak nevyváznem. Hrmělo a nebem lítaly blesky, jaké jsem nikdy neviděl. Byli jsme promočeni na kost, jak jsme se snažili udržet loď ve správném směru v té bouři. Kvíkvék nepřestával kvílet, kde si v plachtoví. V tu chvíli se objevil na palubě kapitán Achab a obořil se na něj.
1: Co tady kvílíš, Kvíkvéku? Snad nemáš strach? Tohle je ta správná chvíle, kdy se objeví můj sok. Bílá velryba. To díky ní teď kulhám jako stará bába. Ukousla mi nohu. Ta obluda. Moby Dick.
0: Dodal jsem si odvahy a promluvil jsem ke kapitánovi.
1: Kapitáne, měli bychom obrátit loď a plout zpátky. Je tady zima a bouře střídá bouři.
0: Otočil se ke mně a z jeho očí jakoby lítaly blesky.
1: Co ty, holobrátku, mlíko ti teče po bradě. Máš strach?
0: Nemám strach, bránil jsem se. Ale měl bys už tu svou velrybu nechat plavat. K čemu sem stít?
3: Vždyť je to jen zvíře. Kapitán se jen rozchechtal. To není zvíře, to je démon, ďábel sám.
0: V tu chvíli jsme ho spatřili. Z vody se vynořil obrovský bílý hřbet, posetý harpunami, plný jizev po předešlých bojích.
3: Konečně, zajásal kapitán. Tamhle je, jako na zavolanou. Kvíkvéku, popadni harpunu a střel. Tvůj kapitán to proučí.
0: Kvíkvek dál kvílel v plachtoví a námořníci se ho zastávali.
3: Nenuď ho, kapitáne, vždyť je bouře, blesky osvětlují nebe, plujeme do záhuby. Pojďme pryč odsud, než se něco stane.
0: Ale kapitán se jen smál. Jediné, co se stane, je, že se náš osud naplní. Námořníci se po sobě zděšeně podívali.
3: Co pak opravdu přišel o rozum?
0: Otáčím kormidlo ke břehu, vykřikl jeden z nich a hnal se ke kormidlu.
3: Svinuju plachty!
0: Přidal se druhý a třetí a hned se do toho dali.
3: Tohle je vzpoura,
0: zuřil kapitán.
3: Do člunu! Jdem zabít toho netvora. Kvíkvek a Izmael, okamžitě do člunu. To je rozkaz. Jdem zabít bílou velrybu.
0: Ještě jsem se ho snažil odvrátit od jeho šíleného nápadu. Ach, kapitáne, zastav se přece a volej k Bohu o pomoc. Zase po mně šlehl tím svým pohledem.
3: Bůh se stará o jiné věci. Tohle je moje pomsta. Jedeme.
0: A tak jsme nasedli do člunu. Blízko nás, z ničeho nic, vytryskl gejzír k obloze. A pak se velryba dala do zpěvu. Zpívá, že život je nádherný dar. Slunce i bouře, déšť i klidné moře. Zpívá, že brzy dorazíme za obzor. Ale kapitán se nedal zastavit. Vytrhl Kvíkvékovi harpunu z ruky a zakřičel: teď hodím harpunou já a tebe, Moby Dicku, navždy pošlu do hlubin. Pomsta bude sladká. Kapitán vystřelil harpunu, ale protože byla připoutána k jeho zápěstí, letěl za ní. Zabodla se Moby Dickovi dozad a kapitán se marně pokoušel vyprostit. Moby Dick vyskočil do výšky a v zápětí se i s kapitánem Achabem potopil. Po chvíli vyskočil znovu a překousl loď Vejpůl. Byl to obr a měl strašlivou sílu. Blesk sijel do lodi a ta se začala pomalu potápět a táhla za sebou náš člun. Věděl jsem, že je to konec, že nás stáhne do hlubin a volal jsem ze všech sil: Kvíkvéku, pomoz mi, Kvíkvéku. A pak jsem ho spatřil. Stál na potápějící se lodi a z posledních sil přeťal lano a uvolnil tak ráhno, na kterém jsem se nakonec zachránil. Z celé posádky jsem zbyl jen já. Tak strašlivá může být nenávist a touha po pomstě. A Kvíkvek? Jako bych pořád slyšel jeho smích. Děkuju ti, kamaráde. Děkuju. Kukujumba. Kukujumba. Tak to byl můj příběh. Příběh o bílé velrybě. O nenávisti, ale taky o přátelství. Příběh, na který nikdy nezapomenu. Kukujumba! Kukujumba!

0: bylo nebylo. Ale tohle, o čem budu vyprávět, opravdu bylo. V jedné vesničce pod horami žila matka s dcerou. Jejich malý domek stál tam, kde lidé od nepaměti pěstují len, spřádají jej a pak z něj tkají lehounká, nadýchaná plátýnka. Jsou jako peříčko, jako obláček a košilky z něj dávají pak člověku křídla. Obě ženy si žili dobře, jak život dal, ale jak už to bývá, není ráje bez pekla. Matka měla jedno veliké soužení. Její dcera Liduška byla hezká jako obrázek, hodná byla i uctivá, jenže tuze líná. Tak líná, že to bylo snad proti všem zvyklostem. Celý den dovedla sedět a nehnout ani prstem, jen zevlovat z okna. No prostě nevídáno, neslýcháno. Matka se trápila. Občas si poplakala, ale děvče ne a ne se pustit do díla. Matka prosila.
1: Liduško, Vřetánko čeká.
0: Matka přemlouvala.
1: Lidko, sedni už k tomu kolovrátku.
0: Láteřila.
1: Tak Liduno, bude to. Koukej příst. A to hned.
0: Ale dcera nic. A tak se stalo, co se stát muselo. Jednoho dne se matka neudržela a milé dcerušce všechno vysvětlila po svém. Láska, neláska. Nějaké to důraznější pohlazení taky padlo. Zkrátka a dobře, milá Lidunka dostala za vyučenou. Do klidu a ticha venkovské světničky vpadly deště slz a usedavé štkaní. Něžné srdéčko kapalo, tálo.
2: Ach, já nešťastná, co mě to jenom potkalo? Vždyť já za nic nemůžu, maminko moje, co jsem udělala?
1: Nic si neudělala, to je to. Nic. Takhle to nejde, kdo pak by tě živil, dcero nevyvedená. Já hloupá se těšila na odpočinek, až budu stará, že mi uděláš radost. Ve snech jsem viděla vnoučátka, jenže kdo by si takovou vzal, ty lenošnice? Vždyť by se musela hanbou propadnout, kdyby se nějaký chasník staral, co bych mu měla vykládat? Že nepřeložíš stéblo? Vždyť si nemůžu ani nic vymyslet, ty nic neumíš.
0: A dál crčely slzavé potůčky a vánek roznášel přerývaný pláč. Byl v tom takový smutek a beznaděj, že i kravička ve chlévě žalostně zabučela, pes teskně zavil a kočka na okně plačtivě zamňoukala. Toho dne, zrovna jako na zavolanou, neměla tamní paní královna nic lepšího na práci, než se projíždět po svých krajích. Co čert nechtěl, cesta jí vedla rovnou k té naší vísce. Jak se tak její kočár kodrcá po prašné kamenité cestě, z ničeho nic jí překvapí vzlikot a škytání. Napřed slabé, čím dál tím silnější. Královnu, když tomu chtěla přijít na kloub, nemohlo napadnout nic jiného, než se za těmi srdce rivnými zvuky vydat.
3: Kdože tu tak trpí a smutní? Hledme, domeček jako klícka, pěkný, udržovaný, dobře se starají, ale co tu slyším? Tady asi najdu původ té lítosti. Už to tak bude. Pozdrav pámů. Dobrý den. Je tu někdo? Kde pak jste? co se to tu děje?
0: Ozvěnou jí bylo jen pár vzliků a tichounké popotahování.
3: Měli by to tu zakrýt tmavým florem, aby věsit černý prapor. Tolik smutku, lítosti, truchlení a lkaní určitě ani na pohřbu nemají.
1: No ne.
3: Už někdo jde.
1: No ne, ne. Jej, vzácná paní, naše paní, vítám vás, vaše veličenstvo. Co pak přivádí vaši jasnost do naší chalupy? Jsem chudá vdova já. To je čest pro nás, velká čest. Pojďte dál, jestli se neurazíte. Je to tu prosté, jen tak obyčejné, no to víte.
3: Dej Bůh štěstí, hospodyně. Ráda zajdu. Máte to tu hezké. Je vidět, že se umíte otáčet. Čisto, upraveno, vysmíčeno, všechno na svém místě. Ale něco mi tu nehraje. Chaloupka klidná, roztomilá, jenže co ten pláč a vzlikání? Co ten žalobný hluk? To neradostno, nemilo. Co se tu stalo?
1: Ale dohromady nic, vaše jasnosti. To vás ani nebude zajímat. To jen moje dcera.
3: Ale... Tak. A kde pak je to nebohé děvče?
1: V komůrce, tamhle naproti. Vy byste, jen račte, tady prosím, račte dovnitř jasnosti.
0: Komůrka byla tmavá, ale útulná, voňavá. A co nevidí? My bychom jí mohli vyprávět. Ona však neměla o ničem ani ponětí. A tak se ptá těch vlhkých tvářiček a uplakaných očiček.
3: Co pak se ti stalo, děvenko, že toho naděláš, až je to slyšet za devatero hor?
0: Matka jen tak stojí opodál, vidí, že z Lidky nevypadne ani slůvko. Ráda by se nějak vykroutila, ale lhát se jí nechtělo. Ale Lidunka se stále k řeči neměla. Tak matka odpověděla za ní.
1: Inu, to víte, veličenstvo, jakou má máma svízel s dětmi. Liduška je hodná, oučinlivá, člověk jí může málo co vytknout, ale co je moc, to je moc. Vždyť je jako posedlá. Celý den by jenom seděla u kolovratu a předla a předla. Ona mě s tou svojí pracovitostí snad přivede do hrobu. To není k vydržení, vždyť se utrmácí k smrti. Ať dělám, co dělám, vede si svou. Ráno sedne, večer vstává, slova z ní nedostanu. No, tak jsem jí dala pár štulců. No tak, na pamětnou.
0: Do královny, jako když hrom uhodí. To bylo něco. Na takovou zvěst čekala celá léta. Sama byla velikou milovnicí příze a o takové přadlence se jí mohlo jen zdát.
3: Ale, to je mi včelička. To se podívejme, takové nadělení. No, to musíte být pyšná. Tolik radosti, že mě samotnou něco takového nepotkalo. Dceruška. A má se tu dobře. No jistě, to ano, já jen ne. Poslyšte, chtěla bych vás o něco požádat. Je to zvláštní, prostě, ale nač chodit kolem horké kaše? Nepustila byste ji na nějaký čas ke mně? Dovolte, aby šla se mnou. To víte, že to nemusí být na pořád. A já vám ji na oplátku zaopatřím. Mohlo by se vám to hodit. Nebudu skoupá, rozhodně na tom netratíte. Tak co vy na to?
0: Matka z toho byla celá tumpachová, nakonec si však řekla, no co by, aspoň se holka něčemu naučí. Já na ní nemám tu sílu a tam už jí přitáhnou opratě, aby jí to přimělo k nějaké práci.
1: No ne, ale ano, To víte, že jo, vaše veličenstvo, co já mohu? Jsem jen chudá vdova, nouzí netrpím, ale všechno přijde vhod. Je to podsta pro nás, velká čest. Sama bych se ani neopovážila, ani pomyslet. Jenom jídám něco sebou.
3: Nic nechystejte. Tam bude o... Jakže se vlastně dcerka jmenuje?
1: Lidka je to. Liduška, po bábě.
3: Aha, tak Lidunka. No, tam u nás o ní bude postaráno. Bude mít všeho dost. Jídlo, pití, šaty, nemusíte se bát.
1: Já vím, jenom chviličku počkejte. Seběhlo se to tak najednou. Koho by to bylo napadlo? Do zámku, do královského zámku. Moje Lidunka bude v královském paláci na návštěvě u jejího veličenstva královny. Božinku, Božinku, to je štěstí, já jsem celá zmámená.
0: A stejně jí šla zbalit pár věcí. V hloubi srdce se jí třepetala malá dušička, jistě, že měla obavy, ale říkala si, když ne teď, tak nikdy. Služba a změna prostředí jsou to jediné, co může lidě pomoci. A než kravka ve chlévě párkrát přešlápla z nohy na nohu, seděla Lidka v kočáru zabořená do pohodlných polštářů, koně zafrkali a celý královský průvod vyrazil. Cesta byla dlouhá, předlouhá, daleká, předaleká. Takový zámek přece nebude stát někde v sousední vsi, to se rozumí. Obě ženy si chvilku prohlížely ubíhající krajinu, chvilku si povídali, jaké pak to asi bylo povídání v drkotajícím povozu, hop sem, hop tam. A kromě toho znáte Lidunku. Většinou tedy podzimovali. Nakonec ani nevěděli, jak octli se v rozlehlém kraji plném rybníků, lesů, mezí, hájků, remísků a širokých zelených luk.
4: To je krása. Tak takhle vypadá ta vaše a naše země, má paní?
3: Ano, právě tak. Spravuji zemi požehnanou, plodnou, rozmanitou. Také se mi moc líbí. Miluji svůj domov a náš palác vyrostl v jednom z nejhezčích koutů země. Už se těším, až ti to budu moci ukázat.
0: Ano, ano, paní králová věděla své. Co myslíte, kde asi takové panovnické sídlo stává? Bývá to často někde na pahorku, aby se dodaleka skvělo svojí nádherou. Ne tak zdejší. Palác to pravda byl, jak má být. Kdyby jej však někdo chtěl zdaleka okukovat, nemohl. Zámek útulně kryly košaté stromy, pamatující prapředky nynějších vládců, a cestu k němu lemovaly pečlivě ošetřované parky a zahrady. Těch květin a těch vůní. A potom ty budovy, ani přehlédnout se to nedalo. Stodoly, chlévy, obytná stavení o několika patrech. Liduška byla jako v Jiříkově vidění.
4: Pro páníčka, to je domů. A jak jsou veliké? To je celé město. Určitě je to město. Maminka mi o něm vyprávěla. Tady musí bydlet lidí. Jistě je to větší než u nás Kozlovice, Bučálky, Klásková, Slaměnky a Koníkov dohromady. Takové chalupy jsem ještě nikdy neviděla. Že by to byl sen?
3: Jaký pak sen, moje milá? To není žádné město. To je můj dům. A bydlím tu já a můj syn, princ Jan. Od nynějška tu budeš žít také ty. A když se ti tu bude dařit, jak se dařit má, možná tady zůstaneš navždycky.
4: Ano, to by bylo pěkné. A co se mi má dařit? Co bych pro to měla udělat?
3: Jen pomalu, pomalu. Všechno má svůj čas. Odpočin si, osvěž se a já ti pak ukážu zámek a vysvětlím ti, co a jak.
0: A stalo se, jak řekla. Odpočinuli si, občerstvili se a pak královna povídá.
3: A teď půjdeme, dceruško. Provedu tě po zámku, abys tu zbytečně nebloudila. Napřed se podíváme do jídelny, potom do hodovní síně a přijímacího salonu. Ukážu ti ovšem i vladařský kabinet, návštěvní místnosti, samozřejmě i pokoje členů rodiny a ložnice, pokoje pro návštěvy a pak si letmo prohlédneme kuchyň a přípravnu a nakonec tě zavedu do tvých komnat.
4: Tolik seknic? To bude asi trvat dlouho, než to obejdeme.
3: Snad by ses nebála pro pár kroků. To zvládnem raz, dva. Jsme přece dvě zdravé a silné ženské, že? Ty sice asi raději sedíš. To chápu. Když předeš, těžko se můžeš procházet, ale tohle vydržíš.
0: Paní králová Ličku protáhla každým koutem. Nahlédli do všech komor i komůrek. Vymetli kde jaký růžek. Proč však královna děvče na zámek přivedla a co od něj vlastně chce, to tajila až do posledního okamžiku. Když už Liduška sotva pletla nohama, když už měli za sebou desítky komnat, objevily se dveře posledních tří. A byly to ty nejdůležitější, které měly dát odpověď na důvod návštěvy. Tady se měly uskutečnit představy panovnice. Její jasnost otevřela a...
4: Pro pána, bože na nebesích!
0: Navíc se milá Liduška nezmohla.
4: Panenko Maria, co to je?
3: To je, dcerunko, Příze. Tak, jsme konečně tady. Tvůj úkol je na bílé dni, můžeš hned začít.
4: Vždyť jsou toho celé hory. Co s tím chcete dělat? K čemu to máte? To se přece musí zpříst a to není samo sebou. To je spousta práce.
0: Tak, tak. Všechny tři komnaty byly až pod strop nacpány nespředenými vlákny. Příze to byla lehínka, nadýchaná jako vánek, jako beránky na obloze, třpitila se jako drahé kamení. Ale co jí jen bylo?
3: Správně, má milá, předchází tě neobyčejná pověst. Proto jsem si tě také vybrala. Dobře si to řekla. Máme tu nějakou práci. Právě proto tady přece jsi. Zpříst to musíš ty sama. Když se ti povede dílo dobře vykonat, máš moji úctu. Nebudu na pochybách, že přišla ta pravá. Přemýšlela jsem, jak se ti odměním, a rozhodla jsem se. Dám ti svého syna a staneš se mojí nástupkyní. Vládnout bude sice on, ale znám ho. Někdy bývá trochu nejistý. Až získá zkušenosti, určitě se to změní, ale potřebuje k sobě věrnou, milující a moudrou bytost. A kdo umí pracovat, ten takový je. Vše je připraveno, můžeš se do toho dát.

0: a zavedla ji k drahocenému kolovrátku, samé zlato a démanty, i pohodlnou stoličku jí přistrčila, a teď se milá zlatá čiňa. Lidumka zůstala, jako by ji opařila. Neřekla však ani půl slova a paní královna ji zanechala jejímu osudu.
1: Tolik práce. Co teď? To nespředu ani za nic. Ani do smrti. Proč zrovna já? Za co na mě pán uvalil takový trest? Kdo mi teď pomůže? Ne. Děj se vůle Boží.
0: Sedla si na stoličku a jen zírala. Vydrželo jí to celé hodiny. A protože pán Bůh měl zřejmě jiné povinnosti a její nářky hned nevyslyšel, muselo k tomu dojít. Královna samozřejmě musela dohlížet. A když se přišla podívat, jak jde její přadlence práce od ruky, našla ji tak, jak ji včera opustila.
2: Copak, dceruško? Snad nejsi nemocná?
1: Ne, ne, vaše veličenstvo, jsem jen hrozně unavená. To ta dlouhá cesta, vždyť já jsem nikdy v životě tak daleko nebyla. Jsem celá rozlámaná.
2: Dobrá, má milá. Na dlouhé cestování si zvykneš. Tak si jen odpočiň a pust se do díla.
0: Jenže na zítří se celá věc do puntíku opakovala. Liduška jen seděla a koukala z okna. Ručičky jako z olova, to víte, nějaká dřina jim v skutku vlastní nebyla.
1: Ach, taková práce. Vy prstíčky moje, vy chudáčkové, vy byste boleli. Rozpíchané, polámané, upracované, ne. Já vás nedám, nenechám vás zničit.
0: Liduška nepřeložila ani nitku, nesáhla ani na vlákénko. A to už se královna trochu mračila.
2: Takhle to nespředeš ani do konce světa. Nemám ti s tím snad pomoci?
1: Ne, to ne. Já jen... Stýská se mi po domově. Po mamince. Vždyť jsme byli vždycky jen spolu. Nikdy jsme se od sebe neodloučili.
2: A... To rozumím. Taková touha, takový stesk. Ale musíš to překonat. Práce nepočká. Snaž se, ať ti to jde od ruky. To tě vyléčí.
0: Liduška si pomyslela. I práce neuteče. Není zajíc. Protože to nebyl stesk, co způsobilo tu strašlivou nechuť pracovat, ale prach obyčejná lenost. Lenora nad poměry, s tím ani sám pánbůh nic nezmůže. Sami nejlépe víte, jak to chodí. Každé léčení je marné, dokud člověk konečně nepochopí, že se musí dát do díla. Na třetí den už královna div neomdlela. Nikde ani přadénko, ani vřetánko. Hory příze netknuté, jako by ji právě přivezli. Tady už byla každá rada drahá. Panovnice ztratila trpělivost.
2: Podívej, kde nic tu nic. Ani zlomeček, ani díleček, ani tuk. Jestli se budeš dál pobalovat a jen posedávat, dám tě zavřít do temnice jen o chlebu a vodě.
0: A to už bylo na Lidušku moc. Zase tekly slané potůčky, slzičky crčely jedna za druhou. Zase se vzlikalo, hekalo, vzdychalo.
1: Já nešťastná, co mě to jenom postihlo? Bože, kdo mě teď zachrání? To je můj konec. Vždyť tohle nemůžu nikdy zpříst. Co pak to je? Haló? Je tu někdo? To by ještě scházelo, jsem tu úplně sama. Tak ozvi se! Já se tu bojím.
0: Dveře tiše vrzly a za nimi se blíží šoupavé krůčky. Kdo se to belá? Kdo to ruší klid a hluboký smutek nešťastné lenošinky?
1: I nic se neboj, děvenko, my ti neublížíme. Z nás nemusíš mít strach.
0: No ne. Ve dveřích stojí tři babičky, jako spadlé z nebe. Ale jaké babičky? Jedné visí dlouhý pysk až na bradu, druhá má palec u ruky rozpláclý jako měchačku a třetí, to byste nevěřili, její chodidlo vypadá jako sloní tlapka. A hned se hrnou dovnitř.
1: Kde jste se tu vzali, babičky? A co byste rádi? Jsem tu tak sama, nikde nikdo. Lekla jsem se vás.
3: My víme, co tě trápí, děvečko zlatá. Nemusíš nám nic vykládat.
4: Přišli jsme,
3: abychom tě vytáhli z brindy.
2: Rádi ti pomůžeme.
4: Nemusíme.
1: Ale co to říkáte? Jak mi chcete pomoci? Vidíte tu horu práce? Vždyť už jste staré, unavené, sedřené. Takovou robotu po vás nemohu žádat. To si na svědomí nevezmu.
3: Jen se nestarej, my víme své.
4: To je naše dílo.
3: Chceš-li pomoci? Stačí říct. Ale jestli nechceš, tak my zase půjdeme.
1: Ale ne, ne, co to povídám? Ano, ano, zlaté babičky, když se tak nabízíte... A jestli budete tak hodné...
3: Dobrá, dobrá, dceruško, ale jak jistě víš, ani kuře zadarmo nehrabe. Máme jednu podmínku.
1: Jakou? Jakou?
3: Vezmeš nás na svoji svatbu. Pozveš nás a uvítáš jako své nejmilejší přítel. Pozveš nás a uvítáš jako své nejmilejší příbuzné.

0: A třetí, ta s nohou jako velká ploštice, šlape kolovrat, až se z něj kouří.
1: Babičky, to není možné. To je sen. Vy to ale umíte. Museli jste spříst už celé hromady, celé vozy lnu. To je snad nějaký zázrak. Ale jak jste mě našli? Kdo vám řekl o mém trápení? Vždyť o tom dohromady žádný neví.
2: Ale to víš, nic se neutají. Už jsme ti přece říkali, že víme víc, než si obyčejný smrtelník dovede představit.
0: Už mají půl komnaty zpřadeno. Tři čtvrtě haldy předivá mizí jako jarní sníh. A než se snesl večer, vyčistili podlahu, jako by na ní nikdy předtím nebyla nitka, vysmíčili místnost a ztratili se.

0: Když se královna přišla přesvědčit, zda její domluvy zapůsobily, úžasem spráskla ruce.
1: No, tak se mi to líbí. Pěkně si s tím pohnula. Půjde-li to takhle dál, máš mé slovo, do týdne je svatba.
0: A šlo to. Úplně nastejno jako od chvíle, kdy se babky poprvé zjevily. Každý den spředli jednu komnatu. Za 3 dny bylo hotovo a mohla se strojit nádherná, veselá a šťastná svatba. Svatební den se rozestřel jako rozkvetlá louka, plná pestrobarevného kvítí. Hosté, samý hrabě, kníže, komtesa, baronesa, vznešené dámy a pánové. Hudba tiše hrála staré tance a hlasy ševelily, šepotaly a zase sílily a utichaly jako zurčení vody v horské bystřině. Až se objevila nevěsta. Najednou bylo ticho a oči spočinuli jen na ní. A bylo na co hledět. V sále se nenašel nikdo, kdo by neznal mladého prince, ale jeho budoucí ženušku viděli poprvé. Dojem udělala vskutku velkolepý. Liduška byla překrásná. Bílé šaty dodávaly její postavě tvar, který předtím kryla selská halena. Spanilá tvářička, hluboká očka, něžné rtíky, půvabná ramínka, každý na ní mohl oči nechat. A ty hebké ručičky, princ byl oslněn.
2: Tak to tedy je ona. Ta je ale moc hezká. Maminka mi říkala, že se mám ženit. Tak jsem ji poslechl, stejně bych musel. Ona by mi určitě nevnucovala nějakou budiš k ničemu nebo ošklivku. Ale tohle, to je anděl. Bože, tolik nádhery. Ta je krásná. Jaký má nosík. A to čílko. Hladionké, bílé. A ručičky jako samet. To je hned vidět, to je znát, že je vznešená. Už teď ji miluji. Ano, opravdu já ji miluji. Chtěl bych ji políbit. Hned teď chtěl bych sevřít ty jemné prstíky. Tak tomuhle se říká láska. Vždyť se celý třesu. Vyskočil bych a šel jí vstříc. Ale nohy mám jako klády. No...

0: co na plat. Zatím však uvidíme.
1: Ano, byl to přece následník trůnu, budoucí panovník. A ten nesmí podlehnout svým citům, nemůže na sobě nechat znát nějaké rozčílení. Po první audienci se plesalo dál. Uhlazené chování, jalové řeči, extra pokrmy a nápoje, hudba na přání, na požádání, na příkaz, všude lesk, svit, okázalost, jak jinak asi může taková královská svatba vypadat. A do všeho klokotu, šumu a juchání najednou další rána. Tentokrát s účinkem zcela opačným. Jakoby vypadli nějakému černokněžníkovi z rukávu. Z ničeho nic, kde se vzali, tu se vzali, uprostřed sálu pokyvovali hlavami tři babičky. Ty první zakrývá dolní pysk bradu, druhá má palec jako bramborovou placku a třetí napadá na nohu. Její chodidlo je rozpláclé do podoby jídelní mísy, takové, kterých je bezpočet pohodovních stolech v sále. Skrývají bohatou a vzácnou krmi. A ty jejich úbory. Staromodní kroje s vyšívanými suknicemi a pod bradou uvázané kmentové šátky, zjevení jako někde na jarmarku. Kamizoly sice hezké, ale na královské svatbě jako pěst na oko. Hosté jenom naklonili hlavy k sobě. Tu a tam zazní lehké pokašlávání, či neslyšně vyprskne tutlaný smích. Kdo ví, o co tu vlastně jde, abychom neupadli v nemilost. Jenže i sám králevic si dává ruku před ústa, obličej odvrací stranou. Milá mladá králová však nejeví ani špetku překvapení. A kdo z nás Lidunku znal, a to jsme všichni, ten by z údivu nevyšel. Žádné pomalé, líné pohyby, žádné achich, ochich, ou, ou, ou. Naopak, budoucí královnička vyskočí od stolu jako srnka, nožky se jí jen míhají, jak pospíchá k podivným návštěvnicím.
2: Jen pojďte dál, milé tetičky, to je ale vzácná návštěva. To jsem ráda, že vás zase vidím, je to přece už pár pátků. To mě těší, že jste si na mě vzpomněli. Jen se u nás posaďte a jeste, pijte, veselte se, nic se neostýchejte, jako doma, jako doma.
1: Babky se nenechaly dvakrát popízet. Liduška je obskakuje, hostí, snáší jim nejvybranější lahůdky, povídá si s nimi, inu jako vzorná, hodná, milující neteřinka. Mladému králi to nedalo. Chvilku se jen tak ošíval, potřásal hlavou jako krutihlav, až se konečně odhodlal.
0: Co je to za stařenky? Kdo pak vlastně jsou?
2: Ale to jsou moje staré tetičky. Vděčím jim za všechno štěstí, které mě potkalo. A mám je tolik ráda.
0: No jistě, to je správné, tak to má být. Jenže něco mě zaráží. Milé stařenky, jak to vypadáte? V životě jsem nic takového neviděl. To přece nemá s přírodou nic společného. To nemůžete mít od narození. Proč ty, babičko, máš tak dlouhý pysk?
3: Od předení, synáčku, to mám od předení.
0: A co ty, tetičko, co ten tvůj palec? Vždyť ho máš jako lopatku na uhlí. Od čeho ti tak sploštěl?
3: Od předení, chlapče, to víš, že od předení.
0: To snad není pravda. Od předení? Co je to za práci, že dovede člověka tak zojizdit? Ty, poslední babičko, mi snad nebudeš vykládat, že ta tvoje noha má taky co dělat s tím ukrutným povoláním. To určitě není od předení.
4: Ale ano, synáčku. Je to od předení, jak jinak než od předení.
0: A co jste to pro boha vyváděli, že máte každá postižený jiný kus těla? Snad jste nepředli jedna piskem, druhá prstem a třetí nohou.
3: To ne, hocho, to ne. Já piskem nabírám, tady Agáta palcem uhlazuje a Vietka nohou šlape kolovrat. A že nám to, panečku, klape, neteřinku jsme vyučili, jak se patří. Nemám pravdu?
0: Pro Krista pána. To je hrůza, děs, šílenství. Jestli bude pořád tak vášnivě přijíst, bude mít to samé, co oni. Jedna ženská a všechny ty ohavnosti dohromady. Na jednom těle. Jen si to představte. Královna s piskem pomalu až na zem, s palcem několikrát širším a s nohou jako sněžný muž. Už vidím ten poprask, až ji vyvedu na nějaký ples nebo hostinu.
1: Tak, tak. Ale co s tím? On už si mladý nějak poradí.
0: A to bych se na to podíval. Ženo, ať už tě nikdy nenapadne pomyslet na nějaké předení. Takové následky. Pamatuj si, že o tom nechci víckrát ani slyšet. A všechny ty krámy k předení musí z domu. A to hned.
1: Královna se sice zděsila.
4: Ale synku, vždyť to jsou samé krásné a vzácné věci. Přece by si je jen tak nevyhodil. No podívej.
1: Ale mladý král nic nedbal a stál si na svém.
0: Já to vidět nemusím. Pryč s tím a běda, jak se dozvím, že tu něco zbylo. To by tak hrálo, abych vedle sebe trpěl harampádí, které by udělalo z mojí paní obludu.
1: A nechal odvést pryč všechna vlákna, nítě, provázky, přadenka, kolovrátky a co já vím, co ještě patří k předení. Všechno muselo zmizet z nejbližšího i nejvzdálenějšího okolí královského zámku. Kdo to kdy viděl, aby královna vypadala jako nějaká šereda? Od té doby se i na Lidušce lecos změnilo. Dělala svému mužičkovi jen a jen pomyšlení a pro samou píli neměla na nic jiného čas. Točila se kolem krále, starala se o dům, o panství, pak přišly dětičky. Zkrátka a dobře, byla ráda, když měla volnou chvilku a mohla si sednout na kousek řeči s matkou nebo s tchýní. Na předení si už nikdo ani nevzpomněl. Ptáte se proč? Inu chytrý už ví a hloupému jsme napověděli.

0: Pohádka Vodnická. Jestli si děti myslíte, že vodníci nejsou, tak tedy vám říkám, že jsou a jací. Tak třeba zrovna u nás, co my jsme se narodili, bydlel jeden v řece Úpě pod splavem. A jeden tuhle v Havlovicích u toho dřevěného mostu. A jeden se zdržoval v Radečském potoku. To byl Němec, ani slova česky neuměl. Však jednou přišel k mému tatínkovi, aby si dal vytrhnout zub a za to mu donesl košíček stříbrných a růžových pstruhů pěkně pokladených kopřivami, aby zůstali čerství. A že to byl vodník, bylo vidět z toho, že po něm na židli bylo mokro. A jeden byl u dědečkova mlýna v Hronově a ten choval pod splavem pod vodou 16 koní. Proto inženýři říkali, že tam na tom místě má řeka metuje 16 koňských sil. Těch 16 bílých koní pořád táhlo a táhlo a proto se mlýn pořád točil. A když jedné noci náš dědeček umřel, šel vodník a vypřáhl potichu všech 16 koní a mlýn se 3 dny netočil. Na velkých řekách jsou vodníci, kteří mají ještě víc koní, třeba 50 nebo 100, ale někteří jsou takoví chudáci, že nemají ani dřevěnou kozu. Takový velkovodník v Praze na Vltavě je ovšem náramně bohatý a velký pán. Má třeba i motorový člun a v létě si jede k moři. Vždyť v Praze i obyčejný podvodník má někdy peněz jako slupek a lítá v automobilu cunk, cunk, až bláto stříká. Ale jsou zase takový nanicovatí, malovodníčkové, mají loužičku jako dlaň a v ní jednu žábu, 3 komáry a 2 brouky potápníky. Nebo mají svou živnost na tak mizerné stružce, že si v ní ani myš bříško neurousá. Někteří za celý boží rok nechytnou víc než pár papírových lodiček a dětskou plinku, která mamince uplavala při praní. Ba, je to bída. A zase takový rožmberský vodník má třeba 220 tisíc kaprů a ještě k tomu líny, ševce, parmy a nějakou tu zubatou štiku. Inu, není žádná rovnost na světě. Vodníci jsou samotáři, ale tak jednou dvakrát do roka, když je velká voda, se sjedou z celého kraje a konají, jak se tomu říká, okresní konferenci. Z našeho kraje se vždycky scházeli při velké vodě na Lukách u Hradce Králové, protože tam je taková pěkná rovina a krásné tůně a zátočiny a slepá ramena vystaná nejjemnějším bahnem dvojnůlkou. To musí být žluté bahno, nebo trochu dohněda. Když je červené nebo šedé, to už není tak hebonké, zrovna jako masť. Na takovém pěkném mokrém místě se tedy sesednou a povídají si, co je nového. Že tamhle v Suchovršicích dělají lidi regulaci, takže se tamní vodník, jako starý Jireček, musí odtamtud vystěhovat. Že hrníčky a pentle podražily, to vám je hrůza. Aby vodník, když chce někoho chytit, koupil za 30 korun pentlí a hrníček stojí nejmín 3 koruny a ještě je to šmízo. Nejraději praštit řemeslem a chytit se něčeho jiného. A tu si vodníci vypravují, že jaroměřský vodník Faltis, ten zrzavý, se chytil obchodu a prodává minerální vody. A kulhavý slepánek se stal instalatérem a dělá vodovody. A jiní si pomohli jinou živností. To se rozumí, děti, že vodník může dělat jen to řemeslo, ve kterém je něco od vody. Tak třeba může být závodníkem nebo podvodníkem. Může psát do novin úvodníky, může být průvodcem nebo průvodčím, může se vydávat za vévodu, za člověka vznešeného původu nebo za majitele velkozávodu. Zkrátka, nějaká voda v tom musí být. Jak vidíte, zbývá pro vodníky dost živností. A proto jich také pořád ubývá. Proto se počítají na svých výročních poradách a říkají si smutně, zas je nás opět míň. mládenci, takhle naše povolání pomalu vymře. Inu, povídá starý Kreutzmann, trutnovský vodník, už to není, jak to bývalo. Holenku, tomu je hru za tisíců let. Tenkrát byly celé Čechy pod vodou. A člověk, číbrškom vodník, vždyť tehdy ještě lidé nebyli, no jo? To byly jiné časy. Krucinál, kde jsem vlastně přestal? Že byly celé Čechy pod vodou, pomáhal mu skalický vodník Zelinka. Aha, řekl Kreutzmann. Tedy celé Čechy byly pod vodou. I Žaltman, a Červená Hůrka, a Krákorka, a všechny ostatní hory. A Našinec mohl mokrou nohou pěkně pod vodou jít třeba z Brna až do Prahy. Ještě loket nad Sněžkou byla voda. Lidi, to byly časy. To byly, vzpomínal ratibořický vodník Kulda. Tenkrát jsme my vodníci ještě nebyli takoví samotáři a poustevníci jako dnes. Tenkrát jsme měli podvodní města vystavěná z vodních cihel a nábytek byl vyřezán z tvrdé vody a pechyny byly z měkké dešťové vody a topilo se teplou vodou a nebylo ani dno, ani žádný břeh, ani povrch vody, byla jen voda a my. Ba, povídal Liška řečený hejkavec, ten vodník z Žabokrtské mokřiny. A jaká ta voda tehdy byla? Mohl si jí krájet jako máslo a koule z ní dělat a nítě z ní upříst a provazy z ní kroutit. Byla jako ocel a jako len a jako sklo a jako pápěrka a hustá jako smetana a pevná jako dub. A hřála jako kožich. Všecko bylo uděláno z vody. Holenku, taková voda teď už není ani v Americe, kde pak? A starý Liška si odplivl, až se tam udělala hluboká tůně. Bejvala, řekl Kreutzmann zamyšleně. Bejvala tehdy moc krásná voda, ale byla ještě tento nonc. Dočista němá. Jak to? Podivil se Zelinka, který nebyl tak stár jako ti druzí. No inu němá byla, povídá Liška hejkavec. Neměla žádný hlas. Neuměla ještě mluvit. Byla tak tichá a němá, jako teď, když zmrzne. Nebo jako když napadne sněhu a je půlnoc a nic se ani nepohne. A tu je takové ticho. Takové tichoučké ticho, že ti je až ousko. A tu vystrčíš hlavu z vody a posloucháš. A tu se ti sevře srdce tím ukrutným tichem. Takové ticho tehdy bylo, když byla voda ještě němá. A jak to, ptal se Zelinka, který byl star jenom 7000 let. Jak to, že už není němá? To přišlo tak, řekl Liška. Mně to vypravoval můj pradědeček a říkal, že už je tomu nějakých milion let. Tak tehdy byl živ jeden vodník. Jak pak se ho jmenoval? Rákosník. Minařík? Taky ne. Hampl. Hampl taky ne. Pavásek taky ne. Hergot, jak se jmenoval? Arion, řekl Kreutzmann. Arion, přisvědčil Liška. Taky jsem to měl na jazyku. Arion se jmenoval. A ten Arion měl vám takový divný dar, takovou schopnost od Pána Boha. No inu, takové nadání, víte? On dovedl tak krásně mluvit a zpívat, že jednomu srdce skákalo a zase zaplakalo, když zaspíval. Takový to byl muzikant. Básník, opravil Kulda. Muzikant nebo básník, řekl Liška. Ale uměl to, Holenku. Říkal pradědeček, že všichni brečeli, když se dal do zpěvu. On měl ten Arion velikou bolest v srdci. Nikdo neví jakou. Nikdo neví, co se mu stalo zlého. Ale musela to být strašná bolest, že zpíval tak krásně a tak smutně. A jak tak pod vodou zpíval a naříkal, třásla se každá krůpějka vody, jako by to slza byla. A v každé krůpějce uvázlo něco z jeho zpěvu, jak se ten zpěv tou vodou prodíral. Každá kapička zachytila kousek jeho hlasu. A proto už není voda němá. Proto zvoní, cinká, ševelí a šeptá, zurčí a boblá, šplouchá, šumí, hučí, ropotá, úpí a kvílí, borácí, řve, ječí a hřímá, sténá, vzdychá a směje se, hraje jako na stříbrnou harfu, klokotá jako balalajka, zpívá jako varhany, duje jako lesní roh a hovoří jako člověk v radosti nebo v žalu. Od té doby mluví voda všemi jazyky na světě a povídá věci, kterým už ani nikdo nerozumí, jak jsou divné a krásné. A nejmíň jim rozumějí lidé. Ale pokud nepřišel Arion a nenaučil vodu zpívat, byla stejně němá, jako je němé nebe. Ale to nebyl Arion, co přinesl do vody nebe, řekl starý Kreutzmann. To bylo až později za mého tatíka, dej mu pámbu věčnou slávu, a udělal to vodník kva, kva, kvo, koax, a sice z lásky. Jak to bylo? Ptal se vodník Zelinka. To bylo tak. Kva, kva, kvo, koax se zamiloval. Kva, kva, kvo, koax viděl princeznu kuaku a kunku a zaplanul k ní láskou kvak. Kuaku a kunka byla krásná, měla žluté žabí bříško a žabí nožičky a papulu žabí od ucha k uchu a byla celá mokrá a studená. Taková krasavice to byla. Jo, takové už ani nejsou.
1: A co dál? Ptal se vodník Zelinka dychtivě.
0: No, co by bylo? Kua, kua, kunka byla krásná a pyšná. Nadýmala se jen a říkala kvak. Kvak, kvak, vokoax byl jako blázen. Vezmeš-li si mě za muže, řekl jí. Přinesu a dám ti, co budeš chtít. A tu ona řekla. Tedy mi přines modré z nebe kvak.
1: Co udělal kva, kva, kvo, koax? Ptal se Zelinka.
0: No, co měl dělat? Seděl pod vodou a naříkal kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva. A pak si chtěl vzít život. Proto skočil z vody do vzduchu, aby se v něm utopil kvak. Nikdo před ním ještě do vzduchu neskočil. Kva, kva, kvo, koax byl první.
1: A co udělal ve vzduchu?
0: Nic. Podíval se nahoru a nad ním bylo modré nebe. Podíval se dolů, pod ním bylo taky modré nebe. Kva, kva, kvo, koax úžasl. Tehdy ještě nikdo nevěděl, že se nebe odráží ve vodě. Když kva, kva, kvo, koax uviděl, že je na vodě modrá obloha, vykřikl podivením kvák a spadl zase do vody. A pak vzal kuakuakunku na záda a vyskočil s ní do vzduchu. Kuakuakunka uviděla ve vodě modré nebe a vykřikla radostí: Kvakvá! Neboť jí kvakvakvokoax přinesl modré z nebe.
1: A co bylo dál?
0: Nic. Byli pak spolu šťastně živi, narodilo se jim mnoho jiker a od té doby vylézají vodníci z vody ven, aby viděli, že nebe je taky tam, kde je jejich domov. Když někdo opustí domov, ať je to kdo chce, a ohlédne se zpátky, jako se kvakvakvokoax podíval do vody, vidí, že tam doma je to pravé nebe, víš? To pravé, modré a krásné nebe. Kvak.
1: A kdo to dokázal?
0: Kvakvakvokoax.
1: Ať žije kvakvakvokoax
0: a kuakuakunka. V tu chvíli šel kolem jeden člověk a myslel si, to dnes ty žáby kvákají, i popadl kámen a hodil jej do té mokřiny. Voda vysoko vystříkla, zašplouchalo to a bylo ticho. Všichni vodníci skočili do vody a teprve příštího roku budou zase mít konferenci.

0: Když někdo nechce udělat, co se na něm vyžaduje, obyčejně to odbude tím, že řekne, až naprší a uschne. Nebo udělá dlouhý nos a vykřikne Toodles. Někde se říká, až bude za štyrák pětník. A někde dají levou ruku dlaní vzhůru, semle pod žaludek a prohlásí s vážnou tváří takovýhle fousy. Znám jednu vesnici za 7 serpentínami a 9 rigoli na jih od Prahy, kde v podobném případě říkávají, až opadá listí z dubu. První to tam řekl sedlák Čupera, a to už je hodně dávno. A já vám povím, jak a proč se tam to rčení zavedlo. Čupera pil, propil krávy, propil koně, propil žebřiňák, no zkrátka zadlužil statek, až se mu sousedi zdaleka vyhýbali. Báli se s ním zastavit, že by zase žebral o půjčku, hory doly sliboval a nic pak z toho nedodržel, jen se víc opil. Měl hezkou ženu, Julinku, s velikýma černýma očima. Kolikrát mu říkala, aby se rozhodl mezi ní a Kořalkou. Kolikrát ho křístila, když ho z hospody přinesli a posadili na hnůj na dvoře jako na trůn. Čupera teď právě šel přes své pole a myslil na Julinku. Kolem sebe viděl než zanedbaný úhor. Sousedu mu se to zelenalo, na jeho půdě bodláči a bejlí, husté jako větrolamy. Myslil na Julinku, jak ty její veliké oči samým pláčem ztrácejí oheň. Jak za svobodna chodívala s bradou z hůru a s přímým pohledem. A jak teď sedává s hlavou svěšenou, málo mluví a nikdy si nespívá. Mít peníze šel by se opít, aby zapomněl. Bylo vedro, ani lísteček se nehnul. Jak se tak Čupera loudá, všimne si, že kousek od něho se zvedl prach. Docela nepatrný vír prachu. Točí se to a tancuje čím dál rychleji. Narostlo to, až to bylo o hlavu větší než Čupera a srazilo mu to čepici. Pak to běželo k lesu. Čupera zvedl čepici, nasadil a pomyslel si, že parno tyhle kejkle s horkým vzduchem dělává. Jde dál a zase jako před chvilkou malý vítr točí se a tancuje. Tentokrát roste výš a výš, když už je jako hasičská věž, zafičí a porazí Čuperu do bodláčí. Mordiádry! Který čert mě tohle byl dlužen, mumlá Čupera. A to je dost, že jste si na mě vzpomněl, slyší hlas. Sloup prachu přestal vířit. Povalonku houstl, až zhoustl do postavy mladého chasníka v zaprášeném fráčku. Čupera hned věděl, čert. Pomohl Čuperovi na nohy a povídá mu, již dlouho vás pozovuji, jak si špatně vedete. Nechcete, abych vám pomohl s bojendy? Mluvil gramaticky správně, avšak s lehunkým cizím přízvukem. No, kdo by nechtěl pomoct s brindy, hlavně z takové brindy, v jaké byl Čupera. Je mi ne a jak? Navíc se Čupera nezmohl. Umluvili, že na Čuperových polích bude do rána pohnojeno, zoráno, zvláčeno, křížově zaseto a co třeba vyjednoceno. Aby to ve vesnici nebylo nápadné, čert zařídí, aby nad těmi pozemky ležela neprůhledná vlahá mlha. Za nějakou dobu ji čert zvedne a všechno se už bude zelenat. Sklízet bude ovšem Čupera sám, ale měl by si obstarat včas pomoc, protože klasy budou sypat čtyřnásobně. No, tak vám teda děkuju, pravil Čupera, měl se k odchodu. Chasník v zaprášeném fráčku se rozesmál. Nikuve, zadal mu nehlabe, pane Čupevo. No, to je pravda, přimouřil Čupera oči. Co kdybychom se o úrodu rozdělili? Půl a půl. Ale pane Čupevo, hrozil čert ukazováčkem se špínou za nechtem. Pane Čupevo, z obilnin vy byste si vzal tu vrchní polovinu, víte? A já bych dostal tu spodní, víte, koveny. Pro kovena koveny, že ano? A z bambor a z výpy byste mě zase dal tu vrchní polovinu, víte? Nač, není-liž pravda. Tuhle pohádku jsem, pane Čupeo, slyšel v roce 1911 v Předbovicích to bylo, ano, a vypověděl ji jistý pan Podlízka. Všechno, pane Čupeo, všechno. Leď zakovena, mě nemějteš. A co byste chtěli po chudákovi? Čuperu ta správná mluva nakazila. Nejsem liž vzhledem k neutěšené hospodářské situaci své oprávněn očekávat uvážené pozhovění. Jste liž, to je totiž jste. Po klienty v zaviněném úpadku máme zvláště výhodné termíny. Vy se nám, pane Čupelo, vy se nám upíšete kový. Svou vlastní ovšem. Smluvně se zavážete, že nám předáte to, o čem nevíte, že teď máte doma. Čuper uvažoval. Co by mohl mít doma, o čem neví? O Julince ví, o Almaře. Chlívy jsou prázdné, to ví taky. O krucifixu na chodbě ví, o holubníku. No zkrátka, když to stojí jenom trošku za něco, tak o tom ví. A o čem neví, to asi za moc nestojí. No tak platí. A když si proto přijdete, kdykoliv věk, abych byl doma, to budete, protože náš podnik z propagačních důvodů vám povolil prémii v podobě sázky. My si pro upsané přijedeme v sedle na prapodivném tvoru. Když se vám podaří, pane Čupelo, vyjet nám na poti, na ještě prapodivnějším tvoru, vyhrál jste a váš závazek se uší. Chcete podepsat? No mordě, to musím říct, totiž chtěj říci. To je kulantní, že ano? A podává mu smlouvu. Tedy to je. Čupera se pích do palce a podepsal. Zavířil prach a chasník byl v prachu. Když se Čupera blížil k chalupě, viděl, že před chalupou stojí plno bab a ženských. Přidal do kroku. Když vcházel, slyšel dětský pláč. Srazil se s porodní bábou ve dveřích. Je to kluk, pravila. Julinka ležela v posteli a vedle ní malá hlavička. Veliké Julinčiny oči, malá hlavička. Kanafasová duchna, věneček z kočiček, lampa. Vír prachu a v něm se to všechno točí. A mizí ve tmě a Čupera omdlel. Úroda byla obrovská. K Čuperovi přijížděli z okresního města odborníci, brali vzorky půdy. Po kraji se mluvilo o jeho metodách, opozice ve vídeňském parlamentu ho dávala za příklad panským statkům. Splatil dluhy. Pil sice, ale už ne tak často a ne tolik. Sousedi se mu přestali vyhýbat a s úrodou to měl Čupera rok od roku lepší. A přece u Čuperů něco vázlo. Julince se vracel oheň do černých očí, to je pravda, ale hlavu si nepřestala lámat. Často našla Čuperu, jak sedí a zírá do nikam. Často musela dvakrát i víckrát opakovat otázku, než ji odpověděl. Potom se obyčejně sebral a odešel do lesa nebo k vodě. A našla ho tam pozdě večer. Ani nevěděl, že se setmělo. Předáte to, o čem nevíte, že teď máte doma. Posledních 5 let se Čupera bál. Každou hodinu, každou minutu té hodiny a každou vteřinu těch minut těch 5 let. Čekal, kdy si přijedou pro malého jeníka. Když spal, tak je na půl oka. A když někdy usnul, zdál se mu jenom o velikých černých očích, které nic nevěděli a nic netušili. Jednou seděl pod jabloně a klepla ho padavka do hlavy. Podívala se, odkud spadla, a vidí na větvičce navléknutý papírek a na něm načmáraná 2 slova. Za týden. Věděl, kolik uhodilo. V hlavě mu vyvstal divoký zmatek. Nevěděl, co dřív. Začal chalupu opevňovat a koupil si pušku. Pak nechal opevňování a chtěl s Julinkou a jeníkem utéct. Ale kam a proč? Ptala se Julinka. Křičel na ní, nic lepšího v tom zoufalství nevěděl. Opil se, strašně se opil. Lidé myslili, že mu v hlavě přeskočilo, ale nejhorší bylo, že jeník se ho bál a schovával se před ním za mámu. Týden uplynul a Čupera byl s rozumem v koncích. Vzal provaz, šel na hřbitov, že se oběsí. Ale ani na to už neměl sílu. Zřepl si na zem a dal se do pláče. Šla kolem hřbitova stará žebračka. Pompadůrka se jí říkalo. Byla moc stará a byla moc ošklivá. A lidé jí dávali spíš, aby už byla honem někde jinde, aby se na ní nemuseli koukat. Slyšela pláč za zdí, vešla na hřbitov a co prej se mu stalo? Čupra jí to všecko vyklopil. To, co před lidmi stydil se na sebe říct, povídal žebračce. Snad proto, že ji nikdo v okolí za člověka nepovažoval. Bába ho vyslechla velmi pozorně.
1: Víš, Čupero, za to všecko můžeš poděkovat Romu. Já bejvala za mlada v Brémách. Taky jsem si svoje vypila. Podívej se na mě. To, co tu teď stojí, udělal Rum z hezký holky. Já ti pomůžu.
0: A jak pak bys mohla?
1: Dnes má přijet čert na podivným tóru, je to tak?
0: Tak.
1: A čerti jezdívají od Budějic, z jihu. Vylezeš na strom a jak ho tamhle pod skalou zmerčíš, vyšvihneš se na mě a pojedeme mu naproti. A dřív ale přineseš med, peřinu a koňský vohon. Hoď sebou.
0: Nebylo času, aby se Čupera ptal na podrobnosti. Za chvilku byl spocený zpátky se vším, co baba potřebovala.
1: A na strom,
0: velela Pompadůrka. Zatímco se Čupera škrábal na jasan, baba se slékla, pomazala medem, rozpárala peřinu a, jak byla lepkavá, vyválela se v tom husím prachu. A už volá dolů Čupera, jede!
1: A na čem? No, je to malý, je to zrzavý. Mordie, liška, jede na lišce. to je toho, směje se Pompadůrka. Hen se bude divit.
0: Čupera slezl, vyhoupl se na příšeru, ve kterou se baba důmyslně proměnila a vjeli čertovi v ústrety. To si Pompadůrka ještě dala koňský ohon do bezzubých dásní a vyvalila oči. Čert se nejenom divil, ale strašně se chechtal.
1: Vyhrál jste, pane Čupeo,
0: povídal, když se uklidnil a roztrhal smlouvu. Tak se obrátil k Pompadůrce. Ty si tímto dobovým skutkem smazala všechny hříchy s bojem. Gratuluji.
1: Však těch tolik nebylo,
0: pokusila se Pompadůrka o růměnec. Nechtěl bych je házet přes zeď, zasmál se čert. Vzepěl lišku a sválal k lesu. Lidé se hodně divili, že Čupera postavil Pompadůrce domek a že ji poslal na vlastní útraty do Poděbrad do lázní na rekreaci. Řekli si však, že od toho podivína se dá čekat lesjaké překvapení. Vždyť ze smutného Čupery se stal nejveselější chlapík z okolí. Zpíval od rána do večera, tancoval s Julinkou první u muziky a poslední šli domů. Pracoval jako lev, všechno pro Jeníka. A aby Julince zářili oči. V hospodě měli plakát, který císař pán ve své moudrosti rozkázal vytisknout a všude vyvěsit. Na tom plakátě malíř namaloval, jak se fůra převrhla a zabila kočího. A pod tím bylo napsáno, že tohle zavinila kořalka, že se proto nemá pít. A pod tím vším byla police a na ní byla jedna láhev kořalky vedle druhé, každá jiná a hlavně rum. Plakát stářím sežloutl, ale kořalky byly denně čerstvé. Bylo hodně mužky, kteří zvedali loket, když vchrstli do sebe panáka, ale málo kdo to uměl tak bravůrně jako Čupera. Teď, co mu s Jeníkem otrnulo, sedal pod tím plakátem čím dál tím častěji a čím častěji tím déle. Netrvalo dlouho a pil jako tenkrát, než potkal chasníka v zaprášeném fráčku. Pompadůrka opět chodila žebrotou, pole spustla, z Julinčiných očí se díval smutek a Jeník se styděl mezi děti a táty se bál. Čuperovi už na druh nechtěli nalít. Když moc křičel a vyhrožoval, popadli ho a vyhodili jako snop. Sebral se a loudal se domů. Přišel do mis, kde tenkrát vířil sloupek prachu. Rozhlédl se, nikde živé duše.
1: Čerté. Čerté.
0: Stál mu po boku, ten týž jako tenkrát, povídá. Poávě nám došel ceník s celou vadou nových nabídek a podává Čuperovi úhlednou brožurku. Vás by mohla zajímat stovánka 111 heslo hodiny ozvat.
1: Mě by mohlo zajímat jen jedno, pane reprezentante, uhlazeně pravil Čupera. Jak bych se totiž mohl odnaučit pít?
0: Čert se zasmušil. Odnaučit pít? Vážený muži, to z dobých skutků ten nejlepší. Náš podnik však, jak je všeobecně známo, se specializoval, vekl bych, opačným směvem. Dámám za to svou duši. Čert mlčel. Dlouho si sedláka prohlížel a pak se usmál. Nechcete mě opět vypéct si, jako tehdy s Madame Pompadou? To se vám v jeu povedlo. Dlouho jsem s tou pfýhodou vystačil. Dámám svou duši a nechci prémii. Čert se posadil jako Turek a pravil. A to víte, že půjdete peklem, než se odnaučíte pít? Jen pot, slzy a kvef? Vážený Kofalo, tvý měsíce zaživa? A po smrti jste náš za pfet pokladu, že mi to správní rada schválí, neboť to se nedá považovat za běžný obchod. 3 měsíce je dlouhá doba. Já nechci, aby kluk nebo Julinka, to je přirozené. Čas je komponent velice relativní, koeficient rychlosti pohybu na příklad tu hraje velikou roli, to je známo. Nemluvě o tom, že náš podnik má k dispozici zavízení, která naše 3 měsíce skvátí na pozemské 2 hodiny. Chcete-li, začneme hned. Musíte ovšem opravdu chtít svou vůli, co složku. Musíte do podniku vnést vy, jen vy a nikdo jiný než vy. A kdybyste si pro mou duši přišli? Lhůtu si určíte sám. Není to běžným zvykem sice, ale za tu pompadůku si zasloužíte výhody. A kdybyste tak myslel, pane Čupelo? No, řekněme tak, něco ho napadlo. Podíval se Čertovi do očí. Až opadá listí z dubu, jestli vám to vyhovuje. No, proč ne? Tak se Čupera upsal. Pěkně si sedněte, tak, pohodlně. Zavřete očička, pane Čupelo, tak. A teď otevřete, že to nebolelo. Čupera otevře oči a kouká jako blázen. Leží na bílé posteli, nad ním se sklánějí čerti, vymydlení v bílých pláštích a podivnou řečí si o něm povídají. Když mu spočítali všechny krvinky, co měl sebou, když vyzkoušeli tlak a posvítili na sítnici, vzali kladívka a klepali ho všelijak po těle. Ještě moc věcí s ním podnikali a do mnoha pater stěli a zase vyjeli ďábelským výtahem, než ho uložili a než mu řekli, že jen co přijde pan profesor. A za chvilku tu byl. V mysliveckém, jak je u čertu zvykem, pěkný člověk, docela malý. Dali tomu myslivečkovi papír plný čísel a šifer. Ten do toho jen takhle mrk. A hned poznal, že Čupera kůru snese, kývl hlavou a zase odešel, totiž odfrčel. A Čupera se začal odnaučovat. Zpočátku to nebylo tak zlé. Posadili ho do krásné nálevny, kde hráli cikáni, postavili před něho lahve, aby si vybral tu svou, pak mu nalili, hudba hrála a bylo veselo. Bylo tam plno lidí, i z města, fešáků, i z pustlých, herci tam byli, i vojáci, i úředníci, jako v hospodě. Když byli cikáni unaveni, nastoupila dechovka. A po ní kapela, co pro Rámus nebylo poznat, co vlastně hraje. A pilo se, kořalky se dolévaly, popelničky vyměňovaly a to všechno zadarmo. Nakonec je všecky spité naložili na nosítka a rozvezli po postelích. Ráno je vykoupali a do lomu lámat kámen. A takhle to šlo, den co den, noc co noc, lom, hospoda. Čupera už se z toho ze všeho mátořil. Po nějaké době ho zavolali do druhého patra a zase s ním prováděli mnoho kejklů. Na zítří mu přikázali, aby pomáhal zahradníkovi. Když dělal u zahradníka nějaký čas, a byl to divný zahradník, protože co vypěstoval, to hnedka sněd, poslal ho zahradník pro rum. Čupera rum přines. Zahradník si láhev dobře prohlédl, zátku proskoumal a vrátil láhev Čuperovi, aby ji donesl panu profesorovi. Čupera seděl sám v čekárně hodinu, dvě. Konečně profesor přišel, prohlédl si láhev, zátku, vrátil ji Čuperovi, aby ji donesl tam, kde mu ji dali. Než ji převzali, stejně důkladně ji prohlíželi. Tohle se opakovalo ještě dvakrát. Při posledním odevzdání už láhev moc neprohlíželi, kývli hlavou, a aby přišel do generálního inspektorátu kraj Čechy, dveře číslo 111. Tam za stolem seděl chasník v zaprášeném fráčku. Potřásl sedlákovi rukou a pravil: poslejte se, pane Čupero. Když ho Čupera poslech, pokračoval: teď už pít nebudete. Nebudete-li chtít, ovšem. Zatím vás vůle nenechala ve stehu, totiž ve štychu. Já se nebojím, nepochybuji. Nuže, zde je kopie smlouvy. Až opadá listí z dubu, že ano, je to tak správně, co? Tož mě jalo, užijte si pěkně a teď zavřete očička. Tak? Když je Čupera otevřel, seděl na svém poli a podle sluníčka to byly sotva dvě hodiny, co se rozhodl nepít. První slova, která doma pronesl, byla k Julince. Už nebudu pít. Podívala se na něho a usmála se. Viděla, že mu nevěří. Nezbylo mu, než se s tím smířit a dělat to, co lidé dělají neradi. Měnit slova v činy. Orál sil, sušil seno, kosil, sklízel. Někdy si přitom zpíval, někdy klel, jako každý jiný. I do hospody zašel, ale nepil. Nepil. Na dožinkách tancoval s Julinkou, děvčata škádlil, hulákal a i se pral, ale nepil. Silovalo se k podzimu. Přešel podzim, stromy zahodili listí. Čupera seděl doma, kluka měl na klíně a říkal si v duchu, že by bylo dobře, kdyby měli holčičku k tomu klukovi, aby byly v domě dva páry Julinčiných očí. A najednou někdo zaťukal na okno. Kluk vyběhl a hned byl zpátky, že prý je venku pán v zaprášeném fráčku. Čupera si navlékl kožíšek a povídá Julince, že bude do večeře doma. Čím můžu posloužit, pravil venku starému známému. Ten beze slova vytáhl z brašny smlouvu a strčil sedlákovi pod nos. Dobrá, pravil Čupera, vezmeme to lesem. A ozloučit s paní Chotí a synkem se nechcete? Dost se divil čert. No ani ne, pravil Čupera a vykročil. Šli k lesu a Čupera se vyptával, jak to tam dole chodí, a na to a na onu. Vedl řeči, jako by se v salonu bavil. Když došli na kraj lesa, čert se zastavil a povídal: pane Čupero, vy jste mě velmi překvapil. Čekal jsem, že se budete ošívat a pohostit to odklad. A vy si vykvačujete do pekla jako na špacíl. Ale to je omyl, mladý muži, já nejdu do pekla. Já vám jdu jenom ukázat názorně to, co patrně ušlo vaší pozornosti, povídá Čupera. Račte se laskavě rozhlédnout po stromech. Zatímco ostatní listnáče mají holé větve, duby, jak račte vidět, mají listí, sice žluté, ale na větvích. A budou je mít až do jara. Víte, pane čerte, až na jaře vypučí nové dubové listí, pak teprve to staré opadá. Dub vlastně nikdy není bez listí. Dobrý den. Otočil se a šel domů. Čert stál jako opařený. Pak ho popad vztek a začal dubové listy rvát a cupovat. Nic s tím nedocílil, jenomže duby mají dodnes listy jakoby ožďubané. Čupera už nikdy nepil. Když po křtinách té holčičky s julinčinýma očima hodovali v hospodě, nějací lupáci před něho postavili panáka kořálky, aby se prý také napil. Až opadá listí z dubu, odpověděl Čupera. Tak se to v tom kraji vžilo, to pořekadlo. Nikoliv to nepití.
2: Nejstarší české pohádky, část druhá. O hlouposti, chytrosti a sporech. Stonásobná odplata. Byl jeden chudý sedlák a ten slyšel jednou v kostele nakázání, že daruje-li jeden druhému něco z lásky k Bohu, vezme za to stonásobnou odplatu. I nemeškal, vyvedl z chléva jedinou kravku, přišel k faráři a že mu ji dává pro lásku Boží. Farář se tomu nemálo podivil, protože sám měl pěkné stádo, ale řekl si, hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere. A krávu si vzal. Příštího rána vyhnal obecní pastýř farářovi stračky i s tou darovanou a s kravami ostatních lidí ze vsi na pastvu. Když je potom večer hnal domů, namířila si to kravka toho sedláčka rovnou do svého starého chléva a všecky ostatní, byla jich dobrá stovka, nahrnuli se mu za ní do dvora. Sedlák nad tím nadělením spráskl ruce, ale hned mu napadlo to na ní do dvora. Sedlák nad tím nadělením spráskl ruce, ale hned mu napadlo to, že asi bude ta bo-

chtělo rozumět, a tak se celá věc dostala až k biskupovi. A biskup rozhodl, že si má chudák krávy ponechat, aby se tak naplnilo, co farář v kázání sliboval. Psova poslední vůle. Žil jednou jeden nepříliš učený, za to ale bohatý kněz. A ten kněz měl psa a měl ho tak rád, že ho dal, když pes pošel, po křesťansku pochovat na hřbitově. Doslechl se o tom biskup, jemuž ta zvěst přišla docela vhod, protože měl zálusk na jeho peníze. I vzkázal pro milého kněze a chystal se, jak ho potrestá za tak hrubé provinění. Ale kněz znal až příliš dobře biskupovo smýšlení. Vzal tedy sebou 100 zlatých a dostavil se k němu. Biskup se na něho hněvivě obořil, že psím pohřbem znesvětil a poskvrnil posvěcené místo, hrozil, že ho vsadí do vězení. Kněz se zatvářil zkroušeně, vyslechl ty hrozby a potom řekl, kdybys věděl, otče biskupe, jaký to byl moudrý pes, nedivil by ses, že jsem ho pokládal za hodna toho, aby byl pohřben mezi lidmi, protože pokud žil, choval se líp než lidsky a zůstával takový i ve své poslední hodince. Na to biskup, snad tím nechceš říci, že před smrtí udělal poslední pořízení. A kněz právě že udělal a pamatoval také na tvou milost. Odkázal ti 100 zlatých a já jsem ti je teď přinesl. Jak se říká chytrému na pověs, a tak i biskupovi ani nemrkl. Schválil závěť i pohřeb, vzal peníze, dal knězi rozhřešení a napříště ho nechal spokojem. Kozí oko. V jednom království žili jednou 2 tuzedovední lékaři, pro které bylo hračkou vyhojit kdejakou nemoc a poranění. A protože se umem vyrovnali jeden druhému, velice si navzájem záviděli. Jenomže král té země právě tehdy dal vyhlásit, že napříště nestrpí ve své říši závistivce. I šli milí lékaři volky nevolky do sebe a jeden řekl druhému. Nač ten svár a závist? Máme přece odedávna stejné povolání. Nic nám tedy nebrání, abychom si zkusili dokázat, kdo z nás je dovednější. A kdo osvědčí větší dovednost v léčení, tomu ať druhý slouží jako jeho učedník. Druhý lékař odpověděl, to se mi docela zamlouvá, jenom bych rád věděl, co to má být za výkon, jimž se prokáže větší lékařský um. Na to první, souhlasíš-li, šli bychom na věc takto. Před svědky ti bez bolesti výjmu oči a zase ti je bez bolesti vsadím a budeš vidět právě tak dobře jako dřív. A ty se pak o to též pokusíš na mě. Druhý s tím byl srozuměn, jenom si ještě vyhradil, aby se losovalo, na kterém z nich soupeř nejdříve vyzkouší, co dovede. Tak se stalo, že los padl na lékaře, který přišel s tím nápadem. I svolali neprodleně celou obec, aby byla svědkem jejich soutěžení. Když se všichni sešli, lékař, určený losem, usedl na stolici, druhý vzal nádobku s drahou mastí, potřel mu jí obě oči, poté je vyňal jemně broušeným nožíkem, položil na stůl a zeptal se, cítíš nějakou bolest, příteli? Ten odpověděl, necítím. Na to potřel lékař touž mastí důlky, v nichž byly prvé oči, a když je jedno po druhém zase vsadil na své místo, řekl, a co teď, bolelo to a vidíš dobře? I vyznal první, podle pravdy musím říct,

si, že mě to sebemíň nezabolelo, když jsi mi oči vynímal, ani když si je zase vsazoval. A vidím právě tak jasně, jako kdy dříve. Takže teď je zase řada na mě, abych já na tobě vyzkoušel svůj um. Rád, nerad usedl tedy druhý lékař na stolici, první mu stejně potřel mastí oči, vyňal je a především mi položil na stůl. Potom ho vyzval. Můžeš nám říci, zda tě to bolelo? Odpověděl, ani v nejmenším. Zatímco spolu takto rozmlouvali, přiletěl z nenadání Havran a sebral kratí ze stolu jedno z těch očí. Když to lékař uviděl, zesmutnil a pomyslel si, nevsadím-li mu zpět zase obě, bude ze mě navždycky jeho sluha. Jak tak uvažoval ve své tesknosti, zabloudil mu pohled bezděky stranou a tam stála na blízku koza. I nemeškal lékař, vyloupl jí oko a vsadil je do důlku místo toho, jež odnesl Havran. A když pak navrátil druhé, kam patřilo, řekl, pověz mi, příteli, jak se cítíš. Druhý na to, velice dobře, neměl jsem pražádnou bolest, když si mi oči vynímal, ani když si je vsazoval naspět. Jenom jediná věc mě udivuje a to, že se mi jedno oko pořád stáčí nahoru do korun stromů po zeleném listí, zatímco druhé hledí zpříma před sebe jako dříve. Ale na tom nesejde. Když viděli přítomní svědkové, co a jak se zběhlo, velice se všemu podivili a chválili oba lékaře. Co se jich pak týče, stáli od toho dne pevně při sobě a přebývali spolu v jednom domě bez závisti až do smrti. Slavíkovi rady. Jeden člověk chytil jednou ptáčka, byl to, myslím, Slavík. A když ho chtěl zabít, dostalo se tomu ptáčku daru jazyka i promluvil k němu. Co tím získáš, když mě zabiješ? Vždyť se mnou nenasytíš, ale pustíš-li mě, dám ti 3 rady. A budeš-li se jich držet, s dobrou se potážeš. I slíbil mu ten člověk, že ho pustí, poví-li mu, co by pro něho bylo s užitkem. Na to Slavík řekl, poslyš tedy mou první radu. Nikdy nelituj ztracené věci. Dále přestaň toužit po tom, čeho nelze dosáhnout. A konečně nevěř tomu, co je neuvěřitelné, a hleď se tím řídit. Potom ten člověk skutečně pustil ptáčka na svobodu. Ale ptáčkovi to nedalo, aby se nepřesvědčil, jak člověk poslouchá jeho rad, i poletoval vysoko nad ním a dobíral si ho. Ty bloude, jak si prohloupil, že jsi mě pustil na svobodu. O jaký poklad se s tím připravil? Vždyť mám v útrobách drahý kámen, veliký jako pštrosí vejce. Když to ten člověk uslyšel, velice se zarmoutil. I jal se vábit ptáčka v naději, že by ho mohl znovu polapit. Ale ten mu řekl, už vidím, že jsi nemoudrý a že se nedáš poučit. Mé rady si vyslechl, ale nejsou ti k ničemu. Kladl jsem ti přece na srdce, abys nelitoval ztracené věci, které nemůžeš znovu nabít. Ale jak vidím, jsi smutný a trpce želíš toho, že jsi mě pustil. Pak jsem ti radil, abys přestal toužit po tom, čeho nelze dosáhnout. Ty se mě však snažíš lapit a já si lítám vysoko a dovedu se mít před tebou na pozoru. A taky jsem ti řekl, že nemáš věřit neuvěřitelnému. Ale ty jsi uvěřil, že je ve mně drahý kámen z víci pštrosího vejce, třeba že celý nejsem ani tak veliký jako mnohem menší vajíčko.

0: Dobrý večer, děti. Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory, inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou, co krok, to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořištích, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko a krušno. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma pod střechou. Tkalcovali plátna, u sklářského kahanu vyfukovali skleněné perly. Dnes vám povíme pohádku o řemesle, k jakému stačily jen šikovné ruce a proutí, co rostlo okolo chalupy.
1: To bylo za času, kdy se nechodilo s maroděním za doktorem, ale k moudré bábě. V zátokách při jízeře měla svou doktorskou živnost jedna taková. Co ke kurírování marodu potřebovala, rostlo po hájích v úkol. Šla jednou z háje a tu vidí pěšinou se hrabe starý člověk a nese košíky. Dědek suchej, jak povříslo, kdyby zafoukalo, odnese ho vítr i s těmi košíky a leze jako chroust. Inu nedalo jí svědomí, aby se nezeptala, co pak vám schází, dědorku? Ale dědek nic, jen hubu otvíral, jak ryba na suchu a lapal po dechu. Zátocká bába se nerozmyšlela, hodila si dětka i z jeho košíky na záda a složila ho doma do pelechu. Neptala se už na nic a rovnou mu podala hrnek léčivého bzinčí, aby svlažil hrdlo. Dědek sebou mrsknul, chňap po hrnku a dul, jen v němž blabuňkovalo. Když do sebe obrátil dědek třetí hrnek, zdálo se bábě, že nějak přibejvá. Jako by se nafukoval s plasklej měchejř. Po pátým hrnku dědek zaprskal a povídá, prach se cumec, puškvorec, hospodně, to jste mě, kale, postavila na nohy. Sám bych se tím suchem nedopláskal. Bába zavrtěla moudrou hlavou. Dědo, takhle se neříká zaplať pámbu. Dědek se na ní šklebil hubou širokou, jak rozbitej škrpál, fousama zahejbal jako sumec a z levého šosu mu začalo krápat, jako by tam mokval tvaroh. Bába leknutím upustila hrnek i s hojivým bzinčím. Páne jo, tohle jsem si přivedla pod střechu nečistý dopuštění. Ale Hastrman nekoukal zle, jen poodsedl od kamen a nohy strčil do škopku, kde měla hospodyně vodu na nádobí. A to je lebeda, pochvaloval si. Osobo dobrá, kdybyste mi dala s sebou ještě něco mokrýho na cestu. A kam pak máte namířeno, ptala se bába. K doktorovi, paň maminko, zakuňkal smutně. Kdo ví, co pouštějí z fabrik do jezery, že po ní vodníci marodí. Před minulou velkou vodou jsem pochoval ženu Hastrmanku pod hrníček a děti, chudery, už taky kuckají a nic jim nešmakuje. Tak jsem se vypravil k doktorovi do Jablonce. Nesu košíky, ten menší na léky, kdyby mi dal sebou medicínu pro děti a větší bych mu nechal jako prezent za poradu. Je to košík bytelný, za úplňku z vrbovýho proutí pletenej do kulata, jak měsíček úplněk. Moudrá bába košík prohlídla. Hodil by se na bandory, pomyslela si. Ale nač pak doktorovi bandorovej košík, když bandory nesází? Na lidský peníze jsem chudej, zakuňkal Hastrman. Přinesl bych ryby, ale lekli by cestou, tak aspoň košík. Moudrá bába pošpekulovala. Víte co, Hastrmanské? dám vás dokupy i bez doktora a vy mi dáte ten bandorovej košík. Hastrman se staral. A co Hastrmanci, moje drobotina? Teď kvůli ním se tejrám vedrem k Jablonci. Bábě bylo Hastrmančat líto. Jestli kašlou, poslala bych jim pampeliškovej met jarní, povídá bába a podala Hastrmanovi plnou flašku. Hastrman tuze děkoval, podal bábě kořenářce vrbový proutek a povídá, kdybyste byla ty dobroty a donesla lék mojí drobotině, taky mrknout by neškodilo, co doma tropěj. Šlehnete proutkem po vodě a voda se rozestoupí. Projdete k mý polici s hrničkama suchým střevícem. Inu co, nějaký pak strachy z utopení, řekla si kořenářka. Vzala flaši s pampeliškovým medem, přidala do košíku pecen chleba a vydala se k tůni za vrbičkama. Proutkem udělala cestu a došla až k hastrmanský usedlosti. Vypadalo to tam jako bez hospodyně. Zahrádka zarostla plevelem, ryby v kůrníku hůbený jak šindele. Podělila hastrmánky chlebem, podala meducínu proti kašli, otřela jim nosy a zas pospíchala domů. Ale už z dálky cítila, že není doma, jak má bejt. Slyšela vyspěvování a kvákání, jako když mají žáby jarní sněm. Otevřela dveře a vidí, Hastrman si marodí zvesela. Před ním stojí flaška arnikovýho mazání do půl prázdná. Rozhlédla se po polici, po jarmaře i prach, Hastrmane, vždyť vy jste mi tu vypil půl mý apatiky. Hospodyně milá, já měl tu ze žízeň a lábal jsem, co teklo. Dlužnej nezůstanu, sliboval, upletu za košík. Bába rozvažovala moudrou hlavou a počítala škodu. V chalupě je potřeba košíků kolikero, menší na houby, česáček na jablka, větší košík na bandory. Víte-li co, povídá, já kurírovala vaši drobotinu, naučte našeho hocha to košíkářský řemeslo. Na jarmark s košíkama nemůžete, uschnul byste cestou a některý z našich hochů se tím přeživí. Hastrman se k tomu valně neměl, prý naučit něco chtivý lidský plemeno. Zmařejí všechny vrby podél tůni a kde pak budou Hastrmani sedat při úplňku se svou ševcovinou a krejčovinou. Bába zas pošpekulovala moudrou hlavou. Aby neubejvalo vrbovýho proutí víc, než co potřebují hoši o velikonocích na pomlásky, zkusíme plíst košíky z kořínku. Měli na dvoře forotu dřeva, tak to zkusili. Menší kořínky od pařezů odřezali, namočili, aby se Hastrmanovi líp pletlo. Hastrman je půlil, ze silnějších dělal kostru, tenčí proplítal. Ale museli počkat, až měsíček vyjde, aby nebylo Hastrmanovi zle na sluníčku a aby měl měsíc jako mustr, jak se plete košík úplňkově kulatej. Dobrou noc.
2: Jednou maková panenka řekla, já bych něco ráda. A co bys ráda? Zeptal se motýl Emanuel. Já jsem se ještě nikdy nesvezla na loďce. A já bych se na ní moc ráda svezla. Šli spolu k rybníku, kůl tam byl, ale loďku někdo odvázal a odvezl. Kdo odvezl tu loďku? Zavolal přes rybník Emanuel. Za rybníkem bylo ticho, ale rovnou vedle nich se ozval zelený hlas. Kde pak, Emanueli, ten rybník nepřekřikne ani ozvěna. To promluvila kytka, co tam rostla na krajíčku u vody a čekala, až do ní včely nasypou zlaťáky. Něco za něco. Prodám vám loďku Ale za 50 zlaťáků. Maková panenka si jen povzdychla. Kde bych vzala zlaťáky? Vždyť ani nemám kapsy. Motýl Emanuel smekl cylindr, odletěl dál na louku a tam si odkytek, co tam kvetli, do něho vyprosil po zlaťáku. Vrátil se k chudé kytce u rybníka, poklonil se jí a řekl: dovolíte? Prosím, špitla kytka a Emanuel jí nasypal všecko zlato z cylindru. Potom pustila ta kytka na vodu list a řekla: tuhle máte loďku. Když nastoupili do loďky, panenka si znovu vzdychla. Stejně nepojedeme. Nejsou tu vesla. Vesla tu nejsou, ale máme plachty, řekl Emanuel. Stoupil si doprostřed loďky a rozevřel křídla. Vítr se mu opřel do křídel a jeli. Jeli nejdřív při břehu a pak dál na vodu. A já chci až na konec rybníka, já chci až k leknínům, řekla panenka. Zrovna jsem tam chtěl zakormidlovat, řekl Emanuel. Nohama se opřel o dno loďky a chytil do křídel silnější vítr. Už jsou u leknínů, loďka skáče přes malé vlnky, ale o jednu větší klopítla a povídá: vystupovat, protože já se zvrhnu. Převrhla se a sklouzla ke dnu. Panenka a Emanuel sotva stačili přeskočit na leknínový květ. Panenka chodila po krajíčku květu, dívala se do hluboké vody a spínala ruce. Taková hloubka. Radši se dívej dovnitř do leknínu, aby se ti nezatočila hlava, poradil jí Emanuel. A tak si panenka prohlížela leknínový květ. Ale aby bylo ještě hůř, za chvíli se leknín zamračil a povídá: konec prohlídky, zavírám. Panenka se podívala přes vodu. Já bych ráda šla pryč, ale co pak můžu? Zavírám, řekl leknínový květ a zavřel se. Panenka v něm uvázla jako ve vězení. Emanuel, co v poslední chvíli stačil uletět, lítal okolo leknínu a domlouval mu: pusti ji, vždyť si pomačká sukničku. Spím, broukl leknín a spal. Leknín spal, panenka v něm seděla jako ve vězení a motýl Emanuel bez rady kličkoval nad rybníkem. Když si ale motýl už vůbec neví rady, rozletí se nahoru ke sluníčku. A tak Emanuel doletěl až k slunci a povídá mu: poslíš, je to tak a tak. Leknín usnul a panenka mi tam sedí jako ve vězení. Sluníčko se podívalo dolů na rybník a vidí, jak se mezi zavřenými lístky leknínového květu červená cíp panenčiny sukínky. Mám dost jiné práce, řeklo sluníčko, ale tohle pro mě bude maličkost. A co za to budeš chtít? Zeptal se Emanuel. Já nic nechci. Já mám všeho dost, řeklo slunce. Probudilo leknín a po větru poslalo panence loďku z vrbového listu, co sama běží po vodě a zastaví se až u břehu.

0: O jablíčkové posteli. Ježeček Bodlinka zabloudil. Seděl uprostřed louky sám a sám a smutně se rozhlížel, nevěděl kudy kam. Vyšel si po obědě na procházku a teď neznal cestu domů. Slunce se koulelo k vršičkům stromů a ptáci už přestali zpívat. Motýli si hledali nejlepší místo ke spaní. Včely a čmeláci zmizeli ze strání. V blízkém lese zahoukala sova, na chviličku stichla a pak začala znova. Dvakrát, třikrát, čtyřikrát celý kraj se chystal spát. V Bodlinkovi byla malá dušička. Seděl v trávě na placatém kamínku, v duchu slyšel starostlivou maminku. Říkala, nechoď nikam daleko, ať se nestratíš, běž jen tam, odkud znáš cestu zpátky.
1: Ale já ji neposlechl, vzdychal. Teď to mám, zavinil jsem si to sám, co budu dělat?
0: Najednou zaslechl věteli pod strání, tichoučké dupání. Než se nadál dupy dup, stál u něj zajíc. A hned se ptal, co pa tady děláš, Bodlinko? Utíkej domů, za chvilku bude tma jako v pytli.
1: Já bych utíkal, až by se mě hlava třásla,
0: zakňoural ježeček.
1: Ale nevím, kudy kam.
0: Snad si nějak poradíme, chlácholil ho zajíc. Kde pak bydlíš?
1: U maminky a tatínka,
0: řekl ježeček a bylo mu málem do breku.
1: To je pro mě novina, smál se zajíc. A kde máte pelíšek?
0: Na pasece, v haldě klestí, pod kopečkem, u rozcestí.
1: Já nevím,
0: vzdychal Bodlinka a přemýšlel. Najednou se ťukl do čumáčku a vyhrkl.
1: Už jsem si vzpomněl, když jsme si hledali nové bydlení, povídal tatínek, nejlepší spaní je pod jabloní. Jablíčka nám budou padat rovnou do postele.
0: No vidíš, jaký jsi chlapík, pochválil ho zajíc. Teď už si poradíme. Rozběhni se kolem šípku a podle příkopu doběhneš až k jabloňové aleji. Tam to dobře znáš. Ježeček si oddechl, poděkoval za radu a běžel. Spokojený, veselý, za chvilku už ležel doma v jablíčkové posteli.

Jednou vyprávěla paní učitelka dětem staré báje, například o té slečně, co se rozhodla, že raději umře, jen aby pomohla svému tatínkovi, který byl generálem a dostal se s vojáky do nepříjemné situace, a Mach řekl: člověče, šibestruhá, nemysli si, to není jen tak, nechat se probodnout kvůli někomu druhému. Já teda nevím, jestli bych to dokázal. A Šebestová řekla: já teda určitě ne, ale uznej, že to u té slečny bylo strašně hezký.

0: A potom škola skončila a Mach s Šebestovou šli domů, nebe bylo úplně bez mráčků a Mach řekl: Hele, Šebestová, až budeš mít napsaný úkoly, tak na mě hvízdni, půjdeme se s Jonatánem koupat. A zrovna když to povídal, šla kolem paní Kadnošková a Šebestová hned slušně pozdravila a řekla: Kdybyste dovolila, paní Kadnošková, my bychom šli odpoledne s Jonatánem k vodě. Jenže paní Kadnošková zavrtila hlavou. Pane děti, to už asi nepůjde, to je totiž tak, já jsem Jonatána prodala. A Mach s Šebestovou div nepadli do mdlob. Zůstali jak dva solné sloupy, krve by se v nich nedořezal. A když to paní Kadnošková viděla, řekla: To víte, takový pes něco stojí, žrádlo, zvěrolékař a taky ta známka, to máte pořád něco. A teď mi řekněte, k čemu takové zvíře vlastně je. Na zloděje nevěřím, kdo by mi co krát, že jo? A Šebestová řekla: Aspoň nám řekněte, kde je ten nový Jonatánův pán? A paní Kadnošková kývla hlavou. To vám ráda řeknu, je to jistý pan Kamenec, Zelená ulice číslo 5. A odpoledne jeli Mach s Šebestovou místo koupání do Zelené ulice číslo 5, kde jistý pan Kamenec s jistou paní Kamencovou seděli v plavkách na zahradě a četli si a jistá paní Kamencová volala. Jonatáne, přines ledničky něco na osvěžení a mrskni sebou. A Jonatán běžel do domu a za chvilku nesl podnos s Coca-Colou, skleničkami a ledem a jistý pan Kamenec se napil a řekl. Tak, Jonatáne, a teď si vezmeš do huby hadr a vyleštíš nám hezký auto. Zadarmo tě živit nebudem. A Šebestová šeptala za plotem Machovi. Člověče, to je těsný. Oni si z něho udělali úplný otroka. Chudinka malej, toho čeká pěkný život. A Mach vytáhl sluchátko a řekl. Šebestová, víš co, radši z něho uděláme třeba vrabce nebo síkorku, aspoň bude volný jako pták, co říkáš? A Šebestová přikývla, to je fakt, určitě mu bude líp. Jenomže sotva měl Jonatán křídla a zobák, skočil po něm kocour, ještěže Mach rychle vrátil Jonatána do původní podoby, jinak to skončil určitě tragicky a ten jistý pan Kamenec se na Jonatána rozkřikl. Tak ty se mi tady budeš proměňovat ve vrabce, co jako si to vlastně představuješ, za trest nedostaneš 2 dny jíst, však ono tě to přejde. A Šebestová řekla Machovi, prosím tě, pojď odtud, já se na to nemůžu dívat. A potom jeli Mach s Šebestovou tramvají, oba byli hrozně smutní a říkali si, jak to bylo hezké, když Jonatán patřil ještě paní Kadrnoškové a oni si s ním odpoledne hrávali. A jak si tak povídají, Mach najednou řekl. Člověče, Šebestová, já mám bezvadný nápad. Kdyby se paní Kadrnošková polékala nějakýho zloděje, tak by si vzala Jonatána určitě zpátky a všecko by bylo jako dřív. A Šebestová řekla, no jo, to je pravda, jenomže kde vemeš nějakýho opravdického zloděje? A Mach vytáhl sluchátko a řekl, prosím, my bychom strašně moc potřebovali opravdického zloděje, který by šel v noci krást k paní Kadnoškové. A ze sluchátka se ozvalo. No, prosím, jak si přijete, ale řeknu vám, vy někdy máte nápady. A najednou stál vedle Macha a Šebestové chlap, který si aspoň týden neholil a ten chlap sáhl jedné paní do nákupní tašky, vytáhl peněženku a strčil si do kapsy a Mach mu potichu řekl, člověče, vy jste se zbláznil, okamžitě to vraťte, krást budete až večer u paní Kadnoškové. Jenomže ten chlap stáhl Machovi čepici přes oči a řekl,
1: Takový špunt mě nebude učit, kdy mám krást.
0: A vytáhl jednomu pánovi z kapsy zabalovač a Šebestová řekla. To byl teda, Machu, opravdu bezvadný nápad. To si jako máme dívat, jak ten chlap okrádá lidi. Dej sem to sluchátko. A když jí Mach sluchátko podal, něco do něj řekla a místo toho zloděje tam stal chlapeček, asi tak z první třídy, Šebestová mu dala pohlavek a houkla na něho. Vrať to všecko, ale honem. A ten chlapeček to všechno vrátil, nače zmizel jako pára a Šebestová řekla. Von ten tvůj nápad, Machu, nebyl tak špatný, jenomže s opravdickým zlodějem bysme to sotva zvládli. Musíme ty zloděje dělat sami, víš? A řekli si ahoj, šli domů, normálně se navečeřeli, dělali, že jdou spát, ale o půlnoci se vykradli na chodbu, Mach ztrácel po schodech bačkory a když přišel k bytu paní Kadrnoškové, stál tam chlap jako hora. Mach se málem polekal, ale řekl. Šebestová, seš to ty? A Šebestová řekla hlubokým hlasem. Jo, stůj v klidu, ať tě proměním. A za chvilku se už dva veličí zloději dobývali do bytu paní Kadrnoškové, jenomže moc to tam neznali, a tak Šebestová zakopla o kýbl, kýbl porazil smeták, smeták rozbil okno a paní Kadrnošková začala volat. Je tu někdo? A Mach s Šebestovou propadli panice, zamkli se v koupelně a paní Kadrnošková vyběhla na chodbu a křičela. Zloději, pomoc, zamkli se v koupelně! A Mach s Šebestovou slyšeli, jak se zbíhají sousedé, jak lomcují klikou buší na dveře a volají. Otevřte, my víme, že jste tam. A Šebestová řekla. Machu, co budeme dělat? Co kdybychom ze sebe udělali mouchy a uletěli oknem? A Mach řekl. Tím bychom asi Jonatánovi moc nepomohli. Paní Kadrnošková přece musí vidět, že má v bytě zloděje, s tím se nedá nic dělat. A otočil klíčem a koupelna byla najednou plná lidí v županech. Byli tady Krupičkovi, Machovi i Hubáčkovi, byla tady paní Cibulková, pan Šebesta i paní Šebestová, byli tady Kozelkovi, Houkalovi i Vidrovi a všichni volali. Tak vy chcete okrádat poctivé občany. Co? Tak vy jste chtěli ožebračit chudinku paní Kadrnoškovou, co? Tak vy se neštítíte, co? Se živit takovým odporným způsobem, co? A jak tohle volali, mlátili Macha a Šebestovou vším, co jim přišlo do ruky, holí deštníkem, koštětem, válečkem na nudle, dokud nepřijela policie a neodvezla Macha a Šebestovou do vězení. A když už byli zavření, Mach řekl, tak, Šebestová, a teď se konečně můžeme stát těmi mouchami a uletět skrz mříže. A zařídil to tak, že oba přiletěli jako mouchy do svých postelí, tam se proměnili v žáky 3. B, a potom spali až do rána.

třetí den, kdy šli Mach s Šebestovou do školy, přiběhl jim naproti Jonatán, skákal metr vysoko, štěkal a byl radostí celý bez sebe a Mach s Šebestovou vyváděli zrovna tak a když přišli až k domu, vyšla ven paní Katernošková, usmívala se a říkala: tak děti, odpoledne si můžete zase hrát s Jonatánem, koupila jsem si ho zpátky, to víte, probudit se v noci a mít v bytě zloty, to není legrace, to bych vám nepřála zažít. Takový pes, to je přeci jenom pocit jistoty, stojí to sice peníze, ale když člověk chce spokojeně žít, musí tomu tu a tam přinést nějakou oběť. A když to tak říkala, všimla si paní Katrnošková, že Mach a Šebestová jsou samá boule a samá modřina od těch deštníků a plácaček na koberce a vykřikla: proboha, děti, kdo vám to ublížil? Ale Mach s Šebestovou se jenom smáli. To nic, paní Katrnošková, to víte, když chce člověk být šťastný, musí tomu přinést tu a tam oběti. A běželi na zahradu, aby byli s Jonatánem co nejrychleji sami.

Jednou, je tomu už velice dávno, byl přednostou na Smíchovském nádraží nejvyšší pan železničář. Nikdo ho neměl rád, ani ostatní železničáři, ani mašinky, ani výhybky. A to proto, že byl velice zlý a přísný a pyšný. Nelíbila se mu ani jediná mašinka. Pokaždé říkal, že je slabá a pomalá a maličká. Mašinky to tu zemrzelo, ale co mohli dělat, když nespokojený železničář byl přednostou na nádraží a mohl každé z nich poroučet a ubližovat. Pyšný nejvyšší pan železničář si jednoho dne usmyslel, že si opatří takovou mašinku, jakou ještě na celém světě nikdo neměl. A pak si svolal všechny strojvůdce a řekl jim, že od nich chce, aby mu pověděli, kdo by takovou mašinku postavil. A jestli mu to neřeknou, že zakáže jezdit všem mašinkám a všechny železničáře pošle domů. Železničáři vyslechli jeho řeč a zarmoutili se, protože nikdo nevěděl, kdo by takovou mašinku postavil. Pak si vzpomněli na pana Blahoše z Výtopny, protože ten byl z nich ze všech nejstarší a nejmoudřejší. Poraď nám, jak bychom vyhověli nejvyššímu panu železničáři, protože jestli ty nám neporadíš, jsme všichni ztraceni. A pan Blahoš řekl, takovou mašinku dovede postavit jen černokněžník Zababa. Ale vy všichni víte, že je tu ze nebezpečné si něco začínat s černokněžníkem Zababou. Všichni ale odpověděli, že černokněžník nemůže být horší než nejvyšší pan železničář. Nejvyšší pan železničář seděl ve své kanceláři celý zachmuřený a když pan Blahoš vstoupil a pozdravil, ani mu nepoděkoval a ani mu neřekl, aby se posadil. Ale starý Blahoš se tím nedal zmást a řekl, vím, kdo postaví takovou mašinku, jakou vy chcete mít. Teprve teď se nejvyšší železničář obrátil k Blahošovi a řekl přísně, tak mluvte. Takovou lokomotivu vám postaví jen černokněžník Zababa. Co je mi platné vědět, že mi krásnou lokomotivu postaví Zababa, když nevím, jak ho najít? K černokněžníku Zababovi vede cesta z našeho nádraží. Avšak nejvyšší pan železničář se rozzlobil a řekl, nic o tom nevím. A já přece vím o všem, co se děje u nás na nádraží. Nevěříte-li mi, nebudu vám nic vyprávět, řekl pan Blahoš a odešel. Jenže nejvyšší pan železničář velice toužil po své veliké mašince a utíkal za ním. Tak dobrá, něco vám ukážu. Na 17. koleji je velice stará výhybka. Co jsem tady na nádraží, a to už je panečku hezky dlouho, nikdo ji ještě nepřehodil. A nikdo se nepamatuje, kam vede ta kolej, která od ní odbočuje. Ale já vím, že kolej vede rovnou do továrny kouzelníka Zababy. Jenže se dá po ní jet jenom tenkrát, když je měsíc v úplňku a když se zná kouzelné slovo, kterým se přehodí výhybka. Nejvyšší pan železničář pozorně poslouchal a dal si zaklínadlo mnohokrát opakovat, aby je snad nezapomněl. Stejně ale musel nejvyšší pan železničář čekat ještě 7 nocí a 7 dní, než nastane úplněk. A nám nezbývá, než čekat s ním.

0: Rok jak kolo točí se. Dny si skládá v měsíce. Jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. V září přišly deště, v říjnu jsou tu ještě. Brr! Honzík chodí od září do školy, ale nerad. To Andulka by tam chodila hned. Rozhodla se jít s Honzíkem, aby ji do školy vzali také.
1: Naši vašim vzkazujou, abyste přišli v neděli na posvícení. Na husu a koláče. Juchu!
0: Hrnčíř Josef se dnes chystá na posvícenský trh. Posvícení je jen jednou do roka a Josefovi hrníčky a čupánky jdou na trhu na dračku.
2: Maria, pana.
3: Kubo, chytil se rybičku?
2: To nic, Kubičku.
3: Tak já, abych radši šel.

0: Co pak je to tady za síkorku? Tebe do školy nechtějí?
1: Tohle zpívání bych uměla taky. La la la la la la la la.
0: To se ví, něco ti poradím. Když chceš mermomocí školu, tak si ji udělej. A budeš rovnou paní učitelkou, být tebou, hned se do toho učitelování pustím.
1: Jednoho žáčka už mám a o druhým vím.
0: Tak, tak. A já musím na trh. Už tam čekají na mý krásný košíky.

0: Dobrý den. Paní mámo, já jsem paní učitelka a budu učit vašeho Kubíčka.
1: No to jdeš jako na zavolanou, Andulko. Potřebuju omalovat džbánky a při něm nemůžu.
0: Hugo,
1: to se dělá.
0: Já ho v mojí škole naučím, co se dělá a co ne.
1: Ještě tohle.
0: A nejdřív si, Kubičku, ukážeme, jak se ková koníček. Kovej, kovej, kovářičku, okovej mi mou nožičku. Dám ti za to groš. Budeš mít málo, ještě starý koš. A teď si něco uplácáme z hlíny. Táto, mámo, komoře je myš. Pustíme tam kocoura, on tu myšku vyšťourá. Táto, mámo, komoře je myš. Táta, mama, myš.
2: Škola je kouzelný domeček. Vejde do něj osel a vyjde mudrc. Oslíci Honzík a Martínek už chodí do školy celý měsíc a zatím z nich žádní mudrcové nejsou.
3: Podívejme, Honzík se učí jiné počty než my. My ale počítáme správně, jedna a jedna jsou.
4: Dvě.
3: Dvě a dvě jsou.
4: Čtyři.
3: Tři a dvě. No, Honzíku.
5: No přece čtyři.
3: Vážně?
5: Jedna a jedna je jedna, dvě a dvě jsou tři, tři a dvě jsou čtyři.
3: Ale, Honzíku, ty jsi to popletl. Jedna a jedna jsou dvě, dvě a dvě jsou čtyři, tři a dvě je pět prstů. Kdo to byl? To ty, Martine. Tady nejsme na pastvě, do kouta.
5: Sím, pančiteli, to já. Já tu botu Martinkovi vykop.
6: Kdo klečí, nemusí psát.
3: Kde jste, kdo? Podívejte, co jsem vám přinesl z jarmarku. To je pro Kubíčka. A jestli pak byla maminka hodná?
1: To je krása. Ale taky něco pro Andulku. Učila našeho Kubíčka.
3: A co pak jste našeho Kubíčka naučila, paní učitelko?
0: Když on je na učení ještě moc malej.
7: Táta, mama.
3: Malej, ale chytrej. Celý táta. A to je pro paní učitelku.
2: Konečně je tady posvícenská neděle. Koláče se smějou na míse a husa už se peče.
8: Tak, jak bylo ve škole, paní učitelko?
0: Učila jsem Kubička, ale on je prťavý.
9: Však Kuba vyroste a ty taky. A staneš se opravdickou učitelkou v opravdické škole.
7: Husa už je pečená, tak pojďte honem.
3: Kdo si chce zakopat? Tady máte, abyste nemuseli čutat s botou.
0: Promiň mi,
7: jo!
0: Jo!
3: Dobrý den, sousede. To byla trefa.
8: Ale trochu vedle, ne? Tak pojďte, vykopá listy.
2: Jedli, pili, hodovali, dobrou vůli spolu měli.

0: Štaflík a Špagetka zahradníky. Jednou ráno, když se Špagetka probudil, vyskočil z postele a hledal svého kamaráda. Ten už cvičil před domem raní čtvrthodinku.
1: Štaflíku, dal se mi krásný sen. Pořádali jsme zahradní slavnost a všechna zvířátka z lesa tancovala pod lampiony. My jsme jim k tanci zpívali a hráli na harmoniky.
0: Volal nadšený Špagetka a Štaflík měl pocvičení.
2: To se ti zdal bláznivý sen, Špagetko. Kde bychom mohli pořádat zahradní slavnost, když nemáme žádnou zahradu? A ani neumíme zpívat a hrát na harmoniku. Když jsme doma s dětmi zpívali, tak si všichni zacpávali uši.
0: Špagetka zesmutněl, krásný sen se rozplynul. Seděl tu jako hromádka neštěstí. Štaflíkovi ho bylo líto a utěšoval ho.
2: Nic si z toho nedělej. Proč bychom si takovou zahradu neudělali? Bylo by to hezké mít před domem zahrádku.
1: Špagetka hned ožil. Bude tam krásný trávník a malé jezírko s lekníny. A vzadu mezi stromy altánek s lampiony.
0: Štaflík, kterému už kručelo v žaludku, se držel při zemi.
2: Budeme si na zahrádce radši pěstovat zeleninu, jako Zajícovi. Paní Zajícová říkala, že není nad vlastní zeleninu. Že se jí letos vyvedla mrkev a hlávky zelí jako kola od vozu. Budeme mít pořád z čeho vařit.
0: Štaflík už se olizoval.
1: Špagetka však snil dál. V jezírku by mohl být vodotrysk a zlaté rybičky. A u altánku skalka a sádroví trpaslíci.
0: Praktický Štaflík to viděl jinak.
2: Musíme se poradit, jak se taková zahrádka dělá. Kde vezmeme semínka, nářadí, vodu?
0: Oba nadšení psíci běželi k paní Zajícové, která byla široko daleko nejlepší zahradnice. Za chvíli už před svým domkem sázeli sazeničky a semínka, které jim hodná paní Zajícová dala.
1: Kdo nám ale poradí s jezírkem? Strachoval se Špagetka. Už vím. Přece žabky. Z rybníka. Kdo jiný?
0: Psíci pospíchali k rybníku. Na hrázi se vyhřívali žáby a nadávali.
3: Kvak. Bývala tady jako v ráji, ale teď. Fuj, kvak. Voda je špinavá. Kvak. Všude plno turistů, aut, samý hluk a odpadky. Kvak. Musíme se odstěhovat. Kvak.
0: Psíci je chlácholili.
1: Když nám pomůžete.
2: Budete moct bydlet v našem jezírku.
0: To se žabkám zalíbilo.
3: Kvak. To je krása. Budeme pro vás pořádat noční koncerty. Naučíme vás plavat, kvak, a skákat do vody šipky, kvak.
0: Slibovali psíkům. A krtek by mohl vyhrabat tunel, kterým se přivede voda z rybníka na zahrádku. Budou mít jezírko i vodu na zalévání. Jenomže krtek se ošíval.
4: Já už jsem starý, Takhle před 10 lety, to by jsem vám tunel udělal, ale dneska vždy sotva lezu.
0: Štaflík a Špagetka mu slíbili, že si může občas udělat na jejich zahrádce ten svůj kopeček hlíny a bylo vyhráno. Za chvíli už měli tunel i jezírko. Zalévali a všechno rostlo jako z vody. Brzy přiletěla vrána.
5: Musím ochutnat, jakou jste vypěstovali zeleninu.
0: A už tahala ze země mrkev za mrkví. To neměla dělat. Psi na ní vzali motičky a hnali ji ze zahrady.
5: Nesázela jsi? Tak nebudeš sklízet.
1: Vyvezuj si mrkev sama.
0: Bylo parno a Štaflík a Špagetka museli zahrádku stále zalévat. Běhali s konvemi vody od jezírka k záhonům. Trávník kropili hadicí. Zalévání ale nemělo konce. Vrána seděla na plotě a posmívala se jim.
5: Jen se snažte, lenoši. Přidejte. Žádné ulejvání. Žloutne vám trávník.
0: A když se psi nedívali, seskočila z plotu a zobákem navrtala do hadice dírky. Vyscikující voda místo trávníků kropila Štaflíka a Špagetku. Vrána se smála, jak psíci ucpávají díry vlastními ocásky. Už několik dní nepršelo. Tráva opravdu žloutla a zelenina vadla. Vody v jezírku ubývalo, až úplně vyschlo. Nad zahrádkou pluly celé houfy mraků, ale nic z nich nekáplo. Štaflík a Špagetka byli smutní. Jestli nezačne pršet, všechno uschne. Bude po zahrádce. Kdo jim pomůže? Teď i vrána viděla, že je opravdu zle. Zase musí v poslední chvíli zasáhnout. Celé vraní příbuzenstvo přiletělo na pomoc. Vrána letěla v čele hejna a velela: Hr, na mraky! Hejno vran se vrhlo na mraky a nadělalo do nich dírky, až byly jako cedníky. Místo deště však z mraků začaly padat na zahrádku a nebohé psíky velké kroupy.
5: To nejsou ty správné mraky! Ona mi ho táhněte!
0: Velela vrána. Hejno odstrkalo rychle zobáky kroupové mraky pryč a nad psí zahrádku nahnalo jako stádo ovcí ty pravé, deštěm nacucané mraky. Stačilo do nich píchnout a na zahrádku se snesl ten pravý deštník. Zahrádka byla zachráněna. Promoklí psi poskakovali v dešti a radovali se.
5: Adžije, naše vrána! A celá její rodina!
1: Adžije!
0: Trávník se zazelenal, zelenina se narovnala a jezírko se rychle naplnilo vodou.

na ledě. Kluci, na zámeckém rybníku už snese, hlásil Vojta Beranovic po ránu ve škole. A všichni věděli, co to znamená. Na zámeckém rybníku už je tak silný led, že je unese. A tak po škole kluci zamířili od školy vlevo za roh do stodol kolem staré kovárny a rovnou po svahu k rybníku. A kluci se už rozjíždí po hladké ploše. Jak trošku led zapraskal, výskli si hoši. To praskám razem, jedem! Kájovi se to náramně líbilo. Párkrát sebou sice švihl, protože stál letos na ledě poprvé, ale za chvíli byl jistější.

Kluci vytahovali z kapes svoje želízka, ale ta byla docela jiná než brusle slečínek a pánů. Rezovatá šrůby netáhly a některý kluk měl želízko jen jedno, ale Kája žádné. Vojta Brabencovic měl každé jiné, jedno s takovým zobanem ke špičce boty a druhé bez zobanu. Pepík Harvíkovic vytahl silnější prkénko a ukázal je klukům ze spoda. Mám tam zapuštěno želízko. A už si je vázal provázkem na střevíc. Jo, zapuštěné, řekl Kája. Máš tam nůž jen tak? Ty nemáš ani takové, ocekl mu Pepík. Omotal si provázek pevně kolem kotníku, vstal, našlápl, pravou nohou se rozjel, levou vedle přidupl, rukama komíhal a křičel: Uá, pozor, z cesty! Za ním jel Vojta Brabencovic. Brusle s tím zobanem mu držela, protože měl na ní víc motouzu, ale ta, které říkal hrdě Merkur, ta mu pořád spadávala z paty. Některý chlapec měl jen přivázané prkénko, ale radosti měli všichni stejně. Kája se po nich jen smutně díval. Najednou Vojtovi spadl ten Merkur a ujížděl po hladkém ledě. Kluci, rozkřikl se Vojta, který chcete Merkur, chyťte si ho. No jak tohle Kája slyšel, div se nepřerazil a čapl volné želízko. Sedl si na led, vytáhl hrst provázků a kdejaký otvor v Merkuru protahoval a utahoval, až se mu do boty provázky zařezávaly. Ale to nic, má želízko, bude bruslit. Vstal opatrně, mával rukama a poskakoval jedna radost. Kájovi svítily oči rozkoší a blahem. Rejdil po rybníku a ani si nevšiml, že se už stmívá a že někteří z dospělých už odešli. Zrovna dojel ke kraji, kde byl led ještě slabý. Kdo si do něho vrazil, Kája popojel, svalil se, led zapraskal a křás. Kájovi už koukala z ledové tříště jen hlava. Lekl se náramně, ale z čerstva námátl nohou pevnou půdu. Několik kroků a byl na suchu. Zima ho rozrážela strašlivá. Merkur se mu uvolnil, Kája stáhl želízko z nohy a hodil na silný led. Kluci tam stáli trochu vyděšeně, když drkotavě zavolal: Já už to nechci, Vojto. Pepík Hervíkovic volal: Radši běž domů, nebo nastydneš. Kája chtěl běžet, ale šlo to špatně. Prudkým mrazem mu tuhly šaty a zdálo se mu, že i košilka je kus ledu. Vzpomněl si na ten veliký kus cesty domů a řekl si v slzách, že se domů takhle nedostane. Jej, kam jen půjde? Kam půjde oschnout? No, to bude mít maminka malou radost. Drkotal zuby, když šel kolem řidících a zrovna vyšla Bětuška. Podívala se na Káju, spráskla ruce, chytla ho do náruče a nesla rovnou do kuchyně. Podívají se, on se chudáček vykoupal, má to na sobě jako roh z ledu. Paní řidící se jen pokřižovala, honem naložila do kamen, rozhodila v kuchyni Bětuščinu postel, přinesla z pokoje nějaké prádlo, ale nemohli honem z chudáka Káji šaty stáhnout, jak byly zmrzlé. Paní řídící ho celého vysušila ručníky a uložila do postele. Bětuška uvařila té pro pocení a za chvíli jim Kája vypověděl, jak se to stalo. Ale nebylo to tak zlé. Kája se brzo zahřál a protože mu pranic nebylo, oblékl se do suchého, poděkoval a běžel domů. Přišel s takovým pokorným prošením a s takovými sliby, že maminka jen chvíli hubovala a řekla: Jestli se ještě jednou na čundračku odvážíš, dopadne to hůř. Budeš-li hodný, budeš na led smět, ale až budeš větší. Teď tě jen chránil anděl strážný, že si vyvázl bez těžké nemoci.

0: Když je řeč o beráncích a ovečkách, vždycky si každý hned vzpomene na vlka. Vlk je vykuk, který má ovečky a beránky ze srdce rád a láskou by je sněd. A protože ovečky i beránci o té velké vlčí lásce ví, zdaleka se vlkům vyhýbají, což tedy, a to dá rozum, vlky hezky štve. A dělají všechno proto, aby se dostali k ovečkám a beránkům co nejblíž a nejradši, jo, až pod kůži. Vlk Ignác nebyl jiný. A jen co ráno vstal, už poslouchal, odkud mu vánek přinese tenounké zabečení. Bé, bé, nebo aspoň zacinkání zvonečku. Ale stávalo se, že žádné bečení ani cinkání vánek nenesl a nenesl a milý Ignác musel z postele a musel vytáhnout dalekohled a vylézt na kopec a musel se rozkoukávat a rozhlížet, kde uvidí zatoulaný beránčí kožíšek. To rozkoukávání ho ale moc nebavilo a tak se jednou rozčílil sám na sebe a povídá si: Poslyš, Ignác, chci slyšet, a to hned, co s tím provedeš. Zatoulaných oveček a beránku je čím dál míň a tak nezbývá, než se vypravit k ohradám, kde se beránci a ovečky pasou a kde nocují. Ale s prázdnou tam, Ignác, nemůžeš, musíš k ním smazanou chytristikou. A Ignác sám sobě přikyvoval, a najednou vykřikl: Jednu chytristiku bych měl. Budu dělat dohazovače a seznamovat ovečky s beránkama a když budou mít tajnou svatbu, lapím je a basta. Ignác sám sebe pochválil a druhý den vyrazil k ohradě ovčáka Matěje, a to tam, kde se říká Podstrání. Vyhlídl si jednu ovečku, hezkou jako květ, a začal. Ovečko, znám jednoho mládence, beránka přehezkého, a ten by si vás rád vzal za ženu. A já, dohazovač, vám to vyřizuju a brzyčko vám povím, kde se se mnou potají ke svatbě sejdete. Ovečka celá zrůžověla, takové štěstí, miluje mě docela cizí beránek, myslela si a kývla, že tedy ano, že na tu lásku přistupuje. A Ignác si poskočil a utíkal do kopce k ovčáku Petrovi, a to tam, kde se říká Nadstrání. A vyhlídl si beránka přehezkého a začal. Beránku, mám jednu ovečku, hezkou jako květ, a ta by si vás ráda vzala za muže, a já jako dohazovač vám to vyřizuju a brzyčko vám povím, kde se spolu ke svatbě sejdeme. Beránek se zapířil, div mu bílý kožíšek nesčervenal. Takové štěstí, miluje mě docela cizí ovečka, pomyslel si. Je, to mi budou beránci závidět. A kývl, že tedy ano, že na tu lásku přistupuje, ale... Protože byl beránek opatrná a věděl, že ani s vlkem, který mu přinesl tak hezkou zprávu, nejsou žádné žerty, spustil na vlka Ignáce z hurta.
1: Poslouchejte, pane dohazovači, ale než se svatba domluví, to já musím přece tu panenku vidět.
0: Vlk Ignác se zazubil. No to... To dá rozum, pane ženichu, a k seznámení navrhuju tajné místečko u černého smrku vedle havraní jeskyně.
1: To je ale hrozitánské místo, povídá beránek
0: a hned si v hlavě sumíruje, proč vlk Ignác vymyslel právě černý smrk a havraní jeskyni. No bože, proč asi? Napověděla mu opatrnost. To je přece místo, kam se bojí ovčáci a taky hlídací psi a vůbec všichni. Tam jen se s ovečkou sejdeš, blk vás lapí a je s vámi konec. Tak to ne, povídá beránek v duchu té své opatrnosti. S ovečkou se sejít chci, ale tam, kde budeme sami a v bezpečí. A já vím co, já toho blka vypeču a bude nám s ovečkou hej. A jak si to tak vymýšlel, najednou bác ho. Sám by se za uši vytáhl. Ty jeden beránku, berane, chceš se sejít s ovečkou nevěstou sám? Co ty si ale? Teď vůbec nevíš, která to je? Vlk Ignác už byl netrpělivostí bez sebe a pošťouchl ho. Tak na večer, jo? U havraní jeskyně platí?
1: Ne, povídá beránek. Běž a vyřiď mé nevěstě, ať si vezme do hubičky kopretinu. A já si vemu do pusy chrpu a pak s tebou půjdu na kraj lesa a ty mi zdaleka ukážeš a ona uvidí zdaleka mě. A to nám zamilovaným bude stačit. A pak si s tebou dohodneme, kdeže uděláme svatbu.
0: Ignác se kapku zaškaredil. Bože, to jsou obstrukce. Ale zkazit si tu hezky vymyšlenou chytristiku to nechtěl. A tak na večer přivedl beránka s chrpou na kraj lesa a ukázal mu dodaleka k ohradě, kde stála sama samotinká hezonká ovečka s kopretinou v hubičce. Tak co, líbí se ti? Zeptal se vlk Ignác beránka.
1: Líbí. A zítra si povíme, kde ta svatba bude.
0: Až zítra, rozmrzel se Ignác. Plácněme si hned. U havraní skály je pěkný plácek. Síkorky tam zpívají až do aleluja. Rozděláme ohýnek a bude svatba slavnostní a budete šupit dub manželové.
1: Řekl jsem zítra, Ignáci, řekl beránek. A teď alou, každý den svou cestou.
0: Ale beránek tou svou nešel. Běžel k ohradě za tou svou ovečkou. A že v sobě našli jedna dvě zalíbení, než by zřekl tři, domluvili se, jak na toho blka Ignáce vyzrají. A začali hned ráno, když Ignác přiběhl k beránkovi.
1: Ignáci, běž a vyřiď ovečce, že svatba bude nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem.
0: Vlk Ignác si to rychle přeříkával a už běžel z kopce dolů za ovečkou. Svatba bude nad strání, nad potokem, pod skálou a pod smrkem.
1: I ne, špitla ovečka. Svatba bude pod strání, nad potokem, nad skálou a pod smrkem.
0: Vlk Ignác kývnul, ale trochu se mu protočila očka a už utíkal do kopce. Takže svatba nebude nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem, ale pod strání, nad potokem, nad skálou a pod smrkem. Beránek na to kývl.
1: Dobře, ale ne nad skálou, ale pod skálou a ne pod smrkem, ale nad smrkem.
0: Vlk Ignác se zakymácel. Takže ne nad strání, ne, nad potokem, pod skálou, pod smrkem a taky ne pod strání, nad potokem, nad skálou, pod smrkem, ale pod strání, nad potokem, pod skálou, nad smrkem. A už zase pelášil dolů z kopce. Ovečko, svatba bude pod strání, nad potokem, pod skálou, nad smrkem a ne, že ne.
1: Ne.
0: Ovečka zase nebyla spokojená.
1: Já si to ještě rozmyslela. Necháme svatbu nad strání, nad potokem, ale pod skálou a pod smrkem.
0: Vlk Ignác polkl na sucho, do očí mu vhrkly slzy a nervózně přikývl. Ano, vyřídím. a vylezl po čtyřech do kopce a povídá Beránkovi. Takže svatba nebude nad strání nad potokem, pod skálou pod smrkem, ani ne pod strání nad potokem, nad skálou pod smrkem, a taky ne pod strání nad potokem, pod skálou nad smrkem, ale brž nad strání nad potokem, ale nad skálou pod smrkem, tak Beránku, tak.
1: Když tak, tak, tak. Jen přehoď ten smrk se skálou a taky potok se strání a smrk dej za potok a skálu za stráň. Rozumíš?
0: Blk Ignác heknul a už drmolil. Takže svatba bude nad smrkem, za smrkem, nad strání, za skálou, pod, ne, pod úprkem, ne, pod potokem, ne, svatba bude... Kde bude? Bude nad strání, pod strání, za strání, pod potokem, za potokem, pod skálou, ne, pod strání, nad strání, za potokem, za skálou, za skálou, pod skálou.
1: Víš co, Ignáci, běž si to v klidu sesumírovat a napiš to na svatební oznámení a pozvi všechny beránky a ovečky a síkorky a ovčáka Matěje a Petra a zítra na místě svatby na viděnou.
0: Blk Ignác docela tumpachový couval od Beránka a jen přikyvoval, ano, jistě, jistě. A když se druhý den konala tajná svatba ovečky s Beránkem u Studánky, které všichni říkají čistěnka, Vlk Ignác seděl doma u stolu s brkem namočeným v inkoustu a psal, všem oznamuju, že svatba ovečky a Beránka bude před smrkem, za smrkem, před skálou, za skálou, nad skálou, pod skálou, před dubem, za dubem, měla jedna, dvě, červená jablíčka, jedno za mě. A s touhle písničkou chodí vlk Ignác po lese dodnes. A když slyší zabečení a zacinkání zvonečku, zacpe si uši a utíká. Kam? No kam? Přece nad stráň, pod stráň, za smrk, pod smrk a dál, až do Jičína. A Beránek s ovečkou se zatím, co? No přece pusinkují.

0: jak rákosníček vyzrál na nebeského střelce. Jednou seděl skřítek na hrázi a poslouchal rosničku Aničku, která hlásila večerní povětrnostní zprávy. Nad Brčálníkem bude tlaková výše, stále výše a výše, takže bude hezky, povídala. A žádná bouřka nebude, protože ani jediný mrak si nenasadil bouřkovou čepici. Děkuji. Rákosníček spokojeně pokyvoval hlavou, ale najednou se začal nespokojeně vrtět. To proto, že hladinou rybníka začaly křižovat ohnivé blesky a nebe se rozsvěcovalo žhavými plamínky.
1: Ja, co pak se to děje? Divil se skřítek. Rosnička přece říkala, že bude hezky, ale tohle vypadá na pořádnou srpnovou bouřku.
0: Když si chtěl ve vodním zrcadle ty záblesky pořádně prohlédnout, rozběhly se Brčálníkem vlny a najednou nebylo na co koukat. Zavinil to kapr Matěj, který si u jižního břehu nahříval hřbet a ploutvemi přitom cákal kolem sebe.
1: Mně hoří nebe nad hlavou,
0: rozčiloval se skřítek.
1: A ty se tady povaluješ. Kdybys alespoň udělal pořádnou vlnu, takovou, jaká by mě vynesla až mezi hvězdy. Určitě se tam něco děje a já musím být bezpodmínečně u toho.
0: Matěj byl sice líný, ale rákosníčka měl rád a tak mu ochotně pomohl. Skřítka ale žádné vlídné uvítání tam nahoře nečekalo, spíše naopak. Oblohou létaly ohnivé střely jedna za druhou, takže málem nestačil uhýbat. Nebyl ostatně sám, stejně jako on kličkoval před šípy nebeského střelce i hvězdní pták Štěstí.
1: Ty halamo, ty kazisvěte a rabijáte,
0: spustil rákosníček, sotva popadl dech.
1: Hned to střílení nech, nebo ti taky jednu střelím. To neumíš nic lepšího.
0: Umím, připustil hvězdný lučištník, ale zrovna teď chci ustřelit z toho ptáka jedno brko. A to si pak dám za klobouk, abych měl štěstí, jenomže se pořád nemohu nějak trefit.
1: Tak, že se netrefíš,
0: povídal skřítek, ale potichu, aby ho ten halama neslyšel.
1: Víš co, já ti dám zaručenou radu,
0: pokračoval už nahlas a tvářil se přitom jako Mílius a přemýšlel, jak by tu lukostřelbu zastavil. Nápadů měl dost, ale žádný pořádný. Že by střelce přepral, to nepřipadalo v úvahu, vždyť mu byl sotva po kolena. Jenomže pak si řekl, že síla nebývá vždycky všechno, že mnohem víc než velké svaly platí chytrá hlava. A tu přece rákosníček měl.
1: Jdeš na to asi moc hurta,
0: poučoval hvězdného lučištníka.
1: A také je tě moc vidět. Nejlíp bude, když se schováš za obláčky a budeš tam sedět jako lovec načekané. No, na dormu se přece neříká, že kdo čeká, ten se dočká.
0: Takovouhle řeč střelec rád poslouchal.
2: Za tuhle radu máš u mě plný hrnek šlehané mlhy s mísou pocukrovaných hvězd,
0: sliboval. A udělal, co mu skřítek poradil. Jenomže za obláčky si neviděl ani na špičku nosu, natož na ptáka Štěstí, a tak to tam dlouho nevydržel. Když lezl ven, stěžoval si, jakou dostal špatnou radu, ale rákosníček ho přesvědčoval, že na to podruhé půjdou jinak a spolu.
1: každý pořádný lovec má honce, který mu žene kořist rovnou do rány, že? Povídal. No, a toho honce ti teď budu dělat já.
2: Střelec tomu sice moc nevěřil, ale pak si řekl, že by to přece jenom za zkoušku stálo. Skřítek se potutelně usmíval a hned se do té honitby pustil. Dělal ale naschvál všechno obráceně. Když měl křičet, byl sticha, když měl mlčet, hulákal jako na lesi. A tak místo toho, aby ptáka štěstí nadháněl, před lovcem ho odháněl, takže nebeský lučištník zase ani jednou netrefil.
1: Teď už toho mám ale právě dost.
2: Hromoval, až se nebe třáslo.
1: Víc se už od tebe za nos vodit nedám. A to brko do klobouku si vystřelím, stůj co stůj.
2: Bylo zle, protože střelec se vstekal jako křeček a rákosnička zrovna probodával očima. Ten nevěděl, kam před takovou zlostí uhnout a jak se tak rozhlížel, všiml si, že nebeskému lučištníkovi zbyl jenom jeden jediný šíp. Navíc nečekal, vytáhl mu ho z toulce a trochu ohnul. Tahle střela potom dělala na obloze pravé divy, protože byla do obloučku, létala do kruhu. Střelec na to chvíli udiveně koukal, ale když viděl, že se šíp vrací a míří mu rovnou do zad, začal utíkat jako o závod. Byla z toho nekonečná honička, ke které se nakonec jen tak z legrace přidal i skřítek. Zatočila se mu ale nějak hlava a sletěl rovnou do svého rybníčku. Nic se mu však nestalo a tak bylo zase všechno v pořádku. A na nebi zářily hvězdy, co jim lidé říkají střelec. Ale po ohnivých střelách z jeho luku už nebylo ani památky. Stejně mu nebyly nic platné. Štěstí se přece nedá ulovit. To si musí každý poctivě zasloužit.

0: Pohádka o žravém Petříkovi. V jedné zemi žil chlapeček, který se jmenoval Petřík. Ze všeho nejraději seděl v kuchyni, se lžící v ruce a čekal, kdy mu naloží nějaké dobré jídlo. Jeho starostliví rodiče byli z toho celý nešťastní. Kdysi, když byl Petřík ještě úplně malým chlapečkem, ukazovali ho sousedům a známým a říkali: "Podívejte se, jaké lamželezo je z našeho Petříka. Sní všechno, co mu naložíme." Sousedi se usmívali, dávali Petříkovi sladkosti a chválili ho. "Takového siláka, to jsme ještě neviděli." Jenže když Petřík dospíval, přestávalo mu stačit, co měl před sebou na talíři, a chtěl stále víc a víc. Nezřídka se stalo, že maminka ani nestihla dopéct koláč a už ho Petřík snědl. Potom ještě snědl chleba se sádlem a s cibulí, kompot, párky a nakonec si dal kus slaniny a škvarky. Nejhorší to bylo v neděli. Často se stávalo, že maminka musela třikrát vařit dobrou nedělní polévku, protože Petřík ji stihl vysrkat z hrnce dříve, než byla hotová. Rodiče si mysleli, že se to všechno změní, až začne Petřík chodit do školy. Domnívali se, že vzdělání a učení z něho udělají rozumného člověka. Jenže se stal opak. Petřík po dobu celého vyučování nemyslel na nic jiného, než jak se dostat k jídlu. Kradl spolužákům svačinky a pak se pod lavicí cpal a nedával pozor. Rodiče často před Petříkem klečeli a se slzami v očích ho prosili, aby se nad sebou zamyslel a nebyl takový žravý. Petřík je vyslechl, pokýval hlavou, ale žravost ho nepřešla. Co se však jednoho dne nestalo? Petřík šel ze školy a na ulici potkal bezmocnou, vedchou stařenku, která nesla plnou nákupní tašku. Petřík se nabídl, že jí s nákupem pomůže. Z tašky totiž trčel velký rohlík a on doufal, že stařenka mu ho dá za odměnu. Pomaličku kráčeli k domku, kde stařenka bydlela. Ona mu vyprávěla o svém těžkém životě a Petřík se neovládl a rohlík snědl. Žravost ho však nepřešla a postupně snědl všechno, co bylo v tašce. Přitom si ještě představoval, že ho stařenka pozve k sobě domů a za odměnu mu nabídne koláč. Nakonec zastavili u domku. Petřík podal stařence prázdnou tašku a spokojeně čekal na pozvání. Stařenka překvapením otevřela ústa a když pochopila, co se stalo, vyslovila kletbu.
1: "Tvoje žravost bude potrestána. Jednoho dne si pro tebe přijde."
0: Petřík se hrozně polekal a s pláčem utekl. Když přišel domů, rodičům nic neřekl, hltavě se najedl a zalezl do postele, protože pod polštářem měl ještě schovaný chleba se sádlem. Tak to šlo nějakou dobu a Petřík na příhodu se stařenkou zapomněl. Jen občas se mu zdálo, že vidí její vedchou postavu nehybně stojící kdesi na druhé straně ulice. Jednou v neděli večer, právě když seděl se svými rodiči za stolem a hltavě večeřel, kdo si zazvonil u dveří. Maminka se divila.
2: "Kdo to k nám jde tak pozdě?"
0: řekla a šla otevřít. Chvíli s někým hovořila a když se vrátila, tatínek se na ní zvědavě podíval. "Kdo to je?" zeptal se.
2: "Nějaký pan Izrdy," řekla maminka. "Přišel si prý pro našeho Petříka."
0: Petříkovi překvapením vypadla lžíce z ruky.
3: "Ale já nikam nechci jít,"
0: zvolal a snažil se skrýt pod stůl. Maminka s tatínkem mu domlouvali.
2: "Když pan Izrdy říkal, že přišel pro tebe, musíš s ním jít."
3: "Ale já nechci," křičel Petřík.
0: Ale nebylo mu to nic platné. Maminka s tatínkem ho vytáhli spod stolu a odevzdali panu Izrdyovi, který trpělivě čekal na chodbě. Od té doby žravého Petříka nikdo neviděl ani o něm neslyšel. Takhle tedy dopadnou všichni žrouti, milé děti.
4: Načmuchanou. Nadešla nejkrásnější chvíle v roce, první den prázdnin. Všichni už měli zabalené kufry a torny a každý vyrazil na tábor nebo někam k moři, nebo aspoň k pořádnému rybníku. I sestřenice Běta z města poslala svého pejska za Káťou na venkov, aby se trochu zotavil na zdravém vzduchu. To bude báječné, bratranec Filip si s tebou bude hrát od rána do večera, slibovala Káťa. Budete spolu chodit na průzkum okolí a závodit v přespolním běhu. Přesně v 11:30 byl Škubánek s Káťou na nádraží u vlaku. Všichni cestující už vystoupili, ale žádného psa nebylo nikde vidět. Až u posledního vagónu stálo na schůdkách úplně mrňavé hladkosrsté štěňátko s ruksáčkem na zádech a bezradně se rozhlíželo po peroně. To bude on, ten je miloučký, rozplývala se Káťa, běžela k němu a hned se s ním mazlila a drbala ho za ouškama. Ale štěňátko ji přehlídlo jako krajinu a hrnulo se za Škubánkem.
2: Nazdar! Já jsem tvůj bratranec. Užijem si spolu prýma prázdniny.
4: Zaštěkal Filip písklavým hláskem a nastavil Škubánkovi tlapku.
5: No nazdar, takový prcek, s tím bude pěkná otrava.
4: Bručel si Škubánek pod fousy. Sotva doma Filipek rozbalil svůj ruksáček, měl tam kartáč, psí známku, gumový míček a jednu zánovní umělou kost. Hned byl Škubánkovi v patách.
2: Na co si budem hrát? Na honěnou nebo na čmuchanou? Umím oboje.
5: Tak pojď, rozdáme si to ve sprintu, podvolil se Škubánek. Schválně, kdo dřív oběhne kolečko kolem plotu.
4: Při prvním rozběhu vyhrál Škubánek aspoň o 3 délky, ale Filipek to nemínil vzdát a tak museli běhat znova a znova. Po 6. kole si Škubánek sednul a s vyplazeným jazykem oddychoval. Filipek poskakoval kolem a vrtěl kupírovaným ocáskem.
2: Už jsem tě skoro měl, pojď, zkusíme to ještě jednou.
5: Víš co, chvíli trénuj sám, až si zlepšíš styl, tak přijď, jo?
4: Odbil ho Škubánek a natáhnul se do stínu. Filipek hned vystartoval a lítal sem tam kolem plotu, jako by ho za to platili. Škubánek byl rád, že má chvíli pokoj, když se objevila Káťa.
2: Jak to, že si nehraješ s Filipkem?
5: No, jsem snad nějaká chůva nebo co?
4: Bránil se Škubánek. Káťa to nechala bez poznámky. Popadla košík a že půjde koupit 0,5 kila mletého, aby mohli mít k večeři karbanátky.
2: Buď rozumný a dávej na Filipka pozor.
4: Sotva byla Káťa z dohledu, zalezl Škubánek do boudy. Měl tam rozečtenou knížku. Z výcvikového kurzu přinesl letos samé jedničky a Káťa mu za to koupila psa Baskervilského. Ten ho teď zrušoval 3x víc než nějaký prťavý bratranec. Sotva ale přečetl 0,5 stránky, strčil do boudy hlavu Filipek.
2: A mám tě, to je prýma, že si se mnou hraješ na čmuchanou. Ale příště se musíš schovat líp.
4: Nedalo se nic dělat. Škubánek vylezl s psem Baskervilským z boudy a zatímco Filipek odpočítával s čumáčkem otočeným ke zdi, koukal, kam by se schoval. Vzadu za domem měla Káťa kočárek na panenky. Škubánek skočil dovnitř a přikryl se i s hlavou.
5: To není tak nejhorší hra,
4: pomyslel si a než Filipek dopočítal do 10, začaly se Škubánkovi klížit oči. Filipek náruživě čmuchal, prošmejdil celý dům, sklep, půdu i zahradu. Najednou uslyšel lehonké chrápání a viděl, jak se kočárek pohupuje. Přikradl se po špičkách, ale do kočárku nedosáhnul. Vydrápal se na kolečko a chtěl prudce odkrýt peřinku. Jenže kolečko se otočilo, kočárek se rozjel, nabral rychlost z kopečka a dole na konci zahrady sebou praštil do plotu. Škubánek vypadl i s peřinkou do louže.
5: A mám tě,
4: hihněl se Filipek na celé kolo. Schovávat se moc neumíš, tohle nic nebylo.
5: Já ti dám, že to nic nebylo, málem jsem z toho dostal psotník, vzdychal Škubánek. Být bratrancem není žádná sranda.
4: Rozjařený Filipek stál už zase u zdi a odpočítával.
5: Teď toho mám dost,
4: láteřil Škubánek a vyběhl na ulici. Před sousedovic domem stál objemný kufr.
5: Jen počkej, tajtrlíku, teď se schovám tak, že mě v životě nikdo nenajde.
4: A Škubánek odklopil víko, popadl dva tlusté svetry a pár polobotek a šoupnul to do bezového keře u plotu. Sám skočil do kufru mezi narovnané košile a zaklapnul se víkem.
5: 9, 10, už jdu,
4: volal Filipek a za chvíli s nosem u chodníku vyběhl před dům. V tom vyšel ze sousedního domku pán s dalšími zavazadly. Když uviděl cizího pejska, že mu očichává kufr, hned se po něm ohnal deštníkem. Filipek uskočil a dírou v plotě koukal, jak pán přivolal taxík, naložil zavazadla a odjel. Když Káťa přišla z nákupu, našla Filipka, jak se pohupuje v síti na zahradě.
2: Kde je Škubánek? Jak to, že si s tebou nehraje? Zajímala se.
6: Škubánek odjel autem. Pof!
2: Hele, nedělej si ze mne legraci, nevěřila Káťa.
6: Odjel v kufru toho pána odvedle a myslí si, že to nevím.
4: Pohyhňával se Filipek.
2: Káťu zalil studený pot. To je malér, to byl pan Novák, který dnes letí na služební cestu do Londýna.
4: Káťa hned skočila na kolo a vystartovala. Filip popadl Škubánkovu koloběžku a hurá za ní. Za minutu byli na poště, Káťa se hned vrhla k telefonu.
2: Halo, halo, je tam letiště, můžete prosím prohledat zavazadla do Londýna? V jednom kufru je můj pejsek.
4: Ze sluchátka se ozval odměřený hlas.
7: Litujeme, ale zavazadla do Londýna už jsou odbavena. Letadlo startuje za 10 minut.
4: O Káťu se pokoušeli mrákoty.
2: To je konec, Škubánka už nikdy nenajdeme.
4: Ale Filipka to rozjařilo.
6: Tomu teprv říkám napínavá hra.
4: Rozhlédnul se pátravě po poštovní hale a zastříhal ouškama.
6: Co pak to mají tamhle?
4: Ukázal na podivnou soustavu rour a trubek za přepážkou.
6: To je potrubní pošta, vysvětlila Káťa. A je rychlá.
2: Vůbec nejrychlejší.
6: To se právě hodí,
4: rozhodnul Filipek. Vyskočil na přepážku, otevřel potrubí a vyndal kulaté pouzdro. Hned se do něj začal soukat. Byl maličký, tak tam vlezl raz dva.
2: Jen aby ses nestratil ještě ty,
4: strachovala se Káťa.
6: Neboj, jsem přece stopař,
4: mrknul na ní Filipek. Tak ho Káťa zazátkovala a odeslala. Za okamžik už vyskočil z potrubí na letišti a hnal se k východu na letadlo do Londýna. Ale tam už nikdo nebyl. Letadlo se právě rozjíždělo po ranveji. Filipek se dal do běhu, jen se mu ouška kmitala. Letadlo přidalo na rychlosti a začalo se odlepovat od země. V tu chvíli je pejsek dohnal, s vypětím všech sil vyskočil a chytil se pod vozku. A už se vznášel nad krajinou a podvozek se s ním pomalu zatáhnul do trupu letadla. Filipek se octnul v naprosté tmě. Rychle oddychoval po tom zběsilém úprku a srdíčko mu bušilo jako splašený budík. Tik, tik, tik, tik, tik, tik. Jeden z pilotů v kabině uslyšel ve sluchátkách podezřelý zvuk. Tik, tik, tik, tik. Co to jen může být? A hned pomyslel na to nejhorší, naklonil se k druhému pilotovi. Nechci malovat čerta na zeď, ale nejspíš máme časovanou bombu v zavazadlovém prostoru. Druhý pilot neváhal a okamžitě hlásil do služebního mikrofonu.
7: Vracíme se, žádáme o přistání.
4: Letištní věž jim hned dala přednost. Káťa dorazila na letiště na kole současně s hasičským vozem. Letadlo už dosedalo na letištní plochu. Hasiči otevřeli zavazadlový prostor. Jak dovnitř padlo světlo, Filipek uviděl, že sedí hned vedle kufru se škubánkem. Odklopil víko a vítězně vyštěkl. Puf!
2: A mám tě!
4: Z kufru se vysoukal škubánek, celý zpytomělý.
2: Už ti to schovávání jde líp, ale stejně jsem tě našel.
5: To jsem rád,
4: oddychnul si škubánek. Od té chvíle byli nejlepší kamarádi a užili si spolu prýma prázdniny.

0: A bylo zase dobře. Sluníčko se vrátilo z veliké dálky a bylo úplně nejblíž k lesíku Hůrce, jak jenom být mohlo za celičký rok. A tak byl den najednou nejdelší a noc zase letos úplně nejkratší. Ale strýček Měsíc si z toho pranic nedělal, protože měl za celou zimu a jaro nevídané po tom tmavomodrém nočním koberečku nebeském naběháno až běda, jak hlídal všechny ty zlaté hvězdičky, aby se nerozutekly a každá si vítila na místě, které už zná. Bůby chodil už hodnou chvilku po lese a pořád ne a ne připadnout na to, co s volnou chvílí, když se ani Tereska, ani Cyril, dokonce ani zajíc Kryšpín ještě neukázali. A protože asi zase překročil kořínek pro zabloudění, byl najednou tam, kde vůbec nechtěl, aby dneska byl. Jak se tak rozhlíží kolem a neví kudy kam, uslyšel najednou dráče prapodivné mlaskání, veliké odfukování, rychlé zadupání a nakonec pořádné žuchnutí. Dráče za hlasem a ono tam zvířátko pruhované jako jezevec Adalbert, ale tento nebyl. Štětinaté s protáhlým čumáčkem a vzadu kratonký ocásek. Malé bylo, to se muselo poznat, tak ještě něčí mláďátko.
1: Teď honem nevím, kam s tebou.
2: Já taky nevím, kam s tebou.
3: Já jsem dráče Bůby a zapomněl jsem se narodit do pohádky.
2: A já jsem zase pro změnu divoký pašík Bivoj.
0: Představilo se na oplátku zvířátko s černými a zrzavými proužky od hlavy až k ocásku.
3: A proč si divoký Bivoj?
2: Říkají divoké prasátko. Žijeme v lese a na polích a tak nám říkají, že jsme na divoko.
3: Já půjdu do školy, ale až s podzimkem. Tak ovšem v lese ještě nevím.
2: Já půjdu do školy taky až s podzimkem.
3: A kde máš maminku?
0: Staral se Bůby, protože on měl jenom kmotříčka a už dávno věděl, že všechna mláďátka v lese maminku mají a on, že jí má také, ale v pohádce.
2: Tak to bude tedy dneska asi sekec mázec, když se na to ptáš. Hned po ránu jsem se totiž ztratil v lese. Ale mám ještě 5 bratříčků a 4 sestřičky. A tak si myslím, že než je maminka přepočítá, budu zase doma.
3: Ty máš ale legrační čumáček, Bivoj.
2: To není čumáček, ale rypáček. A je to náramná věc, když potřebuješ rýt kousek pod zem.
3: Víš co, Bivoj, to bychom si ještě mohli asi chvíli hrát, než půjdeme do školy.
2: Oba, to bychom mohli, sice, ale já mám pořád okrutánský hlad. Musím schánět, pořád dokola jenom schánět, no, abych se naučil. Jestli ale mermomoci chceš, můžeš si se mnou zajít na bukvice.
3: A co je chodit na bukvice?
2: Bukvice? To je náramná dobrota. Padá to ze stromu. Musíš si najít nějaký buk. Hledáš a máš. Jenomže jich musíš mít hromadu. Jinak se nenajíš.
3: Já ti najdu celou hromadu, Bivoj, když máš hlad. Na bukvice. Já vím, kde je buku.
0: A tak tedy, že se půjde. Když došli na ostružinovou paseku, dalo se dráče kolem břízek mezi smrčky malé, které tu čekaly, až o kousek povyrostou zase. Chvíli, ale jenom malou, šli podél potůčku rokyťáku a už byli skoro na srnčí pěšině, když to uslyšeli oba dva a najednou.
2: Kdo to volá?
3: To je křepelka Leontýna. Ona schání svých 5 peněz pořád dokola. Asi je ztratila tady, někde, jednou.
2: Proč se jí nepomůže? Víc očí, víc vidí.
3: Já vlastně ani nevím. No,
2: tak jí pomůžeme my? Maminka říkala, že si v lese máme pomáhat. Začneme tam, co naposledy zavolala.
0: A tak se vydali k malé mítince, která byla modříny obtočená jako do prstínku a odkud uslyšeli volání křepelky Leontýny prvé a nejdřív.
2: Vyhledej přede mnou na jehličí a já potom za tebou pod jehličím.
3: No jo, ale jak těch křepelčích 5 peněz slavných hlavně vyhlíží?
2: Tak to já přeci nevím. Ale myslím, že kdybychom nějakých 5 peněz našli, že už je snad nějak poznáme. No určitě.
3: To ví, že poznáme, bývoji.
0: A tak se dali do hledací práce. Dráče chodil do kolečka kolem a mohlo si očíčka vykoukat pod jehličí, jak hledalo křepelčiných 5 peněz. Za dráčetem hned o kousíček zpátky maličký bivoj s rypáčkem zapořeným hluboko a zůstávaly za ním černé čárky, jak obracel jehličí hned na jednu a hnedle zase na druhou stranu. Chodili a chodili, ryli a ryli, a tak si vůbec nepovšimnuli, že jsou pod jasanem zrovinka tam, kde má sova anděla školu pro lesní mláďátka, jenomže tu právě nebyl vůbec nikdo, protože už byly lesní prázdniny letní. Už měli rozrytý hezký kousek lesa, když dráče uhlídalo něco, co neznalo docela vůbec a nevidělo nic takového, co živo.
3: Už to mám, bivoji, asi.
0: A ono opravdu a jistě. Byla tu velikánská hromada jehličí urovnaná, o hodně větší, než bylo dráče samo. Chvíli s bivojem okukovali z každé strany jeden a potom bivoj rozhodl za oba.
2: Podíváme se dovnitř. Určitě je tam těch tvých křepelčích 5 peněz. Něco se tam hýbá.
3: Myslíš, bivoji, že se 5 peněz hýbá?
2: A něco tam je?
0: Věděl bivoj a už ryje rypáčkem v hromadě ze samých uschlých smrkových jehliček a malinkatých větviček. Jenomže právě v tu chvíli začalo po celé celičké hromadě jehličí veliké pobíhání a stěhování náramné. Malinkatí broučkové nosili sem tam bílá zrníčka a nevěděli, kam se podít. Běhali sem a běhali tam, ale vždycky v řádce za sebou, jako do řetízku.
3: To bílé bude asi těch našich 5 peněz.
2: To se ještě uvidí, jestli jenom 5, nebo jestli víc.
4: To by mě tedy zajímalo skutečně, co tady vy dva zkoušíte u mraveniště.
3: Hledáme křepelce 5 peněz, Krišpíne. Tady s divokým pašíkem bivojem.
4: Ať mě psi prohánějí celý den, jestli někdo někdy vůbec viděl křepelčích 5 peněz. To mi teda pověz. To ona Leontýna jenom tak volá, aby jí bylo slyšet. Jak tě, živo, žádných 5 peněz opravdických neměla. To je jasné, jako 5 mrkví v řadě. Ještě tak ty lesní penízky. Bivo je už hezkou chvíli hledá jeho maminka Bachyně Šárka a myslím, že bude pod jeho proužky dneska ousko v kožiše, až se ti dva potkají. A podívejte, co jste udělali. Rozhryli jste mraveniště a teď nemají mravenečkové kam uložit svoje nenarozená mláďátka. Vy dva.
3: Kde mají mravenečkové mláďátka?
4: To je pořád vyptávání. Mláďátka jsou ty bílé larvičky.
3: Tak My to honem nárneme zpátky.
4: Tak to už teda nepomůže, to teda ne. Kdo jim tam nadělá jejich chodbičky, ty chytrej, malej, pohádkovej? Aha.
2: Chodbičky teda neumíme. Ještě tak brázdičky.
5: Jak můžeš mluvit, Kryšpíne? Vždyť ty jsi nechodil do lesní školy.
0: Ozvalo se nad nimi a ona to sova anděla. Kryšpín se malinko přikrčil, potom se podíval nahoru a sklopil uši. Jak to zajíci dělají vždycky, když se malonko stydí. Pro samé běhání v polích totiž na školu úplně zapomněl a teď honem nevěděl, co pověděl správně a co zase ne.
5: Mravenci žijí pod zemí. A také je tam jejich maminka královna. Tam také jejich královna klade vajíčka, arciže. Tam jsou i malé larvičky. Hromada jehličí je chrání před deštěm a zimou. Ale správné je, že se mravenčí stavba bořit nemá. To tedy zase ne.
0: Pověděla po svém způsobu sova anděla a dvakrát zavřela a zase otevřela své velikánské oči jako lampičky do tmy.
5: To všechno se naučíte, až přijdete letos do školy. To tedy zajisté. A ty bys měl přijít také, Kryšpíne.
4: Když já nemám vlastně kdy, pořád běhám ze strachu před psy.
5: Musíš se učit, abys věděl. Už potom tolik nepoběžíš? Inu ano, arciže.
3: A jak zachráním ty mravenečky malé, andělo?
5: Nechte tak. Mravenečkové si postaví mraveniště jiné. Oni jsou totiž z celého lesa nejpilnější. Pořád jenom pracují. Nevzpomínáš si, Bůby, jak jsem říkala Inu arciže, že právě mravenečkové mi pomáhají se školou, že vždycky uklidí, co mláďátka rozhází, jak jinak.
0: Řekla nakonec sova anděla, která byla v lesíku hůrce pro moudrost a učila všechna mláďátka lesní moudrosti z veliké knihy života. A že si půjdou po svých, protože Bůby slíbil, aby Voj se těšil na bukvice. A tak zase šli a šli, až se ocitli u tří dubů, kde ostávala veverka Tereska.
3: Tady máš hned tři buky.
2: No jo, ale bukvice tu nevidím.
3: Musíme hledat po pořádku jako prvé křepelčí peníze.
2: Ať se dívám. Jak se dívám? Bukvice pořád ještě nevidím.
6: Tak co jste tady vy dva ztratili, že hledáte s nosem u země?
3: Hledáme bukvice, Cyrile. Tady Bivoj je hrozně rád a potřebuje jich hned celou hromadu.
6: A proč hledáte bukvice pod dubem, když bukvice rostou jenom na buku? Aha.
2: Chce to mít hebitost lasice, když hodláš najít bukvice. Ani nedutej a hlavně nedupej.

0: Tak to se ti povedlo náramně dobře, Buby. Říkal jsem přeci docela jasně. Bukvice rostou na buku.
1: Víš, já ještě nebyl ve škole. Bývoji, jen si vzpomeň. Já nevím, jak buk vyhlíží.
0: No, já vlastně taky nevím. Poznám jenom bukvice. Pořád s rypáčkem dole, nahoru se nepodívám.
2: Až půjdete s podzimkem do školy, všechno se oba naučíte.
3: Ozvalo se nad nimi. A ona to zase pro změnu dneska veverka Tereska a hned dolů a podává oběma kamarádům po hrstičce lesního mlsání.
4: A žaludy bys neskusil?
3: Zeptal se najednou divokého pašíka Cyril, který už dlouho nic nepověděl, až by se jeden divil.
4: Já myslím, že divočáci všechno. A když všechno, tak i žaludy. A na dubu rostou žaludy a těch je tady habaděj.
0: Tak teda nevím. Já ještě asi nikdy žaludy neviděl. Jsem tu s váma v lese teprve od zimy.
3: Přiznal se divoký pašík Bivoj. A tak zkusili dávat pašíkovi žaludy. Bůby sbíral a ježek Cyril sbíral a veverka Tereska je potom v zástěrce nosila k Bivojovi, který čekal pod dubem a počítal, co našli. A žaludy mu chutnaly náramně.
1: Vidíš, že nemusíš jenom bukvice. A žaludů ti nazbírám, co Tereska dovolí.
3: Radoval se dráče, že nakonec kamarádovi přece jenom našlo něco proti věčnému, divokému, bivojímu hladu. To už si ale sluníčko vyměnilo zlatou čepičku na denní tancování za červenou, za tu, co mělo jenom na spaní, a položilo si svoji krásnou pramínkovou hlavičku do modravých pološtářků, které mělo jenom pro to nové léto letošní. Také Bůby a pašík utíkali do svých pelíšků a těšili se, až se zase potkají, ale ze všeho nejvíc se těšili, až půjdou s podzimkem do školy a naučí se znát, který strom je který, jak se jmenují všechny travičky a kvítečky v lese, ale hlavně, že tam potkají všechna mláďata.

Kmotřička smrt. Jeden chudičký muž měl 12 dětí a musel dnem i nocí pracovat, aby je skromně uživil. Když přišlo na svět 13. dítě, syn Evžen, nevěděl si jiné pomoci, než že se vydal na zemskou silnici, aby prvního, kterého potká, požádal o kmotrovství. Ten první, kterého potkal, nebyl nikdo jiný než náš milovaný pán. Ten věděl, co má tento muž na srdci, a pravil k němu: chudáku, je mi tě líto, já ponesu tvé dítě ke křtu a postarám se o něj, aby bylo na této zemi šťastné. Muž se zeptal: a kdo pak jsi? Já jsem Bůh. Tak tebe si za kmotra nepřeji. Ty dáváš bohatým a chudáky necháváš hladovět. Tak pravil ten muž a odvrátil se od pána, protože nevěděl, jak moudře bohatství i chudobu rozděluje, a šel dál. Tu k němu přišel ďábel a řekl: co hledáš? Jestli chceš mě za kmotra svého dítěte, tak mu dám hojnost zlata a všechny radosti světa k tomu. Muž se zeptal: a kdo pak jsi? Já jsem ďábel. Tak tebe za kmotra si nepřeji. Ty lidi zavádíš a balamutíš a podvádíš. A šel dál. A tu přikráčela kostlivá smrt a řekla: vezmi si za kmotru mne. Muž se zeptal: a kdo pak jsi? Já jsem smrt, která vše srovná. Tu muž odvětil: ano, ty jsi ta pravá. Ty bereš chudé i bohaté bez rozdílu, ty budeš kmotřička mého dítěte. Smrt odvětila: učiním tvé dítě bohatým a věhlasným, neboť kdo mě má za přítele, tomu nechybí nic. Muž řekl: příští neděli jsou křtiny, dostav se včas. Smrt se zjevila, jak si byl přál, a opravdu se stala řádnou kmotrou jeho chlapce. Když přišel Evžen do let, přišla toho času jeho kmotra a poručila mu jít s ní. Zavedla ho do lesa, kde mu ukázala nějakou bylinu, která tam rostla, a řekla: nyní dostaneš svůj dárek, kmotřenče. Udělám z tebe věhlasného lékaře. Když budeš zavolán k nemocnému, pokaždé se ti zjevím. Když budu stát v hlavách nemocného, tu můžeš směle říci, že ho opět uzdravíš, a dej mu pak tuto bylinu, aby jí snědl. Ale když budu stát v nohách nemocného, tak je můj. Musíš říci, že tady je všechna pomoc marná. Ale střes se, abys tu bylinu proti mé vůli použil. To by se ti potom špatně vedlo. Netrvalo dlouho a Evžen se stal tím nejvyhlášenějším lékařem na světě. Stačilo mu na nemocného jen pohlédnout a již věděl, jak na tom je. Zda bude opět zdráv, anebo musí zemřít. Tak se o něm povídalo, že z dálky i zblízka přicházeli lidé, aby ho odvedli k nemocným, a dávali mu tolik zlata, že se brzy stal boháčem. Jednou se stalo, že onemocněl sám král. Evžen byl povolán a měl říci, zda je možné uzdravení. Když ale přišel, stála u nohou nemocného smrt. Pro krále už na světě žádná bylina nerostla. Mohl bych přece jen jednou smrt obelstít, ne? Pomyslel si lékař. Arci z toho nic zlého vzejít nemůže, když jsem její kmotřenec. Však ona pro tentokrát přivře oko, jen do toho. Tak popadnul nemocného a položil ho obráceně, takže smrt mu stála v hlavách. Potom dal král jednu bylinu a král se vzpamatoval a byl opět úplně zdrav. Smrt ale k Evženovi přišla, obličej měla zachmuřený a pohrozila mu prstem a řekla: ty jsi mne obelhal. Tentokrát ti prominu, protože jsi můj kmotřenec. Ale pokusíš-li

se o to ještě jednou, půjde ti o krk. Já sama tě z tohoto světa odvedu. Brzy na to upadla do těžké nemoci králova dcera. Byla jeho jediné dítě a on naříkal dnem i nocí, až mu z toho oči oslepli a nechal vyhlásit, že ten, kdo ji zachrání před smrtí, stane se jejím mužem a zdědí trůn. Evžen, když přišel k posteli nemocné princezny, viděl smrt stát v jejich nohách. Měl sice na paměti kmotřiččino varování, ale její velká krása a to štěstí být jejím manželem ho zaslepili natolik, že nechal všechny obavy plavat. Neviděl, že smrt po něm hodila hněvivým pohledem, zvedla do výše ruku a kostlivou pěstí mu zahrozila. Zvedl nemocnou a položil ji tak, že hlava ležela tam, kde prve měla nohy. Potom jí podal bylinu a ona se opět probrala k životu. Smrt, když byla podruhé o své vlastnictví obelhána, připochodovala k lékaři a řekla: teď je s tebou konec. Řada přišla na tebe. Popadla ho ledovou rukou tak pevně, že se nemohl bránit, a vedla ho do jedné podzemní jeskyně. Tam viděl hořet tisíce a tisíce světel v nedozírných řadách, některé velké, jiné poloviční, jiné úplně malé. Každý okamžik jich několik zhasnulo a na jejich místě se rozhořely jiné, takže ty plamínky se neustále znovu objevovaly. Vidíš, řekla smrt, to jsou světla života lidí. Ty velké patří dětem, ty poloviční rodičům v nejlepších letech a ty malinké dědům a bábám. Avšak i děti a mladí lidé mívají často malé světýlko. Ukaž mi moje, řekl Evžen a myslel, že musí být ještě dost velké. Smrt ukázala na jeden malý koneček, který zrovna hrozil zhasnout, a řekla: podívej, to je ono. Ach, milá kmotřičko, zvolal vyděšený lékař, zapal mi nové, udělej to pro mne, abych se mohl stát králem a manželem krásné princezny. To nemohu, odvětila smrt. Dříve musí jedna zhasnout, než se nová zapálí. Tak tu starou posaď na novou, aby začala hořet, až tahle bude u konce. Smrt se stavěla, jako by jeho přání přece jen chtěla vyplnit. Ale protože ho chtěla také obelstít, jen se tak nešikovně natáhla a náhodou ten kousíček skácela a on zhasnul. V tu chvíli Evžen klesnul k zemi a sám nyní do rukou smrti upadnul.

0: o dvou sestrách. Žili jednou muž se ženou a měli dvě dcery. Jedna byla tuze pyšná, že nevěděla, co má na sebe koupit a jak se má nosit. Druhá byla zase tuze skromná, byla pořád jenom doma, pracovala a poklízela. Ale ta první jenom po muzikách a pěkné šaty nosit a pyšnit se. Jednou povídá ta hodná, jmenovala se Andulena. Já bych šla třeba do služby. No, prýdi. Tak se sebrala a šla. Přišla na zelenou louku a tam byla studánka. Byla tak zarostlá zelenou trávou, že bylo sotva vodu vidět. Studánka ji prosila. Dobrá děvenko, vyčisti mě. Až půjdeš naspátek, můžeš se napít čerstvé vody. Děvče nebylo líné, kleklo, všecku trávu vytrhalo a šlo dál. Za chvilku přišlo k jabloni. Ta jabloň byla celá mechem obrostlá a prosila ji. Děvenko, očisti mě. Až půjdeš naspátek, můžeš si natrhat krásných jablek. Děvče nebylo líné, oškubalo všecek mech z jabloně a šlo dál. Ušlo za kousek. U cesty byla chlebová pec a v ní tolik popela, že do ní ani nebylo vidět. Pec povídá, děvenko, vymeď mě. Až půjdeš naspátek, můžeš si nabrat koláčů. Děvče nebylo líné, vymetlo popel a šlo dál. Přišlo k chaloupce, byla tam babička a ptá se jí. Nepotřebovala byste děvče do služby? I potřebovala, ale chceš-li tu zůstat, musíš vydržet celý rok. Nebudeš dělat nic jiného, jenom kočičce a psíčkovi vařit. Dáš jednu krupku do hrnka a navaříš z ní jídlo pro sebe a pro ty dva. Děvče tam zůstalo, dělalo všecko, jak stařenka nakázala. Dobře vařilo a měli všichni dost co jíst. Když docházel rok, řekl jí psíček, děvenko, až se tě bude stařenka ptát, co chceš za službu, nechtěj nic jiného, jenom tu starou truhlu, co je na půdě za komínem. Uf! Když rok minul, přišla stařenka a povídá. No, tak rok je u konce, co teď chceš za službu? I nic, stařenko. Ale kdyby to šlo, tak jenom tu starou truhlu, co je na půdě za komínem. Stařenka na to. Já ti dám radši hezkou novou truhlu. Ale já bych přece jenom chtěla tu starou. Tak jí stařenka tu starou truhlu šla dát. Děvče jí naložilo na trakař a jede s ní domů. Psíček a kočička ji doprovázeli a psíček pořád za ní poštěkával. Afuléna, jede naše Anduléna, před ní břink, za ní břink, všecko dobré veze. A tak štěkal celou cestu. Děvče ujelo kousek a přijelo k té peci. Tam bylo krásných koláčů až radost. Andulena otevřela truhlu, nabrala do ní koláčů a ještě se i najedla. Jela dál a přijela k té jabloni. Byla na ní tak krásná jablka, že taková ještě neviděla. A bylo jich tolik, že se jí haluze ohýbaly až k zemi. Tak jich natrhala, kolik chtěla, a dala si je i do truhly. Jela dál a přijela k studánce. Tam se jí chtělo po těch koláčích pít. I povídá jí studánka. Napij se, děvenko, však jsi mě vyčistila. Děvče se schýblo ke studánce a pilo. Voda v ní byla tak dobrá, že ještě jak živa takové vody nepila. Potom jela až domů a psíček s kočičkou pořád za ní. Jak otevřela dvířka od chalupy, ještě ten psíček za ní zaštěkal. Anduléna, jede naše Anduléna, před ní břink, za ní břink, všecko dobré veze. Uf! Potom se obrátil a šel i s kočičkou naspátek domů. Doma byli všichni tuze zvědaví a nejvíc sestra Apoléna, co dobrého má v té truhle. Jak ji Andulena otevřela, měla tam koláče, jablka, krásné drahé šaty, všelijaké zástěry, sukně, šátky, až všem oči přecházely a taky peníze, hrůza jich bylo. Sestra jí to náramně záviděla a byla by to taky ráda měla. Takže půjde taky do služby, taky si to chtěla vysloužit. A šla stejnou cestou jako sestra. Přišla na zelenou louku a tam byla studánka. Byla tak zarostlá zelenou trávou, že v ní bylo sotva vodu vidět. Studánka ji prosila. Děvenko, vyčisti mě. Až půjdeš naspátek, můžeš se napít čerstvé vody. Děvče ale bylo líné a řeklo studánce. Vyčisti se sama. A šlo dál. Přišlo k jabloni, co byla mechem obrostlá, a jabloň ji prosí. Děvenko, očisti mě. Až půjdeš naspátek, můžeš si natrhat krásných jablek. Děvče odseklo. Očisti se sama. A šlo. Přišlo k chlebové peci, co v ní bylo plno popela. Pec ji prosí. Děvenko, vymeď mě. Až půjdeš naspátek, můžeš si nabrat dobrých koláčů. Povídá jí děvče. Vymeď se sama. A šlo. Potom přišlo k té staré babičce a ptalo se jí, jestli by je nevzala do služby. Vezmu, potřebuju děvče na pomoc. Nebudeš dělat nic jiného, jenom pro kočičku a psíčka vařit. Dáš jednu krupku do hrnka a to budeš vařit i pro sebe. Děvče zůstalo ve službě. Když měla poprvé začít vařit, povídá si... Jedna krupka, to nestojí za to. A dala jich do hrnka víc. Ale kroupy se jí začaly připalovat a pokaždé se jí připálily. Ale ona si z toho nic nedělala. Co nebylo připálené, snědla sama a ostatek dala kočičce a psíčkovi. Tak tam sloužila. Rok už docházel, ale psíček ji neporadil, co má žádat za službu. Když rok minul, ptala se jí stařenka, co by chtěla. Já sice vím, řekla jí, že jsi mě špatně hospodařila, ale můžeš si vybrat, co chceš. Tak mě teda dejte tu nejpěknější truhlu, co máte na půdě. No, když chceš právě tu, tak si ji jenom vem, souhlasila stařenka. Děvče vzalo truhlu a hajdy s ní domů. Psíček s kočičkou ji doprovázeli, ale psíček teď štěkal. Uf, uf, uf, Léna, jede naše a
1: poléna, přední břink, zadní břink, všecko zlé veze. Už je chtěla od sebe odehnat, ale oni šli pořád za ní. Povídá Apoléna psíčkovi. Musíš štěkat, všecko dobré veze. Ale psíček na to nic a pořád vedl svou. Děvče šlo a přišlo k té peci. Tam byly tak krásné koláče, že na nich mohla oči nechat. Nahnula se a chtěla si jich nabrat, ale tu jí popel fuk do očí a pec povídá. Když si mě nevymetla, nepotřebuješ ani koláče ze mne. Apoléna měla na ně velikou chuť, ale musela dál zprázdnou. Přišla k jabloni a na ní byla tak krásná jablka a bylo jich tolik, že se haluze ohýbaly až k zemi. Chtěla si jich natrhat, ale haluze šup do výše a jabloň povídá. Neočistila jsi mě, nepotřebuješ ani jablek ze mne. Tak musela zas dál zprázdnou. Přišla ke studánce a chtělo se jí pít po těch kroupách. Naklonila se ke studánce, voda byla čistá jako křišťál a chtěla se napít. Ale voda chrstí do očí a studánka povídá, nevyčistila jsi mě, nepotřebuješ ani vody ze mne. Tak musela zase zprázdnou domů. A psíček pořád za ní.
2: Apoléna, jede naše Apoléna, přední břink, zadní břink, všecko zlé veze.
1: Už ani nevěděla, co má zlosti dělat. Jak přijela na dvorek, psíček zaštěkal ještě jednou a vrátil se s kočičkou na spátek.
0: Apoléna vešla do izby. A tu už byli všichni zvědaví, když měla takovou krásnou truhlu, co tam v ní jenom bude. Otevřela truhlu, ale hrůza. Byly v ní samí hadi a ještěrky, myši a strupaté žáby. Tak jenom přirazili víko, zamkli truhlu a vyhodili ji na hnůj. Ani vidět ji nechtěli.
3: A pohádce je konec.

0: Dubová, napsal Filip Krejčí.
1: Uprostřed pokoje stála pohodlná židle, ale nikdo na ní neseděl. To je nuda, pomyslela si. Kdyby byl někdo doma, mohl by se na mě posadit, ale takhle. Haló, je tu někdo? Zavrzela potichu. Nikdo, ozvalo se do šera pokoje. Já to věděla, šeptla smutně židle. Celá její rodina byla totiž už týden někde u moře. Židle se začalo stýskat. Že bych vyrazila za nimi, přemýšlela nahlas. Blázníš? Zakroutil koulí probuzený lustr. Buď rád, že máš chvíli pokoj a můžeš odpočívat. Pokoj? Nechápavě opakovala židle. Jasně, zabručel lustr. Mě už z toho věčného rozsvěcení za celý rok pěkně bolí koule. Ale mě se stýská, zavrzela smutně židle. Stýská? Kroutil lustr koulí. A jak se k ním asi dostaneš? Otočil se na židli. Mám přece 4 nohy, ukázala židle nesměle. Rozkýval se lustr. No to nemyslíš vážně. Chechtal se, div mu nepraskla žárovka. Myslím, řekla židle umíněně a zkusila udělat krok. Zapotácela se. Bacha, ty dřevo, pozoroval jí pobaveně lustr. Židle si ho nevšímala a snažila se přinutit nohy k chůzi. Teda to je legrace, rozesmál se lustr v žárovkovém úsměvu. Co děláš? Zhasni, volal rozespale ostatní nábytek. Dubová se chystá na cestu kolem světa, zavolal lustr a posvítil na židli jako reflektor v divadle. Se mi zdá, že mě trochu houpáš, zívlo rozespale houpací křeslo. Tak se jí zeptej, pohodil lustr koulí. Je to pravda? Nahnulo se houpací křeslo k židli. Kdybych nebyla od stání celá dřevěná, tak byste viděli, opřela se židle unaveně o opěradlo. Ale ty jsi dřevěná, řeklo nechápavě houpací křeslo. Zapomeň na to, vzdychla židle. Jen se nenech zvyklat, dubová, povzbuzoval židli prádelník u okna. Židle sebrala všechny síly a pověsila se na kliku. Au! Zaskřípaly dveře. Promiňte, omluvila se židle. To nic, mávli dveře klikou. Chtělo by to namazat panty, usmáli se do kořán. Šťastnou cestu, volal na židli ostatní nábytek. Naschledanou, odpověděla židle a vyšla ze dveří. Stála na chodníku a přemýšlela, kudy teď. Po chvíli si všimla velké žluté postele, která stála spolu se zelenou lampou a věšákem trochu dál v ulici. Židle se k ním překvapeně rozběhla. Dobrý den, pozdravila postel a její dva společníky. Dobrý, odpověděli všichni tři současně. Taky na prázdniny? Zeptala se. Co prosím? Nahnul se k ní věšák nechápavě. Jestli se vám taky stýská, vysvětlovala židle. Kde pak? My se stěhujeme na jich. Posunula si postel jednu matraci světáčky do čela. Na jich? K moři? Zeptala se židle s nadějí v hlase. Přesně tak, do důchodu. Kývla lampa s tínítkem. Vážně? A jak se stěhuje na jich do důchodu? Vrzla židle zvědavě. Stěhovacím vozem. Vypnula postel pyšně všechna pera v matracích. Přece se nebudeme trmácet pěšky. Přikývla lampa s tínidlem. Ohromená židle nesměle vrzla. Hele, Nevzali byste mě sebou? Posteli zbledly potahy. Sebou? My asi, ošívala se, nebudeme mít místo. Kývla na ní nervózně lampa. Bohužel, uklonil se věšák trochu toporně. To je škoda, vrzla smutně židle. Na druhém konci ulice se objevilo obrovské auto. Tak nám už tu jede, řekla postel. Naschledanou, loučili se rychle se židlí a otočili se směrem k autu. Židle se nenápadně schovala za odpadkový koš. Když byli ostatní na korbě, vylezla a nechala se taky naložit. Tak se tu přeci jen našlo místečko, vrzla vítězoslavně. Bua! Věšáku se leknutím narovnaly háčky. Otočil se nervózně na své společníky. Ano, máte štěstí, odpověděla bledá postel. Za jak dlouho budeme u moře? Zeptala se židle zvědavě. To bude chvilička. Mávla lampa stínidlem. Věšák toporně přikývl. Vážně? Divila se židle. Já myslela, že je to strašně daleko. No, ani ne, odpověděla odevzdaně postel. Skutečně. Ani ne, za půl hodiny auto zastavilo. Konečně jsem tady, pomyslela si židle a nechala se vyložit z korby. Co to je? Užasla. Do všech stran se před ní rozprostíralo ohromné moře odpadků. Smetiště, přiznali schlíple její společníci. Já ale potřebuju opravdové moře, zašeptala zklamaná židle. No, moře je odtud opravdu daleko. Nezlobte se na nás, omlouvala se stará postel. Židli se konečně rozsvítilo. Tak oni vás vyhodili do smetí. Ano, přikývla trojice smutně. To je mi líto, řekla soucitně židle a rozhodně dodala. Ale já musím k moři. Tak, to vás čeká ještě dlouhá cesta, pokývala lampa stínidlem. Hodně štěstí, loučila se postel se židlí a věšák se znovu toporně uklonil. Naschledanou, zavrzala židle a vydala se na cestu. Pochodovala statečně několik hodin, až došla k lesu. U borovice seděl na pařezu starý červotoč. A hele, večeře, pomyslel si v duchu a mlsně se olízl. Dobrý den, pozdravil červotoč. Dobrý, pozdravila rozpačitě židle do prázdna. Dule na pařezu, houkl červotoč na židli. Ach tak, promiňte, otočila se židle k pařezu. Dubová, vydechl červotoč polohlasem. Vy mě znáte? Zeptala se překvapeně židle. Samozřejmě, taková vzácnost se v jehličnatém lese hned tak nevidí. Zašilhal červotoč mrsně na židli. Ale kdo jste vy? Zavrzala židle zvědavě. Červotoč se usmál a klidným hlasem prohlásil. Já? Já jsem cvrček. Těší mě. Nahnula se židle k pařezu. To je vůně. Zašeptal červotoč zasněně a nahlas dodal. Kam pak máte namířeno? Na jih k moři, cvrčku, odpověděla židle. Na jih k moři, pokyvoval červotoč hlavou. No, to je náhoda. Znám totiž zkratku, která vás zavede přímo, dodal a seskočil z pařezu. Mám štěstí, zaradovala se židle a nechala červotoče, aby se na ní posadil. Zkrátka vede kolem větve, ve které bydlím. Představím vám aspoň rodinu, řekl červotoč s velkým přemáháním, protože se mu začaly zbíhat sliny. Vyrazili. Židle se s červotočem na zádech prodrala houštím, přeskočila několik pařezů a podlezla pár spadlých stromů. Došli na malou mítinu. A teď kudy, cvrčku? Zeptala se židle červotoče. Směrem k posedu, ukázal židli červotoč na číhadlo, pod kterým ležela obrovská suchá větev. Musím to vydržet, musím, zopakoval si v duchu červotoč a těšil se na slavnostní večeři. Tak, jsme skoro doma, vyrazil ze sebe ještě, ale chramst, nevydržel. Omamná vůně dubu zvítězila. Zakousl se židli do sedátka. Au, co to děláte, cvrčku? Vyjekla židle překvapeně. Cvrčku, cvrčku, já nejsem žádný fidlál, ale červotoč ty hloupá. To je dobrota, křičel červotoč a kousl znovu do židle. Jauvej, vyjekla židle bolesti. V okamžiku ze sebe červotoče setřásla a dala se zmateně na útěk. Mně neutečeš, zahrozil červotoč, když viděl, že běží přímo k posedu. Večeře! Zakřičel směrem k uschlé větvi. Večeře! Z malých dírek, kterými byla větev poseta, vykouklo asi 50 hlaviček. Co máme do blého? Ptala si jedna přes druhou. Dubová! Je dubová! Volal červotoč na děti a snažil se židli nadběhnout, protože zabrzdila o velkou bedlu a změnila směr. Dubová, miňám, volali malí červotoči a rozběhli se za židli. Židle kličkovala mezi stromy a pelášela, co jí nohy stačily. Už jí skolo máme, křičeli červotoči jeden přes druhého a židle cítila jejich kusadla nebezpečně blízko. Nechte mi taky kousek, supěl za nimi starý červotoč. Už si židle myslela, že je s ní ámen, když se před ní objevil široký potok. Židle se do něj bez rozmýšlení vrhla. Ucítila na nohou chladivou vodu. Ne! Volali zklamaně mladí červotoči na břehu ve chvíli, kdy dosupěl i starý červotoč. Bé! Co bude k mečeři? Vzlikali mrňousové zklamaně do mechu. Co by? Smakový karbonátky jako obvykle. Svěsil hlavu starý červotoč, ale to už židli unášel proud do dálky. Židle se pohupovala na vlnách jako loďka. Příjemný vánek se jí opřel do opěradla zrovna ve chvíli, kdy se potok změnil v řeku. Minula několik lodí a lodiček. Proud jí unášel dál a dál a najednou se setmělo a byla noc. Vlny židly ukolébaly ke spánku, zdál se jí krásný sen o dětech i o rodičích, se kterými bydlela. Probudilo jí až sluníčko, které jí lechtalo paprsky na sedátku. Probrala se zrovna ve chvíli, kdy se na obzoru objevila bílá plachetnice. Určitě pluje až do moře, pomyslela si židle a snažila se k ní přiblížit. Z lodi se ozývaly hlasy námořníků. Tak co, berou, Johne? Ozýval se z lodi pisklavý hlas.
2: Berou, ale roha, ryby prach milionský,
1: odpovídal hluboký hlas na plachetnici. Chichotal se piskloun. Židle pomalu plula kolem boku lodi. Přemýšlela, jak by se dostala na palubu, když ucítila na opěradle bodnutí. Než se nadála, táhlo jí něco nahoru.
2: Vysušený tresky, tady snad někdo bydlí pod vodou?
1: Sundával židli z háčku ohromný námořník. Co to je? Ozval se znovu pisklavý hlas.
2: Pětran do rezavý kotvičíme, ráno dědový hrnec, odpoledne stará bota a teď židle.
1: Objevil se za obrem druhý námořník. Vypadal proti Hromotlukovi jako trpaslík a popadal se smíchy za břicho.
3: Vytáháš tady nějakýmu hodníkovi celou domácnost.
2: Pravda, chybí už jenom kůkačky a porcelán po babičce.
1: Pokýval hlavou obr a začal si prohlížet židly.
2: Je docela zachovalá, prohrábl si vousy.
1: Potom postavil židly na palubu a posadil se na ní.
2: A pohodlná,
1: dodal překvapeně. Vrz, vrz, vrz, zaskřípala židle pod tíhou námořníka.
3: Tak přece nějaký úlovek, víš, že ne?
1: Poklepal střízlík obrovi na rameno a zmizel v podpalubí.
4: Obr znovu nahodil pro do vody a opřel si nohy o zábradlí.
3: Zvrzví.
1: Úpěla židle bezmocně pod tíhou nového pána.
3: Co je to za nezdvořáka? Co pak neví, že se na židli nehoupá?
1: Pomyslela si smutně.
3: To bude pěkná dřina, než doplujeme k moři. Snad to vydržím,
1: dodala zoufale. Pluli dlouho a velký John za celou dobu ze židle nevstal. Musel vážit nejmín 110 kilo a židli se hodně ulevilo, když se na chvíli přestal houpat. Vždyť mě celou rozklíží, strachovala se, protože už držela pohromadě hlavně silou vůle. Setmělo se. Teď si trochu odpočinu, pomyslela si židle, ale chyba lávky. Velký John si vůbec nešel lehnout do podpalubí a spal na pohodlné židli v sedě.
3: To je bolest,
1: zaupěla židle, když jí zapraskalo v sedátku a snažila se aspoň na chvíli usnout. Povedlo se, ale moc příjemné to nebylo. Židli trápila noční můra. Z začátku se jí sice zdálo o moři. Houpala se na hladině a z pláže na ní mávaly děti, se kterými bydlela. Pak ji ale smetla velká odlivová vlna a odnesla ji daleko od břehu. Děti i pláž zmizely. Byla úplně opuštěná uprostřed široširého moře. Nakonec se z vody vynořil obrovský piloun a chtěl ji rozřezat na tisíc kousičků. Naštěstí se včas probudila. Svítalo a obrovský námořník si promnul oči. Zívl obr, vstal a protáhl se.
3: To je úleva, pomyslela si židle.
1: Zaradovala se, protože ucítila na opěradle tenký nános mořské soli.
3: Sláva, moře!
1: Zavrzala šťastně a začala přemýšlet, jak by se dostala na pevninu. Námořník zmizel v podpalubí. Židle přešla opatrně na pravobok. Skrz zábradlí bylo vidět písečné pobřeží. V tom okamžiku se otevřely dveře kajuty. Obrovský námořník se vrátil s větším prutem a kebelíkem s čerstvou návnadou.
2: Kde mám židli u staromu?
1: Zaklel a rozhlédl se.
2: Jimmy, ty zhejbal z mojí židlí.
1: Otočil se udiveně na malého námořníka.
3: Kde pak, Johnny?
1: Vnul si oči mrňous a opřel se o zábradlí.
2: Dal bych krk za to, že se mi nechal na levoboku.
1: Kroutil hlavu námořník. Židle ani nevrzla.
2: Bo jsem blázen.
3: Tady je.
1: Bručel si obr pod vousy a usadil se na židli.
3: Zmrzivý.
1: Začal se odrážet jednou nohou od zábradlí. Židle usilovně přemýšlela, jak by se dostala z lodi. Zábradlí bylo příliš vysoké na to, aby ho přelezla.
3: Zmrz Hví, zvrz, hví.
4: Kvílela bolestí a v tom ji napadla spásná myšlenka.
3: Zvrz, hví, zvrz,
4: báč. Převážela se židle dozadu.
2: Co to?
4: Zvedal se hromotluk překvapeně z paluby. Ozvalo se z druhé strany.
3: Nemá se houpat, ne?
4: Chichotal se obrovy pisklon Jim.
2: Nech si svoje rady u Posejdonova trojzubce.
4: Zaklel velký John a posadil se znovu na židli. Chvíli seděl v klidu, ale...
3: Zvrz, hví, zvrz, hví.
4: Začal se znovu odrážet nohou od zábradlí.
2: Zvrz, báč.
4: Schodila ho znovu židle.
3: Já ti to říkal.
4: Popadal se za břicho Jim a plácal se do holých kolen.
2: No, to je legrace.
4: Zamáčkl si John obrovskou mouli o ráhnu a znovu se usadil.
2: Zrz, báč.
4: Poručil se po třetí k zemi.
3: No ty jsi nepoučitelný.
4: Vála se pisklout smíchy po palubě.
2: Židle prachmilionská.
4: Vyskočil John na nohy, chytl židli a mrskl s ní přes palubu.
2: Pláv ty, dřevobláznivý.
4: Zavolal ještě přes zábradlí, ale to už židle nevnímala, protože plula směrem k pobřeží.
3: Podívejte, co to tamhle plave?
4: Volala maminka z písečné pláže a stínila si rukou oči.
3: To je lochneská příšera,
4: volal vesele malý Honzík a mával na židli.
2: Co by dělala lochneska tady v moři?
4: Podivoval se na oko tatínek. Je tady na prázdninách jako my. Kývla hlavou malá Eva a běžela za vráškou do vody.
2: Tak, na prázdninách.
4: Pokyvoval tatínek hlavou a usmál se na maminku. Maminka dala tatínkovi štípanou pusu a potom se znovu začetla do knížky, kterou předtím odložila na deku.
3: Židle! Je to židle!
4: Volali děti a táhli židli z vody.
2: Židle?
4: Zvedl se překvapený tatínek na dece.
3: Co už dneska lidi nevyhodí do vody,
4: poznamenala maminka, aniž by zvedla oči od čtení.
3: Podívej, tati, vypadá jako ta, co máme doma v obýváku,
4: volala Eva s Honzíkem.
2: Ukažte?
4: Zvedl se tatínek z deky a došel k židli.
2: Vážně?
4: Sundoval tatínek překvapeně z utrmácené židle zasy a chaluhy.
3: Ale to jsem já,
4: zavrzala židle na děti, jenže ji nikdo nerozuměl. Donesli židli k dece.
3: Podívej, Markéto, vypadá úplně jako ta dubová židle po dědečkovi,
4: ukazoval vyjevený táta mamince.
3: Ano, A přivezla jí sem na zádech lochneska, viď, tatínku?
4: Pokývala hlavou maminka, aniž by zvedla oči od knížky.
3: Jen si dělej legraci, uvidíš, schválně ji vezmeme sebou domů,
4: pohodil hlavou tatínek.
3: Ale teď si budeme na něco hrát, řekla malá Eva. Jasně, na kovboje,
4: souhlasil Honzík a posadil se za Evu čelem k opěradlu.
3: Hie!
4: Plácel Honzík do sedátka a šťastná židle vyrazila.

0: No, něco jsem to jen... Nuže, pane lesníku Březino.
1: K vašim službám, vaše knížecí jasnosti.
0: Aha. No, tedy slyšel jsem, co jsem to jen... Ano, a moc mě potěšilo, že na mém tom panství žije tak chytrá, inteligentní, vzdělaná a poctivá liška.
1: K vašim službám, nejjasnější osvícenosti.
0: Mám tu, no, velikou radost, protože dostávám každý den plnou nůší těch gratulací, pohlednic, dopisů a těch telegramů od všech ostatních knížat hrabata baronů.
1: Dovolte, pane kníže, abych se i já připojil.
0: No dobře, Březino, ale teď poslouchejte. Mí kníže Dymián Halapartna ze Zlatého zámku v Kozovodech nad Brečavou okres Pometlov přísně nařizujeme. Že se od této chvíle lišce od dutého stromu nesmí skřivit chlup na ocase. Rozumíte mi, pane lesníku? Ani jediný chlup. Protože já, kníže Dymián Halapartna ze Zlatého zámku v Kozovodech nad Brečavou okres Pometlov, jsem na lišku tuze moc hrdý a pyšný. A bylo by to mord, jak lepe to tuze moc zlé, by bylo, kdyby se jí něco stalo. To vám povídám, Březino.
1: Jak poručíte, vaše jasnosti, nikdo jí nesmí skřivit ani chlup na ocase, sám na to dohlédnu.
0: To víte, takovou lišku nemají široko daleko v žádném království a každý nám ji taky závidí. Kdyby to bylo možné, tak víte co, Březino? Udělal bych ji třeba hajným v hájovně na malinovém vršku. On tam stejně nikdo nechce, protože tam lišky dávají dobrou noc.
2: Prokrýle pána, já tak být knížecím hajným, to by bylo něco pro mě. To by hajný z hájovny od 5 buků koukal, kdyby mě potkal v mysliveckém obleku s pérem za kloboukem a flintou na rameni. Jemináčku, tohle je mi nápad. Převléknu se a vyzkouším si, jestli bych vůbec dovedla dělat hajného. Vždyť to není jen tak. Ještě pero za klobouk a už jsem připravena. Samozřejmě, že potom, kdybych se stala tím knížecím hajným, bych dostala nové šaty a klobouk, abych, nedej pánbu, nedělala panu knížeti v lese ostudu. Na zkoušku mi tyhle ještě docela dobře stačí. Tak, a jsem hotová. Ještě pořádnou sukovici, aby ze mě šla v lese hrůza a teď běda tomu, kdo dělá v lese knížeti pánu nějakou škodu. Mordie, klepeto, ono je dneska v lese lidí, jak v Pometlově o pouti. Nejdřív se pokusím vyhnat z lesa tamhle ty dvě děti. Uvidím, jestli se mě bude někdo bát. Milion srnců a 1000 láter starých tajtrlíků! Kdo vám dovolil, bando nekáraná, v panském lese sbírat houby, plašit zvěř a dělat škodu panu knížeti v jeho lese, co? Marš odtud! Počkejte, děti. Vraťte se a nazbírejte si těch jahod a hub, kolik chcete. Já jsem jen tak žertoval a nemyslel jsem to nijak doopravdy. To bych tedy byl opravdu podařený hajný. Sotva bych někoho vyhnal z lesa, hned bych ho málem zval, aby se zase vrátil. Od této chvíle na to musím jinak. Kdo mi přijde do cesty, pojede z lesa jak namydlený blesk a zastaví se až v nohavicích na náměstí. Protože to bych asi potom hajným dlouho nebyla. Milion brundibáru, mordě, klepeto a pro pána Jana, kdo je zase tohle? Myslivec to není ani hajný, protože z nich by nikdo v lese takhle nepovykoval. Ale počkej, já ti ukážu, ty uličníku, jak se máš v lese chovat. A v lese knížete pána zvlášť. Hej, tady je nějaká cesta, ty uličníku? Nečetl jsi na kraji lesa cedulku, že je lajdání po lese přísně zakázáno?
0: Já jsem...
2: Ať seš, kdo seš! Já... Tady nemáš dočista nic, co hledat. A koukej si pan odtud, dokud seš celý.
0: Ale já přece, já
2: sypej,
0: tady...
2: Sypej, nebo tě přetáhnu touhle situací.
0: No ne, já jsem přece sám ten, přece kníže pán Dymián Halapartna ze Zlatého zámku v Kozovodech okres Pometlov. No ano, a tohle panství i s tímhle lesem je mé.
2: Rokrýle, pána, i ty lumpe.
0: No
2: ty se mi tady ještě budeš mordě klepeto vydávat za knížete pána.
0: Ale to není. Ale...
2: Ty si budeš dělat no, já švandu ale... z panského hajného.
0: Ale co si to, co si
2: jeď
0: to
2: vůbec? Jeď o to, nebo se zapomenu a tohle jsou to vycítě na duši.
0: Ne.
2: Zastřelím.
0: Ne, tak to ne.
2: Tak co? Už.
0: Ne.
2: Už.
1: Pěkně vítám u nás v hájovně vaše nejjasnější osvícenosti a poslušně hlásím, že v lese je všechno v pořádku, jak jste se jistě sám ráčil přesvědčit.
0: Jo, v pěkném pořádku, Březino.
1: To jsem rád.
0: A ten, no, personál ve vašem revíru máte taky pěkný, to jen co je pravda. Zrovna teď před chvílí mě vyhnal z lesa jeden z vašich lidí a nic nebal, že jsem se mu představil jako kníže Dymián Halapartna ze Zlatého zámku v Kozovodech okres Pometlov a no, co, no křičel na mě, jako na nějakého tento vandráka, vousy se mu ježili. A kdybych se byl nedal na útěk, byl by mě snad docela určitě zastřelil. A z mého lesa mě hnal, z mého div jsem duši nevypustil. A přitom mi nadával, jak, pane, jako nějakému, no, klukovi ze vsi.
1: Jasnosti to snad...
0: Zjistíte mi okamžitě, kdo to byl. Měl takové na očích brýle, byl no, malý, na hlavě měl zválený klobouk s tím, s bažantím peřím. No, co koukáte? Vousy měl naježené, ano, a nadával jako straka.
1: Ale jasnosti, tak to nemohl být nikdo z našich lidí, protože my máme jen hajného Doubka a ten je chlap jak hora. A mimo to byl od rána u mne v myslivně.
0: Ať to byl, kdo to byl. V lese nemá co dělat, když to není hajný nebo myslivec. Jděte. No, jděte se hned podívat. A vyšetřete, kdo si to vlastně dovolil vyhnat knížete Dymiána Halapartnu ze Zlatého zámku v Kozovodech okres Pometlov z jeho vlastního lesa.
2: Já vím, že kdyby náš pan kníže viděl, jak jsem hnala toho pupkáče z jeho lesa, že by mě hned udělal hajným. A jistě by mi dal i hájovnu, třeba tu na malinovém vršku. Já mu o tom zkusím hned zítra napsat dlouhý dopis a uvidíme. A napíšu mu, že už mám praxi a mohu tedy hajného docela klidně dělat.
3: O fazolce. Na vyasfaltované cestičce leží fazolka. Kdo si ji tam vytrousil? Fazolce se to moc nelíbí. Jednak je na ní moc ze všech stran vidět a asfalt také není nic moc pro fazolku. Najednou je u ní myš. Očichá ji a už ji chce popadnout, ale fazolka řekne, ani se mě nedotkni. Jsem časovaná bomba a bouchnuli obě uši i s fouskama ti utrhnu. Myška se zalekne a hop skok pryč. Ale už je tu vrabec. Klofne do fazolky a už ji chce popadnout, ale fazolka se nedá. Ani se mě nedotkni, darebáku. Jsem časovaná bomba, jestli bouchnu, všechna pírka z tebe otrhám. Ostudného naháče z tebe udělám. Vrabec se hrůzou naježí a frnk pryč. Ale už je tu mravenec, obejde dvakrát fazolku, tykadlí omaká a už ji chce táhnout pryč, ale fazolka na něj vybafne. Ani se mě nedotkni, jsem časovaná bomba, počkám, až budu v mraveništi, tam bouchnu a celé mraveniště vyhodím do povětří. Ale mravenec se směje,
4: Jen klid, Fazolko, my máme umraveniště bez pečáky, ti tě už odjistí, takže nevybouchneš.
3: A vleče jí trávou dál, jako by se nechumelilo. Fazolka křičí, pomoc, ale mravenec na to nedbá. Jaký ale vleče kolem jedné žížalý chodbičky, nějak nedává pozor a Fazolka mu do ní zapadne. A Rome, zakleje mravenec a začne se hrabat za Fazolkou. Ale z podnožek se mu sype dolů hlína, takže než se k Fazolce dohrabe, vlastně ji celou zahrabe.
4: A Rome, to jsem to vymňoukl,
3: řekne si mravenec, vyleze zase pospátku z žížalý chodbičky a jde hledat něco jiného. Fazolce to tam ale ku podivu docela vyhovuje. Jednak na ní není odevšud vidět a hlína je rozhodně lepší než asfalt. I usne po chvilce a zdá se jí takový hezký, kulatý sen. A když se z toho snu probudí, vystrčí ze země své dlouhé štíhlé tělo plné zelených listů na dýchání, plné šlahounků na ovíjení, za chvíli rozkvete spoustou nádherných květů, přilétnou včely a opelí je, z nich budou co nevidět lusky a v nich plno, plničko fazolek malých časovaných bombiček.

Proč golfík uměl a už neumí zpívat? Zrovna byl takový mlhavý a upršený den, když děti přišli k panu Honzovi s nápadem, jestli bys měli zkusit golfíka naučit zpívat. Poslyš, golfíku, chceš to zkusit? Juj, velice rád, vyhrkl nadšeně golfík. Ale nevím, jestli to budu umět. A tak mu děti zaspívali několik oblíbených písniček a on to pak zkoušel zpívat s nimi. Na začátku to znělo trochu falešně, až to tahalo za uši. Ale najednou se rozespíval, že by ho skoro nikdo nerozeznal od talentovaného kluka. Pan Honza se smál a vzal děti na projížďku. Všichni lidé na ulicích, co se mračili v tom deštivém počasí, se najednou začali usmívat. Když viděli auto, jak rozstřikuje kaluže a spod kapoty se, přeci jen trochu kovovým hlasem, ozývá hezká písnička. Děti v autě samozřejmě zpívali také spolu. A tak to deštivé odpoledne uběhlo jedna radost. A všichni se shodli, že naučí golfíka ještě víc písniček. Jirka měl hned nápad, že by ho přihlásil do soutěže nových pěveckých talentů. V kategorii zpívajících aut bych jistě nebyl poslední, smál se golfík. A od toho deštivého dne si často sám v garáži prospěvoval. Čas ubíhal, děti v ulici už byly všechny ve vyšší třídě a všichni si na toho výjimečného golfíka tak zvykli, že jim některé jeho výjimečnosti a legrácky už ani nepřišly jako něco neobvyklého. Jenom když jeli někam s tatínkem nebo s maminkou svými auty, viděli najednou ten velký rozdíl mezi normou, když jeli někam s tatínkem nebo s maminkou svými auty, viděli najednou ten velký rozdíl mezi normálním autem a autem pana.

Jakou kontrolu? Páni opraváři už pana Honzu znali a slíbili mu, že věnují golfu zvláštní péči. A protože chtěli udělat panu Honzovi radost, vyměnili mu celý motor za nový. Když si pak Honza pro golfa přišel, v první chvíli se zaradoval, že má úplně nový motor, ale pak se zarazil. Budete jistě spokojený, pane Honzo, říkal mu vedoucí opravny. Auto jede jako nové, musíte jen ze začátku ten motor trochu šetřit. Když vyjel pan Honza z opravny, opravdu cítil, že auto jede jako po másle. Tak co, jak se ti jede s novým motorem? Zeptal se golfíka. Ale tentokrát nedostal žádnou odpověď. V té chvíli Honza trochu zbledl a uvědomil si, že má sice nový motor, ale už ne auto, které mluví a umí různé věci. A opravdu, ať se pan Honza snažil jakkoliv, nic. Děti z ulice golfíka moc prosili, aby něco řekl, nebo si s nimi zaspíval. Bylo ticho. S novým motorem ztratil golf řeč. A protože ten starý motor rozebrali v opravně na součástky, nedověděl se už nikdo tajemství, proč tenhle golf vlastně mluvil a uměl některé skoro lidské věci. Nejsmutnější byly děti z ulice, ale i panu Honzovi občas chyběl ten kovově znějící hlas a jeho někdy trochu drzé poznámky. A tak ani já vám, děti, nemůžu říct, proč ten Honzův golf mluvil, měl rád dorty a uměl se sám řídit po ulicích. Ale kdybyste někdy potkali golf, co mluví, nesmíte se divit. Vy i já víme, že alespoň jeden existoval. A kdo ví, je možné, že někde po světě jezdí ještě nějaký takový. Ale jeho hlas a trochu lidské vlastnosti zatím nikdo neobjevil.

O ďáblovi v truhle. V hrdlořezích u Suchdola, v jedné takové chalupě na spadnutí, přebývala jakási bába. Ale nebyla to nějaká nebožačka z chudého řádu, nežila o suché kůrce. Všecko jí šlo jak po líchách. O chalupu nedbala, aby sousedé nevěděli, že má všecko, nač si vzpomene. Chodila jako ošoust a vypadala jako pes po servání. Krátce a dobře tvářila se jako svatá, ale nohy jí koukaly z pekla, neboť pekelníka měla k službě a k práci. Slíbila mu jednou, že mu upíše duši, bude-li jí nosit pěkné věci do domácnosti, dobrá jídla, a bude-li neviditelný poklízet, topit a dělat všecky domácí práce. Říká se, že bába bývá nad čerta, ale tahle byla nad samotného Lucipera. Namluvila čertu, že jí nejdřív musí ukázat, co dovede. Že by se nerada upsala nějakému mrťafovi. A čert, trumpetr, se snažil, až často nevěděl, kam skočit dřív. Sotvaže však zavedl řeč na to, kdy už mu bába podepíše krví smlouvu, bába uhýbala jak ryba vodou.

A když začal čert hartusit, podmaštěnou řečí se mu vykroutila. Prý není příliš spokojená. Prý čert co chvíli odlétá do pekla a tam se celou noc povaluje, zatímco ona by právě z večera či z rána potřebovala pomoci u kamen nebo v kůlničce. Čert nepostřehl léčku. Slíbil, že bude v chalupě té báby nocovat. A ta obrbába mu vyklidila v síni truhlu, moučnici, aby měl pekelník kde spát. Sotva, že se však ten čert, hloupý jak necky a chytrý jak telecí maso, poprvé uvelebil v truhle. Bába za ním zaklapla víko, pokropila z čerstva celou truhlu svěcenou vodou, otočila klíčem, pověsila ho nad kropenku a nic nedbala, že ďábel v truhle vyvádí jak pominutý. Dobře věděla, že ďábel z truhly nemůže, leda, že by ho sama vypustila. A také čert musel uznat, že mu ta babizna vytřela zrak. Šel do prosíka, sliboval, naříkal, že by se byl kámen nad ním smiloval. Ale bába jako by si seděla na uších, mlela pořád svou. Od nynějška mi budeš sloužit zadarmo a teprve, až budu mít na kahánku, sama uznám, zda tě mám vypustit nebo ne. Od těch časů ležel pekelník v bábině truhle. Užíral se tu, schnul, hubnul. A už byl jako bydlo, jako lunt, jako když práskne bičem a zmrzne to. Pelichal, údy měl jak polámané. Ba mýval pocit, že se už nikdy na nohy nepostaví. Vše, co mu bába přikázala, poctivě konal pomocí své pekelné moci a těšil se, že se nad ním bába snad kvůli jeho věrné službě přece jen smiluje. Už si ani nedělal laskominy na její duši a byl by dal všecko za to, aby se mohl vrátit třeba s hambou do pekla. Tak tedy čert truhle po léta sloužil bábě z hrdlořez zadarmo, jenže nic na světě netrvá věčně. Marná sláva. Bába měla přece jen už hezkých pár křížků za krkem, mech se jí už chytal a zima s ní rozprávěla. A když takhle jednou na podzim ochořela, zdálo se jí, že smrt už postává u dveří. Čertovi v truhle však v ničem nepolevila, ba zavolala si příbuznou strpnouze, zavřela se s ní ve světnici a pak jí řekla. Vidím, že už melu z posledního a že mě pochováte, než zem zamrzne. Po mé smrti připadne všecko tobě a nemyslí, že je toho málo. Žila jsem skromně a šetrně a proto jsem si ledaco nahospodařila. Až umřu, vezmi si všecko, co najdeš v almarách i v truhličkách na půdě. Jenom o jedno tě prosím, nikdy neotvírej truhlu, co stojí na síni. Klíč od ní nech povždy viset u kropenky, nevšímej si ji, ať se děje, co se děje, jinak se ti špatně povede. O tom, že měla spolky s čertem a že v té truhle je zavřen služebný čert, ani nepípla, ani nešpitla. Myslela asi, že co se doma uvaří, má se doma sníst. Ta tetka s trpnouze byla hodná chudá ženská a chudoba, jak se říká, nezná mamonění. Sotva, že se však ve světnici trochu rozkoukala a nabyla jistoty, že jí tu čekají koláče bez práce, byla jako na jehlách, kdy už bude moci nahlédnout do těch almar a truhliček, aby zjistila, kolik majetku neočekávaně nabyla. Duši jí posedla lakota a chtivost, což náramně dobře čil v truhle čert. I ležel tiše, ani nedutal a jen větřil, kdy už zavěje jiný vítr a korouhvička se obrátí. Nemusel čekat dlouho. Chorá bába pojednou podřimla a vypadalo to, že její spánek zůstane věčný. Tetka strpnouze se kolem ní chvíli ochomítala, mluvila na ní a když pořád nedostávala žádnou odpověď, udělala nad bábou kříž a usoudila, že už v ní duše zaschla. A bez meškání, v radostné chtivosti a lakotnosti otevřela první almaru a druhou. Hrábla do šuplíku zde a onde a rozum pod drdolem jí zůstával stát z toho, kde ta bába přišla k tolika penězům a šatstvu a cíchám a prstínkům a náušnicím.
pro oči málem neviděla. Leč proskrblost, která se jí z nenadání vloudila do duše, nezapomněla, že si musí počínat obezřele, aby se nikdo ani z nejbližších příbuzných nedověděl, jak zámožnou osobou se z ničehož nic stala. Co ona asi bude v té truhle v síni, když tady všude je tolik znamenitých věcností? Napadlo ji pojednou a bez velkého rozmýšlení vyklouzla do síně, sněla klíč z kropenky a bytelnou truhlu otevřela. Na tuto blaženou chvíli čekal čert. Třeba, že byl celý rozlámaný, vyletěl jako divý a bez okolku chňapl po té tetce koukající do truhly jak husa do flašky. Houkl na ní, že půjde rovnou do pekla, neboť se provinila hříchem mamonu. A odvlekl ji do světnice, kde se zrovna probrala ze spánku chorá babka. Stačila jen vykulit oči a zaúpět. Co to ta nebožačka s trpnouze provedla? Jelikož v zápětí popadl čert i ji a komínem odnesl obě ženské do pekel. Chechtal se, až se chalupa třásla. Ještě včera hledal bycha za ušima a ani ho nenapadlo, jaký se podaří lov. Chalupa zůstala prázdná a když se za několik dní přišli podívat sousedky, co je s babkou, že nevychází, bylo všude ještě cítit puch smůly a síry a na peřinách, v nichž stonala ta bába, bylo zřetelně vidět stopy ďáblových ohnivých pazourů. Z té příčiny nikdo o chalupu nestál. Brzy se tu usadili pavouci a myši a i ty měli co dělat, aby utekli, když se jednoho krásného dne chalupa sesula. Zdi zarostly kopřivami a lopuchami, déšť a mráz je pozvolna rovnal se zemí, až tu nakonec zůstalo rumiště. Nikdo z hrdlořez tu však ani potom nepostavil chalupu znovu.

0: Tady bude ticho nebo safra do toho. Co se děje? Jaký halas a tarta z hnedle po ránu? Kdo pak mi to povykuje rovnou pod oknem? Kdo se opovažuje mě rušit v královském dumání?
1: To jsem já, tatínku.
0: Cože? Princesna. Na rámu si jako jarmarečník.
1: Když já jsem si natloukla.
0: Ukáž.
1: Koleno. Au, to tak bolí.
0: Jak pak si k tomu přišla?
1: Já ti ani nevím. Nejspíš jsem někde zakopla.
0: No tak, zakopla.
1: Asi na schodišti?
0: Na schodišti. Protože ses už zase vozila po zábradlí. Já ti ustavičně chladu na srdce, aby si spočínala jako královská dcera. Ale jako bych na stěnu házel hrách. A co je tohle?
1: Roztrhla jsem si novou punčochu.
0: Dobře ti tak, nezdárnice. No tak. No, tak hrozná bolest to snad není.
1: Já pláču, že mi čteš levity, místo abys mě politoval.
0: Tak pojď sem s tou bolístkou, no já ti to ovážu. Kde pak mám čistý kapesník?
1: To je bolest jako dům. Au.
0: Ale Bětuško, nestydíš se takhle vyvádět.
2: Snad by se princezna ukonejšila, kdybych jí něco ukázala. Dobrý den přeju ve spolek.
0: Nápodobně, babičko. Kde jste se tu vzala?
2: Vracím se domů z jarmarku, bydlím tamhle za černými lesy, jdu kolem a slyším nářek, až srdce usedá.
1: A co byste mi ukázala, abych přestala?
2: Podivuhodné zvíře, slečinko, co má oči jako smaragdy, vousy hnedle na tři prsty, kožich nad samet a nožičky jako z hedva.
0: Ale, paní mámo, co tu tomu dítěti vyprávíte za báchorky? Takové zvíře, jak tě živosvět neviděl, oči smaragdové, no ne.
2: A přece je nikdo neukradne.
0: Prý vousy na tři prsty.
2: Ale mužský to není.
0: A co ten kožich?
2: Jedna jiskra, pane králi, a přitom neschoří. Pacinky hedvábné a nikdy se neprošlapou. Na nich v kapsičkách 16 nožíků a přece se jimi masa neukrojí.
1: Já bych to zvířátko chtěla vidět.
0: Holčičko, nedej si nic nabulíkovat. Takové stvoření na světě vůbec není.
2: Ale je, pane králi,
0: tuhle
2: pod plachetkou v košíku.
1: Ukažte, babičko, pěkně vás prosím.
2: Až jestli pan král dovolí.
0: Vy máte, paní mámo, tu zečiperné oči. A já si myslím, jestli si z nás třeba neděláte dobrý den.
2: Stačí královské slovo. Já odkryju plachetku.
1: Ano.
0: No tak nám tedy ukažte ten zázrak z proutěného košíku.
2: Pojď, Juro, pojď. Předveď se v celé kráse.
0: Vždyť je to kočka.
1: Ale krásná. Smím si ji pohladit.
0: Docela obyčejná černá kočka.
1: Jak pak ji říkáte, babičko?
2: Jura.
1: Juro, ty jsi hezká. A jak spokojeně přede.
2: Za to pan král se kaboní.
0: Bodeď mi ne, když jste nás takhle napálila.
2: Jáže vás, a to neveličenstvo. Všechno je, jak jsem povídala. Račte se podívat na Juru. Nemá snad oči jako smaragdy nebo vousy. No podívejte. A že není mužský, to snad uznáte.
0: Ale co ten jiskrný kožich?
2: Zkuste ji pohladit proti srsti a uvidíte.
0: Na mou pravdu? Jiskří hnedle jako prskavka?
2: Na hedvábných tlapkách má kapsičky a v každé drápek ostrý jako nůž. Můžete sám spočítat, jestli jich je 16.
0: Ukáž, Juro. Ta umí seknout jako šavličkou.
2: Tak co, ošidila jsem vás?
0: No to ne, ale stejně jste trošičku taškář.
1: Juro, mazlilko moje malá. Kožíšku aksamitový. Slyšíte, jak vrní, když jí hladím?
2: A na bolest jsme šťastně zapomněli.
1: Já už bych nikdy nezaplakala, kdyby tu Jura pořád byla se mnou.
0: Já radši si hleď vyšívání.
1: A poslušná bych byla. Nevozila bych se po zábradlí, ani bych neskákala ve střevíčkách do rybníka.
0: Nechci slyšet žádné loudiny.
1: Polívku bych dojídala. Tatínku, prosím tě.
0: Ale...
1: Kup mi Juru. Já budu nejhodnější holka v celém království.
0: No tak prosím. Takhle mě pokaždé uprosí. Co s ní mám dělat?
1: Děkuju, tati. To máš, hubičku. Juro, pojďme si hrát na půdu. Tam jsou ti myši.
3: Zkrátka chytrá hlava ví jak na tatínka.
4: Co pak se culíte, paní mámo?
2: Jak bych si mohla troufnout?
4: Já jí tu kočku teda koupím. Moc li za ní budete počítat?
2: Tolik tolarů, co se vejde nejlepšího stříbra pod čepec vaší maminky, veličenstvo.
4: No, no to by snad šlo, no to by šlo. Počkejte chvilku, podívám se, jestli snad máti nedřímá.

0: Maminko. Co pak, hochu? Nemusíš po špičkách. Já jsem vzhůru. Jen tak trochu klímám. Co pak mi neseš?
1: Mohl bych ti přivést návštěvu?
0: Přiveď, hochu. Já si ráda porozprávím s lidma.
2: Prosím tě, vem si ten malinký čepeček vyšívaný korálky.
0: Myslíš ten ze všech nejmenší?
2: No, ano.
0: Vždyť mi sotva zakryje drdůle.
2: No právě, maminko.
1: Já ti pak všechno vysvětlím. Dovol, sám ti ho nasadím.
0: A cože mi vedeš za vizitu?
1: Takovou postarší paní mámu, na pohled docela obyčejná ženská, ale jinak filuta.
0: To já si s ní ráda pobeseduju.
2: Pojďte dál, babičko. Maminka si jen trošku zdřímla a my můžeme zatím zkusit, kolik dolarů do čepce.
0: To je čepeček sotva jako dláň.
1: No, když do něho položím jeden tolárek vedle druhého, vejde se jich sem rovných tři, no tak čtyři, no tak pět.
2: Je to tak, že paní mámo? Tuhle máte 5 dolarů a jsme si kvit.
3: Pane, takhle jsme si to nedojednali.
1: Tolik dolarů, co se jich vejde po čepeček, ne?
3: Co se vejde nejlepšího stříbra, veličenstvo.
1: Co pak moje dolary nejsou z dobrého stříbra?
3: No, já vím o vzácnějším. Podívejte se na vlasy své maminky, pane králi. Myslíte, že jeden každý šedivý vlas z její hlavy stojí za míň než za tolár?
1: To ne, paní mámo. Máte pravdu.
3: Tím pádem mi musíte vyplatit tolik stříbrňáků, kolik maminčiných vlasů se vejde pod čepeček.
2: Vy jste nadmíru chytrá osoba. Vy jste přímo vykuk.
3: Snad, abychom se dali do počítání.
1: Maminko.
0: Co zas, hochu? A nemusíš pošept, no. Já nespím, jenom maličko jsem zdřímla. Proč pak mě výskáš, jako když si za mlada na mě loudil nějaký pamlsek?
1: Počítám ti vlasy.
0: Ach, to jsou mi nápady.
3: Nechcete s tím počítáním pomoct, veličenstvo?
1: Jeden by nevěřil, co je na lidské hlavě vlasu. 970... 80, 90, tyhle 3 vrkoče jsou rovná 1000.
0: Ale hochu, co to vyvádíš? Netahej mě za vlasy. Tak líbezně jsem usnula a ty mě vytrhneš nejlepšího.
1: Tak si zase dřímej.
0: A co pak to jde na povel přivolat zpátky zaplašený sen a byl jako živý?
1: Co se ti zdálo?
0: Všude pentle, věnce, muzikanti, protože zrovna v tu chvíli překročil hranice naší říše budoucí král.
1: Budoucí? A co to povídáš?
0: Mladý král, co jednou po tobě převezme korunu a žezlo.
4: Opravdu divný sen.
0: Povídám jako živý.
1: Co pak je na něm tak zvláštního?
3: No, jenom mě napadlo, že zrovna dneska má přijet můj vnouček z přespolního království. Čekám ho popolední. Z které strany měl dorazit?
0: No to právě nevím, protože jste mě zrovna probudili, ale vzpomínám, lidé okolo vyprávěli, že ho k nám přivede černá kočka.
1: Kočka.
0: A teď už mě nechte střímnout.
1: Černá kočka.
3: A jako naše Jura?
1: Jaká pak vaše? Princeznina?
4: No ještě jsme se nedopočítali.
1: Hnedka to bude. Tuhle na temení jsem napočítal 2000. Tak, ještě na spáncích. 95, 6, 7. Ona maminka věří na sny. Co byste tomu řekla?
3: A vy ne?
1: To jsou pověry.
3: Mému neboštíkovi hádala jednou cikánka, že mu kohout sezobne celý statek. Nejdřív se tomu smál, nevěřil, až pak zčista jasně.
2: 483, 5, 8, co zčista jasně?
3: Jednou ožních nám od jiskry z jeho fajfky chytla stodola.
2: Ale prosím vás.
3: Hrozný oheň to byl, sedl nám, jak lidi říkají, na střechu ohnivý kohout. A bylo postavení, pak nevěřte na sny.
2: Stanou se všelijaké pády. 986, 8, 90... Už to bude. Tak.
0: Ale hochu zatrápený, co tě to napadlo zase mě krákat? Proč mě starou ženskou nenecháš klímat?
2: Rovné 3000.
0: Co povídáš?
2: Nic, maminko, nic. Teď si můžeš doopravdy klidně usnout a spát nerušeně až do oběda.
0: Jo, taková příhoda a ty mě vyrušíš. Když to je nejpěknější.
2: Snad ne zas nějaký živý sen.
0: Ten mladý král se ti k nám přistěhoval i se svým stavením.
2: Prosím tě, kdo to kdy viděl stěhovat se i s chalupou?
0: Já to viděla na vlastní oči.
2: Vidiny, maminko, vidiny, přeludy. No, zavři oči, já už tě nechám na pokoji.
0: Jen aby, hochu.
3: Kolik že jste napočítal, pane králi?
2: Rovné 3000. To, abyste si na ně vzala trakař.
3: Mám pevnou nůši.
2: 3000 dolarů za obyčejnou kočku.
3: Obyčejnou? Když vám jednou přivede budoucího krále a tím pádem ženicha princezně.
2: Tam se vůbec poděla?
3: Nehrají si spolu tamhle ve Vikýři?
2: Na moutě Bětka rozkládá jako učenec. A Jura přede, slyším to až sem.
3: A já bych myslela na Navrátila, nemám-li se vrátit domů za tmy, aby mě nakonec Vašek, jako vnouček, nemusel čekat za zavřenými vrátky. Přeju stále zdraví, pane králi.
2: Napodobně, babičko, napodobně. Taky mám nejvyšší čas vrátit se ke králování. Kvůli kočce jsem tu prořečňoval skoro půl dne.

0: Co je zas tohle za kočičinu? Kdo mi natahuje moldánky rovnou pod nosem?
1: To jsem já, tatínku.
0: To jsi mi slibovala. No už zase spouštíš kolovrátek.
1: Zmizela. Je pryč.
0: Nepovídej. Kočka není troníček, aby se jen tak vytratila.
1: Před chvilkou tu byla. A najednou je fuč.
0: Však ona se najde. Od čeho mám 3 detektivy? Těm postačí mrknout jedním okem semhle, porozhlídnout se tamhle a než se vyspíš, bude ti Jura sedět na klině. Pošlete mi sem všetečku, všudy byla a vše věda. A ty, Bětuško, popravdě Viloši, jak se to semlelo, událo a přihodilo?
2: Pane královský šéf, Pepi Všetečka, detektiv první třídy, naklusal celý Říčnej.
0: Poslouchej, Všetečko, princezně se ztratila kočka.
2: Zvláštní znamení žádný?
0: Je černá a stála 3000. Ohlídni se po ní. Možná, že si jen vyšla na pytlačku.
2: Jasný, hned to kolem očí hnu. Takový mohl někdo lohnout. Teda otočit.
0: Jak?
2: Chci říct, ukrát.
0: Ach tak.
2: Bez starosti, já to sfouknu.
0: Tak jak to bylo s Jurou doopravdy, Bětko? Mně se zdá, že nemáš čisté svědomí.
1: No, my jsme si spolu hráli.
0: No a?
1: Pak šel kolem kuchtík a povídal, že když kočka padá z výšky, vždycky dopadne na všechny 4 a dočista nic se jí přitom nestane.
0: Kvůli kuchtíkově hloupé řeči ti snad neutekla?
3: Králi, všude byl Josef, detektiv 2. třídy. Na váš rozkaz.
0: Ztratila se nám kočka.
3: Poslouchám.
0: Spoléhám se, že ji vypátráš. Všude byla.
3: Bez debaty. Sdělte, kterým směrem se vzdálila.
1: Myslím, že pelášila do města.
3: Beru na vědomí. Vypátrám, zadržím a přivedu.
0: Neřekla jsi mi ještě, Bětko, co se stalo, když ti kuchtík nabulíkoval tu oslovinu, že kočka vždycky spadne na všechny 4.
1: To není žádná oslovina, tati. Ona opravdu dopadla na všechny packy, když jsem jí pustila dolů z vikýře.
0: Je. A ty se divíš, že vzala do zaječích? Já na jejím místě bych ti vlítl rovnou do pačesu.
4: Veličenstvo, Jožka Vševěd, detektiv 3. třídy, si dovoluje ohlásit nástup do služby. Podotýkám, že je mi známo zmizení kočky Jury a pravděpodobný směr, kterým se vzdálila. Jsem s vaším laskavým souhlasem připraven k pátrací akci.
0: To rád slyším, Vševěde. Spoléhám se na tvůj všeobecně známý důvtip.
4: Prosil bych ještě princeznu, aby mi sdělila, kam se ubíral zloděj, který dotyčnou kočku uloupil.
0: Jaký zloděj?
1: Já ti zapomněla říct, že když jsem Juru pustila dolů z vikíře,
0: tak
1: nespadla na chodník, ale na klobouk jednomu pánovi, co šel kolem.
4: Kolem?
1: No, a on ji sundal.
4: Sundal?
1: A zmizel s ní za rohem.
4: Za rohem? Za rohem. Nedocenitelná informace. Předpokládám, že do oběda to individuum dohoním, usvědčím a zatknu. Uctivě se poroučím, veličenstvo. Má poklona, princezno.
1: Vždyť ani neví, jak ten pán vypadal.
0: Proč jsi mu to neřekla? Vůbec mám takový dojem, že by se zasloužila.
1: Já nechtěla. Já to nemyslela zle. Nezlob se. Co myslíš? Najdou ji?
0: No to já nevím, holčičko. Jsou to chlapíci snaživí. Jenže tohle možná bude i na ně tvrdý oříšek.
1: Tati.
0: No to víš, najít ukradenou pokladnu je lehčí. Ta se nemůže schovat do křoví ani před nimi uprchnout za komín. Nevím. Radši bych na tu práci pozval ještě nějakou detektivní kapacitu.
1: No.
0: Ano, nějaké čmuchalské eso. Třeba i ze zámoří.
1: No.
0: Bude to možná stát nějakou zlatku navíc, ale vzal to nešť.
1: Tati.
0: Ano, máš pravdu, jde o mé renomé. Nejradši bych pozval toho, jakonce ten Holmes. Ne, ten už je po smrti. Aha, už to mám. Hall. Sydney Hall. To je detektivní mistr nad mistry. Ten Juru přinese, než řekneš švec. Pošlete okamžitě bleskový telegram, aby mě ihned navštívil Sydney Hall, detektiv 4. třídy. A ty zatím, holčičko, mi dopověz, jak vlastně ten zlodějský chlápek, co odnesl Júru, vypadal?
1: Docela obyčejně. Byl takový pohublý a pobledlý a posmutnělý.
0: Ale to se jen tak přetvařoval. Ve skutečnosti je to rabiát a bandita a nemitý a ježatý.
1: Co tě napadá? Vypadal docela milý. Měl hezké černé šaty a černé boty. Černé vlasy a černé vousy. A takové ti krásné, smutné černé oči.
5: Tak to byl určitě kouzelník. Soudě podle výstižného popisu mladé dámy, kouzelník.
0: Vy už jste tady, pane Hall?
5: Přál jste si mou návštěvu obratem, sire? A já jsem zvyklý vyhovět svým zákazníkům do písmene.
0: Hned vám vyložím, co máme na srdci.
5: Není třeba. Vím vše a ještě ledacos navíc. Kromě toho jsem už se svou prací začal, neboť jak jste sami byli svědky, právě jsem v černém muži odhalil kouzelníka. Pracuju fantasticky rychle. Potřebuju vlastně už jenom několik detailů o jeho životě a zvicích, o jeho povaze, zálibách a slabůstkách. Můžete mi o něm říct něco důvěrnějšího, slečno?
0: Ale pane, moje dcera se s ním nijak blíž nezná.
5: V tom případě bude lépe, když se uchýlí do svých komnat. To, co nás v nejbližších minutách očekává, je pouze pro tvrdé muže.
0: Jdi, holčičko, do svých těch komnat.
1: Naschledanou. A najděte mi ji, prosím vás.
0: Snad by vám o tom záhadném člověku mohli něco říct moji detektivové. Mám dojem, že jsem jednoho zrovna zahlédl v nádvoří.
5: Máte na mysli ty tři schlíplé tatrmany? K smíchu, sire.
0: Nebuďme na ně moc přísní. Kdo ví, co je potrefilo. Pojď dál, všetečko, ale nekrce za dveřmi, jako bys měl bolení.
2: Nebyl by to žádný div, královský šéfe. Dobrý odpoledne přeju.
0: No, jak pak? Jak pak si pořídil?
2: Jo, pořídil. Já myslel, že mám chlápka v hrsti, ale ten mi, pane, vytřel zrak, že jsem z toho dočista pav.
0: Pověz nám to pěkně po pořádku.
2: Veličenstvo. Vyčík jsem si ho a šourám se za ním, že mu v nějaký zapadlý uličce hodím na krk pentli, že ho svážu jako bátolátko povijánem, jenže on se najednou ke mně otočí. Já teda začnu markírovat, že jsem provazník, abych byl jako nenápadnej. Rozvinuju před ním ty svý špagáty, pentlím, já vážu, dělám uzly, žongluju vo 106 a najednou se mi ruce i nohy zaplítají do provazů a než se stačím sebrat, ležím sešněrovanej, no, učiněnej snop.
0: A co dělali tvoji kolegové všudy byle? To jsi mu nemohl přiskočit na pomoc?
3: Vyloučeno, pane. Číhal jsem za rohem. Připravený jít tvrdě na věc.
0: No tak proč jsi nešel, co ti bránilo?
3: Čáry a kouzla. Chlap umí čarovat.
5: Slyšíte, sire, moje teorie se potvrdila.
3: Chci černého muže srazit pěstí. Jenomže nemůžu z místa. Děsný okamžik.
0: Ještě řekni, že ti ruce zamrzly v kapsách.
3: Doslova, pane. Povídám. Ruce z hůru cizinče, jsi synem smrti. On nic, usměje se. Já chci vytáhnout revolver. Nemůžu hnout prstem, dřevěný panák. Tak to je.
0: A co v tu chvíli dělal můj vrchní detektiv Vševěd?
4: Veličenstvo, dovolte mi poznamenat, že jsem byl připraven přistoupit k lupičovi a nasadit mu pouta.
0: No?
4: Můj vlastní vynález, prvotřídní ocel, řetěz k neroztrhání. Povídám mu, račte laskavě předpažit. On se jen usmál jedním koutkem a já cítím, jak mě ty ocelové náramky začínají pálit. V mžiku jsou žhavé, sotva jsem s nimi stačil mrštit o zem a stejně mám dlaně jeden jediný puchýř.
0: A kde je loupežník?
4: Veličenstvo, dovoluji si připomenout, že nás nikdo neupozornil na nadpřirozené schopnosti. onoho individua.
0: Ale jděte mi, abych tak řekl, do háje zelenýho. Vy ne, pane Hall. To patřilo mým třem výtečníkům, co takhle ostrouhali kolečka.
5: Neměli úspěch, protože nepracovali podle přesného systému.
0: Vy ho máte?
5: Samozřejmě, sire. Zrovna vymýšlím důmyslný plán.
0: Jestli se ten chlapík opravdu vyzná v kouzlech, jsme na hraní.
5: Neklesejte na mysli, sire. Jako se na každou nemoc najde medicína, tak se na každý loupežnický trik dá vymyslet nějaký ještě mazanější fígl.
0: Rozumím.
5: Prohlašuju, že toho zlosina dostanu za mříže, než uplyne týden. Pojďte se vsadit o mísu hrušek.
0: Hrušek?
5: Já je totiž k smrti rád. Hlavně máslovky, Salzburg a takzvané vysačky.
0: A co dáte vy mně, když prohrajete?
5: Sydney Hall ještě nikdy neprohrál, sire.
0: Tak, dobrá.
5: Moje ruka. Vy račte dát okamžitě do všech novin zprávu, že ve vašich službách podnikám detektivní cestu kolem světa, abych dopadl jistou podezřelou osobu.
0: Já myslel, že se to má držet v tajnosti, aby se kouzelník nic nedověděl.
5: Právě naopak. Aha. Ta zpráva se musí rozkřiknout po celém světě. Aha. Čím dřív se o ní doslechneme, tím líp. Právě na tom je založen můj přímo ďábelský chytrý plán. Potřebuju už jen $1,000 na cestu a do týdne mě tu máte zpátky i s kouzelníkem.
0: Z celého srdce vám přeju šťastnou cestu.
5: Já se poroučím, sire.

0: Už přinesli polední noviny, vše věde?
1: Ano, veličenstvo, zde prosím. Na první stránce portrét Sydney Halla, vzadu mapa jeho cesty.
0: Co pošťák všude byle? Měl něco zajímavého?
2: Telegram, pane, z Alexandrie.
0: Ten jsem četl už včera večer.
2: Pardon, z Milena neplatí, z Drepeše z Bombeje.
0: Z Bombeje?
2: Město v Indii, pane. Mám přečíst?
0: Ukaž, já sám. Jsem na stope. To je všecko, vše věde?
1: Veličenstvo, těsně před polednem jsme přijali dálnopisnou zprávu z města Yokohama, Japonsku. Cituji. Klicky se stahují. Chystejte rusky. Patrně tajná šifra.
3: Ošové, padejte mi z vlny. Frčím k starýmu s bleskem.
0: Co pak je to všetečko?
3: Jo, račte odpustit, šéfe. Já neměl tuchy, že jste tady.
0: Co jsi to pletl o tom blesku?
3: Já myslel tenhle ten bleskový kabelogram ze San Francisca.
0: Jsem s ním, člověče. Blížím se k cíli, očekávejte mne, Sydney Hall. Kdyže se má vrátit?
1: Snad pozítří, veličenstvo, nebo zítra?
0: Co myslíte, stihne to?
1: Těžko říct, vaše veličenstvo.
4: Podle mýho je to vejtaha.
2: Telefon, pro vás.
0: Teď nemám čas.
2: Z Amsterdamu, pane.
0: Ah, to bude on, pust mě k aparátu. Halo, halo, cože? Pomalu. Nerozumím, chrastí to. Halo, vzkaz? Pro mne? Aha, od koho? Jak prosím? Těším se na mísu hrušek? Ale kdo? Kdo se těší? Halo? Halo? No to je hrůza, nerozumím ani slovo.
2: Zavěsil. Konec.
0: Div mi nepraskl bubínek od toho chrapotu. Co o tom soudíte?
3: Šéfe, je tady. Hoši, vypálil nám rybník.
0: Co to drmolíš, všetečko?
3: Zrovna přifrčil na nádvoří. I s tím černým chlápkem.
0: Tady to máte. Vrátil se dokonce o den dřív.
1: Blahopřejeme vašemu veličenstvu k dobré zprávě.
2: 6 dní. Žádný zázrak. Případ pro začátečníka. Konec konců.
4: No to bude s takovou reklamou a s 1000 dolárků v kapse.
0: Kdybyste místo hloupých řečí přinesli radši hrušky. Vemte rovnou 3 mísy. Máslovky, Salzburky a visačky. A pospěšte si, kdyby potřeboval vaši asistenci.
5: Jak se vám vede, sire? Já, jak vidíte, se vracím v nejlepší náladě. Spoutaného kouzelníka jsem odevzdal kolegům Všetečkovi, Všudybilovi a Vševědovi. A teď dovolte, abych si pochutnal na této skvělé máslovce.
0: Gratuluju, gratuluju vám, pane Hall. Jak se to vlastně podařilo?
5: Fantasticky jednoduché.
0: Kdy jste ho vůbec chytil?
5: Dneska. Před hodinou na nádraží.
0: Tomu nerozumím ani za mát.
5: Říkal jsem, že mám ďábelsky chytrý plán.
0: No tak už mě nenavínejte.
5: Jen co si smrsnu na téhle brunátné hruštičce. Uvedu názorný příklad. Na co se chytá myš?
0: Já bych řekl na špek.
5: Přesně. A vleze do pasti, protože je hladová. S kouzelníkem je to stejné. Musíte jenom vypátrat, v čem je jeho slabost. Zjistil jsem, že je nesmírně zvědavý a na to jsem ho dostal, na zvědavost. Tato hruška Salzburka, ta je přímo znamenitá.
0: Já tomu pořád nerozumím. Co měla kouzelníková zvědavost s vaším cestováním? Já myslel, že jste ho špehoval letem světem.
5: Právě naopak, sire. On stopoval mne, hnán svou zvědavostí. Byl mi pořád v patách. Chtěl vykoumat, co mám za lubem. Proměňoval se do nejroztodivnějších podob.
0: Ale.
5: Jednou jsem ho zahledl převlečeného za žebráka. Jindy jsem poznal jeho zvědavý pohled v oku rybky, která zírala do okénka mé kajuty.
0: No ne.
5: Po třetí mě špehoval v podobě snědého malajského chlapce. Měl jsem ho zkrátka pořád za sebou jako stín. Až konečně dnes na nádraží ztratil hlavu.
0: No.
5: A vrhnul se ke mně a drkotal zuby, že to dál nevydrží, abych mu pro všechno na světě prozradil, jak se ho chci zmocnit.
0: A vy jste mu to prozradil?
5: Požádal jsem, ať jde za mnou až k bráně vašeho paláce. Tam jsem na něj počkal a povídám, že mu tedy svůj plán prozradím, když uzná, že je můj zajatec a nepokusí se o útěk.
0: No a on?
5: On vyhrkl, že ano. A tím se vlastně chytil sám.
0: Vy jste opravdu hlava, pane Hall.
5: Kouzelník řekl na vlast to tež. Načež ho odvedli do vězení.
0: Poslouchá se to jako pohádka. Nevyrušuj nás, všetečko.
4: Já jen tuhle kolegáčkovi.
1: On totiž ten chlápek, co je vedle v base, by si s váma rád kapku podebatoval.
5: No, lituju, ale když mu sám hrušky, není se mnou řeč. Ať počká, až dojím tuhle máslo.
1: Vličenstvo, prosím o laskavé dovolení, jen několik slov.
0: Co máš na srdci, vše věde?
1: Lísteček pro pana Hola. Posílám ho za jatec.
5: Co pak mi píše?
1: Jedinou řádku. Není ta hruška červivá?
5: Skutečně. Skaz na skaz. Mám na dobro pochutí. Ale jak to ten chlap mohl vědět? Jdu se ho zeptat.
2: Pozdě, Hole, není tam.
5: Uprchl jsi na zvězení?
2: Zmizel, jako duch.
5: Všichni za mnou. Musíme ho dopadnout. Otevřte celu. On tu skutečně není. Ale tamhle. Podívejte, na okně.
2: Holub, přesněji hrdlička.
5: Podejte mi revolver.
4: Nechtěl bys rovnou kanón?
2: Chumáč peří.
5: Co je zas tohle za čáry máry?
1: Kdepak, hejno bělásků. Hrdlička se proměnila v miliony motýlů.
5: Pochytat k čertu!
1: Už je roznesl vítr na všechny strany. Tady leží jeden.
4: Jenomže to není žádný motýlek, nýbrž vonavý psaníčko pro síďu Hola.
5: Přečtěte to. Třesou se mi ruce rozčilením.
1: Cituji. Je pravda, že na každou bolest se najde medicína. A stejně tak na každý chytrý kousek se dá vymyslet jiný, ještě důmyslnější, neboť fantazie nezná hranic.
0: Zdá se, že vás napálil Sydney Hole.
5: Lecos tomu nasvědčuje, sire.
0: Nakonec vám utekl.
5: Někdy se i mistr Tesař utne. Obávám se, že jsem si počínal jako osel. Ano, pánové, jsem Trumbera Velbloud. Namlouval jsem si, jak ho snadno přechytračím, a on zatím celou tu dobu věděl, že mi nakonec dá za vyučenou. Přiznávám, že je chytřejší než já. Provolávám, ať žije kouzelník. A loučím se s upřímným díkem za výtečné hrušky. Buďte zdrav, sire. Nazdar, pánové.
0: To je nadělení.
4: Vejtaha, já to říkal, koukala mu to z očí.
2: Zasloužil by z každé strany jednu, nejlíp do nosu.
1: Veličenstvo, neměl by být zadržen a volán k odpovědnosti.
0: No prosím, ještě tohle nám scházelo. Ke všem zmatkům navrh žalobné varhánky. Kdo to tu u všech všudy dělá lermo?
6: To jsem já, tatínku.
0: Co pak tady oplakáváš, kouzelníka nebo toho detektiva?
6: Přece Júru. Scháním se po ní celý čas.
0: No jo, no ano. Pravda, co se stalo s kočkou? Tady se v jednom kuse mele o kouzelníkovi a na kočku se přitom zapomnělo. No to nic, nic, holčičko, neplač, jdi si hrát. My se tu zatím poradíme. Páni detektivové, dejte se honem do práce. Do večera musí být Jura tady.
2: Vyloučeno. Termín příliš krátký.
4: Kdo ví, kde je Čičině konec?
1: Veličenstvo, já se obávám, že moji kolegové mají pravdu. Je to nesmírně složitý úkol.
7: Tak proč Bětka zas poplakává, hochu? A co jste všichni takový skleslí?
0: Lámeme si hlavu, maminko.
7: Nad čím?
0: Dumáme a špekulujem, kde hledat tu zatrápenou kočku. Kam se mohla zaběhnout?
7: Kočka? Ta se přece vždycky vrací do stavení, kde se narodila. To je prastará zkušenost, že pes se drží člověka a kočka rodné chalupy.
0: Konečně
8: Rozumná řeč, děkuju ti, maminko. Mládenci, okamžitě se vypravíte za Černý les. Má tam na stráně dřevěnici taková baculatá babička.

0: Jdi se podívat k vrátkům, kdo se to klackuje za plotem.
1: Divný osoby, babi. Jeden má na hlavě buřinku, druhý kostkovanou čepici a ten třetí dočista nic, ani vlásek.
0: Poptej se jich, co mají za lubem.
2: Zdravíčko, paní maminko, jak pak vám přede čičinka?
0: Co pak nám nesete, páni?
3: Popravdě řečeno, paní mámo, my bychom radši odnesli.
0: Co asi tak z venkovské chalupy?
4: Černou kočku. Tamhle tu, jsem s ní.
1: Ať ji nechá, je to naše Jura.
0: Není, Vašíku, patří princezně.
4: Slyšeli jste? Úplné doznání, zatknout.
3: Radši bych po dobrém. Paní mámo, podle královského nařízení máme toho živočicha neprodleně dopravit do královského paláce.
5: Přihrajte nám nějaký košík nebo pytel.
1: Opovažte se strkat Juru do pytle. To ji radši odnesu sám.
4: Pozor na kluka,
3: aby nás nevyšplouch. Jsme na něj tři, pánové. Nuže, vpřed!

0: Kam jdeš?
1: Rovnou za nosem.
0: Co máš v tom košíku?
1: Hádej.
0: Nebuď hubatý.
1: A ty zvědavá.
0: Abych nezavolala stráž.
1: Já zas na tebe vypustím z košíku strašné zvíře.
0: Je, to je přece Jura.
1: Odkud ji znáš?
0: Vždyť je moje.
1: Ty jsi princezna.
0: A ty?
1: Vašek.
0: To jsem ráda, že ses mi vrátila. Juro, pojď ke mně. Neboj se, už nikdy tě nepustím z vikýře.
1: Já zas půjdu.
0: Počkej, co ti mám za to dát, že jsi přinesl?
1: Já bych to nechal na tobě.
0: Zlaťák?
1: Babička jich má, že neví, co s nima.
0: Tak bys radši koláč nebo kus dortu?
1: Mám plnou kapsu buchet.
0: Nebo nějakou hračku. Toho panáčka třeba.
1: Já si umím vyřezat lepšího.
0: Už nevím, co bych ti mohla dát. Napověz mi.
1: To nejde. Stejně bys mi to nedala.
0: Nemůžeš vědět, co se červenáš.
1: Protože na mě koukáš jak na nový vrata. Nic ti nepovím, zlobila by ses.
0: Třeba ne. Proč by to vlastně nešlo?
1: Protože ty jsi princezna, ale já nejsem princ.
0: Já už asi vím, co bys chtěl.
1: Zlobíš se?
0: Možná bych ti to dala. Kdyby se nikdo nekoukal.
1: Nikde živá duše.
0: Tak pojď blíž. Bylo to, co jsi chtěl?
1: Je, bylo. Jenže stokrát slačí, než jsem si představoval. Musím běžet, babička by měla starost.
0: Už nepřijdeš. Vašku! Peláš jako splašený. A kam se poděla Jura? Juro, slyšíš? Kde jsi?
1: Vždyť se mi před chvílí odevzdal princezně. Kde se to vzala?
2: Kočky už mají takovou náturu, že se pořád vracejí, i kdyby to bylo na míle mil.
1: Musím je tam zanést znovu.
2: Snad by to počkalo, až půjdu zítra do města na trh.
1: Ba ne, co by si o nás pomysleli? Budu tam co by dup.
2: No, když myslíš.
1: Tak honem do košíku, Juro. Slyšela, že princezně se po tobě stejskalo.
2: To jsou mi věci. Prve ses o Juru div nepopral a teď s ní pospícháš z domu, jako bys měl bodky počité za ječinou.
1: Princezno, tak ti zas nesu tu černou tulačku.
0: Kde jsi ji našel?
1: Utekla zpátky domů.
0: Vynde jí z košíku.
1: Přinesl jsem ti, kdybys chtěla.
0: Lodička z kůry.
1: A tuhle píšťalku jsem vyřezal. Jestli se ti líbí.
0: Co za ní chceš?
1: Za píšťalku nic.
0: A za Juru?
1: Nevím.
0: Jen to řekni.
1: A nebudeš se zlobit?
0: To, co předtím, viď?
1: Proč se mračíš?
0: Přiznej se, že jsi to udělal na schvál.
1: Nevím co.
0: S Jurou, že utekla, abys dostal za zhubičku.
1: To není pravda.
0: Já ti vidím až do žaludku.
1: Utekla sama. Ale když si o mě myslíš takové věci, už víckrát nepřijdu.
0: Vašku! Snad se nehněváš. Počkej. Vrať se. Ty paličáku.

0: Co je s tebou? Chodíš jako bez ducha, koukáš jako umučení.
1: Pojdu radši nazbírat do lesa nůši klestí.
0: Už jsou tu zas.
1: Ty tři?
0: Půl Jůře nejspíš.
1: Pro mne, za mne.
0: Co pak ji princezně neodneseš?
1: Nechci vidět do nejdelší smrti.
2: Tak nás tu zase máte jak na koni, paní maminko?
3: Jménem krále.
4: Jestli prý by Vašek laskavě nezanesl princezně...
1: To nemá cenu, Jura se stejně bude pořád vracet.
2: Princezna se nechala slyšet, že můžeš s čičinou přištrádovat třeba každý den.
0: Vašek má pravdu, páni. Jura zůstane naší chalupě na do smrti věrná.
4: V tom případě jeho veličenstvo navrhuje, že dá převést kočku i se stavením. A taky s vámi, babičko. I s Vaškem.
0: A kam jako?
3: Do zahrady, za palác. A okamžitě... Už sem frčí obrovský fárov a hnedle stovka formanských kobyl.
1: Co myslíš, babičko?
0: Záleží na tobě, Vašíku. Já nejsem proti.

0: Tak, maminko, a máme po starosti.
1: Tak vidíš, hochu. A pak, že se nedá věřit na sny. Kočka ti přivedla až do zámku budoucího krále a ty jsi ho k nám přestěhoval i s chalupou.
0: Jaký pak král, maminko? Docela obyčejný kluk.
1: Však ty jsi v jeho věku nebyl jiný.
0: Jenže potom jsem vykonal velké věci.
1: Ten chlapec taky není žádná padavka nebo mouchy, sněste si mě. Jinak by do něho přece Bětka nebyla celá pryč.
2: Vašku, ještě se na mě zlobíš.
3: Když jsi o mě myslela takové věci?
2: Co pak jsem ti rovnou mohla padnout kolem krku? Řekni, že se nezlobíš, nebo se dám do pláče a uvidíš ten povyk.
4: A já se seberu a už mě do nejdelší smrti neuvidíš.
2: Tak ne. Ale víš co? Jestli se na mne hněváš, vrať mi tu hubičku, co jsem ti dala, že jsi přinesl Júru.
4: Vrátím. Ale jenom na chvilku.
2: A ty po nás, Júro, moc nepokukuj. Stejně je to všechno kvůli tobě, micko naše kočičí. Či.

do kopce pěšky s kopce koloběžkou. Jela teta Veška za tetou Bleškou, našla ji uprostřed práce na zahrádce, jak z kořápce míchá pivo vařečkou.

Bleška vňuká, že je to práce těžká, na to Veška ať po dvaru nezmešká. V tom Bleška vařečkou trhne a už se do piva zvrhne a opaří se Bleška. V tom Bleším domečku na krčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí z kořápce. Bleška pivo vařila, celá se opařila. Teta Veška ani chvíli nemešká, začne křičet, že to Bleška nepřečká. Koloběžka plná vervy, řve na ní nervy, mi nervy, to je vina vařečka. Tam Bleším domečku na krčím kopečku ve všivé zahrádce, slepičí z kořápce. Řve vařečka na Vešku, Veška na koloběžku, Bleška pivo vařila, celá se opařila. Vidí to a slyší to veliký mrak, chtěl by taky pomoct, ale neví jak. Jak byl velký, tak byl hloupý, spustil dolů velký kroupy a za kroupa maliják. Podemlel domeček, zatopil kopeček a potlouk zahrádku, odplavil z kořápku. I vařečku, i Blešku, koloběžku, i Vešku, a lil, a lil, a lil, až se vylil a nebyl. I ta sebe lepší vůle zaniká, když z vůle vzniká z vůle a panika.

0: chaloupce z Borůvčí bydlí žabáček, v chaloupce z Jahodiní zase zelená rosnička. Kolem chaloupek se z lehínka prochází ranní sluníčko a nakukuje jim do oken.
1: Zaťukám na okýnko, poptám se, jak se vyspal žabáček v borůvkové chaloupce.
2: Kdo mě to budí? Nikde nikdo, jen sluníčko se mi směje. Pověz, kdo mi to ťuká na okýnko?
1: Hádej.
2: Že by sousedka Rosnička z chaloupky pod Jalonkou.
1: Ta má ještě půlnoc.
2: A jo, ani okýnko neotevřela a všude kolem taková vůně.
1: No, z rána voní les nejkrásněji. Co, abychom Rosničku vytáhli z postýlky?
3: To se mi to spalo. Co mě budí, žabáčku?
2: Já?
3: A kdo jiný? Široko daleko ani živáčka?
2: Sluníčko. Sluníčko mě taky vytáhlo spod duchničky.
3: Jen nic nesváděj na sluníčko. Sám si ťukal. A ještě ke všemu mi nakukuješ okýnkem do bytu. To se sluší.
2: Já nic. To všecko sluníčko mě taky probudilo.
3: A ještě mě ke všemu šimrá pod nosem. Jedeš?
2: No, nemá dobré vychování.
3: A ty taky ne. Nakukuješ sousedce oknem. Ale já vám ukážu. Do okýnka si pořídím záclonky. A ne ledajaké. Pravé krajkové. A do pokojíčka už mi nikdo ani cípkem oka nenakoukne.
2: Záclonky. A kde je chceš sebrat?
3: Musím je schánět.
2: Schánět? Jak se schání?
3: No, to je vidět, že jsi kluk. Kluci schánět neumějí. Schánět je radost, abys věděl.
2: Vezmi mě sebou. Schánět ty záclonky.
3: Vezmu, ale nesmíš mě zdržovat. A pořádně koukat, abychom vybrali tu nejhezčí krajku.
2: Ale najednou mám koukat. A ráno nesmím.
3: Kdy ráno?
2: No, když si zkoušíš jednu sukni za druhou a nevíš, co na sebe.
3: A teď ses přiznal.
0: Žabáček na to ani kvak. Vlezl do borůvkové chaloupky a Rosnička uraženě popadla nákupní tašku a vydala se schánět krajku na záclonky. Zastavila se u Břečťanu, ale ten se jí zdál dobrý leda tak na závěs. Co takhle vřes? Ten měl zas moc drobný vzoreček. Hledala, vybírala, přebírala.
1: Vybíráš na novou sukínku? Vybíráš?
3: Je mi ne, ostružina.
1: To je mi shledání. Snad ses mě nepolekala, Rosničko.
3: Nepleť se mi pod nohy. Pospíchám, aby mi nezavřeli obchody.
1: Schání parádu, pořád jen parádu.
3: Bane, krajku na záclonky.
1: Ale to ti ráda posloužím. Moje lupínky jsou přece celé krajkované. A kvalitní, ty vydrží. Jen sáhni.
3: Tvoje krajky se mi zdají na záclonu přece jen trochu drsné. Jak si píchají.
1: Ale za to jsou husté. Nikdo ti skrz ně nebude nakukovat. A to je důležité. Dnes kde kdo kouká, kam nemá. Hlavně sousedovi do okna.
3: Jak to víš?
1: Všecko vím. I to, že do tvého okýnka kouká ten zvědavý žabák.
3: No, když on... Vlastně jen po ránu.
1: Po ránu jako přes den. Do cizího okna se nekouká. Kolik si vezmeš mé krajky na záclonu? Metr, dva, tři metry, jen řekni, Rosničko.
3: Když já snad... Třeba příště. Já ještě nemám to okýnko, jak se patří změřené.
1: Jaké pak příště? No a ustříhnem to od oka. Radši víc než míň, takovou kvalitu jen tak neseženeš.

0: Jen si sáhni, Rosnička. A opíchá.
1: Aspoň se ti nikdo neodváží vlézt do bytu. Pamatuj si, vyzdobit okno mou kraječkou je lepší než dveře zamčené na tři západy. Jestli pak vůbec umíš věšet záclony?
2: To ne. Neumím, já přece nikdy žádné neměla.
1: To jsem si mohla myslet. Ještě štěstí, že jsi mne potkala. Jdeme.
2: Když já bych
1: řekla... Alou, alou, alou a žádné řeči. Pěkně mě doveď ke své chaloupce.
2: Tak pojď.
3: Hopi skoky přes potoky po mechovém kožíšku. Hopi skoky, hopi skoky, hopi skoky po střížku.
1: Tak tohle je ta tvá chaloupka. No, pěkná, pěkná, jen co je pravda. Moje záclona z ostružiní je na její okno jako šitá, jako dělaná na míru.
2: Dost ostružino. 2,5 metru na okýnko docela stačí. A vždyť omotáš celou chaloupku.
1: Houšť, houšť, Rosničko.
2: A ještě houšť.
4: Přestaň, nebude vidět moje novouní znamení. Moje jahůdka.
1: Jahůdka není důležitá.
2: Je přece jako číslo domu, aby ke mně trefili návštěvy a paní poštovní doručovatelka.
1: Nebuď bláhová, na co návštěvy, leda k zlosti. Nepořádek nadělají, kde co snědí.
2: Jsi divná. Zlá. Každý přece musí mít kamarády. Čím víc návštěv v chaloupce, tím veseleji.
1: To je řečí. Skoč si radši do světničky a podívej se zevnitř, jestli ti už bude moje záclona dost hustá.
2: Tak právě, ostrožino, že moc děkuju, to poznám i zvenku.
1: Jaké pak děkuju? Šup, ať už si uvnitř. Tak a mám tě.
2: Pust mě, hned odemkni.
1: Tudle, hezky budeš uvězněná, tvoje bouchání a volání nikdo neuslyší.
2: Pust mě ven, co jsem ti udělala?
1: Moc mluvíš a poučuješ, bolí mě z těch řečí hlava.
2: Pomoc, kde jste kdo? Ostružina mě podvedla, ovinula jahodovou chaloupku jako had.
1: Budeš ticha? Jestli nepřestaneš, přivážu těch židli. Provazu mám a pevných ty nikdo nepřetrhá.
2: Já nešťastná. Provazy řežou a píchají jako nože. Já hloupá, že jsem ti uvěřila. Aho, to bolí.
5: Celou noc proplakala žabka Rosnička v temnu své jahodové chaloupky a ani nevěděla, že sluníčko už dávno vstalo spod obláčkové duchničky a obchází kolem. Ale do okýnka se Rosničce neodváží nálétnout. Je hustě zahalené pichlavou krajkou z ostružiní a zevnitř z chaloupky, jako by bylo slyšet, usedavý pláč.
2: Pomoz mi, sluníčko, ale tiše, ať se ostružina neprobudí.
1: Teď jsem ti dobré, když jsi v brindě.
2: A já tě přece vždycky měla ráda.
1: A kdo pak se zlobil, když jsem ho šimralo pod nosem, no?
2: Já ne.
1: Povídali. A kdo pak se urazil, když mu žabáček nakukoval do světničky?
2: A to bylo jen z legrace.
1: Ale. A záclony si běžela schánět taky jenom z legrace?
2: Záclony. To jsem si dala.
1: Vidíš, mě odháníš a na svého nejlepšího kamaráda skládáš posměvačné písničky. Koukněte se na zvědavce, jak pod oknem číhá.
2: Ne, Ne, já to opravdu tak nemyslela. Kde je asi můj soused žabáček? Jistě na mě dávno zapomněl.
1: Abys věděla, je lepší, než si myslíš. Obchází kolem tvé zarostlé chaloupky a přemýšlí, jak ti pomoci.
2: Obchází?
1: Ano, obchází. Ale ostružiny se bojí. Už jednou sotva vyvázl z jejího zajetí.
2: Tak udělej něco ty, sluníčko. Moc pěkně prosím.
1: Já umím jenom uzdravovat. A ty přece nestůněš.
2: Ale brzy začnu. Utrápím se sama bez kamarádu.
4: nožičky mám zvázané a zapomenu skákat.
6: Psst, tiše, Rosničko. Nech mě chvilinku přemýšlet.
5: Skulilo se sluníčko do koutku paseky a přemýšlí. I žabáček přemýšlí, jak vysvobodit malou Rosničku z pichlatého krajkoví.
1: Ach jo.
7: Nevzdychej, sluníčko. Přemýšlej radši víc.
6: Přemýšlím, jak nejvíc to jde, žabáčku. Ale co zmůžu proti ostružině? Umím jenom svítit a hřát.
7: Svítit a hřát?
6: Mm.
7: No to je ono.
6: Co? To nám není nic platné.
7: To je náhodou moc platné. Na ostružinu to bude určitě platit, když sluníčko začne hřát.
6: Hřeju přece už od rána a nic se neděje.
7: Musíš víc. Pálit musíš, sluníčko, pálit.
6: Takhle?
7: Víc a ještě víc. Hřej a pal, přepal ostružinové provazy, spal pichlaté záclonky v oknech chaloupky z jahodiní.
1: Takové horko.
7: Ještě, sluníčko, ještě, ještě kapku přidej.
1: Ani dýchat se nedá, že já raději nezůstala ve stínu u studánky. Je mi ne. Záclony se začínají propalovat. Já tady snad schořím. Pryč, dokud je čas.
5: Ostružina sjela z jahodové chaloupky jako had a uháněla do chladného stínu. Jen zmizela, sluníčko přestalo pálit, jahodová chaloupka zhluboka vydechla a zazvonila jahůdkou nade dveřmi jako zvonečkem.
4: Takhle zvoní jen můj jahodový zvoneček. Je mi ne. Žabáčku, sluníčko, už nejsem uvězněná. A kam se poděla zlá ostružina?
7: Utekla. Sluníčko ji zahnalo.
6: Ale žabáček mi poradil, jak tě vysvobodit.
4: Děkuju vám, kamarádi.
7: Záclonky máš celé propálené, abys běžela schánět látku na nové.
4: Bane, v chaloupci z jahodiní je nejkrásnější okýnko bez záclon. Aspoň mě ráno sluníčko se žabáčkem včas vytáhnou z postýlky.
5: A tak hleděli chaloupky z borůvčí a jahodiní zase do vysoké ostřice okýnky bez záclonek. Hleděli, usmívali se a večer po slunce západu zazvonili modrým borůvkovým a červeným jahůdkovým zvonečkem do soumraku. A to bylo vždycky znamení pro žabáčka a Rosničku, že je konec hraní a skákání a že pod vonavými střížkami čekají postýlky.

0: Tu noc toho krtek moc nenaspal. V peří pod orlým křídlem se cítil v bezpečí. Ale co zítra? Hned ráno mu orel navlékl křidélka z černého kufříku a spustil. Nic to není, krtku. Rozběhni se. Raz, dva, tři, čtyři a skoč. A nezapomeň mávat, mávat tlapkama.
1: Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. Ba ne, radši bych si to vyzkoušel na rovině.
0: Tomu se orel s chutí zasmál. Kde tady kolem vidíš nějakou rovinu? Leda až dole pod horama. Tak se rozběhni. Raz, dva, tři, čtyři.
1: Raz, dva, tři, čtyři.
0: Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Až teprve na popáté se to krtkovi povedlo. Zavřel oči, orel ho trochu popostrčil a najednou už letěl v povětří. Nejdřív mával křídly tak rychle, jako když se děti učí plavat a ještě to moc nedovedou. Pak ale zvolnil a letěl jako pták.

0: Lístek přistál na loučce s trávou a květinami, docela se podobal lesní stránce u nich doma. Byl rád, že to dokázal, ale byl ještě radši, když měl zase pod tlapkami pevnou zem. Tady se mu nemůže nic stát. Nebo může? Jisté je, že mít křídla není vždycky výhoda. Krtek s křídly je vidět na dálku. Krtek s křídly se nikam neschová. Krtek s křídly se nezahrabe. S křídly se dá leda uletět. Jenomže to se krtek ještě pořádně nenaučil. A liška se k němu připlížila tiše jako stín, ani větvička pod ní nezapraskala, ani tráva nezašustila, stačil jí jediný skok a už držela krtka v tlamě. Už ho nesla svým liščatům k svačině.
1: Ne, pust mě, pomoc!
0: Orel měl naštěstí oči na stopkách. Všechno viděl a střem hlav se vrhl dolů za krtkem. Zakroužil nad liškou, pořád níž a níž, až samým leknutím otevřel tlamu a krtka pustil. Ale to, milý zlatí, ještě nebylo všechno. Orel popadl lišku za kožich, odnesl jí daleko k lesu a nechal jí z výšky spadnout na zem. To si bude pamatovat, aby si už víckrát na krtka netroufla.
1: Jenom aby. Koukni, jak mi poničila křídílka.
0: Křídílka byla opravdu dočista na maděru. Ta nikdy víc lítat nebudou. Nevadí, broukl orel. Vezmu tě krtku zase k sobě nahoru, tam se žádná liška nedostane. Krtkovi se však zpátky do hor, kde nikde není ani lopatka hlíny, vůbec nechtělo.
1: Ba ne, zůstanu dole, tady se aspoň mám kam zahrabat.
0: Orel mu to rozmlouval, ale krtek trval na svém. Až se nakonec dohodli, že orel bude z hůry krtka hlídat a nejméně jednou za den za ním přiletí na kus řeči. Zpočátku to tak doopravdy bylo. Orel slétal z hor i několikrát denně a krtek byl rád. Vždyť tady byl orel široko daleko jediný jeho kamarád. Ale potom se najednou stane, že se vám kamarád zamiluje. A vy se nestačíte divit.
1: Proč pořád koukáš po tom druhém orlovi? Co pak je ti milejší než já?
0: Orel se načepířil a řekl, to přece není orel, to je orlička. A hned se za ní rozletěl. Chvíli se honili modrou oblohou, pak spolu cukrovali až do večera a za celou tu dobu si orel na krtka ani nevzpomněl. No to se ví, že to krtkovi bylo líto a zase si připadal sám a opuštěný. A sám a opuštěný zůstal ještě dlouhou řadu dní. Orel mu jen tu a tam z veliké výšky křídly zamával, ale nikdy za ním dolů nepřiletěl. Nejdřív si s orličkou na horách stavěli hnízdo, pak zase seděli na vejcích. Zkrátka nebyl čas.
1: Jsem rád, že je rád můj kamarád.
0: Tohle si krtek opakoval pořád dokola, ale stejně mu to nebylo nic platné. Stejně se mu stýskalo. Dokonce mu tu a tam i slzička ukápla.

0: Až jednoho dne se orel zase objevil. Tak znenadání, že si krtek nestačil ani utřít pobrečený čumáček. Co se stalo? Někdo ti ublížil? Polekal se orel.
1: Ale ne.
0: Orlovi pomalu došlo, oč jde. Ty se na mě zlobíš? Ale já jsem na tebe přece nezapomněl. Jenom jsem teďka neměl vůbec čas. Za to ti povím náramnou novinu. V hnízdě se nám vyklubala 3 orlí holátka.
1: A jsou ti aspoň podobná?
0: Jsou zrovna jako já, řekl hrdě orel. Krtka napadlo, jak ho našel za povodně v plovoucím hnízdě. To byl taky ještě holátko. Jak potom vyrostl z kočárku a učil se lítat? A co dál spolu zažili všelijakých dobrodružství, kdy jeden druhého museli zachraňovat? To se zkrátka nedá zapomenout.

0: dobrá, tak mi přines, sestře, za psí boudou svůj starý kočárek. Já ti ptáčátka pohlídám.
1: Každý orel trefí, kde už jednou byl. Jenomže z kočárku zbyly jenom trosky. Krtek musel ten vrak celý týden spravovat, než zase vypadal jako kočárek. Až potom zamával nahoru k orlímu hnízdu.
2: Hotová, už můžeš!
1: Orel odnesl Krtkovi jedno holátko po druhém. Byl jich plný kočárek. O jídlo se jim, Krtku, starat nemusíš, už jsme je s orličkou nakrmili. Spíše vezmi na procházku, já pro ně večer zase přiletím. Ale Krtkovi radit nemusel. Krtek je chůva k pohledání. Objel s mláďátky loučku aspoň 10krát a když se jim už chtělo spát, drncal je v kočárku a tichounce jim broukal orlí u kolébavku, tu samou, jako kdysi jejich tátovi.
3: Dobrodružství u moře. Jednoho dne poklepal pan Fousek na barometr. Vypadá to, že dnes bude hezky, poznamenal. Co byste řekli výletu k moři? Všichni členové rodiny jeho návrh s nadšením přijali a v mžiku byl celý dům vzhůru nohama. Paní Ptáčková krájela obrovskou horu sendvičů a pan Fousek chystal auto. Jonathan s Juditkou hledali plavky a Paddington si šel do pokoje zabalit. Výlet, kterého se účastnil Paddington, byl vždycky náročný na přípravu, protože medvěd trval na tom, že si sebou vezme všechny své věci. Postupem času se jeho majetek poměrně značně rozrostl a tak měl kromě kufru i elegantní sportovní tašku s iniciálami MP a papírový sáček na různé drobnosti. Na léto mu paní Fousková pořídila slamák. Byl velmi poddajný, což se Paddingtonovi líbilo, protože když ohnul krempu nahoru nebo dolů, snadno změnil jeho tvar a bylo to jako mít několik klobouků v jednom. Až dorazíme do Bright Sea, řekla paní Fousková, koupíme ti kyblíček a lopatku, abys mohl stavět hrady z písku. A taky půjdeme na molo, těšil se Jonathan. Na molu bývá spousta zábavných automatů. Měl by si vzít s sebou dostatek mincí. A taky si můžeme jít zaplavat, dodala Juditka. Umíš plavat, ne?
4: Obávám se, že moc dobře ne, odpověděl Paddington. Víte, já jsem ještě nikdy u moře nebyl.
3: Nikdy si nebyl u moře. Všichni nechali všeho, co zrovna dělali, a překvapeně se na Paddingtona zadívali.
4: Nikdy, potvrdil Paddington.
3: Všichni se shodli na tom, že musí být skvělé jet poprvé v životě k moři. Dokonce i paní Ptáčková se přidala a vyprávěla o tom, jak byla před mnoha lety poprvé v Bright Sea. Vyprávěli mu o všech těch báječných věcech, které tam uvidí, a Paddington se začal moc těšit. Když vyráželi, bylo v autě plno. Paní Ptáčková, Juditka a Jonathan seděli vzadu, pan Fousek řídil a paní Fousková s Paddingtonem seděli vedle něj. Paddington rád jezdil vpředu, obzvlášť když bylo otevřené okénko a on mohl vystrkovat hlavu ven a chladit se větříkem. Po menším zdržení, kdy Paddingtonovi na okraji Londýna odletěl klobouk, byli konečně na cestě. Už cítíš moře, Paddingtone? Zeptala se po chvíli paní Fousková. Paddington vystrčil hlavu z auta a začichal. Něco rozhodně cítím. V tom případě čichej dál, řekl pan Fousek, protože už tam skoro jsme. A měl pravdu. Jen co vyjeli na kopec, zahnuli za roh a znovu se pustili dolů. Už ho v dálce zahlédli. Celé se třpitilo v raním slunci. Paddington vytřeštil oči. Podívejte se na všechny ty lodě na tom blátě, vykřikl a packou ukázal směrem k pláži. Všichni se rozesmáli. To není bláto, řekla Juditka, to je písek. Než mu vysvětlili, jak se to má s pískem, byli už v samotném městečku a jeli podél pobřeží. Paddington se na moře pochybovačně zadíval. Vlny byly mnohem větší, než si je představoval. Sice ne tak, jako na jeho cestě do Anglie, ale na malého medvěda pořád dost veliké. Pan Fousek zastavil u obchodu na promenádě a vytáhl peníze. Rád bych tady medvěda vybavil pro den na pláži, řekl paní za pokladnou. Takže budeme potřebovat kyblíček a lopatku, sluneční brýle a jeden nafukovací kruh. Jak si odškrtával věci ze seznamu, podávala paní předměty Paddingtonovi, kterého v tu chvíli mrzelo, že má jen dvě tlapky. Kruh měl kolem pasu a pořád mu sklouzával až ke kolenům. Na nose mu nejistě seděly brýle, na hlavě měl slamák, v jedné tlapce držel kyblík s lopatkou a ve druhé kufřík. Fotografii, pane? Paddington se otočil a spatřil rozcuchaného muže s fotoaparátem. Jen za jednu libru, výsledek zaručen. Když nebudete spokojen, vrátím vám peníze. Paddington to chvíli zvažoval. Muž se mu nezamlouval, ale už několik týdnů poctivě šetřil a teď měl něco přes 3 libry. Usoudil, že by bylo pěkné mít fotku. Bude to jen chvilička, ujistil ho muž a zmizel pod černou plachtou na zadní straně fotoaparátu. Pozor, vyletí ptáček! Paddington se rozhlédl. Nikde v dohledu žádného ptáčka neviděl. Obešel fotoaparát a zaklepal pánovi na rameno. Fotograf, který vypadal, jako by něco hledal, nadskočil a vylezl spod plachty. Jak vás mám asi vyfotit, když nestojíte přede mnou? Zeptal se zarmouceně. Teď jsem vyplýtval desku a to... Vychytrale se na Paddingtona podíval. Vás bude stát libru. Paddington se na něj ostře zahleděl. Řekl jste, že vyletí ptáček, prohlásil. A nevyletěl. Nejspíš se radši schoval, když viděl tvůj odporný rypák, utrhl se na něj muž. A co bude s tou librou? Paddington se na něj zadíval ještě ostřeji. Nejspíš si ji někam odnesl ten váš ptáček. Ha, ha, ha, zasmál se jiný fotograf, který celou situaci sledoval se vzrůstajícím zájmem. Ten tě dobře napálil, Vašku. To ti patří za to, že tu fotíš bez licence. A teď koukej zmizet, než zavolám policii. Chvíli sledoval, jak si první fotograf balí vybavení a šine se směrem k molu a pak se otočil na Paddingtona. Neuvěřitelní drzouni, řekl. Připravují počestné lidi o práci. To jsi udělal jedině dobře, že jsi mu nic nezaplatil. A jestli mi dovolíš, rád bych tě za odměnu sám vyfotografoval. Fouskovi se po sobě podívali. Když já nevím, řekla paní Fousková, mně se zdá, že Paddington jde do všeho moc po hlavě. To proto, že je to medvěd, podotkla paní Ptáčková ponuře. Medvědi mají hlavy veliké. Vedla ostatní na pláž a na písku za vlnolamem rozložila deku. Vyjde to asi na stejno, jestli zůstaneme tady nebo jinde, prohlásila. Navíc budeme přesně vědět, kam se vrátit a nikdo se nestratí. Je odliv, řekl pan Fousek, takže je to bezpečné na koupání. Otočil se na Paddingtona. Půjdeš do vody, Paddingtone? Paddington se zahleděl na moře. Možná bych se mohl trochu vycachtat. Tak si pospěš, volala Juditka. A vezmi si kyblík a lopatku, ať můžeš stavět hrady. No tohle, Jonatán ukázal na plakát připíchnutý na zdi za nimi. Podívejte. Koná se tu soutěž ve stavění hradu z písku. Pane jo, první cena za největší hrad je 10 liber. Mohli bychom jeden postavit všichni dohromady, navrhla Juditka. Vsadím se, že my 3 postavíme větší, než kdo kdy viděl. Myslím, že se to nesmí, řekla paní Fousková s pohledem upřeným na plakát. Píše se tu, že každý musí postavit vlastní. Juditka zklamaně protáhla obličej. No, já to zkusím tak jako tak. Pospěšte si vy dva. Pojďte se vykoupat a po obědě se můžeme pustit do stavění. Rozběhla se po písku a těsně za ní se hnali Jonatán s Paddingtonem. Lépe řečeno, Jonatán běžel za ní, ale Paddingtonovi se po několika metrech svezl na fukovací kruh kolem nohou a on se zabořil hlavou napřed do písku. Paddingtone, nech si tu ten kufr, volala paní Fousková. Nemůžeš ho brát do moře, byl by celý mokrý a zničil by se. Paddington schlíple zanechal svůj majetek u paní Fouskové a pak se vydal po pláži za ostatními. Když tam dorazil, byli už Jonatán s Juditkou daleko od břehu a tak zůstal sedět na kraji moře a nechával se omývat vlnkami. Byl to příjemný pocit. Ze začátku mu sice byla trochu zima, ale brzy se zahřál a usoudil, že u moře je krásně. Doplaval o kus dál, lehl si na kruh a nechal se vlnkami unášet zpátky ke břehu. 10 liber. Kdybych tak vyhrál celých 10 liber. Zavřel oči. Představoval si krásný písečný hrad. Takový, jako viděl v knihách, s cimbuřím, věžemi a příkopem. Zvětšoval se a zvětšoval a všichni na pláži se přišli podívat a podpořit ho. Několik lidí říkalo, že v životě takhle veliký hrad neviděli a najednou ho někdo pocákal vodou a on se vytrhl ze snění. Pojď, Paddingtone, řekla mu Juditka, válíš se tu na slunci a spíš jako dudek. Je čas k obědu a potom budeme mít spoustu práce. Paddington byl zklamaný. Hrad, o kterém se mu zdálo, byl překrásný. Určitě by vyhrál první cenu. Promnul si oči a vydal se za Juditkou a Jonatánem na pláž, kde už paní Ptáčková rozbalila sendviče. Šunkové, vaječné a sírové pro všechny ostatní a speciální marmeládové pro Paddingtona. Jako dezert měli zmrzlinu a ovocný salát. Navrhuji, řekl pan Fousek, který si představoval, jak si on sám po obědě zdřímne, že až se najíme, vydáte se každý jiným směrem a postavíte vlastní hrad. Kromě té oficiální si uděláme ještě svou vlastní soutěž. Dám libru tomu, kdo postaví největší hrad. Všem třem se nápad zamlouval. Ale nechoďte moc daleko, volala paní Fousková, když Jonatán, Juditka a Paddington vyrazili. Nezapomeňte, že se blíží příliv. Její rady nikdo neposlouchal. Všichni byli příliš zaujati písečnými hrady. Obzvlášť Paddington svíral kyblíček a lopatku velice odhodlaně.

0: Kmotr Matěj šel navštívit kmotra Jíru. Nedaleko statku potkal kmotrova chlapce. Co dělá táta, Jozífku?
1: Právě chtěl jíst, ale když vás viděl za humny, vstal a nechal jídla být,
0: odpověděl pravdomluvný hoch. A proč pak?
1: Inu, táta povídal, že byste nám mnoho snědl. A máma to musela se stolu všecko uschovat.
0: A kam pak to schovala, Jozífku?
1: Huzdala na pícku, kýtu na kamna, klobásy se zelím do trouby, buchty na mysník a dva džbány piva pod lavici.
0: Kmotr Matěj se neptal dále. Usmál se a v okamžení vešel přes práh ke kmotrovi Jírovi.
2: Pozdrav tě, Bůh, vítal ho Jíra, ale že pak si nepřišel o chvílku dříve, mohl si s námi jíst. Právě dnes nám od jídla nic nezbylo, čím bysme tě uctili.
0: Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Přihodilo se mi na cestě něco neočekávaného.
2: A co, povídej?
0: Zabil jsem ti hada. A ten had měl hlavu tak velikou jako ta kýta, co máte na kamnech. Tlustý byl jako ta hus, co je na pícce. Bílé masíčko měl jako ty buchty, co jsou na mysníku, dlouhý byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí v troubě, krve ale bylo, co piva v těch dvou džbánech, co tamto pod lavicí stojí. Dobře to Matěj vyvedl. Kmotr Jíra se za svou nehostinnost zastyděl, žena musela jídlo a pití na stůl postavit, a oba teprv hosta častovali.

0: Míša a Žofinka obědvali. Seděli v trávě a měli každý před sebou velký lopuchový list jako stoleček. Na listech měli narovnány placičky s medem a povidly, jako zákusek měli švestky a každý velikou hrušku máslovku. Žofinka Míšu upozorňovala.
1: Dej pozor, heleď, teče ti med z placičky a kape ti na bříško. Takhle si pěkně prohni placičku jako do mističky a nepoteče ti. A jak nespůsobně to papáš, nemlaskej, papej zavřenou pusou. To tě maminka učila takhle hltavě se cpát plnými ústy.
2: Já vždycky takhle papám a ještě nikdy mě bříško nebolelo.
1: To je jedno, je to nespůsob a pecky se takhle nerozhazují kolem, pěkně je dávej sem. Na ten list, na jednu hromádku a pak je vyhodíme do popela.
2: Panečku, jo? To tu všechny děti musí takhle na slovo poslouchat.
1: Kdybys neposlouchal, to bys viděl. Strýček Brejlovec by ti udělal takovéhle velikánské uši, abys jimi lépe slyšel, co se ti povídá.
2: Kdo je to? Strýček Brejlovec? To on dovede udělat veliké uši.
1: No ovšem, však počkej, ukáži ti ho. Ten má takové ostré oči, že mu stačí se na něco upřeně podívat. A hned to je takové, jaké on chce. Však ty už znáš toho malého tučňáka, mohl by ses ho zeptat. Ten šel jednou kolem hadího domu. Strýček Brejlovec se zrovna díval z okna, ale tučňáček dělal, jako když ho nevidí a nepozdravil ho. Strýček Brejlovec se na něho přísně podíval a tučňáčkovi vyrostly oči, až je měl jako dva talíře. To, aby po druhé lépe viděl, koho má pozdravit. A měl ty veliké oči tak dlouho, dokud se nad ním strýček Brejlovec nesmiloval a neodčaroval mu je. A od té doby tučňáček nikdy nezapomene žádného staršího strýčka nebo tetičku pěkně zdvořile pozdravit.
0: Míša poslouchal tiše jako pěna. Představoval si, jak by asi vypadal s velikánskýma ušima nebo očima. A nebylo mu do smíchu.
2: Kde je ten hadí dům?
1: Počkej, však tam přijdeme. Musím tě vůbec provést naší zahradou, abys věděl, kde kdo bydlí.
0: Šli zahradou. A najednou Míša odběhl k jedné ohradě.
2: Podívej, to je ale velikánský zajíc. A nač má tu kapsu na břiše?
1: To není zajíc, blázinko, to je klokán. A tu kapsu má na kuličky, víš? On hrozně rád hraje kuličky a obyčejně jich vyhraje, že má kapsu na prasknutí a sotva s ní jde.
2: A co dělá s tolika kuličkami?
1: Nosí je žirafie. A ta je pak rozdává hodným malým zvířátkům za pěkné vysvědčení. Žirafa, to je tady v zahradě taková chůva, víš? Vidíš ji? Támhle zrovna. Vidíš?
2: To je ta strakatá kravička s tím dlouhým krkem. A proč má takový dlouhý krk?
1: To, když chodí se zvířátky do parku, víš, na píseček a na hřiště a na trávník, tak aby zhora z té výšky na ně na všechny pěkně viděla, aby zvířátka nedělala neplechu a aby se jí žádné nezatoulalo.
0: Míša zahlédl u rybníčka pelikána. Toho už znal, ale teď se zeptal Žofinky, která zřejmě věděla všechno na světě.
2: Nač má pelikán ten velký lalok pod zobákem?
1: To má místo kabely, víš? On je celý den u rybníka, tak si v tom laloku nosí svačinu a utěrák, aby nemusel nosit tašku na křídle.
2: Já, mine, tohle je teda ale divná žirafa. A je chudák hrbatá a ještě k tomu dvakrát hrbatá.
1: To není žirafa, to je velbloud. A není tak hrbatý, jak si myslíš, to je jeho přirozenost. Ty hrby má každý velbloud už od narození.
2: No, to teda nenosí moc hezkou parádu. A nač ty hrby vlastně mají?
1: To máš tak. Velbloudi žijí na poušti a tam je moc písku. A když se zdvihne velikánský vítr, tak zasype tím pískem celého velblouda až po ty hrby. Kdyby je velbloud neměl, tak by ho lidé už nikdy nenašli a velbloud by musel pod pískem bez pomoci zahynout. Ale takhle lidé po písečné bouři jdou na poušť, hledají ty hrby, jak čouhají z písku, pod nimi najdou všechny zasypané velbloudy a odvedou si je domů. Ale teď pojď, podíváme se k strýčkovi Brejlovci.
0: V Míšovi byla malá dušička, když přicházeli k hadímu domu. Zpytoval svědomí a musel si říci, že i jemu Brejlovec mohl zaslouženě zaledacos zvětšit oči, uši nebo pusu. Ale zvědavost byla silnější než strach. V hadím domě bylo mnoho hadů, malých, velkých, tlustých, šedých i pestře barevných, žíhaných, mřížkovaných a všelijak rovně i klikatě pruhovaných. Ale Míša měl kukadla jen pro Brejlovce, hlavně pro jeho kouzelné oči, kterými dovede Brejlovec čarovat. Opravdu. Když se jimi na Míšu zadíval, bylo Míšovi, jako by se mu do těla zavrtávali dva nebozezy. Celý se roztřásl. Zdálo se mu, že už na něm Brejlovec provede nějaké neblahé kouzlo. Vší mocí se od těch strašných zraků odtrhl a vyběhl ven. Ani Žofince nic neřekl, nepoděkoval jí, nedal jí s Bohem a utekl na svůj pelíšek. Dlouho se nemohl zabrat do spaní. Pořád, i ve tmě, i když zavřel víčka, bez přestání viděl ty palčivé Brejlovcovy oči. Konečně je přece jen přemohla Míšova ospalost. A Míša usnul.

0: proč má plavůňka ve vlasech stříbrné měsíční nitky. Jednou si malá víla plavůňka usmyslela, že se půjde podívat až tam, kde končí les. Jak to tam vlastně vypadá? Vzala si kapku ranní rosy, aby cestou neměla žízeň, a v lese si uždíbla kousek borůvkové vůně, kdyby náhodou dostala hlad. A tak jde, poskakuje z listu na list, z kamínku na kamínek, přeskakuje stébla trávy a klouže se po zvlhlém jehličí a potichu si prospěvuje.
1: Tralalí, tralala, kaprač brčál fiala, tralala, tralalí, brouci vlezli do zelí.
0: A za chvíli byla z lesa venku. Před ní se rozprostírá rozkvetlá louka, zrovna taková, ze které před chvíli vyšla. Ale na téhle louce stojí ohrada ze smrkových kmínků a v ní se pase kůň. A vzadu stojí nějaká chalupa. No, moc velký ten kůň nebyl. Takový koník, ještě hříbátko. Celý bílý, jenom na čele měl tmavou skvrnu. Plavuňka se vyšplhala po jednom z těch smrkových kůlů až nahoru na ohradu a zůstala tam sedět. Koník se přestal pást, zvedl hlavu a zastříhal ušima. Potom se pomalým krokem vydal k ohradě. Zastavil se u kůlu, na kterém se malá víla usadila. Plavuňka sedí na ohradě, hříbě stojí před ní a v té chvíli jsou jejich oči stejně vysoko a dívají se na sebe. Hříbě opatrně natáhlo hlavu a malou vílu očichalo. Plavuňku ovanul horký dech a jemné vousky na koníkově chřípí zašimrali.
1: Jo, je,
0: vypískla malá víla a rozesmála se.
1: To hrozně lochtá.
0: Hříbě se leklo a uskočilo do strany.
1: Neboj se, já ti nic neudělám,
0: řekla chlácholivě plavůňka.
1: A pojď sem.
0: A vstáhla po hříběti ruku. Koník se váhavě vrátil a malá víla ho polaskala na měkké tlamičce.
1: No vidíš,
0: řekla mazlivě.
1: To já mám rád, když mě někdo hladí,
0: řeklo hříbě a blaženě zafrkalo.
1: Nechceš svést? Jú, to bych mohla.
0: V plavuňce se až zatajil dech.
1: No mohla, co by ne,
0: řeklo hříbě.
1: Já by sem na koníkovi moc ráda jela. Moc, ale hrozně moc.
0: Vydechla nadšeně malá víla a oči se jí zaleskly. Hned v zápětí však posmutněla.
1: Ale jak na tebe vylezu?
0: Snadná pomoc, řeklo hříbě. Chyť se mě vepředu za ty lochtavé fousky. Plavuňka se přilípla hříběti kolem nozder a koník opatrně ji nadzvedl. Otáčel pomalu hlavu a posadil si malou vílu na hřbet.
1: Jupí!
0: Křičela šťastně plavuňka a přidržovala se koníkovi bílé hříby. Hříbě obešlo louku a každou chvíli otáčelo hlavu a dívalo se, aby vílu nestratilo. Potom vzal koník plavuňku za závoj do zubů a posadil jí zase zpátky na ohradu.
2: Až budeš chtít zase povozit, tak přijď.
1: Přijdu. Určitě zase brzy přijdu,
0: zašeptala plavuňka, ještě celá omámená štěstím.
1: Moc se mi to líbilo.
0: Poděkovala, sešplhala z ohrady a utíkala přes les domů. V příštích dnech, jakmile měla jen chvilku času, běžela za hříbátkem a po každému nosila všelijaké sladkosti, které vyloudila na včelách nebo na kytičkách s obzvlášť sladkými květy. Jednou přiběhla plavuňka k ohradě, ale ta byla prázdná. Malá víla se chvíli zklamaně rozhlížela a pak se vypravila k chalupě, co stála na druhé straně louky. Nikoho nebylo vidět, jenom dveře do stáje byly otevřené. Plavuňka nakoukla přes práh a strnula. Koník leží na trávě, má zavřené oči a boky se mu rychle zvedají a klesají, jak přerývaně dýchá. Plavuňka se mu vrhla k hlavě a sevřela do náruče měkkou, horkou tlamičku.
1: Co pak se ti stalo?
0: Zašeptala a spod hustých řas jí vyhrkly slzy. Koník pootevřel oči.
2: Je se mnou zlé, plavuňko,
0: zachrčel.
2: Vrazila se do mě zlá nemoc.
0: Malá víla chvíli bezradně stála, ale pak jí něco napadlo. Vyběhla ze stáje a utíkala do lesa. Tam v trnitém křoví, ve věčném stínu zlomocných rostlin, bydlela černá víla čarodějnice. Plavuňka se tomu místu vždycky vyhýbala, ale teď to jinak nešlo. Čarodějnice právě odpočívala pod muchomůrkou ve stočeném zelenojedovatém listu jako ve křesle a na klíně výskala svého oblíbeného pavouka.
2: Co tě ke mně přivádí, plavuňko?
0: Zaskuhrala vyšeptalým hlasem. Malá víla ze sebe překotně vysypala celé to své trápení, že hříbátko leží na zemi, sotva dýchá a že pro něj potřebuje lék.
2: Dám ti kouzelný lék, řekla černá víla čarodějnice. Ale ty mi za to dáš své dlouhé plavé vlasy.
0: Plavuňka se lekla, až jí zamrazilo. Své dlouhé plavé vlasy, píchu a chloubu každé víly?
1: Ne, to nedám,
0: vyhrkla a vyběhla z křoví pryč. Spěchala ke koníkovi a sama se nahlas utěšovala. Třeba už je mu líp, ale když přišla do stáje, koník se už ani nehýbal. Ani neotevřel oči, když ho obejmula a šeptala mu do ucha něžnosti. Jenom slabě dýchal. A v tu chvíli se plavuňka rozhodla. Utíkala zpátky k černé víle.
1: Vezmi si mé vlasy, jenom když mi dáš pro koníka kouzelný lék.
0: Zašeptala a hlas se jí třásl. Víla čarodějnice ustřihla plavuňce její krásné dlouhé vlasy a dala jí pohárek s nějakou zelenou kapkou.
2: To hledej hříběti!
0: Malá víla vzala lék a utíkala za koníkem. Opatrně mu nalila zelenou kapku do pootevřené tlamičky. V tom okamžiku otevřelo hříbě oči. Zahrabalo nohama, zvedlo hlavu a postavilo se. A potom radostně zařechtalo a vyběhlo na louku. A plavuňka za ním. Když se koník proběhl, sklonil hlavu do trávy, kde stála malá víla.
2: Děkuju ti, plavuňko, že jsi mě vyléčila.
0: Pak se překvapeně zeptal,
2: a kde máš svoje krásné, dlouhé vlasy.
1: No, to je teď taková nová móda mezi vílami,
0: řekla plavuňka a nenápadně si pěstičkou zamáčkla slzu v oku.
2: Oh, to je ale divná móda,
0: zakroutil koník hlavou.
1: Já vím,
0: řekla plavuňka a pokusila se usmát. Pohladila koníka a utíkala domů. Večer, když v doprovodu svých hvězd vyšel nad lesem měsíc, zastihl malou Vílu plavůňku, jak smutně sedí na kapradí a hlavu má zakrytou blatouchovým listem. Ty si dneska nehraješ se skřítky? Zeptal se.
1: No, jen se podívej, jak vypadám.
0: Vzdychla plavůňka a sundala list. Já to vím, zaševelil měsíc tichým hlasem. Já to všechno vím. A dobrotivý měsíc seslal dolů všechny své stříbrné paprsky a posvítil na plavůňku. A v tu chvíli se udělala malé Víle kolem hlavy jasná záře a v tom samém okamžiku jí ty její dlouhé plavé vlasy zase narostly.
1: Jo, já,
0: vykřikla šťastně plavůňka.
1: Ty jsou ještě krásnější, než jsem měla.
0: Seskočila z kapradí a běžela si hrát se skřítky. Měsíc se za ní s úsměvem díval. A plavunčiny nové dlouhé vlasy byly opravdu nádherné. Jen tu a tam se mezi nimi zaleskla stříbrná měsíční nitka. A když plavuňka pohodila hlavou, tak to vždycky malonko cinklo. Thank you.

Příběh desátý. Psí víno. U zahradníků měli na stěně kalendář. A byl to kalendář trhací. Co list, to den. Když si dal Radovan pod ten kalendář stoličku a vypnul se na špičky, krásně na něj dosáhl. To pak škubnul pod ten kalendář stoličku a vypnul se na špičky. Krásně na něj dosáhl. To pak škubnul a pod starým listem se objevil nový.

věděla a chodila s vaštovkou ve vlasech od plotny ke stolu a zpátky, až se tomu musel Radovan smát. Bože, jak ten čas letí, řekla maminka, když se podívala na nový list kalendáře. Dneska jsou to už 3 roky, co se narodil náš pes. Dneska? 3 roky? To má tedy Kvik narozeniny, zajásal Radovan. Rychle však dojásal, protože si uvědomil, že nemá pro oslavence nic, ale vůbec nic nachystáno. Co mu dáme? To já nevím, co mu dáme, řekla maminka. A jak vrtěla hlavou, vlaštovka ji sklouzela z hlavy na podlahu. Radovan ji hodil otevřeným oknem ven a vlaštovka kroužila a kroužila, až se zastavila o tatínkův rýč. Zahradník se otočil a když uviděl v okně synka, z legrace na něj zahrozil. Tati, co jsi dostal k narozeninám? Zeptal se Radovan. Tatínek si narovnal záda a zalovil v paměti. K narozeninám košily, ponožky a láhev vína. To řekl a vlaštovku ten včerejší odešlý den jedním obratem rýče pochoval do země. Radovan o těch darech přemýšlel. Usoudil, že košily by Kvik asi nenosil, ponožky nejspíš taky ne, ale víno, že by si možná dal. Tati, a je taky psí víno? To se ví, řekl zahradník. A to Radovanovi stačilo. Vytřepal z prasátka své úspory, nasadil si slamáček a mamince ohlásil, že jde do obchodu a něco pro Kvika obstará, protože jak vidí, všichni se tady chovají, jako by žádné narozeniny nebyly a nebýt jeho, byly by pěkně vypráskané. Prodavač pan Stýblo byl veselá kopa. Vždycky, když malý Radovan vešel do jeho obchodu, pan Stýblo dělal, jako že ho nevidí, díval se přes pult vysoko nad chlapečka a říkal: to jsem blázen, zvonek nad dveřmi cinkal, jako by někdo vešel do krámu a nikde nikdo. Je tu někdo? A hrozně se tomu smál. Tentokrát mu Radovan vzal vítr z plachet a hned, jak pan Stýblo řekl, že je blázen, spustil: já jsem tady dole, pane Stýblo, a prosil bych láhev dobrého psího vína. Náš pes má totiž narozeniny. Prodavač Stýblo na něj chvilku zůstal civět a potom se rozesmál tak, že břichem roztřásl pult a zády roztřásl regály a z těch regálů se začaly sypat konzervy. Husí a kachní krev, sardinky, kečupy. Div, že to slzícího pana Stýbla úplně nezasypalo. Radovan schrábl z pultu své peníze a vystřelil z toho sesypaného krámu jako švec. Bude muset zajít do samoobsluhy, tam mají přece jen větší výběr zboží. A heleme se, koho to před samoškou potkal? Svou jedinou a nejlepší kamarádku Kateřinku. To bylo všem štěstí, protože Kateřinka, třeba že je také předškolní, umí už skoro všechna písmenka. Když Radovan Kateřince vysvětlil, co se bude slavit a co je třeba koupit, popadla vozík a rozjela se mezi police s vínem. Radovan viděl ty nepřehledné řady lahví a řekl: toho vína, to by v tom byl čert, aby některé nebylo psí. Kateřinka se dala do slabikování. Dalibor. Venušino čaro. Romance. Perla Moravy. Rendes vous. Šumavské bylinné. Kdyby se uslabikovala psí víno nikde. Buď došlo, nebo ještě nepřišlo, usoudila Kateřinka. A tak se děti zeptali na psí víno jedné krásné mladé prodavačky, která měla čelenku ve vlasech a vypadala jako princezna. Ale krásná princezna řekla: pár facek byste nechtěli? A tak se děti rozhodli, že pro Kvika vyberou nějaké náhradní dary. Kateřinka koupila výběrové psí suchary a Radovan krásnou modrou barvu na psí boudy a také štětec. Všechno by proběhlo hladce, kdyby venku nepotkali osobu, kterou potkat neměli. Ta osoba hrála na chodníku hazardní, a tedy zakázanou hru čára, a jmenovala se Hugo.

Prý výrostek se dobromyslně poptal, co děti scháněli a nesehnali, a pak řekl: psí víno, hravě obstarám. A jak rychle zmizel v sámošce, tak rychle byl venku s láhví v ruce. Kolik stálo, nám nezbylo moc peněz? Prohledával Radovan kapsy. Ale to nechte, vyhrál jsem zrovna slušnou somičku, mávnul Hugo velkopansky rukou a hodil k čáře korunu. Kateřinka si prohlédla láhev a pak povídá: jak to, že nemá nálepku? Vy chytráci, odpověděl po chvilce zaváhání výrostek, proč by tam psali psí víno, když pse neumějí číst? To znělo přesvědčivě, a tak děti Hugovi za dárek poděkovali a vydali se do zahradnictví na oslavu. Nejdřív bylo třeba zavázat Kvikovi oči kapesníkem, aby neviděl, co všechno pro něj chystají, a bylo to pro něj opravdové překvapení. Ale psi asi nemají pro překvapení smysl, protože Kvik si kapesník z jednoho oka schrnul a všechno tajně pozoroval. Co viděl? Jak mu Radovan natírá boudu, jak Kateřinka přikryla zahradnickou bedínku pytlem, na něj položila suchary a jak zapálila nějaké tři tyčinky, z každé ukápla na suchary a ty hořící tyčinky postavila do těch kapek. Co slyšel? Ten pytel bude jako ubrus, to řekla Kateřinka. To bude Kvik čubrnět, jakou má boudu, to řekl Radovan. Co cítil? Strašný pach barvy. Vydávala tak silný, rozpínavý a chemický zápach, že ho z toho brněl čenich. Pomyslel si s hrůzou, jak bude v noci v tom smradu spát, a to už začala oslava. Děti přivedli tatínka s maminkou, odkryli Kvikovi oči, všichni mu potřásali pravou přední tlapkou, přáli mu hodně štěstí v osobním životě a hodně úspěchů v zaměstnání. Tou dobou, nikým nepozorován, se sem podél plotu tiše přikrádal zlý výrostek Hugo. Aby splynul s okolím, urval si jednu slunečnici a držel ji před sebou jako maskování. Doplížil se až k plotu a tam číhal, kdy dojde na jeho psí víno. A taky, že došlo. Radovan vší silou odzátkoval láhev, nalil Kvikovi do kastrůlku a řekl: pojď na psí vínečko, Kviku, pojď. Ale pes nejde. Kroutí očima a odvrací čumák. Pojď, Tomáš, k narozeninám, láká ho Kateřinka. Jelikož pes neprojevoval o víno sebemenší zájem, ba naopak jevil spíše odpor, přičichl tatínek k hrdlu té láhve a nevěřil svému nosu. Kdo mu to koupil? Zeptal se přísně. Hugo, řekli děti. To jsem si mohl myslet, pokýval hlavou tatínek. Vždyť je to petrolej. A po těch slovech dal přičichnout i mamince. Je to Petrák, řekla maminka. Tím byste Kvika pěkně otrávili. Mysleli jsme, že to je psí víno, řekl Radovan. A tatínek povídá, že se nestydíš, zahradnický synek a neví, co je psí víno. Po těch vyčítavých slovech zavedl děti k zítce, po které se popínalo opravdické psí víno. Kateřinka si utrhla bobulku a ochutnala ji. Podle toho, jak se zašklebila, bylo hned vidět, že jí nechutnalo. Dobré to není, řekla. Ale co my víme, jestli to pro psy není pochoutka? My kosti taky nejíme a z kaluží taky nepijeme a Kvik si v tom libuje. To je pravda, řekl Radovan, a natrhali pro oslavence hrstku psího vína. Jenomže Kvik nechtěl ani víno, ani suchary. Asi se bojí svíček, řekl Radovan a sfoukl je. Ale ať ho lákali, jak ho lákali, Kvik paličák seděl u boudy. Vložil se do toho tatínek, kterého už to upejpání naštvalo. Nezlobně, řekl. Děti ti koupili ze svých úspor suchary, tak si aspoň ze slušnosti kousni. Kvik však nechtěl ani ze slušnosti. Ono to vypadá, jako by chtěl, ale jako by nemohl, řekla maminka. A skutečně, když se podívali pozorně, všimli si, že se Kvik vydává na cestu k hostině, ale s ním se vydává i nově natřená bouda.
On se chudák přilepil, řekla maminka. Pohladila ho, sáhla do zástěry pro nůžky a od boudy ho odstříla. Jubilant očichal bobulky psího vína a odmítavě si odfrkl. Za to s velkou chutí se pustil do sucharů. Zbaštil je i se svíčkami. Aby měl ty narozeniny veselé, pohoupali ho děti na houpačce a zahráli si s ním fotbal. Přičemž zjistili, že Kvik umí i hlavičky, i čumáky. A ty ani člověk nedovede. Tatínek zatím přišel na výborný nápad. Nalil Hugův petrolej do starodávné lampy, zapálil knot a jelikož už se setmělo, ta petrolejová lampa překrásně svítila. Postavili Kvikovi před boudu a tak měl tříleťák slavnostní narozeninové osvětlení, jakému mohli i čistokrevní psi jenom závidět. A v tom osvětlení Kvik dobře viděl, jak se mu večer k jeho hodovnímu stolu plíží nekalá postava se slunečnicí. Neštěkal. Nechal jí, ať se plíží, ať se přikrádá. Ať si šlohne celou hrst psího vína. Teprve, když měl zloděj tu kyselou kořist v puse, Kvik hrozně štěkl a Hugo všechno leknutím spolkl. Vykulil oči, chytil se za břicho a rychlým krokem vyrazil k domovu. To jsme si zase užili světa, pomyslel si Radovan, když vyšla hvězda večernice, která svítí dětem na cestu do postýlek. Nedá se tu dýchat, pomyslel si Kvik ve svém čerstvě natřeném příbytku, ale nebudu jim kazit radost. A jak si tak chlapeček i pes na všechno vzpomínali, ve spánku se usmívali.

už je ráno. Já pořád, kdo mě to tahá za nos a ono je to sluníčko. Sluníčko už se taky probudilo. Pejsku. Pejsku, ty ospalče, vstávej, vždyť už je ráno. Pejsku, no tak. Tak já ti pustím rádio. Tak. Slyšíš, pejsku?

0: Co pak bude pod stromečkem, no, nevíš? Tak já ti to teda prozradím, dárečky. Já to rádio radši zase vypnu, protože tě špatně slyším. Tak, pejsku, budou dárečky pod stromečkem.
1: Dárečky?
0: No ano, od tebe.
1: No, ode mě.
0: Heď, a já ještě něco vím.
1: A co pak?
0: Heď, a já vím, že pan Čapek má napsat na Vánoce nějaké povídání pro ty malé děti a zase něco o nás, o kočičce a o pejskovi.
1: O kočičce a o pejskovi. No jo, ale jen aby to tam o nás hezky napsal.
0: Ba ne, on nemůže vůbec na nic připadnout. Sedí u toho psacího stolu, pořád přemýšlí a pořád neví, co by napsal. Sedí a pořád
1: to,
0: nic.
1: To je chyba, pak ho třeba nic správného nenapadne a napíše o nás nějaké hlouposti.
0: No právě, taky mám z toho trochu strach. Měli bychom mu něco poradit. Mně tak nejde ani o toho pana Čapka, ale o ty malé děti, co jim to potom budou rodiče číst.
1: To je pravda. Jak pak by ty dětičky k tomu přišly, aby měli o Vánocích o nás, o pejskovi a o kočičce, nějaké špatné povídání. Pojď a poradíme tomu panu Čapkovi něco.
0: Tak půjdeme, ale zadarmo to neuděláme. Jsou Vánoce a my nemáme v domečku ani kousíček Vánočky. Musí nám za tu radu něco dát.

0: jenže nemohu.
1: A co nemůžete?
2: Co nemůžete?
1: Vy pořád něco nemůžete.
0: Pro pána Jána, co nemůžu? Já mám na Vánoce napsat dětem o vás, o pejskovi a o kočičce, ale nic mě nenapadá.
1: Vidíš to, pejsku? Já to věděla. Sedí a pořád nic.
0: Kdyby mi tak někdo přišel poradit.
2: No, kdyby mu tak aspoň někdo přišel poradit.
1: Ale prosím tě, co to tady povídáš? Proč si myslíš, že jsme sem šli?
3: Já nevím.
1: Jo, nevím. No přece my jsme tady proto, že mu chceme poradit, ne?
2: Aha.
1: Ale zadarmo to neuděláme.
2: Já mám nápad.
1: Počkej, pejsku. Řekni mě ten nápad pěkně do ouška. Já znám ty tvoje hloupé nápady.
2: No, jakože ty jsi zakletá princezna.
1: To je vynikající nápad.
2: No a já jsem zakletý princ.
1: Prosím tě, jaký pak ty jsi zakletý princ, když máš blechy? To princové nemají. Kdo pak tobě bude věřit, že jsi zakletý princ? Blechy mají jenom psy.
2: Však ty taky nejsi žádná princezna. Však jsem tě tuhle moc dobře viděl, jak jsi se drbala.
1: No a proč bych se neměla drbat, když mě to trošičku kousalo? Ale já, když budu chtít, tak řeknu panu Čapkovi a on o mně napíše, že jsem zakletá princezna a že ty moje blešky jsou zakleté komorné.
2: A já bych mohl říci, že ty moje blechy, to, že jsou zakletí rytíři a že jich mám celé vojsko.
1: Pane Čapku, slyšíte to? A to je pořád. Já si něco vymyslím a on mi to hned ukradne. Já si vymyslím komorné a on má hned celá vojska. Udělejte s tím něco, anebo...
2: Co?
1: Nebo vás poškrábu, pejska taky.
2: Pane Čapku!
4: Toho.
1: No, počkej na baňku,
2: pane Čapku! Nestydíš.
4: Ticho!
1: Stejně má víc blech než já.
0: Ticho, kočičko.
1: A já jsem je chytla od něj.
0: Vždyť vy jste mě zachránili. Lámu si hlavu již 7 dní a 7 nocí, ale marně. Víte, co řekl můj šéf?
1: Já vím, co řekl váš šéf. Nenapíšeš-li článek o pejskovi a kočičce, proměním tě v tvarhový sloup a budeš u toho psacího stolu přemýšlet až do konce světa. A budeme tě ukazovat dětem za vstupné 50 haléřů, taková hamba. To řekl váš šéf.
0: Ano, to přesně řekl můj šéf.
1: Já o tom vím. Ale, pane Čapku, my vám tu dobrou radu dáme. A dáme vám jí lacino. Tak poslouchejte, sedněte si a pište. Já vám radím, abyste napsal, že kočka má ocas.
2: To má pes taky.
0: To vím, ale co s tím?
1: Nepřerušujte mě, sedněte si a pište. O, panečku, s tím ocáskem je mnoho. Kočičí ocas je pro kočku ta nejkrásnější ozdoba. Když si kočka sedne nebo lehne, založí si jej pěkně okolo sebe. Když kočka kráčí, nese jej tak vznešeně za sebou, že se všichni ohlížejí a říkají: o, té kočičce této krásně sluší. A když se kočka zlobí, tak tím svým ocasem tak přísně mává, že se každý lekne. A na to všechno má, vážený pane Čapku, kočka svůj ocas.
0: No to také vím, však vám kočkám nikdo ten váš ocas nebere.
1: Jak pak, že nebere? Malé dětičky nás za něj berou. Tuhle si chtěla jedna holčička se mnou hrát. Chytla mě za ocas, jako kdyby to bylo držadlo od livanečníku. A točila i nad hlavou točila. Když už jsem si nevěděla rady, tak jsem jí tlapičkou sekla. No to svět neviděl, co ta holka nadělala křiku. A to byste tam měl taky napsat. Tak, aby nás ty děti netahali za ocas. A nebo si s nimi nebudeme vůbec hrát. A basta.
2: Kočička má pravdu. Máme mi to s těmi dětmi trápení. Tahají nás za uši, šlapají nám na nohy. Pane Čapek, já jsem dobrák od kosti, ale to pak přestávají všechny špásy. Bolí to. Že ty strase, nebo bych červ?
3: A pak kluk utíká a brečí, že byl pes na něho zlý. Tak to byste tam měl, pane Čapek, taky napsat.
1: Tak teď to tam všechno pěkně napište a dejte nám něco za dobrou radu.
0: No dám vám kus vánočky.
3: A?
0: Kus salámu.
3: A?
0: 3 syrečky.
3: A?
0: Pár kostek cukru.
3: A?
0: A? A naschledanou.

0: dálku. Ale když se tak na to dívám, tak vidím, že nám ten pan Čapek pěkně nasliboval. Ale ruce máme úplně prázdné. Vždyť on nám vůbec nic nedal. Všechno bylo jenom řečený. No jo, ale slibů se ještě nikdo nenajedl. Uvědomuješ si to?
1: Myslí to s námi dobře. Alespoň než tloustneme, no.
0: Ale já už jsem tlustá.
1: No a navíc nám zahrál na cestu koledu.
0: Pejsku, máš pravdu. A ještě ke všemu si mi připomněl, že budou Vánoce.
1: Já vím, budou dárečky.
0: No, dárečky budou. Ale podívej se na ten náš domeček. Podívej se na ten náš nepořádek. Podívej se na tu naši podlahu. Poslouchej, pejsku, máme nějakou špinavou podlahu?
1: No, taky se mně zdá, že nějak moc špinavá. Jenom se koukni, jak mám od té špinavé podlahy umazané tlapky.
0: Tu ze špinavé je máš. Fuj, to je hanba. Musíme tu podlahu umýt. To přece lidé nemývají takhle špinavou podlahu. Ti ji někdy i myjí.
1: Dobrá, ale jak to uděláme?
0: To je přece lehké. Ty dojdi pro vodu a já obstarám ostatní. Tady je mýdlo a ještě dojdu pro hadr.
1: Co pak to tady tak voní? Je. To bude jistě nějaká dobrůdka.
0: Co? Co? I pro pána, co se to s tebou, pejsku, děje? Vždyť ty jsi nějaký nemocný. Vždyť ti kape zuby pěna. Co to s tebou je?
1: Ale našel jsem tu něco na stole a myslel jsem si, že to je nějaký sýr nebo nějaké cukroví. No, tak jsem to sněd, ale ono to strašně štípe a dělá se mě z toho hubě pěna.
0: Ty jsi ale hloupý. Vždyť to bylo mýdlo. A mýdlo je přece k mytí a ne k jídlu.
1: Aha, proto to tak štípalo.
0: Napij se hodně vody, potom to přestane štípat. Mám poslední korunu a jdu koupit nové mýdlo. Děti, pejskovi je špatně. Tak, a jsem tady.
1: No, tohle tedy už nesním, tohleto mýdlo.
0: Ale jak pak to uděláme, když tu nemáme žádný kartáč?
1: No, to právě nevím.
0: No, ale já jsem myslela i na to. Ty máš takové hrubé a ježaté chlupy, jako jsou na kartáči. Což kdybychom tu podlahu vydrhli tebou?
1: Mnou?
0: No ano, tebou, pejsku.
1: No, tak dobrá, no.
0: No. Tak, hezky si lehni na zem.
1: Ano.
0: A na jednu stranu a zpátky a dopředu a dozadu. Neulejvej se, přitláč. A ještě jednou. To byla tedy dřina. No jo, ale ta podlaha je teď celá mokrá. Měli bychom ji ještě něčím suchým vytřít.
1: Tak víš co? Já jsem už docela mokrý, ale ty jsi suchá a máš takové jemné chloupečky jako ten nejjemnější ručníček. Tak, teď zas vezmu já tebe a vysuším tebou podlahu.
0: No, tak to teda ne, to teda ne. Pane Čapku, že jste tohleto o nás takhle nenapsal? Pan Čapek tohleto napsal, když ještě nebylo tolik špíny na světě. Představ si mě s mým bílým kožíškem, co pak tebe? Tebe mi vypereme, ale na mě by nestačil ani ten největší obr.
2: Myslíš Vajzeríze, kočičko?
0: Ano, pane Čapko, myslím Vajzeríze. A jedem!

0: Čistota, to je jistota, ty šmudlo. Ale pejsku, já jsem od té dřiny s tím obrovským kartáčem celá mokrá a ty jsi také mokrý. Já si myslím, že bychom se měli usušit.
1: No to já si myslím taky, ale nevím jak.
0: A já mám nápad. Víš co? Nejdřív pověsíš na šňůru ty mě,
1: aha,
0: potom slezu a pověsím zase já tebe.
1: To je nápad.
0: Tak jdeme na to.
1: Jdeme na to.
0: Já už visím.
1: Já taky.
0: A já už suším.
1: A já taky.
0: Sluníčko mě hřeje.
1: Je!
0: Co pak?
1: Kočička, podívej nahoru.
0: Tam ono prší.
1: Prší.
0: Honem do domečku, než nám zmokne prádlo.
1: Ano.
0: Rychle.
1: Je.
0: Pejsku, podívej se z okýnka, jestli ještě prší.
1: Už neprší.
0: Neprší. Pověsíme prádlo, ano?
1: Ano.
0: Nejdřív pověsíme kočičku.
1: Tak.
0: Tak. A teď pejsáčka.
1: Už vlaju.
0: A já už zase suším.
1: A já už jsem suchý.
0: A já ještě ne. Sluníčko mě šimrá do popíčku. Je. To se mě ty chloupky krásně ochřály. A já už jsem taky suchá.
1: Tak.
0: Slezeme.
1: Ano.
0: Sundáme prádlo.
1: A teď, kočičko, pojď sem, pojď ke mně. Čichni si, jak já voním.
0: Jo, tak počkej. Jo, pojďku, že se nastydíš, já cítím syrečak.
1: Ale teď... Sýreček přece voní.
0: No, voní, ale jenom tobě. Ale víš co, čichni si ke mně a schválně hádej, čím voním já.
1: No, dobře, počkej.
0: Ale no, co to děláš, pejsku, ty čicháš a zároveň kropíš.
1: No, počkej.
0: No, tak co to je?
1: Nevím, co je to?
0: No, tak dáš se podat?
1: Ano.
0: Chanel. To koukáš, viď? No, tak já si myslím, že prádlo máme suché, vonavé a že si zasloužíme o...
1: Dmě?
0: No. A jestli pak víš, že jsem dostala chuť na dort? A co ty?
1: Já taky.
0: Ty taky, viď? Ale musel by to být opravdický dort. A ke všemu, teď jsem si vzpomněla, vždyť já mám zítra narozeniny.
1: Ty?
0: Ano, a ty máš svátek. Zítra je svatého Bobíka.
1: Málem bych zapomněl.
0: Jenomže já vůbec nevím, jak se takový dort dělá.
1: Ale to vím já. To se do takového opravdického dortu dá všechno, co máš nejraději. Všechno, co nejraději jíš. No, a když tam takových jídel dáš 10, tak budeme mít 10krát dobrý dort. A když jich tam dáme 100, tak budeme mít 100krát dobrý dort.
0: To je pravda. A my si uděláme takový nejlepší dort. A k tomu potřebujeme mísu. Doběhni pro mísu.
1: Ano.
0: Já vezmu kvedlačku a ty si vezmi zástěru, aby si se neumazal. Tak, už to máš?
1: Mám.
0: Tak, ten dort musí být sladký. Dáme tam cukr, mouku, mlíčko a vajíčka.
1: Tak, zamícháme. A taky musí být trošku slaný. Jdu pro sůl.
0: Tak, trošku soli. A teď tam dáme zavařeninu.
1: Zavařeninu? Ne, tu já nerád. Dáme tam místo zavařeniny syreček. Ten já tuze rád.
0: Tak dobrá, no. No, zdá se, že je trošku málo mastný. Musíme tam dát několik špekových kůžiček.
1: A oříšky, oříšky, abychom nezapomněli.
0: Oříšky jsou dobré a měla by tam také přijít okurka.
1: A kosti, musíme tam přece dát nějaké kosti.
0: A přece taky nějakou myš, ne? Myši ty já mám tuze ráda.
1: Tak.
0: Jo,
1: počkat, počkat. Teď několik burtů, hodně pepřovatých, to je něco pro mě.
0: Tak a teď to všechno pěkně zamícháme, ale počkej, počkej, Písku, já mám pro tebe ještě překvapení.
1: Co
0: svátku pán? Svatého Bobíka, zavři oči.
1: Ano?
0: Otevři oči.
1: Co to je?
0: No to je přece husí hlava.
1: A kde má nohy?
0: Prosím tě, ty už jsme snědli v loni, ty si taky nic nepamatuješ.
1: Aha.
0: Tak já ji tam ještě přimíchám a teď to všechno upečeme. A budeme
1: se těšit na ten

0: voní to tu krásně. Voní to tu krásně.
1: Slyšel jsi to, pejsku?
2: Nic jsem neslyšel.
1: Někdo tady řekl, voní to tu krásně.
2: To asi pan Čapek, jak k němu ta vůně doletěla. Pojď a pozveme ho.
1: To máš, pejsku, správný nápad. Tak jdeme.
0: Když se jim dort zdál dost upečený, dali ho před dveře, aby vychladl. Ale zatím šel kolem toho dortu jeden zlý pes a zavonilo mu to do nosu všelijak. Čichal, čichal, až se toho pejskova a kočičina dortu dočichal. Aha, řekl si, tady je, tak to si dám.
2: Slyšíš, kočičko, někdo nám chce sežrat dort.
1: Ticho, ticho, pejsku, neruš.
0: A tak se ten zlý pes pustil do toho dortu. Hltal, hltal, až ho celý dohltal. Pak na to vypil ještě celou konem vody a odvalil se pryč. A najednou se ozve hekání. Toto bolí, toto bolí.
2: Ha, to máš z toho. Měl z toho nechat, když dort nebyl tvůj.
1: Ale pejsku, co to děláš? Proč tady vrčíš? Tohle je přeci pan Čapek a žádný zlý pes. Dobrý den, pane Čapku. No pozdrav pěkně, pejsku.
2: Dobrý den.
1: A omluv se.
2: Omlouvám se.
0: Dobrý den, kočičko a pejsku. Právě tady o vás zase něco píšu.
1: My jsme vás slyšeli, ale my si z toho vůbec nic neděláme, že nám ten zlý pes snědl ten náš dort. Třeba by nám potom našem dortu bylo taky špatně a svátek a narozeniny bychom měli zkažené.
2: To je pravda. Jen ať naříká a heká ten zlý pes, patří mu to. Ale já mám hlad, tuze bych jedl, ať je to, co je to. Na svůj svátek bych přece jen nechtěl mít hlad.
1: No, to má ale zase pravdu pejsek, pane Čapku. Co pak vy s tím asi uděláte?
0: No tak o vás napíšeme, jak šli pejsek s kočičkou k dětem na oběd.
1: No tak to si tam klidně napište, ale my jsme teď tady a opravdoví a nás nemůžete jen tak ošidit, nám musíte dát něco dobrého.
2: A to máš docela pravdu, kočičko. Když jsme vaši pejsek a kočička, musíte se o nás starat.
0: Tak dobře, ale dort to nebude. Stačí vám kousek koláče?
1: To je krásný kousek koláče.
2: No to je něco jako dort.
1: To je stejně tak dobré jako dort. Děkujeme, pane Čapku.
2: A naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Panečku, to jsme si ten náš svátek užili. To jsme se na ten náš svátek poměli.
2: Ani bříško nás nebolí.
0: A šli domů a ten veliký zlý pes tam ještě v houští hekal a naříkal celých 14 dní. A pejsek s kočičkou si libovali, jak se jim ten svátek a narozeniny přece jen vydařili.
1: Tak, pejsku, máme krásný kousek koláče od pana Čapka. Co kdybychom si pěkně uvařili kafíčko s mlíčkem a užili si pohodu?
2: Máš pravdu, kočičko, venku je pořádná zima. A potom bychom si mohli lehnout do postýlek.
1: Ale pejsku, to přece nejde, nejsme přece nemocní, abychom byli celý den v posteli. A kromě toho jsme dostali psaníčko od nymburských děvčat a už dávno jsme jim měli odepsat. Napíšeme jim teď hned to psaní a já jsem to rozhodla, tak.
2: No, tak dobře, ať děti vidí, že jsme slušně vychovaní. Napíšeme jim to krásné psaní, ale psát budeš ty.
1: To se rozumí, že psát budu já. Když děti něco píšou a nejde jim to pěkně od ruky, tak se jim vždycky říká, lépe by to kočka naškrábala. A z toho je vidět, že kočky umějí lépe psát než mnohé děti. Ale jen jestli v tom psaníčku neuděláme nějaké chyby.
2: No a to už nám děti musí odpustit. Však oni zase, když chtějí mňoukat nebo hafat, no taky to tak docela dobře nedovedou a nadělají v tom plno chyb. Správně hafnout, to není holenku jen tak. To ti to musí nejdřív v prsou zarachotit. A pak to z tebe musí vyštěknout rychle a statečně, jako když vystřelí. Haf! Musíš přitom ještě umět krásně hodit hlavou a škubnout hřbetem a zadníma nohama. No, jen si to zkus.
1: No, bylo to strašně nádherné, ale já si to zkoušet nebudu, protože já zase budu vyučovat mňoukání. To při mňoukání se musí krásně vykulit oči, hlavička dát zdrobet na stranu, trošičku přitom povstat a jemně se protáhnout. Tak, kolínka pokrčená a už mňoukám. Myslíš, pejsku, že by to někdo dokázal tak krásně jako já?
2: No, nevím, to je hodně těžké.
1: Je to těžké? A uměl by si to ty?
2: Já?
1: Ne, prosím tě, raději ne. Tohle není žádné mňoukání, ale já teď zkusím hafnout. Mňouf! Mňouf! Kdopak, taky mi to nejde. Inu, každý umí, co umí, tak se raději dáme do toho psaní. I když tam budou chyby, tak si to děti mohou opravit. Od toho chodí do školy.
2: Tak ty piš a já ti budu diktovat.
1: Dobrá.
2: Ctěné slečny v Nymburce.
1: Ctěné slečny v Nymburce.
2: Děkujeme vám za vaše psaní.
1: Děkujeme vám za vaše psaní.
2: A oznamujeme vám, že se při dobrém zdraví...
1: Že se při dobrém zdraví...
2: Vynatrefujeme.
1: Vynatrefujeme.
2: Totéž doufáme je i u vás.
1: Totéž doufáme je... Ano?
2: V úctě kočička a pejsek.
1: V úctě kočička a pejsek. No, to je krásný pejsku. Jo, ale počkej, já nevím, ale já si myslím, že jsem tě podepsala špatně. Psát se přece musí jemnou řečí. A tak se mně zdá, jakože se nemá psát zelenej nebo štěkavej, že se ani v jemné řeči nemá psát pejsek.
2: No, to je možné. Tak já to škrtnu a napíšu to správněji.
1: Jo.
2: Jenomže teď nevím, mám-li to napsat s měkkým nebo s tvrdým i?
1: No, já píšu všechno ponejvíce s měkkým. Ono se mně měkké i zdá jemnější.
2: Když myslíš, napíšu tedy měkké i. Tak, písek. To zní docela pěkně.
1: Ano, to je krásné. Mohli bychom zavolat pana Čapka, aby se podíval, jak hezky jsme ten dopis napsali.
3: Pane Čapku.
0: A co pak si přejete, kočičko a pejsku?
1: Pane Čapku, podívejte se, my jsme napsali nymburským děvčatům krásný dopis. Podívejte se na ně, jestli tam nemáme nějaké chyby.
0: Ctěné slečny v Nymburce, děkujeme vám za vaše psa, ní a o, znám, ujeme vám, že se při dobrem zdraví vína trefujeme, totéž doufáme ju vás v úctě k očička a písek. Teda kočičko a pejsku, máte v tom dopise chyb jako máku. Ale doufejme, že slečny v Nymburce vám ty chyby odpustí, protože jste zvířátka.
1: Myslíte, pane Čapku? No tak dobrá, tak my ho tedy doneseme na poštu.
0: No a já vám k tomu zahraju na cestu.

0: Jde se na poštu.
1: Je, a už jsme na poště. Já, pejsku, vždyť my nemáme na tom psaníčku známku.
0: No ale to nevadí, tak ten dopis označkujeme.
1: No jo, ale jak?
0: Jak? Jako pejskové. Zvedneme tlapičku a tak.
1: Pejsku, ty jsi si na to psaníčko ucvrnk. Ale to nevadí, je to známka. Já mám z toho takovou radost.
0: Já taky, kočičko.
1: Juchu.
0: Au.
1: Co je, pejsku, co se
0: já dostal? Já jsem si do tlapičky vrazil něco.
1: No to je strašně, počkej, já se podívám. No tak se mám, neškubej. Počkej, už to vidím. Je to střep. Je malinký.
0: Malinký, ale bolí jako velikej.
1: Počkej, já tě ho vyndám. Už je venku. Bolí tě to hodně.
0: Hodně.
1: Vidíš, já musím udělat prohlášení. Je to ale nerozum a neopatrnost nechat takhle někde válet střepy. To by lidé neměli nikdy dělat. Střepy se mají vždycky pěkně uklidit. Pak na to někdo šlápne. Třeba nějaké zvířátko nebo třeba i děti, když jsou bosy. A rozříznou si nožičku. A pak to bolí a teče jim z toho krev, jako tady pejskové.
0: Au, nemůžu na tu nožičku ani došlápnout.
1: Konec prohlášení. Pejsek je nemocný, bolí ho nožička. Pojď, pejsku, ty můj chudáčku. Moje ni. Ty můj pišulko a pišulánku. Moje pišiši a pišišinku. Ty můj brouďku zlatý. Mu pojď, ty moje ubohá pišišindo. Pojď. Hele, sedni si hezky a nastav tlapu, jo?
0: Ano.
1: Tak, já tě budu muset operovat.
0: Cože? Operovat?
1: No ano, nedá se nic dělat. Neboj se.
0: Když já se bojím, aby se mi z toho neudělal vřes.
1: Ale pejsku, to si pleteš, prosím tě. Vřes se ti z toho neudělá. Vřes to je přece kytka, ne?
0: Ale
1: na noze se dělá vřet.
0: Kde pak to si pleteš ty? To se někdy z takové bolístky udělá veliká bolenice, kolem je to červené, uvnitř je to bílé a tomu se právě říká vřes. Tak je to.
1: Ale prosím tě, to si pleteš ty, když ti říkám, že to je vřet. Vřes se dává do vázy.
0: Ne. Já si myslím, že se tomu říká přece jenom vřes.
1: Tak si tomu říkej, jak chceš, ty paličáku. Ale hlavně lež klidně, aby se ti tlapička brzy uzdravil.
0: A co mám ještě dělat kromě ležení? Já mám dlouhou chvíli. Prosím tě, kočičko, povídej mě něco.
1: No co bych ti povídal?
0: Třeba povídej mě nějakou pohádku.
1: No, ale jakou?
0: Jakou? Nějakou hezkou. Hlavně už povídej.
1: Chtěl bys si tu o noční košilce?
0: No, třeba o noční košilce.
1: Ale musí to s ní nakonec dobře dopadnout, viď? Takový ty jsi, já už tě znám. Tak tedy dobrá. O noční košilce. Byla jednou jedna noční košilka. A ta byla chudá. Protože byla chudá, tak na sobě neměla žádné červené, ani modré, ani žluté, ani zelené nebo fialové proužečky, ani žádné vyšívání s kuličkami, kytičkami, ani lístečky. Byla jenom bílá, ale přitom byla moc hodná. A ta šla jednou na procházku a potkala jinou noční košilku. Je, pejsku, počkej chvilku, já mám nápad. Já mám krásný nápad. Pane Čapku, dobrý den. Pejsek je nemocný, pane Čopku, já mu chci zahrát divadlo, pojďte se mnou hrát, pane Čopku.
2: Kočičko, ale já to neumím.
1: Ale umíte, jen o tom nevíte. Pojďte a nevymlouvejte se, pejsek se nám musí brzo uzdravit. Budeme hrát takovou pohádku o chudé noční košilce. Vy budete hrát hlavní roli, tu chudou. Já vám budu napovídat a budu vám všechno říkat, co máte dělat, tak se nemusíte o nic starat, pane Čopku.
2: Tak já jdu.
1: Tak fajn. Tak, tady si vezmete kostýmek. Tak, a já začnu. Já jsem bohatá, vy jste chudá. Tak. A tak šla chudá noční košilka jednou na procházku. Pane Čapku, jde na procházku. A potkala jinou noční košilku. To je ta moje, víte? Tak. A teď povídá, pane Čapku, povídá.
2: Je, to je krásná noční košilka. Pojď si se mnou hrát.
1: Co to? Já s tebou? No ty jsi se zbláznila. Ty na sobě nemáš žádné proužečky, ani žádná kolečka, ani žádné bambulky, ani žádné vyšívání, ani kraječky, a nic. S tebou já si ty ošklivá košile hrát nebudu.
0: Kočičko, kočičko, to nebyla hodná noční košilka, když si s tou chudou noční košilkou nechtěla hrát.
1: Bože, nebyla. A tu chudou noční košilku to trápilo a byla z toho celá smutná. A když tu najednou, jak už to v pohádkách bývá, z ničeho nic přiletěl takový malý bílý andělíček a povídá té chudé noční košilce. Proč pak jsi tak smutná, košilko?
2: Potkala jsem krásnou noční košilku a ta se mě tu zalíbila. A já jsem si s ní chtěla hrát, no ale ona nechtěla.
1: Proč pak?
2: No, protože jsem chudá.
1: Aha.
2: A nemám na sobě žádné takové vyšívání, jako měla ona.
1: Ale nic z toho nedělej. Neboj se, já to všecko zařídím. Tady si klidně hacni a hajej a já to letím zařídit. Já to letím zazizovat, ale já to zazizuju, je, už to bude zazízený. Vstávej, Capku, koukej, co máš na sobě.
2: Já mám také na sobě krásné obrázky a vyšívání. Tak, a já půjdu na procházku.
1: Tak, a teď ta moje košilka jde taky na procházku a vidí tu chudou noční košilku a povídá. To je krásná noční košilka, kdyby si tak se mnou chtěla hrát.
0: Kočičko.
1: Co je?
0: Ať si s ní ta chudá košilka hraje, ať není taky pyšná.
1: Ale počkej, Pesku, ty to pořád vyrušuješ. Nech to na panu Čapkovi, ať se rozhodne sám. Prosím, košilko, já si chci hrát, prosím, prosím, já už nebudu pyšná, já už nebudu zlá ani ošklivá, prosím, prosím, já si chci hrát.
2: Tak dobře, jestli pojď se mnou, ty košilko, hrát.
1: A hrajeme si.
0: To je dobře, že se nestala pyšnou. A na co všechno si hráli?
1: No, s panenkami.
0: Na prodávanou?
2: A na školu.
1: A na honěnou.
0: Na schovávanou.
1: A na vaření.
2: A na házenou.
0: Mě už ta tlapička vůbec nebolí. Už jsem docela uzdravený.
1: Ach to, pejsku, no vidíš, jak nám to uteklo. Poděkuj panu Čapkovi.
0: Děkuju, pane Čapku.
2: Ale ne, není zač. Vždyť já jsem si taky s vámi pěkně pohrál a aspoň zase budu vědět, co o vás napsat dál.
0: Vy o nás ještě něco napíšete?
1: No vždyť o nás se dá psát do nekonečna, jako o lidech.
2: Správně, kočičko.
0: Ale stejně jste mi s panem Čapkem o té noční košilce zahráli moc pěkně.
1: No to víš, pejsku, to bylo divadlo.

0: Jsem okopaný.
1: Tak tohle byl tedy opravdu podivný zápas. No ale ve snu se může stát úplně všecko. Kolikrát se nám třeba zdá, že lítáme pěkně nad ulicemi, i když nemáme křídla. Tak proč by se nemohlo zdát, jak proti sobě hrajou kopanou dvě psí jedenáctky? Na jedné straně 11 jezevčíků a proti nim na druhé straně 11 teriérů. Jestli si ovšem myslíte, že jim to soucoval buldog nebo ratlík, tak to jste na omylu. Soucoval to, víte kdo? No přece Ája. Tak se to aspoň Fíkovi ve snu zdálo. A taky se mu zdálo, že Ája to píská prostě skvěle. Líp než ten nejlepší rozhodčí, úplně bez chyb. Pískala tak znamenitě, že 10 000 přihlížejících psů všech ras jí nadšeně tleskalo a to se rozhodčímu, jak uznáte, hned tak nestává.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo.
1: No, hráči byli taky skvělí. Znamenitě kličkovali, nádherně běhali a skvostně stříleli. Občas se sice kousali do achilovy paty, podráželi si nohy a škrábali se do čenichů, no ale to přece u psů se nedá považovat za kdo ví jakou surovost. U psů, pozor, u psů teda ne. Ostatně víte co? Poslechneme si kousek reportáže. Ajajajajaj, to je surovost i při psím utkání. Teriér ukousl soupeři ucho, no to je ovšem jasná penalta, neboli desítka, neboli pokutový kop. No a jezevčíci vedou 1-0. Ale teriéři se ovšem nevzdávají se a nadšeně se vrhají do útoku a snaží se vyrovnat. Pozor, teď mají teriéři jedinečnou šanci. Asta skvěle uniká po levém křídle, přihrává Azorovi, Azor dává patičkou zpět na Ferdu, Ferda prudce pálí na bránu a... Ano, vážení přátelé, teriéři vyrovnali stav utkání na 1-1. Takže se začíná opět z prostředka hřiště. Jezevčík Dandy si staví míč, chystá se rozehrát, rozhodčí dává znamení. Ale co to, místo do míče kopl Dandy do krtince, který zcela nečekaně vyrostl přesně na značce ve středu hřiště. No tak tohle bychom, vážení přátelé, ale tohle bychom na našich hřištích neradi viděli.
3: Rádi, neradi, krtinec rostl tak rychle, že byl za chvíli vyšší než nejvyšší jezevčík. Pak se udělal na špičce ohromný kráter, krtek z něj vystrčil hlavu a bojovně vykřikl. To je ona! Na ní! 4 další krci vyjeli z podzemí, vrhli se na Áju, každý vzal za jednu končetinu a už ji táhli krčím kráterem do svého podzemí. Pomoc! To je únos!
1: No jasně, únos. Teriérům a jezevčíkům unesli rozhodčího. Samo sebou na hřišti hned nastal děsný zmat. Únos! Teriérům a jezevčíkům unesli rozhodčího. Samo sebou na hřišti hned nastal děsný zmatek. Soupeři se vzájemně kousali do nohy.

0: běhnout, ale nemohl jsem vstát. No vážně.
1: No, to můžeme Fíkovi klidně věřit. Ve snu to tak opravdu někdy bývá. Možná to znáte.
0: No a pak jsem jako viděl, jak krci zatáhli Áju do takového velkého podzemního sálu, kde měli dvě branky a chtěli na ní, aby je hned naučila kopanou a pravidla, když se v tom tak dobře vyzná.
2: Neodmlouvej, my jsme tě hezky dlouho pozorovali.
1: Rozkřikl se na ní vrchní krtek, když odmítla uposlechnout.
2: A teď nás pěkně naučíš kopat a pak nám budeš soucovat.
0: No, já ji chtěl samozřejmě z toho krčího zajetí vysvobodit, ale nešlo to. Pak už jsem sice jako mohl vstát, ale zase, když jsem přiběh těm krčím dňourám, nemohl jsem se dostat dovnitř.
1: Ono to taky není vždycky zrovna dobré, když je člověk moc velký.
0: No, nebo pes moc velký. Zkrátka, do toho krčího podzemního království jsem se nedostal a tak jsem začal vymýšlet, jak na to.
1: A vymyslel jsi něco?
0: Už ne, já se strachem probudil.
1: No a naučila Ája krtky kopat?
0: Asi ne. Co já vím, tak krci pořád ještě jenom hrabou.
1: Takže ten sen vlastně nedopadl nijak. Ale to už se u snů často stává.

Jo, sen nedopad nijak, ale já dopad špatně. Z postele jsem dopad na znak, čím jsem se zbudil. A zařval, poněvadž to trochu bolelo, ten znak, myslím. No ale sen to byl stejně fajn. A když jsem ho pak vyprávěl Áje, tak chvílema otvírala pusu a chvílema se zas děsně smála a potom řekla, že už se těší na večer a na noc, že třeba bude mít taky nějakej parádní.

Na kraji makového pole seděl motýl s malým oranžovým cylindrem na hlavě. Skládal a zase rozkládal křídla, ale za chvíli toho nechal a povídá, proč vlastně rozkládám křídla, když tu nikdo není?

0: Sotva dořekl, ozvalo se z makového pole. Vždyť už jdu. A z máků, jako z lesa, vyšla panenka. Měla makovo-kvítkovou sukni a usmívala se. Jsem maková panenka, povídá motýlovi. Motýl smekl malý oranžový cylindr a poklonil se. Jsem motýl Emanuel, líbíš se mi, panenko, a udělal bych i dvě poklony, ale bojím se smekat, aby mě nesezobl kos. Toho se bát nemusíš, řekla maková panenka. Moje červená suknička každého kosa zažene. Poskočila si a zatancovala dokola. A motýl Emanuel samou radostí smekl a klaněl se na všechny strany. V tom ale přiletěl černý kos a sezobl Emanuelovi cylindr.
1: Jo, byl tu kos a sezobl mi cylindr, řekl motýl tiše.
0: Jak je to možné, podivila se maková panenka a přestala se točit dokola. O tom se musíme hned s někým poradit. Usedla motýlu Emanueli mezi křídla a letěli. Vznášeli se nad polem kvetoucích máků, až uviděli zralou makovici.
2: Ta je ze všech nejchytřejší, řekla maková panenka a začala se ptát. Nemohla bys mi makovice povědět?
0: I mohla, povídá makovice. Kdyby se stočila ke sluníčku, byla by tvá suknička ještě červenější a kos by uletěl. Ale ty se stočila od sluníčka, proto kos motýlu Emanuelovi sezobl cylindr. Je to všechno, co chceš vědět?
2: Děkuji, řekla maková panenka. Jenom ještě nevím, jak to udělat, aby kos Emanuelovi cylindr zase vrátil.
0: Makovice se otřásla a maková zrnka v ní zašelestila, jako když se přesýpají myšlenky. Nastav dlaň, povídá panence. Maková panenka poslechla a do dlaní jí napršel mák. V každém zrníčku je dost spaní na jednu noc, řekla makovice a dál už si panenky nevšímala.
2: A tak maková panenka s motýlem Emanuelem letěli zpátky a chvíli jim trvalo, než uviděli kosa. Měl na hlavě Emanuelův cylindr a klidně si zpíval. Panenka se k němu přitočila a upustila mu zrnko máku rovnou pod zobák. Ale kos se po něm ani neohlíd a povídá, kdepak, tímhle mě neuspíte, mák já nezobám.
0: Posunul si Emanuelův cylindr na stranu a zpíval dál.
1: On chodí spát až podle sluníčka, vzdychl motýl Emanuel.
2: Tak tedy uspíme sluníčko, řekla maková panenka. Myslíš, že to dokážeš, Emanueli?
0: Motýl Emanuel si tím vůbec nebyl jistý, ale přikývl. Vzal do kapsy tři maková zrnička, zamhouřil oči a letěl vzhůru. Nejdřív měl za víčky červeno, pak bílo a nakonec modro. To už byl u samého sluníčka.
3: Co mi neseš, Emanueli, povídá slunce.
2: Tři zrnka máku, odpověděl Emanuel.
0: Nasetí?
2: Ale ne, na spaní. Až usneš, sluníčko, usne taky kos a maková panenka mu vezme cylindr.
0: Ona nosí cylindr? divilo se slunce.
1: Kde pak? Ten je můj, řekl Emanuel a honem vytáhl z kapsy 3 zrnka máku.
0: Sluníčko je slízlo špičkou jazyka, překouslo a usnulo. A když spí slunce, spí i kos. Usnul zrovna v polovině písničky a Emanuelův cylindr se skutálel do trávy.
2: Maková panenka ho zvedla a pověsila na větvičku. Motýl Emanuel se za chvíli vrátil a hned si cylindr posadil na hlavu a 3krát smekl.
0: Poprvé před sluníčkem, podruhé před makovou panenkou a 3. jenom tak, sám sobě pro radost.

jak rozsvítila luční světýlko. Jednou za první tmy čekala maková panenka na motýla Emanuela. Každou chvíli volala na všechny strany: kde jste, kdo, slyšíte mě? Není tam někde motýl Emanuel? U lesa není, řekla ozvěna od lesa.

0: zvukla ozvěna od skály. A byla už noc, měsíc šel po nebi a maková panenka se stále ještě dívala do tmy. Najednou v té tmě někdo vykřikl: Prpána, to je neštěstí! Co se děje? Lekla se panenka. Nikoho nevidím. Bodej by si viděla, ozvalo se vedle ní. Já jsem totiž zhaslé luční světýlko Ferdinand. Nesvítím. A kdo tě zhasl, Ferdinande? Nějaký nešika pták mávl křídlem a bylo to. Tak už se netráp. Něco vymyslíme, řekla maková panenka. Sebrala na cestě dva křemínky a křísla jedním o druhý. Vyskočila jiskra a najednou tu stojí luční světýlko Ferdinand a celé září. Roztancovalo se po špičkách trávy, pak chvíli svítilo jako v kostele, pak jako na bále, až se konečně rozpomnělo na makovou panenku.
1: Děkuji ti, panenko, a teď zas já pomůžu tobě. Najdu ti motýla Emanuela, ať je, kde je.
2: To bych byla ráda, řekla maková panenka.
0: Luční světýlko zmizelo ve tmě, ale už za chvíli panenka z dálky uslyšela pořádně veselou motýlí písničku. Motýl Emanuel je tu, cylindr na stranu, a povídá: Jestli se, panenko, na mě zlobíš, tak se nezlob. Za všechno může Jitrocel, protože on pořád lízni si, Emanueli, a ještě trochu, a ještě aspoň kapičku.
2: Já se nezlobím, řekla maková panenka.
0: Ustlala motýlovi postýlku pod žlutým blatouchem, ale motýl Emanuel ne a neusnout.
3: Mám žízeň. Mám takovou žízeň, vzdychal pořád dokola.
2: No kde teď budu něco schánět, řekla maková panenka. Večerní rosa je už dávno pryč a raní ještě nespadla.
0: Ale stejně se vydala hledat pod heřmánek, jestli tam náhodou někde aspoň slza nezbyla.
2: Kde pak? Nezbyla.
0: Jenom na bodláku stály velké kapky rosy, protože se báli sklouznout do trávy.
3: Dej mi bodláku jednu kapku, promotnila Emanuela, řekla maková panenka. On má velikou žízeň.
4: No prosím, náber si rosy, kolik chceš, řekl bodlák.
0: Sotva se ale maková panenka k němu přiblížila, uvízla sukinkou v trní a bodlák ji už nepustil. Motýl Emanuel zatím klidně vyspával a když se probudil, měsíc ukazoval kránu.
3: Kde je maková panenka? Polekal se a letěl ji hledat.
4: Viděli ho můry, které se právě chystaly na kutě, a zašeptali, co je to za motýla? Co pak pořádný motýl lítá v noci?
5: Co je to za motýla, že se žene rovnou ke mně do trní? Podíval se bodlák o chvíli později.
0: To už byl Emanuel od něho na jedno mávnutí křídly a volá: Pusť, moji panenku, pusti!
5: Tak si pro ní pojď, zasmál se bodlák.
0: A mouchy, co tam před ránem brousily, za chvíli bzíkali jedna přes druhou.
5: Maková panenka uvízla za sukni a motýl Emanuel za křídlo.
0: Jenže to už se tam po špičkách trav hnalo luční světýlko Ferdinand.
6: Postavilo se před bodlák a řeklo:
1: Hned je oba pustíš, panenku i Emanuela.
0: A když nepustím, naježil se bodlák.
1: Tak uvidíš, řekl Ferdinand
6: a svítil přísně jako svíčka v soudní síni.
0: Pálíš, zeptal se opatrně bodlák.
1: Pustíš, zeptal se Ferdinand.
6: A bodlák je radši pustil. Makovou panenku i motýla Emanuela.
1: Ale já nepálím.
6: Zasmálo se luční světýlko Ferdinand a zase odběhlo po špičkách trav. Natrženou sukínku si maková panenka potom snadno spíchla a taky motýlu Emanuelovi pořádně vyspravila křídlo.

jak se líbila motýlu Ibrahimovi. Maková panenka sbírala zlatý prášek z kopretin a motýl Emanuel dělal závaží, aby se k ní květ sklonil a líp na něj dosáhla. Slunce zářilo a zlatý prášek jiskřil panence do očí. Kdyby tak byl slunečník, řekla maková panenka. Jen dopověděla, snesl se na ní modrý stín a stála v něm jako v jezírku. Zhora se ozval jemný hlas. Dovolíte, má milá, abych vám poskytl trochu osvěžení? Panenka se podívala vzhůru a nad ní se vznáší cizí motýl. Na hlavě má klobouk a na křídlech vzácný vzorek. Panenka celá zrůžověla a mile se uklonila. A Emanuel samou žárlivostí spadl z kopretiny. Cizí motýl jen povytáhl obočí a povídá, kdybyste dovolil, nešiko, naučil bych vás trochu lítat. Prohlédl si Emanuela ze všech stran a řekl makové panence, proboha, ten váš nešika ani neví, že oranžový cylindr se už dávno nenosí. Maková panenka mlčela a motýl Emanuel se styděl. Smekl svůj oranžový cylindr a položil ho do trávy pod kapradí. Vidím, panenko, že už mě nemáš ráda. To se nedá nic dělat, ale já se k tobě vrátím, až budeš smutná. A uletěl do světa. Cizí motýl se za ním ani neohlédl a šel rovnou k panence. Dovolte mi, abych se konečně představil. Jsem tropický motýl Ibrahim a rád vám budu dělat deštník i slunečník. V tu chvíli maková panenka úplně ztratila srdce. Motýl Emanuel se zatím jen tak při zemi plahočil světem a vysoko na nebi vyšel měsíc. Kam pak, měsíčku, povídá Emanuel, aby zahnal smutek. Ale tuhle za kopeček, trochu posvítit a udělat kapku rosy. A proč pak ty nejsi u makové panenky, řekl měsíc a kejklá v ruce stříbrnou kropenkou. Ach, když on je tam... Tropický Ibrahim, vzdychl Emanuel. Tak proč ho nevyženeš, podivil se měsíc. To nejde. Ještě nikdy se nepral motýl s motýlem. Máš pravdu. A měsíc se zamyslel. Ale vrať se domů. Já tam, co nevidět, taky dopluju a cestou možná tou svou starou kulatou hlavou na něco přijdu. Motýl Emanuel se vrátil, přikrčil se za kopretinou a viděl, jak tropický Ibrahim sype panence do tváře zlatý prášek a jak se spolu dali do tancování. To už se ale nad kopečkem objevil měsíc. Chvíli všechno dole pozoroval, pokýval kulatou hlavou a potom začal ze stříbrné kropenky rozlívat rosu. A ta rosa padala rovnou na motýla Ibrahima. Brrr, otřásl se Ibrahim a pustil makovou panenku z náruče. Ale měsíc kropil dál ze stříbrné kropenky a Ibrahim jektal,
No tohle ne, no já jsem motýl tropický, no kde pak studená rosa? Měsíc pro všechny případy vychrstl z kropenky poslední zbytek a splihlý motýl Ibrahim se honem utíkal schovat. V hromádce spadaného listí nebyl ani k rozeznání. Teprve potom zašel měsíc za mraky. Co si teď počnu? Lekla se maková panenka. Všude tma a já jsem tu sama, úplně opuštěná. Tak si, panenko, umyj tváře, povídá motýl Emanuel a podal jí svůj oranžový cylindr plný rosy. Maková panenka si umyla zlatý prášek z obličeje a řekla, že od téhle chvíle se na nikoho a na nic z dřívějška už vůbec nepamatuje.

0: V trávě hrála letní muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní dělal slunečník. Najednou se zatřásla zem, div panenka neupadla. Zem se zatřásla znovu a vyrostl na ní kopeček hlíny. Z kopečku vykoukl krtek Bonifác a povídá: budu si tu dole trochu rýt, neraďte se vyrušovat. Smekl čepičku, zamával tlapkou a zmizel pod zemí. A bylo potancování. Zem se třásla v jednom kuse a kopeček hlíny rostl a rostl. Až krtek Bonifác vykoukl po druhé a řekl: tohle jsem našel pořádně hluboko. A makové panence se k nohám skutálel náprstek. Nejdřív to byl náprstek docela obyčejný, dlouhým pobytem pod zemí trošku zašel. Za chviličku se ale vzpamatoval, začal zlatě zářit a u pasu měl tenoučkou jehlu jako kort.
1: Co na mě tak civíte?
0: Utrhl se na panenku a motýla.
1: Jsem zlatý náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, dokud mě v zámecké zahradě před 100 lety nešťastnou náhodou nestratila.
2: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka.
0: Svět se asi za tu dobu hodně změnil, vidíte, dodal motýl Emanuel.
1: Pichpic se rozhlédl a povídá: všechno je mnohem ošklivější. Namísto zámecké zahrady obyčejné makové pole. A vy dva taky nevypadáte zrovna nejlíp.
0: Maková panenka a motýl Emanuel sklopili oči. Co se dá taky na tohle říct? Ale náprstek Pichpic žádnou odpověď ani nečekal.
1: Hlavy vzhůru, povídá. Hned všechno napravíme. Na oblek pro motýla budu potřebovat 3 čapí nůžky a na sukni pro panenku 9 makových květů.
2: Tolik, divila se panenka, mně vždycky stačil jen jeden.
1: Parádní sukně musí mít nejméně 32 volánků, poučil jí Pichpic.
0: A dal se do krejčování. Šlo mu to od ruky. To se musí nechat. Zanedlouho si už maková panenka oblékala novou volánkovou sukni a motýl Emanuel frak s dlouhými šosy. Pichpic si je oba prohlédl ze předu i ze zadu a byl spokojen.
1: Teď jste konečně doopravdy krásný. No, skoro jako kněžna a kníže pán. Poslyšte, nemáte tu někde nějakou muziku?
2: Tamhle na mezi modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
0: Pichpic tam hned došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi:
1: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
0: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, ať hraje pěkně dokola, a sám vyběhl na krtčí kopeček, aby měl lepší rozhled. Maková panenka to byla nějaká tanečnice. Ale sukně z volánky byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, ztratila dech, klopítla a dala se do pláče. S Emanuelem to bylo stejné. Chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosů. Pichpic se na to díval, dupal, až se pod ním rozsypal krtčí kopeček a volal: haha, podržte mě, než se smíchy taky rozsypu. V
2: tom ale krtek Bonifác vystrčil tlapku z hlíny a povídá, už tě držím, pichpity. Ono asi bude nejlíp, když zůstaneš zase ztracený. A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.

0: Jak uvízla v leknínu. Jednou maková panenka řekla, já bych něco ráda. A co bys ráda? Zeptal se motýl Emanuel. Já jsem se ještě nikdy nesvezla v loďce a já bych se v ní moc ráda svezla, řekla maková panenka. Šli spolu k rybníku, jenomže loďku někdo odvázal a odvezl. Kdo odvezl loďku? Zavolal Emanuel přes rybník. Na protějším břehu bylo ticho, ale rovnou vedle nich se ozval tenký hlásek. Kde pak, Emanueli, celý rybník nepřekřikne ani ozvěna. To promluvila kytka, co tam rostla na krajíčku u vody. Něco za něco, povídá ta kytka. Prodám vám loďku za 50 zlaťáků. Maková panenka si jen povzdychla. Kde bych vzala zlaťáky? Vždyť ani nemám kapsy. Ale motýl Emanuel si naštěstí věděl rady. Odletěl na louku a tam si do cylindru vyprosil od všech kytek po zlaťáku. Na louce jsou kytky bohaté, včelky se o to postarají. Vrátil se ke kytce u rybníka a všechno zlato z cylindru jí nasypal. Potom ta kytka pustila na vodu list a řekla, tady máte loďku. Když ale nastoupili do loďky, panenka si vzdychla znovu. Stejně nepojedeme. Nejsou tu vesla. Vesla tu nejsou, za to máme plachty, řekl Emanuel a rozevřel křídla. Vítr se mu opřel do křídel a jeli. Nejdřív jenom kolem břehu. Pak se pustili dál na vodu. A já chci až na konec rybníka. Já chci až k leknínům, volala maková panenka. Zrovna jsem tam chtěl zakormidlovat, řekl Emanuel. Pootočil křídly a chytil do nich silnější vítr. Už jsou skoro u leknínů. Loďka skáče přes malé vlnky, ale o jednu větší klopítla a povídá vystupovat, protože já se zvrhnu. Převrhla se a sklouzla ke dnu. Emanuel a maková panenka jen tak stačili přeskočit na nejbližší leknín. Panenka chodila po krajíčku květu, dívala se do hluboké vody a spínala ruce. Taková hloubka! Dívej se radši jinam, ať se ti nezatočí hlava, radil motýl Emanuel. A tak si panenka začala prohlížet leknínový květ, ale že té smůly ještě nebylo dost. Leknín se najednou zamračil a řekl, konec prohlídky, zavírám. Šla bych jinam, ale co pak můžu, řekla maková panenka. Zavírám, povídá leknín a zavřel se. Motýl Emanuel ještě na poslední chvíli stačil uletět. Co mu to však bylo platné? Kroužil kolem leknínu a domlouval mu. Pustí, vždyť si pomačkám sukničku. Spím, povídá leknín a spal. Tentokrát si Emanuel vůbec, ale vůbec nevěděl rady. A když si motýl neví rady, rozletí se ke sluníčku. Poslyš, sluníčko, je to tak a tak. Leknín usnul a moje panenka tam sedí jako ve vězení. Slunce se podívalo dolů na rybník a vidí, jak se mezi zavřenými lístky leknínu červená cípek panenčiny sukně. Mám dost jiné práce, řeklo motýlovi, ale tohle je pro mne maličkost.
1: A kolik zlaťáků za to budeš chtít, zeptal se Emanuel.
0: Dej pokoj, vždyť ani nemám kapsu, povídá sluníčko. A probudilo leknín. A jelikož vědělo, že motýly sice létají až ke slunci, ale nikdy ne přes rybník, poslalo jim dolů lodičku z vrby, takovou, co sama běží po vodě a zastaví se teprve na břehu.

0: jak si ji veverka Barka odnesla do hnízda. Motýl Emanuel poletoval kdesi nad loukami a maková panenka byla sama doma. Nudila se, zívala a řekla si, nebyla jsem dál než u rybníka. Proč bych se nepodívala taky někam jinam? A rozběhla se k lesu. Hned na samém kraji klopítla o smrkovou jehličku, ale nic si z toho nedělala a šla pořád dál. V lese bylo všechno docela jiné. Stébla lesních trav jí připadala jako široké lávky, borůvčí jako vysoké stromy a šero kolem dokola houstlo a houstlo. Copak už je večer? Podivila se maková panenka a honem volala motýla Emanuela, aby ji tu nenechával na noc. Ale místo motýla najednou před sebou vidí obrovské zvíře. Hubu má vousatou a zubatou, uši špičaté a štětinaté, pracky drápaté a ocas ohnivý. Popadlo panenku do pracek a povídá,
1: ty má roztomilá panenko, tebe já si odnesu do hnízda.
0: A hop a skok z větve na větev do koruny staré borovice a už byli v hnízdě.
1: Jsem veverka Barka, povídá to zvíře. Jen si skočím do lísek pro oříšky a budeme si spolu koulet.
0: To já nemůžu, řekla panenka. Oříšek by mě povalil.
1: Ale nepovalil, povídá veverka Barka a byla ta tam.
0: Maková panenka chtěla utéct, ale nebylo kam. Nahoře jenom nebe a dole hlubina, kde si pavouk Karkoška tkal novou síť.
2: Kdyby tu tak byl Emanuel, zašeptala panenka a samým smutkem usnula.
0: Právě tou dobou se motýl Emanuel vrátil domů. Rozhlíží se, panenka nikde. A v tom si všiml v prachu na pěšince malý chťápot, jako by tudy lehoučké nožky pospíchaly k lesu.
3: Snad nešla sama do lesa? Lekl se Emanuel a rozletěl se za panenkou.
0: Lítal kudy tudy a volal, jenomže motýlí volání je v lese slyšet sotva tak od borůvky k borůvce. Zastavil se i v lískách a zahlédl tam veverku Barku.
2: Neviděla jsi makovou panenku? Zeptal se jí.
0: To víš, ty mi ji odvedeš a s kým si budu koulet, pomyslela si veverka Barka a schválně motýla poslala na opačnou stranu.
2: Prohledal ten kousek lesa křížem krážem, ale pořád jako by ho něco táhlo zpátky ke staré borovici. Když ji obletával už nejmín po desáté, ozval se odkud si uštěpačný hlas.
1: Pěkně vítám, Emanueli.
0: Teprve teď si motýl všiml, že se zapletl do široširé sítě pavouka Karkošky. Nejdřív si myslel, že se to vyřídí po dobrém. Smekl cylindr a řekl zdvořile, promiňte, dostal jsem se, kam jsem nechtěl.
1: Jsem se nikomu nechtěl, odsekl pavouk
0: a klidně si začal zkoušet na hlavu Emanuelův cylindr.
2: To je přece můj cylindr, šeptl Emanuel.
0: tak si ho zatím nech. Ale dlouho už ho potřebovat nebudeš, povídá pavouk Karkoš. Já tady totiž líčím na mouchy a na motýly, a co tak přiletí? Je to moje živnost. Mám 8 noh, 8 očí a 7 chutí. Až mi přijde 7. chuť, tak tě, Emanueli, sním.
4: Motýl Emanuel zůstal jako skoprnělý. Ani se nepohnul, jen se díval na pavouka, jestli už mu nepřichází 7. chuť. V tom se ale nahoře ve vrčím hnízdě probudila maková panenka a znovu začala volat do všech stran: Emanueli, kde jsi? Mně se něco stane, oříšek mě porazí.
0: Jen to motýl Emanuel uslyšel, samým strachem o makovou panenku na vlastní neštěstí načisto zapomněl. Vytrhl se z pavoučího předení takovou silou, že to nic netušícího pavouka Kartošku převrhlo 8 nohama vzhůru.
4: Potom motýl Emanuel zaletěl k veverčímu hnízdu. Vzal svoji panenku do náruče a odnesl ji domů na makové pole.

0: Jednou šli Křemílek a Vochomůrka lesem a potkali Svatojánka.
1: Já bych k vám třeba šel do služby,
0: povídá ten Svatojánek.
1: A co umíš?
0: Řekl Křemílek.
1: A kolik se ti za to platí?
0: Řekl Vochomůrka.
1: Já bych vám třeba svítil. A když mi ráno řeknete, děkujem za dobrý posvícení, je zaplaceno.
0: Vzali tedy sebou Svatojánka do pařezové chaloupky. Pod strop pověsili větvičku kapradí, Svatojánek se na ní posadil a svítil. Večer svítil, ráno mu poděkovali a ve dne spal. Jenže jednou odpoledne Vochomůrku napadlo, že se podívá, jak to má Svatojánek uděláno ve svítilně. Tiše mu vyvlíkl svítilnu, škrtl sirkou a podíval se do ní. Ze svítilny vyběhl malý plamínek a polekaně povídá: co to děláš? Vždyť já se o tu sirku spálím. A utekl pod postel do tak malého koutku, že tam za ním nemohl ani Křemílek, ani Vochomůrka. Svatojánek jen povídá:
1: teď si to, Vochomůrko, vyvedl. Už vám neposvítím.
0: A o plamínek měl taky starost, že prý ho není čím krmit a že v koutku pod postelí vyhoří a uhasne. Od té doby se Vochomůrka nevyspal. Každou noc chodil po pasekách a sbíral olámané měsíční nitky. Nosil je pod postel a plamínek z nich ulizoval. Tak to šlo několik týdnů. Svatojánek kejklal vyhaslou svítilnou a díval se, jak Vochomůrka krmí plamínek měsíčními nitkami.
1: Co s tím bude dál?
0: Lámal si hlavu Křemílek. Svatojánek kejklal vyhaslou svítilnou, plamínek hořel v koutě pod postelí a Křemílek s Vochomůrkou se dávali po tmě. Až jednou večer zabouchal někdo na dveře a do chaloupky se bez pozvání hrne čmelák s basou. Postavil basu do rohu světnice, dobře ji tam opřel a teprve potom povídá:
2: je to basa vzácná. Takové basy rozhazuje na jaře sluníčko a čmeláci je hledají, aby měli na co hrát. To dá práci. Sluníčková basa je moc vzácná basa.
1: A proč nám to všechno říkáš?
2: Protože mi dnes napršelo do bytu. A já tu u vás s basou přespím, aby jí nepopraskaly struny.
1: Tak si tu spí.
0: A Křemílek usnul, spal Svatojánek, dřímali čmelák i basa, klimbal plamínek v koutku pod postelí. Jen Vochomůrka ne a ne usnout. Dostal chuť zahrát si na basu. Vylezl z podpruhované peřiny, tiše po palcích přešel světnici a namátl smyčec.
3: Nech toho, zabručela basa.
1: Já jen trošku.
3: Ráno je času dost.
1: Já bych si jen trošku brnknul na tu nejtenčí strunu,
0: vemlouval se Vochomůrka. A rozespalá basa se rozčertila a praskla na ní struna. A zrovna ta nejtenčí struna. Probudilo to Křemílka a on povídá:
1: teď si to, Vochomůrko, vyved do repete. Nejdřív si vystrašil plamínek a teď zkazíš basu. Já ji spravím,
0: špitl Vochomůrka.
1: Já tam dám místo struny provázek.
0: A dal tam ten provázek a zabrnkal. Basa zahromovala jako divoká, div to neporazilo chalupu, protože sluníčková basa ta chce jen nejjemnější struny. Probudil se čmelák a křičí:
1: Kdo to zkazil?
0: A že si dojde provosy, to jsou jeho sestřenice, a že jich je 77. Rozběhl se ke dveřím, ale když šel kolem postele, vyklouzlo spodní svatojánské světýlko a povídá:
4: Zkazil to ten vochomůrka, co mě vystrašil rozsvícenou sirkou. Tak ať si to od těch vos vypije, ano.
0: Jenže v tom svatojánek přestal kejklat vyhaslou svítilnou, chytil do ní plamínek jako do klícky a povídá:
2: Ty máš ale roupy. Kdo pak tě vykrmil měsíčními nitkami?
4: No, vochomůrka,
0: špitlo světýlko.
2: Tak vidíš, tak já mu za to poradím,
0: řekl svatojánek a poradil vochomůrkovi, jak spravit basu. Svatojánek otevřel svítilnu, vochomůrka si uždibl koneček plamínku a nasliněnými prsty ho vytáhl ve strunku. Strunku napnul base od krku až ke kolenům. A svatojánek dál svítil v pařezové chaloupce a čmelák drnkal po pasekách na basu.

0: Tak vám, moji drazí, žil v jedné chatrné chalupě se svou ženou Švec. Když měl zakázky, seděl na verpánku a šil boty. Za hotové dílo dostal zaplaceno a Ševcová měla začvařit a péct lívance, které měl tak rád. Horší bylo, když si nikdo boty neobjednal, to pak jedli jen to, co narostlo v malé zahrádce. Ale nikdy z toho nebyli smutní. Takoví vám to byli skromní lidé, co měli pořád radost ze života. Jednou Švec dostal zakázku 12 párů bot, obutí pro svatebčany. A když jde o boty na svatbu, musí být obzvlášť pěkné, hladoučké, pohodlné. Takové se opatrují do konce života jako vzpomínka na všechnu tu slávu. To, aby si dal Švec nějak záležet. S každou botou si musí vyhrát, každou vyštafírovat, protože taková příležitost je pro něho taky pravý svátek.
1: Natolik bot je potřeba hodně kůže a kůže prodává koželuch ve městě. Ale mám všeho všudy jen tolik peněz, kolik stačí tak pro jeden, dva páry. Ale není zbytí. Musím mít jen tolik peněz, kolik stačí tak pro jeden, dva páry. Ale není zbytí. Musím jít na nákup a pokusit se...

0: kde bylo ještě šero a převalovala se noční mlha, než se promění na ranní rosu. Kráčel pomalu a opatrně, aby nezbloudil, jenže neviděl na krok před sebe, a tak přece jen sešel z cesty. Tu mu pojednou pod nohama zadunilo, otevřela se před ním zem, zakouřilo se notně, červený plamen osvítil stromy a z díry se soukal rohatý chlupáč. Rozhlídl se kolem dokola a hned vyskočil na zem, až se zajiskřilo a jehličí pod ním zadouknalo. Švec krapánek ucouhl, omrkl to zjevení od paty k hlavě a v tu ránu se dovtípil, koho to má před sebou. Podle rohů, ohánky a kopita místo jedné nohy to nemůže být nikdo jiný než pekelný čert. A řeknu vám, opravdový čert, černý, hůňatý a čmoudí a smrdí kolem, jako když pálí síru nebo staré škráby. Ten čert je poprvé poslaný na světlo boží a nevyzná se ve světě ani zamák. A ke všemu je hloupý jako putna. To se pozná hned, co tva promluví.
1: Ble, ble, ble. Kdo pak? Ty jsi.
2: Tvoj. Já jsem švec, abys věděl.
0: Vykřikl hrdě a nebojácně švec.
1: Aha. A takhle švec, ble, ble, není náhodou člověk?
2: No, Holenku, švec docela určitě doopravdy a se vším všudy člověk je.
1: Aha, tak to by šlo. Já mám na poručení od našeho pekelného vládce Lucipera, abych přinesl hříšného člověka. Nejprve ti splním přání, jaké si jen smyslíš, a potom tě odnesu do pekla.
0: Švec poznal, že má před sebou výkvět vší chytrosti a tahle náhoda se mu právě hodila.
2: No, hříšný člověk, to já na mou duši jsem. A když už teda máš nějakého hříšníka odnést do pekla, tak to já s tebou tu smlouvu ujednám. Zrovna mě napadlo jedno naléhavé přání. Mám zhotovit brzo a rychle 12 párů bot a k tomu potřebuji pomoc.
1: Aha, no to by šlo.
2: Jenomže na boty potřebuju kůži. A na kůži? Peníze.
1: Ble, ble, ble. Snadná pomoc. Peněz ti dám celý pytel.
2: Ne, ne, ne, ne. Jen 3 zlatky. To stačí na kůže pro 12 párů bot.
1: Ble, ble, ble. 3 zlatky. A co dál?
2: No, a pak budeš u mne ve službě k pomoci, abych ty všechny boty odevzdal včas před svatbou. Až došiju poslední, můžeš si mě odnést do pekla.
1: Ble, ble, mám sloužit. A bude to nadlouho?
2: No, když svou službu vykonáš dobře a rychle, bude to brzo. Ale když budeš sloužit špatně, naše dohoda skončí a ty potrajdáš do pekla bezemné s nepořízenou.
1: No, by šlo. Já stejně dokážu všechno.
0: Naparoval se čert.
2: Dobrá. Dej mi na to dojednání nějakou písemnost. Ať to skálo pevně platí.
1: A to ne. Já přece neumím psát a číst. Ale když uděláme 3x tvoj, tvoj, tvoj, tak je naše dohoda pevná jako křemen.
2: No, čertu věř. Ale zkusím to s tebou. Tak teda, tvoj, tvoj, tvoj.
0: Oba stvrdili dohodu a čert vyklopil ševcovi do dlaně 3 zlatky. V lese se taky na dobro rozednilo, sluníčko už osvítilo správnou cestu a bylo na nejvýš na čase jít na nákup.
2: Od nynějška si u mě ve službě. Ale takového umouněného

0: Tovaryše sebou do města vzít nemůžu. Byl bys mi pro ostudu. Počkáš tady v lese. Až se budu na večer vracet, vezmu tě k nám do chalupy.
1: Čert zalezl do vykotlaného kmenu a Švec pospíchal do města. Za 3 zlaté nakoupil krásný chůží na svršky i na podrážky. A protože tak dobře pořídil, vracel se s velkým balíkem kůží domů z vesela.
2: Švýcko Švec, Švýcko Švec, dělá boty na tanec. Švýcko Švec, Švýcko Švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Nese kůže, kolik zmůže, a už běží přes kopec.
1: V lese pak snadno už podle puchu a čmoudu čerta našel. Hodil mu na záda balík s kůžemi a vydali se k chalupě. Domů došli, když už byla temná noc. Ševcová spráskla ruce, když v černé tmě rozpoznala černočerného čerta.
3: Vracíš se neřádně pozdě a ještě mi vedeš do domu jakéhosi rohatého kozla.
0: Ale co tě nemá? To je posel samotného pana Lucipera. Odnese mě do pekla, jen co si mě u nás vyslouží. Nedělej si starosti, bude se snažit, aby to bylo co nejdřív. Že, čerte očmouděný?
4: Ble, ble, ble.
1: Souhlasil čert. Ševcová byla panečku chytrá ženská a všechno pochopila bez vysvětlování.
3: Dobrá, dobrá, ale v chalupě mi ťápat a čmoudit nebude.
1: Strčili čerta do chlívku, kde byl snopek staré slámy. Tam se svalil a usnul jako pařez. Ale co jedl, čím se živil, to vám nepovím. Jen čerti vědí, co čerti jedí. Jak jsem slyšel, živí se všelijakou žouželí a havětí. Nebo polikají jiskry a oheň, anebo chytají lelky a pečou si je na sluníčku. A vůbec, co já vím. Švec v noci všechno své ženě povyprávěl a utěšil ji, aby jen neměla strach, že to s čertem zaonačí, aby s ním nemusel do pekla. Další den, hned, jak rozsvítili oblohu první sluneční paprsky, sedl Švec na verpánek, nakrojil kůže a připravil na šití. Do škopíku dal máčet tlustou kůži na podrážky, aby byla pro práci vláčná a podajná. A hned taky vzbouřil čerta a uložil mu práci.
0: Já budu šít pravou botu a ty levou. Podívej, takhle se šídlem propichují dírky v kůži. A takhle se navléká nit do jehly. Tak neokouněj a chyť se díla.
4: No jo, já stejně umím všechno.
1: Švec se dal s chutí do šítí a šlo mu to hbitě, jen se mu jehla v ruce kmitala. A k tomu si prospěvoval.
2: Švýcko Švec, Švýcko Švec, dělá boty na tanec. Švýcko Švec, Švýcko Švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Krájí kůže, kolik zmůže, až má v dlani mozolec.
1: Čert se snažil pevnou tlustou nit navléknout do úzkého ouška jehly, ale pro ty jeho neobratné gremlavé pazoury mu to nechtělo jít. Když se mu to konečně jednou podařilo, navlékl nit dlouhou bezmála půl cívky, protože si hlupák myslel, že mu šití půjde bez častého navlékání rychleji, jenomže s tak dlouhou nití musel na každý stech oběhnout celou chalupu a za chvíli byl celý schvácený a uřícený. A protože si na konci neudělal uzlík, vždycky, jak nití škubl, všechny stehy zas vyvlékl a pořád byl s prací na začátku. Švec už měl ušitý celý svršek a čertisko zhola nic.
0: Tak tohle není ani dobrá, ani rychlá práce.
1: Pouštěl Švec na čerta hrůzu.
4: Když takové nimrání není pro moje pazoury.
1: Provinile kňoural čert.
0: Jo, hold Ševcovina potřebuje mistra, a ne hudlaře. Takhle mi naděláš víc škody než užitku. S takovou s tebou hned tak rychle do pekla nepůjdu. Ale abys věděl, že mám dobrou vůli, zkusím s tebou jinou službu. Šikovné ruce teda nemáš, ale máš sílu a páru. Naštípeš dříví na topení, aby mi zbyl čas na šití.
4: Aha, tak to by šlo. U nás v pekle taky topíme dřívím pod kotly.
1: Švec zavedl čerta na dvorek, ukázal mu špalek a hromadu nařezaných polen a dal černému čeledínovi do ruky sekeru. Čert popadl topůrko a horlivě se pustil do díla. Já pořád říkám, byl to hlupák nad hlupáky. Tloukl do polen, jenomže ne ostřím, ale druhou plochou stranou sekery. Bušil, mlátil do dřev jako divý, až se z něho dýmilo. Ale ty se neštípali, jen špalek za špalkem zalézal do země, jako by do dvora zatloukal hřeby. Švec vyběhl od svého ševcování a láteřil a hromoval, aby vypadal notně nazlobený.
0: Tak jsem ti to nepřikázal. Místo, abys mi štípal dříví, posíláš ho svým kamarádům do pekla. Není to ani dobrá, ani rychlá práce. A ještě nad to mě připravuješ o majetek. Jdi mi od toho. Vrať se k Luciperovi a beze mě. Konec smlouvy.
1: Čertisko se ale začal ošívat. Měl strach z Lucipera a netroufal si přijít do pekla s prázdnou.
4: Prosím tě, prosím, prosím, dej mi ho na mě jakou jinou službu, ble, ble, ble, ble. Já se polepším a udělám všechno nejlíp podle tvého naporučení.
1: Vida, vida, jak čert Grobián najednou přišel s prosíkem. Švec nejprve na oko odmítal a vzpíral se, ale pak se jakoby udobřil a uvolil se dát čertovi jinou zadávku.
0: Dříví na topení syn nachystal, ale teplo budeme potřebovat. Než se nadějeme, máme zimu přede dveřmi, proto vezmi koš, nachytej na dvoře slunečního tepla a nanos ho do sklepa do zásoby. To snad dokážeš, ne?
4: To by šlo. Na nošení já jsem největší silák halama.
0: Což, o tu sílu nejde. Teplo tolik neváží, ale nos opatrně, abys ho cestou nevytrousil. A musíš řádně pěchovat. Sklep je malý, aby se ho tam hodně vešlo. Až skončíš, zavolej hospodáři, hotovo.
1: Čertovi se to zalíbilo a hned se rozběhl s košem na dvůr. Švec zase sedl na verpánek. Ševcová všechno slyšela, mlčela k tomu, ale oči se jí smály. Točila se u plotny a vařila dobrý oběd, až to vonilo celou chalupou. Švec skončil šití a začal ťukat kladívkem, jak zatloukal hřebíčky a floky do potrážek. A k tomu si zvesela prospěvoval pro radost a k němu se přidala i Ševcová, protože by se nejraději hlasitě rozesmála.
2: Švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Foky tluče do babuče a pár s vočkou na konec.
1: Čert zatím běhal a kmitel. Nosil koš sem a tam ze dvorka dolů do sklepa. Jemu bylo teplo, až mu pot z čela tekl v potůčcích, ale ve sklepě tepla nepřibývalo. He, my dobře víme proč, ale Trumbera čert neměl ani potuchy. Z toho pobíhání byl nadobro schvácený. Odhodil koš, sedl si na práh a funěl, až mu dlouhý jazyk plandal v hubě jako ohařovi.
4: Ble, ble, ble, hospodáři, ble, ble, hotovo.
1: Švec vyšel ven a oblékal si kabát.
0: No, když si tentokrát řádně vykonal, co jsi měl uloženo, dám se teda s tebou na cestu do všech pekel. Já jen dokončím rozpracovanou botu a ty si zatím sedni do sklepa a vyzkoušej, jestli je tam opravdu dost tepla. Chvilku počkáš a pak poletíme.
1: Čert vlezl do sklepa a sedl na hliněnou zem. Ale než se nadál, prolezla jim zima, že se třásl jak listí na osice a jektal zuby, div si svůj dlouhý jazyk nepřekousl. Sklep byl pěkně hluboký a studený, i v parném létě sloužil jako chladnice a čerta studil jako nejmrazivější ledovna, protože pekelná čelátka je z věčného ohně uvyklá na teplíčko víc než naše kočky. Netrvalo dlouho a čert vyletěl ven jako střela.
4: Ble, ble, ble, ble. Mě mrzne nos, mě mrznou uši. Já jsem prostydlý až na kost. Lepší, lepší.
1: A dál už nemohl promluvit a ani blé, protože kýchal a pčíkal, že si málem svůj zahnutý nosan otloukl o zdi. Na to se švec hrozně rozčílil, přímo rozběsnil a moc úsilí vynaložil, aby to vypadalo jako opravdová zloba a vztek.
0: Tak to máme. Potom čiň čertu dobře. On mě chtěl čertisko proradné a ošemetné oklamat a podvést. Žádné teplo do sklepa nenanosil, je tam zima jako v morně. Ještě, že to oskusil na vlastní kožich, aspoň se prozradil.
1: Čert nemohl pro samé kýchání ani odpovědět, ani se ohradit. Hepčí, hepčí, hepčí.
3: Pozdrav pámbu, svatá pravda, hospodáři.
1: Přikyvovala Ševcová, ale ve skutečnosti div nevyprskla smíchem.
0: Tak to jsem s tebou, Milánku, už mudlaný skoncoval. Naše dohoda nic neplatí. Seber si saky paky a mazej s prázdnýma rukama do horoucích pekel.
1: Čertovi k tomu všemu kýchání a prskání ještě vyhrkly lítostí z očí slzy jako hrachy a koulely se mu po tváři, až měl na lících černé čmouhy jako koleje. Jen trochu přemohl to hrozné kýchání, začal zas prosit žebroničkem kemral, aby se jen švec nad ním smiloval a zadal mu ještě jednu poslední službu.
4: Tu já, ble, jisto jistě vykonám ke tvé úplné spokojenosti. Lepší,
3: svatá pravda.
1: Zasmála se už naplno Ševcová, protože se nemohla dál tvářit přísně a nazlobeně.
0: Ne, ne, kde pak? Já už s tebou nechci mít žádné handly. Jedině, jestli se tuhle hospodyně nad tebou nesmiluje.
1: Čert padl před Ševcovou na kolena a prosil a kňoural jako spráskaný pes. Kámen by se nad ním ustrnul. Ševcová chvíli na oko okolkovala a protože měla Safra Portsky chytrou hlavu, vymyslela zatím dobrý nápad.
3: Budu prát. Potřebuji plné necky vody. Napumpuj do věder vodu a nanos do necek, aby byly až povrch plné.
4: Ble, ble, ble, to by šlo.
1: Zajásal čert a už běžel pumpovat vodu. Jenže Ševcová vzala kolík a ve dně necek nechala nezazátkovanou díru. A čert pumpoval, běhal, nosil a vyléval vodu do necek, ale než se vždy od pumpy vrátil, voda byla ta tam, všechna dírou vytekla ven. Tak čertisko pumpoval, běhal, nosil, vyléval pořád a čím dál rychleji, jen vody v neckách nijak nepřibývalo. Zanedlouho byl celý rozpálený, že ho všechno kýchání přešlo. Ale tak se z něho jiskřilo a kouřilo, že ho musel švec strčit pod pumpu, polít ho a uhasit mu kožich vodou, aby se od něho nezapálila chalupa. Čert se pod tou sprškou šklebil a ošíval, abyste věděli, čerti se, jak tě živ, neumývají. Pára z něho jen syčela a špína se z něho spláchla. Nakonec vypadal obstojně k světu a člověku podoben.
0: No, teď už vypadáš skoro jako usmolený ševcovský pomocník. Takového nějakého tovaryše bych potřeboval. Jenže ty jsi k ničemu. Žádný uložený úkol si nesplnil. Napřed si mi udělal škodu na dříví, teď zas na vodě. Vrátíš se šupem do pekla a ještě ti dám účet pro pana Lucipera za ty škody. Řekl bych, že tě moc nepochválí.
1: Čert se rozbrečel hlasitě a usedavě a slzy mu tekly z očí proudem. Kdyby je chytal do necek, bylo by jich až po okraj, ale jen kdyby nechyběla zátka. Mazaný švec se tentokrát nedal obměkčit. Nechal čerta čertem a odešel do světnice. Teď už si nesedl na verpánek, ale každou ze tří nožek, na kterých ševcovská stolička stojí, přibyl velkým hřebem k podlaze. Pak vzal pop. To je lepidlo, kterým se lepí boty a co se jim slepí, drží jako skála. A tím popem natřel sedátko. Za chvíli se ten čertovský ubrečenec přišoural do světnice, vzlikal, kňoural a sliboval peníze, zlato a drahé kamení. Ale švec jen neoblomně vrtěl hlavou.
0: Nač by mi bylo všechno to bohatství, když bych s tebou letěl do pekla a neužil si ho na tomto světě?
4: Tak já ti dám lhůtu, bleble. Celý rok si můžeš lebedit, nic nedělat a mít se dobře, bleble. Já ti budu sloužit ve dne v noci a peníze se ti jen pohrnou. To by se ti nelíbilo, bleble.
0: Nelíbilo. Kdepak? Tak hříšný já zase nejsem. Bez poctivého ševcování bych neměl spokojenou dušičku. A tvoje služby už znám. Konec řečem, nedodržel jsi naši smlouvu, seber se a leď si domů, já zůstanu taky doma.
1: Na to čertovi náhle otrnulo, rozohnil se, rozčertil, zkrátka obrátil na jinou notu.
4: Tak to by nešlo. Už toho mám dost, bleble. Žádná služba, žádné vyjednávání. Poletíš se mnou do pekla a hned a hotovo.
1: A čertisko pobíhal po světnici jako pometlo po dvoře a soptil a sršel oheň a síru.
3: Pane bože, vždyť nám zboří nebo zapálí chalupu.
1: Zoufala si Ševcová.
0: Co pak naše smlouva, tvůj, pevná jako křemen, nic neplatí?
4: Nic. Smlouva, nesmlouva. Já jsem čert pekelný, já na žádnou dohodu nedbám, žádnou dohodu nedodržuju, bleble, protože já mám pekelné vychování a způsoby.
3: Neplivej mi tady jiskry! Pro tvoje způsoby, nespůsoby se mi připalují lívance.
1: Rozohnila se tentokrát doopravdy i Ševcová.
0: To máš tak, hospodyně, na světě to tak chodí. Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. A kdo se včas dobře nezařídí, špatně pořídí. Tak poslyš, hasa čerte, necháme hospodyni dopéct lívance. Ty si tady v poklidu sedni, aby se s tím rejděním a běsněním nenamohl. Já se zatím ohodím kostelovým oblečením, abych vypadal důstojně a svátečně, spolknu nějaký lívanec a potom, když ti to půjde, povídám, potom mě odneseš k trůnu pana Lucipera.
1: Čert se zastavil, odfrknul páru, jak zabrzdil a rozchechtal se.
4: Aha, tak to by šlo. To by šlo.
1: Ševcová dopékala lívance a dala je teplé, voňavé domísy na stole a k tomu žbánek povidlí. Švec zasedl ke stolu a posvátně se dal do jídla.
4: Čas běží a ty si tady baštíš. Konec čekání a letíme.
0: No, jak jsem řekl, Když ti to půjde, poletíme.
4: A proč by to nešlo, bleble?
1: Čert se pokouší zvednout z verpánku, aby ševce popadl. Ale kde pak? Pop na chlupatém kožichu drží jak přirostlý. Verpánek drží na podlaze, že by jim ani Lucifer nepohnul.
0: Tak se mi zdá, Milánku, že do pekla nepoletíme ani já, ani ty. Chceš tu zůstat? Nějak se ti u nás líbí.
3: Ale já ho nechci. Leť už ke všem čertům.
4: Já bych letěl, ale nejde to.
0: Do pekla se halt nevrátíš. To máš z toho, že nedodržuješ sliby.
4: Podívej, hospodáři, bleble. Dám ti pytel peněz. Nechám tě tady doma. Jen mi pomoz, abych mohl odletět.
0: Vida, to jsou jinačí způsoby. Řeknu ti rovnou, o čertovské peníze nestojím, ale kdybys mi dal čertí kůži na dvoje lakové boty, tak bych ti pomohl.
3: A to by šlo. To by šlo. Tvoj, tvoj, tvoj.
1: Vykřikl horlivě pekelník a už vykouzdil kusanec černé kůže. Švec kleštěmi vytrhl hřebíky z nohou verpánku a čert vyskočil jako na péru. Chvíli lítal s verpánkem na zadku jako sršeň.
3: Už mě jak tě živ neuvidíš.
1: Čert vyrazil dveřmi ven, zatočil se na dvorku jako káča, zavrtal se do hlíny a zmizel pod zem, jen se zakouřilo. Švec se Ševcovou si padli se smíchem do náruče a pak spolu dojedli ty milované lívance. Švec došil 12 párů bot a ještě 2 navíc z čertí kůže pro sebe a pro svou ženu. Na svatbě si v nich zatancovali a pak je nosili až do smrti, protože boty z čertí kůže nikdo co živ neroztrhá. Jak čerta přivítali v pekle a jak ho zbavili verpánku, anebo jestli s ním dodnes lítá, to se už nedovíme, protože nikdo nikdy toho čerta neuviděl. A tak to je, Milánkové, konec pohádky o čertu a Ševcovi.

0: o tom, jak Mach a Šebestová pomohli vypátrat zloděje. Jednou si Mach ve škole o přestávce všiml, že Horáček a Pažouci o něčem pořád šuškají a řekl Šebestové. Koukni se na ty dva, zas už chystají nějakou lumpárnu. A sotva to řekl, Pažout zatleskal a volal na celou třídu. Buďte chvilku ticha, Horáček vám chce něco říct. A když bylo ticho, Horáček řekl. Hele, nevíte někdo náhodou o nějaký krabici? My bysme ji tady s Pažoutem potřebovali. Ale nikdo se nepřihlásil, jenom Mach z nenadání řekl. Ale jo, klidně si u nás po obědě zastavte. Tadyhle Šebestová má doma jednu prýmovou krabici. Ráda vám ji dá, že jo, Šebestová. A když potom škola skončila a šlo se domů, Šebestová řekla Machovi. Člověče, Machu, ty jsi určitě praštěný pavlačí, od kdy já mám nějakou prýmovou krabici a i kdybych jí měla, tak nevím, proč bych jí měla dávat zrovna Horáčkovi. Ale Mach řekl, člověče, Šebestová, ty to zatím nechápeš, ale to je náhodou bezvadný nápad. Nech si to vysvětlit. Já se s tebou vsadím, že Horáček s Pažoutem mají za lubem něco podezřelýho, možná dokonce nebezpečného, a my jim ty plány bezvadně zhátíme, protože ona to totiž nebude žádná krabice, ale Jonatán, a ten jim nakonec pěkně prožené faldy. A Šebestová se zastavila a řekla, teda Machu, já někdy vážně pochybuju, jestli máš zdravý rozum, to ti toho psa není ani trochu líto? Co když Horáček tu krabici někde ztratí? Nebo co když mu spadne do řeky? Ale Mach řekl, Šebestová, ty se pořád všeho hrozně moc bojíš. Víš, co se říká? Kdo riskuje, vyhraje. Uvidí, že to dobře dopadne. Odpoledne si Mach s Šebestovou půjčili od paní Kadrnoškové Jonatána, že si s ním budou jako hrát, ale místo toho šli do sklepa, aby je nikdo neviděl, vytáhli sluchátko a řekli, že si přejí, aby se z Jonatána stala krabice, a Jonatán byl najednou ten tam, na zemi ležela krabice i s víkem a Mach s Šebestovou ji vzali, sedli si s ní před dům a čekali na ty dva. A Horáček s Pažoutem přišli, v ruce drželi početní sešity, protože doma řekli, že mají doučovací kroužek, prohlédli si krabici, Horáček kývl hlavou, jakože ujde, Pažout řekl, děkám. Oba dali do krabice sešity, aby neměli plné ruce, a vyrazili směrem k zahradní čtvrti, ale nezmizeli za rohem. Horáček se otočil a volal, a nechoďte za náma, mohlo by vás to mrzet. A Mach se zasmál a řekl, Šebestová, ti budou, pane, koukat, až se jim ta krabice změní v Jonatána. Ale Šebestová vrtěla hlavou. Já tomu pořád nerozumím, jak se ta krabice může změnit v Jonatána, když oni budou buchví kde a my tady. A Mach řekl, to je přece jednoduchý. Čtvrt hodinku počkáme, řekneme sluchátku, aby se krabice změnila v Jonatána, a potom se půjdeme mrknout, jak Jonatán honí Horáčka s Pažoutem po zahradní čtvrti. A Šebestová řekla, aha, jenomže žádnou čtvrt hodinku nepočkali a do žádné zahradní čtvrti nešli, šli někam docela jinam. Najednou se totiž před domem objevila paní Machová s košem prádla a řekla, tady jste, už jsem myslela, že vás nenajdu, chyťte to každý za jedno ucho, skočte s ním do prádelny a řekněte paní Kozelkové, ať to dá hned do pračky, že si na to počkáte. A Mach s Šebestovou si vzdychli, chytili každý jedno ucho a šli a mysleli si, máme polegraci, kdo ví, kde Jonatána budeme nakonec hledat. A zatím Horáček s Pažoutem koukali přes plot do zahrady, kde v trávě lezla želva a kousek dál druhá a třetí a čtvrtá a Horáček řekl: Čeče, těch tady je, ten člověk ani nepozná, že mu nějaká chybí. A Pažout ukazoval prstem: Hele, tamhle ty dvě jsou pěkně vybarvený. Jestli si chceme založit ten chov, jo, tak nám nemůže být fuk, jaký ty želvy budou. Pěknou želvu si koupí každý, ale ošklivou nikdo. A Horáček řekl: To je fakt, vemem si ty nejhezčí a hotovo. A přelezl plot, vzal dvě želvy, podal je Pažoutovi, ten je dal do krabice a pak se vydali zpátky, přičemž počítali, kolik peněz jim ty želvy vynesou, až jich bude tak 200 a každá snese 50 vajec. Šlo jim to stuha. Pažout měl z počtu 5 jako Brno a Horáček 5 jako Brno, Praha a Bratislava dohromady, takže toho počítání nechali a raději přemýšleli, jestli si za ty veliké peníze koupí Volvo nebo Mercedes, což jim šlo mnohem líp. A jak tak uvažovali a uvažovali, přišli do ulice, kde byla prádelna, z které zrovna vycházeli Mach a Šebestová s košem čistého prádla a Mach řekl: Šebestová, to je ale náhoda, vidíš ty dva? Ten Pažout ani neví, že nenese krabici, ale Jonatána. Postav ten koš, ať můžu mluvit do sluchátka. A Šebestová postavila koš a Mach řekl do sluchátka: Prosím vás, my bychom se přáli, aby se ta krabice stala zase Jonatánem. A všichni lidé se najednou ohlíželi, protože Pažout hrozně vykřikl, jak se lekl, jelikož najednou držel místo krabice v náručí psa, kterého leknutím pustil, a Horáček na to zíral, nemohl pochopit, co se děje, nemohli to pochopit ani jeden, ani druhý, a tak vzali nohy na ramena a Mach s Šebestovou si to namířili k Jonatánovi, který nemohl chodit, měl břichu jako nafouklý balón a v tom břichu se cosi hýbalo, a Mach s Šebestovou ho opatrně zvedli, položili na vyprané prádlo a tak ho nesli a Šebestová si vzdychla: Já věděla, že to dopadne všelijak. Teď nechci vidět, jak bude paní Kadrnošková řádit, až jí vrátíme Jonatána v tomhle stavu. A opravdu, paní Kadrnošková řádila jako tornádo, křičela: S takovou si to rozmyslím, než vám příště půjčím Jonatána na hraní. Aspoň mi řekněte, co vlastně snědl, že se mu to hejbá v břiše. A když Mach s Šebestovou krčili rameny, popadla psa a nesla ho k panu doktorovi Slepičkovi, což byl zvěrolékař, ten strčil zvíře pod rentgen a řekl: Milá paní, ten vás Jonatán sežral dvě želvy? A ty želvy dosud žijí, pojďte se podívat, želvy mají poměrně tuhý život. V želvách se náhodou moc dobře vyznám, mám jich na zahradě skoro půl tuctu. A paní Kadrnošková se podívala a viděla, jak ty želvy hýbají nohama a kroutí hlavou, a paní Kadrnošková také kroutila hlavou. To jsem blázen, řekněte mi, pane doktore, jak to, že ten pes žere želvy, kdybych mu to dala doma, tak se toho ani nedotkne. A pan doktor Slepička řekl: Víte, pro mě záhadou něco jiného. Sice jak to, že ten pes ty želvy ani nerozkousal, to je neuvěřitelné. Zkuste spolknout želvu jen tak. Sestro, připravte operaci. A vy, paní Kadrnošková, počkejte prosím venku. A paní Kadrnošková čekala a čekala, až se konečně dveře otevřely a sestra řekla: Tak si pro toho píska pojďte. Dopadlo to dobře. A Jonatán ležel na stole, břicho měl celé v obvazech, koukal smutně na dvě želvy, které lezly po stole sem a tam, a zvěrolékař řekl: všimněte si, jak jsou pěkně vybarvené, to jsou totiž nejhezčí želvy, které mám na zahradě. To víte, že jsem je poznal na první pohled, někdo mě prostě ukrad. Ten pes to nemá ze své hlavy, to má na svědomí někdo docela jiný a já vím dokonce kdo. A příští den museli Horáček s pažoutem do ředitelny, stál tam doktor Slepička a pan ředitel řekl:
1: hoši, přiznejte se, že jste ty želvy vzali. Bude to pro vás lepší.
0: Ale Horáček řekl: a máte nějaký důkazy, že jsme to byli zrovna my? A zvěrolékař vytáhl dva početní sešity, které našel v Jonatánovi spolu s želvami, načež bylo pažoutovi jasné, že zapírání nemá smysl, a tak řekl: prosím, já si teda přiznávám, ale přes ten plot les Horáček. A odpoledne šli Mach s Šebestovou navštívit chudinku Jonatána, přinesli mu všelijaké dobroty a taky kytičku a Mach řekl: víš, Jonatáne, Šebestová si myslela, že to byl nemožný nápad, ale nebýt tebe, tak by byl pan doktor Slepička bez svých zvířátek a dva zloději by si mysleli, kdo ví, jak jsou chytrý. A Šebestová dodala: takže ty seš vlastně pravý policejní pes, který slouží spravedlnosti s nasazením vlastního života. A dala Jonatánovi hubičku na čo.

V hluboké africké džungli se jednou brzy ráno zastavila truchlící gorila jménem Kala a zaposlouchala se do podivného zvuku. Kala přišla o dítě a najednou slyšela zvuk, který její mládě připomněl. Kala šla po zvuku, až došla k obydlí schovanému ve stromě na malém ostrůvku. A i když se Kala toho domu v koruně stromu velice bála, statečně se k němu přiblížila, aby zjistila, kdo ten podivný křik vydává. Jakmile se Kala dostala do domu ve stromě, ohromilo ji to nejpodivnější mládě. Nemělo srst a vůbec nevypadalo jako mládě gorily. Přesto bylo Kale jasné, že ten drobeček ztratil rodiče a potřebuje její pomoc. Kala zvedla dítě a jeden druhého si se zájmem a potěšením prohlíželi. Náhle si však Kala uvědomila, že se na ně z výšky dívá leopard Sabor, připravený k útoku. Kala s dítětem uprchla na plošinu vytvořenou ve větvích kolem domu. Sabor jim byl v patách. Byl to právě Sabor, kdo zabil Kalino dítě. Kala byla rozhodnutá chránit toto podivné mládě před nebezpečným leopardem, až se jí nakonec podařilo s dítětem vskočit do člunu. Když se je Sabor snažil pronásledovat, naštěstí pro ně se celý zamotal do lanoví, na kterém byl člun připevněn. Těsně před západem slunce toho dne se Kala s dítětem vrátila k jednomu z míst, kde si gorily dělily potravu. Podle Terk, mladé opice, bylo děťátko roztomilé. Ale Kalin druh Kerčak, který byl zároveň vůdcem goril, se Kalu pokoušel přesvědčit, aby dítě vrátila tam, kde je našla. Kerčak se obával, že dítě by mohlo jednoho dne ohrozit jeho rodinu. Kala už ale byla rozhodnutá, že se bude o dítě starat jako jeho matka a pojmenovala ho Tarzan.

O 5 let později se z Tarzana díky Kalině lásce a ochraně stal silný chlapec. Chlapec, který prováděl stejné neplechy jako ostatní gorilí mláďata. Někdy i mnohem větší. Jednou odpoledne se Tarzan dostal do opravdové šlamastiky. Nechtěně vylekal slony, kteří se pak v celém stádu prohnali místem, kde gorily žili. Kerčak se na Tarzana velice rozlobil. Nikdy nebude jako my, pověděl Kale, když se snažila Tarzana omlouvat. Tarzan se kvůli slovům, která Kerčak řekl Kale, velmi trápil. Chtěl být jako ostatní. Ten večer jej však Kala uklidňovala. Položila Tarzanovi ruku na jeho srdce a pak jeho ucho přitiskla na své. Slyšíš? Bíjí úplně stejně, řekla Kala. Kerčak to prostě jen nechápe. Já mu to vysvětlím, vykřikl Tarzan a objal Kalu.

0: Rok se s rokem sešel a z Tarzana byl 20letý mladík. Jednoho dne se stalo něco, co přimělo Kerčaka změnit na Tarzana názor. Ten den spolu Terk a Tarzan z legrace zápasili a Tarzan vyhrával. Náhle však zaútočil leopard Sabor. Kerčak statečně chránil svou rodinu před leopardem, ale Sabor jej ošklivě zranil. Obávaného leoparda nakonec zabil právě Tarzan, který tak zachránil Kerčakovi život. S úctou pak mrtvého nepřítele položil ke Kerčakovým nohám. V tu chvíli vylekal Tarzana a gorily zvuk střelby z pušek. Gorily utekly dál do džungle, ale Tarzan se rozhodl zůstat a zjistit, co bylo příčinou takového divného a děsivého zvuku. Zanedlouho zůstal Tarzan úžasle stát s otevřenou pusou. Nikdy takové tvory neviděl. Chování jedné z těch bytostí mu přišlo zvlášť zajímavé. Prohlížel si ji z úkrytu, když si malovala obrázek malého pavijána. Bohužel však pavián chtěl obrázek pro sebe a tak jí ukradl celý blok a začal vytrhávat ostatní stránky. Samozřejmě, že se to Jane nelíbilo. Když Jane malého pavijána hubovala, jeho opičí rodině se to vůbec nezamlouvalo. Začali ji honit, takže jí ze spáru rozlobených pavijánů musel vysvobodit Tarzan. Konečně se těm dvěma podařilo hejno rozhněvaných pavijánů setřást. I když Tarzan neuměl mluvit lidskou řečí, ukázal na svou hruď a řekl: Tarzan. Mladá žena nakonec pochopila, že Tarzan se jí představuje. A rozumím, odpověděla. A rozumím, opakoval Tarzan. Ne, Jane, opravila jej.
1: Ne, Jane,
0: odpověděl Tarzan. Jane na sebe ukázala prstem a řekla: Jane.
2: Jane,
0: vydechl Tarzan. Terk a Tarzanovi gorilí přátelé objevili lidské tábořiště. V době, kdy se mladé gorily rozhodly pohrát si se všemi těmi novými věcmi, byli naštěstí všichni lidé pryč na průzkumech. Když Tarzan přivedl Jane zpět do tábořiště, celá užasla, když uviděla gorily. Kerčak a ostatní gorily ten hluk slyšeli a dorazili k tábořišti hned po Tarzanovi a Jane. Když Kerčak spatřil Jane, začal se zlostně bít do své mohutné hrudi. Jane byla cizinka a pro Kerčakovu gorilí rodinu mohla představovat hrozbu, proto jí chtěl vystrašit. A to se mu rozhodně povedlo. Tarzan se nechal neochotně odvést z tábořiště a od své nové kamarádky. Kerčak Tarzanovi nařídil, aby se držel daleko od lidí. Ale Tarzan věděl, že musí Jane zase vidět, a tak se do tábořiště vrátil. Tam potkal rovněž profesora Portra a lovce Claytona. V příštích dnech se Tarzan stále vracel do tábořiště, kde její Jane a její otec učili všechno, co znali o lidském světě. A stejně jako Jane ukazovala Tarzanovi svůj svět, i on se radostně dělil s Jane o ten svůj. Dokonce ji naučil houpat se na liánách. O několik dní později však Tarzana překvapilo zjištění, že Jane a její ličtí přátelé se připravují na návrat do rodné Anglie. Clayton řekl Tarzanovi, že kdyby Jane a její otec měli alespoň ještě jednu šanci vidět opravdové gorily, možná by pak nechtěli odjet. Profesor Porter byl totiž uznávaným odborníkem na gorily, který ale nikdy neměl šanci studovat tyto obrovské opice v divočině. Tarzan velmi chtěl, aby Jane zůstala. A tak přemluvil svou kamarádku Terk a slona Tantora, aby Kerčaka odlákali od gorilých úkrytů. Pak Tarzan přivedl Jane a ostatní lidi na návštěvu ke své gorilí rodině. Největší radost ze setkání s opicemi měli profesor Porter a Jane.

Ale lovec Clayton měl jiný důvod k radosti. A když pokukoval po tom nadšení kolem sebe, smál se pod fousy. Jenže v tom se vrátil Kerčak. Když uviděl lidi, zařval a zaútočil. Tarzan rychle běžel vpřed, aby Kerčaka zadržel a jeho ličtí přátelé mohli včas uniknout.

Tarzan vylezl na strom, smutně seděl a díval se na loď, která mu měla vzít Jane. Kala chápala, co Tarzan cítí. A nakonec se rozhodla, že mu ukáže dům v koruně stromu, kde jej před tolika lety našla a kde jednou žili jeho praví rodiče. Tarzan s velkou zvědavostí prozkoumával věci uvnitř obydlí. Tarzan byl přesvědčený, že jeho místo je u lidí, u Jane. A jakmile se oblékl do šatů svého otce, smutně se rozloučil s Kalou, která na něj čekala před domem. Vždycky budeš mou matkou, pověděl jí Tarzan.

Další ráno měla Jane velkou radost, když viděla Tarzana, jak se k ním na lodi připojuje. Čím více jej poznávala, tím více se jí ten silný, ale něžný muž líbil. Když se nalodili, Tarzan se naposledy zastavil a pohlédl na svou milovanou džungli. Ale Jane, její otec i Tarzan vpadli přímo do pasti. Na palubě je přemohli Claytonovi muži. Clayton se smál, když Tarzanovi konečně pověděl o svém plánu pochytat gorily a prodat je v Anglii. A když si Tarzan uvědomil, že to byl on sám, kdo Claytonovi odhalil místo úkrytu goril, vydal zoufalý výkřik. Tarzanovi přátelé Terk a Tantor dorazili příliš pozdě a tak Tarzanovi nestihli popřát před odjezdem šťastnou cestu. Vrátili se do džungle a byli velice zklamaní, že je opustil, aniž by se s nimi rozloučil. A právě v tu chvíli uslyšeli Tarzanův úzkostný řev z lodi. Oba ihned spěchali na pomoc. Když se dostali na loď, Tantor vší sloní silou prorazil palubu. Tak se dostal dovnitř trupu, kde byli Tarzan a Portrovi věznění. Clayton a jeho tlupa se již dostali k místu, kde žili gorily a chytali je jednu po druhé, i když se je Kerčak zuřivě snažil chránit. Clayton pochopil, že Kerčak je silným a krutým vůdcem opičí rodiny. Sotva by si s ním poradili, i kdyby byl v kleci. Zatímco ostatní muži s biči a sítěmi Kerčaka chytili, Clayton pozvedl svou pušku. V tu chvíli na scénu dorazila záchrana v čele s Tarzanem. Tarzan se zhoupl na liáně a Claytona převrhl dříve, než stačil vystřelit. Pak běžel zachránit Kerčaka. Jane spěchala vysvobodit Kalu z klece. V tom okamžiku vystřelil Clayton a trefil Tarzana do paže. Ve chvíli, kdy Clayton zvedl pušku a vystřelil znovu, postavil se mezi něj a Tarzana Kerčak. Kulka určená Tarzanovi trefila Kerčaka a ten padl k zemi. Tarzan před Claytonem utekl do koruny stromu, ale rozuřený Clayton lezel nahoru za ním. Nakonec se oba muži utkali tváří v tvář a Tarzanovi se podařilo sebrat mu pušku. Střílet však odmítal. Namísto toho svázal Claytona liánami. Clayton se zase pokusil vysekat mačetou, takže nakonec spadl ze stromu na zem a zabil se. Kerčak umíral. Když Tarzan toho velkého tvora držel v náručí, žádal jej o odpuštění. Ale Kerčak o tom nechtěl ani slyšet. Ne, ty odpusť mě, že jsem nepochopil, že jsi byl vždycky jedním z nás. Naše rodina teď bude vzhlížet k tobě.

Příští ráno bylo pro Tarzana moc smutné. Kerčak byl mrtev a Jane a její otec pluli na člunu směrem k lodi, která je odveze do Anglie. Když se Jane ohlédla za Tarzanem na břehu, věděla, že toho podivného a skvělého muže miluje. A poté, co se svěřila svému hodnému otci, vyskočila z člunu a vodou se rozběhla na břeh. Janin otec, profesor Porter, nakonec učinil šťastné rozhodnutí. Zůstal také. Byl přesvědčen, že život mezi těmito velkými opicemi bude obrovským dobrodružstvím. Když se Tarzan a Jane v džungli houpali na liánách, usmívali se. Věděli, že tady budou navždy šťastní.